0: Ohavarovala dodávka, je mimo vozovku, částečně zasahuje do jízdního pruhu.
1: 200 metrů za onem po pravý straně vyčumuje skřový kousíček do silnice dodávka a pohybují se tam lidi bez vest.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: A dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty do 27 stupňů, na horách kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Tenhle člověk žije naplno, je úspěšný ve své profesi, na sítích ventiluje svůj šťastný a dobrý rodinný život. A jednoho dne na svůj facebookový profil napíše: mám rakovinu. A svůj příběh sdílí dál, bez sentimentu, s upřímností v těžkých momentech, většinou ale s optimismem. Ve studiu vítám novináře a podnikatele Petra Šimůnka. Ahoj Petře.
5: Ahoj, děkuji za pozvání.
4: U mikrofonu je Renata Kalenská.
2: Hovory.
4: Když jsem dneska přišla do studia, tak vedle mě jsem zjistila, leží papíry, scénář k natáčení a končí slovy: příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek a Jana Klímová.
5: A včera jsme to natáčeli, ano. Je to tak?
4: Takže já můžu rovnou začít tím, že tady právě s Janou Klímovou máš pořád nic osobního, prostě biznis. 14 let si byl šéfredaktorem časopisu Forbes, kde jsi měl i podcast, Nesmrtelný se jmenoval, a dnes u sebe doma točíš podcast Všechno začíná dnes. Takže já bych se ráda zeptala, proč Nesmrtelný a proč Všechno začíná dnes, jestli to má nějakou hlubší filozofickou myšlenku?
5: Možná, že ji tam najdem, ale tak hluboký to není. Nesmrtelný byl podcast, který měl 10 dílů a byl o longevity, protože ta věc mě zajímala a zajímá mě pořád, protože kolem toho je strašný buzz a jako je to hrozně populární slovo, ale kolem toho taky spoustu bullshitu a to jsem se snažil v té sérii podcastů trochu nějak rozptýlit a možná jsem se taky rouhal tím slovem nesmrtelný.
4: A tím, že se říkal, chce se dožít 100 let?
5: A to já mám furt. Jako ten plán tady je pořád, jako jestli vyjde nebo ne, už je teďka samozřejmě teorie pravděpodobnosti říká něco jiného než možná před rokem, ale uvidíme. A Všechno začíná dnes, tam to vzniklo jednoduše, jednou cestou, já jezdím 3-4x za rok autem do Španělska, kde částečně bydlíme s manželkou a s dětma a tam je na Radio Tres, to je taková státní stanice, kde perfektně hrajou a ráno mají ranní show, která se jmenuje Ojem Pěza Todo. Dnes začíná všechno. A mně se to líbilo a rád tuto show poslouchám a vlastně z toho to trochu vzniklo, ale já to mám proto, že věřím na to, že každý den, když se ráno probudíme, že máme nějaký nový začátek a že máme fakt dar. Díky za každé nové ráno, ne, se jmenoval ten film.
4: Ano.
5: A to je vlastně stejná filozofie.
4: Mě zaráží, že se chceš dožít 100 let. Nechci být nějak jako negativní na začátek, ale ono to sebou přináší to, že sleduješ, jak odcházejí tvoji blízcí a ty seš čím dál víc sám. Já bych se teda nechtěla dožít 100 let.
5: Tohle je samozřejmě jako strašně dobrá poznámka, ale jenom, že ono to zažíváš, když ti je 58, jako je mě, a vidíš stejně, že odcházejí lidi, který je o 10 míň a tvoji kamarádi a tak. Děje se to stejně. Já myslím, že nejde o tu dílku toho života, jestli to je 180 nebo 120, ale jak ho naplníš. Jako je spoustu lidí, kteří naplnějí život do 50 a pak můžou odejít, protože to prožili úplně naplný pecky. A je spoustu lidí, kteří v 85 si říkají: sakra, to jsem to asi promarnil. Jo? Takže já bych chtěl být ten první případ spíš. No.
4: Jinak Všechno začíná dnes, to mi je sympatický. Myslím si, že se taky tak snažím žít, nebo mám to v podstatě tak nějak intuitivně. Akorát tomu říkám, že život krajem jak salám.
5: No, ale to je podobný. Jako, ale každý den máme šanci něco udělat, něco změnit a něco prožít. Jo? Jako...
4: A je to ta přítomnost. Mě by zajímalo, Petře, jestli se dá při onkologické léčbě myslet na budoucnost. A teď nemyslím v řádu týdnu, měsíců, ale let, desítek let.
5: Nedá. Jako vlastně to, co mi s tou diagnózou odpadlo, byly plány. Nějaký vlastně jsem neplánoval nic na delší dobu, než jsou 3 neděle, což bylo od chemoterapie k chemoterapii. A abych se zabýval tím, co bude za 5 let, to jsem moc nedělal. Jako vlastně to je psychicky docela těžká věc. A na druhou stranu jsem se nezavřel úplně do toho, že řeším jenom tu nemoc. Dál pracuju, dál se snažím, teď mi ta chemoterapie po 6 cyklech skončila, takže se snažím ty plány nějak vrátit do hry a dělat nějaké věci, které mají delší horizont než třeba pár měsíců, ale jako dlouhý plány na to moc času není, no, nebo respektive pomyšlení na to moc není.
4: V jakém stavu je tělo po 6 cyklech chemoterapie?
5: No, žádná velká hitparáda to není.
4: Počkej, už se začal boxovat, jsem četla na Facebooku.
5: No to jo, ale jako to je, můj trenér boxu by ti řekl, jako, že to je strašný, jo. Ale je to, já se budu snažit postupně, dáli Bůh, a všechny výsledky budou dobrý, protože to sama víš, že taky žijeme od jednoho skenu k druhému a od jednoho vyšetření k druhému, aby jsme věděli, jak na tom vlastně jsme. Tak se budu dávat nějak pomalu dohromady, ale Teď už se cítím dobře, jako po té chemoterapii, to každý, kdo tím prošel, tak to ví, je týden 10 dní, když jsi prostě úplně zmlácená, ale pak už je to fajn.
4: Ty jsi tady byl u Světlany Vitovské, je to 4,5 měsíce, mm-hmm, a ona se s tebou loučila slovy, že doufá, že za půl roku, kdyby tak asi měla ta tvoje léčba trvat, jí řekneš, porazil jsem to. Tak ještě ten čas asi na tuhle větu není, ale v jakém stavu seš? Já vím, že jsi včera byl na odběru kostní dřeně a to asi nebyl úplně příjemný výkon.
5: Není to tak hrozný, ale jako jsou příjemnější věci jako na planetě Zemi asi.
4: No, oslavil si to italským koktejlem.
5: Dal jsem si Negrony jako po 7 měsících, protože nebylo to nic tak hroznýho. Víš co, tady je důležitá věc, kterou chci říct. Rakovinou v Česku onemocní každý rok 80 tisíc lidí. Každý třetí člověk se s tím nějak setká, což jsou strašný čísla. To znamená, že můj příběh není něčím výjimečný. Jenom možná tím, že o tom mluvím nahlas, a to proto, aby se lidi tolik nebáli. Jakože to je prostě nemoc, kterou se dá nějak žít, soupeřit a třeba nad ní vyhrát. Jo? A teď jsem zapomněl, co byla ta otázka.
4: Porazil jsem to.
5: To ještě říct nemůžu. To já myslím si, že jako medicínsky to řekneš po 3 letech, a protože teď, když mám za sebou tu intenzivní léčbu, tak bude následovat léčba následná, ale než bude léčba následná, která potrvá 2 roky...
4: To bude transplantace?
5: Tak musím projít ještě nějakýma dalšíma vyšetřeníma, který právě řeknou, jestli musím na transplantaci nebo ne. Teď to vypadá, že zatím ne.
4: Takže si dá se říci plný optimismu?
5: To jsem snad vždycky, jako opatrnýho optimismu. Já nechci nic zakřiknout, to mě asi taky ta diagnóza trochu jako upravila v tomhleto. Nechci nic zakřiknout, ale věřím, že to dopadne dobře.
4: Můžeš mi popsat ten stav, kdy jsi se dozvěděla svoji diagnózu, protože jestli to správně chápu, tak jsi byl dost v pohodě. Já jsem zažila takový nepříjemný zážitek, kdy mi diagnostikovali, je to hodně let dozadu, asi třeba 16-15, diagnostikovali mi rakovinu prsu, ale omylem. 9 dní jsem chodila na světě s pocitem, že mám rakovinu prsu, ale musím se přiznat, že zpětně na sebe nejsem pyšná. Jako docela dost jsem propadla sebelítosti, až mě to u mě překvapilo. Ty jsi byl v pořádku?
5: Já to měl v obráceně. Vlastně do dneška mě to, já myslím, že to musela být nějaká jako psychická paralýza nebo něco takového. Mě to vůbec nerozhodilo. Jako, já jsem šel na pravidelný screening, odběr krve, který nesnáším, nesnášel jsem celý život a asi do konce života nesnášet budu. Ten ukázal, že mám nějaký velký problém právě s bílejma, červenýma krvinkama, já nevím přesně s kterýma. A šel jsem rovnou na hematologii, kde mi ty odběry udělali znova a řekli, no, máte nádor. Někde, nevíme přesně kde, co to je, ale máte někde jako nějaký nádor. Já jsem říkal, aha, dobrý, a co se bude dít teď? Ta diagnóza mě nešokovala. Možná, že protože jsem tak blbej, že jsem si to neuvědomil, co to znamená.
4: Je tady lymfon, tedy nekontrolovatelné bujení bílých krvinek.
5: Je to tak.
4: A ten tvůj pocit teda?
5: No,
4: jako zamrzl jsi nebo?
5: Ne, jako ta diagnóza, jako já jsem se ptal, dobrý, co bude dál. A potom mě to šokovalo, říkal, tak jdeme, teďka uděláme ten odběr kostní dřeně. Říkám, jasný, kdy to tak bude, já se na to potřebuji připravit, já nesnáším odběr krve, na to, že tady jako odběr kostní dřeně, takže já potřebuji psychicky na tom nějak zapracovat. Říkám, no teď. Říkám, jak teď?
4: To je nejlepší, ale.
5: No jasně, říkám, jdeme teď. Jako tady
4: jak by ses na to psychicky připravoval?
5: No jasně. To by,
4: meditace.
5: Měl bych strach, jako to je celý. Jako, jo. No takže jako hned mě paní doktorka vzala a šli jsme vedle nějaký sál. A tam to celý proběhlo a vlastně od té doby můj kalendář byl určený tím, kdy bude další kontrola, kdy bude další odběr, kdy bude další chemoterapie, kdy bude další pobyt v nemocnici, takže jsem neměl nějak moc času jako se tím trápit a vidíš, jako teoretický světlo na konci tunelu je, že máš po těch 6 cyklech chemoterapie, že ta léčba zabrala a že bude následovat něco, co bude míň drastickýho než tohleto, což doufám, že mám před sebou teď.
4: Ty jsi říkal, že nejseš ničím výjimečný tím, že máš rakovinu, tak já bych řekla, že trochu jo. Ty jsi chodil od kontroly ke kontrole a tvoje žena taky chodila od kontroly ke kontrole a protože byla těhotná a čekali jste chlapečka, který se asi před měsícem narodil. Co to je za pocit? Jakou to hrálo roli v tom, jak ty jsi svoji nemoc prožíval či neprožíval? Tam asi musela hrát roli, že to prostě musíš zvládnout.
5: Je to tak, jako samozřejmě, že tohle to ti dává nějaký dal, jako nebudem se tady asi bavit o smyslu života, jo, asi ho nerozlouskneme, ale jeden z toho je, že máš nějakou zodpovědnost vůči ostatním.
4: A, to je podle mě základní smysl života.
5: Tak, a jako prostě když víš, že se ti narodí další dítě, v mém případě už pátý, a že tvoje žena prostě chodí na těhotenský kontroly a že se to blíží, tak tě to, myslím, že tě to podpoří, ale řekne ti to, jako ty to nemůžeš prohrát prostě tohle.
4: No a jak to zvládala tvoje žena? Ono být ve stresu v těhotenství taky nic moc.
5: No to je jasný, jako zvládala to skvěle, protože byly chvíle, kdy se o mě opravdu musela starat, protože mi bylo blbě a prostě s tím pupkem se starat ještě o 58letýho chlápka s rakovinou, to není úplně jako, nemáš naložíno úplně málo na tom talíři.
4: A došlo ti, co to je ženská síla? Protože tvoje
5: dávno,
4: žena...
5: Dávno, počkej, to dávno.
4: Tvoje žena nosila pod srdcem dítě, starala se o tebe a ještě řídila stavbu nebo rekonstrukci domu ve Španělsku.
5: Ano, to je pravda. Ne, jako moje manželka je jako super.
4: Jako pozdravuji, no, prosím jako, tě.
5: To vyřídím a bude ráda, ale to já vím dávno, že ženský jsou strašně silný, jsou silnější než chlapy. Možná ne fyzicky, ale psychicky na 100%. A kdyby to bylo na chlapech, tak dávno vymřem všichni, to je jasný.
4: Čím to je? Je to tím, že my rodíme?
5: Já nevím, čím to je, ale jste daleko odolnější, než jsou chlapy.
4: Máš nějaký příklad třeba právě, když pozoruješ svoji ženu?
5: No přesně tak, ty jsi to popsala, jo? Jako my rekonstruujeme 100letý barák ve Valencii, ke kterým jsme se dostali jak slepý k houslim a vlastně celou tu věc.
4: Promiň, jak se člověk dostane, jak slepý k houslím k domu ve Španělsku?
5: My jsme si koupili nejlevnější byt, který tenkrát byl na trhu. Stál 100 000 něco, 110 000 euro. To bylo strašně málo. Mm-hmm. Byl to byt v posledním patře tohoto stoletého baráku. My jsme ho s nadšením koupili s tím, že ho zrekonstruujeme. Měli jsme na to rozpočet asi, já nevím, dalších 20 000 euro, což bylo úplně totálně naivní. Jakmile jsme do toho bytu hrábli, tak jsme zjistili, že to bude daleko dražší, ale protože jsme byli pod střechou, tak jsme zjistili, tam teče docela významně a že se musíme dohodnout s dalšíma majitelama, což jsou další 2,5 bytu, abychom ten barák dali dohromady, aby tam neteklo nová omítka, nová střecha a tak dále a tak dále. Ale ty majitele na to nebyli zvědaví, nechtěli přispívat, neměli na to peníze a nechtěli se tím zabývat, protože to taky už trápilo strašnou spoustu let, jakože ten barák je v dezolátním stavu.
4: Takže jste koupili celý dům.
5: A nám nezbylo, než ty byty od nich vykoupit, půjčit si od kamarádů na to peníze a dá to teďka dohromady zpátky tak, aby ten barák stál a my jsme měli kde bydlet a ty další byty budeme pronajímat.
4: Prosím tě, měl jsi vůbec čas myslet u toho všeho na rakovinu?
5: To je skvělá věc, že když máš práci a jiný starosti, že tě to tak úplně nesežere psychicky, že děláš i jiné věci.
4: Ty jsi vlastně rok nemohl po odchodu ze svého šéfredaktorského postu, jsi nemohl rok pracovat, konkurenční doložka jmenuje.
5: Ano.
4: Takže ty jsi měl rok nečinnosti, kdy jsi tak trošku podléhal depresím, protože jsi myslel, jak si to budeš užívat a ta nečinnost je docela frustrující a ubíjející.
5: Šílená, to je šílená.
4: To znám. Tento rok vystřídal další měsíce, téměř rok, který byl zaplněn rakovinou, rekonstrukcí domu, těhotenstvím tvé ženy, to jsou ale velký kotrmelce.
5: A rozjeli jsme novou práci, nový podcast, všechno začíná dnes, který nás živí. Jo? To znamená, že my jsme neměli samozřejmě díky Forbesu a díky tomu, že jsem prodal svůj podíl, jako tak nějaký úspory jsme měli, ale není to na 100 let dopředu, takže jsme museli rozjet tenhle ten nový podnikatelský projekt, který nás živí a to byla další věc, jako to není úplně snadný, jako začínat ještě v tomhletom startup.
4: To mě překvapuje, uživí vás to jako rodinu?
5: Jo.
4: Tak to gratuluju, protože těch podcastů jsou stovky a chytit se dneska je vlastně strašně těžký.
5: Je to těžký, bude to čím dál tím těžší, ale já věřím na jedno jednoduché heslo celou svou kariéru, že obsah rozhoduje a že ten obsah, který my nabízíme, je snad trochu výjimečný na tom českém trhu. Máme přes 3000 předplatitelů a to už jako není to na to, že bychom si stavěli vily ze zlata, ale dá se tím uživit.
4: Jaký to je, když ti doma v obýváku sedí prezident?
5: Je to docela zajímavý. Naše dcera byla ve školce a tam se jí učitelky ptali, jako, co dělala a tak. A ona říká, a u nás v kuchyni byl prezident. A ta učitelka říká, no to víš, že jo, jasně. Ale on tam fakt byl, takže bylo to super zajímavý. Ten díl s Petrem Pavlem, myslím, že byl...
4: Odnesl si po sobě hrnek od kafe?
5: Jo. Petr Pavel je na osobní setkání neuvěřitelně skromný člověk. Má charisma, to víme všichni, ale jako byl, choval se strašně skromně a to, že přijde z Hradu dolů k tobě do Podhradí, do Nerudova 18, myslím, že už taky něco znamená. Jako...
4: Tak Nerudovka není špatná adresa.
5: To jo, ale je to obyčejný barák, bez výtahu, musel vystoupat do 4. patra, ochranka tam byla den předem a i ten den, ale jako bylo to strašně milý a sympatický, že tam přišel, no já jsem to nečekal upřímně.
4: Překvapil tě něčím?
5: Tímhletím. A
4: tím, že vyšel 4. patro.
5: Ne, to ne, tak to, že je v dobrý formě, to víme, ale jakože byl úplně takhle jako otevřený, skromný, dobrý člověk. Jako, no, já jsem z něj měl jako v tom podcastu a pocit, jako, že to je dobrý člověk. No, samozřejmě jsme rozebírali jeho minulost, současnost a tak, ale já se dívám vždycky dopředu přes hlavní okno v autě a nejenom do zpětného zrcátka. Jo. Hodnotit někoho jenom proto, že byl někdy v komunistické straně, já se to vlastně neodvažuju takhle přísně soudit.
4: Hostem hovoru Českého rozhlasu Plus je novinář a podcaster, taky podnikatel Petr Šimůnek.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Co tě rakovina naučila, Petře?
5: Já nevím, ještě jestli už je nějaká lesson learned. Jsem určitě trpělivější, protože musím být. Já ti řeknu spíš, z čeho mám největší strach, když se z toho, doufejme, vyléčím, že zapomenu na to, co mě naučila. Že ty lekce, že musíš být pokornější, že musíš být trpělivější, že člověk opravdu přehodnotí hodnoty, to je úplně jasný, to se stane každému, když má jakýhle průšvih. A tak já se bojím toho, abych to nezapomněl.
4: Ty na svém facebookovém profilu moc nerozebíráš, teda co tě naučila, ale zmínil jsi, že občas se musíte odměnit a rozmazlit sami. To se týkalo tedy toho
5: drinku. Bylo to Negroni včerejší.
4: Ano. Takže ty jsi na sebe dneska hodnější, dá se říct?
5: V nějakých okamžicích asi jo. Jako já jsem teda upřímně řečeno nikdy na sebe nebyl nějak extra přísnej. Jako vždycky jsem se uměl odměnit a rozmazlit. Ale prostě, když máš v kyčli jehlu od odběru kostní dřeně a dělají ti to na dvakrát, protože se první pokus úplně nepoved, tak to trochu bolí a tak si řekneš, OK, tak to je ten důvod pro to Negroni, no, takže se odměníš.
4: Jseš bojovník, nebo zjistil jsi o sobě, že jsi větší bojovník, než bys čekal, protože to je, myslím, první tvoje konfrontace s vlastním tělem, se zdravím či nezdravím?
5: První konfrontace, jakhle vážná, to určitě je, ale já myslím, že je bojovník skoro každý. Jo? Já vidím kolem sebe ty lidi na chemoterapiích, kdy sedíš prostě na Karláku a kolem tebe je dalších 30 lidí, kteří zrovna mají stejnou chemoterapii jako ty. A nebo když jsem v nemocnici, protože jsou chemoterapie, které jsou třídenní a seš na pokoji po třech lidech, tak všichni bojujou. Všichni, jako já jsem neviděl žádného někoho, kdo by to vzdával, kdo by se k tomu choval jako nějaký srab, jako myslím, že všichni bojujou.
4: Štve tě v téhle souvislosti, když ti někdo řekne, ty jsi tak statečný, to já bych nedal?
5: Neštve mě to, ale vlastně jako bez té zkušenosti, kterou mám a bez toho, co já jsem viděl u těch ostatních lidí, to ten člověk, co to říkal, nemůže vědět, takže jako mě to neštve. Ale jak říkám, bojuje každý. Každý chce žít, každý chce mít zdravý život a nikdo to nevzdává. Jako pak se asi může stát, že těch trablů je na některý lidi už tolik, že to vzdávají. Ale v té fázi teďka rozhodně já nejsem, ale viděl jsem chlapy, který leželi se mnou na tom pokoji s daleko horšíma diagnózama, s nádorem velikosti grapefruitu v břiše, a nevzdával to nikdo.
4: Když jsi měl ve svém podcastu Všechno začíná dnes developera Radima Pasera, tak on ti tam řekl, cituju, i lidem, kteří plánovali moji vraždu, jsem odpustil. Dokonce se za ně občas i modlím. Neprobíhal v tobě takovýhle proces nějakého odpuštění a smíření se s lidmi? Já teď zmíním takový neúplně asi dobrý příklad Pavla Dostála, který teda podlehl rakovině, ale ten si opravdu vlastně dělal čistý stůl v určité chvíli. Tím třeba i my jsme se spřátelili, protože mě jako strašně dlouho neměl rád a opravdu vzniklo, myslím, krásné přátelství. Ty jsi něco takového nezažíval nebo nezažíváš?
5: Já myslím, že já lidem odpouštím vcelku rychle, ne snad snadno, ale rychle i bez toho, že musí člověk mít diagnózu rakoviny. Myslím si, že ta diagnóza spoustu lidí profiltrovala, že jsou lidi, kteří mi byli blízko a už mi blízko nejsou, protože nechtějí.
4: Na to jsem se chtěla zeptat. V nouzi poznáš přítele.
5: Je to tak. Je to tak. Jako, poznal jsem lidi, kteří na tom orbitu tvých přátel byli trochu dál a jsou vlastně teďka daleko blíž, protože chtěli a protože mě chtěli nějakým způsobem podpořit. 90% lidí bylo takovýhle a těch 10% lidí nějak odpadlo, protože najednou se ukázalo, že vlastně až tak blízký nejsou.
4: Čím? Že se nezeptali, jak ti je? Nebo...
5: No vůbec se nezajímáš, jako jsou vlastně úplně lhostejný. A
4: to... Není to spíš strach?
5: Jak reagovat?
4: Jak reagovat, přesně.
5: Může bejt, jako samozřejmě u někoho to tak může bejt a to chápu, ale u některých lidí je to vlastně jako by opakovaná reakce na to, že když se s tou potkají a tak a tam prostě pochopíš, že seš jim jedno.
4: Jsou Petře věty, které by člověk nemocnému říkat neměl? Já řeknu příklad. Už jsem mluvila s hodně ženami, s mnoha ženami, které právě mají rakovinu nebo měly. A opravdu byly alergické snad všechny na větu, jsou to jen vlasy, to zas naroste. A oni říkali, to nejsou jen vlasy, to jsou moje vlasy a ukazují světu, že jsem nemocná a já mám svoje vlasy ráda. Že takovýhle jako lidský moudra nepouštět úplně do světa. Máš ty nějaký příklad?
5: Já vlastně nikomu nic nevyčítám, protože ono je fakt strašně těžký na to nějak reagovat. Jo? Jako, co je vlastně vhodný, co není vhodný a co je vlastně ta věta, kterou máš říct, protože fakt nevíš, co máš říct. V těch komentářích na Facebooku nebo na sociálních sítích je nejčastější věta, to dáš, držíme ti palce. No tak super, děkuju.
4: Přemýšlím, co jsem ti napsala.
5: Ne, ale ty máš zkušenost svojí vlastní a to je vlastně něco úplně jiného, protože vím, že od tebe ty si procházíš daleko těžšíma věcma, máš prostě tuhle tu vlastní osobní zkušenost a tu reakci potom člověk vnímá jinak, jo. Ale to dáš je jako strašně blbá hláška, ale rozumím tomu, že vlastně člověk v tu chvíli nenajde lepší.
4: Nakopla tě v něčem rakovina?
5: Já myslím, že ve všem. Že chci žít daleko intenzivnější než doteď ještě, no.
4: Ale ty jsi žil hodně intenzivně.
5: No jo, ale jako život může být strašně krátký a ty chvíle, kdy tě nepřemohla chemoterapie, můžou být vzácnější, takže jako já to chci všechno naplno.
4: Kdyby si nevypadal tak dobře a svěže, jako vypadáš, tak bych se tě asi neptala, ale je to poprvé, co vlastně si uvědomuješ vlastní konečnost?
5: Není to poprvé, protože za poslední léta mě odešla máma, táta, přátelé, jako který byli stejného věku nebo mladší než já, je to vlastně dost koncentrovaný v posledních dvou letech, takže ty si tu konečnost jako uvědomuješ v konfrontaci s tím, že ti umírá někdo, kdo je blízký a vidíš tu smrt hodně zblízka.
4: Jaký to je v takovýchhle chvílích vidět to zrození člověka, protože ty jsi byl u porodu svého syna?
5: Byl, on to byl císař, takže jsem to viděl trochu za plentou, ale viděl jsem to, je to zázrak, no. Jako takhle i ta smrt je zázrak, jako jo, myslím si, já doufám, že tam potom ještě něco zajímavého se snad taky děje, ale samozřejmě je to daleko optimističtější, když se někdo narodí, než když někdo umře.
4: Hezká poslední věta. Hostem dnešního hovoru Českého rozhlasu Plus byl novinář, jehož podcast se jmenuje Všechno začíná dnes. Petr Šimůnek, děkuji, že jsi přišel.
5: Já moc děkuji za pozvání.
4: A držím palce. Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši probatolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x víc aflatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Konkrétně šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna a spolek Ruská tradice letos už po 18. Na žloutenku typu B a C, HIV nebo syfilis se dnes můžou nechat otestovat lidé v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je bezplatné a anonymní, zájemci se nemusí předem objednávat. Šance brazilského prezidenta Lula da Silvy a jeho hlavního vyzývatele Flávia Bolsonára v nadcházejících volbách se vyrovnaly. Podle průzkumu agentury Kuaset se Lulův náskok měsíc před hlasováním stenčil na jediný procentní bod. Tenista Jiří Lehečka je stejně jako Karolína Muchová ve třetím kole US Open. 24-letý český reprezentant porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Z posledního Grand Slamu roku naopak vypadla Karolína Plíšková. Nikola Bartuňková prošla do druhého kola. Fotbalista Tomáš Čvančara se podle televize Sky Sport po 3 letech vrátí do české ligy. Útočník německé Borussie Mönchengladbach by měl zamířit na roční hostování do Hradce Králové.
0: Zavřená D1 u Vyškova a překážka na D10 za Prahou. Dálnice D1 z Brna na Ostravu je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. Provoz odklánějí na kilometru 226, to je exit Vyškov západ. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka už je plynule průjezdná. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy zvyšte pozornost za odbočkou na Horní Počernice. Na 7. kilometru pojedete kolem odstaveného osobního auta. A podobnou situaci čekejte na silnici 35 ze Svitav do Moravské Třebové. U Koclířova stojí porouchané nákladní auto. V místě se vybočuje i tam opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravě až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Další vývoj americko-iránské války, nečekaně vysoký deficit v návrhu státního rozpočtu, Trumpova obchodní válka s Kanadou na pozadí všelijakých domácích obtíží, extrémní přitažlivost datových center pro investory a také sport, migrace a pravice v Itálii. O tom bude řeč ve středečním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
2: Názory a argumenty.
6: Iránské revoluční gardy v pondělí zaútočily na americké základny v Jordánsku v odplatě za americké útoky na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly údajně sestřelily 8 iránských raket. Jde právě o reakci na útoky ze strany USA, které už před týdnem po několika týdnech klidu podnikly útoky proti silám iránských revolučních gard, které totiž měly klást miny ohrožující plavbu v Hormuzském průlivu. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
6: Jde tedy o zase eskalaci celého konfliktu, nebo jsou to jenom takové jednotlivé výkřiky, aby se tak řeklo?
7: Je to určitě částečná eskalace uvnitř takové, řekněme, podivné války, protože ta válka trvá, ale zároveň je to taková válka na půl plynu nebo na čtvrt plynu, protože ty velké střety, které jsme viděli třeba na začátku března, ty už jsou pryč a myslím si, že se ani nečeká, že by se obnovili. Američané dospěli k závěru, že není moc co vybojovat. Mají samozřejmě také na vědomí to, že jejich spojenci tlačí proti tomu, aby Američané znovu otevřeli válku s Íránem, protože ta válka dopadala na americké spojence v oblasti. To vidíme i teď v souvislosti s tím Jordánskem, i když v menší míře roli možná hraje i to, že ani Američané nemají dostatek střeliva, nemají munici do těch protiraketových systémů a podobně. Současně tu válku neukončují, protože oba ty státy v podstatě počítají s tím, že ještě mají nějaký důvod neuzavírat mír, pořád mají určitou šanci na to, nebo domnívají se, že mají šanci na to uspět v některých z těch svých cílech. Samozřejmě tou hlavní otázkou je, co bude s Hormuzem, s Hormuzským průlivem, protože Iránci se domnívají, že mají šanci získat vlastně lepší výsledek, než byl před válkou, to znamená ovládat Hormuz a případně si dělit zisky s Ománem. Vysílají signály, že Omán na taková jednání přistoupil a že s tím souhlasí. Pak je tady samozřejmě velká otázka, co bude s režimem. Američané momentálně asi dali kledu ten pokus ten režim zničit minimálně tou vojenskou cestou, takže to je, řekněme, v závorce. Momentálně vlastně oba ty státy, Irán i Spojené státy, tvrdí, že ovládají Hormuzský průliv, tam je současně obnovený provoz, jak Američané si vynucují provoz ve prospěch svých spojenců, to znamená některé lodě proplody třeba opakovaně tam a zpátky. Stejně tak ale Iránci povolují nebo říkají, že povolují proplouvání lodím svých spojenců, jako je Irák, takže ta situace je trochu nepřehledná. Američané se samozřejmě obávají toho, že by Iránci mohli za pomocí svých spojenců v Jemenu uzavřít Bab al-Mandab, to znamená ten další důležitý průliv na cestě k Suezskému průplavu. Takže ta situace je, jako řekněme, neustále na ostří nože. Momentálně tady se právě jako odehrávají ty podoby horké války, protože někdo asi tak před týdnem ostřeloval jeden tanker v té oblasti. Předpokládá se, že to byl Irán, který dával najevo, že má možnost Hormuz zablokovat. Američané na to odpověděli, zabili těch zhruba 11 lidí, jak říkají Iránci, a Iránci říkají, že se momentálně tady musí pomstít, respektive, že to je jejich právo odvety, potřebují si zachovat tvář. Otázka je, co bude dál. Z hlediska Iránu nemusí být tyhle útoky na spojence Američanů v oblasti úplně výhodné, protože vlastně ty státy se budou bát Iránu a budou možná tlačit na to, aby přece jenom Američané něco s Iránem dělali. Američané momentálně asi se spolehnou spíš na nějaký dlouhodobý tlak na iránský režim.
6: Říká Jan Fingerland, díky mnohokrát.
7: Děkuji, nashledanou.
6: A tématem následujících dvou komentářů je, asi podle očekávání posluchačů, nadočekávaný deficit v návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který v pondělí předložila kabinetu ministrů šéfová rezortu financí Alena Schillerová. Ve skutečně zarážející výši blížící se 400 miliard korun, čili jde o druhý nejvyšší schodek v historii samostatné republiky. Ačkoliv premiér Andrej Babiš ještě poměrně nedávno českou veřejnost ujišťoval, že schodek bude hluboko pod oněmi 400. Reakce jsou na tuto sumu dost bouřlivé a ozývají se i nesouhlasné projevy zevnitř vládní koalice. No ale jako první má slovo publicista Petr Holub.
8: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií. Je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problém, přesněji problémy, leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců, ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh, v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní, a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
6: No a po Petrovi Holubovi se zastavíme u nesouhlasu s výší deficitu státního rozpočtu od jedné z vládních stran, tedy motoristů sobě. Se schodkem ostatně má problém i třetí koaliční subjekt SPD, ale kolega Petr Hartmann se věnuje v následujících minutách toliko motoristům, kteří totiž před volbami vehementně tvrdili, že budou premiéra ohledně deficitu brzdit. Čas k tomu ale víceméně propásli.
9: Ministryně financí odvádí dobrou práci a sestavila realistický rozpočet. Pochválil Alenu Schillerovou Petr Macinka. Přitom chvíli předtím připustil, že navržený schodek ve výši 389 miliard korun je velmi vysoký a měl by se změnit. Podle předsedy motoristů sobě za to nemůže ona, ale přemrštěné požadavky některých ministrů. Pokud by jim ministryně financí nevyšla vstříc, mohl být deficit nižší. Na vládu z jejího úřadu putuje návrh, který počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii České republiky. Kabinet má zhruba měsíc na to, aby ho případně změnil. Přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami nelze při projednávání vládou úplně vyloučit. Zároveň je málo pravděpodobné, že by plánované celkové příjmy a výdaje doznaly zásadních úprav a schodek razantně klesl. Alena Schillerová při představování návrhu rozpočtu prohlásila, že to neočekává. Z reakce Petra Macinky by se mohlo zdát, že by hlasování kabinetu o návrhu rozpočtu nemuselo být jednomyslné. V tom případě by premiér s ministryní financí riskovali, že rozpočet na příští rok neprojde v poslanecké sněmovně prvním čtením. Vláda k tomu potřebuje většinu hlasů. Bez motoristů sobě je nedá dohromady. Ti by tak teoreticky mohli splnit svůj slib, že pohlídají Babiše. Zároveň by mohli zapracovat na dodržení dalšího předvolebního hesla. To znělo země bez dluhů. Není reálné, že by se jich Česká republika zbavila během pár měsíců či let. Naopak je jisté, že dále budou narůstat. Jak rychle, to záleží na postoji vládní většiny. Ta se momentálně na zpomalení tempa zadlužování nechystá. Pokud ho motoristé sobě chtěli výrazněji přibrzdit, měli vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně slušný vyjednávací prostor. Například ke změně zákonů, které by omezily rozsah mandatorních výdajů. Ty tvoří drtivou většinu výdajů státního rozpočtu. Nejsou-li motoristé sobě příznivci zvyšování daní, nemají příliš jiných způsobů, jak se k přijatelnějšímu deficitu dopracovat. Motoristé sobě se však s výhradami vůči výši schodku ozvali až v momentu, kdy ministerstvo financí návrh rozpočtu poslalo vládě. Vzhledem k tomu, že podle slov Petra Macinky je návrh Aleny Schillerové postaven na reálných základech, nemá k jeho změně vládní většina důvod. Motoristé sobě tváří tvář deficitu ve výši 389 miliard korun se zároveň musí vypořádat se svými předvolebními sliby. Proto nemohou zmiňovanou částku ponechat bez komentáře, byť vidí, že ji nedokáží výrazně snížit. Vždyť voliče lákali na zodpovědnou rozpočtovou politiku a na postupné snižování dluhů. Pro letošní rok se jim to nepodařilo, pro ten příští budou velmi pravděpodobně stejně neúspěšní, ale pro rok 2028 už by to podle předsedy motoristů sobě mělo být jinak. Otázkou zůstává, nakolik jeho slova mohou brát voliči po dosavadních zkušenostech vážně.
10: To byl Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A následují pohledy do světa. Americký prezident se pustil do obchodní války s Kanadou ve chvíli všelijakých potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Jde o vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem a také rostoucí výnosy z dluhopisů, říká mimo jiné ve svém příspěvku Matěj Schneider, komentátor serveru Voxpod.
11: Když se Donaldu Trumpovi nedaří v jedné sféře, rád alespoň na pár týdnů uteče k jiné. A když se mu tak nedaří ukončit nepopulární a devastující válku s Iránem, odskočí si k válce jiné, obchodní. Jejím hlavním terčem je teď Kanada. Současná eskalace přichází poté, co nejvyšší soud na začátku roku zrušil Trumpova loňská cla, vyhlášená právně mimořádně širokým výkladem prezidentských pravomocí. Bílý dům pak začal hledat jiné, snad legálnější cestičky. V posledních týdnech vyjednával s kanadským premiérem Markem Carneym novou obchodní dohodu, jednání ale těsně před jedním z termínů ztroskotala. Kanada je v mnohem absurdním terčem Trumpova hněvu. Už během prvního funkčního období vyjednal novou obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou. Jejíž dřívější podobu udělal jedním z hlavních terčů své první prezidentské kampaně. O nové verzi pak hrdě prohlašoval, že jde o nejlepší obchodní dohodu všech dob. O to je tragikomičtější, že ji teď sám cupuje. Už když Trump loni rozjížděl novou vlnu obchodních válek, bylo zřejmé, že jejich kanadská část bude mít tvrdý dopad. A to nejen na Kanadu. Přes severní hranici Spojených států proudí obrovské množství zboží. Automobilové komponenty jí mnohdy překračují i několikrát, než z nich vznikne hotový vůz. Cla na kanadské zboží se proto velmi negativně podepisují i na americkém, nejen kanadském autoprůmyslu. Například šéf jednoho z největších amerických odborových svazů United Auto Workers Sean Fain je přitom k Trumpově protekcionistické celní politice obecně relativně vstřícný. Fein argumentuje, že Kanada má silnou ochranu zaměstnanců i odbory, takže američtí autodělníci nepotřebují ochranu před neúměrně levnou konkurencí, jako v případě jiných zemí. Souzní s ním i vedení největšího kanadského odborového svazu Unifor, který varuje, že Trumpovo počínání čím dál víc komplikuje výrobu automobilů v Severní Americe. To je další tragikomický bod. Trump si odcel sliboval návrat výroby na americký kontinent. Současná vyjednávání se zasekla a kanadští politici vyhrožují vlastními odvetnými opatřeními. Další eskalace obchodní války má přijít s novým rokem, kdy Trump hrozí 50% cly na kanadská auta, nákladní vozy, automobilové díly a ocel. Administrativa ji příznačně naplánovala až po nadcházejících volbách do kongresu. Obchodní válka ale i tak může hrát roli v rozhodování voličů. Republikánská senátorka Susan Collinsová, která obhajuje křeslo v Maine, tedy hned u kanadské hranice, se už vůči Trumpovým výpadům proti Kanadě raději vymezuje. Obchodní válka s Kanadou navíc přichází ve chvíli dalších ekonomických potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Íránem i časovaná bomba v podobě rostoucích výnosů amerických dluhopisů. To všechno leží na bedrech prezidenta, který se do Bílého domu vrátil díky slibům, že po Joe Bidenovi dá americkou ekonomiku do pořádku.
10: To byl Matěj Schneider. Co jsou datová centra, o tom má asi většina z nás aspoň nějakou mlhavou představu, ale už určitě většina z nás neví, že do nich míří vůbec největší investice současnosti. Dohromady by mělo jít o zcela astronomické 2 biliony dolarů. Proč tomu tak je? O tom už hovoří ve svém komentáři Tereza Zavadilová ze serveru Newstream.
12: Kdyby se na nějaký obor mělo vsadit jako na jistotu, byla by to datová centra. Dávno to nejsou nějaké serverovny v suterénu, ale fyzické továrny na výpočetní kapacitu a ukládání dat. Fungují jako specializovaná průmyslová infrastruktura, která se plánuje podle spotřeby elektřiny, a to až v gigawatech. A kdo tyto železobetonové krabice bez oken, jejichž velikost se počítá v násobcích fotbalových hřišť, nyní staví? Jsou to dva typy investorů. Jednak takzvaní hyperscaleři, tedy největší technologické firmy jako Microsoft, Amazon, Google či Meta. Ti si staví obří datacentra pro sebe. Pak to jsou komerční developeři a fondy, kteří v tomto odvětví vycítili dobrou příležitost. Staví haly a pronajímají je klidně na desítky let technologickým firmám. A je to pěkný biznis, protože výstavba jednoho gigawatového kampusu vyjde na desítky miliard dolarů. Z toho 3/4 ceny tvoří křemík a technologie, zbytek pozemky, výstavba a přípojky. Do datových center míří největší investice současnosti. Celkem to mají být neskutečné 2 biliony dolarů. Proč to tak je? Datacentra se staví pro umělou inteligenci a ta se stává novým základním průmyslem. Trénování nových modelů vyžaduje nepřetržitý masivní výpočetní výkon. AI nevzniká v cloudu abstraktně, ale v konkrétních serverových polích. Protože datacentra spotřebují ohromné množství energie a také vody, musí se stavět tam, kde je jejich levný a dostupný zdroj a ideálně chladné klima. Největší koncentrace center je v americké Severní Virginii. Tudy odhadem protékají 2/3 globálního internetového provozu. Svou infrastrukturu si staví také Čína, ale centra rostou i v Evropě. Nejvíce na západě, ve Frankfurtu, Londýně, Dublinu, Paříži a Amsterdamu, respektive okolí těchto měst. Ze středoevropského regionu je lákadlem pro developery Polsko. Okolí Varšavy se stalo hlavním digitálním uzlem celého regionu, s plánovanou a běžící kapacitou přesahující 500 MW. Centra pro region tam vybudovali Microsoft a Google. V Česku se staví jenom datová centra lokálních hráčů typu České radiokomunikace či Seznam. A teď zda je to dobře nebo špatně. Z hlediska energetiky a ekologie okolí jsou datacentra velkou zátěží, protože se obvykle staví v klastrech. A pak ve zmíněné Severní Virginii či v Irsku spotřebovávají klidně 1/4 veškeré elektřiny regionu. Navíc běžná domácnost má špičky ráno a večer a průmysl běží na směny. Zatímco AI datacentra odebírají maximální výkon nepřetržitě, což vytváří tlak na zdroje a přetěžuje transformátory v rozvodnách. Teď po horkém létě je aktuální další problém, a to zvyšování teploty kolem datacenter, klidně o 5 stupňů Celsia. Na druhou stranu zvláště optimisté upozorňují, že data centra urychlují transformaci energetiky, tlačí na inovace, na renesanci jádra, včetně malých modulárních reaktorů i masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Na některých místech, zvláště v Evropě, která k tomu developery tlačí, se teplo z datových center používá na vytápění městských sídlišť. Jisté je, že poptávka po další výstavbě železobetonových krabic poroste. Podle poradenských firem se výkon strojnásobí už v roce 2030. Investice mířící do tohoto odvětví jsou obrovské a není se zas tak čemu divit. Z datacenter se stává nová geopolitická suverenita, výpočetní výkon a energetické kapacity brzy budou strategickou komoditou, srovnatelnou s ropou či polovodiči. Kdo je nemá, bude závislý na jiných státech. A ve světě obchodních a jiných válek je každá závislost dost bolestivá.
10: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě pohled do Itálie, kde se poměrně značné mezinárodní sportovní úspěchy stávají politikem v rétorice tamní pravice. A slovo má naše stálá korespondentka na Apeninské poloostrově, jak se říkává, nebo spíš říkávalo, Veronika Lefrancová.
13: Na nedávném evropském mistrovství v atletice se Itálie mimořádně vyznamenala. Italští atleti na něm získali 22 medailí, z čehož 10 zlatých. Svým výkonem tak Itálie předstihla všechny ostatní země, které se šampionátu účastnily. Mezi italskými atletkami, které stanuly na nejvyšším stupni vítězů, byla také Larisa Japikinová, mistryně Evropy ve skoku do dálky. Její vítězství, stejně jako úspěchy dalších italských atletů tmavé pleti, oživily na Apeninském poloostrově debatu o rase a o tom, co znamená být Italem. K této diskusi značně přispěl bývalý armádní generál Roberto Vannacci, který se v posledních letech stal jednou z nejvýznamnějších postav italské krajní pravice. Jeho strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, dnes představuje jednu z nejradikálnějších sil italské politické scény a řadí se ještě dále napravo než bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové. Vannacci na sebe výrazně upozornil, když v roce 2023 publikoval svou knihu Svět na ruby, ve které vyjadřoval své kontroverzní názory na témata, jako jsou homosexualita, imigrace, feminismus nebo environmentalismus. V knize se objevily i komentáře o italské volejbalistce Paole Egonu, narozené v Itálii nigerijským rodičům. Podle Vannacciho tato sportovkyně sice má italské občanství, její fyzické rysy však údajně neodpovídají vzhledu většiny Italů. Jeho slova rozpoutala na sociálních sítích vlnu slovních útoků proti atletům černé pleti. Avšak poté, co se právě tito sportovci zasloužili o italský úspěch na mistrovství Evropy, si někteří komentátoři na sítích povšimli, že se Roberto Vannacci ve svých rasistických komentářích poněkud odmlčel. Naproti tomu Giorgia Meloniová blahopřála atletům, kteří podle ní stělesňují Itálii, která umí vyhrávat. Její nadšená reakce tak ostře kontrastovala s rasistickými postoji krajně pravicových politiků, jako je Vannacci, a zároveň zdůraznila rivalitu mezi oběma politiky. Vannacciho strana Národní budoucnost se vzhledem k bratřím Itálie vyznačuje ještě radikálnějšími pozicemi. Například doporučuje návrat k modelu společnosti, který nazývá středomořský patriarchát. Jeho cílem má být, cituji, vychovávat silné muže, muže schopné ovládat emoce a vášně a chránit ženy. Kromě toho Vannacciho politický program prosazuje ještě tvrdší postoj k migraci. Používá přitom pojem remigrace, který jde výrazně dál než běžná politika deportací nelegálních migrantů. Podle Vannacciho by se mohl týkat i migrantů s legálním pobytem a dokonce i jejich potomků. Podpora strany Národní budoucnost v posledních měsících roste a podle aktuálních průzkumů se pohybuje kolem 7%. Začíná tak představovat komplikaci pro Giorgiu Meloniovou, která bude v příštím roce usilovat o nové vítězství parlamentních volbách. Nová radikální pravice tak vytváří tlak na Meloniovou, aby v migrační otázce neztratila své voliče. I z toho důvodu dnes pozorujeme přitvrzení postojů její vlády vůči migraci. To se projevilo například nedávno, kdy Itálie v reakci na krizi v Ceutě dočasně zavedla kontroverzní kontroly na hranicích pro cestující ze Španělska. Debata, která začala komentáři o sportovcích, ve skutečnosti odkazuje k širší politické otázce. Kdo smí definovat, co znamená být Italem a která vize italské pravice dokáže v příštích volbách oslovit více voličů.
10: Veronika Lefrancová byla poslední autorkou středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plusnu a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po půl druhé.

0: budou zkoumat soudní znalci. Vyšetřovatelé je z Lánské hrobky exhumovali po skoro 80 letech. Tenisté Lehečka a Muchová prošli do třetího kola US Open a počasí dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útoku na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si včera předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
2: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil. Na výsledky pitvy čekají i místní.
3: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
4: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
5: I tak vnímají exhumace Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
6: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
5: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Festival malých nakladatelů Tabů, kde dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Tabůku Jureje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
7: Tabuk je crossover book festival. Je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
0: Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open do třetího kola, stejně jako Karolína Muchová, která se to v New Yorku podařilo po čtvrté za sebou. S Grand Slamem se naopak loučí Karolína Plíšková. Ruce Schneiderové podlehla 1-6 a 6-7. Plíšková mluvila po utkání o tom, jak je čím dál tím těžší získávat přímé body z podání.
8: Ten tenis jde nahoru i vlastně ten rok a půl, co jsem byla prostě mimo, tak jako všichni trénujou, všichni hrajou, takže určitě vám něco jako schází, určitě všichni si jedou ty statistiky, všude máte videa, takže je jasný, že ty soupeřky si to načtou a pokud jako vyloženě netrefím eso na lineu, tak jako mám všechno vlastně zpátky, no, což je nepříjemný, protože byla jsem dřív zvyklá těch bodů ze servisu mít trošku víc a není takový tlak na ten servis a můžete si víc dovolit i na tom returnu, ale tak to teďka prostě.
0: Do druhého kola tenisového US Open postoupila 20letá Nikola Bartůňková.
9: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za odbočkou na Český Brod. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. A policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov Západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na D1 z Ostravy do Přerova počítejte s omezením za Klimkovickým tunelem. Od kilometru 345 až po sjezd na Bílovec se projíždí pouze jedním pruhem. Silničáři budou až do zítřka přestavovat dopravní značení. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem je provoz svedený do levého pruhu kvůli opravě vozovky. Kolona se teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do světa tajných služeb, konkrétně programu nelegálních agentů, tedy sovětských, respektive ruských občanů, kteří byli vycvičeni k tomu, aby se vydávali za občany cizích zemí a přitom pracovali pro Kreml.
2: Žádná jiná tajná služba podobný program nemá. A přestože efektivita takového získávání informací se ukázala jako sporná, Moskva za výcvik těchto lidí utrácela a nejspíš ještě utrácí obrovské prostředky. Proč?
3: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
4: O programu takzvaných ilegálů se širší veřejnost poprvé dozvěděla více v roce 2010, kdy americká FBI pozatýkala 10 lidí kvůli špionáži ve prospěch Moskvy. Prokazovali se pasy cizích zemí, používali falešná jména, ale všichni se narodili v Rusku. Prozradil je plukovník ruské rozvědky SVR Alexandr Potějev, který měl na starost právě nelegální agenty ve Spojených státech. Tehdy se ukázalo, že tento program běžel ve skutečnosti od prvních okamžiků vzniku Sovětského svazu a funguje dodnes. Jak?
2: Josefe, viděl jsi seriál The Americans? A nebo vůbec viděl jsi o existenci programu nelegálních agentů?
3: Na druhou otázku odpovídám ano. O nelegálech jsem lecos četl a to téma mě velmi zajímá, ale The Americans jsem neviděl. They tell us what to do and
2: we do it. To je americký seriál, který vlastně zpracovává příběh několika rodin právě ruských ilegálů ve Spojených státech. Is there anything I should know about the Jennings family?
3: I guess you never really know a person, do you? A to je ta výměna 2010.
2: Je to inspirováno jím, protože ten seriál je rok 2013. Nicméně časově ten seriál se jakoby odehrává v 80. letech. A tam jsem si říkal, myslím, že někde ve čtvrtém nebo pátém díle, tak ti manželé, kteří jsou ti agenti, tak prostě v noci zapípá ta vysílačka a přijde zpráva, že z ústředí musíte naverbovat svoji 14-letou dceru. Tak jsem si říkal, no tak tohle to je teda opravdu jako moc. No ale pak jsem si vzpomněl na to při četbě knihy britského novináře Shauna Walkera The Illegals, Russia's Most Audacious Spies and the Plot to Infiltrate the West. Protože tam je popsán vlastně velmi podobný případ. A ještě s vazbami na Československo. No a protože Sean byl nedávno na pár dní v Praze, tak jsem si říkal, že byla škoda si s ním nepopovídat. I first heard about it in 2010. I was
3: at that time working for the Independent newspaper in Moscow. Skvělý, že s ním nabral rozhovor, který si krátce projdeme, ale ještě než to uděláme, tak si to pojďme nějak zarámovat. Jo? Každá vyspělá nebo aspoň trochu vlivná země po celém světě má svoje výzvědné služby, ty většinou fungují na principu nějakých tedy tajných agentů, kteří jsou ale profesionálové, tedy jako vyškolení, jako agenti, to je jakoby jedna kategorie. A ta specifická, o které se chceme bavit, jsou to lidé s falešnou identitou, kteří jsou dost často dlouho připravováni, odjíždějí někam pod úplně falešnou identitou do zahraničí, většinou tedy na západ, a dlouho žijí úplně bez jakékoliv aktivity, získávají kontakty, infiltrují se do určitého prostředí a teprve poté, možná na základě nějakého svého signálu, už mám přístup někam, začínají posílat konkrétní informace a jsou tedy směrováni tím ústředím do určitých oblastí, anebo je to naopak, spousta z nich žije vlastním životem a je naopak na pokyn toho ústředí teprve aktivována a to může být třeba desítky let.
2: To jsou ty takzvaní spící agenti, ale vlastně většina z těch lidí, o kterých Sean Walker píše, tak tam to prostě probíhalo tak, že vás někde většinou na vysoké škole si vyberou, pak jste dlouho, ten průměrný výcvik mohl trvat klidně 8 let. Jo, tak vás učí základy té špionské práce, sledovačka a tak dále. Samozřejmě máte brutální výcvik jazykový a pak nějakým způsobem, pak třeba odjedete do Kanady, to bylo velmi časté, nebo do Latinské Ameriky, tam vystupujete třeba jako Němci a během pár let se přemístíte do té cílové země, což teda většinou byly Spojené státy. A tam se už potom uvidí, máte za cíl se dostat k nějakým lidem. Často ty úkoly byly jako naprosto nerealistické a když to nešlo, no tak vás třeba využívali jako pro výběr mrtvých skránek.
5: Takže jsou to jakoby na první pohled občané cizích států, tu nevím, Španělé, tu Argentinci, tu Kanaďani, kteří se přistěhují třeba do New Yorku a odevřou si tam galerii nebo pracují jakoby IT a vedle toho skrytě sbírají nějaké informace konkrétního druhu. Co je na tom samozřejmě vždycky nejbizarnější, když to potom praskne, jsou dost často děti, které vyrůstají v vlastně prostředí třeba jako cizojazyčném, dost často ani nevědí, že jejich rodiče jsou původem z Ruska a že provádějí takovou činnost, nevědí už vůbec, což je teda podle mého i příklad, kterým se začal z té knížky Seana Walkera. Those 10 lived entirely double lives, completely concealing their ties to Russia. And two of them lived right here in Canada. Some of the children are now with friends, some staying with family. Others, like 16-year-old Alex Foley and his brother Tim, faced a crush of cameras to see their parents in court. Yes, they can't come here, and that's their punishment. But for me, why should I suffer for anything they have done? Especially when I wasn't even knowing of this. Sean vlastně říkal, že to byl ten důvod, proč se o to začal zajímat. A on žil v Moskvě, když proběhla ta výměna v roce 2010. A snažil se... Tam jenom tedy, řekněme, 10 ruských nelegálů vyměněných za 4, tedy špiony zadržené v Rusku, pracující údajně pro západní rozvědky, takže velká špionská výměna pak následovala ještě.
2: A jeden z těch manželských párů měl dva syny, kterým bylo nějakých 16 a 12, něco takového, který absolutně nevěděli, kde jsou. Prostě oni se domnívali, že jsou Kanaďani.
6: Jakou dobu jsem jednal s jejich právníkem, abych je přesvědčil k rozhovoru. Nakonec souhlasili. Tenhle šílený příběh jejich rodiny mě do tématu ilegálních agentů naprosto vtáhl.
5: Což je teda mimochodem taky případ třeba Artyoma Dulceva a Anny Dulcevové, toho ruského páru zadrženého v roce 2022 ve Slovinsku a později o 2 roky vyměněný v rámci té velké takzvaně špionské, ale nejenom špionské výměny do Ruska, tak opět tam jsou, oni vystupovali jako španělsky mluvící, nebo argentinský pár mluvící španělsky a ty jejich děti mluvili jenom španělsky, vůbec nevěděli, jako která by je.
2: A kde se to ocitli?
5: A najednou je vítá Vladimír Putin na letišti a děkuje jejich rodičům za skvělé služby. Ten Sean a jeho knížka začíná někde, tedy v těch 20. 30. letech v sovětských dobách. My jsme tak trošku odvážně řekli, že ilegály nemá žádná jiná země, jenom ti Rusové, lépe řečeno Sověti. Trochu se mi tomu nechce věřit, ale minimálně jako známý rozsáhlý program ilegálů má skutečně jenom ta sovětská, potažmo ruská tajná služba. Z čeho to jako vlastně vyrostlo? Jako, co ti ten Sean k tomu řekl?
2: No, Sean vlastně argumentuje v té knížce, že ono to tak trochu bylo v DNA celého toho bolševického režimu.
5: A možná trochu znouzecnost.
2: No tak protože... samozřejmě, ale protože ta bolševická strana ještě před revolucí tak byla v hluboké ilegalitě. Ti všichni lidi, ti vůdci vlastně neustále žili pod cizími jmény a tak dále. Oni to prostě znali. A když potom přišli k moci, tak samozřejmě jednak problém byl, že Sovětský svaz neměl diplomatická zastoupení v celé řadě zemí, takže tam prostě...
5: Rusie postupně otevírala až
2: do těch 30. let. a současně měl celou řadu lidí, kteří zcela fanaticky a ideologicky byli ochotni mu sloužit a byli to lidé často právě Španělé, Francouzi, Němci, prostě ti agenti Kominterny, kteří na to byli zvyklí taky. Oni uměli prostě, jak se mají převlékat, jak prostě se vyhýbat policii a tak dále. Takže tohle to jako vlastně fungovalo. A paradoxně, tenhle ten program prakticky končí v druhé půlce 30. let, kdy drtivá většina z těch, jak těch agentů, tak jejich řídících důstojníků prostě zahyne během velkého teroru, protože paranoidní Stalin prostě usoudí, že když jsou schopni se pohybovat takhle na západě, tak prostě musí být špioni.
5: A po druhé světové válce uvádí aspoň John Walker jako paradoxně, je ten režim nebo ten program ilegálů vlastně obnoven.
3: As the Cold War starts, the FBI gets massively funded.
6: Se začátkem studené války získala FBI masivní financování. Byla to éra McCarthyismu. Američané důkladně sledovali všechny zahraniční diplomaty. Sovětské zpravodajské důstojníky pak napadlo, co kdybychom obnovili ten náš skvělý program z 30. let. Tehdy tedy vznikla myšlenka ten program zrecyklovat.
5: Nějaké ty linky se v té Seanově knížce dotýkají České republiky Česka. Já jenom teda uvedu příklad, který v té knížce není, ale který mě svého času neuvěřitelně dostal. To je případ Václava Jelínka alias Ervina van Haarlema, což byl pseudonym falešná identita, který tento člověk narozený 1944 v Modřanech, tehdy ještě předměstí Prahy, dneska součástí Prahy, kde žiju i já, proto mě to taky zaujalo, že ty Modřany tam někde figurovaly, tak to byl 13 let špion ve Velké Británii, který opravdu jako fungoval jako ilegál v tom, že ta STB a s její pomocí poté sovětská KGB, byl to jako velmi ceněný člověk, získala falešnou identitu zmizelého, neznámého holandského dítěte Ervina van Haarlema, kterého porodila matka na základě znásilnění nějakým polským vojákem a nacistou, který se posléze ztratil, tak oni získali tu falešnou identitu. Tomuto vytrénovanému špionovi zadali základní zadání, že se má dostat k nějakým tajným informacím ohledně britské námořnictva a ponorek a technologií a také pronikat třeba do nějaké kulturní sféry. A ten člověk se skutečně objevuje pod tou falešnou holandskou identitou v roce 75 v Londýně, vystupuje jako Nizozemec, pracuje někde jako v hotelu a v takových různých podřadných profesích, ale dokonce, a to je na tom úplně bizarní, pod tím jménem ho vypátrá ta Ervina van Haarlema biologická matka, která si myslí, jako on je, ten syn je po smrti, ale ona si myslí, že se skutečně našel. On dokonce na pokyn STB a KGB s ní vstoupí do kontaktu a hraje toho syna. Jede za ní, navštěvuje i to příbuzenstvo. A teprve v 80. letech pravděpodobně na základě typu jednoho z přeběhlíků jako poté ho začne monitorovat a pak zjistí a on na konci 80. let je odhalen při odesílání nějakých kódovaných zpráv, zatčen, odsouzen a pomůže mu až sametová revoluce a poté končí po odpykání části trestu v Československu, umírá v roce 2022. Úplně neuvěřitelný příběh, biologická matka hledající zoufale svého syna a věřící, že ten Václav Jelínek alias Ervin van Haarlem, její údajný syn, jako je skutečně reálný.
2: To je strašný. Sean má v knížce příběh Dalibora Valouška, což je taky neuvěřitelný. Člověk, který pocházel z Moravy, studoval v Praze vysokou školu a někdy v roce 55 byl naverbován přímo KGB. Možná na základě nějakého typu od československých kolegů a poslali ho na výcvik do Německé demokratické republiky. tam si našel manželku, právě tu svoji učitelku němčiny, která ovšem samozřejmě byla také pečlivě prověřena, tudíž jim to ty odpovědné úřady schválili a následně je vyslali pod identitou bývalého vojáka Wehrmachtu Rudy Hermana, který se právě vrátil ze sovětského zajetí a tak dále. A je to velký prostě antikomunista a nacista a tady tím způsobem ta rodina se ocitne v Kanadě.
5: Která nabírá nejrůznější přistěhovalce, takže se tam do toho kotle těch cizinců přicházejících do Kanady zamíchají.
2: Naprosto, dokonce se tam prý u něj scházejí nějaký jako bývalí právě nacisté a zpívali nějaké válečné písničky a tak dále. No a pak přijde ovšem rozkaz, musíte se přestěhovat do New Yorku a infiltrovat Hudson Institute, jeden z takových těch jako velkých think tanků, že? No, takže on se tam sice přestěhuje, ale on má samozřejmě vysokoškolské vzdělání, že? No, ale úplně na jiné jméno a na jiné univerzitě. Takže on je vlastně frustrovaný z toho, že sice funguje jako filmař na volné noze, točí nějaké prostě reklamy, svatební filmy a tak dále, no ale prostě nemá šanci.
5: A tam je i taky nějaký případ jako s jeho synem, ne?
2: Přesně, a on má tehdy vlastně 16-letého syna Petra, který si myslí, že prostě ano, on je kanadský Němec a tatínek má malinko nahnědlou minulost a tak dále. No a on v roce 74 dostane schvolení od teda KGB a v roce 74 mu to celé řekne.
5: Že on to konzultuje s tím ústředím.
2: A ano, tomu to schválí, povolí. Protože on říká, podívejte se, tady máte, já vám tady dávám svého syna, člověka, který může mít obrovskou budoucnost, ten se může dostat kamkoliv. No a ono skutečně naverbuje a oni jedou spolu asi na měsíc do Sovětského svazu, tajně teda přes různé země.
5: Což je mimochodem ten rok 75, pravděpodobně, kdy FBI poprvé zaznamená, že se asi neděje něco úplně v pořádku a ta cesta od toho roku 75...
2: Už začíná být monitorován a co mě na tom vlastně úplně nejvíc pobavilo, že ten Peter tam jede ještě jednou sám. A oni mu dělají takovou prostě krásnou cestu, jako a odvez ho na Bajkal, tam loví ryby a odvezou ho prostě do Ermitáže, kde má prostě svoji osobní prohlídku a tak dále. A když se vrátí, tak tedy starý pan Valoušek napíše nesmírně naštvaný telegram, že jako jak je možné, že prostě s ním jenom prostě někde cestovali a chlastali a vůbec se nevěnovali jeho ideologické výchově. Že jako on furt neví pořádně, co je ten marxismus, leninismus. Jo.
5: Což ale končí dost potom rychle, že ty americké úřady ho napřed naverbují jako dvojitého agenta a už to v roce 76, ale posléze koncem 70. let vlastně úplně kompletně uzavírají celý ten případ, protože je pro jejich účely nepoužitelný a to mě vede k tomu finálnímu jako otazníku. Jo. My o těch ilegálech slyšíme neuvěřitelné jako bizarní historky, je to strašně zajímavé, ty falešné identity a kdo co věděl a nevěděl a děti a syn naverbovaný a tak dále. Jo. Ale vlastně málo kdo si troufne vyhodnotit ten jejich reálný přínos. Jo. Myslím, že Sean v některých z těch rozhovorů také o tom mluví, jako že je to skutečně s otazníkem, proto možná také ty západní a jiné rozvědky takovýhle rozsáhlý program ilegálu nemají, protože ho možná nepotřebují nebo si ho vyhodnotili jako problematický z hlediska nějakého přínosu. Řekl ti Sean něco i o tomhle?
2: No právě, protože jsem říkal, jestli 8 let vy utrácíte obrovské peníze na výcvik těch lidí, který potom skončí jako nějaký kameraman na volný noze, tak jestli se to vyplatí.
6: Velkým problémem pro ilegální agenty bylo to, že to byli většinou velice chytří lidé, ale nemohli se prokázat vzděláním na západě. Jak pak můžete infiltrovat think tank, když nemáte titul ze západní univerzity? Je to ale možná neintuitivní, ale lidé ze Sovětského svazu skoro nemohli cestovat. Ani diplomaté a důstojníci KGB s diplomatickým krytím ne. Takže i když pracovali na ambasádách na západě, moc nerozuměli tomu, jak to tam chodí. Naproti tomu těch zhruba 100 ilegálů, kteří působili v 200-milionové Americe v 70. letech, mohli volně korzovat po ulicích Manhattanu, mluvit s obyčejnými lidmi a pak o tom posílat domů politické zprávy.
5: No a myslím si, že do toho jako vstoupila velmi intenzivně taky nová doba, tedy rozpad Sovětského svazu.
2: Kdy vlastně většina těch agentů je skutečně uložena téměř k ledu. Oni v zásadě měli být ekonomicky soběstační, jo, že centrum jim nevyplácelo nějaký jako pravidelný plat, oni jim třeba mohli pomoci s něčím, ale opět kvůli udržení té legendy oni se museli tvářit, že si na to všechno vydělávají sami. A samozřejmě tohle je vlastně třetí okamžik, kdy ten program je v zásadě jako na hranici uzavření, protože jako no tak co, tak můžete jezdit, takže to je v pořádku. A právě Sean to vysvětluje, proč se program obnovil.
6: V roce 2012 se vytvořila nová skupina ilegálů. Jedním z důvodů je ideologie takzvané ruské výjimečnosti, tedy přesvědčení, že Rusové jsou morálně čistší než lidé na západě. Právě s tím potom rezonuje ten koncept ilegálů, kteří se odstěhují do zahraničí a obětují vše pro svoji vlast. V posledních letech si všímám skoro až kultu ilegálů. Vysílají o nich v ruské televizi, vycházejí knihy, staví se pomníky. A samozřejmě, že při těchto prezentacích se nezmiňuje, že ilegálové toho vlastně moc nedokázali, nebo že se řada z nich z té práce zbláznila.
5: Je to jako specifická linka té ruské, potažmo sovětské špionáže, která určitě bude přitahovat obrovskou pozornost, popsal jí britský novinář Sean Walker ve své knížce. V bonusu k tomuto dílu vám určitě doporučíme řadu dalších. Je to jako velké košaté téma. Každý z příběhů těch jednotlivých lidí by byl knížka nebo příběh sám o sobě. Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
2: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
5: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
2: i své blízké.
1: Terorismus.
7: Legendární Carlos zvaný Šakal nejprve zabíjel po světě ve jménu svobodné Palestiny. V 80. letech hodil ideologii za hlavu.
8: Začíná vlastně využívat té své proslulosti, peněz a toho, že vlastně si ho může najmout v uvozovkách kdokoliv z té pro něj vlastně jako správné ideologické strany, ať už tím je někdo z východního bloku nebo někdo z té protiizraelské arabské fronty.
7: Říká historik Jan Adamec.
1: Sérii portrétů poslouchejte dnes po 8. hodině večer na Plusu.
9: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tedy o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
1: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim taky, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Izrael má připravené plány na odsun Palestinců z pásma Gazy. Čeká ale, až Spojené státy vymyslí, kam je odvést. S odvoláním na izraelského ministra obrany Izraela Kace o tom informovala agentura AFP. Izraelská vláda je podle Kace připravená Palestince z pásma Gazy dostat pryč, a to po moři, letecky nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připravené s unijními a aliančními partnery pracovat na opatřeních, která posílí společnou bezpečnost. Premiér to napsal na síti X. Představitelé německé vlády v úterý obvinili Rusko ze srpnového hybridního útoku na letiště v Lipsku. A na pražském Vyšehradě dnes začíná festival Vyšehrádky, zaměřený především na děti a jejich rodiče. Nabídne divadelní představení, koncerty, workshopy i další aktivity pro návštěvníky od batolat až po školáky. Program se letos věnuje mimo jiné tématům dospívání, rodinných vztahů nebo světa kolem nás. Tenisté Jiří Lehečka a Karolína Muchová jsou ve třetím kole US Open. Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola, ve kterém prohrála Karolína Plíšková. V ranních hodinách v něm nastoupí ještě Linda Nosková. A cyklista Matyáš Vacek ovládl časovku na úvod závodu ZLM Tour v Nizozemsku. Druhého Dana Larsena porazil český šampion o 19 sekund a připsal si 9. vítězství mezi profesionály.
10: Zavřená D1 u Vyškova a omezení na D11 za Břístvím. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 zasahují záchranáři u srážky auta s chodcem. Odklon stále na kilometru 226, objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46 zpátky na D1. Objížďka je zatím plynule průjezdná. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte zatím stále s omezením za sjezdem na Lysou nad Labem. Mezi 19. a 20. kilometrem se projíždí pouze levým pruhem, silničáři opravují vozovku, uzavírka by měla skončit do 5 hodin ráno. A na D49 z Frištáku do Hulína je na 9. kilometru uzavřený sjezd i nájezd na Holešov. Do rána tam budou opravovat dálniční přivaděč. Použijte exit Holešov západ na 4. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Co si má Evropská unie vzít z toho, že Islanďané v referendu odmítli obnovení přístupových rozhovorů? Je to varovný signál, že se 27 musí změnit, pokud chce být atraktivní pro státy mimo ni? A nebo je členství dostatečně lákavé, protože o něj usilují například země západního Balkánu? Jak pravděpodobné je, že se unie v dohledné době rozšíří? A je to žádoucí?
12: Pro a proti Lukáše Matošky.
11: Našimi hosty jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál. Dobrý den do Bruselu.
13: Dobrý den.
11: A člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer. Dobrý den i vás zdravím do bruselského studia.
14: Dobré jutro.
11: A začněme od vás. Čím si vysvětlujete, že Islanďané většinově nestojí o členství v Evropské unii?
14: Ten rozdíl, který byl relativně těsný, myslím si, není úplně překvapivý. Island je velmi speciální ekonomika, patří to mezi nejbohatší země na světě, zároveň nejdražší země na světě. Zároveň je velmi silně propojená s Evropskou unií, jednak je součástí našeho jednotného trhu, je součástí schengenského systému, jeho bezpečnost je garantovaná pomocí NATO a hold těsná většina nebo mírná většina občanů se rozhodla, že prohlubovat to partnerství s Evropskou unií není úplně zásadní zřejmě, nebo není v jejich zájmu. Myslím si, že velkou roli tam sehrála otázka rybolovu, ke které se asi dostaneme.
11: Pane Dostále, váš pohled?
13: Tak referendum ukázalo, že Evropská unie je nástroj mezinárodní organizace, která má výhody, ale i nevýhody a každý stát, ať už vstupuje nebo je členem, si musí průběžně hodnotit, zda výhody členství převyšují nevýhody. Island si ponechal výhody, ale odmítl nevýhody, evropské regulace a omezení, příspěvky do většiny rozpočtů a podobně. Přitom je členem Schengenu, je členem NATO, jak bylo správně řečeno, je členem Evropského hospodářského prostoru, takže je vázán pravidly jednotného trhu, má svobodný pohyb zboží, osob, služeb, ale není vázán pravidly mimo EHS, tedy například v oblasti rybolovu, jak bylo správně řečeno, zemědělství nebo zahraniční politiky. A taky, pokud se nemýlim, tak je součástí EFTA, ale není součástí celní unie, takže má volnou celní politiku vůči třetím zemím. Takže pro bohatou zemi může dávat smysl, aby si nechali tento status, ale dále ho neprohlubovali.
11: Pane Niedermayere, není to pro Evropskou unii varovné, že podle všeho si na Islandu vyhodnotili, že převažují nevýhody u případného členství v unii?
14: Zajímavé bylo, že já jsem nezaznamenal nějakou velkou diskuzi ani v Bruselu, ani v České republice o tom, jestli bychom si vlastně přáli, aby Island se stal členem Evropské unie, nebo jestli bychom si to naopak nepřáli. Čili myslím si, že to bylo relativně okrajové téma. A když se dívám na tu dnešní populismem dominovanou dobu, tak já bych si úplně netroufl soudit, že to referendum říká, že občané nějakým pečlivým způsobem, téměř bych řekl s akademickou přesností, zvažovali ty výhody a nevýhody.
11: Promiňte, že vám myslím do toho vstupuju, ale ze strany islandské vlády zaznělo, že tomu referendu předcházela dost robustní demokratická debata, ve které zazněly nejrůznější argumenty.
14: To je otázka, jaký zájem vlastně byl o přesnost těch argumentů a znovu se vracím k té otázce rybolovu, který je pro Island zřejmě zcela zásadní, myslím si, je to druhý největší sektor tamní ekonomiky a má desetiletá zkušenost v evropské politice, říká, že ryby jsou opravdu peklo. To dohadování o tom, kdo má jaká práva, kde lovit, jakým způsobem se dá lovit, jakkoliv ten zájem je naprosto odůvodnitelný, protože ta politika se snaží o to, aby nadále bylo co lovit, tak je to nesmírně kontroverzní a já mám pocit, že tento argument, když je správně podán, převáží ty argumenty ostatní. Ale myslím si, že je důležité to rámovat tím, že Island je opravdu velmi bohatá země, ve které se skvěle žije, která je zároveň hrozně malá. Má méně než 400 000 obyvatel. Pardon, ještě pár slov.
11: Určitě.
14: A to znamená, že pro pro ně by to členství v EU z hlediska zapojení do těch institucí byl úplně jiný úkol než pro zemi, která má 10 nebo 40 milionů obyvatel.
11: Na to bohatství Islandu a na to, jakou roli to v tomto referendu hrálo, bych se, pánové, ještě zaměřil, protože tady podruhé zaznělo ze strany pana Niedermayera, obracím se na vás, pane Dostále, že důležitým tématem islandského referenda byl rybolov. Tak nelze ten výsledek vnímat tak, že zkrátka Islanďané se zalekli toho, že by do svých vod měli přístup i rybáři z jiných zemí Evropské unie, a že nebýt této obavy, tak by bývalo to referendum třeba dopadlo jinak ve prospěch unie?
13: Já si myslím, že to tak je. Island má klíčový produkt, což je rybolov nebo klíčovou oblast. A v této oblasti si chce podržet co největší kontrolu, dá se říct suverenitu. Takže pokud se jedná o ekonomiku s počtem obyvatel, řekněme, jako je Brno, a ta se zabývá zejména rybami, proč ne? A jinak jsou bohatí. Ještě jedna věc mě přijde zajímavá, a nejenom ve vztahu k Islandu. Nejde dost dobře být součástí více celních unií současně. To znamená, že pokud vstoupíte do poměrně hodně sevřené unie, jako je EU, tak si tím současně zavíráte dveře k volnějšímu obchodu s jinými ekonomikami, asijskými, americkými a podobně. A možná i toto, byť to možná lidé úplně na Islandu nezvažovali, je důležitá otázka pro každou přistupující zemi.
11: Pane Niedermayere, nezavřel by si Island dveře ke spolupráci s jinými částmi světa, kdyby vstoupil do Evropské unie? Nemohlo i toto v tom rozhodnutí v referendu hrát roli?
14: Já mám pocit, že ta samotná účast na tom společném trhu, jednotném trhu, který vlastně znamená, že ty pravidla ty země musí pasivně přejímat, výrazným způsobem formuje tu podobu té ekonomiky. A když jsem se krátce na Island díval, tak opravdu zjistíte, že ty tři sektory jsou turismus, rybolov a tuším energetika, kde Island je nesmírně ekologicky, klimaticky čistá země. Čili já bych tam tady tenhle argument úplně neviděl v situaci 400-tisícové země. Mě ale bylo zajímavé, možná se ještě dostaneme druhé téma, které tam trošinenku viselo, a to je otázka eura. A tady si myslím, že to rozhodnutí Islandianů, já ho nechci hodnotit, jestli je dobré nebo špatné, ale ukazuje nesmírně krátkou paměť, protože Island byl jedna ze zemí, která byla nejhůř a nejrychleji postižená světovou finanční a ekonomickou krizí v roce 2008. Dokonce Island byl zachraňován Mezinárodním měnovým fondem, spoustu lidí přišlo velké množství peněz, pokud si to dobře pamatuju, tak HDP, myslím, klesl o nějakých 10% bodů, a za touto krizí hodně stála prostě islandská měna a spekulace na kurz této měny, čerpání cizoměnových úvěrů s nižšími úrokovými sazbami a tak dále. A je zajímavé, jak se to úplně vykouří prostě z té historické paměti, a já když jsem vlastně si trošku sbíral aspoň nějaké podklady na tento náš dnešní rozhovor, tak jsem vlastně zjistil, že v té první fázi tam o tom vůbec nic nebylo. Tohle bylo jakoby hluboce zapomenuto.
11: Nicméně zastánci obnovení přístupových rozhovorů v Evropské unii před tím islandským referendem právě i možností přijetí eura argumentovali. Není to, pane Dostále, překvapivé, a nebyla by společná měna něčím, co by takové malé ostrovní ekonomice, malé byť velmi bohaté, pomohlo a co by ji zastabilizovalo a třeba ochránilo před takovými finančními krizemi, jako byla ta z roku 2008?
13: To je složitá otázka, zda je lepší věřit společné měně nebo vlastní měně, případně se orientovat ještě na nějakou třetí měnu. Pokud by euro bylo skutečně nejsilnější měnou na světě, bylo rezervní měnou, já nejsem odborník na tyto oblasti, ale zatím bohužel se to tak neděje, přestože k tomu náběh byl, tak by třeba to hodnocení bylo jiné, ale úplně to tak v tento moment není, a je to otázka nejenom pro Island, ale i pro Českou republiku a další země, které eurem v tento moment neplatí a zvažují, jestli tak bude, či nebude.
11: Vaše stručná reakce, pane Niedermayere?
14: No to já vidím úplně jinak, protože nejde o to, jestli ta měna je největší, ale jestli odpovídá struktuře a provazbě mé ekonomiky. A vzhledem k tomu, že Island je členem jednotného trhu, tak by tam nějaké výhody byly. Na druhou stranu je něco jiného, když obchodujete v rámci s eurozónou, například, já nevím, automobilové součástky, které mají marži jednotky procent. A pokud váš hlavní sektor ekonomický je turismus a rybolov, ve kterém přece jenom ta cenotvorba funguje jinak. Já bych spíš řekl, že to členství v eurozóně by zvýšilo finanční stabilitu Islandu, což je důležitá věc, protože dobře, banky by se stály součástí bankovní unie, by by lépe dohlížené a také by existovaly mechanismy na řešení krizí, což by bezesporu Islandianům v případě, že se bude opakovat někdy nějaká finanční krize, mohlo docela dost pomoci.
15: Přesvědčil vás pan Niedermayer, pane Dostále?
13: Jsou to zajímavé otázky k úvaze. Island pro nás není tolik relevantní, podstatné jsou, byť je to zajímavá země, podstatnější jsou otázky přistoupení například Moldovy, Ukrajiny či dalších zemí. A tam my budeme muset zvažovat, jestli je to výhodné i pro nás a jestli ty nevýhody nepřevyšují, protože konec konců Evropská unie není charitativní organizace, je to mezinárodní organizace, která má posílit prosperitu členských států. A toto bude důležitá otázka.
15: K čemuž bych se taky ještě rád dostal, teď ale připomenu, že našimi dnešními hosty v Pro a Proti jsou nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.
12: Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Pane Niedermayer, není to dnes tak, že bohatší státy, jako je Island, o členství v Evropské unii nestojí, zatímco ty relativně chudší, které teď zmínil pan Dostál, o něj stojí?
14: Je to možné. To, jak také někteří čeští politici vlastně prezentují členství Evropské unie, že je to cesta k penězům. Nechvalně známý výrok Miloše Zemana na toto téma, tuším pro Financial Times. To je jeden způsob, jak je to prezentováno. Je to způsob nesmírně nešťastný a devastující, protože naznačuje těm, kteří tam ty peníze dávají, že jsou vlastně hloupí, ale já bych spíš řekl, že mnohem větší roli v tom hraje nyní geopolitika a také historie. Zkušenost Islandu z první a druhé světové války, které vlastně dali vznik tomu uspořádání v Evropě, které velmi úspěšně vlastně zajistilo mír mezi zeměmi Evropské unie. To je něco, co tuto zkušenost Island nemá. A jakkoliv já jsem velký příznivec rozšíření Evropské unie, zejména o ty země na Balkánu, které už více než 10 let se na to připravují, tak jsem dalek od toho tvrdit, že každá země na světě, která je skvělá jako Island nebo jako Kanada, se má stát členem Evropské unie, protože pro ně ta Evropská unie něco znamená úplně jiného, než dneska třeba pro Estonce nebo Čechy.
15: Pane Dostále, nebylo by to krátkozraké dívat se na členství v Evropské unii jako na něco, co má přinést peníze?
13: Předně základní jednotkou mezinárodního pořádku je stát, svrchovaný stát. Pokud se svrchované státy rozhodnou udělat si organizaci, ať už je to Evropská unie nebo ASEAN nebo něco dalšího, je to v pořádku, pokud jim to všem prospívá. Pokud zjistí, že ty nevýhody převyšují, tak ty organizace se rozpadají, jsou opouštěny. Co si myslím, že je dobré říct na počátek, neuvažujeme v pojmech bloků soupeřících. Uvažujeme radši v kontextu spolupráce, kdy by to nemělo být tak, musí si země vybrat, buď budete v Evropské unii a nepřáteli všech ostatních, anebo budete mimo Evropskou unii a pak budete vyvrženi ze spolupráce s Evropskou unii. Je tam mnohem více variant.
15: Kdybyste měl odpovědět na tu moji otázku?
13: Ještě jednou poprosím o ní.
15: Ptal jsem se v návaznosti na to, co namítal Luděk Niedermayer, zda by nebylo krátkozraké vnímat členství v Evropské unii jako něco, co má přinášet peníze danému státu, který vstoupí.
13: Krátkozraké to není, protože každá vláda odpovídá svým občanům za mír a prosperitu a pokud tu prosperitu nebo ten mír vstupem do jakékoliv organizace ohrozí, tak do ní vstupovat nemůže. Pokud ji tím naopak posílí, potom vstupovat může. A v tomto není výrok Miloše Zemana zcela mimo, naopak, protože pokud vstup do Evropské unie nějaké zemi přinese finanční prostředky, tak v takovém případě je to argument pro. Pokud by znamenal ztrátu, jo, výdaje platit na ostatní, tak v takovém případě to lze zvážit jako v případě patrně Švýcarů, možná Islandianů.
15: Pane Niedermayer, nemyslíte, že Islandiany od členství v unii mohlo odradit i to, že kdyby vstoupili, tak by za to svoje členství museli platit?
14: Nedovedu si představit a nebylo by to racionální a pokud tady kolega možná, že já nevím, jestli chtěl nebo nechtěl rozlišit to, ty peníze, které získáváme v rámci evropského rozpočtu, anebo ten ekonomický benefit členství v Evropské unii.
15: Protože ten měl jsem dojem, že mluví o obojím, tak to možná rozdělme.
14: No a to právě rozdělme, protože pokud se bavíme o těch penězích, které my dostáváme, o kterých mluvil Miloš Zeman, tak to jsou peníze, které tam dávají ostatní země Evropské unie. A pokud já vystavím konstrukci, že EU je o tom, že dostávám peníze od těch ostatních, tak se ptám, proč oni chtějí být součástí tady tohoto uskupení a zároveň se dostávám do velmi komplikované situace v okamžiku, kdy pominou ty okolnosti, kdy já ty peníze dostávám a měl bych je tam naopak dávat ve prospěch těch jiných chudších zemí, tak se mi celá tato konstrukce rozpadne jako balíček z karet. Na druhou stranu ty přínosy zapojení do Evropské unie a jenom v oblasti jednotného trhu jsou násobně vyšší než ty přínosy, které my máme z toho, že se nám bohužel k naší škodě nepodařilo dotáhnout na průměr bohatství Evropské unie za ta léta, co jsme členy.
15: Pane Dostále, to byste uznal, že ty benefity spočívající v členství v Evropské unii spočívají především v jednotném trhu, spočívají především v určité záruce prosperity?
13: Je to vždycky otázka, co dostáváme a co dáváme. My jsme získali nějaké euro dotace, euro peníze, nějaké transfery, když jsme vstoupili, ale na druhou stranu jsme umožnili zase západním zemím přístup na náš trh, ať už realitní, ať už na trh bankovní a podobně, což zase pro ně není jako úplná ztráta, to si řekněme otevřeně. Dividendy plynou z České republiky na západ. Takže vždycky je to otázka dvou stran a důležitá věc je, že členstvím v Evropské unii si taky zavíráte do určité míry možnost spolupráce s jinými trhy, například asijskými, indickými, čínskými a podobně. S Indií teď budeme mít dohodu o svobodném obchodu, ale právě, existují přece jenom celní bariéry.
15: Jestli se tím nepopíráte, pane europoslanče.
13: Nepopírám, protože Evropská unie v tento moment jedná protekcionisticky. A pokud například německé podniky mají potřebu chránit ten trh a v tomto smyslu lobují i v Bruselu, ale pro české podniky by to úplně hypoteticky neplatilo, tak v takovém případě to pro nás přestává být zajímavé. My si potřebujeme spíše odemknout tu cestu na trhy celosvětové a tady může být Evropská unie při špatném řízení významnou překážkou. Pokud bude mluvit o strategické rivalitě, pokud bude zvyšovat v podstatě překážky pro spolupráci s těmi třetími zeměmi, tak pro nás to nakonec může být horší, než kdybychom v té unii nebyli. Nebo přesně řečeno byli tak jako Island v nějakém částečném
15: rozumím
13: spolupráce.
15: Pane Niedermayere, tak nemůže to být tak, že si 27 i zavírá dveře ke spolupráci s určitými částmi světa, pakliže samu sebe vnímá jako geopolitický blok s určitými hodnotami?
14: Tak především to, že máme ten vnitřní trh, znamená, že musíme mít obchodní politiku nějakou. A je naprosto naivní si myslet, že Česká republika by si byla schopna vyjednat lepší, hlubší, výhodnější obchodní dohody sama o sobě, než prostřednictvím Evropské unie, protože prostě z naší zemi, jakkoliv jsme skvělá země s 10 miliony obyvateli, se skvělými firmami, tak by se v tom dnešním světě nikdo nebavil. Čili to je naprosto naivní myšlenka, že my na tomto ztrácíme.
15: Nezavírá si Evropská unie dveře k jiným trhům?
14: Evropská unie, to je demokratické uskupení členských zemí, kde ty členské země, ti občané mají nějaké zájmy. A v tom dnešním světě se hrozně pečlivě prověřuje, jestli v rámci té obchodní smlouvy neotvírám těm zemím, se kterými tu smlouvu vyjednávám, víc prostoru, než oni otvírají nám. A to jsou nekonečné debaty, které, tady bych se možná s kolegou shodl, vedou k tomu, že je obtížné ty smlouvy uzavírat. Já nevím, jak se stavěl kolega třeba k dohodám Mercosuru a tak dále, ale to jsou všechno věci, které narážejí prostě na obrovský odpor v rámci svobodné demokratické společnosti a já si jenom troufám pochybovat, že kdyby vyjednávala takovéto dohody Česká republika, že by tomu u nás bylo jinak.
15: To byste uznal, pane Dostále, že Česká republika v rámci Evropské unie je silnější, pakliže jde o dojednání dohod s celými kontinenty, dohod o volném obchodu?
13: Lze souhlasit s tím, že vyjednávat za větší blok je vždycky snazší než za menší blok nebo jednotlivou zemi. Na druhou stranu si nemyslím, že by Česká republika byla ve světě ztracena. Já jsem měl možnost teď navštívit Pákistán, Indii, Čínu, Mongolsko. Všude si pamatují Československo jako vynikajícího partnera, který nikdy nebyl koloniální zemí, který vždycky pomáhal rozvojovým zemím a jsou připraveni nám vracet. Kdežto s některými západními zeměmi mají objektivní v podstatě nejen historické, ale i obchodní rozpory. Čili v takové situaci může být pro Českou republiku, případně pro nějaký blok středoevropských států, řekněme třeba V4, snazší vyjednat dobré obchodní podmínky, než pokud se vyjednává za větší celek, kde jsou ale ty, řekněme, komparativní výhody rozdílné.
15: Což mi poněkud připomíná slova premiéra Babiše, stará jenom pár dnů. Pan premiér vyzval k tomu, aby se vytvářely koalice, které budou hájit zájmy nás, středoevropanů, tedy i zájmy Česka. Souhlasil byste s tím, pane Niedermayere?
14: Bezesporu ty koalice vznikají v radě. Mám pocit, že v radě při projednávání každého dokumentu vzniká nějaká koalice, která se snaží získat tu kýženou většinu. Mě trošku na tomhle výroku mrzí, že mám pocit, že vznikl v kontextu projednávání evropského rozpočtu. A do toho jednání vlastně ta naše země, stejně tak jako země našeho regionu, jdou sice z racionální, ale s neprosaditelnou a vlastně ne úplně férovou pozici, že chceme do něj platit co nejméně a dostávat co nejvíce. A samozřejmě takový zájem nemůže být prosaditelný, protože ty ostatní země mají přesně to postavené jinak v tom, že oni, protože z rozpočtu nejsou schopni dostávat dostatek peněz, protože rozpočtu dominuje koheze a zemědělská politika, tak pro ně je evropský rozpočet otázkou toho, kolik do něj platí. Zatímco pro nás je to otázka, kolik z něj přijímáme. A myslím si, vyhrocovat tento spor nepomáhá. Samozřejmě tahle myšlenka tu má každý premiér v hlavě, ale myslím si, že by ji spíš měl držet v té hlavě a držet si je na ty kuloární jednání, ve kterých se bude snažit za tou plentou v tichosti vyjednat co nejlepší podmínky, ale dávat to příliš na odiv vlastně atakuje tu vyjednávací pozici těch politiků z bohatých zemí, kteří jsou ve velmi obtížné situaci. A jde to pak k tomu, co se bohužel stalo, že německý kancler se snaží sjednotit ty země, které platí do rozpočtu, aby přitlačili na to, aby ten rozpočet byl co nejmenší. A to je přesně to, čeho jsme nechtěli dosáhnout.
15: Pane Dostále, tak nepřipomíná teď ten český přístup reprezentovaný vládou Andreje Babiše, že z Evropy chceme dostat maximum, ale chceme dávat minimum?
13: Je to tak překvapivé. Jeden dávný státník, tuším britský, řekl, že jeho země nemá přátel, ale jenom zájmy. A přiznejme si otevřeně, tak to jednají i zástupci Německa, Francie či dalších zemí při těch vyjednáváních v rozpočtu. Čili i Česká republika by měla především dát na stůl své zájmy a snažit se, zní to možná trošku ošklivě, ale co nejvíce získat a co nejméně zaplatit. Jo a z toho střetu těchto nejrůznějších zájmů pak snad vzejde kompromisní úvaha o rozpočtu, který pak třeba schválíme a bude výhodnější pro všechny zúčastněné, než kdyby se nedohodli.
15: Vraťme se, pánové, závěrem k našemu tématu, kterým je případné rozšiřování Evropské unie. Tak už víme, že se Unie v dohledné době nerozšíří o Island. Nicméně jsou tady další zájemci, například nebo možná především země západního Balkánu. Pozice české vlády je, že by se členy měly stát vlastně velmi rychle. Tady s tím souhlasíte, pane Niedermayere, prosím stručně?
14: Ano, jednoznačně je to náš zájem, je to zájem Evropské unie a ještě k tomu, co jste říkal před chvílí, ano, my bojujeme za své zájmy, ale uvědomme si, co je náš zájem a ty eura z toho evropského rozpočtu hrají mnohem menší roli než fungující Evropská unie, soudržná Evropská unie, která zajišťuje naši prosperitu a bezpečnost v tom dnešním světě.
15: Pane Dostále, podle vás měla by se Černá Hora nebo Albánie stát členskými zeměmi unie co nejdřív, jak říká premiér Babiš?
13: Budeme si muset spočítat plusy a mínusy a oni si budou muset spočítat, jestli je pro ně zajímavější vstoupit do Evropské unie a do určité míry si zavřít zase některé vztahy třeba s asijskými trhy.
15: Našimi dnešními hosty v Pro a Proti byli nezařazený europoslanec Ondřej Dostál a člen poslaneckého klubu Evropské lidové strany, europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayere. Pánové, oběma vám děkuju.
14: Děkuji, nashledanou.
15: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
16: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo? Milan Machovec byl významný český filozof, popularizátor tohoto oboru a jeden z iniciátorů marxisticko-křesťanského dialogu ve střední Evropě.
9: Narodil se v roce 1925 v Praze. Vystudoval klasickou filologii a filozofii na Univerzitě Karlově, kde v letech 1950 až 1970 přednášel. K této činnosti se pak mohl vrátit až v roce 1990 a občas tam přednášel až do své smrti.
16: V 60. letech byl spolu s Ernstem Blochem a Erichem Frommem jedním z iniciátorů dialogu mezi křesťany a marxisty. Jeho reformní pojetí marxismu bylo jednou z ideových inspirací pražského jara 1968.
9: V letech normalizace byl profesor Machovec propuštěn z univerzity. Živil se především jako varhaník a přestože byl pod policejním dozorem, stýkal se tehdy například s Egonem Bondym a podepsal chartu 77.
16: V 70. i 80. letech čelil hrozbě, že jeho dílo bude zabaveno a zničeno. Toho ovšem neodradilo a i nadále se účastnil bytových seminářů se studenty filozofie i s dalšími zájemci.
9: Po roce 1989 byl rehabilitován a v roce 2000 mu byl propůjčen řád Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho dílo pojí snaha o humanizaci světa. Originálně v něm spojil myšlenky Aristotela, křesťanství, Kanta i Marxe.
16: Nejlépe jsou tyto myšlenky shrnuty v jeho knize Ježíš pro moderního člověka, která je hojně překládána i do cizích jazyků. Profesor Milan Machovec zemřel v Praze 15. ledna 2003.
12: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a Nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ministr kultury Otto Klempíř odvolal ředitele Ostravského muzea Plus Pavla Lazara. Rusko srpnovými útoky v Lipsku podle prezidenta Pavla testoval.

0: dosahují 1,5 miliardy korun.
1: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
2: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
1: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Srpnový útok na letišti v Lipsku je podle prezidenta Petra Pavla další snahou Ruska otestovat odolnost Evropské unie a Severoatlantické aliance. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN. Nepřátelské akce Ruska, jako byl třeba útok na Ukrajinu, ale podle Pavla naopak posilují jednotu a odhodlání obou organizací.
3: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
0: Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Podle zemědělců je kvůli suchu úroda na některých místech poloviční oproti loňsku. Hlízy jsou navíc malé.
4: Bramborový kombajn nám jede, práší se od něj, takže je vidět, že je sucho. To je celý důvod, proč prostě ten výnos letos nebude, bude poloviční proti předcházejícím letům.
5: Ukazuje na poli nedaleko Košetic na Pelhřimovsku agronom Jindřich Štix. Proč se letos urodilo méně brambor a s jakými ztrátami musí zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského Jana Čepla.
6: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly.
5: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15 až 20%. Milan Soldán, Radiožurnál.
0: Tenistka Linda Nosková nastoupí ve druhém kole US Open proti Tara Rudíjové z Tajska. Do třetího kola už prošly Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Karolína Plíšková naopak vypadla. Dohrávku úvodního kola úspěšně zvládla Nikola Bartůňková. Fotbalisté Bohemians v utkání čtvrtého kola šance ligy remizovali s Jabloncem 1-1. Gól Severočechů dal obránce Martin Cedidla, který v aktuálním ročníku skóroval už po třetí. Mluví o něm jablonecký trenér Luboš Kozel.
7: Má sebevědomí tím, že ty góly dal, tak prostě tam jde dát gól znova. Takže to si myslím, že je dost důležitý, hlavně u těch standardek, z kterých se prosazujeme. Jsme vlastně dali góla z dohrávaného dlouhého autu, pak jsme měli dvě největší šance taky ze standardek, ale my prostě potřebujeme, aby jsme byli nebezpeční nebo efektivní z té hry a to se nám zatím moc nedaří.
0: Zbrojovka Brno porazila Hradec Králové 1-0 a posunula se na druhé místo za vedoucí pražskou Slávii.
8: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D8 za Novou Vsí. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je u Vyškova neprůjezdná po vážné nehodě. Auto tam srazilo chodce. A provoz policisté odklánějí na kilometru 226. Objíždí se přes Vyškov a po dálnici D46. Objížďka je plynule průjezdná, kolony se teď netvoří ani před odklonem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 16. kilometru nákladní auto srazilo jelena. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. A u Českého Těšína vás zdrží omezení na obchvatu města. Na silnici 48 opravují vozovku těsně před hranicí s Polskem. Provoz řídí kyvadlově semafory, práce jsou v plánu ještě týden. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme z počátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Co zajímavého se dělo v Československu přesně před 35 lety, v září 1991. Připomene nám to repríza pořadu Archiv Plus, který připravil Pavel Hlavatý a dal mu příznačný název. Tenhle stát je zasviněnej byt. A po něm se Ivan Štern v repríze pořadu Historie věčí

0: Kněživá zamyslí nad osudem českých Němců vysídlených po konci druhé světové války z Jablonecka.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
2: Nové učebnice, dopisy prezidentské kanceláři, lustrační zákon a hlavně vzrůstající napětí v československých stazích, tedy září 1991. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
4: Při výchově a vzdělávání se vedle učebnic a učebních textů uvedených v seznamu učebnic vydaném ministerství školství mohou používat i jiné učebnice a učební texty. Konec citátu.
5: Čili přeloženo, učitel si může zvolit z většího množství učebnic různých nakladatelství a mimo to může používat i dokumenty a podobně.
2: Je 1. září 1991, začátek školního roku. Přestává se učit podle komunistických učebnic.
5: Co se děti učili a co se budou učit?
4: Cituji, v souvislosti s válkou v Koreji se zostřilo mezinárodní napětí a země budující socialismus musely hledat cesty pro lepší zabezpečení své obrany. Tato skutečnost vedla ústřední výbor KSČ k rozhodnutí zvýšit úkoly pětiletého plánu v těžkém průmyslu téměř na dvojnásobek proti původním záměrům. Národní fronta vytýčila ústřední mobilizační heslo odpovídající atmosféře doby. Buduj vlast, posílíš mír.
5: Tak to byla ukázka z učebnice dějepisu, ze které se osmáci učili až do letošních prázdnin. Co se o první pětiletce mohou mimo jiné učit teď, když nakladatelství Fortuna vydává učebnici od pana doktora Zdeňka Sládka?
4: Faktem je, že oproti původnímu programu se v průběhu pětiletky začalo usilovně zbrojit. Jen za poslední dva roky pětiletky se válečná výroba zvýšila na osminásobek. Není si těžké představit, jak velká tíha dolehla na celou společnost.
2: Prezidentská kancelář doznala po nástupu Václava Havla do funkce výrazných změn. Stále více občanů se na ní obracelo se svými problémy. Historii i současnost mapuje doktorka Valentová.
6: Tady existuje spisovna, která byla založena v roce 1918 v době, kdy vznikla republika za prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A tento systém zde funguje bezporuchově dodnes. Existuje podatelna, které tyto dopisy se třídí a pokud jsou uznány pro naší sekci, tedy jedná se o nějakou žádost o milost nebo stížnost, postupují se spisovně. Této spisovně se třídí na věci trestního charakteru a občanskoprávního charakteru a svým charakterem, zda se jedná spíš o věci pracovní nebo bytové, sociální restituce, se třídí i podle jednotlivých oddělení, které se nám zde podařilo už ustavit a zorganizovat. Poté tato pošta jde k vedoucím těchto oddělení, které zapisují, který z referentů z jejich oddělení bude tento spis vyřizovat. A vrací se to zpět do indexu, který zachycuje tato jména těch referentů a poštu jim zpátky přiděluje již s původním spisem, a to v případech, kdy tito lidé se neobracejí na prezidentskou kancelář poprvé.
2: Spisovatelka Eda Kryzeová, asistentka Václava Havla, pověřená vedením sekce pro styk s veřejností kanceláře prezidenta republiky, se zamýšlí nad stavem společnosti prizmatem dopisů došlých do prezidentské kanceláře.
7: Je pravda, že jsou lidé, kteří sem přicházejí v úplně zoufalé situaci a říkají, jestli nás nepřijme pan prezident a jestli se tady nevyřeší náš problém, tak já se rovnou odsud jdu oběsit, anebo skočím do Vltavy.
8: To znamená, že musíte spolupracovat i s psychiatry, ne?
7: Tohle to ještě není psychiatrický případ, ten člověk může být skutečně tak zoufalý. Samozřejmě, že sem chodí řada psychiatrických případů, ale jako instituce v tomto státě jsou schopný přivést člověka tak daleko, že by se oběsil.
8: A můžete takovému člověku nějak pomoct?
7: Tomu člověku můžeme pomoct tak, že se snažíme, aby... jak si poskytnout mu právní pomoc. To znamená, že se snažíme ho orientovat tak, aby, jak říká ta mluvčí lidských práv v Polsku, aby, že právo je štítem v rukou slabého. Jestliže ten člověk to právo nezná, tak ho nemůže aplikovat. A většinou to právní vědomí lidí v tomto státě je velmi nízké. Muži chtějí hned vidět výsledky. Si muži se jak, nebo se jako, jsou hrozně rychle, jak si se zklamou. hrozně rychle jsou frustrováni. To znamená, když nevidějí ty výsledky, tak to jako hned všechno zabalejí. Když to žena je zvyklá se spokojit aspoň s kousíčkem toho, co udělá. Ona ví, že nikdy ten byt nemá úplně vzorně uklízený, ale ona ho stejně pořád uklízí. Tohle je něco jako zasviněný byt, tenhle stát. To znamená, že se to zkrátka musí uklízet a ta žena je zvyklá na to, že každý den meje nádobí, každý den uklízí, každý den. Ty děti v tom bytě udělají každý den svinčík. A ona každý den to znova uklidí. Ona to dítě tisíckrát mu řekne, jak si ten samý pokyn, anebo tisíckrát ho poučí o stejné věci. Takže já si myslím, že jako ženy, že na tohle to mají mnohem větší trpělivost a že vlastně v této společnosti by měly dominovat ženy, které jsou jaksi předurčené k tomu, aby vychovávaly, protože ta společnost je v těžkém, jaksi demoralizovaném stavu. Když ti muži, dejme tomu, budou podnikat, a když tady zavedou jako různý cizí kapitál a takovýhle věci, tak pokud se nezmění mentalita těch lidí, tak to vůbec nebude fungovat.
2: V diskuzním pořadu Radiofóra ze 4. září 1991, který měl být původně věnován Miroslavu Sládkovi, zajímavě hovořil tehdy poslanec Miloš Zeman. Diskuzi uváděl moderátor Boris Riegler.
9: Já jako psychodramatik, který strávil mládí v různých těch psychiatrických léčebnách, že jo, abych to tak trošku nadsadil, hrál jsem rád psychodrama. A vím od profesora Knoblocha, slavného to psychiatra dnes žijícího v Kanadě, že každý člověk si v sobě nosí obrovský problém, se kterým koketuje, který agravuje nebo ho naopak potlačuje, zmenšuje, ale má ho v sobě. Já bych vás prosil o problémy, vyberme ten nejlepší a dejme posluchačům na 45 minut zapomenout na okolní svět, na jejich problémy a rozehrajme tady velké shakespearovské divadlo. Problém Miloše Zemana.
10: Já bych řekl dva problémy. Jeden je můj osobní a ten není příliš důležitý a druhý je neosobní. Osobní problém je strašně jednoduchý. Jak co nejrychleji přejít do věku penze? Jak mít čas na čtení knížek, které mám rád, na chození po Praze, kterou mám rád a neznám, na chození po Vysočině, o které platí to též. Tím končím svůj osobní problém. A teď ten problém obecnější. Když už jsem byl trochu zatažený do politiky, na které se zvláštní podílím, tak si uvědomuju, že třeba v parlamentě už de facto začal předvolební boj. A každý z nás v tomto boji začíná pronášet monology a stává se z něho fanatický kazatel, který obrací lidi na svoji víru. Neříkám, že přesně o to též se někdy nesnažím i já, ale tady jsem ve společnosti přátel, kteří mají různé názory. Pro fanatika je totiž kontrární. Přátel, který má jiné názory, než mám já. Fanatikův přítel může být jenom člověk s týmiž názory. A já přemýšlím o tom, kde umístit tu oázu, když jsem tomu říkal ostrov pozitivní deviace. Lidí, kteří se dokážou setkávat, a jak říkal Karel Poláček, my kluci a holky, co spolu mluvíme, a přes tu různost názorů, nebo spíš právě pro ně, protože jedině tak si mají lidi co říct, si tu oázu uchovat a ten monolog kazatelů, který obávám se tady bude převažovat, každý bude mít jedinou pravdu, jeho strana bude jediným garantem naší cesty vpřed, jeho alternativa bude jediná přípustná, tak aby se tady ta oáza zachovala a aby normální lidi dokázali poslouchat jeden druhého a uvědomit si, že ten druhý může mít pravdu.
2: Profesor Radek Jánský z Univerzity v Illinois při své návštěvě v Československu vyslovil pozoruhodnou prognózu ohledně československých vztahů. Odvysílána byla 10. září 1991.
11: Podle mnoha mých zkušeností v zahraničí, já bych vsadil hlavu, že dojde-li k utvoření opravdu samostatného Slovenska, že do roka a do dne bude nejužší spolupráce mezi Čechy a Slováky, jaká kdy existovala, včetně doby hned po první světové válce. Já neříkám, že by chtěli znovu se spojit, v Československou republiku, federální nebo konfederální, ale já jsem si jist, že ta de facto spolupráce by byla větší a plodnější než v jakémkoliv uspořádání uvnitř jednoho státu může být dnes.
2: V námi sledovaném období byl přijat vládní návrh lustračního zákona, který následně zamířil do federálního shromáždění.
12: Federální vláda projednávala tzv. Lustrační zákon celkem 5 hodin, a to tak, aby každé ustanovení schválil každý člen vlády. V parlamentu, který bude zákon přijímat, tedy ve federálním shromáždění, bude diskuse určitě nejméně také tak dlouhá a jistě se na konečném znění zákona neshodnou všichni. Podstatné a důležité ale bude schválení zákona, kterým se stanoví další podmínky pro výkon některých funkcí v orgánech a organizacích federace a republik. A především také to, pro jaký rozsah funkcí bude zákon vymezen. Jak se s předstihem na vládní návrh dívají poslanci, jsem se včera ve federálním shromáždění zeptala Jána Mlynárika.
13: Zatím přesný text nepoznáme. Ale zrejme to, čo bolo publikované v tlači, tak nebude to taká selanka, aká bola síce 5-hodinová, ale aká bola vo federálnej vláde. Myslím, že parlament bude mať veľmi výrazné korektúry, a to k prehlbeniu a dalo by sa povedať k zostreniu tohto zákona, aby skutočne tí, ktorí sa podielali na persekúcii nášho obyvateľstva po 40 rokov, nemali prístup k štátnej správe ani k vzdelávaniu, ani k masovo-komunikačným prostriedkom. Myslím, že okolo tohto zákona bude dosť rozsiahla diskusia, ale nie som taký optimista, aby sa potvrdilo všetko, čo vláda predkladá.
12: Takže vy myslíte spíše rozšíření toho záberu a co ten termín 5 let?
13: Ten zrejme asi obstojí, respektíve môže byť predlžený na 7 až 10 rokov, ale myslím si, že vláda veľmi tolerantne a veľmi akýmsi spôsobom, takým dosť málo priateľným, tieto veci predkladá, respektíve chce predložiť. Myslím si, že bude o tom dosť veľký spor v politických stranách a hnutiach a v parlamente vôbec.
2: Napětí v československých vztazích a různé petice a výzvy komentoval pro Československý rozhlas Miroslav Kusý, ředitel prezidentské kanceláře v Bratislavě.
14: Pozerám se na ty tváře v bratislavské národnej obrode zo soboty a žasnem. Tyto ľudia podpísali spoločný manifest za zvrchované Slovensko. Čo však okrem tohto manifestu majú ešte navzájom spoločné? Nie je to tak dávno, čo títo ľudia stáli voči sebe na opačných stranách politického kolbišťa a po niektorí z nich si nevedeli prísť jeden druhému na meno. Ako sa to len vtedajší premiér Mečiar verejne vyjadroval o Markušovi? Nabrízgal mu do eštebáckých konfidentov. Tak sa mi marí, že ani Roman Kaliský nebol voči Mečiarovi ešte ako premiérovi nejako zvlášť úctivý. Povedal by som, že svoju nespokojnosť s ním sa vôbec nesnažil skrývať. Čo mi to všetko narozprával Budaj o Kaliskom? Ani len mne. Nebolo to nič lichotivé a musí to byť kdesi zachytené. Nepripomínam toto všetko zo zlomyselnosti. A ja mám svoje sympatie a antipatie a tiež sa s nimi netajím. Ide mi o to, prečo títo ľudia napriek všetkému naraz zabudli na svoje vzájomné nevraživosti a našli k sebe cestu. Zjednotila ich opozícia voči terajšiemu režimu? Áno. Ale táto opozícia má svoje zvláštne materské znamienko. Je to predovšetkým opozícia odstavených prominentov tohto režimu. Všimnime si len, koľko ich tam je. Jan Budaj, bývalý predseda KCVPN a bývalý prvý podpredseda Slovenskej národnej rady s ašpiráciami na post jej predsedu. Neprešiel lustráciami. Milan Kňažko, bývalý poradca prezidenta, bývalý minister medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky. Nevyšiel mu komplot proti VPN. Jozef Markuš, bývalý prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky a špirujúci po voľbách na kreslo vo federálnej vláde. Neprešiel lustráciami. Vladimír Mečiar, bývalý premiér. Nepodarilo sa mu presadiť vodcovský princíp vo VPN vo vláde a v národe. Odvolaný. Roman Kaliský, bývalý riaditeľ Československej televízie v Bratislave. Padol. A tak ďalej. Svojím manifestom za zvrchované Slovensko vyzývajú všetci títo jeho signatári k vyhláseniu samostatného slovenského štátu. Predtým, keď boli vo svojich funkciách, s tým nikto z nich neprišiel. Vystupovali po väčšine ako zanietení federalisti.
3: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách.
15: Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
2: Jednou z nových akvizic politické plurality po roce 1989 byla nezávislá erotická iniciativa. Ukázka z diskuzního pořadu se členy iniciativy pochází z 18. září 1991.
16: Co je pro vás, pane Mittlehnere, důležitější? Sex nebo politika? Proč jste vůbec dali dohromady tyto dvě tak odvislé věci, nebo nejsou tak odvislé?
17: Já se domnívám, že nejsou tak odvislé. Už tedy proto, že vycházíme z takového ústředního hesla naší strany, a sice, že erotika je především porozumění. A v politice by porozumění mělo být na prvním místě. Tam, kde není porozumění v erotice, tam, kde není porozumění v politice, nic dobrého další vývoj nemůže přinést. Chtěl bych v této souvislosti využít této příležitosti a říct, že naše strana, naše hnutí nebylo založeno a nevyvíjí svoji činnost proto, aby nějakým způsobem se zasazovalo o něco, co je třeba ve společnosti nepříznivé a co je i určitým naším obyvatelstvem tak nějak jaksi dáváno na index. Naše nezávislá erotická iniciativa je stranou, která má svůj naprosto seriózně a vážně míněný program. Já tady rozhodně nechci rozebírat celý náš program, ale snad stojí za to říct, že třeba v oblasti tedy práva žen hájíme a důsledně prosazujeme právo našich žen na interrupci, na svobodné rozhodování o těhotenství a mateřství. Jsme pro toto zachování tohoto práva na interrupci, ale prohlašujeme a tvrdíme a podtrhujeme, že jde o nouzové řešení. A že tedy by měla celá záležitost být řešena v té rovině, jakou je zabezpečení kvalitní, spolehlivé, cenově přístupné antikoncepce, abychom se konečně dostali z tohoto místa na úrovni rozvojových zemí, tam, kam tedy patříme, na tedy místo ve vyspělé evropské společnosti.
2: Meeting tří pražských obvodních organizací KSČM proběhl v Lucerně 19. září 1991. Staré časy z něj bylo cítit velmi intenzivně.
18: Dovolte mi, abych vás jako předseda obvodního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Praze 1 všechny co nejsrdečněji přivítal na mítinku členů Komunistické strany Čech a Moravy a sympatizujících, který pořádají obvodní výbory KSČM Prahy 1, 2 a 3. Cílem našeho dnešního setkání je zhodnotit v poločase práci našich poslanců ve federálním shromáždění, České národní radě, roční činnost členů zastupitelstva hlavního města Prahy a městských částí Prahy 1, 2 a 3, zvolených za Komunistickou stranu Čech a Moravy. 9 měsíců zbývá do voleb do nejvyšších zákonodárných sborů a naším dnešním úkolem je také poradit se nad tvorbou volebního programu Komunistické strany Čech a Moravy a nastínit strategii a taktiku Komunistické strany v předvolební kampani. Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, vítám vás zde ve Velkém sálu Lucerny v Praze, vítám mimopražské účastníky mítinku, vítám též srdečně zástupci sdělovacích prostředků, stejně srdečně vítám zahraniční účastníky mítinku a členy pražského diplomatického sboru.
2: Humor v politice byl námětem příspěvku, který Československý rozhlas odvysílal 24. září. O některých subjektech jsme dnes už slyšeli.
19: Neříkejte, není to jen věc vážná, suchopárná, ale kdy zákeřná, ta politika. Vždyť umí člověka i pobavit. Jenom my, Hnutí za svobodné Slovensko, jsme měli jediní v programu suverenitu Slovenska. Kolik stran teď najednou tohle heslo vykřikuje? A my, že bychom se měli přidávat k nim, když jsme byli první? V Komunistické straně Čech a Moravy vykrystalizovala liberálně necudná rezonance času a doby v erotickou sekci. Tak to bylo oficiálně sděleno. jenom aby tenhle výrazný ideologický program stranu nerozložil. Protože kdo ví, kolik je těch, kteří museli uvnitř strany skrývat své nejniternější přesvědčení. Možná je to vstup i na ekonomickou scénu, protože striptýz zasloužilých členek bude jedinečný a v Evropě neslýchaný a nevídaný. Nebo z jiného soudku, jak krkolomné je právnické myšlení. Pan doktor Sládek prý nikomu neubližuje, a tak se policejní vyšetřovatel snaží, aby policie neublížila ani jemu. Chce odborný posudek znalce psychologa a psychiatra. Záchranný pás hodil svému náčelníkovi vedoucí právního oddělení Sdružení pro republiku Republikánské strany Československa doktor Kolář. Jaké pak napadání? Ke snížení vážnosti prezidenta prý v projevu doktora Sládka nedošlo, neboť ve shromáždění, před kterým byla předmětná slova vyřčena, pan prezident zvlášť vysokou vážnost nepožívá. Prostě něco na způsob: já jsem to řekl, ale ten, komu jsem to řekl, to určitě věděl. Takže já jako právník říkám, že to není trestné. Ještě víc pobaví výtisk soukromých novin Hlas Slovenska, který koluje po Praze. K ponaučení se nám tu předkládají nové dějinné skutečnosti. Bez slovenských vzdělanců by dnes možná už český národ ani nebyl. Uvedu aspoň některé. Mikuláš Bakalár Štětina založil v Plzni první knihtiskárnu v Čechách. Vavřinec Benedikt z Nedožier u Prievidze byl autorem první systematické gramatiky pro Čechy. Jan Amos Komenský, rodným jménem Segeš, pocházel ze slovenských rodičů a narodil se na moravském Slovensku. Jan Kuzina a jeho psohlavci, ochránci českého pohraničí na Chocku, byli Slováci, pocházející z Detvy. Chocká Valaška a Dudy mají též slovenský původ. Toto dokázali čeští lingvisti, ale z pochopitelných příčin to nepublikovali.
2: Průzkum veřejného mínění v oblasti československých vztahů komentuje 25. září sociolog Pavol Frič.
20: Vo všeobecnosti možno hovoriť o troch druhoch základných pocitov Slovákov voči Čechom. Najsilnejším pocitom sa javí spolupatričnosť alebo vzájomnosť s Čechmi. Druhým pocitom je nedôvera a podozrievavosť, že Česi nepovažujú Slovákov za rovnocentných partnerov. A tretím takým základným pocitom je určitá sebadôvera a sebavedomie Slovákov, že by si vystačili aj bez Čechov.
2: V cyklu Archív Plus jste slyšeli pořad Září 1991. Tenhle stát je zasviněný byt. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Po konci druhé světové války zažila Evropa masivní migrační vlnu. Miliony lidí se přesouvali napříč kontinentem. Někdo se mohl vrátit domů, někoho z domova vyháněli. Ten druhý případ připomene v repríze pořadu Historie věčně živá Ivan Štern.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Nerušený poslech dnešního vydání pořadu Historie věčně živá vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Ivan Štern. V dnešním vydání se vypravíme za třemi našimi bývalými krajany, kteří v důsledku druhé světové války museli opustit svůj domov a vydat se do neznáma, do tehdy válkou rozvráceného Německa. Mají to hodně společného. Všichni pocházejí z Jablonce nad Nisou, všichni tři zažili spontánní vyhánění z domovů bezprostředně po skončení války a všichni tři nakonec našli nový domov zas v Jablonci, tentokrát v Bavorsku. Hannelore Singer bylo v květnu 1945 18 a byla čerstvou maturantkou na gymnáziu. Tatínek dětským lékařem a antifašistou. Vzdor nebezpečí a riziku pomáhal lidem nacistickým režimem postiženým. Jeho rodina však patřila mezi 800 nejzámožnějších obyvatel města, majitelů nejkrásnějších vil a proto se ocitl spolu s celou svou rodinou ve skupině lidí, které Češi už v červnu hnali do Německa přes hranice za Harachovem. Elisabeth Fietze bylo tehdy 24 let. Pomáhala v Pěnčíně na okraji Jablonce tatínkovi na statku. V té době se jmenovala Alžběta Suchánková. Tatínek byl Čech. Živil se jako sedlák a sklář. Mohl se vyhnání sice vyhnout, přesto se sousedy odešel. Krátce na to umřel steskem. Oskar Caše byl v té době zralý 33-letý muž. V Jablonci vedl úspěšný obchod s elektropotřebami. I on se ocitl ve skupině už v červnu 1945 vyháněné do Německa přes Harachov, aby skončil nakonec v Rýnovicích. Krátce na to bez sebemenších prostředků začal své putování Německem v německé Žitavě. Nakonec doputoval až do Nového Jablonce, otevřel tu opět obchod s elektropotřebami, časem ho proměnil v úctyhodný obchodní dům s potřebami pro domácnost.
1: Als 1945 wie das Kriegsende kam, hatte ich Glück und war zu Haus. Und so habe ich mich vorbereitet wieder in den Geschäft meiner Eltern mitzuarbeiten. Dann kamen leider die unglücklichen Tage, wo es ein Bennisch-Dekret gab und wir Deutschen sollten unsere Heimat verlassen. Man musste sich darauf einstellen, was kommt auf uns heute, morgen, übermorgen zu.
2: Tak tedy v roce 1945, když přišel konec války, jsem měl štěstí. Byl jsem doma. Připravoval jsem se, že obnovím chod obchodu rodičů. Bohužel ale přišly ony nešťastné dny, kdy Beneš vydal dekrety, podle kterých měli Němci svoji vlast opustit. A tak jsem se musel víc připravovat na to, co na nás mělo přijít ještě toho dne. Možná na zítří, snad až po pozítří. V té době, když jsem šel po ulici, potkával jsem na ní partizány. Přišli k nám z vnitrozemí, násilně odvlékali lidi z ulic. Ocitl jsem se mezi postiženými také a moji rodiče neměli nejmenšího tušení, kde se nacházím. Jednoduše jsem v poledne ve 12 hodin zmizel. Dovlekli mě do školy v Jablonci. Asi kolem 6. přijeli před školu 3 velké autobusy. Všichni, co jsme byli v té škole, jsme si museli nastoupit. Nikdo z nás neměl nejmenšího ponětí, kam nás povezou. Jeli jsme směrem k polské hranici. Nejprve jsme dorazili do Harachova. Tam jsme museli bohužel přenocovat. Nikdo nám ale neřekl, kde máme složit hlavu. Nakonec se nás ujalo pár lidí. Několik hostinských. Na druhý den jsme už v 9 hodin museli být nastoupeni v trojřadu. Vydali jsme se tak pěšky směrem k polské hranici. K polské hranici jsme došli pod eskortou českých policajtů z Jablonce. Poláci nás ale odmítli převzít, tak jsme tam stáli v lese. Po jedné hodině stání nás česká policie opustila s tím, že si nás Poláci nakonec určitě převezmou. To se ale nestalo. Poté jsme s Poláky vyjednávali, já osobně také. Chtěli jsme, aby nám přinesli alespoň něco k jídlu a k pití. Díky vyjednávání se objevili lidé z Červeného kříže. Přinesli nám deky, něco k jídlu a k pití. Samozřejmě, že nám ani jídlo, ani pití příliš dlouho nevydrželo. Po třech nocích v lese strávených jsme všichni byli natolik zničení, že jsme si řekli, pojďme naspět, i kdyby nás měli zastřelit. Vydali jsme se naspět do Hrachova. V Hrachově nás uvítala česká policie spolu s pohraničníky. Byli velice rozlobeni. Potom horečně telefonovali s Prahou, co já vím, a po dvou, třech hodinách nám řekli, že na zítří půjdeme na zpátek. Říkali jsme si, pánbu zaplať, opět uvidíme naše krásné město Jablonec nad Nisou. Skončili jsme ale bohužel na nádraží v Kořenově. Asi po půl hodině přešlapování nám řekli, vydejte se tunelem na polské území. Někteří muži mezi námi už toho měli dost. Řekli Čechům, že nikam nepůjdou, raději ať je zastřelí. A odhalili svoji hruď. Naštěstí ti úředníci si jich nevšímali. Nakonec nám obstrali, zaplať pánbu, několik pochodní, abychom si v tunelu mohli posvítit. Obávali jsme se ale, až budeme v tunelu, že nás i s ním vyhodí do povětří. To se naštěstí nestalo. Došli jsme až na druhou stranu. Tam už byli připraveni polští policajti. Tentokrát nás nehnali rovnou naspět, ale odvedli stranou od tunelu. Stály tam tři budovy. Dříve sloužily jako rekreační zařízení. Území, na kterém jsme se nacházeli, od Československa odděloval jen takový můstek. Na druhý den nás přes něj zahnali naspátek. To už tam čekali pro změnu čeští policajti. Pod jejich vedením jsme šlapali zpět na nádraží v Kořenově. U nádraží v přilehlém parku jsme čekali až do 4 hodin odpoledne. Nakonec přijel vlak, do kterého jsme nastoupili a který nás odvezl zpátky do Jablonce. Sotva jsme na nádraží v Jablonci vystoupili, velili nám nastoupit si do 4 řadu. Řekli nám, nyní půjdete do tábora v Rýnovicích. Pokud se někdo pokusí o útěk, bude 5 Němců zastřeleno. Samozřejmě, že se nikdo o nic nepokusil. Všichni jsme dorazili až do Rýnovic.
1: Tam kam ein Zug, der brachte uns nach Gablonz am Bahnhof. Dort sind wir ausgestiegen, wir mussten uns in Viererreihen anstellen. Und so wurde uns gesagt, wir kommen jetzt ins Lager nach Rýnovice. Wer ausreist, da werden 5 Deutsche erschossen. Also, es ist niemand ausgerissen, wir sind alle dort gelandet.
3: To byl Oskar Caše a slova se ujímá Hannelore Singer.
4: Ja, sogar mehrmals eigentlich.
5: Ano, dokonce mockrát. Poprvé jsme Rusy viděli, když přišli 9. května. Bomby sice žádné nepadaly, slyšeli jsme ale nad sebou, když Rusové přicházeli, ruská letadla. 2 bomby tehdy spadly na hlavní náměstí. Stály tam několikapatrové budovy. My bydleli přímo v centru. Byla to víceméně okružní ulice. Šla od nás do kopce a z kopce zahýbala doleva, aby se zas k nám se zhora vrátila. Pokud si pamatuju, byl to tehdy takový hezký den. První, kdo se objevili, byli Rusové, co vypadali asiacky. Leželi jsme tehdy schovány. Rusové kupili nahromady polštáře, peřiny, postele. Byli oblečeni do košil s krátkými rukávy. Na pažích jedny hodinky vedle druhých. Moje sestra a já jsme pozorovali z úkrytu, jak připochodovali. To nemělo konce. A stále znova a znova jsme viděli tytéž vojáky. Byli to ti, kteří šli naší ulicí, aniž přišli na to, že vlastně nekončí. To bylo moje první setkání s Rusy. I když jen očima na dálku.
6: Weiß Gott, wie stark sie sind, wie sie hier dann einmarschiert sind. Das war eigentlich eine visuelle Begegnung.
5: Když byl vyhlášen zákaz vycházení a my mohli jen v určité době na ulici, zůstávali jsme doma, abychom se nemuseli s Rusy potkat. Tak se vůbec první setkání odehrálo přímo u nás doma. Bylo bouřlivé. Můj tatínek byl lékař. Vylákali ho trikem z domu. Přišli Češi a řekli, že mají nemocné dítě a tatínek mu měl jít na pomoc. Byl totiž dětským lékařem. Řekl jim, že Čechy léčit nesmí a že je navíc zákaz vycházení. Přišli ale znovu, s potvrzením, že může s nimi jít. Byla to ale jenom léčka. V Horské ulici, dříve tam bylo vedení nacistické strany, ho spolu s mnoha ženami a muži strčili do narychlo zřízeného vězení sovětské tajné policie GPU. Čekali jsme, stále jsme čekali. Přijde tatínek nebo nepřijde? Ale protože nepřišel, bylo jasné, že je někde zavřený. Uprostřed noci bylo 1:30, kdo si otevíral vstupní dveře. V našem domě jsme bydleli v prvním patře. V přízemí byla tatínkova ordinace. Ten někdo otevřel dveře a šel po schodech nahoru. Říkali jsme, to nemůže být tatínek, těch je přece víc. Byli to Rusové. Tatínkovi vzali klíče. Nejprve vytrhli ze zdi telefonní šňůru. Stejně by byl nikdo býval nepřišel, takže ji mohli klidně nechat na pokoji. Neudělali nic ani mamince, ani sestře, ani mně. Všechno ale, co nebylo přibito nebo přišroubováno, si vzali sebou. Prádlo, obleky, košile, všechno, prostě všechno. Můj bratr, tehdy mu byly 2 roky, měl postýlku ještě v ložnici u rodičů. Tam do šatní skříně maminka ukládala plechovku s jeho zamilovanými sušenkami. Už jich v ní moc nebylo. Dostávali je také jen, když byl velice hodný. Rusové si jeho nejzamilovanější sušenky chtěli vzít sebou. On plakal a volal: sušenky, moje sušenky. A ti Rusové, oni mají pro děti vždycky jinak nastavené ucho, plechovku se sušenkami vrátili nazpátek do jeho postele. S tím ostatním ale odešli. Tak to bylo moje první skutečné setkání s Rusy. Tatínek díky pomoci jednoho českého pacienta patřil mezi těch několik málo, kteří mohli brzo vězení tajné policie opustit. Tatínek byl navíc antifašista, pronásledovaným často pomáhal. Tomu také velice pomohlo, aby se v zápětí ocitl znovu na svobodě. Ti ostatní zmizeli navždy. Nikdo dodnes neví, kde skončili. Tedy ti, co se tam ocitli po válce.
3: Pro pana Suchánka, tatínka Alžběty Suchánkové, nyní Elizabet Fíce, vyhánění začalo v skutku bizarním způsobem. Lidé, kteří si říkali partizáni, mu dali do rukou nenabitou pušku a poručili, aby na radnici hlídal československou vlajku.
4: Mein Vater wurde abgeholt, weil er tschechisch konnte und auch an der tschechischen Grenze viele Freunde hatte. Das ist nur ganz natürlich, wenn man miteinander lebt.
7: Mého tátu odvedli. Měl v českém pohraničí spoustu přátel. To bylo samozřejmé, když s nimi tak dlouho společně žil. Jeden rok chodil do české školy. Hodně přátel měl v Brabčíkově, Huntířovicích a v Alšovicích. Ti zase nejméně jeden rok chodili do německé školy, tak to dřív chodilo. Strávili tam nejméně jeden rok. Německy uměli docela dobře. Mého tátu tedy odvedli. Moje matka a já jsme nevěděli kam. Tehdy jsme byli živi z hospodaření na půdě a výroby skla. Tatínek si nebyl vědom žádné viny. Přesto ho odvedli na radnici, měl tam hlídat českou vlajku. Dostal dokonce zbraň. A kdyby Němci případně vlajku chtěli strhnout, měl na ně střílet. V opačném případě by jeho zastřelili oni. Tak jsme se to posléze doslechli. Matka mě za ním poslala sídlem dolů do města. Jak už jsem vám jednou říkala, Pěnčín, kde jsme bydleli, byl částí města. Huť byla jejím středem. Tam stál obecní dům a všechno. Najednou jsem viděla Rusy a dostala takový strach. Byl tam náhodou jeden můj spolužák, na ruce měl červenou pásku, řekl mi, dej mi to, já to tvýmu tátovi donesu. Věděl všechno. Od něho jsem se dozvěděla podrobnosti kolem hlídání vlajky. Vrátila jsem se tedy domů. Sotva jsem dorazila domů, přišli partizáni, čeští partizáni, mladí kluci. Jeden z nich se jmenoval Hübner, chodil se mnou 1 rok do školy. Jemu jsem česky řekla, nestydíš se, co od nás chceš? Ptal se, zda máme zbraně. Můj táta byl sice lovec, řekla jsem, ale v poslední době, v posledních letech už dávno ne. Patrony mu došly a tak s tím skončil. Loveckou pušku odevzdal. To je zaznamenáno, to si můžete zjistit.
4: A to je registriert. Da könnte er nachforschen. Ja, und dann sind sie wieder gegangen. Und dann war es ganz interessant. Mein Vater war weiterhin in dem Gemeindehaus und wir bekamen eine Order. Wir sollten die Staatsstraße in Pjentschin gegen Eisenbrot gießen, weil die Russen einziehen werden und damit kein Staub aufwirbeln.
7: Velice zajímavé bylo, co se začalo dít. Můj táta pobýval dál v obecním domě a my dostali rozkaz, že máme ulice v Pjentčíně polévat vodou. Měli přijít tehdy Rusové. Tak, aby se nezvedal prach. Šla jsem se svými konvemi, povolali především mladé lidi. Tak jsem tedy šla se svými konvemi. Tu se objevila paní Růžičková, u které můj táta šil, a ona, její syn tam totiž sem tam chodil s flintou na rameni, měl nás hlídat. A ona přišla, dala si ruce v bok a na svého syna se rozkřikla, přece mě nenechá polévat ulici, ať mě okamžitě odvede domů zpátky, a cestou mi musel nést prázdné konve. Když se potom vrátili domů, dostal ještě pár facek.
4: Er musste mir dann die Lernkannen tragen und wenn er wird heimkommen, kriegt er ein paar facek. Das habe ich nur dargestellt, damit Sie wissen, wie es an der Grenze haben wir keine Probleme.
7: Já vám líčím proto, abych vám doložila, že na hranicích jsme vlastně mezi sebou žádné problémy neměli. Bezvadně jsme se měli přirozeně za vlády Masaryka. Z té doby si ještě dnes umím představit způsob života, kdy všichni umíme oba jazyky. Když ale pomyslím na své vnuky, já mám 3 vnuky. Když se jich ptám, už se mě sami mnohokrát ptali, jak by to všechno bylo, jak by to bylo s naším majetkem. Jeden z mých vnuků nakonec řekl, a všechno by babičko začalo znovu. To byl ten nejstarší. Raději tam všichni jezdíme, všechny navštěvujeme a těšíme se z toho navzájem, že jsme na tom, jak na tom jsme. Tak jsem to dělala celé roky, i tehdy, když se muselo platit za vízum a byla povinná výměna peněz. Toho jednoho svého příbuzného navštěvuji dodnes, Slávu Mudruňku. Celou svoji přízeň měl rozptýlenou široko daleko, na Sichrově a tak. Vyslali ho tehdy, aby se jel podívat, jak se nám daří. Jel k nám na kole v noci. Pak se najedl, přes den přespal a zas jel v noci. On, jeho lidi i my jsme se báli, aby ho náhodou neobvinili z kolaborace. Byl to ale náš příbuzný. Moje maminka měla svoji tetu, tedy moji pratetu a mého prastrýce velice ráda. Často jsme u nich pobývali. Když přišla sobota, zapřáhli jsme malou bričku, lovecký vozík to byl, a jeli jsme do Čech.
4: Ihren Onkel und ihre Tanten sehr gerne und wir waren oft dort. Und wenn es Sonntag war, dann hatten wir so ein kleines Britschlammer dazu gesagt, so ein Jagdwagen. Und da sind wir meistens über Donau ins Tschechische gefahren.
8: Es war dann auch so die folgenden Jahre. Gell? Sie haben nicht viel davon gehabt.
5: Tak to chodilo i následující roky. Z toho jsme už mnoho neměli. 800 nás sehnali dohromady. Byli to všichni, kteří měli nejlepší obchody, nejhezčí domy. Nikdo ale nevěděl, kam s těmi lidmi. Tak začal onen známý pochod do Jakubova údolí. Museli jsme tehdy přes Harachov. Jakubovo údolí leželo za ním. Až tam lidi zahnali. Chtěli je pak hnát dál přes slezské hranice. Do té doby to slezské hranice byly. V té době na hranicích už ale stáli polští vojáci, ti nás dál nepustili. Tatínek tehdy spatřil jistého vysokého muže, stál tam v polské uniformě. Měl pocit, že ho odněkud zná, tak zavolal doktore Béze. A opravdu, byl to doktor Béze. V Jablonci za války pracoval jako totálně nasazený. Nesměl mít tehdy žádné kontakty s Němci. Náš tatínek ale prohlásil, že je to jeho kolega. Pracuje pro nás a kromě toho je to také člověk. Tak u nás býval často na návštěvě. Moc ho potěšilo, že nás potkal, i když za takových okolností. Řekl nám, že do Slezska nesmíme, byl tam tyfus či co. Tak se alespoň postaral o to nejmladší dítě mezi námi. Byly mu tehdy teprve 3 měsíce a o toho nejstaršího. Shodou okolností to byla moje teta. Bylo jí 82. Mnozí lidé všechno, co sebou vlekli, po cestě nakonec odhodili. Byla to zpravidla zavazadla zbalená pro případný letecký poplach. Byli jsme tehdy v lese 8 dní. Byl sice červen, v tom roce ale červen ještě tolik nehřál. Bratři Fajksovi, kteří se v lese vyznali, vyrobili ze dřeva úkryty. Člověk se mohl na naskládané větve složit. Ze smrkových špiček jsme si vařili čaj. Noci byly ještě studené, tak celou noc hořel oheň. Tam v tom lese jsem si uvědomila, jak lidé, když se ocitnou v nouzi, najdou k sobě vzájemně cestu. I polští vojáci se k našim ohňům chodili ohřát. Hřáli jsme se u ohňů, polští vojáci s námi. Myslím si, že lidé, když mezi sebou mají možnost mluvit, když si mohou navzájem vyhovět, najdou nakonec kompromis, se kterým lze potom i žít. To je moje zkušenost, životní zkušenost.
6: Es geht immer irgendwie. Also so habe ich meine Erfahrung in meinem Leben gemacht.
1: Das Lager war umstellt. Da war eine tschechische Polizei, die hat das bewacht und wir haben das eben erst müssen säubern und so weiter, dass man überhaupt sich bewegen konnte in dem Lager. Und so waren wir dort auch 4 bis 5 Tage, bis es hieß, wir werden jetzt nach Deutschland gebracht.
2: Tábor byl obehnán a hlídán českou policií. Museli jsme se nejprve umýt. Teprve potom nám dovolili se po táboře pohybovat. Strávili jsme tu asi 4-5 dnů, když nám řekli, že nás odvezou do Německa. Pěšky jsme se vydali zpět na dolní Jablonecké nádraží, tam už čekal vlak. Byly to otevřené vagony, kterými se jinak vozilo uhlí. Nastoupili jsme a odtud nás odvezli do Liberce. Náš vlak v Liberci odstavili na vedlejší kolej. Museli jsme vystoupit a podrobit se prohlídce. Důkladně prohledali každého z nás. Šlo jim o to zjistit, co všechno sebou vezeme. Pokud měl někdo peníze, přišel o ně. Ženám dokonce prohlíželi intimní dutiny, jestli si v nich neschovali zlato. To se stalo i mé sestřenici a několika mým známým děvčatům. Vyprávěli mi o tom posléze. Po Filcunku jsme pokračovali dál, do Žitavy v Sasku. Byli jsme vůbec první transport, tak jsme na druhé straně hranice nebyli vůbec kontrolováni. Němci v té době totiž ani žádné kontroly nedělali. Čeští policajti, co jeli s námi, nás v Žitavě nechali nastoupit na nádraží. To bylo zavřeno. Přenocovali jsme přímo na kamenech nástupiště. Na druhý den nás naši čeští průvodci doprovodili asi 3 kilometry za Žitavu, po zemské silnici. Nakonec nás opustili s tím, že se máme dát nastoupeným směrem. Seznamy s lidmi v transportu nám hodili pod nohy. Osobně jsem je sebral. Říkal jsem si, nikdy nevíš, kdy je budeš potřebovat. Ty seznamy jsou dnes i s českými razítky v muzeu v Novém Jablonci. Tak v Jablonci proběhlo první vyhnání našich lidí.
1: In Neukablons. So war das war die erste Austreibung unserer Leute.
3: Jablonecko nebylo výlučně německé. Žili tu také Češi. Mnozí z nich vyhánění německých sousedů nevítali. Bylo jim z toho smutno, jako tomu četníkovi, který už pár týdnů po skončení války přinesl suchánkům rozkaz, podle kterého se měli zbalit a svůj statek opustit. Někdo měl patrně na něj zálusk a nemohl se dočkat.
4: Der Gendarm, der uns die Ausweisung brachte, hat zu meinem Vater hingehalten und den Kopf weggedreht, weil es auch sehr gute Bekannte waren. Nicht gerade, nicht unbedingt Freunde, Freundschaft ist ja was Tiefes, aber sehr gute Bekannte. Und er hat immerfort gesagt, dass er nichts dafür kann, er muss das machen.
7: Četník, který přinesl nařízení o našem odsunu, se mému tátovi neustále omlouval a kroutil hlavou. Byli velmi dobří známí, nebyli to přímo přátelé. Přátelství je něco hlubokého, byli ale velice dobří známí. Četník neustále opakoval, že za to nemůže a přitom to musí udělat. Ptal se, jestli nám alespoň nemůže nějak pomoct. Během jedné hodiny jsme museli zbalit všechny své věci na cestu. Musím přiznat, že jsem tehdy byla ještě v posteli, byla jsem utahaná. Předtím jsem nebyla dlouho doma. Táta šel do stáje ke koňu, maminka mezi krávy, byla s námi ještě teta, ale ta nic neslyšela, byla hluchá, sněl táta až do Prahy. Tetu jsme museli nechat doma, nebyla napsána na seznamu, tak nesměla sebou. Nám nařídili, abychom se dostavili k tělocvičně. Když jsme šli přes les, náš jediný les, potkali jsme jistého Macha. Můj táta ve válce na místo k Volkssturmu, kam rukovali staří muži, narukoval k celní stráži jako pomocný celní asistent. Mezi Pěnčínem a Bratříkovicemi, kudy vedla jazyková hranice, postavili celnici. Kontrolovali tu lidi, co přicházeli zevnitř z Německa. Tady musel můj táta sloužit. A tehdy pomohl jistému Machovi, našemu sousedovi. Dokonce ho zavřeli. Jako vězení na celnici posloužila garáž. Ten Mach do protektorátu pašoval zboží. Maminka musela uvařit čaj s rumem a já ho Machovi přinesla. Tak tenhle Mach stál v lese a plakal. Objal mého tátu. Kousek dál dole čekal pan Pučálka z Hutě, také velmi dobrý přítel našeho táty. Ježíš Maria, říkal a nadával. Napovídal všechno možné a pak se s námi rozloučil. Když jsme šli, náš táta se neotočil ani jednou směrem k domovu. My s maminkou také ne. Jen jsme celou cestu usedavě plakali. Táta šel s kamenným výrazem v obličeji. U tělocvičny k nám přišel jiný četník a táty se ptal, zda nechce optovat k Čechům. Požádal ho o to jistý kostlán z Halšovic. Můj táta na to řekl, že je sice Čech, ale jako Němec vyrůstal. A jeho táta byl Němec, to prostě nejde. Co se má stát, ať se stane. Pak jsme šli na dvůr školy. Tím to ale neskončilo. Už předtím jsme slyšeli, že si můžeme vzít sebou zavazadlo nebo ruksak. To už jsme věděli týdny předtím, možná 14 dnů, 3 týdny. Pro případ, že k tomu mělo dojít, jsme si připravili pytle, našili jsme na ně popruhy. Každý z nás jeden pytel. Jak se později ukázalo, bylo to stejně špatně. Neměli jsme sebou nic, do čeho bychom dali pití, kdybychom se po cestě chtěli napít vody. Přítelkyně, která bydlela blízko Sokolovny, když zjistila, že nic takového nemáme, přinesla nám z domova 2-3 nádoby. Ve škole jsme strávili následující noc. Pak přišli Rusové z Čechy a hledali práce schopné muže. Z jejich hřebu jsem vyrozuměla, co chtějí. Měli jsme ještě jeden poloprázdný pytel. Do něj mě táta strčil a požádal mě, abych se v něm posadila tak, jako kdybych na pytli seděla. Vybrali nějaké muže a vzali sebou. Táta tomu ušel.
6: An dem Geschrei habe ich schon gehört, was sie wollen. Und wir hatten noch einen halbleeren Sack mit. Da haben wir meinen Vater reingesteckt und ich habe mich so draufgesetzt, als wenn ich auf einem Sack säße. Und das haben sie einige Männer geholt und weggeholt und er ist wieder durchgekommen.
1: Ja, dann war das, ich bin in Zittau. In Zittau bin ich dann.
2: No a pak bylo co. V Žitavě jsem šel zpátky na nádraží, zkoušel jsem tam najít ubytování. Skončil jsem nakonec u jednoho obchodního přítele. Měli jsme po celá léta dobré vztahy. Do Žitavy z Jablonce bylo pouhých 40 kilometrů. Tak jsme se znali velice dobře osobně. On v té době byl ještě v armádě. Jeho obchod s elektropotřebami vedla jeho žena. Mohl jsem u nich v jejich vile přespávat. Nedostal jsem ale povolení k pobytu. Tamnější komunistický starost ta tvrdil, Sudeťáci, to jsou samí nacisti, ať si táhnou dál.
1: Komunistický Bürgermeister sagte, die Sudetendeutschen sind alle Nazi, die müssen weiter.
3: Vyhánění Němci v Německu nebyli vítáni, když skončili jako někteří jablonečtí v sovětské zóně, úřady je zpravidla hnali dál, pokud možno do jiných okupačních sektorů, do budoucího západního Německa. Z hlediska následného vývoje mohli mluvit o štěstí. Vyhnanci, kteří přesto skončili v bývalé NDR, po celou dobu pod trestem vězení o své minulosti nesměli mluvit. Mluvit o ní mají strach dodnes. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Štern.
9: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Zastavatelé a odbory odmítají navrhované změny podpory v nezávislosti.

0: 7 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních 2 měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně.

0: Kupců a nakladatelů představil členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace.
1: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
2: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
1: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
2: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
1: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
3: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Tenistka Linda Nosková hraje ve druhém kole US Open proti Tara Rudiové z Thajska. Duel sleduje v New Yorku David Prouze.
4: Linda Nosková po boji, ale přece jenom získala první sadu poměrem 6-4 za 42 minut. Aktuálně ve druhém setu vede 1-0, servíruje a má gamble na 2-0. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
0: Ve třetím kole už jsou Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Karolína Plíšková vypadla a Nikola Bartuňková po vítězné dohrávce prošla do druhého kola. A Zbrojovka Brno se posunula na druhé místo fotbalové šance ligy. Hradec Králové porazila v zápase čtvrtého kola 1-0 a souboj Bohemians s Jabloncem skončil nerozhodně 1-1.
5: Nehoda na D35 za Lipníkem a taky na silnici 3 za Kaplicí. Na dálnici D35 pozor za Lipníkem nad Bečvou ve směru do Olomouce. Na kilometru 293 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Blokují pruh pro pomalá vozidla, na místo jede policie. Na dálnici D1 z Brna na Ostravu už projedete u Vyškova bez problému. Na kilometru 228,5 celou noc vyšetřovali vážnou nehodu, srážku s chodcem. Teď už je to průjezdné bez omezení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Sázavu. Na kilometru 34,5 stojí osobní auto v odstavném pruhu. Zatím není výrazněji označené. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště hlásíte nehodu za Kaplicí. Mezi Skoronicemi a na Židli se střetlo osobní auto s nákladním. Blokují jízdní pruh směrem do Rakouska.
6: On tam stojí kamion za táčema a před ním je prostě osobák. No, takže a on není nějak úplně značený, prostě stojí v pravém pruhu, že?
5: Zatím je to bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno během dne hlavně v Čechách, ojediněle déšť nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty dnes vystoupí na 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Vláda Andreje Babiše chystá zavést předkupní právo na půdu pro aktivní zemědělce. Podle Asociace soukromého zemědělství jde však vláda především na ruku velkým zemědělským podnikům. Asociace tvrdí, že majitelé zemědělské půdy, kterých je v Česku přes 1,5 milionu, by přišli o část svých vlastnických práv. Premiér Babiš označil výhrady soukromých zemědělců za politicky motivované. Začíná Interview Plus, vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
8: Hostem Interview Plus je místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl, kterého zdravím do jižních Čech. Dobrý den.
9: Dobrý den, také

0: Zdravím.
1: Babišova vláda ve svém prohlášení slibuje, že připraví zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu pro aktivní, tedy hospodařící zemědělce. Vy jste aktivní zemědělec, zákon by tedy měl být ve váš prospěch. Nevidíte to tak?
0: No, já to tak úplně nevidím, protože sice já si myslím teda, že jsem aktivní zemědělec, protože zemědělství už, nebo se tam pohybuji vlastně celý život a soukromě podnikáme přes 30 let, takže si myslím, že jo. Tady si myslím, že na první pohled to může vypadat hezky pro takzvané ty aktivní zemědělce, ale ono jde o to se podívat na to, co je cílem toho zákona a na koho to vlastně dopadne. Rozhodně to omezí a to by měla společnost trošku zavětřit, ta vlastně práva těch vlastníků. Protože když to řeknu jednoduše, tak hrozí, že budou někde s čepicí podpaždí stát někde u kanceláře nějakého podniku a budou se jich ptát, jestli chtějí koupit jejich pozemky nebo ne. A prostě bude to složitý. No.
1: Pane Štefle, vy říkáte, že přijetím toho zákona by zhruba ten 1 600 000 vlastníků zemědělské půdy v Česku bylo kráceno na vlastnických právech. Vysvětlíte to?
0: No tak vysvětlím. Tak jedna věc, já jsem to už trošku nakous. Za první dneska ten vlastník pozemků se svobodně rozhodne, komu svůj pozemek prodá, kdy ho prodá a jestli ho chce prodat rychle nebo pomalu. A tady na těch právech se jednoznačně omezí, protože on už bude muset prvně jít někam minimálně oznamovat, že chce prodat svůj pozemek. Bude to oznamovat zřejmě firmě, která na tom jeho pozemku hospodaří. Bude licitovat zřejmě s tou firmou a s potenciálním kupcem, za kolik to prodá. Pokud někde bude mu hořet termín, třeba peníze, tak minimálně se prodlouží ta doba, že bude muset jednat s tím, kdo to užívá dneska. No a pak taky v každém případě já si vždycky říkám, když to bude chtít prodat třeba svýmu známému, tak vlastně, který nehospodaří zemědělské, on to může prodat z nějakého jiného důvodu, třeba proto, že ten jeho známý počítá, že by jednou on nebo jeho děti hospodařili, nebo má nějaký záměr s tou půdou, tak to nebude moc udělat, on přijde do nějakého podniku a tam mu řeknou, ne, my to sladče kupujeme, ty tví známí mě vůbec nezajímají. Komu to chceš, žádný jaký nezajímá, jo, a bude jim to muset prodat.
1: Už je třeba, no. Už rozumím. Oznámení o prodeji zemědělské půdy, a vy jste to právě řekl, by nově měla prvně doputovat neveřejně k hospodařícím zemědělcům. A to ze strany vlády je to vysvětleno tak, že to je kvůli tomu, aby půdu prvně nenakupovali spekulanti ze zahraničí, se tam říká, kteří by půdu nakoupili a pak droho prodali. Jsou podle vás tyhle spekulativní nákupy půdy skutečně trendem? Můžete to potvrdit? Děje se to?
0: Tady to je prostě naprostý výmysl. Tady jsou nějaké statistické věci na to, že cizinci tady kupují nějaký do 1% toho ročního objemu půdy, co se prodá. A to ještě vesměs jsou to cizinci, který třeba tady vlastní nějaký zemědělský firmy. Jo. Takže to prostě ten návrh, o kterým tady jenom zatím slyšíme, jak bude vypadat, tak to on totiž vůbec neřeší. A v této věci jenom připomíná. Je to ani jako není realizovatelný, protože v rámci nějakých pravidel podnikání v Evropské unii se nesmí upřednostňovat obyvatele jednoho státu před jinými státy, jinými obyvateli jiných států Evropské unie. Čili absolutně není možné vyčlenit nějak, že přednostně se bude prodávat půda českým podnikům a českým lidem. Jako to je třeba lokalizovat na místo sídla té firmy nebo místo pobytu třeba těch osob, jo, že v rámci jakého regionu asi by mohli mít předkupní práva, ale obecně proti zahraničním to prostě vůbec nejde.
1: Myšlenka, že spekulanti ze zahraničí míří na nákupy české půdy nějak masově, že kvůli tomu potřeba přijmout zákon, ta podle vás je úplně mylná.
0: Naprosto zcela mylná. Jako na okrajovou věcí to je, protože několik pár má možná jedinců to tady chce koupit, jako jo. Ale hrozí třeba, že do budoucna by to tady mohli skupovat, ale když se máme příklad ze Slovenska, tak my se spíš obáváme jako zemědělci, který aktivně hospodaří, že tady tu půdu nakonec koupí kapitál zahraniční a nejen ten evropský, ale i mimoevropský, který koupí celý zemědělský podniky. A o tom si myslím, že je celá ta hra, aby stoupla cena těch agroholdingů, které dneska se budou prodávat nebo převádět na jiný vlastníky s tím, že budou mít i nějaký přednostní právo k půdě, na které hospodaří. Jako,
1: Čili vy říkáte, že ty velké holdingy, ty velké podniky by toho zákona mohly využít tomu, aby byly ještě větší?
0: nejen to, aby byly větší, ale aby získali tu půdu, na kterou hospodaří. A tady si myslím, že zájmem státu by to nemělo být. Naopak stát by měl udržovat, aby tu půdu tady vlastnilo co nejvíce vlastníků, protože si myslíme, že do budoucna, že nevíme, co bude, a koncentrovat zemědělskou prvovýrobu do rukou pár jedinců, právě tohleto předkupní právo směruje, tak to není prostě pro ten stát z nějaký bezpečnosti produkce potravin a vůbec jako teritoriální obyvatelnosti a funkčnosti nějakého podnikání na celým venkovském prostoru, to není vůbec smysluplný, to jde proti tomu všemu. Jako.
1: Zákon chystá ministerstvo zemědělství. Byla Asociace soukromého zemědělství přizvána k práci na tomhle zákonu, nebo ne?
0: Ne, vůbec nebyla přizvána. Ministerstvo v tomhle směru s náma vůbec nejedná, ignoruje nás, říká, že projednává nějaký 4 varianty návrhů, ale my jsme je vůbec nikdy neviděli, dokonce když se na to ptáme, tak nám říkají, dokud není nic na stole, tak prostě se ani neptejte, takže my nejsme.
1: A vy jako asociace byste stáli o to být přizváni ke vzniku toho zákona?
0: No tak určitě bychom o to byli chtěli být přizváni, jako jo, protože to se dotkne, pokud tohle to se stane, tak se to dotkne mnoha těch menších farem, protože pokud bude existovat tady ta informační povinnost, ono něco jiného je tady ta informační povinnost, o které se mluví, ale vláda mluvila dokonce o předkupním právu, což je ještě vyšší level toho stylu, jak převíc podniků, jak převíc půdu k těm bohatým dneska podnikatelům zemědělství, když to řeknu jednoduše. Ale současně to bude mít dopady na venkov, protože to tím znamená to, že nikdo nový začínající zemědělec nebo mladý začínající zemědělec prakticky bude až v druhé řadě té možnosti si půdu koupit, protože v první řadě by ta půda při prodeji vždycky cestovala k těm, kdo už ji užívá. Prostě lidi, ty farmy, které dneska jsou nějak velký, když budou chtít se rozšiřovat, tak zase se jim stíží přístup k rozšíření velikosti těch farem, a to mám na mysli farmy 20, 50, 100 hektarů, 300 hektarů, který se nedostanou k další výměře půdy. Jo.
1: A víte tedy, kdo ministru zemědělství Šebestiánovi s tím textem zákona radí?
0: Tak úplně přesně to samozřejmě nevím, ale můžu se domývat. Myslím si, že mu v tom radí Zemědělský svaz, Agrární komora a ta iniciativa velkých zemědělských podniků, která združuje 20 největších agroholdingů v České republice.
1: Hostem Interview Plus je místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Vláda v programovém prohlášení slíbila podporu, a teď cituju, rozvoje všech forem zemědělského podnikání s důrazem na rozvoj malých a středních regionálních farem. Tedy hlásí se při nejmenším slovně k podpoře zemědělců, jaké sdružuje vaše asociace. Cítíte tu podporu?
0: Ne, naopak, dneska ta vláda v podstatě i proti jako smyslu pravidel společné zemědělské politiky, která právě říká, že ta podpora zemědělství dneska musí být jakoby na 100% nebo téměř na 100% odpoutaná od produkce zemědělských komodit, ale má právě posilovat a podporovat význam těch rodinných farem a význam těch malých zemědělských podnikatelů, který sídlí na venkově, tak tady ta vláda dělá úplně pravý opak. Podle mě překvapivě rychle, protože přesouvá dotační podmínky v rámci nějakých mantinelů, jak jen to jde, k těm velkým agroholdingům. My to vidíme například na podpoře investic, kde se změnilo třeba podpora na zpracování zemědělských komodit. Se dneska změnila tak, že zatímco dříve směrovala především k mikromalým a středním podnikům, tak dneska směřuje k velkým podnikům. Je tam vyloženě napsáno, že v podstatě 3/4 těch dotačních titulů mohou čerpat jenom podniky nad 250 zaměstnanců. To tady nebylo, to myslím, že nemá obdobu nikde v Evropě.
1: Andrej Babiš vás osobně slovně napadl a Asociaci soukromých zemědělců označil jako buňku ODS. Bylo to 17. srpna na tiskové konferenci vlády a premiéra rozčílil článek v serveru i rozhlas, kde jste se neúctivě vyjádřil o vládní koalici boje se suchem. Máte vazby na ODS, jak naznačuje Babiš?
0: Víte, žádný vazby na ODS nemáme. Naše asociace je opravdu apolitická v tom smyslu, že není jako pod nějakou kuratelou nějaké politické strany, ale naše práce spočívá v tom, že musíme z politiky jednat a máme i nějaký politický názor. To mně připadá naprosto přirozený, že jo? Tady možná slovo politika se používá, že je něco špatného. Podle mě to nic špatného není, je to jenom prostě prosazování nějakého směru, který si myslíme, že je prospěšný pro nás a my si myslíme, že i je prospěšný pro společnost. Takže to není pravda. A když to takhle říkáte, tak já se musím snad usmívat, protože já třeba nejsem v žádné politické straně. Nikdy jsem ani nebyl. Jako. A že by asociace nějak patřila nebo měla nějaký vazby, jako bych řekl, papírový nebo něco takového na ODS, to prostě jsme nikdy měli. Já mimochodem ani ODS nevolím. Teda, takže a pokud vím, tak mám dojem, nevím to jistě, my se o tom takhle vůbec fakt nebavíme, já myslím, že ani předseda teda ne, jo. Takže na předsednictvu tam je to pestrá škála lidí a já fakt vůbec nevím, kdo koho volí. Takže tohleto označení mi připadá teda jako rána pod pás. Ale já si myslím, že je účelový.
1: Andrej Babiš často vnímá nesouhlas jako součást kampaně proti němu samotnému. Nemohla ho k reakci dovést vaše poznámka pro Český rozhlas, že minulá vláda premiéra Fialy z ODS, proti níž se Babiš často vyhraňuje, že za Fialovy vlády se dělala důležitá opatření proti suchu, nemohlo tohle motivovat?
0: No, já si myslím, a upřímně mě opravdu překvapuje, že premiér České republiky se zabývá slovy nějakého sedláka, který tady hospodaří na 150 hektarech, jako sanakovická osoba, takže ho může tohleto se jako dotknout, že se dotýká jeho politické práce. Já jsem to i jako nakonec myslel obecně, protože to je pravda, že ta minulá vláda dělala ta plošná opatření v krajině a měla to jako prioritu. Dělali se různý protierozní opatření, dotace nějakých prostě úprav terénu, nějaký, já nevím, mokřady, rávnatý pásy, tyhle ty. A tady ta vláda evidentně, a já prostě jsem taky účastník těch jednání o nastavení pravidel společné zemědělské politiky, a dneska říká ty erozní, protierozní pravidla té krajině a na těch polích musíme zmírnit a zmírňuje je. Dělá to jako. A podle mě si vzala jako takový zaklínadlo jenom to, že když postavíme přehrady, tak prostě vyřešíme některý všechny, ale spoustu těch hlavních důvodů. Podle mě si myslím, že se něco vyřeší, ale lokálně, ale že musíme spíš pracovat tak, jak to dělala ta minulá vláda, že prostě plošně republice, musíme tu vodu, která nám sem naprší, se snažit nějak zadržet, ono to není jednoduchý. A to ta vláda dělala, ale tady to priorita tady ty vlády podle toho, jak vystupuje, se chová, to určitě není. Jako.
1: No ještě by mě zajímalo vaše uvažování o tom Babišově výroku. Není premiérovo tvrzení o vašich vazbách na ODS snahou zakrýt vlastní politické vazby, které jsou třeba u agrární komory zcela jasné a vedou k vládním stranám, respektive k agropodnikům, jako je Agrofert?
0: No tak já bych se natrhl, že jestli zakryt, že ty jsou evidentní a on říká, jako, že by nejsou, ale myslím si, že všichni vědí. Ale já se přiznám, že se bojím trošku ještě něčeho jiného. Mě normálně opravdu jako děsí, že tady za politický názor, když někdo jako se k někomu přihlásí, že ten jeho názor, a teď třeba mám na mysli ODS, kdy jsme řekli ano, ten váš styl práce nám jakoby vyhovoval nebo částečně, a proto se k němu taky v určitých mandy hlásíme. Takže to je ten politický postoj, tady dokáže někdo někoho takhle, jako bych řekl, napadnout a zabývat se tím. Jo? Mě to opravdu nějak snad, a to nemyslím, nechci strašit, ale mě to připomíná, když jsem slyšel o 50. letech a nakonec já jsem žil v 70. 80. letech a ten komunistický systém uměl prstem ukázat na někoho, že je nepřítel toho lidu a prostě, že si na ně máme dávat bacha. A potom ho dokázal sejmout, a to nemluvím o tom, že například jsou nakonec ty soukromí zemědělci, který když prostě stát se rozhod, že vstoupíte do velké zemědělské družstev, tady je založíme, vy tam nestoupíte, tak vám zebereme majetek, pošlem vás do vězení a pošlem vás do dolů. Tam byl můj táta, můj děda šel do vězení proto, že nechtěl vstoupit na první zátah do zemědělského družstva. To ukázal na něj prstem, on šel do basy. A já tady dneska vidím, že premiér vlády mě nazývá, že jsem nějaký ODS, tak jo, prostě neříká o mě pravdu. A já se zatím bojím, aby, a že nejsme žádní zemědělci, tak jo. Prostě jak si to někdo může dovolit, když asociace združuje prostě jenom lidi, kteří se zemědělství živí, nebo to mají jako další činnost ve svým podnikání. Převážně něco, jsou tam možná nějaký hobby, ale ze zemědělství něco společného. A tady někdo řekne, že nejsme zemědělci, že prostě, jako bych řekl, patříme k nějaké nechci říct, se chtěl, ne, tak neřekl, se chtěl, a to říkám jako nadsázku k nějaké skupině, která to prostě je pro mě naprosto. Já o tom teď přemýšlím, jako nevím, jak se zachovat a upřímně říkám, že když jsem to řekl rodině, tak ty mají normálně strach. Takže nevím.
1: Vaše asociace soukromých zemědělců vyzvala Andreje Babiše, aby se za své nařčení omluvil. Už se omluvil?
0: Neomluvil se a neomluví se. To nám napsal, poslal nám dopis, kde prostě píše, že se neomluví. A když to zmiňujete teda, tak já zvažujeme si ten dopis veřejně nebo ne, ale on tam opravdu třeba i mě normálně popisuje, že jsem ODSák, protože jsem ve volbách podporoval předsedu Senátu Miloše Vystrčila proti paní Naďové, která patřila do našeho oboru. No, já jsem se tím netajil, že názory pana Vystrčila jsou mi jako sympatický, jo, ne úplně všechny, tak se musím přiznat, ale takový ty svobodomyslní rozhodně. A proto jsem ho volil. A principiálně jsem nechtěl volit člověka, který byl podezřelý z nějaký nekalý činnosti. A to jiný pocuzuju, to ani nevím, jak to dopadlo. Je to jedno, ale principiálně si myslím, ať se počká, až se ta doba vyřeší a pak ať člověk do té politiky jde. Jo, ale tady to, a to jsem jako řekl, to je pravda, jako, ale nemyslím si, že to je nějaký opravní, aby někdo říkal, že jsem v nějaké bunce ODS, nebo že organizace, kterou zastupuje jako místopředseda, a o které to evidentní vím, že žádnou bunkou ODS není, tak aby někdo mi tohleto říkal. Jako já si myslím, že zatím jsou jiný záměry, že tam je opravdu záměr dehonestovat asociaci soukromého zemědělství nějakým způsobem a podle mě i soukromí zemědělci.
1: Hostem Interview Plus je místopředseda asociace soukromého zemědělství Jan Štefl. Evropská unie chystá změnu společné zemědělské politiky. Diskutuje se o tom, jaké zemědělské podniky v Česku preferovat. Vy tvrdíte, že současná vládní koalice preferuje větší zemědělské subjekty. Tak tomu rozumím z toho, co jsme si doposud řekli. Je to tak?
0: No tak ona je chce preferovat a já bych vás trochu opravil, ona nechce preferovat jenom ty větší zemědělské podniky, ale jenom ty největší právě. A to je to nebezpečí právě. Oni vidějí potenciál, protože jako na rovinu si řekneme, že určitý potenciál v těch největších podnikách je, protože oni jsou kapitálově silní a dneska, když řeknu příklad agroholdingu, tak opravdu mají i svoje nějaké zpracovatelské kapacity a tak dále. A oni se v tom vidějí, jako to z hlediska nějakého podnikání ekonomicky smysluplného je v pořádku, ale já si myslím, a to je právě, klidně se přihlásím k tomu, že jako asociace děláme nějakou politiku, ale my říkáme, ale vy česká společnosti nebo vy Evropa, dejte si pozor, není dobrý všechno koncentrovat do rukou pár jedinců a navíc i peníze dávat těm, který jsou, a já jim to nezavidím, jako, ale který nejsou úplně chudí, nejsou úplně chudí, spíš se snažme udržet, co je smysluplný například v tom venkovském prostoru, co je smysluplný pro krajinu, a to jsou právě ty menší zemědělci. A to já jenom říkám, to nemám ze své hlavy, to je de facto schválená koncepce, ověřená společní zemědělské politiky v celé Evropě a nakonec i v celém světě. Jako je to podobně, že ta pomoc se dává hlavně těm malým a slabým, protože je tam z nějakého důvodu chceme mít, jo, chceme, aby fungovali. Takže v tomhle smyslu to není politika, která si myslíme, že je správná, kterou tady ta vláda se snaží do těch věcí a ona se snaží, já to tam vidím, že jsem členem i monitorovacího výboru programu rozvoje venkova, který dohlíží na to, nebo může mít připomínky k tomu, kam se dávají peníze Evropské unie do zemědělství a tam ty taky na ty přesuny, na ty ohromné miliardové přesuny právě od malých podniků k těm velkým ze strany tady té vlády vidím.
1: Vaše asociace zároveň tvrdí, že podpora menších hospodářství je důležitá rovněž z hlediska potravinové bezpečnosti. Máte za to, že systém založený na produkci velkých agropodniků je zároveň křehký. Jak to myslíte?
0: No, když to řeknu jako lidově, tak úplně jednoduše tak, že kdyby byla nějaká válka, a já bych to tak dělal, být nějaký třeba strateg válečný, tak kdybych chtěl ochromit stát, tak napadnu v první řadě ty velký sklady potravinový, myslím teda síla obilní třeba, pak zničím nějaký zpracovny masa, to znamená masokombináty, které v České republice je nějakých třeba 40 těch větších, který v podstatě zpracovali veškerý maso, v Německu jich je 60 mín těch větších. Takže z tohohle důvodu je lepší, když ta produkce těch potravin je a skladování jejich a určitý zpracovatelský kapacity jsou více rozptýlený po té ploše té České republiky nebo i Evropské unie. Tak to z těchto strategických důvodů. Pak jsou to i logistické důvody, že v případě nějakého toho prvního nárazu, a nemusí to být třeba válka rovnou, jo, to se můžeme strašit nebo nemusíme, ale může to být i nějaký výpadek, jak jsme třeba viděli, výpadky energie, nedostatek pohonných hmot nebo tak dále. Tak pokud je ta produkce a zpracování více plošně, nebo ty kapacity jsou rozloženy nějak po republice, tak se snáš potom ty potraviny dopravějí a přesunou k těm lidem, který je momentálně potřebují. A to myslím třeba zpracovatelské kapacity, není to o tom, že musí jet na 100%, naopak je lepší, když dokážou, nebo jedou v průměru někde, to nastřelím, na 60-70%, ale jsou schopní tu svoji kapacitu navýšit na 100% nebo až na dvojnásobek na směrný provozy a tak dále. Tak to si myslím, že je pro zemědělství strategický a k tomu i jako odpovídá takový to snažit se i to zemědělství udržet u těch lidí, kteří to chtějí dělat i v tom menším rozsahu, ne na desítkách, stovkách tisíc hektarů.
1: Předseda vaší asociace na téma budoucnosti zemědělství v Česku nedávno řekl, že jde o to dělat rozumnou, strategickou a systémovou politiku založenou na změnách, které jsou nevyhnutelné. Tak nejprve k té rozumnosti. Tak konečným argumentem v politické rozpravě, když se bavíme o politice, bývá často dostupnost a nízká cena potravin. Tak co tenhle argument? Není logický?
0: No tak logicky je především v tom smyslu, na to my stavíme, že je potřeba mít tu dostupnost těch potravin. Jo? A to, že bude nízká cena, tak to v žádném případě zemědělci samotní, ty, co dělají ty prvotní komodity, neovlivňují. Protože jedeme v nějakým tom světovém sektoru nebo světovým jako prostoru a tam ty ceny zemědělských komodit určuje trh. Takže jestli máme malý nebo velký zemědělce, na cenu vliv zemědělských komodit v žádném případě mít nebude. Ale má na to podstatný vliv právě ty zpracovatelské kapacity, které buď je mají samotní zemědělci, tím třeba na těch svých farmách, a nebo ty kapacity jsou ve vlastnictví někoho jiného. A to je potom ta věc, která je jako, bych řekl, z tohohle toho důvodu strategická a musí se nějak podporovat. Ale nejde zaměňovat tu zemědělskou prvovýrobu spojenou s nějakou činností v krajině a v tom venkovském prostoru s tím, že se to promítá do cen potravin. Jako to prostě je, já si myslím, že to i zneužívají trošku právě zástupci některých velkých, nebo ty zástupci velkých zemědělců a jejich organizace, protože strašejí, jak s tou vylezou ceny potravin, když se nebudou podporovat a dotovat zemědělci, ale zemědělské komodity na cenu potravin mají zanedbatelný vliv. Jestli chcete procentech, tak ta cena se pohybuje u těch nejdůležitějších věcí běžné spotřeby. Někde tam má vliv ta zemědělská komodita 10, 20, maximálně 30%. Jako jo. Někde ani to ne. Jako.
1: A když váš předseda, pan Šebek, říká, že ta rozumná politika by měla být založena na změnách, které jsou už teď nevyhnutelné, jak mu rozumíte, jaké změny jsou nevyhnutelné, které prostě bude muset někdo udělat?
0: No, on tě má na mysli to, že v České republice pořád prosazujeme to, že jediná správná cesta v zemědělství je a nejkonkurenčnější cesta je, když budeme ty podniky zvětšovat a budeme vytvářet podmínky proto, aby se mohly ty podniky neustále zvětšovat. Proto se například dělá i to předkupní právo nebo ta ohlašovací povinnost, aby ty podniky, když už pod sebou mají nějakou produkci, aby si mohli koupit a pak zase, aby se mohli zvětšit a zvětšit a zvětšit. A my říkáme, že je potřeba zavít to, co ta Unie říká, co je ve světě osvětlení, je nejlíp z hlediska i třeba bezpečnosti produkce těch základních komodit a fungování venkova a tak dále, je udržet ten prostoru ty rodinný farmy, nechci říct rodinný farmy, ale farmy rodinného typu, který žijou v tom venkovském prostoru, předávají si to z generace na generaci, umějí podnikat zemědělství, umějí vyrábět základní produkty. Dokonce ten globální trh je nutí, že i některé komodity musí zpracovávat, aby se vůbec uživili. To, že je ten správný směr, ale že to české zemědělství jde jiným stylem, to jde stylem, když to řeknu ještě jinak, takovým tím komoditním systémem, že my tady furt řešíme, jestli máme dostatek komodity obilí, jestli máme dostatek komodity mléka, jestli máme dostatek komodity ovoce, zelenina, ale neřešíme to, že potřebujeme tady mít firmy soukromí, jo, a teď nerozlišuje, jestli je to fyzická osoba nebo SROčko nebo akciovka, ale ty firmy, které se chtějí v tom zemědělským sektoru uživit, který tu svoji aktivitu budou věnovat do té produkci zemědělské komodit a do stylu zpracování těch komodit a jejich distribuce. A teď nemyslím, že to přímo musí dělat na té farmě. A on to myslí obecně, že tím směrem se snaží ty třeba Slováci, že to není prostě ta správná cesta, jo, z těch různých mnoha důvodů.
1: Hostem Interview Plus byl místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefle. Já vám za to mnohokrát děkuji.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Další vývoj americko-iránské války, nečekaně vysoký deficit v návrhu státního rozpočtu, Trumpova obchodní válka s Kanadou na pozadí všelijakých domácích obtíží, extrémní přitažlivost datových center pro investory a také sport, migrace a pravice v Itálii. O tom bude řeč ve středečním vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrad. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Iránské revoluční gardy v pondělí zaútočily na americké základny v Jordánsku v odplatě za americké útoky na odpalovací zařízení iránských raket na ostrově Larák v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly údajně sestřelily 8 iránských raket. Jde právě o reakci na útoky ze strany USA, které už před týdnem po několika týdnech klidu podnikly útoky proti silám iránských revolučních gard, které totiž měly klást miny ohrožující plavbu v Hormuzském průlivu. No a ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Jde tedy o zase eskalaci celého konfliktu, nebo jsou to jenom takové jednotlivé výkřiky, aby se tak řeklo?
4: Je to určitě částečná eskalace uvnitř takové, řekněme, podivné války, protože ta válka trvá, ale zároveň je to taková válka na půl plynu nebo na čtvrt plynu, protože ty velké střety, které jsme viděli třeba na začátku března, ty už jsou pryč a myslím si, že se ani nečeká, že by se obnovili. Američané dospěli k závěru, že není moc co vybojovat. Mají samozřejmě také na vědomí to, že jejich spojenci tlačí proti tomu, aby Američané znovu otevřeli válku s Íránem, protože ta válka dopadala na americké spojence v oblasti. To vidíme i teď v souvislosti s tím Jordánskem, i když v menší míře roli možná hraje i to, že ani Američané nemají dostatek střeliva, nemají munici do těch protiraketových systémů a podobně. Současně tu válku neukončují, protože oba ty státy v podstatě počítají s tím, že ještě mají nějaký důvod neuzavírat mír, pořád mají určitou šanci na to, nebo domnívají se, že mají šanci na to uspět v některých z těch svých cílech. Samozřejmě tím hlavním, tou hlavní otázkou je, co bude s Hormuzem, s Hormuzským průlivem, protože Iránci se domnívají, že mají šanci získat vlastně lepší výsledek, než byl před válkou, to znamená ovládat Hormuz a případně si dělit zisky s Ománem. Vysílají signály, že Omán na taková jednání přistoupil a že s tím souhlasí. Pak je tady samozřejmě velká otázka, co bude s režimem. Američané momentálně asi dali kledu ten pokus ten režim zničit minimálně tou vojenskou cestou, takže to je, řekněme, v závorce. Momentálně vlastně oba ty státy, Irán i Spojené státy, tvrdí, že ovládají Hormuzský průliv, tam je současně obnovený provoz, jak Američané si vynucují provoz ve prospěch svých spojenců, to znamená některé lodě proplouly třeba opakovaně tam a zpátky. Stejně tak, ale Iránci povolují nebo říkají, že povolují proplouvání lodím svých spojenců, jako je Irák, takže ta situace je trochu nepřehledná. Američané se samozřejmě obávají toho, že by Iránci mohli za pomocí svých spojenců v Jemenu uzavřít Bab al-Mandab, to znamená ten další důležitý průliv na cestě k Suezskému průplavu. Takže ta situace je, jako řekněme, neustále na ostří nože. Momentálně tady se právě jako odehrávají ty podoby horké války, protože někdo asi tak před týdnem ostřeloval jeden tanker v té oblasti. Předpokládá se, že to byl Irán, který dával najevo, že má možnost Hormu zablokovat. Američané na to odpověděli, zabili těch zhruba 11 lidí, jak říkají Iránci, a Iránci říkají, že se momentálně tady musí pomstít, respektive, že to je jejich právo odvety, potřebují si zachovat tvář. Otázka je, co bude dál. Z hlediska Iránu nemusí být tyhle útoky na spojence Američanů v oblasti úplně výhodné, protože vlastně ty státy se budou bát Iránu a budou možná tlačit na to, aby přece jenom Američané něco s Iránem dělali. Američané momentálně asi se spolehnou spíš na nějaký dlouhodobý tlak na iránský režim.
3: Říká Jan Fingl, díky mnohokrát.
4: Děkuji, nashledanou.
3: A tématem následujících dvou komentářů je, asi podle očekávání posluchačů, nadočekávaný deficit v návrhu státního rozpočtu na rok 2027, který v pondělí předložila kabinetu ministrů šéfová rezortu financí Alena Schillerová. Ve skutečně zarážející výši blížící se 400 miliard korun, čili jde o druhý nejvyšší schodek v historii samostatné republiky. Ačkoliv premiér Andrej Babiš ještě poměrně nedávno českou veřejnost ujišťoval, že schodek bude hluboko pod oněmi 400. Reakce jsou na tuto sumu dost bouřlivé a ozývají se i nesouhlasné projevy zevnitř vládní koalice. No ale jako první má slovo publicista Petr Holub.
5: Pokud je návrh rozpočtu na příští rok něčím unikátní, pak intenzitou kritických útoků, kterého stíhají ze strany opozice a médií, je to finanční marazmus, brutálně nezodpovědná politika, prožírání, které zaplatíme všichni, rozpočet podle hesla po nás potopa, strkání hlavy do písku, jasná cesta k bankrotu a do dluhové republiky. Autoři rozpočtu museli zešílet, hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. K těmto závěrům stačilo opozici a dotčeným komentátorům v zásadě jediné číslo, tedy schodek naplánovaný na 389 miliard korun. To je oproti letošním 310 miliardám skutečně mohutný nárůst, a proto se takové oblibě těší superlativ, podle kterého jde o druhý nejvyšší schodek v dějinách země. Vládu je správné kritizovat kdykoliv a u rozpočtu to platí dvojnásob. Ovšem přece jenom, u rozpočtu by měla souhlasit čísla. Jasně, chtěl bych vymyslet šikovný titulek. Nemůžu tedy očistit výši schodku od vlivu inflace, protože v takovém případě by byl schodek až čtvrtý nejvyšší a to už není taková sláva. O populistických strategiích stran současné vlády by také šlo napsat lecos. Z globálního čísla o rozpočtovém deficitu plánovaném na rok 2027 však nelze automaticky učinit závěr, že se populismus projevil také v rozpočtu. Konkrétní kapitoly naznačují, že problémy leží jinde a mají také delší historii než 12 měsíců současné vlády Andreje Babiše. Ministerstvo financí v pondělí zveřejnilo, že se výdaje rozpočtu proti letošku zvýší o 150 miliard, tedy o částku, kterou mnozí experti předpokládali už předem. Z toho vyjde 40 miliard na navýšení důchodů a platu státních zaměstnanců. Ovšem jaký to je populismus, když valorizace penzí pouze kopíruje očekávanou inflaci a státní zaměstnanci si polepší méně, než kdyby pracovali v soukromé sféře. Dalších 54 miliard navíc pohltí zvýšení výdajů na armádu podle požadavků Severoatlantické aliance a investice do dálnic. Pokud jde o populismus, pak musela být populistická i předchozí vláda, protože to byla právě ona, kdo určil armádu a dálnice za státní priority. O 23 miliard navíc Česko zaplatí kvůli závazkům vůči Evropské unii, včetně zvýšení odvodů za obnovitelné zdroje. Zbývají už dvě položky na úrovni 20 miliard, konkrétně valorizace příspěvku zdravotním pojišťovnám a navýšení úroků za státní dluh, v obou případech jde zhruba o 20 miliard. Tím už je zmíněných 150 miliard celkového růstu výdajů vyčerpáno. Ostatní kapitoly zůstávají na svém a jejich výdaje se v souhrnu nezvyšují ani o inflaci. Navýšení schodku nemělo alternativu, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová, a do značné míry má pravdu, protože za nárůst výdajů mohou především závazky vůči mezinárodním institucím anebo v zákonech zakotvená valorizace. Alternativu lze přesto najít, když se u rozpočtových úvah rozšíří perspektiva. Zřejmě nejrozumnější by byl přístup, který by hledal úspory s větší razancí, než zatím projevili Babišovi ministři. Za pozornost stojí, že řada komentátorů doporučuje pravý opak, totiž zvyšování daní a opatrně se k tomu přidávají i nevládní politici. Tento rozměr opoziční kritiky aspoň dává smysl. Až se vrátíme do vlády, pak bychom chtěli mít víc peněz v rozpočtu, ale nepopulárním zvýšením daní, ať se raději znemožní současná vláda.
3: No a po Petrovi Holoubovi se zastavíme u nesouhlasu s výší deficitu státního rozpočtu od jedné z vládních stran, tedy motoristů sobě. Se schodkem ostatně má problém i třetí koaliční subjekt SPD, ale kolega Petr Hartmann se věnuje v následujících minutách toliko motoristům, kteří totiž před volbami vehementně tvrdili, že budou premiéra ohledně deficitu brzdit. Čas k tomu ale víceméně propásli.
6: Ministryně financí odvádí dobrou práci a sestavila realistický rozpočet, pochválil Alenu Schillerovou Petr Macinka. Přitom chvíli předtím připustil, že navržený schodek ve výši 389 miliard korun je velmi vysoký a měl by se změnit. Podle předsedy motoristů sobě za to nemůže ona, ale přemrštěné požadavky některých ministrů. Pokud by jim ministryně financí nevyšla vstříc, mohl být deficit nižší. Na vládu z jejího úřadu putuje návrh, který počítá s druhým nejvyšším schodkem v historii České republiky. Kabinet má zhruba měsíc na to, aby ho případně změnil. Přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami nelze při projednávání vládou úplně vyloučit. Zároveň je málo pravděpodobné, že by plánované celkové příjmy a výdaje doznaly zásadních úprav a schodek razantně klesl. Alena Schillerová při představování návrhu rozpočtu prohlásila, že to neočekává. Z reakce Petra Macinky by se mohlo zdát, že by hlasování kabinetu o návrhu rozpočtu nemuselo být jednomyslné. V tom případě by premiér s ministryní financí riskovali, že rozpočet na příští rok neprojde v poslanecké sněmovně prvním čtením. Vláda k tomu potřebuje většinu hlasů. Bez motoristů sobě je nedá dohromady. Ti by tak teoreticky mohli splnit svůj slib, že pohlídají Babiše. Zároveň by mohli zapracovat na dodržení dalšího předvolebního hesla. To znělo země bez dluhů. Není reálné, že by se jich Česká republika zbavila během pár měsíců či let. Naopak je jisté, že dále budou narůstat. Jak rychle, to záleží na postoji vládní většiny. Ta se momentálně na zpomalení tempa zadlužování nechystá. Pokud ho motoristé sobě chtěli výrazněji přibrzdit, měli vzhledem k rozložení sil v poslanecké sněmovně slušný vyjednávací prostor. Například ke změně zákonů, které by omezily rozsah mandatorních výdajů. Ty tvoří drtivou většinu výdajů státního rozpočtu. Nejsou-li motoristé sobě příznivci zvyšování daní, nemají příliš jiných způsobů, jak se k přijatelnějšímu deficitu dopracovat. Motoristé sobě se však s výhradami vůči výši schodku ozvali až v momentu, kdy ministerstvo financí návrh rozpočtu poslalo vládě. Vzhledem k tomu, že podle slov Petra Macinky je návrh Aleny Schillerové postaven na reálných základech, nemá k jeho změně vládní většina důvod. Motoristé sobě tváří tvář deficitu ve výši 389 miliard korun se zároveň musí vypořádat se svými předvolebními sliby. Proto nemohou zmiňovanou částku ponechat bez komentáře, byť vidí, že ji nedokáží výrazně snížit. Vždyť voliče lákali na zodpovědnou rozpočtovou politiku a na postupné snižování dluhů. Pro letošní rok se jim to nepodařilo, pro ten příští budou velmi pravděpodobně stejně neúspěšní. Ale pro rok 2028 už by to podle předsedy motoristů sobě mělo být jinak. Otázkou zůstává, nakolik jeho slova mohou brát voliči po dosavadních zkušenostech vážně.
3: To byl Petr Hartmann.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A následují pohledy do světa. Americký prezident se pustil do obchodní války s Kanadou ve chvíli všelijakých potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Jde o vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem a také rostoucí výnosy z dluhopisů. Říká mimo jiné ve svém příspěvku Matěj Schneider, komentátor serveru Voxpot.
7: Když se Donaldu Trumpovi nedaří v jedné sféře, rád alespoň na pár týdnů uteče k jiné. A když se mu tak nedaří ukončit nepopulární a devastující válku s Iránem, odskočí si k válce jiné, obchodní. Jejím hlavním terčem je teď Kanada. Současná eskalace přichází poté, co nejvyšší soud na začátku roku zrušil Trumpova loňská cla, vyhlášená právně mimořádně širokým výkladem prezidentských pravomocí. Bílý dům pak začal hledat jiné, snad legálnější cestičky. V posledních týdnech vyjednával s kanadským premiérem Markem Carneym novou obchodní dohodu, jednání ale těsně před jedním z termínů ztroskotala. Kanada je v mnohem absurdním terčem Trumpova hněvu. Už během prvního funkčního období vyjednal novou obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou. Jejíž dřívější podobu udělal jedním z hlavních terčů své první prezidentské kampaně. O nové verzi pak hrdě prohlašoval, že jde o nejlepší obchodní dohodu všech dob. O to je tragikomičtější, že ji teď sám cupuje. Už když Trump loni rozjížděl novou vlnu obchodních válek, bylo zřejmé, že jejich kanadská část bude mít tvrdý dopad. A to nejen na Kanadu. Přes severní hranici Spojených států proudí obrovské množství zboží. Automobilové komponenty jí mnohdy překračují i několikrát, než z nich vznikne hotový vůz. Cla na kanadské zboží se proto velmi negativně podepisují i na americkém, nejen kanadském autoprůmyslu. Například šéf jednoho z největších amerických odborových svazů United Auto Workers Sean Fain je přitom k Trumpově protekcionistické celní politice obecně relativně vstřícný. Fain argumentuje, že Kanada má silnou ochranu zaměstnanců i odbory, takže američtí autodělníci nepotřebují ochranu před neúměrně levnou konkurencí, jako v případě jiných zemí. Souzní s ním i vedení největšího kanadského odborového svazu Unifor, který varuje, že Trumpovo počínání čím dál víc komplikuje výrobu automobilů v Severní Americe. To je další tragikomický bod. Trump si odcel sliboval návrat výroby na americký kontinent. Současná vyjednávání se zasekla a kanadští politici vyhrožují vlastními odvetnými opatřeními. Další eskalace obchodní války má přijít s novým rokem, kdy Trump hrozí 50% cly na kanadská auta, nákladní vozy, automobilové díly a ocel. Administrativa ji příznačně naplánovala až po nadcházejících volbách do kongresu. Obchodní válka ale i tak může hrát roli v rozhodování voličů. Republikánská senátorka Susan Collinsová, která obhajuje křeslo v Maine, tedy hned u kanadské hranice, se už vůči Trumpovým výpadům proti Kanadě raději vymezuje. Obchodní válka s Kanadou navíc přichází ve chvíli dalších ekonomických potíží, s nimiž Bílý dům žongluje. Vyšší ceny pohonných hmot kvůli válce s Iránem i časovaná bomba v podobě rostoucích výnosů amerických dluhopisů. To všechno leží na bedrech prezidenta, který se do Bílého domu vrátil díky slibům, že po Joe Bidenovi dá americkou ekonomiku do pořádku.
3: To byl Matěj Schneider. Co jsou datová centra, o tom má asi většina z nás aspoň nějakou mlhavou představu, ale už určitě většina z nás neví, že do nich míří vůbec největší investice současnosti. Dohromady by mělo jít o zcela astronomické 2 biliony dolarů. Proč tomu tak je? O tom už hovoří ve svém komentáři Tereza Zavadilová ze serveru Newsstream.
8: Kdyby se na nějaký obor mělo vsadit jako na jistotu, byla by to datová centra. Dávno to nejsou nějaké serverovny v suterénu, ale fyzické továrny na výpočetní kapacitu a ukládání dat. Fungují jako specializovaná průmyslová infrastruktura, která se plánuje podle spotřeby elektřiny, a to až v gigawatech. A kdo tyto železobetonové krabice bez oken, jejichž velikost se počítá v násobcích fotbalových hřišť, nyní staví? Jsou to dva typy investorů. Jednak takzvaní hyperscaleři, tedy největší technologické firmy jako Microsoft, Amazon, Google či Meta. Ti si staví obří datacentra pro sebe. Pak to jsou komerční developeři a fondy, kteří v tomto odvětví vycítili dobrou příležitost. Staví haly a pronajímají je klidně na desítky let technologickým firmám. A je to pěkný biznis, protože výstavba jednoho gigawatového kampusu vyjde na desítky miliard dolarů. Z toho 3/4 ceny tvoří křemík a technologie, zbytek pozemky, výstavba a přípojky. Do datových center míří největší investice současnosti. Celkem to mají být neskutečné 2 biliony dolarů. Proč to tak je? Datacentra se staví pro umělou inteligenci a ta se stává novým základním průmyslem. Trénování nových modelů vyžaduje nepřetržitý masivní výpočetní výkon. AI nevzniká v cloudu abstraktně, ale v konkrétních serverových polích. Protože datacentra spotřebují ohromné množství energie a také vody, musí se stavět tam, kde je jejich levný a dostupný zdroj a ideálně chladné klima. Největší koncentrace center je v americké severní Virginii. Tudy odhadem protékají 2/3 globálního internetového provozu. Svou infrastrukturu si staví také Čína, ale centra rostou i v Evropě. Nejvíce na západě, ve Frankfurtu, Londýně, Dublinu, Paříži a Amsterdamu, respektive okolí těchto měst. Ze středoevropského regionu je lákadlem pro developery Polsko. Okolí Varšavy se stalo hlavním digitálním uzlem celého regionu, s plánovanou a běžící kapacitou přesahující 500 MW. Centra pro region tam vybudovali Microsoft a Google. V Česku se staví jenom datová centra lokálních hráčů typu České radiokomunikace či Seznam. A teď zda je to dobře nebo špatně. Z hlediska energetiky a ekologie okolí jsou datacentra velkou zátěží, protože se obvykle staví v klastrech. A pak ve zmíněné severní Virginii či v Irsku spotřebovávají klidně čtvrtinu veškeré elektřiny regionu. Navíc běžná domácnost má špičky ráno a večer a průmysl běží na směny. Zatímco AI datacentra odebírají maximální výkon nepřetržitě, což vytváří tlak na zdroje a přetěžuje transformátory v rozvodnách. Teď po horkém létě je aktuální další problém, a to zvyšování teploty kolem datacenter, klidně o 5 stupňů Celsia. Na druhou stranu zvláště optimisté upozorňují, že datacentra urychlují transformaci energetiky, tlačí na inovace, na renesanci jádra, včetně malých modulárních reaktorů i masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. Na některých místech, zvláště v Evropě, která k tomu developery tlačí, se teplo z datových center používá na vytápění městských sídlišť. Jisté je, že poptávka po další výstavbě železobetonových krabic poroste. Podle poradenských firem se výkon stroj násobí už v roce 2030. Investice mířící do tohoto odvětví jsou obrovské a není se zas tak čemu divit. Z datacenter se stává nová geopolitická suverenita, výpočetní výkon a energetické kapacity brzy budou strategickou komoditou, srovnatelnou s ropou či polovodiči. Kdo je nemá, bude závislý na jiných státech. A ve světě obchodních a jiných válek je každá závislost dost bolestivá.
3: To byla Tereza Zavadilová. No a na závěr ještě pohled do Itálie, kde se poměrně značné mezinárodní sportovní úspěchy stávají politikem v rétorice tamní pravice. A slovo má naše stálá korespondentka na Apeninské poloostrově, jak se říkává, nebo spíš říkávalo, Veronika Lefrancová.
9: Na nedávném evropském mistrovství v atletice se Itálie mimořádně vyznamenala. Italští atleti na něm získali 22 medailí, z čehož 10 zlatých. Svým výkonem tak Itálie předstihla všechny ostatní země, které se šampionátu účastnily. Mezi italskými atletkami, které stanuly na nejvyšším stupni vítězů, byla také Larisa Japikinová, mistryně Evropy ve skoku do dálky. Její vítězství, stejně jako úspěchy dalších italských atletů tmavé pleti, oživily na Apeninském poloostrově debatu o rase a o tom, co znamená být Italem. K této diskusi značně přispěl bývalý armádní generál Roberto Vannacci, který se v posledních letech stal jednou z nejvýznamnějších postav italské krajní pravice. Jeho strana Futuro Nazionale, neboli Národní budoucnost, dnes představuje jednu z nejradikálnějších sil italské politické scény a řadí se ještě dále napravo než bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové. Vannacci na sebe výrazně upozornil, když v roce 2023 publikoval svou knihu Svět na ruby, ve které vyjadřoval své kontroverzní názory na témata, jako jsou homosexualita, imigrace, feminismus nebo environmentalismus. V knize se objevily i komentáře o italské volejbalistce Paole Egonu, narozené v Itálii nigerijským rodičům. Podle Vannacciho tato sportovkyně sice má italské občanství, její fyzické rysy však údajně neodpovídají vzhledu většiny Italů. Jeho slova rozpoutala na sociálních sítích vlnu slovních útoků proti atletům černé pleti. Avšak poté, co se právě tito sportovci zasloužili o italský úspěch na mistrovství Evropy si někteří komentátoři na sítích povšimli, že se Roberto Vanacci ve svých rasistických komentářích poněkud odmlčel. Naproti tomu Giorgia Meloniová blahopřála atletům, kteří podle ní stělesňují Itálii, která umí vyhrávat. Její nadšená reakce tak ostře kontrastovala s rasistickými postoji krajně pravicových politiků, jako je Vanacci, a zároveň zdůraznila rivalitu mezi oběma politiky. Vanacciho strana Národní budoucnost se vzhledem k bratřím Itálie vyznačuje ještě radikálnějšími pozicemi. Například doporučuje návrat k modelu společnosti, který nazývá středomořský patriarchát. Jeho cílem má být, cituji, vychovávat silné muže, muže schopné ovládat emoce a vášně a chránit ženy. Kromě toho Vanacciho politický program prosazuje ještě tvrdší postoj k migraci. Používá přitom pojem remigrace, který jde výrazně dál než běžná politika deportací nelegálních migrantů. Podle Vanacciho by se mohl týkat i migrantů s legálním pobytem a dokonce i jejich potomků. Podpora strany Národní budoucnost v posledních měsících roste a podle aktuálních průzkumů se pohybuje kolem 7%. Začíná tak představovat komplikaci pro Giorgiu Meloniovou, která bude v příštím roce usilovat o nové vítězství v parlamentních volbách. Nová radikální pravice tak vytváří tlak na Meloniovou, aby v migrační otázce nestratila své voliče. I z toho důvodu dnes pozorujeme přitvrzení postojů její vlády vůči migraci. To se projevilo například nedávno, kdy Itálie v reakci na krizi v Ceutě dočasně zavedla kontroverzní kontroly na hranicích pro cestující ze Španělska. Debata, která začala komentáři o sportovcích, ve skutečnosti odkazuje k širší politické otázce. Kdo smí definovat, co znamená být Italem a která vize italské pravice dokáže v příštích volbách oslovit více voličů.
3: Veronika Lefrancová byla poslední autorkou středečních názorů a argumentů každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. No a za všechny autory a také redakční kolegy se ze studia loučí Ondřej Konrád.
2: Český Rambo, tak historici v nadsázce přezdívají Štěpána Gavendu, jednoho z největších hrdinů třetího odboje. Za války partizán, za komunismu převadič a agent americké CIC, který zachránil a přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho dvakrát odsoudili k smrti a třikrát utekl z vězení. Anna Strnadová o něm napsala knihu Převadič mezi dvěma světy.
10: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
12: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
11: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
12: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
11: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
12: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
10: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
13: Šest hodin, čtvrtek 3. září, čas představit sebe i pořad, který jste si našli v éteru. Takže to je Ranní Plus s Šárkou Fenikovou
14: a Tomášem Pavličkem.
10: Český rozhlas Plus.
14: A hned následuje naše tematická nabídka pro začátek. Snaží se iránští hekři dostat do amerických systémů vodáren, energetiky a telekomunikací.
13: Co si badatelé slibují od exhumace ostatků Jana Masaryka?
14: A jak bude španělský premiér ve sněmovně hájit kroky kolem uprchlické vlny v Ceutě?
13: Tak než zodpovíme tyhle otázky, poslechněte si zprávy, které má dnes ráno a dopoledne na starosti Ondřej Látala.
15: A přeju dobré čtvrteční ráno. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
16: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístroje.

0: Měl, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
1: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Na webových stránkách Hradu uvedl, že věří, že se je podaří zasadit do konečné podoby návrhu a zbavit vysoké školy obav. Kromě zákona řešil prezident s ministrem Plagou taky rozpočet. V současném návrhu rozpočtu na příští rok chybí rezortu školství asi 6 miliard korun.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Ukrajina pravděpodobně změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
3: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Městem prošlo asi 50 tisíc lidí.
4: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Střelec v bytovém domě v americkém Minneapolisu zabil nejméně 2 lidi a dalších 5 zranil. Po smrti je taky útočník. S odvoláním na policii o tom informovala agentura AP. Mezi zraněnými jsou 3 policisté, všichni jsou ve stabilizovaném stavu. Podle obyvatel domu byl podezřelý známý tím, že se předváděl se zbraní. Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
5: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi 1/5 světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Ranního Plusu. Dobrý den. Cenu Rudolfa Metka za popularizaci českoruských vztahů ve 20. století dnes večer převezmou 2 novináři Českého rozhlasu. Ondřej Soukup a Josef Pazderka několik let strávili v Rusku jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka říká, že jeho zájem časem přešel třeba i na Ukrajinu.
6: Vlastně celý ten postsovětský prostor má nějaké kontury a zákonitosti, které je zajímavé sledovat. Když se vám ty jednotlivé střípky se skládají do nějakého většího celku, tak z toho třeba vzniká podcast Na východ a povídání o tom, jaké nejrůznější tváře ten postsovětský prostor vlastně má.
1: Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice. Letos už po 18. Dáme taky dopravní informace na Plusu. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu. Na 34. a 0,5. kilometru stojí nepojízdné auto ve stoupacím pruhu a vybočuje se.

0: Na D2 z Bratislavy do Brna. Na příjezdu do Brna na půltém kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem. Kolona ze třetího kilometru od obchodního centra Olympia je teď na čtvrt hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru je omezení a kolona teď už na 5 minut. V Praze je zatím klidný provoz bez komplikací. Menší zdržení je jen v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Kolona je teď asi na 10 minut. Dobře dojďte. Bude oblačno během dne, hlavně v Čechách se ojediněle objeví déšť a nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy dnes až 27, v tisíci metrech na horách většinou kolem 17. Ráno slabý, během dne pak mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to 8 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Bez vody, elektřiny nebo spojení. Takové problémy by mohly způsobit hackři, kteří se podle amerických úřadů snaží proniknout do systému vodáren, energetiky a telekomunikací. Jen v červenci zaznamenali Spojené státy přes 100 útoků. Vážnější škody ale nespůsobili. Washington tvrdí, že za nimi stojí Irán a chce se tak Američanům pomstit. Ve spojení jsme s naší washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Jano, co přesně americké úřady zjistili a kdy naposledy před tímto útokem varovali?
3: Americká kybernetická agentura spolu s FBI, s ministerstvem energetiky zaznamenaly jen v červenci útoky na víc než 100 internetově dostupných zařízení ve vodárenském sektoru. Jde o takzvané programovatelné logické kontroléry, které na dálku řídí čerpadla, ventily, motory. A agentury právě kvůli tomu opět aktualizovaly společnou výstrahu, kterou poprvé vydali v dubnu.
2: A jak vážné škody hackři zatím způsobili?
3: Zatím jde spíš o narušení provozu, než o reálné ohrožení lidí. Nejzávažnější případ dosud byl v Georgii, ve státě Georgia, kde útok na čerpací stanici snížil tlak vody natolik, úřady musely vydat doporučení, aby lidé tu vodu raději poté převařovali. Podle dostupných informací nikdo nakonec neonemocnil. A pak ještě koncem července útoky zasáhly přes 30 komunit v Minnesotě a nejméně 6 dalších států. Zase v jiném případě se hackerům podařilo vyřadit bezpečnostní odstávky a alarmy. To zase mohlo vytvořit nebezpečné provozní podmínky.
2: Už na začátku jsme říkali, že Washington tvrdí, že za těmi útoky stojí Irán. Zpřesnili to nějak úřady americké nebo bezpečnostní složky a mají ty útoky něco společného s hackerskými útoky na infrastrukturu v Evropě?
3: Americké zpravodajské služby považují za pravděpodobného viníka Irán, ale oficiálně mu jej ještě neobvinili. Nejčastěji se mluví o skupině Cyber Avengers, která je napojená na iránské revoluční gardy. Už v roce 2023 pronikla do vodárny v Pensylvánii, to už je známo. A stejná skupina podle britských úřadů stojí i za červencovým útokem, kdy na 4 dny odstavili menší elektrárnu ve Velké Británii. Potom podezření na iránské útoky hlásili v posledních měsících také Německo, Polsko, Finsko, Belgie, Albánie. Z toho vyplývá, že jde o širší kampaň, která se ze Spojených států rozšířila i do Evropy.
2: A jaká konkrétní zařízení hackři napadly a proč jsou tak zranitelná?
3: Terčem jsou ty programovatelné logické kontroléry, a to konkrétně od firem Rockwell, Schneider Electric a nově i Siemens, tedy zařízení, která provozovatelé často připojují rovnou k internetu, aby k ním právě měli vzdálený přístup. A to, co je problém, je, že řada menších vodáren, ty tvoří asi 150 tisíc amerických vodárenských systémů, tak nemá dost peněz ani odborníků na to, aby je pořádně zabezpečila, takže kolikrát stačí výchozí heslo nebo zastaralý software a hackeři se hladce dostanou dovnitř. Bezpečnostní firma Tenable upozorňuje, že ta skupina Cyber Avengers, ta napojená na ty iránské revoluční gardy, takže si cíleně vybírá právě tyhle malé a venkovské provozovatele, protože jsou zranitelní.
2: No a jak se na to Spojené státy snaží reagovat, jestli to vůbec lze?
3: Ta americká kybernetická agentura vyzvala provozovatele těchto kritické infrastruktury, aby taková zařízení odpojili od veřejného internetu. Doporučuje změnit výchozí hesla, zavést dvoufaktorové ověřování. Také doporučuje pravidelně kontrolovat, jestli do řídících systémů nikdo neautorizovaně nezasáhl. A podle analytiků je zatím otázka, jestli Irán těmito útoky jen posílá vzkaz, anebo jestli jde o postupné rozšiřování skutečně nebezpečnější kampaně.
2: Dění ve Spojených státech sleduje naše tamní zpravodajka Anna Ciglerová. Díky za to, naslyšenou.
3: Pěkné ráno.
4: 6 hodin a téměř 13 minut jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Vyšetřovatelé by už brzy mohli najít odpověď na otázku, jak zemřel československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Po skoro 80 letech exhumovali jeho ostatky včera na Lánském hřbitově. Dobové vyšetřování sice uzavřelo případ jako sebevraždu, už tehdy ale panovalo podezření, že syna prvního československého prezidenta někdo zavraždil.
5: Ostatky Jana Masaryka před zhruba hodinou odvezl pohřební vůz. Vyšetřovatelé je tak exhumovali po více než 8 hodinách.
6: Hlásila z Lánského hřbitova naše reportérka Adéla Burešová s tím, že policie nechtěla zveřejnit místo, kde budou znalci ostatky zkoumat. Jasno, kolem Masarykovy smrti by mohli do vyšetřování vnést novodobé technologie. Ostatky totiž experti potrobí rentgenovému a CT vyšetření, nebo taky provedou 3D sken kostí. Jednou z nejasností je třeba rána, kterou měl Masaryk za pravým uchem. Historik Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů ale upozorňuje, že podle Masarykových tajemníků šlo o jizvu po bitvě.
7: Podle jiných lidí, kteří se případem zabývali, tak tam mohla být stopa po kulce nebo po vpichu nebo něco dalšího. A z tohohle hlediska to nové ohledání a nové expertízy mohou přinést vyjasnění.
6: Badatelka Václava Jandečková ze Spolku pro výzkum totalitních režimů upozorňuje, že i další stopy můžou naznačovat cizí zavinění. Poukazuje třeba na svědectví potomků patologa, který jeho tělo ohledával. Podle jejich zjištění mělo tělo totiž další pohmožděniny a ty by podle Jandečkové mohli naznačovat, že Masaryka někdo zabil.
8: Našel jinak pohmožděniny, odřeniny po celém těle a zároveň se mu nezdály nohy, respektive chodidla. Upozornil na to, že mohla být rozbita i jako tupými údery.
6: Nejasnosti ale nejsou jenom kolem Masarykových zranění. Otázky vyvolává například i to, jak jeho smrt tehdy vyšetřovaly bezpečnostní složky. Podle přednosty Ústavu soudního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Pavla Toupalíka existuje dokonce podezření, že Státní bezpečnost nechala pitevní zprávu sfalšovat.
9: Když byla prováděna prohlídka lékařem, tak se údajně už nejednalo u prvotní vlastně polohu těla po tom dopadu svého okna, čili ta úplně prvotní poloha není do dneška známá vlastně, což je velice podstatné pro třeba biomechaniku, pro určování toho páru z okna a tak dále.
6: Akademici a badatelé se dodnes neshodnou, jak Masaryk zemřel. Část z nich se přiklání k verzi, že ho někdo zabil a další část se přiklání k sebevraždě. Patří k nim i zmiňovaný historik Jan Kalous, který připomíná, že Masaryk byl pod velkým tlakem, měl psychické problémy a před smrtí se vzpamatovával z komunistického převratu.
7: Ten únor 48 pro něj znamenal určitou bariéru a určitý problém, tak to naznačovali i jemu blízcí lidé, jako byli jeho tajemníci, ale samozřejmě ponechávám si určitou míru toho, že je možné dospět k něčemu jinému.
6: Jan Masaryk zemřel 10. března roku 1948, tedy zhruba měsíc po únorovém komunistickém převratu. Podle oficiální dobové verze skočil z okna Černínského paláce. Kriminalisti se k případu v minulosti vraceli opakovaně, ale okolnosti Masarykovy smrti neobjasnili. Vyšetřování naposledy uzavřeli v roce 2021 potom, co zkoumali nahrávky policisty Willibalda Hoffmana, kterou objevil Český rozhlas. Ostatky Masaryka by policisté měli do rodinné hrobky vrátit už dnes. Jakub Kulavjak, Český rozhlas.
2: 6 hodin 16,5 minuty posloucháte Ranní plus. Kunovickému výrobci letadel L410 společnosti Aircraft Industries dlouhodobě chybí zaměstnanci. Už víc než rok proto nabízí zájemcům bezplatný rekvalifikační program, který absolvují přímo v areálu továrny. Firma si tak už vychovala zhruba 50 nových pracovníků.
10: Zkouším si vrtání a nýtování.
11: Ukazuje mi účastník rekvalifikačního kurzu Milan Daněk.
10: Já jsem pracoval už prostě 12 let a chtěl jsem si zkusit něco nového. Je to jiná práce o přesnosti, uměřání. Je to také zajímavé.
11: Při práci na něj dohlíží mistr odborného výcviku Pavel Pospíšil.
12: Na dílně máme základní vybavení, vrtačku, brusku, nitovací lis a ruční nářadí a zbytek technologií používáme na dílně přímo ve výrobě.
11: Tam už 11 měsíců pracuje jeden z prvních absolventů rekvalifikace Roman Sládek.
13: Pracuji na pozici nitaře, mám na starosti tlakové klapky, které jsou součástí křídel a ještě sloupky řízení. Měl jsem už potřebu změnit své zaměstnání, protože jsem byl 27 let na OSVČ jako truhlář, takže mě to přišlo jako dobrý nápad a rekvalifikační kurz je určitě dobrý, protože bez toho bych se do výroby letadel nedostal.
11: Rekvalifikační kurzy pořádá letecká továrna každé 3 měsíce. Aktuálně hledá pracovníky na celkem 22 pozic, vypočítává personální ředitelka Šárka Novotná.
14: Jsou to samozřejmě pozice, které souvisí s naší leteckou výrobou, to znamená, tady do toho rekvalifikačního kurzu nabíráme na pozice letecký klempíř a nýtář, což jsou 2 klíčové pozice. Je tam letecký avionik, jsou tam CNC operátoři, strojní zámečníci, mechanici a podobně.
11: Rekvalifikační kurzy mají zájemci placené.
14: Už v momentě, kdy do toho kurzu nastupují, se stávají našimi zaměstnanci, čili neplatí vůbec žádnou částku, je ten kurz pro ně jakoby školení zdarma a dostávají mzdu, která odpovídá tomu rekvalifikačnímu kurzu a v momentě, kdy splní zkoušky, nabíhají do reálného provozu.
11: Do výroby se účastníci kurzu můžou dostat klidně za pár týdnů, vysvětluje ředitel výroby letadel Tomáš Králík.
15: Délka toho rekvalifikačního kurzu je závislá na tom, s jakými znalostmi a zkušenostmi noví zaměstnanci přicházejí. My ve své podstatě počítáme s tím, že ti lidé jsou strojařinou nepolíbení, i na to jsme připraveni a učíme opravdu od píky až do takového stavu, aby byli schopni se uplatnit na standardním pracovišti. Takže někdo to zvládne za měsíc, někdo třeba za 3.
11: Aircraft Industries aktuálně pracuje zhruba 1000 lidí. Jelikož společnost stále rozšiřuje výrobu, v nejbližší době by díky rekvalifikacím chtěla získat dalších 50 nových zaměstnanců. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.
4: 6 hodin a 19,5 minuty je čas si připomenout hlavní události dnešního rána. Zástupci koaličních motoristů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu. Motoristé, podobně jako hnutí SPD, považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že za návrhem rozpočtu stojí a kritici podle něj nejdou do detailu a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Vláda v Moskvě uzavře toho instituty v Rusku, řekl agentuře Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině, řekl to deníku Berlingske šéf dánské kontrarozvědky Emil Gräsholm.
2: A navážeme dalšími zahraničními deníky, abyste věděli, co se děje 3. září roku 2026. Bruselský server Politico například píše o neobvyklé iniciativě uvnitř Evropského parlamentu. 2 klíčoví němečtí europoslanci, lidovec Niklas Herbst a sociální demokrat René Repaci, navrhují uzavřít mezi svými politickými frakcemi oficiální koaliční smlouvu německého střihu. Cílem této dohody je zabránit tomu, aby v Bruselu přebírala iniciativu krajní pravice.
4: No, takový sanitární kordon, nově a jinak. Lidovecká frakce EPP, ze které pochází i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, totiž v posledních měsících čím dál častěji prosazuje zákony s pomocí hlasů krajně pravicových poslanců. To však podle sociálních demokratů výrazně destabilizuje celý evropský systém.
2: Jak však Politico v závěru dodává, obě frakce budou muset sporné kompromisy najít, tak jako tak. Před Evropským parlamentem totiž stojí klíčová hlasování o revizi emisních povolenek, úpravě zákazů spalovacích motorů nebo o budoucím 7letém rozpočtu Evropské unie. Podle serveru Politico bez vzájemné dohody středu hrozí, že tyto zásadní normy dojedná lidovecká většina s populisty.
4: A teď do úplně jiné oblasti. Katarská televizní stanice Al Jazeera ve své reportáži upozorňuje na vyhrocenou situaci na území západně od Jordánu. Podle svědectví místních obyvatel tam v posledních dnech výrazně přibývá koordinovaných útoků izraelských armádních složek a radikálních osadníků na palestinské mešity. Palestinské ministerstvo pro náboženské záležitosti uvádí, že od začátku roku bylo poničeno nebo zapáleno už nejméně 13 mešit.
2: Katarští reportéři popisují například incident z vesnice Madama nedaleko Nábulusu. Izraelští vojáci tam přímo během večerní modlitby vhodili do mešity slzný plyn. Vteřiny paniky vedly ke kolapsu starších věřících, přičemž sanitky se na místo kvůli blokádám nedostaly. Jen o několik hodin později pak osadníci zapálili mešitu v sousední obci Bazaria a na její stěny nasprejovali výhrušky v hebrejštině. Jak zdůrazňuje Al Jazeera, současný nárůst násilí úzce souvisí s nadcházejícími generálními volbami v Izraeli.
4: Rychle se zhoršující bezpečnostní situace tak podle Al Jazeery mění každodenní život místních obyvatel. Z mešit, které dříve sloužily jako bezpečná útočiště, se stávají terče útoků. Mnozí rodiče proto svým dětem raději zakazují chodit na modlitby a zůstávají uzavření ve svých domovech.
2: No a ještě se podíváme, co píše moskevský zpravodaj britské stanice BBC Steve Rosenberg. Ten ve své analýze se zaměřil na nejnovější vystoupení ruského prezidenta Vladimira Putina na tiskové konferenci v Kyrgyzstánu. Putin tam na otázku, zda by Rusko mohlo v reakci na vojenskou pomoc Ukrajině zasáhnout vojenské cíle přímo v Británii, odpověděl, že je to vojenské tajemství. Podle britského novináře jde o vědomý psychologický tlak Kremlu, který má vyvolat nejistotu a odradit Londýn od další podpory Kyjeva.
4: Britská stanice si všímá i ostré rétoriky, kterou ruský prezident použil vůči celému západu. Putin přirovnal západní státy ke žralokům a prohlásil, že pokud se někdo pokusí stáhnout Rusko níže v potravním řetězci nebo ho pohltit, dostane úder do zubů. Podle novináře tyto výroky ukazují na Putinovo odhodlání a snahu vystupovat bojovně, ačkoliv ruská agrese na Ukrajině trvá už více než 4,5 roku a Rusko při ní čelí obrovským ztrátám i ekonomickému tlaku.
2: Prezident Putin na tiskové konferenci rovněž prohlásil, že zůstává otevřený jednáním o ukončení konfliktu. Podle BBC však jasně naznačil, s kým ze Spojených států je ochoten zasednout k jednacímu stolu. Redaktor Steve Rosenberg v závěru své analýzy zdůrazňuje, že případná jednání s americkými zmocněnci nebudou jednoduchá. Ruský prezident se totiž i přes protahující se válku cítí jistý svou pozicí a je pevně rozhodnutý přistoupit na mír výhradně za podmínky, které si diktuje sám Kreml. Uzavírá BBC a s tím odkládáme zahraniční tisk.
4: A to 5 minut před 6:30. Umělou inteligenci je potřeba regulovat tak, aby to nebrzdilo vývoj, ale posilovalo důvěru. To je myšlenka, která se zrodila v Japonsku a přidali se k ní nejvyspělejší země světa. Jak to celé funguje, to na letošním setkání odborníků na kyberbezpečnost přiblížila Atsuko Sekiguchiová z japonského ministerstva vnitra a komunikací.
16: V Japonsku platí zákon o umělé inteligenci od loňského roku. Stanoví, že na každém ministerstvu je kancelář pro AI. Je to věc, která vyžaduje spolupráci napříč rezorty. Proto jsme nově na každém ministerstvu zřídili kancelář, která se zabývá zákonem o umělé inteligenci a dalšími problémy a výzvami.
17: Čím se v takové kanceláři třeba zabýváte?
16: Jedním z největších nebezpečí jsou kybernetické útoky. Útočník se prostě může umělé inteligence zeptat, jak napadnout kritickou infrastrukturu a ona mu odpoví. Proto se v Japonsku zabýváme správou a řízením umělé inteligence. V rámci skupiny G7 jsme odstartovali takzvaný hirošimský proces. To je rámec mezinárodní spolupráce. Nastavujeme bezpečnostní směrnice, například pro vývojáře anebo poskytovatele umělé inteligence, tak, aby AI nebyla zneužitelná. Chceme to dělat tak, abychom nebrzdili potenciál, ale abychom chránili občany před útoky.
17: Když člověk používá nějaký umělý model nebo nástroj, tak posílá svoje data vlastně někomu dalšímu. Je tohle problém z hlediska zneužitelnosti?
16: Ano, určitě. Proto se i Hirošimský proces zabývá otázkou důvěryhodnosti datových souborů, na kterých se umělá inteligence učí. Musí to být ověřitelná a vyvážená data. V Japonsku prosazujeme takzvaný volný tok dat s důvěrou.
17: Co si pod tím můžeme představit? Ten volný tok dat mi připomíná volný pohyb osob, cestování bez omezení a bez hranic.
16: Volný pohyb dat je důležitý pro pokrok, inovace i náš každodenní život, ale zároveň potřebujeme důvěřovat tomu, kudy a kam data proudí. Myšlenka volného toku dat s důvěrou se zrodila právě v Japonsku a bezprostředně na ně navazuje i myšlenka důvěryhodnosti datových souborů.
17: Důvěra se ale dá zneužít, to je ostatně podstata zločinu podvodu.
16: Umělá inteligence se dá využít určitě jak k obraně, tak i k útokům. Příkladem toho, jak nasazujeme AI pro ochranu našich občanů, je to, že odfiltrujeme tisíce různých útoků a snižujeme tak personální náklady na detekci. Japonsko velmi podporuje i výzkum a vývoj v této oblasti.
17: O umělé inteligenci, respektive strojovém učení, se říká, že vyniká v rozpoznávání pravidelností a rozdílů, ale zároveň se to potřebuje učit. Co když útočníci přijdou s něčím, co se ještě systém nenaučil?
16: Rychlost je v současnosti náš nepřítel. Udržet krok s útočníky je jeden z obtížných úkolů. Proto je důležité spolupracovat mezinárodně a vyměňovat si informace. V Japonsku jsme zavedli novou cestu, která má zrychlit předávání informací mezi státním a soukromým sektorem. Musíme udržet tempo.
17: Myslíte si, že v budoucnu se bezpečnostní otázka posune tak, že budou bojovat roboti proti robotům?
16: Možná se to děje vlastně už teď. Útočníci už jistě používají modely umělé inteligence a my ji také svým způsobem používáme, abychom chránili svoje systémy. Ovšem stále potřebujeme lidský prvek, potřebujeme chránit svá lidská práva. To všechno je vtělené i v Hirošimském procesu v zákoně Evropské unie o umělé inteligenci a v japonském zákoně rovněž.
17: Zdůrazňuje Atsuko Sekigučiová, úřednice pro umělou inteligenci na japonském ministerstvu vnitra a komunikací. Martin Srb, Český rozhlas.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
18: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
1: Poslouchejte celý příští týden po půl druhé na Českém rozhlase Plus.
2: A dnes bude pan Kosatík také hostem Osobnosti Plus, ale podíváme se ještě na to, co nás čeká bezprostředně po zprávách. Ve středu večer se v Madridu konala demonstrace k událostem v Ceutě a dnes španělský premiér Pedro Sánchez bude v dolní komoře parlamentu vysvětlovat, co vláda v této migrační krizi udělá.
4: No a ke kritice změn podpory v nezaměstnanosti se po opozici a části koalice přidali taky zaměstnavatelé a odbory. I o tom budeme mluvit.
2: Je 6 hodin a 30 minut a zprávy má Ondřej Látal.
1: Český rozhlas Plus.
0: Zástupci motoristů budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem bude návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristům vadí výše deficitu, který má dosáhnout 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor.
19: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
0: K výši schodku má výhrady i koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximem možného. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Budeme o tom mluvit podrobně chvíli po zprávách v Ranním plusu. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Deníku Berlingske to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Terčem podle něj měly být firmy, které vyrábí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech i Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. V Olomouci začíná mezinárodní varhaní festival. Na zahajovacím koncertě v chrámu svatého Mořice zazní česká premiéra Mše pro Notre Dame britsko-amerického varhaníka Davida Brixe. Až do 17. září nabídne festival celkem 6 koncertů. Ranní doprava na plusu. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu. Na 34. a 5. kilometru stojí nepojízdné auto ve stoupacím pruhu a vybočuje se. Na D2 z Bratislavy do Brna. Na příjezdu do Brna na 5. kilometru řeší nehodu osobního auta s kamionem. Kolona ze 3. kilometru od obchodního centra Olympia je na 16:15. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy u Jíloviště na 9. kilometru je omezení a kolona na 5 minut. V Praze už sílí provoz do centra. Na Štěrboholské spojce je kratší kolona od Běchovic k Průmyslové ulici. Zdržení teď asi 5 minut. Menší zdržení je taky v Českobrodské na příjezdu do Běchovic. Kolona je tam asi na 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy opatrně u sjezdu na Sázavu. Na 34. a 5. kilometru stojí nepojízdné auto ve stoupacím pruhu. Dobře, dojďte. Před námi je oblačný den, během odpoledne se hlavně v Čechách objeví ojedinělé déšť anebo přehánky, teď ráno a pak taky dopoledne bude přechodně až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, v 1000 metrech na horách to bude kolem 17. Ráno slabý, během odpoledne pak mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
20: Posloucháte Ranní plus.
2: A to necelé 4 minuty po 6:30. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. No a už nejsme ve studiu sami, protože je čas na to podívat se do dnešních deníků a na zpravodajské servery a pro nás je pročetl tentokrát editor publicistiky Českého rozhlasu Petr Dudek. Dobré ráno, vítej.
21: Dobré ráno.
2: Tak jaký to byl zážitek?
21: To byl velký zážitek. Například v Hospodářských novinách jsem se mohl dozvědět, proč zanikla nebo byla odložena, abych byl úplně přesný, státní kulturní politika, což je koncept, na kterém pracoval ministr kultury Otto Klempíř. Vláda to měla v pondělí projednávat, z ničeho nic to projednávání bylo odloženo a jak dokládají Hospodářské noviny, vypadá to, že ta kulturní politika bude tak říkajíc u ledu, při nejmenším do doby blížících se komunálních voleb, protože premiér Babiš údajně nechce nic podobně kontroverzního vytahovat na světlo. Posluchači si asi vzpomenou, nebo sami vědí, že státní kulturní koncepce je takový překvapivý dokument, protože ministr Klempíř dlouho po svém nástupu do úřadu říkal, že ta předchozí koncepce připravená jeho předchůdcem, tedy ministrem Baxou, je úplně v pořádku, žádná nová není potřeba. Teď na začátku léta se z ničeho nic ta nová koncepce objevila. Kulturní pracovníci byli v šoku, snažili se ten dokument, který pojímali velmi kriticky, nějakým způsobem odvrátit, vystupovali proti němu, psali se nejrůznější dopisy, byly pokusy se s ministrem sejít, což mimochodem není úplně jednoduché. Pan ministr Klempíř jen tak se s každým nebaví, nechává se dost často zastupovat, řadu věcí za něho vyřizuje ředitelka jeho kabinetu, hlavní autorka nové koncepce Barbora Šťastná, anebo její manžel, pan Šťastný, který, jak víme, je ministrem pro sport a zdraví a podobné záležitosti, a on tak jako pokrývá i tu kulturu. A říkám to proto, že Hospodářské noviny připomínají, že se chystá sněmovní mediální výbor celou tu záležitost nějak projednávat a na tom projednávání má být i ministr pro sport Boris Šťastný, o kterém už jsem mluvil. On vysvětluje, jak citují Hospodářské noviny, že ta koncepce, která byla napřed dobrá, ta původní, a teď už dost dobrá není, je potřeba ji nahradit. Ta koncepce, říká pan ministr Šťastný, například tvrdila, že kultura se má podílet i na řešení věcí, jako je obrana proti dezinformacím. To my ale nechceme, používat kulturu pro boj s nějakým nepřítelem, říká Šťastný. Nemáme kulturou vychovávat společnost. Tím bych skončil, to byl opravdu zážitek, který stojí za to. Ale možná bych ještě dořekl, že pan ministr Klempíř, kromě toho, že tedy jeho koncepce je tak nějak ve vzduchoprázdnu, neskládá ruce v klín. Deník Právo si všímá toho, že včera, myslím, že poměrně nečekaně, ministr kultury Otto Klempíř odvolal šéfa ředitele Muzeum Plus Industriálního muzea v Ostravě. Jenom připomenu, že ten ředitel tam vydržel pár měsíců a z ničeho nic byl odvolán. Na jeho místo nastupuje dočasně ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková, která se mimochodem v blízkosti Otto Klempíře vyskytuje nápadně často.
2: Tak o těch výměnách už jsme to mluvili i včera v našem vysílání. Těch je v poslední době a v této vládě poměrně hodně. Teď mluvíme o domácím tisku, ale našel jsi i nějakou domácí zprávu, která by měla mezinárodní význam?
21: Vlastně možná ano, protože generál Petr Pavel, prezident republiky, poskytl včera večer rozhovor stanici CNN a konkrétně známé moderátorce Kristián Amanpourové, což je, jak posluchači dobře vědí, uznávaná novinářka celosvětově. A v tom rozhovoru se prezident Pavel mimo jiné vrátil k nedávné cestě šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy a vysvětloval, že Moskva prostě nemá teď síly na otevřený střet s NATO, a tak se bude zřejmě, myslí si prezident Pavel a říká to v tom rozhovoru, a já ho cituju ze serveru i dnes, že Moskva se bude uchylovat k arzenálu nepřímých útoků a podvracení a narušování vzdušného prostoru provokacím a tak podobně.
2: No a když jsme trošku zabrousili do těch bezpečnostních věcí, tak asi nelze opomenout, že všichni, včetně tedy Českého rozhlasu, se vrací k nevydařenému, ale nepochybně závažnému dronovému útoku na letišti v Lipsku, který mají podle všeho na svědomí Rusové. Dozvěděl se i ty z našeho tisku něco nového?
21: Já jsem si například se zájmem přečetl komentář britského novináře a spisovatele Edwarda Lucase v deníku N. Ten se také vrací k té už zmíněné návštěvě ředitele CIA minulý týden v Moskvě. Vysvětluje, že to je věc, kterou bychom se měli snažit pochopit. Teorií, co tam šéf CIA dělal, je několik. Mohl tam být třeba proto, aby Moskvu odradil od podpory Teheránu a podobně. Ale Edward Lucas si spíš myslí, že jde o to, že v Moskvě se schyluje k něčemu zlověstnému, a sice právě k podobné provokaci nebo možná dokonce k nějaké válečné akci třeba někde ve Skandinávii, na severu Evropy. Prostě to, o čem mluvil i Petr Pavel s Kristián Amanpour.
2: I české deníky píšou o zahraničních událostech, které by nás měly zajímat, a upozornil nás na ně editor publicistiky Českého rozhlasu Petr Dudek. Díky za to.
3: Hezký den. Konec konců my jsme v zahraničním tisku také měli z BBC citováno, že Putin přirovnal západní státy ke žralokům, řekl, že pokud se někdo pokusí stáhnout Rusko níže v potravním řetězci nebo ho pohltit, tak dostane úder do zubu. Takže to je na podobné lince, s jakou skončil přehled domácího tisku Petr Dudek. A teď pojďme dál. Na na do Španělska. Postup španělské vlády při migrační krizi v Soutě bude dnes v parlamentu hájit španělský premiér Pedro Sánchez. Právě kvůli dění ve španělském městě na severu Afriky vyšly do ulic desítky tisíc lidí v Madridu i v samotné Soutě. Hlavním španělským městem včera zněla hesla jako Ceuta není na prodej nebo Ceutu musíme bránit. Demonstrace a situaci v Soutě probereme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré ráno, Dominiku.
5: Dobré ráno.
3: Co na té demonstraci v Madridu ještě zaznělo?
5: Tak kromě už zmíněných sloganů o obraně a ochraně Ceuty rezonovaly výroky proti současné španělské vládě Pedra Sáncheze. Lidé skandovali, že by premiér měl podat demisi, že by měla španělská vláda více řešit migraci do severoafrické Ceuty. U řečnických pultíků se mimo jiné střídali politici krajně pravicové strany Vox, ale taky lidovci a různí další odpůrci migrace.
3: No a jaká je reakce španělské vlády na tuhle kritiku?
5: Vláda se těch protestů organizovaných svazem obcí, ve kterém právě dominuje opoziční konzervativní lidová strana, distancovala. Pravici obvinila, že migrační krizi zneužívá k zisku k politických bodů. V reakci na spíš pravicové pochody taky vyšla do ulic levicová hnutí a odbory. Ty zdůrazňovaly taky podporu Ceutě, ale zároveň se vymezovaly proti rasismu. A přímo v Ceutě bylo v ulicích asi 20 tisíc lidí, a to včetně regionálního premiéra města Juana Jesuse Vivase.
8: Ceuta díky své odhodlanosti a odvaze brání územní celistvost a suverenitu celého Španělska, abychom ukázali a dali jasně najevo, že jsme odhodlaní se nevzdat, nenechat se porazit a bránit Ceutu, všichni společně a jednotně, bez ohledu na víru, jméno nebo přesvědčení.
5: Vivas tedy mimochodem zdůraznil to, co lidé v Ceutě zdůrazňují často, že ve městě žijí smírně 4 náboženské a kulturní skupiny, islámská, křesťanská, židovská a hinduistická. Právě muslimů je tedy ve městě vlastně většina. Dodal, že demonstrace napříč Španělskem jsou podle něj vyjádřením solidarity a že Ceuta tedy nezůstala osamocena.
3: No já si pamatuju, že ty jsi, Dominiku, v Ceutě hned po té velké migrační vlně byl osobně. Jaká tam byla situace a jaká myslíš, že je teď?
5: Tak podle různých odhadů v Ceutě teď zůstává 5 až 10 tisíc imigrantů. Situace se tam prý stále nevrátila úplně do normálu. Většina z těch více než 70 tisíc příchozích do Ceuty byli Maročani. Teď už bych si tím nebyl tak jistý. Desítky tisíc Maročanů se totiž velmi záhy vrátili, když pochopili, že zůstat v Ceutě vůbec není tak jednoduché a po příchodu tolika lidí to znamená zůstat na ulici. Někteří taky možná až tehdy zjistili, že do Španělska, respektive Evropy, se ze Ceuty bez dokladu a bez peněz prakticky vůbec nedá dostat. Co jsem pak pozoroval, tak armáda a policie Maročany odchytávala a vracela do Maroka, což je tedy na hraně zákona, ale jasně ilegální je to u dětí. A vracení do Maroka se taky spíš netýkalo nemarockých příchozích, což byly především lidi ze subsaharské Afriky, nejvíce ze Súdánu, kde zuří občanská válka, ale i ze západní Afriky. Takže z těch, co zůstali v Ceutě, bude teď už spíš třeba hodně dětí bez doprovodu a taky Afričanů, ne z Maroka. Právě ti přežívali na pláži a u silnice nedaleko tamního přeplněného přijímacího centra pro migranty a právě z těch míst jsou většinou tedy ty záběry, které teď vidíme, když se reportuje o dalším vývoji v Ceutě.
3: No a mě by ještě zajímalo, jak v létě, když jsi tam byl, tak vnímali tu situaci místní lidé.
5: Co se zjevně nezměnilo, tak byli naštvaní. Složitější je už ale říct na koho. Hlavně jsem se setkával s naštváním na Maroko. Nepotkal jsem asi nikoho, kdo by si nemyslel, že celou tu věc zosnovalo právě Maroko. Nějaká zloba na Madrid a Sánchezovu vládu asi tam byla taky, ale s čím jsem se nesetkal, bylo nějaké odsuzování těch samotných migrantů. Spíš jsem viděl, že se jim někteří snažili pomoct. Samozřejmě nálady se mohly od té doby posunout a zejména krajní pravice a její příznivci aktivní i při těch aktuálních protestech rázné kroky proti imigrantům žádali už od začátku.
3: Tak to byl Dominik Tesár ze zahraniční redakce i se svou osobní zkušeností ze Ceuty. Díky, Dominiku, naslyšenou.
5: Hezké ráno.
2: A téměř ve 6:45 změníme úplně téma. Budeme se bavit o fibromyalgii, kterou trpí v Česku podle odhadu odborníků 2-4% populace. Nemoc je nevyléčitelná a velmi těžce diagnostikovatelná. Pacienty přitom zcela vyřadí z běžného života, protože trpí bolestmi hlavy, svalů, velkou únavou, nemůžou spát a často jim hučí v uších. Nárok na invalidní důchod mají podle pacientské organizace, ale ve většině případů jim přiznán není, právě proto, že někteří praktici a neurologové nemoc nedokážou rozeznat a popsat.
7: Bolesti celého těla, vyčerpání, mdloby, závratě, bodání do svalů, jak kdyby někdo pálil do svalů, drtil pánev, špatná citlivost prstů i nohou, jak kdyby člověk chodil po jehličkách, pískání v hlavě třeba mám a neustálý brnění celého těla.
9: Popisuje příznaky fibromyalgie František Hausenblas z Ústí nad Labem. První bolesti ucítil před 6 lety. Pomoci mu nedokázal jeho praktický lékař ani neurolog.
7: Když jsem byl u praktického lékaře, dal mi 10 kapaček, to nepomohlo. Pokračoval jsem dál k neurologovi, veškeré testy, lumbální punkce, magnetické rezonance, odběry krve.
9: Fibromyalgii mu poprvé diagnostikovali v Centru bolesti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
22: Fibromyalgie se nedá změřit. Ona se nedá zjistit na rentgenu nebo na nějakém CT vyšetření a podobně. Aby se stanovila diagnóza fibromyalgie, tak se provádí spousta dalších vyšetření, která mají za úkol vyloučit, jestli se nejedná o nějaký jiný závažný zdravotní stav toho pacienta. Pokud nic takového se neprokáže, ty příznaky setrvávají, tak potom je stanovována fibromyalgie.
9: Dodává Vlasta Štochlová, předsedkyně pacientské organizace Cesta proti bolesti. Nemoc se nedá léčit, je možné užívat léky pro snížení bolesti, rehabilitovat. Kvůli neustálým projevům nemoci není možné docházet do práce. František Hausenblas celý život pracoval na stavbách, to teď není možné. Požádal proto opakovaně o invalidní důchod. Přiznán mu ale nebyl. Není možné ho totiž přiznat na základě diagnózy, vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
23: Pro posouzení není rozhodující samotná diagnóza, ale především její dlouhodobý funkční dopad na pracovní schopnosti konkrétního člověka. Posudkový orgán vychází z odborných lékařských nálezů a zdravotnické dokumentace.
9: A v tom je podle pacientské organizace Cesta proti bolesti celý problém. Předsedkyně organizace Vlasta Štochlová se prostřednictvím pacientů setkala s neznalostí fibromyalgie mezi některými praktickými lékaři i neurology. To pak vede k nepříliš dobře sepsané žádosti o invalidní důchod.
22: Lékařů, kteří jsou schopni diagnostikovat fibromyalgii, je velice málo. Jsou to vlastně pouze algeziologové a revmatologové. Praktický lékař, pokud nemá dobře zpracovanou zprávu od odborného lékaře, tak nemůže potom on sám dobře napsat tu lékařskou zprávu pro okresní zprávu sociálního zabezpečení.
9: Zpráva sociálního zabezpečení nemá přesná čísla celkového počtu žádostí o invalidní důchod podle diagnózy fibromyalgie.
22: Jsou ojedinělé případy, které na to omezení pracovní schopnosti invalidní důchod dostanou.
9: Konstatuje Vlasta Štochlová. Teď připravuje podklady pro jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Týkají se například osvěty mezi praktickými lékaři a neurology. Z Ústecka Jan Beneš, Český rozhlas.
3: A teď v 6:48 si řekněme, co se děje nebo se očekává ve světě biznisu. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji mest v Česku ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že pokračoval rychlý růst nominálních mest z předchozích kvartálů. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda 50 282 korun.
2: Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet nemusí rozdělit svoji divizi reklamních technologií. Vyplývá to z rozhodnutí amerického soudu ve státě Virginia, který zamítl návrh žalujícího ministerstva spravedlnosti nařídit firmě prodej platformy ADX.
3: A Tajsko od 15. září zkrátí pro 60 zemí, včetně Česka, dobu bezvízového pobytu z původních 60 dní na 30. Cestovní ruch je pro tajskou ekonomiku zásadní, ale představitelé asijské země uvedli, že tento krok je součástí snahy omezit kriminalitu páchanou cizinci.
2: Opozice, část koalice, ale i zaměstnavatelé s odbory. Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na snížení podpory v nezaměstnanosti čelí ostré kritice. Záměr už v pondělí schválila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO a následně by o něm měli jednat poslanci, aby úpravy platily od 1. ledna 2027. Současná pravidla, která schválila ještě minulá vláda, jsou přitom účinná teprve od letošního ledna. Detaily probereme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
2: Co odbory a zaměstnavatelé nejvíc kritizují?
6: Za prvé to, že se o změně dozvěděli, až když ji ministerstvo představilo do médií, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
10: Je nejen slušností, ale zároveň povinností vlády v souvislosti se zákoníkem práce takto závažnou věc týkající se o velkou počtu zaměstnanců s námi projednat. To se nestalo. Pro nás je to šokující představení, co se teď děje.
6: To potvrzuje i prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Odbory a zaměstnavatelé se taky shodují, že změny podpory v nezaměstnanosti platí příliš krátce na to, aby se projevily dopady, kvůli kterým je minulá vláda zaváděla. Hlavní motivací bylo rozhýbat trh práce a samo hnutí ANO navýšení podpory v nezaměstnanosti v minulém volebním období podpořilo.
2: Když přejdeme k těm jednotlivým změnám, které vláda plánuje, jak je firmy a odbory hodnotí?
6: Hlavní problém vidí v tom, že se opět sníží podpora v nezaměstnanosti na začátku období, kdy si lidé začnou práci hledat. Připomenu, že v prvních dvou měsících od ledna pobírali nezaměstnaní až 80% průměrné mzdy a vláda to teď chce snížit na maximálně 65%. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové má ale podpora v nezaměstnanosti motivovat lidi změnit práci a navíc si ji předplácejí při sociálních odvodech, říká Rezlerová.
12: Vyšší podpora lidem, kteří chtějí prostě jenom úplně obyčejně změnit práci a chtějí si vzít čas na to, aby si mohli nějakou dobrou, lepší práci najít. Mluvíme se o lidech, kteří někde normálně fungují, mají nějaké svoje závazky, rodiny.
6: Podle Rezlerové budou mít lidé kvůli tomu o změnu zaměstnání menší zájem a český pracovní trh zůstane nadále strnulý, což experti v minulosti kritizovali. Rezlerová zároveň odmítá argument, že stát chce snížením podpory ušetřit. Podle ní si totiž lidé, kteří mění práci, většinou najdou nějakou lépe placenou, což pak vede k větším odvodům na daních. S tím souhlasí i ekonom institutu CERGE EI Filip Pertold.
13: Když si lidi mění práci, když jdou skrze nezaměstnanost, tak si polepšují asi o 10% trvale. To znamená, účel bylo skutečně podpořit to, aby lidé častěji měnili zaměstnání a aby si šli za tím vyšším výdělkem a to, že se to zase vrátí nazpátek, tomu zabrání.
6: Jen dodám, že ministerstvo práce chce krátit podporu kvůli úsporám až 5 miliard korun ročně. Podle rezortu také není třeba tak vysoká podpora v době, kdy je nízká nezaměstnanost. Z dat úřadu práce vyplývá, že naposledy v červenci byla 5%, oproti loňsku ale vzrostla o 0,6% bodu.
2: Ministerstvo také počítá s tím, že podpora v nezaměstnanosti bude pro všechny uchazeče o zaměstnání stejná, bez ohledu na věk.
6: Ano, podle současných pravidel totiž lidé nad 52 let věku mohli déle pobírat zvýšenou podporu. To se teď ale sjednotí. Podle Jiřího Horeckého z Unie zaměstnavatelských svazů přibývá v této věkové skupině nezaměstnaných a potřebují více času na hledání nové práce.
24: Budeme potřebovat, aby aspoň některá část těch lidí pracovala i potom, po 65, případně až do 70, a k tomu ta rekvalifikace nebo další vzdělávání je nezbytné. A z hlediska toho, jak se bude zvyšovat i počet a podíl těch starších pracujících, tak tohle je poměrně zásadní.
6: Zaměstnavatelé i odbory budou chtít s vládou ještě o změnách jednat a dodám, že změnu kritizuje i koaliční hnutí SPD.
2: O chystaných změnách v podpoře v nezaměstnanosti jsme mluvili s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Díky.
6: Díky, naslyšenou.
20: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: A jak je zvykem v tuto dobu, tak teď obvykle zaznívá ranní komentář, nejinak tomu bude i dnes. Analytik Českého rozhlasu plus Jan Fingerland se v něm ptá, co má přinést řecko-izraelská smlouva o protidronové obraně.
25: Achilles byl nezranitelný, až na jediné místo a to se mu stalo osudným. Řecká vláda řeší podobný problém. Zjistila, že není dostatečně chráněna proti raketám a dronům. Její dohoda s Izraelem o dodávce obranných systémů ve výši 3 miliard dolarů to má vyřešit. Řecko-izraelská smlouva je co do ceny i strategického dosahu mimořádná. Týká se dodávek systému, který má bránit řecký vzdušný prostor před střelami, letouny a drony v několika vrstvách. V řeckém provedení se bude jmenovat vlastenecky Achillův štít. Atény kromě toho uzavřely ještě jiné smlouvy s izraelskými firmami na dodávky dalších vysoce rozvinutých technologií, velicích center, protitankových střel, dronů nebo umělé inteligence. Řecko patří se svými 3,5% HDP výdajů na zbrojení k nejvzornějším členům NATO. Nenakupuje jen v Izraeli, ale také desítky stíhaček páté generace F-35 od Spojených států nebo fregaty od Itálie a Francie, jde o součást tzv. Agendy 2030. Ta má zcela přebudovat tamní armádu na nové výzvy, tedy proměny válčení, větší roli dronů, balistických raket, boji na více frontách nebo i na velkou dálku. Řečtí politici, experti vidí totéž, co ostatní, ale vzhledem ke svému pocitu ohrožení reagují rychleji a důsledněji. Cítí hrozbu iránské odvety proti americkým vojenským zařízením na řeckém území. Dlouhodobá, skoro historická, je obava z Turecka. S tím má Řecko mimo jiné nedořešené otázky námořních hranic, případně budoucnosti Kypru, jehož severní část Ankara stále kontroluje. V případě ochrany před hrozbou ze vzduchu si Řekové vybrali spolupráci s Izraelci, podobně jako Finové nebo Němci. Izrael má propracovaný systém, který prošel testem ostrého nasazení. Navíc je vnímaný jako levnější a efektivnější než ten, který nabízejí Američané, kteří mají také problém s dodávkami munice. Řecko také s Izraelem sdílí obavy z Turecka. Prezident Erdogan po svém nástupu k moci před více než 20 lety změnil politiku spojenectví s Izraelem na nepřátelství. Mluví o tureckém osvobození Jeruzaléma, stupňuje rétoriku proti Izraeli, na svém území hostí představitele hnutí Hamas. Podobnou rétoriku používá i vůči Řecku a i ono nyní mluví o tom, že chce mír, ale z pozice síly. Jinou linií izraelsko-tureckého sporu je budoucnost Sýrie. Turecko vytvořilo na severu Sýrie svou zónu vlivu a snaží se udělat svůj protektorát z celé Sýrie ve spolupráci s prezidentem Ahmadem Šarou. Naopak Izraelci Šarovi nevěří a naopak vytvořili nárazníkovou zónu na jihu Sýrie, která má prý bránit izraelské území a drůzy, co by izraelské spojence. Nechtějí, aby se z Golan stala jakási pomyslná izraelsko-turecká hranice. Ze stejného důvodu Jeruzalém odmítal, aby se součástí mezinárodních sil v Gaze staly turecké jednotky. Bylo to také Turecko, které se zasazovalo o zmírnění amerického vojenského tlaku na Irán a údajně zabránilo nasazení kurdských jednotek proti iránskému režimu. Řecko-kypersko-izraelská kooperace má řadu dalších aspektů, například zájem na zabezpečení těžby podmořského plynu, zejména blízko kyperských břehů, s čímž Turecko nesouhlasí. Nedávno také tyto tři státy uzavřely dohodu o propojení svých energetických soustav. A i když Řecko je uvnitř Evropské unie považováno za spíše protiizraelsky orientovaný stát, ve skutečnosti už dávno Izraelcům umožnilo cvičit jejich piloty na svém protileteckém systému ruského původu S-300, podobném, jaký používá Irán. Řecko tím vstupuje do komplikované hry, v níž se překrývají nebo naopak kříží zájmy také dalších zemí, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta, a představují klíč k řešení konfliktů v Libii, Somálsku, Súdánu nebo Jemenu. Je tu ještě jedna stránka věci, a to je komerční úspěch izraelských vojenských technologií. Kupují je v zákulisí i ty státy, které jinak veřejně Izrael kritizují. V posledku se ukazuje, že upřednostňují bezpečnost svých zemí před vším ostatním, včetně vlastní rétoriky.
4: Slyšeli jsme komentáře analytika Českého rozhlasu Plus Jana Fingerlanda.
20: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
11: The day of the jackal finally comes to an end.
14: The Unabomber began his reign of terror almost 18 years ago.
15: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
16: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
20: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: To byla pozvánka ke vzdálenějšímu vysílání, teď k trochu bližšímu, i když ne úplně nejbližšímu. Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil po svých předchůdcích několik kostlivců ve skříni, jedním z nich je hospodaření s majetkem. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou a využívali funkci k vlastnímu obohacení. Náš kolega Petr Vizina se zeptá Prokopa Vodrážky, redaktora deníku N, v Interview Plus o 11:30.
3: Teď je přesně 7 hodin, čtvrtek 3. září, tohle je Ranní plus. Dobré ráno vám přeji Šárka Finiková
2: a Tomáš Pavlíček.
20: Český rozhlas Plus.
2: A z další hodiny vybíráme následující témata. Proč si motoristé sobě vyžádali schůzku s premiérem Babišem k rozpočtu?
3: Rozdělují se peníze v rezortu školství účelně.
2: A jak by se měla po zjevně ruské sabotáži v Lipsku posílit bezpečnost u nás?
3: Nejdřív vás zavede do hájemství zpráv Ondřej Látal.
0: Dobré ráno. Motoristé chtějí dnes představit premiérovi Andreji Babišovi z ANO více než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Koaliční straně se totiž nelíbí plánovaný schodek 389 miliard korun. Odpolední schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru Vladimíra Pikory z motoristů budou změny v rozpočtu na příští rok nezbytné.
1: Deficit je extrémně vysoký, musí se s tím něco udělat. V tuhletu chvíli budeme hledat všechna řešení. Zároveň je potřeba si připomenout, že v tuhletu chvíli žádný deficit na stole finální není. O tom se bude celý měsíc jednat. Na druhou stranu my nemůžeme počítat, že to bude v roce 2027 nějaký velký číslo, ve chvíli se uvědomí, kolikátýho dneska je.
0: Pikora se jednání zúčastní spolu s šéfem motoristů Petrem Macinkou. V pondělí chce na koaliční radě otevřít otázku rozpočtu taky SPD. Ministryně financí už dřív řekla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Nicméně možné úspory vidí maximálně v řádu jednotek miliard korun. Podrobně se k tomu v Ranním plusu vrátíme hned po zprávách. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy.

0: hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
1: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letišti v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
3: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: A taky k tomu se v ranní vysílání Plusu vrátíme už za chvíli. Izraelští osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na vesnici na okupovaném západním břehu Jordánu. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura Reuters. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo obětem 16 a 19 let. Podle izraelské armády její síly vstoupily do vesnice, aby zajistili bezpečnost policistů a izraelského civilisty, který se snažil odvést dobytek. Vláda izraelského premiéra Benjamina Netanyahua prosazuje rychlý rozvoj nových osad na západním břehu Jordánu. Izrael v oblasti zřídil desítky nových osadnických center. Rostoucí přítomnost osadníků na okrajích palestinských vesnic je podle lidskoprávních organizací součástí širšího úsilí osadníků zabavit Palestincům víc půdy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Praze a okolí je více než 3,5 tisíce kilometrů zaniklých cest. Uvádí to nová publikace Institutu plánování a rozvoje hlavního města. Jsou to staré polní, poutní nebo obchodní stezky. Autoři studie je zmapovali z digitálních modelů krajiny a historických map. Pokračuje mluvčí institutu Anna Klímová.
4: V Praze vznikala síť poutních cest směřujících například na Pražský hrad nebo navazujících na Svatojakubskou cestu. Více než polovina původních obchodních tras se dnes kryje se současnou silniční sítí, protože historické cesty využívaly ideální vedení terénem.
1: A tady jsou v ranním plusu dopravní informace a začneme na D1. Tam je silný provoz z Brna do Prahy před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem je kolona z kilometru 25,5. Je to tam asi na 10 minut, tak s tím počítejte. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy je zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru je omezení, staví tam lávku přes dálnici a kolona ze 13. kilometru je na 15 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy v omezení u Poděbrad na 34. kilometru je hlášená nehoda a kolona je od McDonaldu asi na 10 minut. Silnice 3 z Českých Budějovic do Prahy. Kolona za Benešovem před nájezdem na D1 u Senohrab je zdržení asi 20 minut a kolona je od Mrače. V Praze už je silný provoz směrem do centra. Na Štěrboholské spojce jsou kolony od Hradecké D11 k Průmyslové asi na 20 minut. Menší kolony jsou na spojce i v okolí Spořilovské a před Barandovským mostem. 15 minut se stojí i v Liberecké ulici směrem do centra Prahy, z Letňan do Holešoviček a ucpává se i okolí Povltavská k Bulovce. Plní se teď ráno už i Kbelská ulice od Novopatské k semaforům v Hloubětíně. Zdržíte se teď asi 10 minut. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Vždy je to asi na 10 minut od Lochovského tunelu i od sjezdu na plzeňskou D5. Dobře dojďte. Bude oblačno, během dne hlavně v Čechách se objeví ojediněle déšť a nebo přehánky. Teď ráno a pak taky dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. V tisíci metrech na horách kolem 12. Ráno slabý, během dne pak mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. V pátek pak bude většinou oblačno, na severu až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Během

0: Zítřejšího odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Později večer se na severu Čech zatáhne s deštěm. A teploty zítra 25 až 29, na jižní Moravě naměří až 31 stupňů, na horách většinou kolem 21. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Ranní Plus.
2: A teď máme 8 minut po 7 hodině. Jak jsme slyšeli ve zprávách, návrh rozpočtu na příští rok vyvolal mezi stranami vládní koalice nesoulad. Motoristé dnes chtějí s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO řešit, proč má stát hospodařit se schodkem až 389 miliard korun. Šéf motoristů Petr Macinka dal najevo, že se mu taková částka nelíbí, šlo by totiž o druhý nejhlubší deficit v historii Česka. Ministerstvo financí základní obrysy rozpočtu představilo na začátku týdne. U dnešního jednání má být taky premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Detaily má ve studiu Veronika Sudková z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Tak my jsme zmínili, že motoristům vadí hlavně výše schodku, nejsou ale jediní, kdo další má výhrady.
3: Přesně ze stejného důvodu návrh kritizuje i opozice a prezident. Vadí ale i vládní SPD. Podle šéfa hnutí Tomia Okamury se kvůli tomu sejde poslanecký klub.
4: Budeme chtít, abychom hledali úspory ve státním rozpočtu. Budu konkrétní, například já navrhnu, aby jsme zrušili okamžitě, ukončili veškeré vyplácení dávek Ukrajincům v České republice.
3: SPD se chce kvůli rozpočtu s Alenou Schillerovou sejít v pondělí. Je ale nutné poznamenat, že ten návrh, který předložilo ministerstvo financí, vláda ještě neschvalovala. Na projednání finálního návrhu rozpočtu bude mít ještě celé září. Připomněl to šéf rozpočtového sněmovního výboru Vladimír Pikora z motoristů, který na té dnešní schůzce taky bude.
5: Je potřeba si připomenout, že v tuhle tu chvíli žádný deficit na stole finální není. O tom se bude celý měsíc jednat.
3: O finálním návrhu rozpočtu na příští rok vláda rozhodne na konci září.
2: No a zajímá mě, kde tedy chtějí motoristé v tom návrhu najít úspory?
3: Tak šéf strany a zároveň ministr zahraničí Petr Macinka k tomu řekl, že mají připravené asi 20 návrhů, jak schodek rozpočtu na příští rok snížit. A zároveň dnes na tu schůzku jdou i s návrhem systémových změn.
6: Přijdeme s nějakými konkrétními návrhy, které se budou týkat jak rozpočtu na rok 2027, ale hlavně z návrhy nějakých legislativních změn a strukturálních reform, které ovlivní tvorbu rozpočtu na rok 2028.
3: V rozpočtu na rok 2027 by se pak podle Macinky mohly třeba odložit některé projekty, na které teď stát nemá peníze. S tím ale nesouhlasí ministryně financí Alena Schillerová.
7: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Důležité stavby, jako některé obchvaty, by se nezahajovaly. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství.
3: Schillerová taky řekla, že jí kritika koaličních partnerů nepřekvapila a pokud by sami přišli s návrhy, kde na svých resortech ušetří, tak to uvítá. Seškrtat ale v rozpočtu desítky miliard podle ní není možné.
2: No, ono už zaznělo, že na schůzce bude i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Jak se k té kritice staví on?
3: Tak Babiš řekl, že názory koaličních partnerů si rád vyslechne, ale že na návrhu ministerstva financí trvá.
8: My si za tím rozpočtem stojíme, já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit.
3: Podle Babiše má ale jeho kabinet v plánu konsolidovat a v roce 2028 bude deficit nižší.
2: Říká Veronika Sudková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
2: A my tohle téma probereme po 8 hodině se dvěma místopředsedy rozpočtového výboru sněmovny, Miroslavem Ševčíkem za hnutí SPD a Benjaminem Činčilou z KDU ČSL.
9: No ale příliš se od tématu nevzdálíme ani teď, protože kvůli rozpočtu i dalším plánům v oblasti školství se včera sešel také prezident Petr Pavel s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Ten bude ještě peníze pro svůj rezort řešit během září s ministryní financí Alenou Schillerovou. Zatím navrhuje ministerstvo financí pro kapitolu školství bezmála 288 miliard. Podle Plagy je ale potřeba rozpočet navýšit ještě minimálně o 6 miliard. Připomeňme, že odborníci z organizací zabývajících se vzděláváním vypočítali minimální rozpočet pro příští rok na 302 miliardy, aby byly naplněny všechny sliby a potřeby, měl by ale činit alespoň 334 miliard. Do vysílání teď zvu Davida Gregera, ředitele Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
9: Ministerstvo školství letos hospodařilo s rozpočtem 284 miliard korun. Z tohoto úhlu pohledu to vypadá, že příští rok si rezort polepší. Právě před takovým srovnáváním ale varuje například organizace Eduin a říká, že cokoliv pod 302 miliardy znamená snížení rozpočtu, nikoli jeho navyšování. Co je tedy nutné brát v potaz a co s čím srovnávat?
10: Tak důležité je si uvědomit, že ekonomika roste meziročně, takže pouhé zachování nominálních výdajů nemůže pokrýt náklady rostoucí. To znamená, že když ekonomika roste přibližně o 6,3% a výdaje státu o 6,2% a přitom návrh rozpočtu počítá pouze pro školství s nárůstem o 1,4%, tak to znamená, že reálně zaostává. A když se podíváme na to srovnání mezinárodní, tak Česká republika dává na školství pouze 4,2% HDP ve srovnání se zeměmi OECD, kde to je 4,7%. A teď my se nebudeme blížit k těm ostatním vyspělým zemím, ale my se jim ještě začneme dále vzdalovat. A má to dopad na financování platu učitelů, nedodržují se zákonné sliby 130%, které jsou, a prostě vyvolává to nedostatek kvalitních lidí ve školství.
9: Takže byste souhlasil s tím, že skutečně české školství je podfinancované? Nejde podle vás i o to, jak se ty peníze třeba rozdělují nebo do čeho směřují?
10: Ne, je jednoznačně podfinancované. My navíc teďka hovoříme, nebo odborné asociace hovoří o regionálním školství. Zapomínáme ale, že v tom rozpočtu je taky vysoké školství a věda. Tam jsou taky výrazně podfinancované a ten poměr HDP výrazně klesá. Ono je pro mě vlastně poměrně nepředstavitelné, že stát se více zadlužuje a přitom to nedává do investic, jo? Nedává to do toho, co je rozvoj poznání vědy, jenom budování silnic a další výdaje nepomůžou české ekonomice růst. My potřebujeme chytré lidi, potřebujeme dobře vzdělané lidi a to se nesmí zanedbat. A nejhorší v celé té situaci je, že ten trend je negativní a že vlastně lidé, teď ono se podařilo v minulosti za předchozího ministrování ministra Plagy výrazně navýšit platy učitelů. My teda nevíme jistě, jak moc to přispělo k tomu, že ti kvalitnější učitelé lidi přišli, ale jenom ty zprávy ven znamenají, že když to zase klesne, učitelé zase mají méně, tak ve výsledku vlastně veřejnost a ani mladí lidé nevěří tomu, kam jít.
9: Pokud odhlédneme od faktu, že solidní platy přivedou nebo udrží ve školství kvalitní pedagogy, jaké výdaje jsou z vašeho pohledu nejdůležitější k podpoře samotných žáků a studentů? Jsou to sociální pedagogové, školní psychologové, podpora školové z nevýhodněných lokalitách, případně ještě něco dalšího, něco, co, o čem se ani nemluví?
10: Tyhle ty věci, ono vlastně nelze nic z toho jako vyškrtnout. My nemůžeme postavit učitele proti psychologům a sociálním pedagogům, speciálním pedagogům. Teď se hovoří o pedagozích, protože prostě v tom systému jsou třeba. My jsme si zvykli na to, že řadu těch věcí jsme financovali z rozvojových programů Evropské unie, jenomže to není nějaká inovace, že vyvinete nějakou novou metodu nebo postavíte budovu, která bude mnoho let sloužit. To je reálný náklad, který my musíme přenést do rozpočtu. A to je další problém, na který upozorňují ředitelé škol. Oni, když hledají psychologa, hledají speciálního pedagoga, oni prostě mu nemůžou říct, máme pro vás teď úvazek asi na rok, ale nevíme, jak to bude. A to není, že mu to řeknou za rok. To je reálná situace toho teď, že když ty prostředky nejsou a kdyby se nedoplnilo těch minimálně 6 miliard, ale to je pořád málo, tak v zásadě oni řeší, komu neprodlouží smlouvu a dotýká se to všech rodičů a všech dětí, které vidí ty problémy, které na školách jsou a děti se nemají na koho obrátit, kariérové rozhodování o další střední škole a tak dále. Prostě ten deficit je reálný, má reálný dopady na naše děti a na naši společnost.
9: Když mluvíme o podpoře škol, třeba v sociálně ekonomicky znevýhodněných lokalitách, pomůže jim teď to takzvané indexové financování, tedy navýšení peněz pro školy s náročnější skladbou žáků, které zavedla školská novela od letošního roku?
10: Indexové financování je určitě správný směr a máme pro ně silné odborné důvody. Máme jedno z nejvyšších závislostí vzdělání na rodinném zázemí a silnou koncentraci dětí z nepodnětného rodinného zázemí v určitých školách. Ty se potkávají s těžšími podmínkami na vzdělávání, musí řešit mnohem více problémů než běžná základní škola. Ale peníze to samozřejmě sami o sobě nevyřeší. Ty nám jako nerovnosti nespraví. Ale bez nich to je ta nutná, ale nejediná podmínka, to taky nelze zlepšit. A co se stane přirozeně, když nebude dostatek prostředků, tak sice indexové financování zavedeme, ale ta reálná podpora těm školám, které mají vyšší náklady na vzdělávání, nebude dostatečná k tomu, aby se cokoliv mohlo změnit v této oblasti.
9: A je jasně řečeno, na jaká podpůrná opatření mají ty peníze v těchto školách jít?
10: My už to máme částečně odzkoušeno, protože zase jsme využili prostředků Národního plánu obnovy v České republice. Byly identifikovány poprvé školy, asi 400 škol, které právě vzdělávají ve větší míře tyto děti a byla jim nabídnuta škála nějakých programů, které můžou jakoby využívat a je s tím dobrá zkušenost, jsou z toho hodnocení, že to skutečně přináší, ale nejen to, že měřené výsledky nikoli, ale třeba i větší docházku těch dětí, jejich lepší připravenost na školu a podobně. Takže je to něco, co se tady pilotovalo několik let a teď by to mělo naběhnout, to je správný trend. Ale zase vidíme, že díky financování a to, že současná vláda nepovažuje školství ne za prioritu, ale aspoň za udržení schopné s růstem ekonomiky, to není stále priorita. My jsme výrazně pod prioritou, tak to je vlastně poměrně devastace všech záměrů a vývoje ve školství, které by mohlo mířit dobrým směrem.
9: David Greger, ředitel Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
2: 7 hodin, téměř 20 minut, připomínáme zásadní události dnešního dne. Zástupci koaličních motoristů dnes budou jednat s premiérem a ministryní financí z hnutí ANO o podobě rozpočtu. Motoristé podobně jako hnutí SPD považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku, prohlásil ruský minister zahraničí Sergej Lavrov. Podle něho jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Německá vláda k tomuto kroku přistoupila tento týden, viní totiž Rusko z přípravy útoku v Lipsku. A Severoatlantická aliance a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější, řekl to český prezident Petr Pavel v rozhovoru s televizí CNN. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné a proto se i uchyluje k nepřímým akcím v zemích podporujícím Ukrajinu a zaměřuje se na měkké cíle.
9: Krnovská nemocnice zaměstná celkem 10 nových zaměstnanců z Filipín. Výběrovým řízením přitom projde jenom 1/4 uchazečů. Filipínci pomůžou na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. V Krnově jde o fyzioterapeuty a rentgenové laboranty. Nastoupit mají příští rok.
11: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
12: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejen, že se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
11: Jak se vlastně projevuje ten váš nedostatek toho personálu?
12: I fyzioterapeut se musí věnovat dokumentaci, aby vše bylo jakoby v pořádku, a když máte vlastně méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi a ta rehabilitace byla tak intenzivní.
13: Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Chce, aby byla péče o pacienty téměř individuální. Další 3 Filipínci budou plnit roli rentgenových laborantů. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích z ciziny.
14: Zejména na lékařské obory, tak tam je budoucnost toho, aby opravdu byli i z těch exotičtějších zemí. Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, je to vidět ve Spojených státech, je to vidět v Rakousku, jsou o to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se stají u nás.
13: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Casea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké. Proč právě Filipínci, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
15: My jako Česká republika nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům, protože oni každého pacienta považují nebo chovají se k němu, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
13: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic. Mezi nimi je třeba zařízení v Kolíně nebo městská nemocnice v Ostravě. Filipínci budou už od příštího roku pracovat v Thomayerově nemocnici v Praze. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
2: Teď máme za necelých 7 minut 7:30. Posloucháte pořad, který se jmenuje Ranní plus. Živá laboratoř postavená z českého dřeva. To je nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřicích čidel.
16: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
17: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
16: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
17: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
16: Teďka vcházíme přes vykonzolovanou část, která zakrývá.
17: Tady to nenese žádný sloup, celý roh je
16: vetknutý pomocí BZ nosníků, to jsou speciálně velkoprofilové lepené nosníky ze dřeva, z masivu.
17: Výrazné dřevěné nosníky na stropě jsou poskládané tak, že tvoří jakoby čtvercovou mříž s velkými a hlubokými oky. Do nich konstruktéři umístili technologie. Dřevostavba totiž zdaleka není jenom ze dřeva, upozorňuje Martin Prajer.
16: Stavba nemá klimatizaci, chlazení a topení je řešeno pomocí stropních topních panelů, kam háníme buď teplou nebo studenou vodu z vrtů, našich geotermálních vrtů, které jsou až 150 metrů pod námi.
17: Technologické zázemí si studenti i návštěvníci můžou prohlížet za prosklenou stěnou v přízemí. Na jiných místech se zase názorně objevují hlavní dřevěné nosné konstrukce.
16: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev právě masivního řeziva, lepeného podtlakem.
17: Tady vidíme tam na tom řezu.
16: Tady vidíme ústupu přímo ukázku toho.
17: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
16: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené vysokoprofilové latě.
17: A je to pod tlakem, to znamená
16: pod tlakem velmi slepeno k sobě. Anglicky je to cross laminate timber, to znamená křížem lepené dřevo.
17: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
18: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po takovou dřevostavbu a když se soustředím jenom na to dřevo, tak jak se chová dřevo při požáru, jaké jsou ochranné nátěry, stárnutí toho dřeva, konstrukčním prvku, spojování, kombinací dřeva a jiných druhů materiálu.
17: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
16: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování vlastností dřevěné konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
17: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
16: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy.
17: A jsou těsně vedle budovy.
16: Jsou těsně vedle budovy. Z druhého patra byl výhled do univerzitního Libosadu, kde v podstatě zeleň navazovala také přímo na tu stavbu. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
17: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
16: Veškeré dřevo, které je použito v naší lesovně, je z českých lesů. Kubíku dřeva bylo použito v hrubém stavu zhruba 1000 a polovina byla přetvořena do těch konstrukčních materiálů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
17: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
9: Krátce před 7:30 se přeneseme do Nepálu, kde máme našeho zpravodaje Davida Jakše, a ten si všiml toho, že lidé v Nepálu pohřbívají oběti ničivých povodní, ale také toho, že některé rodiny na poslední rozloučení se svými blízkými stále čekají. Úřady totiž stále pohřešují tisíce lidí a některé oběti odnesla voda až do sousední Indie. Rodiny tak čekají, jestli se podaří jejich blízké najít a identifikovat.
19: Tenhle zvuk je doslova vysněný pro většinu hinduistů v celém Nepálu. Na nejposvátnějším pohřebním místě Pašupatý ohlašuje poslední omytí nohou nebo štíka. Potom už ho příbuzní odnesou na betonový gát, obloží dřevem a slámou a tělo zapálí. Popel, který po několika hodinách zůstane, odnese posvátná řeka Bagmátý.
20: Zrovna dnes ráno jsme tu spalovali oběť záplavové vlny. Rodina chtěla spálit tělo tady. A protože šlo o oběť té strašné přírodní katastrofy, náklady na pohřeb platí město Kathmandu a nikoli pozůstalí.
19: Vysvětlé mi v přítmí posvátného místa pan Kumar. Pokud lidé zemřeli při záplavové vlně a tělo se našlo a identifikovalo, příbuzní ho buď pochovají do země, nebo spálí. Stovky lidí ale přišly o příbuzné a nevědí, kam až voda tělo odnesla. Přitom pohřební obřad je třeba vykonat stůj co stůj.
21: V tom případě se provede takzvaný náhradní obřad. Hinduističtí nebo buddhističtí kněží provedou půdžu, neboli obřad v režimu, který můžeme nazvat náhradním. Je to mimořádně důležité, protože jedině půdža přinese klid duši.
19: Vysvětluje mi paní Ransu Bagrů. Stovky těl odnesla řeka Tríšulí až do Indie, což je 200 kilometrů od místa neštěstí. Indické úřady Nepálcům těla vracejí, ale některá jsou tak poškozena, že identifikace není možná. Nepálské úřady v takových případech odebírají vzorky DNA pro případnou pozdější exhumaci a ostatky rychle pohřbívají do hromadných hrobů. Pozůstalým se to nelíbí, ale v teplém počasí hrozí rychlý rozklad a šíření nemocí.
20: Je jedno, jakou máš víru a z jaké si země. Všichni žijeme na jedné planetě.
19: Říká mi pan Kumar. Kolem nás prochází pozůstalý z další obětí povodně na bambusových nosítkách a míří s ní ke spalovacímu gátu. Z nepálského Pašupatý, David Jakš, Český rozhlas.
2: Stručně k obsahu další půl hodiny. Čerstvě plnoletí mladí lidé často vůbec neznají své povinnosti vůči státu, nevědí, na jaké úřady se s tím obrátit a kdy. Zorientovat by se teď mohli díky novému projektu s názvem Co tě čeká na úřadech. A to vás čeká v další půl hodině.
9: Je 7:30. Dobré ráno a zprávy má Ondřej Látal.
1: Český rozhlas Plus.
0: O rozpočtu na příští rok bude dnes jednat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se zástupci koaličních motoristů. Ti kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun. Premiérovi i ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO chtějí motoristé navrhnout konkrétní úspory. Plán vlády snížit podporu v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Od příštího roku by v prvních dvou měsících bez práce dostávali 65% předchozího výdělku místo současných 80%. Vláda si od změny slibuje úsporu až 5 miliard korun za rok. Podle odborů ale nižší podpora může lidi odradit od změny zaměstnání. Maďarská vláda chce odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit taky v současnosti vlivní lidé. Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti nebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už víc než 20 českých nemocnic. Tady jsou ranní dopravní informace na Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy jsou kolony od sjezdu z Kývalky z kilometru 182 až do Brna do omezení na kilometru 196. Zdržení celkově asi 15 minut. Na dálnici D4 ze Strakonice do Prahy je zdržení mezi Řitkou a Jílovištěm. Na 9. kilometru je omezení, staví tam lávku přes dálnici. Kolona ze 13. kilometru je teď asi na čtvrt hodiny. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je kolona za Benešovem. Před nájezdem na D1 u Senohrab zdržení asi 20 minut, kolona je od Mrače. V Praze je silný provoz směrem do centra, ucpává se Liberecká směrem do centra Prahy z Letňan do Holešoviček a do Blanky, zdržení 20 minut. Navíc v koloně za sjezdem na Prosek je i nehoda, dvě auta v levém pruhu, tak opatrně. Plná je teď ráno i Povltavská ulice od Prosecké k Bulovce. Je to na 20 minut. Na Štěrboholské spojce jsou kolony od Hradecké D11 k Průmyslové. I tam je to na 20 minut. Menší kolony jsou pak na spojce i v okolí Spořilovské a před Barandovským mostem. Plní se také Nuselský most do Legerovy. Je to na 10 minut. Kolony na 10 minut jsou i v Evropské u Divoké Šárky. A taky v Bělohorské obousměrně před Vypichem. A na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou kolony obousměrně před sjezdem na Ořech. Vždy asi na 10 minut. Dobře dojďte. A bude oblačno, během dne hlavně v Čechách se ojediněle objeví déšť a nebo přehánky. Ráno a dopoledne bude přechodně až polojasno, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní Plus.
2: Dnes v doprovodu Šárky Fenikové a Tomáše Pavlíčka je 7 hodin a skoro 34 minut. Roztržka mezi Německem a Ruskem po tom, co Berlín obvinil Moskvu z pokusu o hybridní útok na letišti v Lipsku, ta plní stránky německých novin. Samozřejmě, není to ale jediný medializovaný spor. K nepěknému vyústění prý směřují taky spory v největším evropském automobilovém koncernu Volkswagen. Hodina pravdy v něm nastane až zítra, ale my se už do německých médií podíváme teď s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den, Tomáši.
5: Pěkné ráno.
2: Tak Německo obvinilo Rusko, že provedlo ten nepodařený dronový útok ze začátku srpna na letišti v Lipsku a Moskva si včera pozvala na kobereček zástupce německé diplomacie. Nelíbí se jí, že se Berlín rozhodl uzavřít ruský generální konzulát Bonu, taky ruský dům v Berlíně. Co o tom píšou německá média?
5: Například deník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že ve chvíli, kdy Rusko použilo na německém území takové prostředky, které jsou známé z války na Ukrajině a které v horším případě mohly rozpoutat na letišti Lipsko, ale ohnivé inferno, tak už na to musela reagovat i taková vláda, která jinak nemá v úmyslu, nepřeje si eskalovat roztržku s Ruskem. A kdyby to neudělala, tak ruský prezident Vladimir Putin by si to vyložil jako slabost a ta je pro něj, jak známo, jenom pobídkou k další agresi. Záleží ale i na tom, jakou odpověď Německo zvolí, míní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pokud bude slabá, tak může být efekt podobný, jako kdyby neudělala nic. Je proto potřeba zasáhnout místo, kde to ruský prezident pocítí, a to je ruská stínová flotila. V tom se spíše konzervativní deník z Frankfurtu shodne s berlínským listem z opačné části politického spektra s levicově liberálním deníkem Tageszeitung. Podle něj sice Evropská unie zařadila na sankční seznam 670 tankerů, které nesmí zakotvit v evropských přístavech ani v Evropě čerpat jakékoliv služby, ale Rusku se přesto podařilo spíše rozšířit na víc než 1000 lodí flotilu, která mu pomáhá obcházet západní sankce na vývoz ropy i zemního plynu a financovat tak vojenskou mašinérii. Berlínský deník Tageszeitung je skeptický, že se v tomto směru podaří na Rusko vyvinout nějaký větší tlak, protože tomu nenahrávají další okolnosti, jako je třeba uzavření Hormuzského průlivu.
2: No, já k tomu připojím jednu aktualitu. My jsme teď ve zprávách hlásili, že podle Sergeje Lavrova právě v reakci na to ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku. No ale teď obraťme list do jisté míry. Německo řeší taky dva nedávné útoky na elektrické rozvodny. V obou případech se podařilo zabránit většímu výpadku proudu. O tom se zmiňují německé deníky.
5: Píše o tom například deník Süddeutsche Zeitung, Německo je obětí hybridní války, píše Dnes, pardon, a tak musí této válce taky přizpůsobovat svoji infrastrukturu. Deník Süddeutsche Zeitung připomíná, že spolu s obratem v energetice bude význam elektřiny čím dál větší a to už si podle něj uvědomují taky sabotéři, totiž, že vyřazení sítě je efektivní způsob, jak diskreditovat stát. Podle Süddeutsche Zeitung je proto potřeba se zaměřit na ochranu infrastruktury, nejen o ní neříkat tolik věcí veřejně, nehonit se tak za transparentností, ale taky zahustit, aby byly dopady potenciálních útoků co nejmenší.
2: No pojďme ještě k Volkswagenu. Automobilka chce výrazně šetřit, mluví dokonce o zavírání továren a zítra, jak jsme řekli, to bude řešit dozorčí rada koncernu. Co se od toho jednání čeká, Tomáši?
5: Volkswagenu hrozí skandál, píše dnes ekonomický deník Handelsblatt. Představenstvo koncernu v čele s Oliverem Blumem je totiž rozhodnuté prosadit škrty v celém koncernu, ale proti sobě má představenstvo, v němž dají dohromady většinu hlasů odpůrci těchto škrtů, totiž zaměstnanci a vláda spolkové země Dolní Sasko. Směřovací rozhovory zatím nikam nevedly a představenstvo je podle deníku Handelsblatt připravené obejít dozorčí radu tak, že svolá mimořádnou valnou hromadu akcionářů, na které už by měli většinu hlasů vlivné a škrtům nakloněné rodiny Porsche a Piech. Ještě nikdy v dějinách německého hospodářství nesvolalo představenstvo mimořádnou valnou hromadu s cílem přehlasovat vlastní dozorčí radu v případě, že ta daný návrh, tedy ta úsporná opatření odmítla, píše ekonomický deník Handelsblatt a dodává, že pokud by představenstvo se přece jen rozhodlo k tomuto nevídanému kroku, tak to nejspíš vyústí ve vleklou právní bitvu.
2: No tak mimořádná situace si žádá mimořádné kroky. My to určitě budeme sledovat zítra. Předpokládám, že i s naším berlínským zpravodajem Tomášem Haldínem, ale pro tuto chvíli děkuji za přehled tisku. Tomáši, hezký den.
5: Děkuju a přeju hezký den.
9: A my se teď ještě více zaměříme na před chvílí zmíněné téma vyšetřování útoku na rozvodny v Německu. Německé úřady se v obou případech domnívají, že šlo o sabotáže a prověřují, zda je za čin zodpovědný cizí stát nebo levicový extrémisté. Za srpnový incident na letišti v Lipsku včera Německo oficiálně přisoudilo zodpovědnost Rusku. Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnová událost na letišti Lipsko zapadá do známého vzorce ruských hybridních operací. Česko je podle premiéra Andreje Babiše připraveno spolupracovat s Německem a dalšími evropskými a transatlantickými partnery a podporovat veškerá nezbytná opatření k posílení společné bezpečnosti. Více si o tom teď řekneme s Matoušem Halásem, výzkumným pracovníkem a vedoucím Centra evropské politiky z Ústavu mezinárodních vztahů. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
9: Německá vláda připisuje tedy odpovědnost, jak už zaznělo, Rusku. Jak silné důkazy pro to z dosud zveřejněných informací máme?
6: A vzhledem na to, že do toho vyšetřování byla zapojena i německá tajná služba, a hovorí se o konfiguraci těch dronů, hovorí se o použitých součástkách typu výbušniny, rozbuške, a zároveň už máme prvé správy o tom, ktoré osoby by mali byť za tento akt vlastne túto udalosť zodpovedné. Takže sú tam pomerne silné dôkazy a aj na to sa opiera tá nemecká vláda, keď prišiel s tým pomerne jasným stanoviskom a jasným prisúdením zodpovednosti. Nemyslím si, že Berlín by takému niečomu pristúpil bez toho, aby mal naozaj nepriestrelné silné dôkazy o tom, že kto za tým stojí.
9: A dá se z toho usoudit, že se mění ruské sabotážní operace v Evropě?
6: Skôr by som povedal, že sa zintenzívňujú a jednotlivé akcie vykazujú čoraz väčšiu odvahu, tak by som to možno popísal. Aj vzhľadom na to, že reakcie tých európskych krajín alebo členských krajín Európskej únie sú častokrát obmedzené a nie sme ochotní pristúpiť naozaj k adekvátnym krokom, ktoré by boli schopné odstrašiť Ruskú federáciu od podobných ďalších útokov v budúcnosti. Rusko je ochotné podnikať takéto hybridné útoky na našom území, ale my nie sme ochotní a schopní podnikať podobné útoky na ruskom území. Takže tam je tá základná nerovnováha.
9: A co by tedy mělo být, jak by měla vypadat ta adekvátní reakce?
6: No, to, o čom, čo spomínala nemecká vláda, uzavretie toho posledného konzulátu v Bonne, predtým už boli uzavreté ďalšie štyri, uzavretie Ruského kultúrneho centra. A recipročná reakcia na to prišla veľmi, veľmi rýchlo. Uzavrú sa Goetheho inštitútu v Rusku. A to je všetko v rámci tej kultúrnej roviny, kde sú tie náklady vnímané z Moskvy veľmi nízke. To je niečo, čo na čom Moskve naozaj príliš nezáleží. To, na čom Moskve záleží najviac, je podpora Ukrajiny. Čo by mohlo Rusko bolieť, je zvýšená podpora snahy Ukrajiny brániť sa. Zároveň sa spomína tá tieňová flotila plavidiel, ktoré umožňujú Rusku exportovať ropné produkty a ropu. To je ďalšia vec. A musí tam byť kombinácia tých vecí. Už ste aj vy v predchádzajúcej reportáži spomínali, že obmedzenie tej tieňovej flotily je pomerne komplikovaná vec, pretože Rusko dokáže nachádzať rôzne spôsoby, ako to obchádzať, ako sa tomu vyhýbať. Takže je to naozaj ťažká otázka.
9: Ministri zahraničí Evropské unie včera podpořili zavedení zákazu vstupu do Unie pro bývalé ruské vojáky a vyslovili se pro zpřísnění vízových omezení pro Rusy. Povede to k oslabení Ruska a jeho hybridních operací, nebo na tom až tolik nezáleží, protože se pohybujeme v digitalizovaném a propojeném světě?
6: Nemyslím si, že by toto bylo přesně to, čím by jsme dokázali takýmto útokom předcházet. Pretože tu neraz dochádza k naverbovaniu sekundárnych agentov, ktorí nie sú ani trénovaní tajnými službami, ktorí urobia požadované činnosti alebo úkony za, ak to obrazne poviem, pár sto dolárov alebo pár sto euro s tým, že si zlepšia svoju finančnú situáciu a nerátajú s tým rizikom, že ich odhalí polícia alebo tajná služba. To nie sú agenti tajných služieb Ruskej federácie, to sú naozaj sekundárne naverbovaní ľudia. A zamedziť alebo obmedziť prístup všetkým potenciálnym takýmto ľuďom je prakticky nemožné.
9: Když premiér Andrej Babiš mluví o posílení evropské bezpečnosti, co přichází v úvahu?
6: No, já si myslím, že jedno z těch věcí, o kterých bychom mali o mnoho víc hovorit, je posilňování ochrany jednotlivých logistických úzlů, cez které prudí materiál jakéhokoliv typu vojenského alebo nevojenského na Ukrajinu, ktorým podporujeme snahu Ukrajiny brániť sa. Ďalej by sme sa mali zamerať na všetky priemyselné podniky, ktoré vyrábajú čokoľvek súvisiace s obranou Ukrajiny, a či je to vojenský alebo nevojenský materiál. Ale možno v prvom rade, alebo jedným z tých najdôležitejších vecí je, že sa blíži zima. A opäť bude veľmi dôležité stabilizácia elektrickej siete alebo dodávok elektrického prúdu na Ukrajine, na čom sa do veľkej miery podieľajú aj mnohé krajiny na východnom krídle. S čím súvisí zase energetická infraštruktúra, která může být cílem podobných útoků a bude potřebné chránit to.
9: Jak dobře je proti podobným situacím a útokům chráněné Česko?
6: Česko nie je v tej istej pozícii, ako je napríklad Polsko, ako je napríklad Rumunsko, ako je Maďarsko, ako je do istej miery Slovensko. V Českej republike je možno jedno z tých najdôležitejších ochrana priemyselných objektov. V Pardubiciach bol jeden útok, ktorý nesúvisí s ruskými hybridnými útokmi. Tam je tá stopa trošku iná. Podobne ako tá stopa je trošku iná pri útokoch v Nemecku na tú energetickú infraštruktúru. A to sú presne príklady, na ktoré by sme sa mali zamerať. A aj Česká republika na tom pomerne intenzívne pracuje aj v spolupráci so súkromným sektorom.
9: Matúš Haláš, výskumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a také vedoucí Centra evropské politiky, byl hostem Ranního plusu. Děkujeme. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: A také minutu po 7:45 sledujeme aktuální informace. Tady jsou zástupci koaličních motoristů. Dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu. Motoristé podobně jako hnutí SPD považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. A vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku, prohlásil ruský minister zahraničí Sergej Lavrov. Podle něho jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Německá vláda k tomuto kroku přistoupila tento týden, viní totiž Rusko z přípravy útoku v Lipsku.
9: Jak už v našem vysílání zaznělo, ministerstvo školství má zatím pro rozpočet na rok 2027 vyčleněno bezmála 288 miliard korun. Podle odborníků je to nedostačující. Spokojený není ani ministr Plaga a s ministryní financí Alenou Schillerovou bude o prostředcích pro svůj rezort ještě v průběhu září jednat. Rozpočet by potřeboval navýšit minimálně o 6 miliard. Jisté to ale zatím není. Co by naopak podporu mít mělo, jsou peníze pro výstavbu a renovaci svazkových škol, na které v letošním roce peníze nebyly. Podle Roberta Plagy je potřeba 600 milionů korun na rozběh zhruba 5 investičních akcí. Jak svazkové školy fungují a jak se díky nim daří obcím řešit nejen vzdělávání, ale také budovat komunitu. O tom už teď budu mluvit s ředitelem svazkové základní školy Ložbates Václavem Trojanem. Dobrý den.
7: Krásné ráno, moc děkuji za pozvání do vysílání.
9: Pane řediteli, vaše škola zahajuje druhý školní rok. Pro kolik dětí je a kolik propojila obcí?
7: Propojila 4 svazkové obce, Louňovice, Štíhlice, Tehovec a Svojetice. Kapacitu má 540 žáků a v tuto chvíli máme něco přes 400, 409 žáků.
9: A vyřešila škola Ložbates problém, kvůli kterému vznikla, nejen to, že tedy rodiče nemusí pro své děti hledat místa v okolních obcích, ale sejdou se v jedné škole, což podporuje i větší komunitní život v mikroregionu?
7: Určitě ano. Tito žáci nemusí jezdit nikam daleko. Naši žáci jezdili do Stříbrné Skalice, naši žáci jezdili do Říčan, jezdili do Prahy. Tady se začíná vytvářet opravdu fantastický střed komunity, fantastický střed těch 4 svazkových obcí. Myslím si, že svůj cíl to rozhodně plní.
9: Funguje areál třeba i mimo vyučování tak, jak se původně plánovalo?
7: Během toho prvního roku se udělalo tolik věcí, že se nechce až věřit, kdybych jenom zalovil ve své paměti vánoční jarmark, koncert základní umělecké školy, besedy, dílny, zahradní slavnost, tříkrálový běh, noci s Andrezenem, kavárny pro rodiče, trenéři do škol. Všechny tyhle aktivity zahrnovaly i víc než jenom naše žáky a učitele.
9: Když se škola plánovala, okolí Prahy zažívalo populační boom. Teď se ta demografická situace začíná měnit a zároveň vznikají nové kapacity. Například Říčany právě otevřeli novou školní budovu. Nemůže se za několik let stát, že budete mít naopak problém těch 540 míst naplnit?
7: V našem regionu rozhodně ne, máme demografickou studii a zdá se to zvláštní vzhledem k situaci v mnoha částech České republiky, ale u nás to rozhodně nehrozí. Už teďka vidím, že bude obrovský zájem o zápis v příštím školním roce.
9: Pro vznik svazkových škol existovaly programy Prstenec 1 a Prstenec 2. Využili jste některý ze zmíněných programů i vy?
7: Samozřejmě ano. 4 svazkové obce by rozhodně neměly finance na to, aby ze svých vlastních zdrojů to postavili. To znamená, že se samozřejmě stát podílel, ale i tak si museli velkou část našetřit ze svých vlastních prostředků.
9: No já se na to ptám právě z toho důvodu, že ministerstvo teď, jak už zaznělo, plánuje, že do programu by mělo směřovat nejméně 600 milionů. Abychom si to dokázali představit, jak nákladná byla výstavba vaší školy a o jak velkou nebo vysokou částku z celkových nákladů lze tedy žádat třeba ministerstvo právě z těch programů?
7: Koukejte se, je to trošku úsměvné, protože těch 600 milionů by bylo potřeba na naší školu a to ještě nebyla plně vybavena. To znamená, že těch 500 milionů korun může být na rozjezd těch jednotlivých projektů, ale samozřejmě to celé nebude.
9: Jak složitý je celý ten dotační a povolovací proces, nebo třeba co bylo nejsložitější, nejtěžší při vzniku vaší školy Ložba TES?
7: Myslím si, že si nikdo nedokáže představit, co mají za sebou starostové. Je to proces, který trvá rozhodně 10 let, je potřeba přesvědčit okolí, je potřeba získat peníze, je potřeba zehnat spoustu dalších věcí. Když to tak vezmete, tak před 2 lety jsme dokončovali hrubou stavbu, před rokem jsme začínali, před 2 lety jsem vyhrál konkurs ze 7 lidí, před 2 lety jsem začal zhánět tým pracovníků a byl jsem prakticky sám. V tuto chvíli máme 61 lidí, v tuto chvíli máme přes 400 žáků, v tuto chvíli máme přes 800 rodičů a tak dále. Ale ten proces je neskutečně složitý, protože byrokratická opatření státu jsou poměrně komplikovaná.
9: V tomto směru mě napadá, jak vlastně funguje u svazkové školy komunikace se zřizovatelem, když jich je vlastně několik.
7: Těch zřizovatelů jde jure, ten zřizovatel je jeden, protože to je dobrovolný svazek obcí, ale ano, mám 4 starosty a mám štěstí na starosty, to znamená, velmi dobře to funguje. Pochopitelně je tady neustále ta klasická otázka vztahu ředitele a zřizovatele. To znamená, že ten svazek má obrovskou výhodu spojení těch obcí a jistě to může být úskalí, protože vím, že v republice se chystají i svazky o větším množství. Jinak ale ještě k nám na podzim budeme vydávat knížku 2 roky bez prázdnin, kde takovým deníkovým způsobem budu popisovat celý ten proces geneze vývoje a přípravy a prvního školního roku naší svazkové základní školy.
9: Tak tam se mohou jiní ředitelé třeba inspirovat. A když teď sledujete, ještě pojďme k tomu aktuálnímu dění kolem školství, když teď sledujete vyjednávání o rozpočtu právě zvlášť ještě pro rezort školství. Jaký vnímáte jako ředitel školy? Budete mít dost peněz na platy pedagogů i další plány, nebo už teď přemýšlíte, kde a na čem ušetříte?
7: No, nechtějte, abych komentoval vysokou politiku. Jsou to všechno jenom návrhy.
9: No já se ptám na ty praktické důsledky, které potom samozřejmě musíte nějak zohlednit vy v té praxi.
7: Na ty praktické důsledky. Já se domnívám, že ty finanční prostředky scházet budou. A kdybych to měl říct z hlediska ředitele svazkové základní školy, tak bych tady vypíchnul 2 věci. Za prvé, ředitele školy by potřebovali daleko větší důvěru od systému. Potřebovali by, aby si některé věci mohli dělat sami a mohli se opravdu věnovat dětem a věnovat se rozvoji školy. A co se týká těch financí, myslím si, že zejména tam, kam by měli jít, tak by měli jít do předškolního a základního vzdělávání a měla by být také z úst ministra neustálá propagace a neustálá komunikace, že to je základ, že to je velmi důležité, protože na tom tu bude stavět všechno ostatní.
9: Říká ředitel svazkové základní školy Ložba TES Václav Trojan. Děkuji za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
7: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Před chviličkou jsme mluvili o dětech školou povinných, a teď se přesuneme k těm, které zrovna docházku ukončili. Z dospělostí přichází řada situací, na které mladí nejsou připraveni. Ať už je to hledání zaměstnání, komunikace s bankami nebo žádosti o dávky. Tvrdí to vzdělávací organizace Nechkrachni, aby mladým lidem pomohla zorientovat se v nových povinnostech, připravila se společností Bankovní identita bezplatný kurz, co všechno se v něm mladí dozvědí. To teď probereme s Vojtěchem Drašnarem právě z organizace Nechkrachni. Dobré ráno.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jak je možné, že mladí lidé v 18 neznají své povinnosti vůči státu, nezajímají se, nebo je to i problém škol, které je nedokážou dostatečně na dospělost připravit?
8: Já bych to tady rozdělil na dvě části. To první, že to neznají, protože jim to neřeknou. A ta druhá část je, proč se s tím nevyznají. Já začnu tím, že proč se s tím nevyznají, protože ten byrokratický jazyk státních úřadů je mnohdy velmi jako složitý. A pro mladého člověka, když si představí študáka, který má po maturitě nebo někoho, kdo má po vyučení, a teďka se najednou sestává s takhle někdy složitým byrokratickým jazykem, ten člověk se s tím docela těžko jako orientuje a vyzná. A pak samozřejmě roli hraje ta škola. Já bych tady velmi nerad hodil všechny školy do jednoho pytle, že jim to neřeknu. Já jsem se dostal s mnoha učiteli, kteří cíleně ty své žáky jako připravují na to, až jako z té školy odejdou, začnou ty věci řešit jako po vlastní ose. Nicméně je to spousta informací a hlavně ty informace se jako mění se třeba jako dávky, mění se různé zákony. Takže spíše chybí těm žákům informace, kde ty věci hledat a jak je hledat, než aby museli znát jako přesná čísla, přesné deadline, do kdy co mají nahlásit a tak tomu státu.
2: Můžete uvést konkrétní příklady toho, co jim dělá největší problémy a na co nejčastěji zapomínají, protože to za ně dosud řešili rodiče?
8: S čím se setkáváme my asi nejvíc, tak je to složitost daňového přiznání, když vyplňujete portál Moje daně. Mnoho mladých lidí už jako tak po škole přichází svoji živnost, začíná podnikat a to je pro ně jako hodně složité. Takže s tím se setkáváme asi jako nejčastěji. A nejčastěji, na co zapomínají, tak tam je to typicky zdravotní pojišťovna. Tam není nic na to, že když jako studuju, pokračuju, nebo když už nestuduju, nebo když mě vylili ze školy, že mám nějaké deadline, dokdy to té zdravotní pojišťovně já sám musím nahlásit, jinak mi začne naskakovat penále. Tak tam je to tak jako nejčastější, že se zapomíná.
2: No a když mluvíte o tom, že může naskakovat penále, tak může se i stát, že se ti mladí třeba dostanou do dluhů?
8: Zrovna u těch zdravotních pojišťoven, tam se jsme tak setkávali, nebo respektive tam se to dá řešit, teďka přesně nevím jak, ale jiná situace je například, která může být docela častá, když mladí lidé třeba nezvládají náklady na bydlení nebo nezvládají prostě své životní náklady, tak oni to můžou řešit jako tím, že se na to půjčují. A často se stává, že se půjčují takovou tou rychlou nebankovní půjčkou, tam jsou samozřejmě vysoké úroky a pak se postupně že začíná stáčit ta dluhová spirála. A to je právě to, kde je ten problém, protože náš stát je sociálně jako velmi šedrý, ochotný. To znamená, tady vlastně chybí to vědomí toho, že vlastně stát mi pomůže. A teď už se dostávám do té praktické stránky věci, že existuje takový státní úřad, protože já můžu komunikovat online, tady se s tím pomůže a tak. Takže vlastně na tohle my jsme i tím projektem jako mířili, aby jsme to jako informovali.
2: Tak přesně, můžete to trochu rozvést, jak jim pomůže bezplatný kurz organizace Nechkrachni, jak dlouho trvá, co na něm učíte?
8: Ten kurz, on je v naší mobilní aplikaci a právě vznikl ve spolupráci s Bankovní identitou. Ten kurz má jako 30 minut, je to teda mobilní aplikace, jsou tam jako videa, různý testy, výzvy, texty a tak dále. A ten kurz jako základně informuje, my tomu říkáme core knowledge, je to jako nějaká základní znalost, co s tím státem, kdy a jak já musím jako řešit. No a ten člověk, který právě třeba například dozví, že existuje takový státní úřad a řeší jako zhruba to a to a to. Nebo když udělám řidičák, tak mě jako čeká tady to, existuje registr vozidel a tak dále. Takže my v tom kurzu vlastně učíme o tom, jak ten stát jako funguje a jakými jako orgány já se můžu setkat, když řeším nějaké své specifické jako životní situace.
2: Děkuji vám za rozhovor, tolik Vojtěch Drašnar z organizace Nechkrachni. Díky za rozhovor a mějte se hezky, ať se vám daří.
8: Děkuji, na shledanou.
9: Je 8 hodin, máte naladěný Ranní plus. Ve čtvrtek 3. září jsou s vámi Tomáš Pavlíček
2: a Šárka Feniková.
10: Český rozhlas plus.
2: Tady je v kostce obsah této hodiny, jak chce koaliční SPD snížit schodek rozpočtu na příští rok.
9: Bude fungovat přísnější dohled nad internetovými službami v Evropské unii?
2: A náš zpravodaj v Nepálu přinese svědectví o pátrání po obětech ničivé povodně.
9: Nejdřív ale popřejeme sluchu zprávaři Ondřeji Látalovi.
11: Přeju dobré čtvrteční ráno. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
22: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit, teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
11: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i třeba podle prezidenta Petra Pavla. Je to téma pro Ranní plus, podrobně se k tomu vrátíme po zprávách s Miroslavem Ševčíkem, zvoleným za hnutí SPD, a taky Benjaminem Činčilou z KDU-ČSL. Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v první dvou měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun za rok. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně nejednala.
23: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
11: Navrhované změny kritizuje taky třeba koaliční hnutí SPD.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.

0: Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox.
1: Porque Ceuta es España y porque
0: zdůrazňovali, že Ceuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 000 demonstrantů. Na konci července do španělské Ceuty dorazily desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Český rozhlas.
2: Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
3: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na České zemědělské univerzitě se dnes otevírá školní dřevostavba nazvaná Lesovna. Bude sloužit zároveň k výuce i jako laboratoř. Podle zástupců školy je postavená z nejmodernějších dřevěných konstrukcí.
4: Tuto budovu budeme využívat i pro výzkumné účely, protože je osazena množstvem čidel, které budou sledovat chování toho materiálu.
5: Říká Robert Marušák, děkan Fakulty lesnické a dřevařské. Stavba trvala necelý rok, z toho nosné konstrukce byly hotové za 19 dní, dodává tajemník fakulty Martin Prajer.
6: Veškeré dřevo naší lesovně je z českých lesů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
5: Budova má také zelenou střechu a bude vytápěná geotermálním vrtem. Martin Srb, Český rozhlas.
2: V olomouckém chrámu svatého Mořice začíná tradiční mezinárodní varhanní festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře mše pro Notre Dame britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
7: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
8: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Brixe, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Pašiová symfonie Marsa Dupreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
7: Úvodní koncert mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Praním plusu přidáme taky dopravní informace. Dobré ráno. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou už od Kývalky z kilometru 182. I pro osobní auta čekejte 20 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy u Měřína na kilometru 134 pracují silničáři. Jsou v levém pruhu, kolona z kilometru 137 je asi na 10 až 15 minut. Na D4 ze Strakonice do Prahy zdržení u Jíloviště. Kolona začíná na 13. kilometru a asi 15 minut se jede do omezení na 9. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je kolona za Benešovem před nájezdem na D1 u Senohrab. Zdržení asi 15 minut. Kolona je od Mrače. V Praze už je silný provoz směrem do centra. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je komplikace za nájezdem od Barandova. Na 16. a 15. kilometru je nehoda kamionu s osobním autem. V pravém pruhu kolona od Vestce teď asi na půl hodiny. Ucpává se Liberec směrem do centra Prahy, z Letňan do Holešoviček a do Blanky. I tam zdržení 20 minut. Plná je i Povltavská ulice od Prosecké k Bulovce na 20 minut. A ucpává se širší okolí Libně a Kobylis. No a na Štěrboholské spojce jsou kolony od Hradecké D11 k Průmyslové a nebo 20 minut se stojí na jižní spojce od Spořilovské k Průmyslové ulici. Dobře dojďte. A bude oblačno, během dne hlavně v Čechách se objeví ojediněle déšť anebo přehánky, teploty přes den 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
10: A teď máme 8 minut po 8 hodině. Přejeme vám dobré ráno.

0: Menší koaliční strany žádají snížení schodku rozpočtu, který ministerstvo financí v pondělí oznámilo ve výši 389 miliard korun, což je druhý nejvyšší deficit v dějinách Česka. Zástupci motoristů sobě dnes budou jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o svých představách, jak rozpočet skrotit. Podle předsedy motoristů Petra Macinky by se mohlo ubírat ve zdravotnictví, sociálních věcích, školství nebo národních dotacích. SPD zase požaduje omezit podporu takzvaných politických neziskovek a ukrajinských uprchlíků a také zbrzdit výdaje na obranu. Já do vysílání zvu dva místopředsedy rozpočtového výboru sněmovny, Miroslava Ševčíka, zvoleného za hnutí SPD. Dobrý den.
1: Krásný den přeji.
0: A Benjamina Činčilu z KDU ČSL. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Tak pane Ševčíku, předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že vaše hnutí s rozpočtem nebylo seznámeno, nebylo informováno, čili členové rozpočtového výboru za vládní strany ani ministři dopředu neměli o nejdůležitějším zákoně roku žádné informace?
1: Já bych to upřesnil, prosím vás. Ty jednání s jednotlivými představiteli kapitol probíhala do minulého týdne, pak v pondělí zasedla vláda a tam byli teprve všichni seznámeni s tím definitivními čísly na straně příjmů i na straně výdajů, protože se to sečetlo, že jo? No ale dopředu samozřejmě to nemohlo být ani známo, protože se to dělalo do toho pondělka. Ano, od pondělka to víme a proto se taky od pondělka k tomu bavíme a je jasné, že tak vysoký deficit, já za sebe osobně 389 miliard určitě nepodpořím.
0: Opoziční poslanci, například předseda ODS Martin Kupka, se podivovali nad tím, že zástupci vládní koalice dopředu o schodku nic netuší, i když jsme tady slyšeli vysvětlení od pana Ševčíka. Vy jste, pane Činčilo, měli od tehdejšího ministra financí Zbyňka Stanjury jasnou zprávu o rozpočtu, přesnou výši schodku ještě předtím, než ji zveřejnil?
2: Tak já jsem nebyl ve sněmovně, takže jsem to nezažil, tenhle ten postup. Ale od kolegu jsem slyšel právě to, že jednak paní Alena Schillerová si na to hodně stěžovala, že ta informace vyplývá až pozdě na venek. Nicméně, co vím, tak předsedové stran vždycky byli informováni zhruba od poloviny srpna, tak tušili plus minus pár miliard, kolik ten schodek státního rozpočtu bude. Takže tohle to velké překvapení, že o tom věděla zřejmě konečné číslo, možná jenom snad Alena Schillerová a Andrej Babiš, je velmi překvapivé, ale ukazuje to na to, kdo vlastně o tom vůbec rozhoduje v té současné vládní koalici.
0: Tak teď zásadní otázka, pane Ševčíku, kde byste v rozpočtu škrtal, aby se ten schodek, který je pro vás nepřijatelný, snížil? Protože premiér Andrej Babiš tvrdí, že kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit.
1: Tak jsme schopni říct, jenom musím ještě upřesnit, protože loňský rozpočet se dozvěděli v podstatě všichni až na konci září, protože to bylo navíc ještě před volbami tak dále.
0: Ano, takže ano, není také, to pravda. Také to bylo na poslední chvíli. To máte pravdu. A teď to je, k tomu škrtání.
1: Jenom aby to nevznikl tady nějaký dojem, že to je nějaká zvláštnost a samozřejmě, když se do poslední chvíle jedná, tak ty součty nejsou. Pojďme na to. Takže já osobně si myslím, že totální nesmysl, říkám to už dlouhou dobu, aby nějaký lampasák někde na NATO řekl, že budeme dávat 2%.
0: Já bych se krotil trošku v těchto výrazech, promiňte.
1: Ne, to jsou lampasácké maníry, já nevím, jestli vy jste byl na vojně nebo nebyl.
0: Stále vás prosím, abychom se tímto způsobem prosím nevyjadřovali, ale jde mi o to konkrétně, jde vám o rozpočet na obranu, chápu co správně.
1: Jde mi o rozpočet na obranu, protože není možné z roku na rok navýšit výdaje na obranu o 23,3%. Já jsem smířlivý, ano, zvýšme to. Minulá vláda meziročně mezi 24-25 to zvýšila asi o 1%. Pojďme to zvýšit do 10,5%. Máme hned 20 miliard k dispozici. Jo? To znamená, nebudeme se zadlužovat, nebudeme zvyšovat náklady na úroky. Pak jsou tady investice. Investice mají růst o 47,7 miliard. jsem pro, ať rostou, ale o 15 miliard níž, to znamená, neporostou z roku na rok o 26,7%, ale když ho o 15 miliard zkrátíme, tak stejně porostou tyto investice o 18,3%.
0: To dobře, je děkuji vám, 210...
1: Vy počkejte, vy to chcete po mně, abych vám to řekl, napřed, abych vám to strukturoval a pak mě přerušujete.
0: Ne, já jsem tak, chtěl jenom slyšet ten základní informaci. Děkuji vám, k tomu dalšímu se dostaneme, určitě zdravotnictví, ano. Ale já bych teď ještě chtěl nechat odpovědět pana Činčilu na to, co bylo řečeno. To jest, když začneme tími výdaje na obranu, tak pan Ševčík říká, že by se tam mělo škrtnout 20 miliard a ještě předtím v médiích jako uváděl, že ty projekty se stejně budou muset chystat déle. Tak co vy na to říkáte, pane Činčilo?
2: Tak já, je to o prioritách. Já asi chápu, že to pro pana Ševčíka priorita není. Nicméně prostě v současném rozpoložení světa je podle mě první věc, kterou ten stát má zajišťovat, právě bezpečnost svých občanů. A já proto si myslím, že výdaje na obranu by se navyšovat měly. Je to podpora nejen té bezpečnosti jako celku, ale samozřejmě i českého průmyslu, protože český průmysl obrany je dlouhodobě dobrý, je výkonný a ta podpora vlastně dává smysl i v tom smyslu, že v konečném důsledku rostou českým zaměstnancům v obraném průmyslu mzdy. Takže já si myslím, že tenhle krok je správný a jinak já vlastně musím jako říct, že jsem vlastně rád, že sice pozdě, ale vládní koalice se alespoň teď snaží aspoň částečně teda ten schodek snižovat, protože je opravdu gigantický.
0: Tak se vracím zpátky k vám, pane Ševčíku, abyste dostal prostor to trochu rozvést. Řekněte mi, kde byste na těch investicích těch, jak jste říkal, dejme tomu 15 miliard krátil, kde přesně?
1: Tohle by měli dostat za úkol představitelé jednotlivých kapitol, protože k tomu mají nejlepší informace. Prostě bych dodělal to, co je rozdělané, aby se nezvyšovaly náklady na umrtvování nějakých těl. Nezahajoval bych v současné době další investice napříč jednotlivými ministerství. A jenom pane Činčila, já si velmi uvědomuju nutnost vytvářet bezpečné prostředí jak vnitřní, tak vnější, ale určitě se nezvýší naše bezpečnost tím, že budete navíc platit zálohové faktury na různé věci, které se dělaly za předchozí vlády a budete kupovat úplné nesmysly a navíc ještě platit něco dopředu, co ani nikdy nebylo dodáno a možná ani nikdy dodáno nebude. Já jenom pro posluchače.
0: Já vám jenom velmi stručně.
1: Něco... Velmi stručně. Tak v loňském roce byl celkové útraty na ministerstvu obrany 155 miliard. Jenom abyste si udělali obrázek. Za poslední měsíc rychle utrácelo ještě za předchozí vlády, pak částečně za už nové, 43 miliard. To znamená téměř třetina, 27,8% se utratilo za poslední měsíc. Tak jenom, aby měli zase občané nepřehled.
0: A prosím, pak prosím, prosím velice se omlouvám, ale abychom zase dali prostor druhé straně, pane Činčilo, tak co říkáte na ty investice, že se dávaly zálohové faktury a že v podstatě ledacos, a to tady nezaznělo, ale říká se to také často z úst vládní koalice, že vlastně ministerstvo obrany ani nedokáže některé ty projekty dostatečně připravit, aby smysluplně ty peníze utratil?
2: Tak začnu odzadu. Samozřejmě, pokud to ministerstvo obrany nedokáže, tak ty peníze v tom rozpočtu na ten daný rok mít nemá. Je úplně jedno, za jaké vlády tam ten ministr nebo ministrně je. A já rozumím tomu, co říká pan kolega Ševčík, nicméně vy si u některých velkých zakázek prostě logicky ty věci předplácet musíte a v konečném důsledku by to mělo znamenat vaši větší obrany schopnost. Ale to je v zásadě jako detail, já si prostě myslím, že obecně zaprvé máme plnit závazky, ale nemá to být kvůli nějakému číslu v tabulce, ale dám o to, aby v tom... tom bohužel rozvráceném světě současném, tak aby jsme připravovali tu půdu bezpečnější pro ty naše občany.
0: Dobře, a k té druhé záležitosti, kde by se mohlo podle pana Ševčíka krátit, to jest snižovat ty investice, přinejmenším nezahajovat ty další, tak to byste podporoval?
2: Víte co, je to o prioritách. Já osobně bych třeba nezaváděl nové dotační tituly, jako třeba je poplatek za obnovitelný zdroj energie, který je 20 miliard. To je hned 20 miliard minus. Já nejsem si úplně jistý, jestli musíme odkládat jako výstavbu a opravy silnic školství, které prostě patří mezi ty infrastrukturální stavby nebo některé další. Já nevím, do jaké míry jsou nachystané. Pokud nejsou nachystané všechny, pak taky pak není důvod, aby byly v rozpočtu. Ale osobně bych spíše nezaváděl nové výdaje a výdaje, které jsou plošné a pomáhají sice všem, ale jenom vlastně tak minimálně, že nemotivují k tomu, aby jsme třeba ty energie nějakým způsobem šetřili.
0: Tak v tom byste se možná do jisté míry shodli, ale padlo tady, že vláda by nemusela třeba dávat tu podporu na obnovitelné zdroje energie, tak byla by to pro vás možnost, pane Ševčíku, nebo co ještě dalšího jste chtěl zmínit, co se týče toho škrtání?
1: Poslouchejte, samozřejmě možnost to je jenom, že si musí uvědomit, že ty předchozí vlády tady souhlasili s hroznými nesmysly ekonomickými týkající se ETSky a dokonce zavázali Českou republiku, že bude vyhazovat peníze na tyto nesmysly a zdražovat v podstatě občanům život. Takže to
0: nevím, jestli
1: to
0: bylo přímo schváleno, ale dobře, ale k téme to otázce, prosím, OZE a další možnosti je škrtání.
1: OZE, prosím, snižovalo inflaci v letošním roce. OZE způsobilo to, že část těch nákladů, které přicházely nejenom na domácnosti, ale i na firmy, tak jim to přece jenom zlepšilo konkurenční prostředí oproti jiným zemím. Evropská unie je plná teď fantasmagorických návrhů regulací. Konec konců je to vidět, že se začínají probouzet a že už přestávají skákat, jak pískají ti, kteří jsou vodiči v té Evropské komisi a navrhují totální nesmysly, které potom poškozují domácnosti zemí Evropské unie.
0: Dobře, krátká reakce pana Činčily, protože náš čas už se téměř nachýlil ke konci.
2: Ano, samozřejmě, že je potřeba podpořit konkurenceschopnost české ekonomiky, je potřeba podpořit konkurenceschopnost celé Evropy, protože ano, ztrácíme ten krok ve světové ekonomice, nicméně vyšším zadlužováním a vyšším tlaky na inflaci tomu určitě nedojdeme.
0: Ještě na závěr bych poprosil velmi stručnou odpověď oba dva pány, tak začneme panem Ševčíkem. Byl byste proto posilovat příjmy rozpočtu zvyšováním daní a to jest, jak říkala třeba ministryně financí, že zvažuje například daně z hazardu a nebo také určité zvýšení daní z nemovitosti?
1: Ne, z daní nemovitosti to je nesmysl, protože daň z nemovitosti plyne do rozpočtu obcí a obce mají na svých účtech přes 400 miliard korun. Takže to by státnímu rozpočtu moc nepomohlo. Daň z hazardu, no tak trochu když se zvýší, ale to jsou nepatrné 100 miliony, jo, takže to by stejně moc tomu rozpočtu nepomohlo. A ještě jsou tam byly daně z návykových látek. Je ano, ať je to méně dostupné, zvláště pro děti a mládež, ale zase to jsou 100 milionové nebo 10 milionové částky.
0: Vy byste, pane Čenčil, zvyšoval daně?
2: Já dlouhodobě říkám, že není možné, aby jsme měli nízké daně, vysoký stát a tvářili se, že můžeme mít nezadluženou budoucnost. Tohle nefunguje, paní ministryně Schillerová se tváří, že to fungovat lze a dlouhodobě ještě navíc.
0: Takže kdybyste případně zvyšovali?
2: Já si myslím, že se má hledat na jednak na výdajové stránce, ale i na příjmové, protože...
0: Kde zvýšit
2: daně? Já si myslím, že nebudu říkat jedinou daň, protože má se změnit komplexně daňový mix, pro současný nepodporuje hospodářský růst a v některých věcech třeba penalizuje i některé příjmové skupiny nižší, více než ty vyšší příjmové.
0: Pánové, já vám oběma děkuji za tuto diskusi. To byli místopředsedové rozpočtového výboru sněmovny Benjamin Činčila z KDU-ČSL a Miroslav Ševčík, zvolený za hnutí SPD. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji.
1: Mějte se fajn. Těšíme se na další jednání.
3: V 8 hodin a 22 minut posloucháte Ranní plus. Teď je čas podívat se do domácího tisku. Dnes ho za nás, tedy ty deníky a zpravodajské servery, pročítal editor publicistiky Českého rozhlasu Petr Dudek, který se s námi podělil o to, jaký to pro něj byl zážitek.
4: To byl velký zážitek. Například v Hospodářských novinách jsem se mohl dozvědět, proč zanikla nebo byla odložena, abych byl úplně přesný, státní kulturní politika, což je koncept, na kterém pracoval ministr kultury Otto Klempíř. Vláda to měla v pondělí projednávat, z ničeho nic to projednávání bylo odloženo a jak dokládají Hospodářské noviny, vypadá to, že ta kulturní politika bude tak říkajíc u ledu, při nejmenším do doby blížících se komunálních voleb, protože premiér Babiš údajně nechce nic podobně kontroverzního vytahovat na světlo. Posluchači si asi vzpomenou nebo sami vědí, že státní kulturní koncepce je takový překvapivý dokument, protože ministr Klempíř dlouho po svém nástupu do úřadu říkal, že ta předchozí koncepce připravená jeho předchůdcem, tedy ministrem Baxou, je úplně v pořádku, žádná nová není potřeba. Teď na začátku léta se z ničeho nic ta nová koncepce objevila. Kulturní pracovníci byli v šoku, snažili se ten dokument, který pojímali velmi kriticky, nějakým způsobem odvrátit, vystupovali proti němu, psali se nejrůznější dopisy, byl pokusy se s ministrem sejít, což mimochodem není úplně jednoduché. Pan ministr Klempíř jen tak se s každým nebaví, nechává se dost často zastupovat, řadu věcí za něho vyřizuje ředitelka jeho kabinetu, hlavní autorka nové koncepce Barbora Šťastná, anebo její manžel, pan Šťastný, který, jak víme, je ministrem pro sport a zdraví a podobné záležitosti, a on tak jako pokrývá i tu kulturu. A říkám to proto, že Hospodářské noviny připomínají, že se chystá sněmovní mediální výbor celou tu záležitost nějak projednávat a na tom projednávání má být i ministr pro sport Boris Šťastný, o kterém už jsem mluvil. On vysvětluje, jak citují Hospodářské noviny, že ta koncepce, která byla napřed dobrá, ta původní, a teď už dost dobrá není, je potřeba ji nahradit. Ta koncepce, říká pan ministr Šťastný, například tvrdila, že kultura se má podílet i na řešení věcí, jako je obrana proti dezinformacím. To my ale nechceme, používat kulturu pro boj s nějakým nepřítelem, říká Šťastný. Nemáme kulturou vychovávat společnost. Tím bych skončil, to byl opravdu zážitek, který stojí za to.
3: Našel jsi i nějakou domácí zprávu, která by měla mezinárodní význam?
4: Vlastně možná ano, protože generál Petr Pavel, prezident republiky, poskytl včera večer rozhovor stanici CNN a konkrétně známé moderátorce Kristián Amanpourové, což je, jak posluchači dobře vědí, uznávaná novinářka celosvětově. A v tom rozhovoru se prezident Pavel mimo jiné vrátil k nedávné cestě šéfa CIA Johna Radcliffa do Moskvy a vysvětloval, že Moskva prostě nemá teď síly na otevřený střet s NATO, a tak se bude zřejmě, myslí si prezident Pavel a říká to v tom rozhovoru, a já ho cituju ze serveru iDnes, že Moskva se bude uchylovat k arzenálu nepřímých útoků a k podvracení a narušování vzdušného prostoru provokacím a tak podobně.
3: No a když jsme trošku zabrousili do těch bezpečnostních věcí, tak asi nelze opomenout, že všichni, včetně tedy Českého rozhlasu, se vrací k nevydařenému, ale nepochybně závažnému dronovému útoku na letišti v Lipsku, který mají podle všeho na svědomí Rusové. Dozvěděl ses i ty z našeho tisku něco nového?
4: Já jsem si například se zájmem přečetl komentář britského novináře a spisovatele Edwarda Lucase v deníku N. Ten se také vrací k té už zmíněné návštěvě ředitele CIA minulý týden v Moskvě. Vysvětluje, že to je věc, kterou bychom se měli snažit pochopit. Teorií, co tam šéf CIA dělal, je několik. Mohl tam být třeba proto, aby Moskvu odradil od podpory Teheránu a podobně. Ale Edward Lucas si spíš myslí, že jde o to, že v Moskvě se schyluje k něčemu zlověstnému, a sice právě k podobné provokaci nebo možná dokonce k nějaké válečné akci třeba někde ve Skandinávii, na severu Evropy. Prostě to, o čem mluvil i Petr Pavel s Kristián Amanpour.
3: Z domácích serverů a novin vybíral editor Petr Dudek a toho ve studiu vystřídal Dominik Tesar ze zahraniční redakce. Vítej.
5: Dobrý den.
3: No a my se budeme bavit o něčem, co už možná naši posluchači slyšeli, protože pokud to vysílání poslouchají pravidelně, vzpomenou si na zprávy o útocích medvědů v japonských městech. Za loňský rok tam zabili šelmy 13 lidí a úřady začaly medvědy masivně vybíjet. V regionech, kde se zvířata stále častěji přibližují k lidským obydlím, teď taky přicházejí s novými metodami, jak zvířata odstrašit. No a to už je vlastně otázka na Dominika, co konkrétně tedy v Japonsku proti medvědům zavádí.
5: No, různá opatření zapojující technologické novinky, hlavně umělou inteligenci. V prefekturách Gunma, Toyama a Ishikawa nainstalovali kamery s detekcí pohybu. Jsou v lesích poblíž hustě obydlených městských oblastí. Ty kamery za pomocí AI dokážou automaticky upozornit úřady z města, když identifikují medvěda, který je blízko. To pak může aktivovat systém varování obyvatel a do ochrany proti medvědům zapojili Japonci taky drony. Dřív už někde nasadili takové, které vydávají pro medvědy odstrašující zvuky, třeba štěkání, zní to takhle. No a třeba v městečku Shintotsukawa na ostrově Hokkaido je nová základna pro bezpilotní letouny. Do 10 minut od nahlášení medvěda dokážou drony vzlétnout do vzduchu a sledovat medvěda, dokud z města nedorazí pomoc. Téhle technologické novince se věnuje třeba americká stanice CNN.
3: Jak rozšířená jsou teď taková opatření po celém Japonsku?
5: S tím obratem k technologiím teď začínají některá města a jde to pomalu, hlavně proto, že je to drahé, jak pořízení, tak údržba té techniky. Podle zoologa Liema Edcocka z Centra pro výzkum volně žijících živočichů v Naganu jsou taková opatření cestou k soužití s medvědy, řešením bez tedy rozsáhlého vybíjení. Objevují se nicméně i další řešení, třeba i pro jednotlivce. Pro celé Japonsko vznikla z iniciativy nadšenců aplikace Kuma Map, která na mapě sjednocuje dříve roztříštěná vládní data a jednotlivá hlášení o medvědech se pak ukládají do turistických map. Dalším možná nejzajímavějším exponátem na odstrašení medvědů je robot. Ten je opravdu dražší, stojí v přepočtu zhruba přes 80 tisíc korun a je to takový strašák. Je to kopie obřího, už vyhynulého japonského vlka, který má medvědy odstrašit i pomocí svítících červených očí a zvuky vytí.
3: Tak o medvědech v Japonsku jsme mluvili s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Díky.
5: Naslyšenou.
0: A v 8:30 si poslechněte zprávy Ondřeje Látala.
6: Český rozhlas Plus.
7: Zástupci motoristů budou dnes odpoledne jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tématem bude návrh státního rozpočtu na příští rok. Motoristům vadí výše deficitu, který má být 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétními návrhy úspor. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních 2 měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Terčem měly být firmy, které vyrábí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Podle šéfa kontrarozvědky byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Do Česka dnes přiletí nový velvyslanec Vatikánu Eugene Martin Nugent. V pražském arcibiskupském paláci ho přivítají biskupové z Čech i Moravy. Nugenta do funkce apoštolského nuncia jmenoval v květnu papež Lev XIV. Na žloutenku typu B a C, HIV anebo syfilis se dnes můžou nechat otestovat lidé v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriána. Testování je bezplatné a anonymní a zájemci se nemusí předem objednávat. Další ranní doprava na Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Kývalky z kilometru 182. I pro osobní auta čekejte 20 minut navíc. Na D1 z Brna směrem do Prahy u Měřína na kilometru 134 pracují silničáři. Jsou v levém pruhu, kolona z kilometru 137 je asi na 10 až 15 minut. Na D4 ze Strakonice do Prahy zdržení u Jíloviště. Kolona začíná na 13. kilometru a asi 15 minut se jede do omezení na 9. kilometru. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je kolona za Benešovem. Před nájezdem na D1 u Senohrab je zdržení asi na 15 minut. Kolona je od Mrače. V Praze je dál silný provoz směrem do centra města. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště jsou komplikace za nájezdem od Barandova. Na 16. a 15. kilometru centru je nehoda kamionu s osobním autem. V pravém pruhu kolona od Vesce je teď na půl hodiny. Ucpává se Liberecká do centra Prahy z Letňan, do Holešoviček a do Blanky. I tam zdržení asi 20 minut. Plná je i Povltavská ulice od Prosecké k Bulovce na 20 minut a ucpává se celé širší okolí Libně i Kobylis. Na Štěrboholské spojce jsou kolony od Hradecké D11 k Průmyslové na 20 minut, 15 minut se stojí i na jižní spojce od Spořilovské k Průmyslové ulici. Dobře dojeďte. Bude oblačno, během odpoledne se hlavně v Čechách objeví ojediněle déšť a nebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to necelé 4 minuty po půl deváté. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Oslovují přes 45 milionů lidí měsíčně. Evropské unii proto budou jako velké internetové služby pod přísnějším dohledem. Jde o ChatGPT, Reddit a herní platformu Roblox, které budou muset například důkladněji vyhodnocovat rizika svých algoritmů, chránit nezletilé nebo předcházet šíření nelegálního obsahu. Nově totiž spadají pod pravidla unijního aktu o digitálních službách, označeného jako DSA. Co přísnější evropská pravidla konkrétně znamenají, probereme s prorektorem pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity v Brně, Radimem Polčákem. Dobrý den.
8: Dobrý den.
3: Proč Evropská komise zařadila právě teď ChatGPT, Reddit a Roblox mezi největší služby podle DSA? Rozhoduje skutečně jen počet jejich uživatelů v Unii?
8: Tak částečně je to počet uživatelů a částečně také to, kdy se k tomu vlastně komise dostane, k tomu podrobnějšímu hodnocení. Některé ty platformy už tam byly zařazeny dříve. Tady opravdu se jedná o platformy, kde ty počty uživatelů jsou hraniční a zrovna případu toho GPT tam byla základní otázka, jestli ho budeme považovat opravdu za vyhledávač.
3: No právě, není to překvapivé, když funguje úplně jinak než klasický třeba Google, proč byl zařazen do této kategorie?
8: Úplně překvapivé to není, ono už se o tom psalo dřív, je to prostě proto, že lidé tady tento velký jazykový model prakticky používají jako vyhledávač. Používají ho vlastně podobně jako Google, když se chtějí něco dozvědět, chtějí nějakou referenci, někam se dostat nebo na něco se podívat, tak se prostě ptají tady konverzačního asistenta a už ani nechodí třeba na Google.
3: Co tedy znamená ten přísnější dohled v praxi? Co se pro firmy a jejich fungování v rámci Evropské unie mění?
8: Je to několik oblastí povinností. Ty povinnosti nejsou ale tím DSA uloženy konkrétně, protože ty platformy poskytují velmi rozdílné služby a mají i různé typy uživatelů, takže v podstatě to DSA říká těm platformám, podívejte se tady na tyto rizikové oblasti a něco v tom dělejte, ale co konkrétně budete dělat, to vlastně závisí na vás.
3: No a je tedy možné to potom zpětně kontrolovat?
8: Je to složitější, protože potom se těžko argumentuje, že ta platforma neudělala něco, co měla. Ale zase je potřeba si říct, že ani komise není v pozici, že by přesně věděla, co technicky se na těch platformách má jak udělat, aby to lépe fungovalo. To ví samozřejmě nejlépe ty platformy.
3: Komise požaduje také nezávislé audity a přístup k některým datům pro regulátory a prověřené výzkumníky. Jak hluboko tím může vidět do fungování těchto systémů?
8: To se ukáže až v reálné praxi, podle toho právě ta data se budou poskytovat, nebo případně třeba o co si budou říkat ti výzkumníci. Já sám jsem vlastně taky vědec, takže pro mě je to atraktivní možnost, ale realita je taková, že zatím příliš mnoho těch prověřených výzkumníků si o ta data neříká. Takže tady budeme muset počkat až na reálnou praxi podle toho, jak to začne fungovat.
3: ChatGPT používá v Evropské unii přes 159 milionů lidí měsíčně. Může OpenAI kvůli DSA skutečně upravit způsob, jakým ChatGPT odpovídá?
8: No, to, jakým způsobem ten velký jazykový model odpovídá, se upravuje velmi těžko, protože on je autonomní, ale dají se upravovat způsoby, kterým uživatelé s tím vyhledávačem pracují. Dají se tam upravit různé filtry a dá se daleko lépe sledovat, čemu se ten velký jazykový model používá. Ale samozřejmě zásah přímo do toho velkého jazykového modelu a nějaké poštalování toho, jak se má s lidmi bavit a co jim má říkat, to je velmi složité a prakticky nemožné.
3: No i na základě toho, co říkáte, tak kdo vlastně nese podle DSA odpovědnost, pokud AI vytvoří nepravdivou nebo potenciálně nebezpečnou odpověď?
8: Velmi jednoduchá otázka, ale velmi složitě se na ní odpovídá. Záleží na tom, my jako právníci většinou máme tendenci odpovídat, že záleží na spoustě různých okolností a faktorů, a tady v tomto případě je to pravda. V Německu už třeba byl nyní rozhodnut v prvním stupni jeden případ, ve kterém soudy řekli, že to, co právě produkují ty algoritmy, tak za nějakých okolností se dá vlastně přičíst ten obsah tomu, kdo ten algoritmus provozuje. Ale jeví se to jako velmi tvrdé rozhodnutí, protože ten vývojář ani ten, kdo ten algoritmus natrénuje, nemá samozřejmě kontrolu plnou nad tím, jak ten algoritmus funguje. On je autonomní v pravém slova smyslu, takže kdybych to měl říct úplně jednoduše, tak si dělá, co chce. A potom není úplně fér říkat, že ten, kdo ten algoritmus vymyslel nebo natrénoval, tak by za všechno měl odpovídat.
3: Jedním z rizik, které DSA výslovně požaduje řešit, jsou negativní dopady na nezletilé. Co budou muset platformy změnit?
8: Tohle pro ně může být poměrně bolestivé, zejména pro některé typu Robloxu, ale on už se do toho částečně pustil. Jeden problém je, že na těch platformách probíhá třeba skontaktování dětí různými predátory, probíhá tam problematická komunikace, kyberšikana a tak dále. S tímhletím ty platformy by měly být schopné se vyrovnat relativně snadněji. Bolestivější pro ně ale je, že sami tyto platformy používají různé jako nekalé praktiky, různé podvědomé nástroje k tomu, aby děti u těch platform udrželi, třeba u těch her nebo u sociálních sítí. A na tohle se teď budou muset zaměřit a tohle budou muset omezit. A to oni samozřejmě nechtějí, protože kvůli tomu se sníží míra používání těch jejich služeb.
3: Vysvětluje Radim Polčák, prorektor pro rozvoj legislativy a informační technologie Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
8: Děkuji, naschledanou.
0: Teď máme za 5 minut a několik vteřin 9:15, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Ničivé povodně v Nepálu mají už skoro 1200 obětí. Po tisících nezvěstných dál pátrají záchranáři. V Nepálu už ale zároveň sílí kritika nepálské vlády. Lidé chtějí vědět, co udělá proto, aby příště úřady před podobnou katastrofou včas varovali. Přímo v Nepálu je teď náš zpravodaj v Asii David Jakš. Dobré ráno.
9: Přeji hezké ráno.
0: Tak Nepál je velmi chudá země a kvalitní přesný monitorovací systém vyžaduje peníze i čas. Má země obojí?
9: No tak těžko říct, čeho má teď Nepál méně, jestli času nebo peněz. Každopádně vláda spolu s armádou už pomocí vrtulníků vytipovala ta nejnebezpečnější místa a tam chce co nejrychleji umístit speciální systém čidel. Ta čidla reagují i na velmi malé otřesy, pracují na principu satelitního systému a co je důležité, fungují i ve chvíli, kdy třeba vypadne elektřina nebo mobilní signál. Ústředí tohodle monitoringu bude ve městě Timure, v severním Nepálu, v tom nejzasaženějším okresu Rasuva, a vše by mělo fungovat už v řádu několika měsíců.
0: No a jak důležitým hráčem je v téhle situaci Čína? Tak vypadá to, že spojení z Nepálu se nám nějak porouchalo a zdá se, že asi se úplně přerušil, takže můžeme pokračovat dál.
3: Ale my v zahraničí zůstaneme, podíváme se do zahraničního tisku, možná se pokusíme ještě s Nepálem spojit, respektive s Davidem Jakšem, abychom o něm nemluvili jako o zemi. Roztržka mezi Německem a Ruskem po tom, co Berlín obvinil Moskvu z pokusu o hybridní útok na letišti v Lipsku. Ta plní stránky německých novin. Do německých médií jsme se podívali s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Co tedy píšou o tom nepodařeném dronovém útoku ze začátku srpna na letišti v Lipsku?
10: Například deník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše, že ve chvíli, kdy Rusko použilo na německém území takové prostředky, které jsou známé z války na Ukrajině a které v horším případě mohly rozpoutat na letišti Lipsko-Hale ohnivé inferno, tak už na to musela reagovat i taková vláda, která jinak nemá v úmyslu, nepřeje si eskalovat roztržku s Ruskem. A kdyby to neudělala, tak ruský prezident Vladimir Putin by si to vyložil jako slabost a ta je pro něj, jak známo, jenom pobídkou k další agresi. Záleží ale i na tom, jakou odpověď Německo zvolí, míní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pokud bude slabá, tak může být efekt podobný, jako kdyby neudělala nic. Je proto potřeba zasáhnout místo, kde to ruský prezident pocítí, a to je ruská stínová flotila. V tom se spíše konzervativní deník z Frankfurtu shodne s berlínským listem z opačné části politického spektra, s levicově liberálním deníkem Tageszeitung. Podle něj sice Evropská unie zařadila na sankční seznam 670 tankerů, které nesmí zakotvit v evropských přístavech ani v Evropě čerpat jakékoliv služby, ale Rusku se přesto podařilo spíše rozšířit na víc než 1000 lodí flotilu, která mu pomáhá obcházet západní sankce na vývoz ropy i zemního plynu a financovat tak vojenskou mašinérii. Berlínský deník Tageszeitung je skeptický, že se v tomto směru podaří na Rusko vyvinout nějaký větší tlak, protože tomu nenahrávají další okolnosti, jako je třeba uzavření Hormuzského průlivu.
3: Německý tisk procházel náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín.
0: A my se teď zkusíme vrátit zpátky k rozhovoru s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. My jsme mluvili o tom, Davide, že Nepál by potřebovala přesný monitorovací systém, ale nemá na to peníze ani čas. Může tuhle roli zastat Čína?
9: Ještě jednou dobré ráno. Ano, Čína je vele důležitým hráčem. Čína má data, má monitoring, má zkušenosti z jiných částí státu, hlavně z jihu a jeho západu země, a Peking teď tvrdí, že od minulého týdne už s Nepálem sdílí snímky postižených oblastí, satelitní hydrologické údaje, také informace o stavu vody v jezerech vysoko v horách. V podstatě se dá říct, že bez aktivní a ochotné Číny to nepůjde. No a Nepál hlavně chce teď po Číně, aby do tohoto projektu nemíchala politiku. Ta autonomní oblast Tibet je politicky velmi citlivá lokalita pro Indii, pro Nepál i pro Čínu. Nicméně Kátmandu volá směrem do Pekingu, že teď jde o životy civilistů a měly by jít vlastně tyhle ty politické spory a spory o různé části území tady na nepálsko-indicko-čínské hranici stranou.
0: Tak my jsme na začátku vlastně říkali, předtím, než se ten náš rozhovor přerušil, že v Nepálu sílí kritika tamní vlády, ale úřady tvrdí, že udělali, co mohli, a že varovný systém fungoval. Jak je tedy možné, že povodně měly tak tragické následky?
9: Ten monitorovací systém byl zapojen. Ano, on v podstatě fungoval. Nicméně Nepál teď zjišťuje, že celý ten systém včasného varování sice byl k dispozici, ale ta data z něj byla vyhodnocována poměrně laxně, nepravidelně, nebyla tam kontinuita. Konec konců varování lidem, co se na ně z těch hor valí, přišlo až 40 minut po samotném odlomení části ledovce. To už bylo pozdě. On Nepál bude vždycky rizikový. Největším nebezpečím tady budou půdní sesuvy, laviny a vůbec voda ve všech formách. No a jak dostat varování včas k lidem, to bude vždycky největší výzva. Nepálci říkají, že peníze a odborníky teď musí stát sehnat prostě za každou cenu, i třeba v zahraničí u těch prověřených investičních partnerů, a začíná to být tady už i téma pro politické strany.
0: Tak tolik náš zpravodaj v Asii, teď přímo v Nepálu, David Jakš. Davide, děkuji a naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
3: A my v 8 hodin a 46 minut téměř přidáme další informace, které sledujeme dnes ráno. Zástupci koaličních motoristů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu. Motoristé, podobně jako hnutí SPD, považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příliš vysoký. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že za návrhem rozpočtu stojí, kritici podle něj nejdou do detailu a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Vláda v Moskvě uzavře německého Goetheho instituty v Rusku, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něho jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Německá vláda k tomuto kroku přistoupila tento týden, viní totiž Rusko z přípravy útoku v Lipsku. A izraelští ozbrojení osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na jejich vesnici na okupovaném západním břehu Jordánu. Podle agentury Reuters to uvedly místní úřady a palestinské ministerstvo zdravotnictví. Stalo se tak v době nárůstu násilí ze strany židovských osadníků na palestinském území.
0: Tak my jsme před chvilkou mluvili o kontrole nad ChatGPT a teď se budeme věnovat rozvoji těchto technologií na našem území. Česko získá přístup k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačů pro umělou inteligenci. Využijí ho výzkumníci, firmy i startupy k trénování a provozu pokročilých AI modelů i náročným vědeckým simulacím. Nové výpočetní kapacity mohou pomoci například při vývoji léčiv a materiálů nebo klimatickém výzkumu. Více si teď povíme s ředitelem superpočítačových služeb z Národního superpočítačového centra IT for Innovations Branislavem Jancíkem. Dobrý den.
11: Dobrý den.
0: Tak co přesně superpočítač Lumi AI Česku přinese?
11: Tak superpočítač Lumi přinese ohromné zvýšení výpočtové kapacity a možnost vlastně pro český výzkum a české podniky pristúpiť k najmodernejším technológiám na vývoj a na trénovanie a aplikácie umelej inteligencie. Je to naozaj skutočne nová úroveň oproti tomu, čo môžete dostať bežne od ChatGPT. Je tu naozaj možnosť vytvárať vlastné modely, je tu možnosť upravovať vlastné modely, je tu možnosť nasadzovať modely neobvyklým spôsobom. Jednoducho je to prelomenie akýchkoľvek limitov, ktoré dneska môžeme v tejto oblasti zažívať.
0: No pokud má systém sloužiť výskumníkům, firmám nebo veřejným institucím, tak na co konkrétne ho mohou využívať?
11: Takže ten systém môžu využívať jak na trénovanie nových modelov, na vytváranie nových veľkých modelov, v podstate s tými najväčšími možnými ambíciami, ale rovnako ten systém bude možné využívať aj na inferencie, bude možné ho využívať na používanie týchto modelov, na ich nasadzovanie do praxe, na vytváranie služieb s pomocou modelov umelej inteligencie.
0: Dokončete, prosím.
11: Ja toľko, že významná zložka celého toho je a vlastne aj pomoc týmto spoločnostiam, tak aby dokázali tento systém efektívne využiť.
0: No já jsem se dočetl, že se dá ten superpočítač využít i třeba pro vývoj nových léčiv nebo k předpovědím a distribuci energie, tak můžeme si to ještě blíže nebo více přiblížit?
11: Ano, to jsou některé z aplikací umělé inteligence. Umělou inteligenci je možné využít oveľa širšie, než len povedme taký ten chatbot alebo pomoc pri programovaní. S pomocou umělé inteligencie je možné vytvárať veľmi efektívne, veľmi, dá sa povedať, rýchlo počítajúce a zároveň presné tzv. Surrogate modely. To sú modely, ktoré s pomocou umelej inteligencie vlastne vieme odhadnúť alebo vypočítať, aká bude situácia v energetickej sieti, alebo akým spôsobom sa bude nejaké liečivo viazať na aktívne miesto v ľudskom tele. A týmto spôsobom je potom možné urobiť screening veľkého množstva liečiv, je možné nájsť nové liečiva. Veľmi to urýchluje ten výskum, pretože to, čo predtým boli, tie výpočty boli extrémne dlhé a extrémne náročné, tak dnes s pomocou umelej inteligencie dokážu byť ohromne zrýchlené.
0: Ano,
11: a to ano. Platí pre všetky oblasti.
0: Ano, napríklad třeba i by tam se měly vyvíjet nejaké pokročilé nástroje v médiích pro tvorbu titulku, jak jsem si zjistil, nebo nějaké bleskové překlady nebo analýzu množství vícejazyčných právních dokumentů a smluv, čili do těchto všech jaksi oblastí to může zasáhnout.
11: Presne tak. To, čo spomínate, to sú aplikácie veľkých jazykových modelov a to je niečo, čo samozrejme veľmi dobre funguje a bude sa to dať s pomocou Lumi AI využiť na novej úrovni. Dokonca to môže byť špeciálne prispôsobené pre potreby Českej republiky, tak aby tieto umelá inteligencia lepšie a podrobnejšie rozumela českému jazyku a správne používala tunajšie termíny a pojmy. Ale to využitie oveľa širšie, naozaj to môže byť aj, môže to byť liečivá, môže to byť predikcie povodní, môže to byť predikcie vývoja prhov, tie aplikácie sú veľmi široké. A všetky tieto možnosti sú otvorené.
0: A kdo všechno bude mít k výkonu superpočítače prístup a jak sa k nemu dostanú napríklad menší firmy nebo startupy?
11: Tak tento počítač je určený primárne hlavne pre menšie firmy a startupy. To znamená, ten prístup bude vlastne pre firmy a startupy z Českej republiky. A ten prístup je v podstate bezplatný. Jediné, čo je potrebné, je o ten prístup požiadať. A budú tu alebo už existujú prístupové mechanizmy. EuroHPC JU poskytuje dneska tri prístupové mechanizmy. Jeden sa nazýva Playground, druhý sa nazýva Fastlane, tretí sa nazýva Large Scale. A v podstate minimálne tie prvé dva, ale pravdepodobne všetky tri sú veľmi rýchle. To získanie toho výpočtového času a toho prístupu k tým zdrojom je skutočne jednoduché a rýchle. A veľmi podobné prístupové mechanizmy vlastne budú aj potom aj pre český národný podiel, pretože Česká republika má na tomto počítači podiel, ktorý patrí Českej republike. Takže podobné prístupové mechanizmy budú aj pre tento podiel. A vlastne v rámci tohto podielu, tento podiel je výhradne určený pre spoločnosti z Českej republiky. A nie len spoločnosti, čiastočne aj pre výskum, ale primárne pre spoločnosti.
0: No, Lumi AI bude propojený s kvantovým počítačem Lumi IQ. Co nového umožní kombinace superpočítače, umělé inteligence a kvantových výpočtů?
11: To je výborná otázka. Je to niečo, čo si sľubujeme skutočne veľa. Kvantové počítače dokážu významne rozšíriť schopnosti umelej inteligencie a dokážu rozšíriť kapacity umelej inteligencie. Medzi odborníkmi sa vedú rôzne polemiky o tom, kde kvantové počítače nájdu svoje najvýznamnejšie uplatnenie. A jeden z prevládajúcich názorov je, že teda to najdôležitejšie uplatnenie bude práve v oblasti umelej inteligencie. Kvantové počítače majú potenciál, jak zrýchliť učenie kvantové umelej inteligencie, tak, a to je možno ešte dôležitejšie, rozšíriť jeho obzor, rozšíriť kapacitu neurónovej siete, ktorú v umelej inteligencii používame. To znamená, keď by som to povedal zjednodušenie, tak ten umelý mozog sa stane nesmierne väčším s použitím kvantového počítača.
0: A ještě mě na závěr napadá jedna otázka, protože v souvislosti s těmito technologiemi se hodně mluví o tom, aby měli dostatečný energetický zdroj, že mají velkou spotřebu. Tak jak je to v tomhle případě zajištěné?
11: Ten nový superpočítač je umístěný v Kajány, vo Fínskom Kajány. Je to bývalá papieren, je to bývalá továren. To znamená, tam je obrovské množstvo energie dostupné, pretože papierenský priemysel je energeticky alebo býval energeticky veľmi náročný. A navyše všetká tá energia alebo väčšia časť tej energie je zelená, je to energia z obnoviteľných zdrojov. A to, čo je možno najdôležitejšie, že všetko to teplo, ktoré sa pri tom vytvorí, sa využíva potom na vytápení mesta Kajány a jeho okolia. To znamená, tá energia naozaj neprichádza v nieč.
0: O superpočítači, ke kterému získalo nově Česko přístup, jsme mluvili s Branislavem Jancíkem z Národního superpočítačového centra IT for Innovations Centrum při Technické univerzitě Ostrava VŠB. Děkuji vám, naslyšenou.
11: Děkuji vám pěkně, dovidění.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na snížení podpory v nezaměstnanosti čelí ostré kritice. A to ať už od opozice, ale i části koalice, zaměstnavatelů a odborů. Záměr už v pondělí schválila vláda Andreje Babiše z hnutí ANO a následně by o něm měli jednat poslanci, aby úpravy platily od 1. ledna 2027. Současná pravidla, která schválila ještě minulá vláda, jsou přitom účinná teprve od letošního ledna. Detaily probereme s Vítem Andrlem z domácí redakce. Dobrý den.
12: Dobré ráno.
3: Co odbory a zaměstnavatelé nejvíc kritizují?
12: Tak za prvé to, že se o změně dozvěděli až, když jich ministerstvo představilo do médií, říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
13: Je nejen slušnosti, ale zároveň povinnosti vlády v souvislosti se zákoníkem práce takto závažnou věc týkající se velkou počtu zaměstnanců s námi projednat. To se nestalo. Pro nás je to šokující představení, co se teď děje.
12: To potvrzuje i prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký. Odbory a zaměstnavatelé se taky shodují, že změny podpory v nezaměstnanosti platí příliš krátce na to, aby se projevily dopady, kvůli kterým je minulá vláda zaváděla. Hlavní motivací bylo tehdy rozhýbat trh práce. A samohnutí ANO navýšení podpory v nezaměstnanosti v minulém volebním období podpořilo.
3: Když přejdeme k těm jednotlivým změnám, které vláda plánuje, jaké firmy a odbory hodnotí?
12: Hlavní problém vidí v tom, že se opět sníží podpora v nezaměstnanosti na začátku období, kdy si lidé začnou práci hledat. Připomenu, že v prvních dvou měsících od ledna pobírali nezaměstnaní až 80% průměrné mzdy a vláda to teď chce snížit na maximálně 65%. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti v Hospodářské komoře Jaroslavy Rezlerové má ale podpora v nezaměstnanosti motivovat lidi změnit práci a navíc si ji lidé předplácejí při sociálních odvodech, říká Rezlerová.
14: Vyšší podpora lidem, kteří chtějí prostě jenom úplně obyčejně změnit práci a chtějí si vzít čas na to, aby si mohli nějakou dobrou, lepší práci najít. Mluvíme se o lidech, kteří někde normálně fungují, mají nějaké svoje závazky, rodiny.
12: Podle Rezlerové budou mít lidé kvůli tomu o změnu zaměstnání menší zájem a český pracovní trh zůstane nadále strnulý, což experti v minulosti kritizovali. Rezlerová zároveň odmítá argument, že stát chce snížením podpory ušetřit. Podle ní se totiž lidé, kteří mění práci, většinou najdou nějakou lépe placenou, což pak vede k větším odvodům na daních. A s tím souhlasí i ekonom institutu CERGE EI Filip Pertold.
15: Když si lidi mění práci, když jdou skrze nezaměstnanost, tak si polepšují asi o 10% trvale. To znamená, účel bylo skutečně podpořit to, aby lidé častěji měnili zaměstnání a aby si šli za tím vyšším výdělkem a to, že se to zase vrátí nazpátek, k tomu zabrání.
12: Jen dodám, že ministerstvo práce chce kurátit podporu kvůli úsporám až 5 miliard korun ročně. Podle rezortu také není třeba tak vysoká podpora v době, kdy je nízká nezaměstnanost. Z dat úřadu práce vyplývá, že naposledy v červenci byla 5%, oproti loňsku ale vzrostla o 0,6% bodu.
3: Dodejme, že ministerstvo také počítá s tím, že podpora v nezaměstnanosti bude pro všechny uchazeče o zaměstnání stejná, tedy bez ohledu na věk.
12: Ano, podle současných pravidel totiž lidé nad 52 let věku mohli déle pobírat zvýšenou podporu. To se teď ale sjednotí. Podle Jiřího Horeckého z Unie zaměstnavatelských svazů přibývá v této věkové skupině nezaměstnaných a potřebují více času na hledání nové práce.
16: Budeme potřebovat, aby aspoň některá část těch lidí pracovala i potom, po 65, případně až do 70, a k tomu ta rekvalifikace nebo další vzdělávání je nezbytné. A z hlediska toho, jak se bude zvyšovat i počet a podíl těch starších pracujících, tak tohle je poměrně zásadní.
12: Zaměstnavatelé i odbory budou chtít s vládou ještě o změnách jednat a dodám, že změnu kritizuje taky koaliční hnutí SPD.
3: O plánovaných změnách v podpoře v nezaměstnanosti jsme mluvili s Vítem Andrlem z domácí redakce. Děkujeme.
12: Naslyšenou.
0: Teď posloucháte Český rozhlas Plus, za chvilku bude 9 a my té chvíle, která zbývá do tohoto času, využijeme k anonci jednoho našeho pořadu. Vlastně jsme o tom už trochu mluvili a navážeme jenom trochu jinak. V pro a proti v 9.30 budeme mluvit o tom, zda schodek je příliš vysoký. Vláda vysoký deficit, jak víme, obhajuje mimo jiné potřebou investovat, podpořit ekonomický růst. Kritici upozorňují, že stát prohlubuje zadlužení v době, kdy ekonomika roste. Hosty budou ekonom z Kolumbijské univerzity Jan Švenar a člen Národní rozpočtové rady Petr Musil. Ptát se bude Lukáš Matoška.
3: Také v 9 hodin jste ve společnosti Českého rozhlasu Plus. Ránem na této stanici vás provázejí Tomáš Pavlíček
0: a Šárka Feniková.
6: Český rozhlas Plus.
0: Několik témat, kterým budeme věnovat pozornost. Kdo získal letošní cenu Rudolfa Metka?
3: Co soudí SPD o návrzích ministerstva financí na posílení rozpočtu dílčím zvýšením daní?
0: A jak a proč chtějí nakladatelé označovat knihy vytvořené AI?
3: To úplně sám, bez použití AI, tedy teď tedy ještě další informace dodá Ondřej Látal.
7: Přeju dobré ráno. Zástupci motoristů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem s ANO o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vadí jim výše deficitu, který má dosáhnout 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky proto přijdou na schůzku s konkrétním návrhem úspor.
17: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky, ale také se třeba podívat, také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
7: Výši schodku má výhrady taky koaliční SPD. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je ale návrh maximum možného. Případný prostor pro změny vidí nejvýš v řádech jednotek miliard. Krajský soud v Brně projedná odvolání v případu úmrtí studenta na vojenském výcviku ve Vyškově. Proti rozhodnutí okresního soudu se odvolaly dvě zdravotnice, které letos v únoru dostaly podmínku. Podle soudu ale podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Odsouzené ženy s rozhodnutím soudu nesouhlasí, poukazují na systém. Má pochybení, chaos v řízení a špatné vybavení ošetřovny. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci. A to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
13: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
7: Odbory zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ruská vláda uzavře

0: útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
1: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Cenu Rudolfa Metka za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století dnes večer převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Ondřej Soukup a Josef Pazderka několik let strávili v Rusku jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka říká, že jeho zájem časem přešel třeba i na Ukrajinu.
2: Vlastně celý ten postsovětský prostor má nějaké kontury a zákonitosti, které je zajímavé sledovat. A když se vám ty jednotlivé střípky se skládají do nějakého většího celku, tak z toho třeba vzniká podcast Na východ a povídání o tom, jaké nejrůznější tváře ten postsovětský prostor vlastně má.
0: Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice letos po 18. A řekneme k tomu víc už za chvíli v Ranním plusu. Kino Skalka v Brně je ode dneška po letní pauze opět v provozu. Provizorní promítací místnost má stále zřízenou pod schody ve foaje. Hlavní sál kina Skala je kvůli špatné statice zavřený od roku 2023. Dům patří Brnu, kterého plánuje opravit. Statické zajištění mělo začít už letos na podzim. Skalka tak už měla otevřít. Práce nakonec odstartují zřejmě v lednu. Magistrát na to teď vybírá firmu, potvrzuje mluvčí města Filip Ponuchálek.
3: Pokud vše půjde bez potíží, tak by zadávací řízení mohlo být ukončeno do konce letošního roku a následně by byla podepsána smlouva s vybranou společností. Začátkem příštího roku by pak mohly začít samotné práce, následně se ale budou muset prostory vyklidit právě pro účely statického zajištění.
0: Po půl hodině v Ranním plusu další dopravní informace. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Ostrovačic z kilometru 176. I pro osobní auta je to na 20 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Je to na půl hodiny. Na D1 z Brna ve směru do Prahy u Měřína na kilometru 134 pracují silničáři, jsou v levém pruhu. Kilometrová kolona je asi na 5 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy je zdržení u Jíloviště. Kolona začíná na 13. kilometru a asi 15 minut se jede do omezení na 9. kilometru. V Praze je silný provoz směrem do centra. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte komplikace za nájezdem od Barandova. Na 16. a 5. kilometru nehoda kamionu s osobním autem v pravém pruhu a kolona od Vesce asi na půl hodiny. A plní se příjezd na jižní spojce k Barandovskému mostu ve směru na Smíchov. Na jižní spojce je zdržení od Vídeňské asi na půl hodiny. Dobře dojeďte. Čtvrtek bude oblačný, během dne hlavně v Čechách se ojediněle objeví déšť anebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní plus.
5: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám od mikrofonu stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice. A dostávají vědci nebo umělci, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy ve 20. století. Podrobnosti teď doplníme s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobrý den. Oba dva novináři se Rusku věnují dlouho. Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka byl jako humanitární pracovník na severním Kavkaze. Později žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
2: Já mám jako dlouhodobě pocit, že se na mě ten východ nějak lepí, aniž

0: bych moc chtěl. Byl jsem tam, umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako přihodilo.
1: Druhý oceněný novinář Ondřej Soukup se poprvé do Moskvy dostal ještě jako dospívající, když ho tam vzali rodiče. Pak o Rusku prý dlouho nechtěl slyšet, stal se ale přesný opak.
2: Onedál jsem spočítal, že vlastně už více než 30 let se zabývám Ruskem a postsovětskými státy. Ať už jsem byl prostě akademik nebo nějaký pracovník nevládní organizace, anebo teďka poslední 20 let novinář.
1: Dnes se oba věnují mimo jiné třeba válce na Ukrajině. Společně téměř 3 roky taky tvoří podcast Na východ.
3: Tak to jsme si představili oba laureáty a teď ale připomeňme ještě, co vlastně je ta cena Rudolfa Metka. Letos ji uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice už po 18.
1: Ano, cenu udělují od roku 2008, nese jméno českého básníka, dramatika, vojáka a představitele prvního československého odboje Rudolfa Metka. Ocenit má osobnosti z oblasti vědy, kultury a žurnalistiky, které se zabývají právě česko-ruskými nebo československo-sovětskými vztahy. Pokračuje ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
4: My akcentujeme například první československý zahraniční odboj, ty československé legie v Rusku. Věnujeme se ruské protibolševické emigraci, která působila v meziválečném Československu. Zabýváme se moderními dějinami podkarpatské Rusy a vztahem tohoto regionu k Československu. V centru zájmu je také perzekuce občanů Československa v Sovětském svazu nebo fenomén Pražského jara a okupace v roce 1968.
1: Přestože se cena soustředí na historický pohled a události z 20. století, mezi oceněnými bývají podle Babky i předkladatele a diplomaté nebo filmoví režiséři, kteří se historii primárně nevěnují. Cena je taky o popularizaci témat souvisejících s dnešním vývojem ve východní Evropě.
3: Tak tolik tedy shrnutí a představení jak ceny, tak laureátu s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Díky.
1: Díky, naslyšenou.
3: No a ještě tam zaznělo jedno jméno a teď, abychom nemluvili o něm bez něj, já vítám v našem studiu ředitele Slovanské knihovny Lukáše Babku. Dobrý den.
5: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
3: Jak těžké je dnes Rusku rozumět, když vede válku proti Ukrajině a zároveň se před Západem stále víc uzavírá?
5: No, rozumět Rusku bylo složité pravděpodobně vždy, ale současně to poznání je důležité pro náš současný život, pro naši minulost i pro budoucnost. Nicméně domnívám se, že pochopit Rusko nebo poznávat Rusko je stejně důležité jako poznávat dějiny a společnost všech ostatních zemí, které jsou nám blízké. To Rusko se z toho vyčleňuje tím, že je prostě v regionu největší, že je to největší slovanský národ, který naši společnost již několik století ovlivňuje, ať již negativně nebo pozitivně.
3: Představovali jsme letošní laureáty, kterými jsou šéfredaktor Plusu Josef Pazderka, analytik Ondřej Soukup. Co bylo při jejich výběru rozhodující?
5: Tak asi stěžení moment, proč spojit tato dvě jména, byl ten podcast Na východ, který provozují nebo který vytváří již 3 roky. Pochopitelně novinářů, kteří se věnují tomuto regionu, je celá řada. My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadly právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sledují já i kolegové jak z knihovny, tak ze spolku Ruská tradice již řadu let.
3: Oba patří k novinářům, kteří mimo jiné, jak už zaznělo i v těch příspěvcích, v Rusku byli, čili aktivně mohli sledovat dění v Rusku zevnitř. Dnešní novináři a badatelé takovou možnost často nemají. Nehrozí, že postupně ztrácíme schopnost skutečně rozumět tomu, co se uvnitř ruské společnosti děje? A tím trošku navazuji už na tom, co jste řekl, ale...
5: Myslím si, že to je pravda a cítím to i ze své profese, protože jako knihovník jsem dříve jezdil na východ, nejen teda do Ruska, ale i na Ukrajinu každoročně, čili jsem měl možnost fyzicky udržovat kontakt s nejrůznějšími knihovnami, kulturními institucemi. Tato možnost se přerušila pro mě a tím pádem se možnost jezdit do Ruska přerušila i pro novináře, kteří tam dříve kontaktovali své partnery a své přátele. Takže domnívám se, že z dlouhodobého hlediska ta nemožnost fyzické přítomnosti v tomto regionu velmi negativně ovlivňuje schopnosti poznání té země.
3: Čili odkud dnes získáváme ty spolehlivé informace? Lze je zkoumat na dálku nebo už ne?
5: No tak, co já vím například o Ondřeje Soukupa, tak on pořád má síť přátel, kteří v Rusku žijí, kteří se tam snaží nezávisle pracovat, takže je potřeba udržovat tento fyzický kontakt v případě třeba mé práce po několika letech nebo přibližně po 2 letech nechuti jakkoliv komunikovat s Ruskem, tak jsme opětovně navázali alespoň virtuální kontakt s těmi ověřenými partnery a s těmi se snažíme jaksi být v kontaktu i nadále.
3: Od začátku invaze na Ukrajinu se o Rusku mluví především jako o bezpečnostní hrozbě. Není riziko, že si Rusko začneme zjednodušovat na Putina, Kreml a válku a přestaneme rozumět samotné ruské společnosti?
5: Tak to riziko určitě je. Nicméně v současné době, kdy jako probíhá v podstatě genocida ukrajinského národa, jako je velmi těžké rozvíjet všestranné poznání a kontakty právě s ruskou společností, protože jako je to velmi složité vybalancovat to, jak široce s Ruskem spolupracovat, při vědomí toho, co jeho elity a část národa nebo část společnosti provádí právě ukrajinskému národu.
3: Do jaké míry je izolovaná vlastně i ta samotná ruská společnost? Od toho, co... Mluvíme tady o tom, že my jsme vlastně izolovaní od těch informací v Rusku. Nakolik oni začínají být izolovaní od informací z vnějšku?
5: Tak my jsme částečně izolovaní. My tam jenom nemůžeme třeba jezdit, ale máme tady svobodnou Evropu, která provádí velmi dobrou práci a máme z čeho čerpat. Domnívám se, že odříznutí ruské společnosti, ale já nevím, jestli jsem ten správný odpovídající na tuto otázku, to je spíš otázka právě na laureáty. Domnívám se, že odříznutí ruské společnosti od informací je částečné a pokud někdo chce se dostat k informacím ze světa, tak se k ním umí dostat i přes různá internetová omezení, která blokují různé stránky, ale možné to je.
3: Když se vrátíme k té historii, vy jste v tom příspěvku říkal, že akcentujete například období československých legií v Rusku, emigrace, události roku 1968. Změnila válka na Ukrajině to, co lidé chtějí ve slovanské knihovně o Rusku vědět?
5: No, ta válka změnila především strukturu badatelů. To znamená, že i se změnily priority toho, co se u nás studuje. Dříve k nám jezdila značná část našich badatelů, se etablovala před válkou právě z badatelů ruských a ukrajinských. Ti to prakticky přestali jezdit. Tím pádem jsme o ně přišli a změnila se i struktura teda toho zájmu. Ale mezi badateli vidíme samozřejmě větší zájem o ukrajinské dějiny, o ukrajinský fond jako takový a to na denní bázi, protože my sami poskytujeme nejrůznější materiály rozhlasovým stanicím, televizním štábům, které si natáčejí zajímavé materiály z našich fondů.
3: Je dnes obtížnější oddělovat ruskou kulturu od ruského státu a jeho politiky? No, to jsme se tady vlastně bavili o tom, že ten zájem svým způsobem také naráží na to, že jde o stát agresora. Tak jestli je možné propagovat stále to dobré, co Rusko světu nebo dříve prostě, no vlastně spíš historické Rusko než Sovětský svaz jako takový následující, ale jestli to lze oddělovat?
5: Tak velmi tomu oddělování napomáhá masivní ruská diaspora nebo četná ruská diaspora, která odešla a nadále odchází z Ruska po roce v podstatě 2015 a především po roce 2022. A tato diaspora v sobě nese značnou kulturní literární kvalitu, která je prezentována v současné západní Evropě. Můžete se o tom přesvědčit například příští týden na takovém literárním festivalu Pražská knižní věž, kde se představuje více než 30 vydavatelů, nakladatelů ruské exilové literatury.
3: Co nám může pomoct pochopit znalost ruské historie, kultury a společnosti o dnešním Rusku, co se samotného politického válečného zpravodajství, vlastně co přesto to nepoznáme?
5: No, poznání ruských dějin nám pomáhá pochopit to, jak se současné Rusko chová a proč se tak chová. Nicméně je značně obtížné si některé ty závěry připustit. S tím jsme se setkali v únoru 2022, kdy ještě v předvečer toho útoku si značná část české společnosti, včetně vzdělaných elit, nepřipouštěla možnost té přímé invaze. Takže je to takové dvojsečné. My se snažíme a poznáváme Rusko, myslím si, že by to poměrně do hloubky, ale potom analyzovat ty výstupy nemusí být vždy jednoduché a jakoby jednoznačné.
3: Ředitel slovanské knihovny Lukáš Babka byl naším hostem ve studiu. Děkuji za rozhovor.
5: Děkuji.
3: Naslyšenou.
6: On i Ondřej Soukup v pořadu na východ připouštěl, že před tou invazí si nedokázal představit, že se něco podobného stane před tou plnohodnotnou invazí. Tak to jenom na doplnění. Je 9 hodin 18,5 minuty. Poslechněte si čerstvé informace z agentur. Zástupci koaličních motoristů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou o podobě rozpočtu. Motoristé, podobně jako hnutí SPD, považují navrhovaný deficit 389 miliard korun za příležitost. příliš vysoký. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že za návrhem rozpočtu stojí, kritici podle něj nejdou do detailu a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Průměrná mzda v České republice stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o 6,4% na 51 966 korun, uvedl Český statistický úřad. Po zahrnutí růstu cen reálně vzrostla o 4,3%. A před malinkou chvíli přišla zpráva, že Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o prezidentově kompetenční žalobě. Jeho vyloučení navrhla vláda. Plénum ústavního soudu jí nevyhovělo. No a jak jsme naznačili teď v souhrnu zpráv, menší koaliční strany žádají snížení schodku rozpočtu, který ministerstvo financí v pondělí oznámilo ve výši 389 miliard korun, což je druhý nejvyšší deficit v dějinách Česka. Zástupci motoristů sobě dnes budou jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a premiérem Andrejem Babišem o svých představách, jak rozpočet skrotit. Podle předsedy motoristů Petra Macinky by se mohlo ubírat ve zdravotnictví, sociálních věcích, školství anebo národních dotacích. SPD zase požaduje omezit podporu takzvaných politických neziskovek a ukrajinských uprchlíků. Místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Miroslav Ševčík, zvolený za hnutí ANO, SPD, pardon, v našem ranním vysílání přiblížil, že by v rozpočtu škrtal například v nákladech na obranu.
7: Není možné z roku na rok navýšit výdaje na obranu o 23,3%. Já jsem smířlivý, ano, zvyšme to. Minulá vláda meziročně mezi 24-25 to zvýšila asi o 1%. Pojďme to zvýšit do 10,5%. Máme hned 20 miliard k dispozici. Jo? To znamená, nebudeme se zadlužovat, nebudeme zvyšovat náklady na úroky.
6: Další místopředseda rozpočtového výboru sněmovny Benjamin Činčila z KDU ČSL v ranním vysílání na to uvedl, že jde o priority.
8: Prostě v současném rozpoložení světa je podle mě první věc, kterou ten stát má zajišťovat, právě bezpečnost svých občanů. A já proto si myslím, že výdaje na obranu by se navyšovat měly. Je to podpora nejen té bezpečnosti jako celku, ale samozřejmě i českého průmyslu, protože český průmysl obrany je dlouhodobě dobrý, je výkonný a ta podpora vlastně dává smysl i v tom smyslu, že v konečném důsledku rostou českým zaměstnancům v obraném průmyslu mzdy.
6: Oba místopředsedové rozpočtového výboru se vyjádřili také k tomu, zda a jak by bylo případně možné posilovat příjmy rozpočtu zvyšováním daní. Například jak navrhuje ministerstvo financí daní z hazardu nebo zvýšením daní z nemovitostí. Miroslav Ševčík se nedomnívá, že by došlo k výraznému navýšení.
7: Ne, z daní nemovitostí to je nesmysl, protože daň z nemovitostí plyne do rozpočtu obcí a obce mají na svých účtech přes 400 miliard korun. Takže to by státnímu rozpočtu moc nepomohlo. Daň z hazardu, no tak trochu když se zvýší, ale to jsou nepatrné 100 miliony, jo, takže to by stejně moc tomu rozpočtu nepomohlo. A ještě jsou tam byly daně z návykových látek. To je ano, ať je to méně dostupné, zvláště pro děti a mládež, ale zase to jsou 100 milionové nebo 10 milionové částky.
6: Benjamin Činčila nechtěl být konkrétní, ale poukázal na to, že zvýšené daně ve výsledku některé skupiny penalizují.
8: Já si myslím, že se má hledat na jednak na výdajové stránce, ale i na příjmové. Nebudu říkat jedinou daň, protože má se změnit komplexně daňový mix, pro současný nepodporuje hospodářský růst a v některých věcech třeba penalizuje i některé příjmové skupiny nižší více než ty vyšší příjmové.
6: Tolik Benjamin Činčila a Miroslav Ševčík, místopředsedové rozpočtového výboru sněmovny v našem ranním vysílání a otázkám rozpočtu se budeme v našem vysílání i nadále věnovat.
3: Tak třeba by umělá inteligence mohla taky pomoci s vygenerováním nějakého příštího státního rozpočtu. Každopádně teď už umělá inteligence píše texty, kreslí obrázky, namlouvá audioknihy, uvidíme, kam to půjde dál. V knihkupectví se nicméně často jaksi nepozná a nikde končí práce člověka, začíná práce stroje. Proto čeští nakladatelé připravují jednotné označování knih vytvořených s pomocí AI. V rozhovoru s Monikou Ovejsi ze Svazu českých nakladatelů a knihkupců o návrhu mluvil Martin Hrnčíř z kulturní redakce.
9: Knihy generované umělou inteligencí se dnes už běžně objevují i na webech a u distributorů. Proč vznikl ten kodex, který jste předložili na setkání představenstva Českého svazu knihkupců a nakladatelů?
10: My jsme před létem se sešli, protože jsme měli takovou potřebu nějakým způsobem identifikovat obsah, který je vytvořený člověkem. To znamená, že nebudeme AI jako si říkat, že není potřebná nebo není užitečná, ale chceme kodifikovat nebo je označovat díla transparentně, jakým způsobem při jejich vzniku bylo použito AI, jak se podílela a že hlavní myšlenka byla lidská, že hlavní část vytvořili lidé, abychom odlišili ten obsah od generativní AI, která nám začíná zaplavovat distribuční trh.
9: Je to kodex, není to legislativa. To znamená tedy, že to bude spíše nápomocný text právě pro distributory?
10: Je to nápomocný text pro většinu nakladatelů. Hlavním autorem je Tomáš Baránek z Melville Publishing. My jsme se dohodli na vytvoření dokumentu, ke kterému se potom připojila řada přispěvatelů i ze Slovenska, z Martinusu, ze Svazu knihkupců slovenských a nyní to připomínkují členové představenstva, kteří odsouhlasili, že s tímto kodexem potom bychom po Frankfurtu zřejmě veřejně vystoupili tiskovou konferencí jako nějakou osvětou a věřím tomu, že většina nakladatelů tady tuto iniciativu uvítá, protože bude transparentně říkat, že na vzniku této knihy nebo audioknihy se podílel člověk.
9: Můžete ale obecně shrnout, co budou tedy ty hlavní parametry toho kodexu?
10: Ano, máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla. Zatím první připomínky jsou, že ten parametr je velmi přísný a já si myslím, že bychom neměli z něho nějakým způsobem zase moc ustupovat, protože ta lidská práce je jedinečná a čtenář, posluchač by měl právo vědět, že toto je výsledek lidské práce, i když se objevují připomínky, že třeba AI je mnohem lepší a zábavnější a že si čtenář počte klidně tady tuto věc, ale někdo, kdo touží po té nedokonalosti a vlastně zajímavosti a nepředvídatelnosti, tak bude rád, když bude vědět, že to napsal, připravil člověk.
9: A nebude to také hodně na svědomí těch samotných autorů nebo nakladatelů to, že to tedy označí, že to opravdu vzniklo člověkem, protože nikomu nemůžeme stát za ramenem doma, když píše knihu.
10: Tím, že to není legislativní ani nějaká dogmatická věc, tak je to vlastně profesní. Je to cechová záležitost a my jsme přišli s tím, abychom měli jednotné označování, které by bylo potom transparentní, jako naší vizí bylo vytvořit něco jako Creative Commons, kdy je každému jasné, když vidí nějakou značku, co to znamená, jakým způsobem to může použít.
9: A může ten obsah odlišit i právě člověk nebo ten zaměstnanec toho distributora, když mu ty knihy přijdou právě na ten sklad nebo v tom katalogu?
10: To si myslím, že není právě vůbec možné odlišit, aby ten člověk zkoumal, nějakým způsobem si pročítal, zjišťoval, jestli ten text byl vygenerován nebo nebyl. Teď bude návodné to, že jednak vznikne jako takovéto označení, tak bude vědět, že toto je teda lidská práce nebo nějakým způsobem faktor a když to nebude mít označeno, tak to může vyvolat, že to nezařadí do toho obsahu, který tam je a pak zůstane v nějakém tom generativním štítku nebo něco takového. Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že vlastně ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tam to AI bylo použitý, aby ten distributor potom měl šanci to udělat, jinak to není v lidských silách, nebo vlastně těch distribučních hodnotit obsah, který k němu přijde.
6: A pokračujeme dál. V Ranním plusu raci říční uhynuli kvůli letošnímu extrémnímu nedostatku vody na mnoha místech v Česku. Někteří lidé se je snažili zachránit a přenášeli je do jiných toků. Tím podle ochranářů mohli rakům spíš uškodit anebo rozšířit račí mor.
11: Pod tím můstkem tady je ta tuňka, tady se nashromáždili raci, ta voda byla mrtvá, tak jsme ty raky vyzbírali, dali jsme je tam pod skálu, kde jsme věděli, že jsou nějaký tuňky.
12: Obyvatel Radešova na Strakonicku Jan Hartl přenesl raky z vyschlé části potoka Peklov do místa, kde v něm voda ještě zbyla. Podle Miloše Buříče z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity se mu tak podařilo raky zachránit. Společně s ním teď projdu koryto potoka, ve kterém je stále jen minimum vody.
13: Tamhle je rozkladající se celý rak říční. To stádium rozkladu je už veliký, už tam toho moc nezbývá.
12: Té vody je tady opravdu minimum, protože teď chodíme po obnaženém dně.
13: Momentálně v tom potoce nějaká voda je, protože nedávno tady pršelo. Nicméně ten potok byl kompletně vysušený a je to vidět i na tom dně, kde je vidět rozkládající se materiál i larvy hmyzu, který taky nepřežili to sucho.
14: Vy jste našel ještě části těla raků. Teď například klepítko.
13: Ano, našli jsme dvě hlavohrudi, část zadečku plus pár klepítek. Tak tady je to zrovna takový čistší, tak ještě zkusíme zabrat tady. A máme tady jedno živýho. To je dobrá zpráva.
14: Vzniklo tady díky místním obyvatelům zřejmě několik tůní. To je ale tak maximum, co by měli lidé pro jejich záchranu dělat v případě sucha.
13: Když chcete raka říčního někam přenést, musíte moc dobře vědět, že to je skutečně rak říční a že máte lokalitu, kde přežije, který nevyschne za pár týdnů úplně stejným způsobem.
14: Větším nebezpečím pro raky říční jsou invazní druhy raku, kteří šíří račí mor, dodává ředitel agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Jiří Bureš.
15: Běžný člověk asi úplně nepozná našeho raka od toho raka invazního. Pokud by toho raka někam přenášel do jiného toku, tak ohrozí, že prostě rozšíří tuto smrtelnou nákazu zase na další lokality. Úplně nejlepší je opravdu kontaktovat orgán ochrany přírody a domluvit se na dalším postupu.
14: V tocích, kde raci uhynuli kvůli suchu, má populace ještě naději na přežití. A to v případě, že v potoce zůstalo alespoň několik jedinců. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Z Ranního plusu je to vše. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Šárka Feniková.
6: A Tomáš Pavlíček.
16: Radioservis představuje
17: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
16: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
17: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
16: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
17: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
18: Bylo 9:30.
19: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty. Největší demonstrace byly v Madridu. Maďarská vláda chce otajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména desítek tisíc někdejších informátorů režimu. Oznámil to maďarský vicepremiér Bálint Rúf. V rozhovoru pro portál Telex nevyloučil, že by se na seznamech mohli objevit i v současnosti vlivní lidé. Českým nemocnicím pomůžou s nedostatkem personálu zdravotníci z Filipín. Od ledna nastoupí třeba do pražské Thomayerovy nemocnice. V Krnově budou pracovat například jako fyzioterapeuti anebo laboranti. O zaměstnance z Filipín má podle náborové agentury zájem už více než 20 českých nemocnic. Tady jsou taky dopravní informace ve zprávách na Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Ostrovačic z kilometru 176. I pro osobní auta čekejte 20 minut navíc. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Je to na 30 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy u Měřína na kilometru 134 pracují silničáři. V levém pruhu kilometrová kolona je asi na 5 minut. Na D4 ze Strakonice do Prahy se zdržíte u Jíloviště, kolona začíná na 13. kilometru a asi 15 minut se jede do omezení na 9. kilometr. V Praze zůstává ranní špička, na Štěrboholské spojce jsou kolony od Černého mostu k Průmyslové ulici, zdržení teď 30 minut. Podobnou dobu strávíte i na příjezdu na jižní spojce k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Na jižní spojce zdržení od Vídeňské taky na půl hodiny. Dobře dojeďte. Čeká nás oblačný den. Během odpoledne se zejména v Čechách objeví ojediněle déšť a nebo přehánky. Teď dopoledne bude přechodně až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách většinou kolem 17 stupňů Celsia. Na plusu teď po zprávách začíná čtvrteční Pro a proti.
19: Návrh státního rozpočtu na příští rok nekritizuje pouze opozice. Nelíbí se ani dvěma vládním stranám, hnutí SPD a motoristům sobě. Ministryně financí Alena Schillerová říká, že vidí prostor ke škrtům, ale jen v řádu jednotek miliard korun. Trvá na tom, že pokud se schodek neprohloubí, zemi bude hrozit ekonomická stagnace. Obsahuje navrhovaný rozpočet investice, které pomůžou české ekonomice, anebo v době růstu není důvod k většímu utrácení?
17: Pro a proti Lukáše Matošky.
19: Našimi hosty na dálku jsou profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, ekonom Jan Švejnar. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den i vám.
21: Dobrý den a děkuji za pozvání.
19: Pane Švejnare, je důvod zvyšovat schodek státního rozpočtu?
20: To záleží, jak se na to díváte. Samozřejmě některý schodek může být velmi dobrý pro ekonomiku a jiný zase nemusí být. Čili v tom smyslu je důležité si říct, k čemu ten schodek je a jaký bude mít dopad na ekonomický růst. Já myslím, ten kontext, který je důležitý, je, že jsme prošli od roku 2022 těžkou situací ve smyslu, že jsme měli ekonomickou recesi na konci roku 2022, začátek roku 2023, pak stagnaci. A loni se ekonomika poprvé teda odrazila ode dna tím, že lidé začali zvyšovat spotřebu. A je otázka, jestli bude dál růst nebo ne. A samozřejmě hospodářská politika státu bude mít hodně co dočinění s tím, jestli nastartujeme rychlý ekonomický růst, který potřebujeme, po tom, co ostatní země jako Polsko rostly velmi rychle a my ne. A nebo jestli půjdeme dál do buď nízkého růstu nebo stagnace, tak jak jsme na tom byli za posledních několik let. Takže tam je potřeba si říct, jestli fiskální politika,
19: ano,
20: tak jak je formulovaná v návrhu, bude mít ten prorůstový potenciál, anebo jestli nebude.
19: Pane Musile, stejná otázka na úvod pro vás. Je z vašeho pohledu důvod ke zvyšování schodku?
21: No, z mého pohledu a i z pohledu Národní rozpočtové rady k tomu absolutně žádný důvod není. Naše ekonomika neprochází žádnými těžkými časy, neprochází recesí, natož krizí. Nečelíme vysoké nezaměstnanosti, čili za nás z tohoto pohledu vůbec nedává smysl do té ekonomiky dávat tak silný fiskální impuls.
19: Pane Švejnare, je důvod uprostřed ekonomického růstu, aby se zvyšoval schodek?
20: Zase si vezměte, co jsem už řekl. Ten ekonomický růst nastává po několikaletém období, kdy ekonomika byla špatně vedena ve smyslu, že šla do recese, sousední země žádné nešly do recese, měla nulový růst, stagnaci dlouhou dobu. A to, že momentálně má rok, rok a půl, ke dvěma letům, mírný růst, to neznamená, že ten růst by pokračoval, pakliže vláda nepovede rozumnou hospodářskou politiku.
19: Čili promiňte, že vás přerušuju, podle vás tedy ten růst je potřeba podpořit, aby vydržel a aby zesílil?
20: Přesně tak. Teď jsme jedna z nejpomalej rostoucích zemí a co je role vlády navíc k bezpečnosti? Je, aby stimulovala a zvyšovala životní úroveň občanů. A doposud se to za poslední několik let nedělo. A to, že vlastně občané sami tím, že zvýšili spotřebu, zakončili tu dobu stagnace a je otázka, jestli dále budou zvyšovat spotřebu, jestliže neporoste ekonomika, tak to je velice vážné.
19: A podobně právě argumentuje ministerstvo financí, konkrétně i paní ministryně Schillerová, obracím se na vás, pane Musile, že ten navrhovaný rozpočet zajistí jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii. Vy si nemyslíte, že by mohl mít takový efekt?
21: Tak my ten jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii máme už nyní. Když se podíváme na nějaký průměr EU, tak my rosteme výrazně rychlejším tempem, byť chápu, že to není žádná jako velká sláva, Dovedu si představit, že bychom třeba mohli růst o 3 a více, nebo řekněme o 3 až 4 %.
0: No a promiňte, že vás přerušu, no. Nemůžou tomu pomoct právě chytré investice?
21: No, ale pak je právě otázka toho, jestli k tomu má pomoci rozpočet, který z roku na rok prostě zvýší schodek veřejných financí téměř o 1 % bod, respektive o více nebo o 1,5 % bodu během pouhých 2 let. Zejména když se podíváme na ty parametry, tak ty takzvané investice na celkových výdajích zaujímají nějakých 11%, což není v podstatě nijak výrazně jiné, než bylo v minulých letech. A jako není tam důvod prostě, aby se zvyšoval ten schodek. Čili jestli vláda v takové situaci může něco pro ekonomiku udělat, tak ať dělá spíše nějaká kvalitativní opatření typu deregulace té ekonomiky, ale není důvod, aby se přikládala pod fiskální kotel, protože náš kontext ekonomiky je takový, kterému my ekonomové říkáme, že jsme na úrovni potenciálního produktu, čili znovu nečelíme žádné recesi, nečelíme žádným nevyužitým kapacitám. Čili ten ještě poslední jenom věta, pardon.
0: Prosím stručně, ať může pan Čvinar zareagovat.
21: Tenhle silný fiskální impuls se přelije buď ke zvýšení dovozu, anebo ke zvýšení tlaku na růst cenové hladiny.
0: Pane profesore Švejnare, vy když se zatím podíváte na ten návrh státního rozpočtu na příští rok, jak se ho zatím schválila vláda a jak ho bude posílat do poslanecké sněmovny, tak z vašeho pohledu je dostatečně proinvestiční, z vašeho pohledu ten poměrně vysoký schodek je ospravedlnitelný těmi plánovanými investicemi?
20: Já bych byl ještě pro větší míru investic, ale efektivních investic, to znamená velmi produktivních investic. A tak, jak říkám už delší dobu, toto je výzva pro tuto vládu, jestli se toho dokáže zhostit a vybrat projekty, které budou mít vysokou návratnost.
0: No, promiňte, buďme konkrétní.
20: Se to nepodařilo.
0: Nezlobte se, no. Že vás přerušu, abychom byli konkrétní. Vy takové projekty v tom návrhu zatím vidíte?
20: Jsou tam, to je samozřejmě to, co půjde na dopravu, to je důležité, věda, výzkum, kvalitní vzdělávání, to znamená špičkové, co se zdůrazňuju ve všem, je potřeba jít do excelence, to znamená projekty s vysokou návratností, velice kvalitní školství, velice kvalitní vědecké projekty. Jsme země, která nemá nerostné bohatství, čili musíme lidským kapitálem a chytrou hospodářskou politikou prorazit, jinak neprorazíme. No, abych se jí zdůraznil to, co taky už jako říkám nějakou dobu, svět se změnil v tom, že dřív býti průměrnými se vyplácelo. Dnes už ne, dnes už vítěz bere skoro všechno a když my stagnujeme nebo jdeme pomalu kupředu a jiné země běží, no tak zaostáváme. Čili v tom smyslu říká mi to výzva v tom, že ano, investice například do dopravní, špičkové dopravní infrastruktury je výborná. Tady máme komparativní výhodu. Jsme země, která je kompaktní oproti Itálii třeba nebo Chorvatsku. Čili kdyby byla síť rychlovlaků a velice dobré dálniční soustavy, tak máme obrovskou výhodu z hlediska potenciálního růstu, investičních příležitostí a tak dále.
0: Pane Musile, tak profesor Švejnar teď vyjmenoval ty kapitoly, ve kterých skutečně dochází v tom návrhu oproti loňsku k růstu a na prvním místě zmínil dopravu. Nejsou to ty investice, které nakopnou ekonomiku?
21: Ale tak jako, když se budeme bavit o železnici, máme jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, možná i budeme na předních místech v celosvětovém měřítku, co se týče dálnic nebo silniční sítě, tak je to podobné. Dálniční síť tady nemáme dobudovanou, to je ale řekněme úděl posledních minimálně 30 let nebo celého toho porevolučního období. A myslím si, že teďka, když, protože to, co vyjmenoval pan Švejnár, to by jako znamenalo investice nikoli v řádu stovek miliard, ale to už se bavíme o milionech korun.
0: Tak a pan profesor připouštěl, jako, že on sám by si představoval investice ještě vyšší.
21: Ale pak se ptám, kde vezmeme ty reálné zdroje, kde vezmeme pracovní sílu, kde vezmeme dodatečné nějaké kapitálové vybavení, to znamená stroje, přístroje, zařízení, které budou tu špičkovou infrastrukturu stavět. Znovu opakuji, my jsme ekonomika, která je na úrovni svého potenciálu. My potřebujeme zvýšit kapacitní schopnosti té ekonomiky. My nepotřebujeme jenom do té ekonomiky nalívat víc peněz a přetahovat lidské i kapitálové zdroje ze soukromého sektoru do veřejného sektoru, protože to se mimo jiné projeví tím, že když se budeme teda teďka všichni soustředit na výstavbu dálnic, železnic a silnic, no tak o to méně budeme mít výstavbu třeba bytů nebo prostě něčeho jiného. Tak, takhle jednoduché to je.
0: Rozumím. Pane Švejnary, tak není to tak, že jako Česká republika už jsme na úrovni svého potenciálu, což, jak naznačuje pan Musil, může znamenat, že ani když nalijeme do ekonomiky víc peněz, tak se to nemusí projevit?
20: Tak jednoduché to není. A dám vám i historický příklad a pak půjdeme k současnosti. Já jsem koncem 90. let zdůrazňoval, že česká ekonomika má potenciál růst 4, 5, 6%. Všichni tvrdili, nebo všichni mnozí tvrdili, že to tak nejde, že jsme na úrovni potenciálu a tak dále. No a po roce 2000 najednou ekonomika rostla 4, 5, 6%. Takže tam se hodně lidí mýlilo a mýlí se i teď v tom, že nejde o to, že prostě musíme jednoho člověka převést ze stejně produktivního místa na jiné stejně produktivní místo. Jde o to, aby se lidé přeřadili z nízkoproduktivních míst do vysoce produktivních míst. A v tom je ten chytrý tah, který jestli této vládě podaří, tak jak se to daří a dařilo vládám v zemích, které rychle rostly nebo rostou, tak to je vlastně ten princip tady. Takže to není, že nemůžeme zvýšit potenciál. Jeho máme, obrovský, akorát není dobře
0: využít. Určitě máte prostor zareagovat, teď si nejsem jistý, jestli pan Švejnar dokončil tu myšlenku. A asi dokončil.
20: Jo, takže já bych řekl, že tohle zase je to ta výzva vlády. Tak vidíme, že například na ministerstvu místního rozvoje se budou podstatně snižovat počty lidí, kteří pak mohou přijít jinam. Hmm. Je to pravděpodobně správné, protože končí určité projekty Evropské unie. Ti lidé tam nejsou potřební, měli by nulovou produktivitu, mohou mít velice pozitivní produktivitu někde jinde. Takže podívejte, my jsme země, která má velice vysokoproduktivní podniky, ty nejenom ty z nadnárodní vlastnictví, ale i místní. A máme také projekty a podniky, které jsou málo produktivní.
0: Chápu,
20: které
0: nechme na to prosím zareagovat pana Musila, aby měl taky prostor. Jednoduchá otázka pro vás. Nepodceňujete český potenciál rozvíjet se a růst?
21: Ne, pozor, to si nerozumíme. Já netvrdím, že naše ekonomika nemá schopnost zvyšovat svůj potenciální produkt. Pan Švejnar moc dobře ví, že potenciální produkt je něco, čemu technicky řečeno říkáme nějaká produkční funkce. To není nějaká konstanta, která se nemění. Ta se samozřejmě mění, ale má jinou dynamiku situace, kdy ta ekonomika je malo rozvinutá, čili typicky Československo na počátku 90. let. A v situaci ta ekonomika už je poměrně rozvinutá. Já to už opakuju někde asi po páté. Naše země, čím hlediska HDP na osobu, přepočtu podle parity kupní síly mezi 20% nejvyspělejších zemí světa. Čili my nejsme ta chudá země. Čili už jenom z definice, naše schopnost zvyšovat ty produkční kapacity je nižší než země, která je méně rozvinutá.
0: To, co já je nižší, než byla v 90. letech, rozumím. Ano, prosím, dokončete stručně.
21: Jenom říkám, že my v současné době ten skutečný výstup té české ekonomiky na úrovni těch jejich současných produktivních možností. A to, že tam najednou nalijeme jakoby další investice navíc, takzvané investice, tak to neznamená, že se nám z roku na rok nějak dramaticky, nebo třeba během dvou let, že by se nám nějak dramaticky ten potenciální produkt zvýšil.
0: Rozumím.
21: Já jenom říkám, že ten efekt, kterého tím dosáhneme, že veřejný sektor bude vytvářet konkurenci soukromému sektoru a bude vysávat kapacity z těch soukromých firem do veřejného sektoru.
0: Pane Švejnare, tak srovnával jste srovnatelné, když jste tady připomínal vaše predikce z 90. let a potom jste mluvil o současnosti. Skutečně rozvoj potenciálu v Česku je takový, jaký byl tehdy, vzhledem k tomu, že už jsme podstatně rozvinutější ekonomika?
20: Ne stejný, ale zaprvé bylo to konec 90. let, když jsem to říkal, a ten rozvoj pak nastal v prvním desetiletí tohoto století, čili to už nebyly začátek 90. let, to už byla ekonomika, která byla v jiném stavu. Samozřejmě teď je také v jiném stavu, ale musíme si uvědomit, že ten potenciál je ohromný a že nám to ukazují například sousední Poláci, kteří rostou a rostou velmi rychle. Takže je to možné a dohánějí nás. Dnes už mzdy například v Polsku začínají v průměru vyrovnávat našim. Pro mladé lidi jsou ve městech dokonce vyšší než u nás. A nesmíme si taky zapomenout, už mluvíme o tom, jak dostihujeme jiné země. Naše mzdy a platy jsou ještě pod polovinou německých a rakouských, kde jsme před a po druhé světové válce byli na paritě. Čili rozhodně nejsme tam, jako kde bychom měli být, ano, v situaci, kde je volný obchod, volný pohyb služeb, volný kapitálový pohyb, jsme integrováni v Evropské unii, jsme daleko za potenciálem, kde bychom mohli být.
0: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil.
17: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Musile, když tady teď Jan Švejnar zmiňoval ten polský příklad, není na tom Polsko ve srovnání s Českou republikou o něco lépe, protože má silnější dlouhodobě růst, který je podporovaný těmi investicemi ze strany státu, ale to tedy znamená i vyšší zadlužení?
2: No právě proto, to je ta druhá strana té mince. Polsko má mnohem větší schodky, má teďka v veřejné finance v mnohem větší nepořádku, než máme my. Pardon, také za to platí vyšší úrokové sazby z vládních dluhopisů a ten růst, který tam nastal, který třeba ještě si můžou paměti spojovat s uspořádáním mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, tak ten se už jako postupně vyčerpává. Jo? To není prostě. A znova opakuji, to, co jsem říkal na začátku, pokud naše vláda chce něco udělat pro rozvoj té ekonomiky, nechť dělá kvalitativní opatření.
0: Čili reformy.
2: A ne, že to bude mít napostavené na tom, že bude posílat do ekonomiky silný fiskální impuls v situaci, kdy ta ekonomika žádným hospodářským problémům prostě nečelí.
0: Pane Švejnare, tak skutečně polský příklad pro Česko hodný následování. Neměla by se česká vláda zaměřit spíš na reformní kroky, než na další a další investiční pobídky na navyšování dluhu?
20: Reformní kroky samozřejmě, to říkám už dlouhou dobu. My potřebujeme udělat daňovou reformu a všimněte si, že to úzké zaměření na deficit rozpočtu ignoruje tu příjmovou stránku. Máme problém na základě příjmů. My jsme zrušili superhrubou mzdu. Ta sama o sobě, teďka že nová studie nedávná z IDEA u CERGEI ukazuje, že kdyby se tato situace změnila zpět, tak to dá nějakých 120 miliard do rozpočtu. Jo? U benzínu a nafty se drží konstantně daň v korunách, čili se nezvyšuje s inflací. Zase, jak Luděk Niedermayer poukázal, kdyby toto se změnilo, tak může to být další 60 miliard do rozpočtu. Čili rázem vlastně ten schodek vypadá úplně jinak. Když se lidé zaměřují jenom na rozpočet ve smyslu, jaký je velký schodek nebo přebytek, tak se musí dívat jak na výdajovou stránku, tak na příjmovou stránku. A tady už dlouho mnozí ekonomové říkáme, že by si měla udělat podstatná daňová reforma. Zatěžujeme například pracovní sílu příliš vysokými odvody, to jsou daně, že jo, a tak dále. Čili rozumím. Tady je opravdu potřeba se podívat šířeji na to a ta ekonomika opravdu má velký potenciál. To, když jsem vám dával ten příklad, tak to samozřejmě bylo jako v jiném historickém období, ale je to tady. Proč ta polská ekonomika roste tak rychle už dlouhou dobu? Je to jedna z nejrychleji, ta úplně nejrychleji rostoucí ekonomika v Evropě od začátku 90. let, a i když si vezmete kratší období, tak je to tak taky. Čili máme souseda, který nám opravdu vytírá zrak a ukazuje, jak to jde, a jejich zadlužení je větší, není, že to není v pořádku, jsou pod 60% HDP, čili jsou pod maastrichtským kritériem, kdy ostatní země, jako je Německo, Francie, Itálie, nemluví o Spojených státech,
0: jsou pod ním.
20: Mají mnohem větší zadlužení. Ano, takže
0: rozumím, pane Musile.
20: Polská ekonomika si vede dobře.
0: Pane Musile, já tak nějak tuším na základě předchozích stanovisek Národní rozpočtové rady, ve které sedíte, že co se týče té výzvy profesora Švejnara víc se dívat na příjmy a pomýšlet na případnou daňovou reformu, tak tady vy nejste v rozporu.
21: Přesně tak, to je jako jedna z tezí, kterou my opakujeme, že to, že došlo ke zrušení té takzvané superhrubé mzdy, tak to je v podstatě taková koule, kterou jsme si v roce 2021 uvázali na nohu a v podobě poměrně hlubokého strukturálního schodku. A kdyby se nám podařilo vrátit tu míru zdanění před ten 21, tak minimálně polovinu toho problému, teda teď, když se budu bavit ještě třeba o roku 25, čili toho problému, který jsme měli v roce 25, tak bychom minimálně polovinu toho vyřešili, možná i víc, ale vzhledem k tomu rozpočtu, který se chystá na příští rok, tak tam jenom pouhé vracení zdanění před rok 21 by nám nepomohlo.
0: Zatím tedy ministryně financí připouští určitou úpravu spotřební daně. To uvádím jenom pro kontext, jinak nějaké zvyšování daň z příjmu fyzických osob vylučuje, respektive říká, že ona sama by ho nenavrhovala, ale nechal bych vás, pane Musil, ještě v návaznosti na to, co říkal profesor Švejnar, zareagovat na otázku. Zda to není tak, že pokud se přesto přeze všechno, co namítáte vládě, podaří nastartovat silnější ekonomický růst, tak si potom třeba budeme moct dovolit s nás splácet všechny ty dluhy.
21: To je taková ta teze, že z toho dluhu vyrosteme, jestli se nepletu, ale to je...
0: A nefunguje?
21: Takový, no jako nefunguje. Já teda bych si dovolil tady ocitovat takovou krátkou studii právě think tanku IDEA. V té studii se autoři zaměřovali na to, jak se naší ekonomice dařilo vyrůst dluhu od roku 2000 a oni vlastně došli k závěru, že v té době by se dalo držet dluhovou kvótu z úrovně roku 99 na konstantní úrovni za předpokladu, že by naše schodky dosahovaly maximálně 0,5% bodu hrubého domácího produktu ročně. A my se tady bavíme o schodku na příští rok ve výši 3,5% HDP ročně. Takže jako a to je jenom jedna z těch závěrů. Závěr je, že vyrůstat z dluhu se daří jedně tehdy, když ta ekonomika roste silně a má zároveň nízké úrokové sazby.
0: Pane profesore Švejnare,
21: to není období, které nás čeká, pardon.
0: Pane profesore, já vám teď nechci klást do úst slova, která jste neřekl, ale pokud vám správně rozumím, tak vy v zásadě jste zastáncem té teze, že lze vyrůst z dluhu, tak jak byste reagoval na tyto protiargumenty?
20: No tak máme příklady mnoha zemí, které jsou bohaté, které se financovaly dluhem a rostly rychle a staly se bohatými.
0: Jako například?
20: Evropa, jako například Anglie, Spojené státy, Německo během 50. let zvyšovalo svůj dluh velice rychle, ale rostlo také velice rychle, 10%, takže se vlastně jejich zadluženost příliš nezvyšovala a ta ekonomika rostla jako z vody. Čili ano, tak v tom smyslu jako opravdu to jsou většina zemí, které jsou nyní bohaté, vyrostly tím, že si půjčili, že si vzali kredit, neboli dluh, a investovali ho velice šikovně, velice efektivně. A to je, já myslím, ten příklad, který je pro nás též velice, velice důležitý. Polsko, jak říkám, roste jako z vody, je zadlužené pod 60% a jejich životní standard se zvýšil. Jejich mzdy a platy byly polovina našich platů před několika dekádami a teď se nám prakticky vyrovnali.
0: A promiňte, stojí to i za to, že rostou výrazně výdaje na obsluhu státního dluhu?
20: Ty výdaje na obsluhu státního dluhu samozřejmě rostou, ale na druhou stranu, jestliže ta země roste rychle, tak si to může dovolit. A tady jenom bych ještě dodal jednu věc, která se v té diskuzi nyní u nás často neprojevuje, a sice, že obsluha dluhu roste strašně rychle prakticky ve všech zemích. Ať je to Německo, Francie, Anglie, Amerika, Japonsko a tak dále, protože se zvyšuje úroková sazba, která je vyžadovaná na trzích. Takže Němci například šli z nuly nebo záporného sazby úrokové na přes 3%, Francie z nuly na 4%, mluvím o desetiletých vládních dluhopisech, Anglie dokonce na 5%. Čili nejsme jediní. Je důležité, aby jsme si uvědomili, že toto je fenomén, který není jenom náš, ale je celosvětový.
0: Pane Musile, stručná odpověď z vaší strany na závěr, protože se blížíme do finále. Nepřesvědčil vás profesor Švejnar, že z dluhu lze i vyrůst?
21: jak bohužel musím reagovat na ty případy, které tady byly citovány, Německo. Není pravda, že by Německo po druhé světové válce vyrostlo z dluhu nějakým masivním zadlužováním. Když se podíváme na data Mezinárodního měnového fondu, tak Německo mělo až do poloviny 70. let svůj veřejný dluh v poměru HDP kolem 20%. Pak tam začala silná akcelerace někdy pravděpodobně po prvním ropném šoku a v době, kdy tam nastupovaly sociálně demokratické vlády, které právě začaly razit tady tu keynesiánskou politiku masivních fiskálních impulzů. Velká Británie, podobný případ, po druhé světové válce bezprostředně dluh přes 250% a pak vidíme konstantní pokles té dluhové kvóty až v podstatě do konce 80. let. A ta opatření, která za snižování té dluhové kvóty stála, tak to se můžou posluchači dočíst naší aktuální studii, kterou jsme na toto téma vydali. A zase nebylo to tak, že by se Británie zadlužovala masivně, veřejně investovala a to jí pak pomohlo vyrůzlu. Čili tohle to prostě jako musím odmítnout, protože ta data to absolutně vyvracejí tyto teze.
0: Pane profesore, vaše reakce v jedné větě, opravdu končíme.
20: Ano, přesně tak. To Německo v 50. letech, když se podíváte, rostl dluh a rostlo HDP. Takže ať se na to diváci podívají, to opravdu je situace, kdy opravdu ten obrovský růst, ten mirákl, byl současný růst HDP i dluhu a samozřejmě zadluženost je dluh vůči HDP a ten, když roste jmenovatel i čitatel, může zůstávat stejný nebo se nemusí příliš zvyšovat.
0: Já myslím, že ty odlišné názory na to vaš pánové se dostatečně vyjevily. Našimi hosty byli profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil. Díky oběma.
21: Díky za
0: pozvání,
21: hezký den.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
1: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
18: Dobré dopoledne, 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus.
18: Soudce Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. A Katar si připomíná 55 let od nezávislosti na Velké Británii. Tady je Plus a zprávy. Hezký čtvrtek vám přeje Ondřej Látal. Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo. Pokračuje Abasi.
22: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
18: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Kompetenční žalobu podal prezident Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření a na jeho základě Pavel na summit odjel. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes odpoledne sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
4: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic, máme zastavit přístroje vybavení.
18: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i třeba podle prezidenta Petra Pavla.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Katar získal před 55 lety plnou nezávislost na Velké Británii. 3milionová země ležící na katarském poloostrově v Perském zálivu dnes patří mezi hlavní regionální vyjednavače ve válce mezi Spojenými státy a Íránem. Katarská diplomacie i po obnovení bojů vede dál rozhovory s Ománem a Pákistánem o zmírnění napětí v regionu.
5: Katar se snaží o obnovení dopravy v Hormuzském průlivu, a to bez jakýchkoliv podmínek pro plavbu. Země vyváží asi pětinu světového exportu skapalněného plynu a omezení v úžině dodávky plynu na trh komplikují. Především kvůli tomu poklesl v prvním čtvrtletí letošního roku katarský hrubý domácí produkt o 7%. Ložisko zemního plynu a ropy země sdílí právě s Íránem. Zároveň Katar hostí největší americkou leteckou základnu v zálivu. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
18: Izraelští osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na vesnici na okupovaném západním břehu Jordánu. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura.

0: Festival. Během 6 koncertů představí nejlepší evropské interprety. Dnešní úvodní koncert bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame britsko-amerického varhaníka a skladatele Davida Brixe.
1: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
2: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Brixe, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Paschiová symfonie Marsa Dupreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
1: Úvodní koncert Mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Ve zpravodajském servisu přidáme taky dopravní informace na plusu. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna u Průhonic na 5. kilometru. 2 auta po nehodě v levém pruhu, je tam menší kolona na 5 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s kolonou od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Zabere vám to půl hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy je zdržení u Jíloviště, na 19. kilometru je omezení a kolona z 11. kilometru asi na 10 minut. A v Praze už postupně slábne provoz. Dobře dojďte. Je a bude oblačno, během dne se hlavně v Čechách objeví ojediněle déšť a nebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách dnes většinou kolem 17. Během dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, posloucháte Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Za nezdařený dronový útok v Lipsku je podle německého ministra vnitra odpovědné Rusko.
5: Německá policie identifikovala 2 podezřelé.
0: Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla.
6: Šéfka evropské diplomacie sabotáž označila za státem podporovaný teroristický čin.
7: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla.
3: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje a jak to může souviset s nedělními volbami v Sasku-Anhaltsku? Ptám se Zdeňka Roda, bezpečnostního experta z Cevro univerzity, který působí i na VŠE v Praze. Dnes je čtvrtek, 3. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Za útoky dronů na letišti Lipsko-Halle jsou odpovědní Rusové, to oznámil tento týden německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
9: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4.
3: Ukázala na to podle něj, tak jak o tom mluvil na tiskové konferenci, policejní vyšetřování, zprávy tajných služeb.
9: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten seit
3: a tak nějak ten nápadný vzorec podobných útoků Rusů.
9: Desinformation und die Vorbereitung von Anschlägen.
3: Jak silné to jsou podle vás důkazy?
8: To, jak to ministr vnitra a posléze kancléř Německa představili, tak se ukazuje, že ty důkazy jsou velmi silné. Ukázali, že vycházely z celé řady zdrojů, zároveň ty incidenty probírali i s dalšími zpravodajskými službami. Hmm. Padla vlastně nota i na to, že řadu těch důkazů probírali se Spojenými státy a s jejich službami. Zároveň se ukázalo, že tam byla použitá podobná technologie, zejména těch dronů, ale i sestavení těch výbušnin, které ty Rusové využívali nejen v Německu, ale v jiných členských státech, NATO, popřípadě na Ukrajině. A pak tam je tam třetí kontext, že se našla podobná DNA pachatele, který velmi pravděpodobně útočil v Lipsku na tom samém letišti již v červenci 2024. Mm. Takže na základě vlastně těchto indicií si německá vláda vyhodnotila, že ty důkazy jsou natolik závažné, že je představili veřejnosti a realizovali ty odvetná opatření, o kterých se pravděpodobně budeme ještě bavit.
3: Šlo zřejmě o 3 drony, které nesly výbušniny, ale nevybuchly. Jeden z nich byl zneškodněn na začátku srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla Antonov, narazil mu do křídla, ale nevybuchl teda. Druhý měl údajně nalétnout do nákladního letadla německé společnosti DHL, pokud to tedy byl dron, a třetí našli zaměstnanci letiště u okraje toho areálu v poli o několik dní později, někdy v půlce srpna. To znamená zmařené, ale částečně i úspěšné útoky.
8: Škody na té infrastruktuře tam samozřejmě nějaké byly. Nebyly nějak výrazné, ale šlo hlavně

0: O ten psychologický efekt, jo, tady v tom kontextu.
1: Protože se ty drony prostě dostaly, ano, do areálu, aniž by je někdo sestřelil nebo zneškodnil předtím.
0: Máte pravdu. Druhá věc je, vy se ptáte na to sestřelení, na to zneškodnění. Víte co, ono to není úplně tak jednoduchá záležitost. To hybridní operace nebo ty operace pod tou taktovkou hybridního působení fungují tak, že jsou velmi náhle, velmi nečekané. Zároveň viděli jsme tam několik dronů. Nelze říct, že by nebyly úplně detekovány. Oni detekováni byli, ale zkrátka ta eliminace už je jako detekce a eliminace jsou dvě rozdílné věci. Zároveň tu eliminaci nemůže provést jako leckdo. Já jsem se díval, jestli se nepletu, tak je to podobné jako v českém prostředí právním, kdy ty drony mohou likvidovat pouze ozbrojené složky, ozbrojené síly, tedy armáda a policie. A ta zkrátka na tom místě přítomná nebyla, takže nelze očekávat, že nějaký letišní personál by sestřeloval drony. Nemají k tomu to legislativní oprávnění. Konec konců, to je právě ta debata, která se vede v Česku. Kdo je může sestřelovat, v jaké kadenci a tak dále. Takže to je tady ta věc. A to, že se tam dostali, no ono, i když vy se dostanete blíž nějakého letiště a chtěl byste se tam prolítnout s dronem, tak můžete. Můžete tam několik minut se pohybovat,
1: tak
0: než vás...
1: potom někdo ale přijde a
0: pak někdo přijde a detekuje vás nějak znemožní. Ale samozřejmě není možné jako udělat 100% opatření, aby ten dron ani nezlétl a nedlétal na tou plochou.
1: A kdo ho ovládal, to se ví, protože německá média mluví o zadrženém Rusovi s lotyšským pasem a Bělorusovi s ruským pasem.
0: Tam se ukazuje, že ono se mluví o takzvaném low-level agentovi, což je vlastně nějaký prostředník, který může být spolupracovník, přímým spolupracovníkem ruský zpravodajský služeb, typicky buď GRU, té vojenské rozvědky, nebo SVR, té civilní. A nebo se mohl zkrátka jednat o nějakého prostředníka typicky z prostředí organizovaného zločinu, nebo někoho, kdo potřeboval finance, protože často ty prostředníci jsou placeni za ty činy. A pak je samozřejmě ještě otázka, do jaké míry, pakliže se nejednalo o přímého spolupracovníka ruský zpravodajský služeb. Ten člověk věděl, že třeba kooperuje s ruskou zpravodajskou službou. Hmm. Protože samozřejmě ty ruské zpravodajské služby neříkají na první dobrou, my jsme SVR a provedete pro nás útok tady na tu danou kritickou infrastrukturu. Takže byl to nějaký prostředník.
1: Že jo, to je takový ten modus operandi, který se využívá.
0: A v tom ruském prostředí ten Telegram je velmi hojně využívaný. Je tady desítky případů z Polska, z Pobaltí, ale i z západní Evropy.
1: Žhářské útoky
0: a podobně. Přesně tak, kde ten Telegram byl využit. A pak bych tam dodal ještě vlastně jednu věc, a to je, že právě protože tam byl ten prostředník, tak je velmi složité a vlastně náročné dojít takzvané té atribuci toho útoku, neboli k dokázání, kdo za tím útokem stal. Protože vy často jdete přes několik aktérů, než se dovedete k tomu původnímu. Proto je to tak náročné. A třeba celá řada hybridních útoků je doposud neobjasněna.
1: Prostě... A to znamená, že když teďka Berlín přijde s reakcí nebo přišel, a vy jste jí nastínil, že nějaká odvetná reakce přišla, a přišel s ní po x týdnech, teda po tom, co se to stalo, tak je to rychle nebo pozdě?
0: Já bych nechtěl říct, že to bylo nějak výrazně rychle. Záleží, jaké indicie měly. Jak jsem říkal, vyskytl se tady nějaký kontext a koktejl informací, které jim zkrátka zapadly dohromady. I v kontextu například i té DNA z toho roku 2024, nebo té použité technologie. Ale v kontextu objasňování těch hybridních útoků můžeme říct, že k tomu přistoupili, nebo že to vyšetřování proběhlo pravděpodobně poměrně rychle. Jenom si vzpomeňme třeba, jak poměrně časově náročné bylo vyšetřování útoků ve Vrběticích. Byť samozřejmě je to jiný typ útoku, je to jako jiný kontext, ale i tak. Trvalo to řadu let, než jsme došli k těm potvrzujícím důkazům, že zatím stála ruská služba vojenská rozvědka GRU. Takže ano, asi by se dalo říct, že to bylo poměrně rychlé.
1: Německo teda reaguje. Reaguje tak, že uzavře ruský konzulát v Bonnu, že vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, té ohromné budově v centru města. Proč cílí německá vláda právě na tyto instituce a úřady?
0: Já to chápu jako nějaký eskalační řetězec, kde oni začínají. První je tady ten konzulát, pak je to kulturní centrum, hned objasním, proč je to významné. Pak následně byste mohli dále pokračovat v tom eskalačním žebříčku, typicky ambasáda, vyhoštění části ambasády nebo kompletně celé ty ambasády, případně přistupy k dalším třeba odvetným ekonomickým sankcím. Když se ale podíváme na to, co teďko Německo udělalo, tak konzulát je jedna věc, ale zajímavé je zejména to kulturní centrum, protože ono často bývá jako představováno zejména Ruskem, že to je centrum, kde se zájemci o ruský jazyk a kulturu vzdělávají v různých kruzech. Ale ono už od dob studené války, to byla vlastně rezidura ruských zpravodajských služeb, která přetrávala. To centrum bylo chápáno jako jako centrum, kde se zkrátka pohybovali zpravodajci, pohybovali se tam třeba i vlivní a významní lobbysti, významně v minulosti i politici, takže nejedná se jako o běžné centrum. Proto můžeme i vidět, že zejména Rusko reagovalo na to centrum poměrně asertivně až agresivně. Ten Kolín tak trošičku vymlčeli, ale zejména se ta ruská politická scéna baví právě o tom centrum, což je zajímavé a ukazuje to, že pro ty Rusy to bylo významné.
1: To znamená, že to bolí Rusko.
0: Určitě ukazuje se, že je to pro ně prostě významné.
1: A ta reakce je dostačující na to, co se teda odehrálo za vás?
0: V kontextu toho Německa nejsem schopen říct, jestli je to jako dostačující. Je to jaký začátek toho eskalačního řetězce. Je evidentní, že ty Němci si ještě nechávají něco v záloze. Tady začali, ukázali, že jsou schopni k těmuto kroku přistoupit. Ale v tom Německu je to stejně zajímavé. V tom kontextu, když se podíváme na tu takzvanou jako rusko-německou družbu, která tady probíhala od poloviny 70. let, začala s Willy Brandtem, začala ta známá ta Ostpolitik, která přetrvala vlastně rozpad Sovětského svazu a pokračovala ještě za Schrödera, Angele Merkel a byla vlastně tak jako formálně ukončena až Olafem Scholzem v roce 2022 v kontextu toho ruského útoku na Ukrajinu. Takže máme tady 40 let vztahů rusko-německých, které byly poměrně otevřené, byly poměrně vřelé. My víme, že celá řada německých politiků, politických elit i intelektuálů měla poměrně jako otevřený vztah k Rusku. A najednou my vidíme to Německo, které otevřeně ukazuje, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, že provedlo agresivní útok a zároveň přistoupilo k těmto krokům. Takže v tom německém kontextu, když se podíváme na Německo 5 let zpátky, nebo před rokem 2022, tak dneska je to trošičku jako jiné Německo. Ono trošičku tu problematiku nebo tu jiné Německo posunul do toho směru i současný kancléř Merz, který je v řadě věcí, hlavně v té bezpečnostní politice, více jako rozhodný. Je schopen jednoznačně ukazovat hrozby, problémy a definovat je. Na druhou stranu ale otázka je, jestli Merz se odraze německé společnosti, protože Merz má, když jsem se díval na nedávné statistiky, tak má nejnižší podporu od Konráda Adenauera. Má zhruba 15% důvěru.
1: Možná to byl taky důvod, proč Friedrich Merz nebyl ten, který oznamoval to, že k tomu útoku došlo a že za něj mohou Rusové.
0: Ano, čím se dělám takový trošičku, čím se tady nastíní, že právě ty rusko-německé vztahy jsou velmi jako pikantní.
1: No, já jsem to chtěl dát jenom do širšího kontextu, no, určitě. Proč jsem se na to ptal, protože německý ministr vnitra, když mluvil na té tiskové konferenci, kde oznamoval to, že Německo viní Rusko za ten útok nebo za ty útoky těmi drony, tak řekl, že ten incident není ojedinělý.
2: Since then, Germany has been on heightened alert over suspected plots linked to Russia.
1: Když jsem se ptal na tu sílu té odvetné reakce, že to není ojedinělý incident, ale je to součást hybridního působení Ruska v Německu.
3: Leipzig gehöre in eine Reihe hybrider Anschläge russischen Ursprungs.
1: Jak silné to hybridní působení Ruska v Německu je, kolika desítek, stovek dalších případů, protože tu jsou stovky případů, kdy dojde k přeletu dronu nad vojenským objektem.
4: A 300 pokusů o sabotáž ve většině případů minimálně podezření směřuje právě do Ruska. V současnosti německém hýbe mimo jiné.
1: O jak velké hybridní akci se bavíme?
0: No, je to velmi významné. Je to velmi významná hrozba, to bez zesporu. Je to jednoznačně ruská agrese. Nemůžeme to nazvat jako jiným slovem. A to, co se děje, odehrává v Německu, tak Německo čelí opravdu velmi významnému hybridnímu působení. Nejsou to jenom drony, jsou to i masivní kybernetické útoky nebo průmyslová špionáž a tak, abychom mohli pokračovat. Samozřejmě těchto typů útoků, zejména tu kritickou infrastrukturu, byly v posledních letech detekovány, jak se sám řekl, vyšší desítky, někdo říká stovky, záleží, jak se to měří vůči čemu. Ale je jich opravdu mnoho. Samozřejmě nejsme schopni říct, za jakým stalo Rusko, za jakým útokem stály jiní aktéři, protože samozřejmě i jiní aktéři realizují tyto útoky na tu kritickou infrastrukturu. Ale to, že Rusko se tam do jisté míry fuzovka tak jako dělá, co chce a relativně se mu to daří.
1: Jak to? Jak je to možné?
0: No, ono, víte co, ono to hybridní působení, je to kombinace, abychom vysvětlili posluchačům, je to kombinace různých nástrojů, jim můžete působit třeba formou těchto sabotáží, je to kombinace různých dezinformačních kampaní, různých jako formem ekonomického nátlaku a mohli bychom takto pokračovat. No a právě ono je velmi levné. Protože ono zkonstruovat jako nějaký dron, zaplatit, řekl příklad, několik tisíc euro nebo nižší stovek euro nějakému prostředníkovi, který se s ním proletne někde přes letiště, umístí tu bombu, je velmi levné. A i když se to nepovede, tak vy víte, že máte stále dostatečné množství financí a materiálu udělat těchto útoků třeba několik desítek. Vy nepotřebujete, aby se desítek útoků všechny vyšly. Vám stačí jeden. Sám se jako zmínil, že těch útoků bylo vyšší stovky. Ano, to potvrzují ty německé úřady také. Povedlo se pouze zlomek těch útoků, ale povedly se. To znamená, že mělo to vliv na společnost německou, která se o tom baví, mělo to vliv na německou politiku a je spíše dobré se ptát, k čemu tyto útoky měly vést.
1: No, co jasně, se těmi útoky Rusko získá?
0: Vyvolat strach, to je takové známé. A druhá věc je, že například Rusko se může i pokusit o změnu té německé nálady, protože domnívat se, že ruské hybridní působení vzbudí v Němcích reakci, nutně vzbudí v Němcích reakci, že musíme více podporovat Ukrajinu a být více asertivní vůči Rusku, je jedna rovina. Druhá rovina je, že Němci se to taky můžou vyhodnotit tak. Tak to, že my podporujeme Ukrajinu, že jsme asertivní vůči Rusku, tak výsledkem tady té naší politiky je, že Rusové tady dělají ty útoky a my tím pádem nebudeme tu Ukrajinu podporovat. Konec konců, to je ta linka AFD, která říká, nebo která implicitně naznačuje, to, že tady ty útoky jsou, to je důvodem k tomu, že ty Rusové tady útočí.
1: Alternativa pro Německo si stýská po té energetické spolupráci s Ruskem. Teď její šéfka mluví o tom, že by ráda s Moskvou znovu navázala vztahy a kupovala ropu a plyn, tak jak tomu bylo v minulosti a vy už jste ten kontext historický tady přednášel. Do jaké míry můžou teda aktuální útoky teď souviset s těmi nedělními zemskými volbami v Sasku a Anhaltsku, kde v průzkumech dominuje Alternativa pro Německo? A to letiště v Halle, to je jedno z největších.
0: No, ano, a je to významně logistický hub. No, jak to souvisí, minimálně ty němečtí komentátoři, němečtí novináři, němečtí politologové tam tu souvislost nějakou vidí. To načasování zdá se, že není nahodilé. Takže nějaký kontext tady je. My i vidíme, že v tom Německu probíhá samozřejmě debata po 5 letech té války na Ukrajině ve společnosti, do jaké míry třeba Ukrajinu podporoval a nebo ne. Dochází taky, jako v jiných společnostech v Evropské unii, dochází už těm lidem připadá, že ten konflikt je třeba dlouhý, vleklý, mají jiné priority, do toho tady máme inflace, zdražování, to Rusko to všechno chápe. Proto vlastně, když vidí, to ruské hybridní působení funguje tak, že když vidí, že v té společnosti jsou nějaké praskliny, tak se je snaží ještě více rozevírat. Takže ano, ono to zapadá do nějakého toho ruského modu operandi. Vidíme, že ta německá společnost má problémy a má je. Vidíme to, jak je roztříštěná ta politická scéna, konec konců i ta podpora toho kanceláře je vlastně minimální. No tak Rusové se snaží zkrátka přelévat takzvaný olej do ohně.
1: No tak AFD má přes 40% teďka v průzkumech v Sasku a Anhaltsku.
0: Ale ještě v tom celoněmeckém průzkumu 28 a je první.
1: Teď si teda stěžovala taky, že když se vrátím k té reakci, do které já jsem zapomněl přidat ještě to, že Berlín by rád posílil kontroly ruských občanů při přechodu hranic, chce taky podpořit další sankce vůči Moskvě, chce vyvinout další tlak na ruskou stínovou flotilu a tak dále, tak AFD lituje, že podobně Berlín nereagoval i u Ukrajiny v případě útoku na Nord Stream. Takže tahle linka tam je.
0: Tahle linka tam je, u toho AFD tam je. Já bych jenom ještě zmínil, vy se tam třeba vypíchnu jako by jednu věc, která se dohodby diskutuje v bezpečnostní komunitě, a to je ten pohyb ruských občanů z Evropské unie nebo z Schengenu do Ruska. To probíhá. Probíhá to velmi pravidelně. My vidíme, že ty transfery jsou přes Turecko, přes Gruzii nebo přes Arménii. A je prostě jako velká debata, do jaké míry tento pohyb osob, který mají to oprávnění v Schengenu pobývat, by měl trvat i nadále, protože samozřejmě i mezi nimi může být celá řada jedinců, kteří s těmi ruskými zpravodajskými službami mohou operovat. A je to poměrně běžné. Ale jenom ještě jako bych chtěl vypíchnout, a FD je jedna linka. Ale aby posluchači nechápali, že těch 40 let budování těch ruských rusko-německých vztahů byla role AFD, ta neexistovala. Tyto vztahy budovaly vlády CDU, CSU a sociální demokracie. Takže vlastně objevují se i dneska už otázky. Třeba do jaké míry mají ty ruské zpravodajské služby třeba dosavadní vazby, nebo řekněme efektivní vazby právě mezi poslanci nebo politiky té lidovecké strany nebo sociální demokratů. Takže ten německý kontext je opravdu velmi komplikovaný.
1: Jedna z těch reakcí, když jsem ji tu zmínil, by měla vést k tomu, že Evropská unie zavede další balík, respektive rozšířený balík sankcí na tentokrát, a to číslo je ohromné, 1600 lidí a firem, ruských firem a občanů Ruska. To v těch více než 20 balících nebylo úplně běžné, že by to byl takto velký počet. To může odradit Rusko od dalších útoků?
0: Podle mě je to neodradí, spíše to bude způsobovat nějaké napětí mezi těmi jedinci, vůči kterým ty sankce jsou vedené. Když se podíváme třeba na různé na ruské sítě nebo na třeba ruské politiky, biznismeny, jak si stěžují, že nemohou cestovat do Evropy na své nemovitosti a tak dále, tak ty to asi bolí. Nicméně pro Rusko je důležité vést vojenské operace a mít dostatečný množství vojenského materiálu i vlastně toho lidského kapitálu na té frontě. Takže já si nemyslím, že by Rusko na základě těchto sankcí přehodnotilo svůj postup Ukrajině. To už ta Ukrajina nebo ty ruské operace došly příliš daleko, aby Rusové si teď řekli, teď přestaneme. Nicméně je to další nějaký řád to eskalačního řetězce. Každopádně, co je tam ale zajímavé, to je to rozmražení těch ruských aktiv.
5: Ano, to je vlastně další věc, které se teď řešilo na neformálním setkání ministrů.
0: A to je velmi senzitivní. My si můžeme všimnout, že belgický premiér De Wever má k tomu velmi jako negativní postoj k tomu rozmražení těch sankcí. Byť na něj ostatní státy Evropské unie tlačí. Ono samozřejmě i ten belgický premiér on do toho kontextu je takový specifický. On třeba říká, že by se měl okamžitě začít dovážet ropa, plyn z Ruska, aby to snížilo ceny paliv a ceny za vytápění. Nicméně samozřejmě on to Belgii uvažuje v tom kontextu, že v Belgii mají uložené peníze a majetky. I třeba řada států, firem z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu, Asie. A oni se obávají, že kdyby vlastně rozmrazili ty ruská aktiva nebo skonfiskovali je, takže například i tyto jiné subjekty třeba v Africe, v Latinské Americe by se mohly zaleknout, že by mohlo v budoucnu třeba dojít i na ně v případě nějakého problému. A právě co ta Belgie chce ty záruky. Ona chce vlastně nějaké jako právní záruky, jak to vlastně zrealizovat. Takže ta diskuze se vede, jo, abych vysvětlil trochu ten belgický kontext.
5: Mimochodem se taky řešili zásoby interceptorů, které by mohly zase mířit na Ukrajinu. Kaja Kalasová jako šéfka unijní diplomacie to potom ventilovala na veřejnost. Ty útoky, které se odehrály v Lipsku, se teď propisují už i do diplomatické roviny v Česku, protože šéf české diplomacie Macinka to chce řešit s ruskou velvyslankyní.
6: Nebyl jsem jediný ministr, řada dalších pozvali buď to své charge d'affaires nebo velvyslance.
5: Chce si předvolat, chce taky mluvit se zpravodajskými službami. Lipsko je blízko. Lipsko je ani ne 2 hodiny od českých hranic.
0: Ale to je možná blíž do Prahy než do Berlína z Lipska.
5: Je to možné. Co to ale znamená pro Česko, protože my máme tu zkušenost s ruským teroristickým útokem ve Vrběticích. No. Tohle je letiště, které je opravdu velmi blízko českých hranic.
0: No, pro nás je to velmi významné to sledovat a je dobře, že šéf diplomacie, česká diplomacie se tím zabývá. Prostě jako Německo, teda Česká republika je neoddělitelně spjatá s tím německým prostorem energeticky, biznisově. Konec konců i my v českém prostředí máme tady celou řadu zbrojovek. My jsme vlastně takovou jako zbrojovkou té střední východní Evropy. To znamená, že my bychom mohli být takzvaným jako legitimním cílem jako ruských hybridních operací. Třetí věc je, ty Rusové už tady ten útok udělali, ten teroristický útok ve Vrběticích. A za čtvrté, Rusové to prostředí v Česku velmi dobře znají. To, že tady v Praze byla ta ambasáda, měla tak obrovský počet těch jedinců, kdy řada z nich samozřejmě nebyly diplomaté, to taky něco nasvědčuje. A je to dost podobné právě jako v tom Německu. Panují otázky, proč je tolik útoku v Německu a ne ve Francii? Tak samozřejmě Francie je geograficky dále. A za druhé, ty Rusové mají v tom Německu velkou jako historickou zkušenost. Teď konec konců v NDR, bývalém východním Německu, prostě působili do roku 89 a následně tam měli prostě dlouhé jakoby vazby. Takže to prostředí znají velmi dobře.
5: A tu obrovskou zkušenost ale mají i s tím Českem.
0: My už jsme tady ty útoky jaké měli. Byly tady třeba útoky, jestli se nepletu, v pražském depu, kdy
5: autobusovém.
0: V autobusovém depu, kdy nějaký ten Kolumbiec, což by taky ukazuje se asi prostředník
5: Kolumbiec, ano.
0: Ruský služeb, tak ten jako ten hářský útok spáchal. Takže nějaké menší jako záznamy my tady vidíme, ale přece jenom proto Německo se ukazuje, že je pro ty Rusy významné, protože to je jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější stát Evropské unie. Když se na to podíváme z toho politického výtlaku, ekonomického výtlaku. A to, že vy ukážete, že jste schopni takto zasahovat jako nejvýznamnější stát Evropské unie, to něco znamená. Vy samozřejmě můžete realizovat útoky v menších členských státech. Ale přece jenom, když řeknete, my děláme poměrně úspěšné útoky v Německu, tak to ví celý svět. Když byste řekli, děláme útoky třeba někde na západním Balkáně, tak to ve světě třeba řada lidí ani neví, že jako kde ty státy jsou. Ale když řeknete Germany, no tak samozřejmě každý na světě ví, že Německo je, kde je a co znamená.
5: A taky Berlín je jeden z těch lídrů té vojenské pomoci Ukrajině.
0: Samozřejmě, a to je ta další věc, ano.
5: Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Děkuji za pozvání.
5: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Zdeněk Rot z CEVRO univerzity a z Vysoké školy ekonomické v Praze. Bezpečnostní expert, se kterým jsme řešili útoky dronů v Lipsku, které mají na svědomí podle německé vlády Rusové. Mimochodem v Německu tento týden taky došlo k několika útokům na tamní rozvodny, u kterých není známé, kdo za nimi stojí. Mluví se opět o vlivu Ruska nebo zásahu krajně levicových skupin. Ve Vinohradské 12 máme před sebou tento týden ještě jedno téma, které jsme zatím nestihli probrat. Jde o návrh nového rozpočtu na příští rok, který vyvolal celou řadu reakcí i rozbrojů na politické scéně. Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou zítra.
7: Interview Plus. Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou, využívali funkcí k vlastnímu obohacení, snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Zeptám se redaktora deníku N Prokopa Vodrážky, který se hospodařením církve zabývá.
8: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
9: Teď je 10:30.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Dánsko odhalilo plány na ruskou sabotáž. Deníku Berlingské to řekl šéf dánské kontrarozvědky. Terčem měly být firmy, které vyrábí vojenské vybavení pro Ukrajinu. Podle šéfa kontrarozvědky byly přípravy tak daleko, že považoval za nutné lidi varovat. Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. K některým údajům se lidé mohli dostat už dřív, ucelený seznam ale dosud neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít ty dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné. Krajský soud potvrdil podmínečné tresty dvěma zdravotnicím v případu úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné trest oproti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se dopustili usmrcení z nedbalosti, a to tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Na D8 je na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem dálnice neprůjezdná. Před sjezdem na Březiněves na 2. kilometru je těžká nehoda dvou kamionů. Nedá se teď projet. Poslední možný je sjezd na Zdiby na 1. kilometru a do Prahy jet přes Chabry a Kobylisy. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Kývalky z kilometru 182. I pro osobní auta čekejte 20 minut navíc. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. I tam je to na 20 minut. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolony směrem z letiště na D1. Průjezd tunely byl obnovený. Kolona je od plzeňské dálnice D5 asi na 20 minut. Na Štěrboholské spojce se asi 20 minut popojíždí z Černého mostu k Průmyslové ulici. Komplikace jsou teď dopoledne v Povltavské u Bulovky. Je tam nehoda, kolony jsou od mostu Barikádníků i od Prosecké. Vždy je to na 20 minut. A pomalu teď pojedete v Kbelské Sloubětí na Doletňan. Tam se zdržíte do 10 minut. Dobře dojďte. A bude oblačno, během dne se hlavně v Čechách objeví ojediněle déšť a nebo přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách to bude většinou kolem 17. Během dne mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy a začíná čtvrteční Osobnost plus Světlany Vitovské.
11: Všechno si odskáču, ale všechno ku podivu přežiju a vždycky budu nakonec zase zneklidňovat všude, kde to bude zapotřebí, napsal v závěru dálkového výslechu Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny připomene i Český rozhlas plus. Čím je dálkový výslech, který s Havlem v letech 1985 až 86 napsal novinář Karel Hvížděla, unikátní? A jaký je dnes Havlův odkaz? Hostem Osobnosti plus je autor scénáře k rozhlasové sérii, která začíná teď v září, Pavel Kosatík. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
13: Osobnost plus.
14: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž, a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
11: Kolikrát jste tyhle nahrávky slyšel a četl dálkový výslech, než jste napsal scénář?
12: Kolikrát jsem to slyšel, nevím, mockrát během té práce. A dálkový výslech, to si pamatuju, ten jsem četl, když to vyšlo, tehdy na začátku revoluce, a tehdy to senzačním způsobem, řekl bych, během pár dní přeformátovalo tu společnost, protože to vlastně byl skoro zázrak tehdy, že to vydali během pár dní, asi 4 nebo 5 v tom Melantrichu. To stačilo vytisknout v době, kdy Václav Havel ohlásil prezidentskou kandidaturu a ještě ho velká část lidí neznala, a tady ho teda 100 nebo 10 tisíc lidí mělo možnost poznat.
11: Takže ta knížka opravdu může do jisté míry za to, že se Václav Havel stal prezidentem?
12: Já si myslím, že u mnoha lidí tomu tak bylo, že ho prostě pochopili, že se ho přestali bát, protože předtím, jak ti komunisti jim strašili, tak to bylo dost hrozný.
11: Jaké to bylo, když jste poprvé dálkový výslech poslouchal? Protože ono je asi něco jiného to číst a něco jiného to slyšet.
12: No, ono se to taky hodně liší, poněvadž ono, možná bych měl říct, jak to vzniklo. Ono to vzniklo tak, že vlastně oni původně s tím Karlem Hvíždělou, tazatelem, si mysleli, že si to budou psát, posílat tam a zpátky.
11: Ale to bylo velmi neefektivní.
12: Přesně tak, protože 3 týdny tam, 3 zpátky, to vás ta diskuse trošku přestane bavit, protože mezi tím všechno zapomenete a občas taky STBáci vám to ukradnou. A to. Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václav Havla napadlo, že to na Vánoce 85, že se tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje. No ale to, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastické to porovnávat. No.
11: Změnil v něčem dálkový výslech váš pohled na Václava Havla?
12: No asi jo, no tak já za toho pozdního totáče jsem měl o něm povědomí Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, sami za to Lidové noviny a tak dále, to všechno jo, ale jako tu komplexní informaci, tu si myslím, kromě jako zasvěcených lidí nebo blízkých přátel, tady měl málo kdo, a on tak, jak byl systematik a metodik a člověk v nejlepším slova smyslu vnitřně pevně zorganizovaný, tak on byl schopen i ten svůj život vyprávět tak, že vlastně čtete dějiny. On tam zapojuje strašně široký kontexty. To není jenom o něm, ale to je o Jiřím Kolářovi a o Josefu Hršelovi a o prostě celý poválečný kultuře, a nejenom kultuře, ale i politice. Takže to je taková pomocná učebnice v dějepisu v tom nejlepším slova smyslu a dobře napsaná.
11: Ale je to taková útlá knížka.
12: No a to je taky výhoda. Takže ještě navíc komprimovaná, kondenzovaná.
11: Dá se z nahrávek poznat, v jakém rozpoložení je Václav Havel pořizoval?
12: No, on měl takový jako lehký ostych, což je asi vždycky dobře, kdyby do toho nakráčel jako suverén, tak by tomu neprospěl, ale zároveň se do toho takovým zajímavým způsobem zachrul, že on taky měl ten dar, že když se rozhodl, že něco vezme vážně, tak už to pak teda vážně bral. Karel? No, ty otázky, které mu Karel Vyžděla poslal v takové velké salvě, to jich bylo několik desítek najednou.
15: Myslím, že 60?
12: No, tak, nějak, tak mu se některý nezdáli, že on měl ten ostych k tomu zveřejňování soukromí, tak to si nechal až úplně nakonec, nebo taky ten Karel Vyžděla, on původně si myslel, že to bude hodně filozofická kniha, protože on předtím dělal s Václavem Bělohradským knížku Myslet zeleň světa, a to byla filozofie, a vlastně na základě toho Bělohradského i Vyždělu napadlo tady toto. To byla jejich iniciativa. A do toho zase tomu Václavu Havlovi se tak moc nechtělo, poněvadž se nepovažoval za filozofa a zajímali ho, nebo chtěl sdělit prostě trošku jiný věci o sobě a o té společnosti, o té realitě.
15: A v jaké společenské atmosféře dálkový výslech vznikal? Byl to rok 85-86?
12: No tak v tuhé atmosféře. No tak on v té době samozřejmě vůbec nemohl tušit, že za 4 roky nastane to, co pak nastalo, ale on byl v takovým zvláštním jako životním mezidobí, byl 2 roky na svobodě, potom nejdelším svým vězení, kde byl v těch letech 79-83 a kde málem umřel. A zároveň tak jako, protože se mu blížila ta 50, to měl v roce 86, tak jakýmsi způsobem bilancoval a přehodnocoval ten život. Takže on s tím, co do té doby zažil, se vypořádal v několika textech a hlavně ve hře Pokoušení, kde se konečně zbavil takového toho svého traumatu, který měl ze začátku Charty, když ho zavřeli hnedka po Chartě a donutili ho nebo omámili ho v tom vězení a přesvědčili ho, že Charta vlastně zkrachovala. A takže o něm vydali v Rudém právu takové prohlášení, jako že Václav Havel jako všechno bere zpátky a tak. A on se tím mnoho let strašně trápil a v téhletý době tou hrou se toho zbavil. No a zároveň se nadechoval do jakýhosi nového života, protože v té době už se začala blížit Erasmova cena Erasma Rotterdamského, evropská cena udělovaná před ním jako hlasatelům nebo evropanství. A to už zase znamenalo, že se dostává na trošku jiný a sice nadnárodní level. No a teďka on se v tom potřeboval chudák nějak jako rozebrat, co se to s ním vlastně všechno děje a pojmenovat si to. No, takže tohle všechno v tom je obsažený.
15: Nová série Českého rozhlasu Plus popisuje okolnosti vzniku unikátního rozhovoru na dálku. Co byla ta největší komplikace? Byla to ta cesta těmi diplomatickými cestami toho odpověď? Otázka, anebo tam ještě byly další komplikace?
12: Ono toho možná bylo trošičku víc. No tak ti policajti, oni mu to tak jakoby neusnadňovali, že? Takže on měl celou tu dobu, co s nima byl na kordy, tak měl strach o rukopis. To byla taková konstanta disidentského života, že když něco napíšete, tak oni vám to seberou. Takže on například velice často řešil, kam to, co napíše, dokáže ať psal ty odpovědi, anebo ty kazety, kam to schová, aby o to zase hnedka prostě nepřišel, protože to by to musel dělat celý znova a po druhý vstupovat do téže řeky.
15: Nevím,
12: jestli by bylo možný. Takže tohle to byla třeba komplikace a pak byla taková, ta věc vznikala složitým způsobem a oni oba, i ten Hvížděla, do toho jako velmi intenzivně vstupovali, ale vlastně tu definitivní podobu nebo redakci, tu si vzal na starosti ten Václav Havel, poněvadž...
15: Pan Hvížděla říkal, no, že to celé přepsal.
12: No, ale to je s těma spisovatelema vždycky potíž, poněvadž jako asi spisovatel spíš než třeba některý jiný člověk někdy rozlišuje opravdu mezi psaným a vysloveným textem. Jo? My, kdybychom tady teďka z nějakého důvodu cítili potřebu zapsat, co já tady povídám, tak bych to taky se snažil pak zredigovat. To není, že člověk chce změnit obsah, ale přece jenom jako psaný text má jinou logiku. Jo, tady máme atmosféru, ta v tom psaném textu není a jako promluvá to jiným způsobem. No a čili ten Karel Vyžděl tu předposlední verzi s nejlepšími úmysly prostě upravil, udělal všechno, splnil, co si myslel, že se má splnit na češ. Ten Václav Havel udělal kobercový nálet a totálně to předělal. Ale to bylo nutné. Já si myslím, že si v tom jako vzhledem k těm podmínkám, v jakých to vznikalo, že spolu fakt nemohli mluvit a ujasňovat si to.
15: Protože tam nemůžete reagovat.
12: No jasně, no. Tak vlastně to dopadlo tím nejšťastnějším možným způsobem.
15: Tušila Státní bezpečnost, co Václav Havel v tom vypůjčeném vinohradském bytě dělal?
12: Ne, to si myslím, že ne, poněvadž to by se teda taky nebylo podařilo. On to opravdu utajil, bylo to na Vánoce, byl tam 2 noci a 3 dny a ten korpus nebo tu nejpodstatnější část tam nahrál najednou, prostě se zavřel, pořídil to, řekl si udělám to, udělal. To byl jeho styl taky.
15: Kolik hodin nahrávek to je a kolik kazet? Protože to se nahrávalo na ty magnetofonové pásky.
12: No, ale to já už si přesně nepamatuju, jsou to desítky a jako je to poměrně rozsáhlý a je toho taky víc, než nakonec v té knize bylo použito. Jsou tam třeba místa, který on pak tam nechtěl dát a mně to někdy bylo trochu líto a já tady prozradím namátku třeba jednu. Jo. On si třeba některé věci pořád vyčítal v souvislosti s tou chartou. On si třeba nebyl úplně jistý, jestli nějak nepřímo nespůsobil smrt Jana Patočky. Je vyloučeno, aby ji byl způsobil, tu způsobili estébáci tím, že Jana Patočku brutálně vyslýchali právě po té chartě a tak dál, ale ten Václav Havel, protože bral odpovědnosti za všechny, tak prostě na všecko myslel a o všechno se staral a tohle tam řešil. Ale no, čili tím chci jenom říct, že ty jeho kontexty, nebo to, co on tehdy považoval za svůj svět, bylo ještě mnohem širší, než co se do té knihy mohlo dát.
15: Je na těch záznamech něco zásadního, co vám v té knižce chybí? Něco, co by tam podle vás mělo být a není, protože to vás Havel vyškrtal?
12: Takhle bych to neřekl, jako že by to vyloženě ochudil, to ne. Já jsem se naopak, protože jsem to četl po letech, já to nečtu každý rok znovu, to přiznám, ale já jsem se zaradoval, že hlavně teda naši respondenti, kteří tam v tom seriálu mluví, my jsme zpovídali různý lidi, kteří buď to k tomu měli vztah tehdy, nebo jako literární vědci k tomu mají vztah dnes a já jsem měl radost, že vlastně podle všech, a nejsou to žádní idealisti, to nezestárlo. Prostě pořád to jako pasuje a mluví to. A znovu říkám, ne jako o té době, o té historii, ale o jakémsi vnitřním etosu toho člověka, o jeho nasazení, o jakýsi opravdovosti. Jo? Je to psaný v době, kdy on ještě není v té politice, brání se tomu, říká, že nikdy by do ní nechtěl a já mu věřím, že nechtěl. A zároveň vlastně je do ní neustále vtahovaný a myslí mu to politicky, poněvadž už to, že se teda zabývá širokými skupinami lidí, že uvažuje v etických kategoriích, co je správný, co ne a jak to udělat, aby ten šílený marazmus, ve kterým se vynachází, aby pokud možno nebyl věčný, tak to všechno jsou vlastně politické záležitosti.
15: Karel Hvížděla v jednom rozhovoru říkal, že dvě otázky si Václav Havel připsal sám. Tušíte, jaké to byly?
12: No, to bych se měl pamatovat, ale asi si to nepamatuju, ale tam je možná podstatný to, že on, tak jak já jsem řekl, že udělal kobercový nálet, ale on se velice jako poctivě k těm otázkám zachoval. Jo. Třeba jsou lidi, kteří vám jako tazateli, kdo ví, jestli jste to nezažila, já jako tazateli vám ty otázky přepíšou třeba, jo, prostě jedou. A to teda on nebyl, to v žádném případě. On to držel tu lajnu a pokud tam něco přidal, tak spíš, že měl pocit, že je třeba ještě něco dopovědět, ale zase nebylo to, on nebyl pán toho rukopisu, to byl fakt kompromis, to byla věc dohody, takže kdyby to bylo něco proti Hvíždělovu přesvědčení, tak bychom si to nebyli přečetli.
15: Nakolik je podle vás tedy dálkový výslech opravdu spontánní výpověď a nakolik je to vědomně formulovaný příběh pro české
12: oboje
15: a zahraniční publikum?
12: No, já nevím, jestli on tehdy mohl kalkulovat se zahraničním publikem, to se asi z toho vylupovalo až tak postupně. Ale on, je to daný tím, co už jsem zmínil, jak on byl prostě opravdovej, tak vlastně jako bezděčně z toho vznikla látka, která měla mnohem jako obecnější nebo nadčasovější význam, než možná byl ten prapůvodní tazatelů záměr.
15: Jaká pasáž té knížky nebo zvukového záznamu pro vás byla nejzajímavější? Jaké období vás bavilo nejvíc?
12: No, nejvíc se mi na tom líbilo to, co v té knize nemůže být a to jsou ty jeho komentáře k těm otázkám, tady to malinko trošku zazněl, kde on si tam v tom svým brumendu tak jako komentuje, jako tohle to je těžký a teďka jako vám jako dovoluje trošku do té jeho hlavy, že můžete nahlídnout, jak mu vlastně přitom bylo. Hele, ona to fakt není legrace pro člověka, který není exhibicionista a to on v žádném případě nebyl. Vyprávět celý svůj život, jo, to není věc nějak vele příjemná a tak. No, já svým způsobem ho obdivuju, že do toho zaprvé šel a že to zvládnu.
15: Prozradili vám nahrávky, možná spíš než ta knížka, o Václavu Havlovi něco, co jste o něm třeba nevěděl, nebo jste si možná myslel a ten dálkový výslech vám to potvrdil?
12: No, tam jsou napovězené věci, které on pak, když se stal prezidentem, tak aplikoval. On třeba, jestli si vzpomínáte, to jeho počáteční období, on se radoval, že skončil socialismus, ale nebyl nějak nadšený tím, že teďka půjdeme vstříc kapitalismu. On byl zastánce on tomu říkal existenciální revoluce, že člověk sám sebou se má intenzivně zabývat, přemýšlet o sobě, jestli se chová správně, jestli mu funguje svědomí a tyhle ty věci. A pak, kdyby takových lidí nebyla hrstka, ale bylo jich relativně dost, tak může, a nemyslel to utopicky, ale může vzniknout trochu jiný svět, než je ten socialisticko-kapitalistický, což jsou oba systémy, jeden o něco lepší než ten druhý, ale oba jakýmsi způsobem páchající násilí na tom člověku. Jo? Nežijeme v nejlepším z možných světů. A on pořád vymýšlel, jak by to mohlo být lepší a snažil se přitom zároveň být realistou. I v téhletý době myslel třeba na ty Rusy. To zase si spojuju s tím projevem v kongresu, když byl prezidentem a na začátku roku 90. Oni se optají, a čím vám můžeme nejvíc prospět. A on říká, no nejvíc nám prospějete tím, že pomůžete těm Rusům, jako aby se z toho svého věčného marazmu nějakým způsobem dostali, na což tak úplně nedošlo. Že?
15: Podle čeho jste vybírali zvukové záznamy, které do té série pustíte? Co tam byla ta podmínka, abyste si řekli tak a tohle těm našim posluchačům pustíme, aby si to taky poslechli.
12: No, aby to bylo živý, nový, neomšelý. Ono to vznikalo jaksi z více zdrojů. Tam taky podstatnou roli hrály ty výpovědi těch narátorů. Mluví tam třeba ten Karel Vyždola, mluví tam literární editor Jan Schulz, mluví tam Martin Vidlák, archivář, mluví tam Eda Krysová, spisovatelka a další lidi a to jsme vlastně natočili nejdřív, takže z toho my jsme si sestavili takový jakýsi půdorys, aby ty myšlenky nebo otázky, které i oni sami nastolovali, tak aby jako vektory prostě směřovali k sobě a ne od sebe. No a ten text jsme jakýmsi způsobem kombinovali tady s tímto, takže snažili jsme se, aby ty různý zdroje, na jedné straně teda Havlovo mluvené slovo, respektive jeho přepis, pokud jsme pracovali s přepisem, pak i vlastně text té hotové knihy, se kterým jsme taky pracovali a ty řeči těch narátorů a aby to tvořilo jednotný celek.
15: Říká publicista Pavel Kosatík, který je hostem Osobnosti Plus.
16: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Umíme se dnes už na Václava Havla dívat bez sentimentu a bez prvoplánové kritiky, která často zaznívá?
12: No tak odpověď je obsažena ve vaší otázce. Jak kdo? A takhle je to vždycky. Tak on neměl tu hroší kůži, že? On to schválně nastavil tak, aby... Protože spisovatel ani mít nemůže. On musí tu citlivost si držet a tím pádem je jakýmsi způsobem teda s nás atakovaný, protože různí nepřátelé to vycítí, že tu hroší kůži nemá a tak do něho bijou. No a to on i posmrtně samozřejmě zažívá, ale jako v rovině myšlenkové, to znamená tam, kde lidi, kteří se jim zabývají, jsou ochotní myslet a ne opakovat nějaký mantry někde naučený, že co se stalo, kde byl by před 25 lety a tak, tak v rovině myšlenkové je to nesmírně inspirující pořád. Je to ta kniha, ale i ten Havel jako zhodnocuje se to dál, takže mě je vlastně líto, když některý, nebo i docela dost lidí, tak jako až okázale se zablokovávají vůči němu, poněvadž jako on je pozvánkou k otevřenému myšlení. No.
15: Havel řekl, že díky rozhovoru, který dělal s Karlem Vyždělou, už necítí povinnost napsat jednou memoáry. Dá se tedy dálkový výslech opravdu chápat jako autobiografie?
12: Jakýmsi způsobem ano, tak memoáry, ono to pro málo koho je příjemný, protože to, když člověk píše, tak jako by se chystal umřít, což on se nechystal nikdy. Oni pak udělali ještě jednu knížku, mnoho let později udělali, prosím, stručně, a ani to nejsou paměti, to je zase pokračování tady toho rozhovoru. Takže jako má, řekl bych, má to tuhletu platnost jakési ucelené sebezpovědi a znovu říkám, nejenom o mě samotným jako o pisateli, ale o světě, tak jak já ho vidím, o mých hodnotách, o hierarchii principů, v jaký já se vynacházím a který vám nabízím, abyste o nich třeba přemýšleli se mnou.
15: Jak sám Václav Havel vnímal svůj privilegovaný původ?
12: No, mluví tam o tom v podstatě jenom z toho začátku, kdy se mu to trošku pletlo pod nohy, ne vlastní vinou, že stížilo mu to ten nástup do života. Ono to bylo privilegované, ale vlastně za těch komunistů antiprivilegované, poněvadž to znamenalo, že se nedostane na žádný školy, na který by chtěla. Víme, jak strašně složitě se k tomu vzdělání propracovával, takže on si byl vědom, že je na tom trochu jinak než ostatní, ale vlastně on měl takový zvláštní talent, který se projevil hned v těch 50. letech. Vemte si, mu bylo 15 let, byl rok 51, začínají ty nejhorší politické procesy a on se stejně starými kamarády, jako je Josef Topol, jako je Viola Fischerová, jako je Jiří Kuběna a Pavel Švanda a řada dalších zajímavých literátů, básníků a tak založí skupinu 630, která jako kdyby úplně ignorovala to milie, to okolí. Oni si začnou psát prostě básně, jako kdyby se psal rok 1932. Jo? A to je celý ten vtip. Jo? To nebyl underground, to slovo ještě tehdy neexistovalo, ale oni si ten nezávislý prostor dokázali vytvořit a to zase byl jeden z jeho talentů, že prostě, že si nenechal žádným režimem zkazit náladu, nebo jo.
15: Něco jako paralelní polis.
12: No, dejme tomu, no, prostě oni vždycky chtějí, aby vy jste, aby člověk byl prostě otrávené, aby si řekl, nemá to smysl, vykašlu se na to, no tak to on nepřipustil samozřejmě.
15: Povedlo se Havlovi v životě to, co předpovídal v závěru knížky, že si všechno odskákal a zneklidňoval všude, kde to bylo zapotřebí?
12: Řekl bych, že si to hodně odskákal, platil za to samozřejmě a
15: A zneklidňoval?
12: No to jo, a to zneklidňoval, tak jako to je u nejenom intelektuála, ale umělcem, tak to je smysl toho vlastně, že jo, jako abychom zapochybovali o tom, o čem jsme bezpečně přesvědčeni a tím pádem se trošku posunuli dopředu.
15: Zneklidňuje až dodnes?
12: Určitě, doufám, že jo, přeju mu to.
15: Před rokem 89 byl Václav Havel několikrát ve vězení, strávil tam téměř 5 let. Jak to vězení snášel?
12: No, špatně, poněvadž oni mu to samozřejmě Bůh ví, jak neusnadňovali a hlavně teda zdravotně to špatně snášel. On v tom 83. roce, už jsem to trochu zmínil, on vlastně tam málem umřel na zápal plic a oni ho předčasně propustili, protože zase kdyby ho tam zabili v tom vězení, tak by to i pro ně byla nevím, jak to říct, prostě rozhodli se ponechat ho naživu.
15: Jak prožíval 70. léta po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, v dálkovém výslechu je popisuje jako nanicovatá, mdlá, nudná, bez atmosféry, kdy po nástupu Gustáva Husáka začalo dlouhé období mrtvolného ticha.
12: No bodejť, no a ukončil je on dopisem tomu Husákovi v roce 75, kdy velice plasticky podrobně to pojmenoval, je to jeden z jeho nejlepších esejů a kdyby někdo hledal, co si odhavl přečíst, tak tohle je zrovna jeden z textů, kterým kromě třeba dálkového výslechu se dá začít a bude to ještě hodně dlouho užitečný. On to prožil jako člen mocné hrstky několika málo spisovatelů, jako byl Ivan Klíma, Pavel Kohout, Ludvík Vaculík a tak, kteří jakýmsi způsobem z části byli nezávislí tedy na tom marazmu, poněvadž byli vydávaní na západě a pár let jim ty honoráře vydrželi, než zase ti komunisti vymysleli, jak jim ty honoráře skrouhnou, že jim je nebudou vyplácet a tak dále. Takže oni si žili v jakési, ten Havel to tak jako sebe ironicky nazýval zlatou klecí a vadilo mu to. On nechtěl být ve zlatý kleci, on chtěl prostě být angažovaný. No ale vymyslet ten způsob, jak se angažovat v té době, kdy jak si obecným přesvědčením bylo, že se naopak poskováváme všichni doma na těch chalupách a zavřeme za sebou dveře, bylo docela těžký, ale on to vymyslel. Vemte si to, že to je člověk, který to má těžší než drtivá většina ostatních, který říkají, my se musíme zavřít doma a on ten dům otevře. Oni ten hrádeček s tou Olgou Havlovou v té době, oni ho otevřeli a na těch fotkách Bohdana Holomíčka je to vidět, jak ta zahrada je plná lidí prostě a pozvou tam 100 lidí. A teďka museli vědět, že mezi nima taky je nějaký spolupracovník, ale stálo jim to prostě za to. Prostě nechtěli se zatlačit do té pozice toho vnitřního strachu, kdy já se budu klepat, aby mi náhodou někdo něco neprovedl.
15: Jaký je podle vás Havlův odkaz pro dnešní svět? Co bychom si z toho jeho života, práce, z toho jeho prezidentství měli vzít?
12: Byl to muštinu, to je asi ta základní věc. To znamená, on za svou ani nepovinnost, ale za samozřejmost, bych skoro řekl, pokládal to, že vždycky se postaví do takové situace, ve které bude schopen jednat tak, aby byl užitečným lidem. Na tomhle tomu strašně záleželo i během toho prezidentství, až skoro dokonce, i když byl nemocný, pořád na tom záleželo a myslím si, že tohle se dá od něho naučit.
15: Kdybyste dálkový výslech nesvedl s ním vy, což by asi nebylo nutné, ale mohl byste se ho na něco zeptat. Nebo v době, kdy ještě žil, je nějaká otázka, která vám nedá spát a kterou byste chtěl, aby vám někdy zodpověděl?
12: No, Eda Krysová tam, když jsme se s ním bavili, tak ona říká, no, je to všecko dobrý, ale proč dneska tolika lidem nezáleží na pravdě a lásce? Poněvadž on tehdy tak s takovou samozřejmostí řekl, pravda a láska musí zvítězit. A protože to byla samozřejmost, že jak by mohla. No a dnes to vypadá, že spousta lidí to nepotřebuje. No, tak by mě zajímalo, jak by viděl to, jak to zařídit, aby ti lidi pochopili, že bez té pravdy a lásky ten život těžko může být hezký.
15: Říká publicista Pavel Kosatík, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
12: Děkuji pěkně za pozvání.
15: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
17: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
14: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
17: Poslouchejte celý příští týden po 13:30 na Českém rozhlase Plus.
9: 11 hodin.
13: Český rozhlas Plus.
9: Ve druhém čtvrtletí měli Češi podle statistiků průměrnou mzdu 52 tisíc korun. U sídla německé technologické společnosti v Mnichově v noci zaútočili žháři a Ukrajina chce změnit systém varování před ruskými leteckými útoky. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu, vám přeje Ondřej Látal. Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají asi 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce korun víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
18: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
9: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Policie v bavorském Mnichově vyšetřuje pokus o žhářský útok na firmu spojenou se zbrojním průmyslem. Dva podezřelé bulharské národnosti zadržela v noci nedaleko místa činu. Škoda po útoku je malá a nikdo nebyl zraněn.
19: Svědek podle bavorského rozhlasu zavolal kolem půlnoci na policii, že neznámí pachatelé házejí na východě Mnichova z auta zápalné lahve. Jedna z nich se vznítila na staveništi před centrálou technologické firmy Rohde & Schwarz. Firma zaměřená na vývoj bezpečnostních a komunikačních technologií byla už jednou terčem útoku před 5 lety. Přímému zásahu ale ušla i tentokrát. Policie následně zadržela na nedaleké benzinové pumpě 28-letou ženu a 38-letého muže bulharské národnosti. Jejich vztah k samotnému činu i případný motiv vyšetřuje. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
9: Ukrajina pravděpodobně změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachů anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
20: Nově mají sirény různými signály oznamovat 2 druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
9: Přidáme dopravní informace v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Dálnice D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem neprůjezdná. Před sjezdem na Březině Ves na 2. kilometru je těžká nehoda 2 kamionů, nedá se projet. Poslední možný je sjezd na Zdiby na 1. kilometru a do Prahy jet přes Chabry a Kobylisy. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení a kolony jsou od Kývalky z kilometru 182 i pro osobní auta čekejte 20 minut navíc. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně stále je kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh, i tam je to na 20 minut. Přímo na Pražském okruhu jsou kolony směrem z D1 na letiště. V okolí Jesenice a Vestce naberete v koloně asi 15 minut. 10 minut se stojí ve Strakonické z centra. Před omezením u Závodiště má kolona asi kilometr. A plní se teď dopoledne Ječná ulice z Karlova náměstí na IP Pavlova a taky Nuselský most na vjezdu do Legerovy ulice. Dobře, dojeďte.

0: veřejnost, ale dokonce i koaliční partnery hnutí ANO. Měla ministryně financí Alena Schillerová možnost sestavit rozpočet s nižším schodkem? Kde se dá šetřit a kde se naopak šetřit nemá? Tak to jsou otázky pro našeho dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Vítejte ve studiu.
1: Děkuji za pozvání po prázdninách.
0: Řeč bude také o školství a o tom, jak vážně to tato vláda myslí s podporou vzdělávání. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
0: miliard. Číslo, které jsme vyhlíželi celé léto a které vyrazilo dech většině odborné veřejnosti, protože tak vysoký schodek rozpočtu na rok 2027 nečekal téměř nikdo. Ministryně financí Alena Schillerová ale tvrdí, že nic lepšího nejde nabídnout.
3: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
0: Obhajuje ministryně financí schodek ve výši 389 miliard korun. Ten cupuje především opozice.
4: Je to covidový rozpočet v době, kdy covid nemáme. Je to válečný rozpočet v době, kdy tu válka není. A je to druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii České republiky i ve srovnání, kdy jsme tu třeba zažívali přírodní katastrofy, jako byly povodně.
0: Říká třeba Jan Skopeček z Občanské demokratické strany. Ale padají slova o rozpočtovém armagedonu, rezignaci na zodpovědné rozpočtování nebo dokonce o socialismu. Netrvalo ani 24 hodin a proti tak to vysokému schodku se ozvaly i menší koaliční strany, které návrh na vládě schválily. Experti kritizují druhý nejvyšší schodek v historii, že jej vláda navrhuje v době, kdy česká ekonomika roste, inflace i nezaměstnanost jsou nízké. Pane rektore, z vašeho pohledu, jaký je ten navržený schodek?
1: Přívlastky, které by se k tomu dali přidat, je jich asi hodně. Já bych zůstal u toho čistě ekonomického pohledu a tam bych možná řekl, že to je rozpočet, který je v rozporu s ekonomickými zásadami, jak by rozpočet měl v situaci, v které česká ekonomika se nachází, vypadat.
0: A v čem je rozporný s těmi zásadami?
1: No, ten základní problém je tam v tom, že tam ten deficit, který je pro takovou situaci obrovský, ale možná jako nedívejme se na to jenom z pohledu jako jednoho roku. Ten problém je v tom, že skutečně my ten trend zvyšování deficitu tady máme již několik let a samozřejmě tento rozpočet v tom nejen pokračuje, dále ho prohlubuje a já nevidím si to na konci tunelu, které by nám ukazovalo, že to bude lepší. A toto je ten problém, protože si musíme uvědomit, že ekonomika je v dobré kondici a měli bychom se spíš připravovat na to, že bude hůř.
0: No, ona ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že je to maximum možného za stávající legislativy, protože více jak 97% výdajů, které jsou v tom návrhu rozpočtu, jsou takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje, to jsou tedy výdaje, které jsou ze zákona povinné. Je to tak, že by se ten rozpočet dal jenom s velkou obtíží navrhnout s nižším schodkem?
1: Dal by se navrhnout s nižším schodkem, ale samozřejmě ty dopady, které by to mělo, tak nebudou určitě pro spoustu veřejnosti, spoustu lidí, pro třeba i firmy a tak dále, úplně příjemný. To je potřeba si přiznat, že snížit výdaje samozřejmě znamená někomu nedát peníze, na které byl zvyklý, respektive které očekával. Ale já si myslím, že ještě jednu věc, ono, ty mandatorní výdaje ve většině případů jsme si také nastavili my. To není něco, co nám sem jakoby spadlo. Jo? To znamená...
0: To samozřejmě, ale jako ten legislativní proces na tu změnu těch zákonů, které určují ty mandatorní výdaje, je nějaký. A pravda, že tato vláda už stihla přijmout některé zákony, které považovala za důležité, ale ty zákony, které by ošetřovaly ty mandatorní výdaje, tak ty přeci jenom musí projít řádným legislativním procesem, nebo aspoň by měly projít řádným legislativním procesem a ten nějakou dobu trvá. Takže podle té stávající legislativy tam je prostor 3%.
1: Ano, to je pravda, ale já jsem právě neviděl, že by se vůbec vláda pokusila přijít s návrhem nějakých změn zákonů, které by směřovaly tímto způsobem. Jo. Zatím se o nich akorát mluví, konkrétnější návrh si myslím, že nikdo neviděl.
0: Na druhou stranu opozice, například předseda ODS Martin Kupka, tvrdí, že by byla ODS schopna dodržet rozpočet i podle těch předchozích rozpočtových pravidel, tedy se schodkem o 200 miliard nižší než

0: máme dnes. Bylo by to reálné, když už jsem zmínil ty zákonné mandatorní výdaje, mít schodek, který by byl jenom 150 miliard pro ten příští rok?
1: Bez změny některých zákonů by to bylo velmi obtížné, ale samozřejmě pokud by se nad tím začalo pracovat s nějakým předstihem, tak by se dali stihnout i možná změny některých zákonů, které by k tomu vedly. Ale je otázka, jestli by k tomu i ODS měla odvahu to udělat.
0: My v těchto dnech ale vidíme jakési nalezení odvahy u menších koaličních stran, protože ty označili ten finální navržený schodek, tedy 24 hodin poté, co to jejich ministři na vládě odsouhlasili, tak ho označili za nemožný, nereálný a že budou muset někde škrtat a hledat nějaké úspory, budou o tom jednat. Co vám to jako ekonomovi říká, že se vlastně tyto dvě vládní strany ozvaly 24 hodin poté?
1: Je trochu pro mě těžko pochopitelné, jak je možné, že někdo před volbami sliboval něco a potom vlastně z toho tak rychle vycouval.
0: Tak to už je naše politická realita posledních
1: dekád. Vím, ale toto je právě to, že vlastně ta cena slova jako je dneska strašně nízká, protože tam je potřeba si uvědomit, že ta znalost té situace určitě měl každý už i před volbami. Nelze se vymlouvat na to, že to zjistili někteří až potom.
0: Vláda tvrdí, že to je investiční rozpočet, který nám zaručí růst ekonomiky v příštích letech, vydatný růst ekonomiky. Když se podíváte na ty místa, kam se ty největší prostředky směřují, je to dobře nastavené, tedy, že jdou do obrany, pravda, do školství, podle posledních informací není až tolik, jak se očekávalo, do zdravotnictví, navýšení plateb za zdravotní pojištěnce. Jak se na to díváte, na tu strukturu toho návrhu?
1: Ta otázka není úplně jenom tak, jak ji říkáte. To znamená, když se budeme ptát, jestli tam by se mělo dát, tak si myslím, že v každém případě najdeme, že to má nějaké odůvodnění pro někoho větší, pro někoho menší. Ta otázka musí znít tak, chceme-li tam ty peníze dát, jestli je máme. A pokud je nemáme, tak si myslím, že i kdyby to bylo věc, která je bohulibá, tak to udělat nemůžeme. A tady se mi právě zdá, že my řešíme akorát, na co je potřeba dát, na to všichni kývají a jak si se zapomíná na to, kdo to zaplatí. A z čeho se to zaplatí?
0: Takže ta teze, že vyrosteme z dluhu, s tou nesouhlasíte?
1: To je teze, která je taková líbivá, jo, protože když budete chtít zdůvodnit, aby to všichni přijali, tak řekne, ano, vyrosteme z dluhu, ono to zní krásně, protože to každý si řekne, to je perfektní, to se mi v zásadě netýká, to bude samo. Akorát je si potřeba si uvědomit, že odhady jsou takové, že plus 1% bod nárůst HDP meziroční se projeví v příjmech státního rozpočtu někde kolem 25 miliard. A tam je potřeba si uvědomit, že jaký máme ten deficit, tak z toho nám to logicky nevychází, že by to mohlo se růstem pokrýt.
0: My už také víme, dopředu to bylo deklarováno, že v příštích letech ale mají následovat rozpočty se schodky nižšími. Ze střednědobého plánu víme, jakým tempem, na ten příští rok je to 350 miliard, na ten další dokonce jen 250 miliard. Tedy poměrně razantní tempo snižování těch schodků. Je to reálný plán a vlastně reálný závazek vlády, když nám to slibuje?
1: Já jsem zatím žádný reálný plán neviděl, jo, protože to je víceméně jako přání, ale čím to bude podloženo, respektive na základě čeho se toho má dosáhnout, to zatím nevidíme. Vidíme zatím takové jenom jednotlivosti zase, které jsou svým způsobem líbivé. Šedá ekonomika, daň z hazardu a podobně. To každý zase vnímá, že to je pozitivní, akorát si musíme uvědomit, že z hlediska řešení problému je to marginálie. To jsou věci, které přinesou do rozpočtu, kdybych to řekl ve vztahu k tomu deficitu, drobné. My potřebujeme vést tu diskuzi o těch zásadních věcech, které nám skutečně ten strukturální deficit pomohou vyřešit nebo nastaví tu cestu k jeho řešení.
0: To jsou daně?
1: Primárně si myslím, že bychom se měli zabývat stránkou výdajovou, ale v situaci, v které jsme, tak si já dost dobře neumím představit, že by se řešení obešlo bez toho, že sáhneme na ty daně.
0: Zůstaňme tedy ještě u toho schodku. Když vezmeme ten výhled, který jsme řekli, sečteme tyto schodky za ty 4 roky, tak na konci této vlády bude mít Česko dluh o 1 bilion a 300 miliard vyšší. A to ještě nepočítáme takzvané únikové doložky, které vládě umožňují půjčit si další desítky a možná až stovky miliard korun ročně mimo ty schodky. Jen pro rok 2027 je to v obraně třeba dalších 30 miliard korun. Co pro Česko a jeho veřejné finance znamená takovéto tempo zadlužování? Když to odhadnu, tak bychom byli zadluženi zhruba 5 biliony na konci toho vládního funkčního období. Můžeme si to dovolit?
1: Ono, krátkodobě asi ano, protože vidíme, že opravdu jsou státy, které jsou na tom ještě hůře. Akorát, že tady je potřeba říci, že my máme výchozí situaci nebo tu současnou situaci lepší, ale měli bychom ji využít k tomu, že ji nebudeme zhoršovat, protože v této situaci to řešení je ještě snazší. Pokud půjdeme touto cestou vyšších deficitů, tak to nemůžeme zdůvodňovat tím, že podobně jsou na tom jiné státy. To nám příliš nepomůže potom v tom řešení a bude nám to vytvářet situaci, která bude z hlediska řešení mnohem, mnohem obtížnější, s většími dopady a pod větším stresem a tlakem. To je ten problém.
0: Já se ptám i z důvodu, dejme tomu, nákladům, které jsou spojené se zadlužením Česka. To velké zadlužení to samozřejmě prodražuje. Už za minulé vlády jsme na úrocích z toho našeho zadlužení platili více než 100 miliard korun. Ročně podle ministerstva financí letos zaplatíme jen na úrocích 110 miliard a v tom roce příštím 130 miliard korun. Ale třeba bývalý premiér Petr Nečas za ODS v České televizi připomněl, že podle něj ta zátěž bude ještě vyšší.
2: My nebudeme příští rok pouze vydávat dluhopisy za těch 389 miliard korun deficitu. Tam je dalších zhruba 320 miliard státních dluhopisů, které jsou splatné v roce 2027. Včetně zhruba 150 miliard, poloviny z nich, které jsou ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili vemte si, to je 16-17 násobný nárůst úroku. Každý si může spočítat, co by mu to udělalo s jeho hypotékou, když by se mu zvedlo o 4% body úročení hypotéky. Čili to bude velmi dramatické. Budeme-li vycházet z optimistického předpokladu, že ty výnosy dluhopisu budou stejné jako v letošním roce, to znamená někde těsně nad 5%, tak jenom na dluhové službě je to příští rok 35 miliard korun.
0: Propočetl bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas. Já připomenu, že aktuálně Česko za desetileté dluhopisy platí 5,17%, což je třeba o 2% body více než v Německu, které je na hraně ekonomického růstu. Jak velkým problémem je vlastně ta obsluha státního dluhu? Je to něco, co ještě můžeme zvládnout, protože to tempo ceny toho dluhu se zvyšuje a stává se už zásadní položkou státního rozpočtu. Připomenu například, že rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj je pouhých 20 miliard a my budeme 130 miliard platit věřitelům za to, že jsme si v minulosti půjčili.
1: To číslo je obrovské a myslím si, že z pohledu právě úrokového zatížení by si každý měl dívat na to, jestli se vyplatí, jestli je opravdu nutné, aby výdajová stránka, respektive ten deficit byl tak vysoký, protože to je zátěž, kterou poneseme a jak jste se ptal, jestli uneseme, no musíme, protože úroky z dluhu se platí vždycky na prvém místě a z toho vyplývá, že pokud úrokové náklady porostou, jakože zatím nic nesvědčuje, že by tomu tak nebylo. A v té chvíli je jasné, že bude ukrajovat z toho rozpočtu, v kterým těch peněz je málo, stále větší podíl.
0: Proč máme vlastně o tolik vyšší úroky než třeba Německo? Dá se to říci, jsou to téměř 2% body, což je dost vysoký rozdíl. A Německo, jak v posledních letech a měsících stále čteme, je na hraně nějakého ekonomického solidního růstu, potácelo se na hraně recese, když to Česko tím obdobím prošlo poměrně, dejme tomu, s kytičkou v klopě.
1: Ano, tak ono v Německu mělo vždycky jako lehce nižší nebo někdy významně nižší úroky.
0: Ale ne o tolik.
1: Ne o tolik. Já si myslím, že tam bude celá řada faktorů, které budou hrát roli. Samozřejmě primární Německo má dluh v eurech, my máme dluh v korunách. Úrokové sazby na koruny jsou dneska vyšší a z toho logicky potom vyplývá i to, že stát, který si půjčuje primárně v korunách, tak platí vyšší úroky. Ale těch faktorů, které to budou ovlivňovat, tak bude víc a samozřejmě bude tam hrát podle názoru i roli ten výhled do budoucna, který po vývojem rozpočtu u nás máme.
0: A je tedy šance, že by ty úroky, které platíme v dohledné době, klesly aspoň trochu níže. Připomenu, že ještě před covidovým obdobím, a jak to vlastně zaznělo i v té citaci expremiéra Petra Nečase, jsme měli úroky 0,25% a nyní máme 5,2%.
1: Ano, ten rozdíl je obrovský. Já si myslím, že by to muselo být spojeno s tím, že centrální banka bude mít možnost snižovat úrokové sazby. A tam já zatím ten výhled nevidím takový, že by k nějakému významnějšímu úrokových sazeb centrální banka mohla sáhnout, protože nebezpečí inflace tady stále je.
0: A pomáhá tomu nebezpečí inflace i ten vysoký schodek, který naordinovala naše vláda, protože ona, a v celku popravdě i statistici, i ekonomové dávají zapravdě, že ona pomohla s inflací hodně tím, že na sebe vzala poplatky za obnovitelné zdroje energie, takzvané POZE.
1: To ano, protože to se vám logicky projeví v cenách. Na druhou stranu zase, pokud je to na dluh, tak je to takový začarovaný kruh, že ono se vám to tam zase později vrátí. Jo, takže tady já si myslím, že centrální banka logicky musí být opatrná a bude opatrná. Ono je to takový trochu paradox, mnohdy slyším kritiku právě vysokých úrokových sazeb a na druhé straně ty, kteří kritizují, se současně chlubí nízkou inflací. Jo, takže to je takové, že by si asi každý přál mít velmi nízké sazby a nízkou inflaci, ale to bohužel není tak jednoduché.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Naším hostem je ekonom Petr Dvořák a tématem navržený rozpočet pro rok 2027 i se schodkem 389 miliard korun. Ekonom Jan Švejnar, náš pravidelný host, dlouhodobě zdůrazňuje, že není až tak důležitý ten schodek rozpočtu samotný, ale to, kam vláda investuje ty půjčené prostředky. Sama vláda tvrdí, že tento rozpočet je proinvestiční, opozice tvrdí, že tomu tak není a v poměru k HDP tyto investice dokonce klesají. Jak moc je tento rozpočet investiční?
1: No, ono je tady trochu problém v tom, že co budete považovat za ty investice. Tam si každý trošku dává něco jiného a ta souměřitelnost meziroční není úplně jednoduchá. Je pravda, že na investice do dopravní infrastruktura například, ale svým způsobem i do některých zařízení, které jsou spojené s bezpečností státu, respektive zdravotnictví, jdou prostředky, tak jak to představila paní ministrině. Takže to je meziroční nárůst. Ale je potřeba si uvědomit to, že prostředky na investice se zvyšovaly vlastně meziročně skoro každý rok. A možná ještě jednu věc bych připomněl. My nemáme jako malý podíl výdajů, které na investice. To když srovnáme mezinárodně, tak jsme na tom i lépe. Akorát, že se nám to jako nějak nepromítá v celkovém růstu té ekonomiky dosud. Jo? Takže ono
0: a
1: jako
0: víme proč?
1: No, souvisí to asi s tím, že ta efektivnost, produktivita naše není zatím taková, jaká je třeba v některých těch vyspělých zemích. Jo. A toto je ten problém, protože ono to samotné číslo investic jakoby vám úplně jakoby neřekne všechno, protože tam záleží právě zase na efektivitě těch investic. Tam souhlasím s panem profesorem Švejnarem, že kam to půjde je velmi důležité, ale současně dodávám i ta výše toho deficitu je důležitá. To určitě nejde říct, že není důležité, ale kam to půjde a za jakých podmínek, dejme tomu, ty dálnice třeba stavíme. Jo. To je také důležité.
0: Když jste zmínil dálnice, Alena Schillerová mluví o tom, že pokud by ten schodek nebyl tak velký, nemohly by pokračovat tyto infrastrukturní projekty, musely by se konzervovat, zastavovat. Už to by přineslo obrovské náklady. Jak tedy se dají obhájit právě tyto infrastrukturní investice? Jsou tedy ty, které v tom rozpočtu a v tom schodku toho rozpočtu vlastně nemají vadit?
1: Ono je to zase takové, co se rádo prodává, protože když někomu řeknete, my investujeme, tak to zní lépe, než my si půjčujeme na to, abychom tady mohli fungovat a zaplatili mzdy. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je jasný ten akcent, který tam na to se dává a nespochybnuju ani ten přínos. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že i ty investice musí být ve výši a v rozmezí, na kterou máme. Jinými slovy, nemůžeme jako zase říct, že dobře, teď jsme si tady připravili tolik a musíme na to ty peníze dát. Jinými slovy, tam je to zase spíš o nějaké té úvaze a dlouhodobějším plánování, tak abychom plánovali rozsah investic, včetně těch dopravních staveb, na které budeme mít rozumné finanční krytí.
0: Platí toto i o školství, protože tam se ještě povede vyjednávání. Ministr školství Robert Plaga plánuje v září s ministryní financí Alenou Schillerovou, svou stranickou kolegyní, jednat o rozpočtu pro jeho rezort, který je na ten rok 2027 navržen na 288 miliardách korun. Minister říká, že potřebuje vyjednat dalších 6 miliard, aby aspoň splnil ty závazky, které má odborníci ze vzdělávacího oboru, například zástupci už 25 organizací, které působí ve vzdělávání, v létě propočetli, že pokud by měla vláda splnit své závazky, tak ten rozpočet by měl být ve výši 334 miliard korun. A teď mluví o tom, že alespoň 300 miliard je minimum, které pokryje ty základní věci. Platí tedy i o tom, že školství má na tom být stejně jako ta infrastrukturní doprava a máme si v něm dovolit to, co můžeme, a ne to, co chceme?
1: Tady jsem trošku ve střetu zájmu, protože přeci jenom jsem v čele jedné z našich univerzit a ve školství pracuji dlouhodobě. Je to o těch prioritách a samozřejmě je to i o tom, jak si představujeme ten vzdělávací systém. A tady si myslím, že ta vazba mezi kvalitou vzdělání a vůbec celkovou prosperitou, ta si myslím, že je jednoznačná a je prokázaná. A z tohoto pohledu si myslím, že vzdělání a výdaje na školství by skutečně mělo dlouhodobě a u všech vlád být tak, abychom byli schopni udržet a zabezpečit kvalitní školství. A z tohoto pohledu bych řekl, že tak, jak je to nastaveno v současné době, tak je jasné, že ty prostředky, které tam na to půjdou, tak nebudou zabezpečovat nějaký další rozvoj školství v České republice.
0: Takže se dá říct, že 288 miliard do školství, nebo neříká nám o vládě, že pro ní je školství prioritou, je to tak?
1: Bych byl objektivní, tak třeba si říct, že jak máte ten systém toho školství nastaven. Jo? Jinými slovy, je to o tom, jaké služby pro koho vlastně školství má poskytovat, a z tohoto pohledu, tak jak je to nastaveno teď, ať už vezmete základní, střední i vysoké školství, tak je jasné, že pokud máme být konkurenceschopní, nabízet kvalitní vzdělání, být adekvátně zaplacení pedagogové, protože většina těch výdajů jde samozřejmě na mzdy, to znamená, aby tam skutečně to táhlo lidi, kteří jsou schopni předávat a učit mladou generaci, tak z toho je v chvíli ty prostředky na to nestačí.
0: Pane rektore, vy už musíte mít přehled o školním roce 26-27, takže vy musíte mít i přehled o tom, jak by na vás takovýto rozpočet dopadl na ten rok 27. Co by to například znamenalo pro Vysokou školu ekonomickou? Byl by to pro ní nějaký problém?
1: No, znamená to, že vlastně meziročně se nám ten rozpočet příliš nezvýší a z toho vyplývá, že řada výdajů, nákladů, které máme, tak spíš rostou a bude to znamenat, že musíme zase hospodařit s tím, co bude mít, to znamená získávat jiné zdroje, což není vůbec jednoduché, a samozřejmě snažit se klást důraz na to, co je pro tu školu podstatné, protože je to opravdu jako obtížné, že ten tlak na vysoké školy dneska, aby šly kvalitou mezinárodně nahoru, je poměrně velký a je správný, jak chci říct. A tam je potřeba si uvědomit, že máme měli konkurovat v rámci Evropy, v rámci světa, tak se to bez adekvátního finančního zajištění nedá dělat. Nejsme schopni přilákat kvalitní profesory ze zahraničí, nejsme schopni posílat na zahraniční stáže tak, jak bychom si třeba přáli, a řada dalších těchto věcí se nedá potom takovým rozpočtem splnit.
0: Navíc ministr školství Robert Plaga argumentuje také tím, že přichází generace takzvaných dětí, Husákových dětí, tedy velmi silné populační ročníky, které budou mířit na vysoké školy, a jde o to zachytit i kapacitně tuto vlnu demografickou, aby se Česko posunulo i v tom podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí, které je jedno z nejnižších v Evropské unii, bohužel. Jak důležité tedy je, aby ministr Plaga v tom září při tom jednání uspěl a vyjednal další miliardy navíc?
1: Pokud máme zabezpečit vysokoškolské vzdělání pro přibližně podobný podíl končících středoškoláků, jako tomu bylo v minulosti, tak to samozřejmě bez zvýšení rozpočtu nejde. Můžeme ještě možná říct jednu věc důležitou, že při dodržení a zachování kvality to nejde, jo, protože je potřeba si uvědomit, že teoreticky můžeme říct si dobře, tak my jich přijmeme trochu víc a budeme jich mít na těch přednáškách ne 100, ale 200, 300, akorát, že tam je potřeba si uvědomit, že toto je jedna z těch věcí, která se potom negativně právě projímá do té kvality toho studia. Není tak čas individuálně pracovat, nejsou potom takové možnosti právě na to, na co kladou dneska důraz zahraniční univerzity, znamená ten bezprostřední kontakt učitelů se studenty. A toto je potom ten problém.
0: A také by se mohlo stát, že ještě více studentů nedokončí vysoké školy, což je jeden z problémů českého vysokého školství. Uvidíme, co se ministru školství podaří vyjednat. Já pro tuto chvíli děkuji rektoru Vysoké školy ekonomické v Praze Petru Dvořákovi, který byl naším dnešním hostem. Díky moc.
1: Já děkuji a zdravím všechny posluchače.
0: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Soud ve Vietnamu udělil 11 lidem trest smrti za obchod s drogami. Dalších 20 poslal na doživotí do vězení. Verdikty padly v kauze z roku 2023. Policie tehdy odhalila 4 letušky, které v tubách od zubní pasty pašovaly přes 10 kilogramů drog. O ukrytých narkotikách podle úřadu nevěděli. Prokuratura v případu obžalovala celkem 227 lidí. Dva novináři Českého rozhlasu večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Konkrétně šéfredaktor stanice Plus Josef Pazderka a komentátor Ondřej Soukup. Porota ocenila jejich popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století. Oba novináři strávili v Rusku několik let jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Máme taky čerstvou dopravu v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Začneme na D8. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je dálnice stále uzavřená. Za sjezdem na Zdiby je vážná nehoda dvou kamionů. Poslední možný exit před Prahou z D8 je sjezd na Zdiby na prvním kilometru. Lepší je sjíždět už dřív na Kralupy na 9. anebo na Mělníka Slaný na 18. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy na kilometru 196 je omezení. Kolony jsou od Kývalky z kilometru 182. I pro osobní auta teď čekejte 20 minut navíc. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh. Je to tam na 20 minut. D8 je na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem stále uzavřená. Za sjezdem na Zdiby je vážná nehoda dvou kamionů. Na Pražském okruhu jsou kolony směrem z D1 na letiště v okolí Jesenice a Vestce. Naberete v koloně asi čtvrt hodiny. 10 minut postojíte ve Strakonické směrem z centra. Před omezením u Závodiště má kolona asi kilometr. Plní se teď Ječná ulice v Praze z Karlova náměstí na IP Pavlova a taky Nuselský most na vjezdu do Legerovy ulice. A kolony na 10 minut jsou teď v Bělohorské obousměrně před Vypichem. Dobře dojeďte. Dnes bude oblačno, během dne se hlavně v Čechách objeví ojediněle déšť a nebo přehánky, teploty 21 až 25, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách to bude kolem 17. A během dne čekáme mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, teď pro vás máme Interview Plus.
5: Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem spojené s neprůhledností a intrikami. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou. Snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
3: Interview Plus.
5: Hostem Interview Plus je redaktor deníku N. Prokop Vodrážka, který se hospodařením církve zabývá. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vy jste v deníku N. přinesl nedávno svědectví o tom, jak to v arcibiskupském paláci na Pražských Hradčanech donedávna fungovalo. Která z těch vašich zjištění považujete za nejzávažnější?
6: Já bych asi nebral, jako nešel po těch samotných zjištěních nebo kauzách, ale vlastně mě na tom nejvíce překvapilo a přišlo mi závažné to, jak to tam vlastně fungovalo. To znamená, když se podíváme na to, když to hodně zjednoduším, jak významné mocenské boje se v rámci toho arcibiskupství vedly a jak se tam vedly opravdu věci na úrovni nějakých intrik, nějakých snah o převzetí moci a bojů, do kterých byly různě zatahováni hodnostáři.
5: Čili vás překvapilo to vnitřní fungování?
6: Rozhodně. Já myslím si, že ten jako vhled do církve je často takový nedostatečný. Je to jako organizace vnímána často jako uzavřená, není tam jako vhled do toho, jak funguje. Často je odtržená od nějaké té jako lidskosti těch osob a je často vnímána přes jakési dobro, které by měla do společnosti dávat. A to, jak vlastně, jak byla protkána těmi boji, to mi přišlo závažné a důležité.
5: Podíváme se teď spolu dovnitř katolické církve. Do roku 2030 musí být ekonomicky soběstačná. Relativně bohatá pražská diecéze se učí investovat a podnikat. Přesto se za kardinála Duky a jeho zástupce generálního vikáře Zdeňka Wasserbauera ocitla v červených číslech. Dá se tohle označit za první dějství těch potíží, které následovaly?
6: To první dějství je v principu cokoliv od roku 2013, kdy se pražské arcibiskupství, ale i další vydali na tu cestu ekonomické soběstačnosti. Musíme popsat, že se tam vydává jako organizace, která to vlastně jako neměla do té doby jako nějakou svou pevnou součást, prostě dostávala příspěvky od státu na platy kněžích. Vchází tam bez nějakého velkých zkušeností odborného aparátu a opravdu jako řeší, jak za 17 let se vypořádat tím, že vypadnou ty příjmy od státu a jak se do toho pustit. Bavíme se o tom, že bylo to období, které nejdříve teda generální vikář Slavík, později generální vikář Zdeněk Wasserbauer a byl pevně spjato s postavou Karla Štíche, ekonoma, který také dohadoval ty církevní restituce a tu odluku od státu. A skončilo ty důvody, proč skončil v té jako člověk odpovědný za ekonomiku Zdeněk Wasserbauer, tak opravdu byly vlastně ty ekonomické výsledky a to, že se arcidiecezi nedařilo. Můžu připomenout pastýřský list z roku 2020, který zmiňoval Dominik Duka, který říkal prostě podívejme se na to, ekonomika diecéze není optimální, podívejme se na ty chyby minulosti, nechceme obhajovat investice, které se nepovedly, kde mi byl slibován třeba vyšší výnos.
5: No a je to tak, promiňte, že ta pražská arcidiecéze je nejbohatší, že se čeká, že Praha bude mít slušné výnosy a přesto ta arcidiecéze je v propadu?
6: Myslím si, že to tím souviset nemuselo, tak bavíme se o tom, že každá ta arcidiecéze dostává nějaké peníze. Ano, na Prahu je vždycky největší fokus, ať už se to týká politiky, ať už se to týká pražského arcibiskupství. Prostě ano, měla by být lídrem, sedí zde pražský arcibiskup, sedí zde primas český a myslím si, že ten jako zájem o to arcibiskupství je důležitý a je prostě nejvíce v tom hledáčku, takže zatímco to, co by mohlo jinde v uvozovkách projít, neřešit se, tak tady se řešilo velmi detailně.
5: Takže tu máme Dominika Duku, Zdeňka Wasserbauera, červená čísla. Do funkce generálního vikáře je roku 2020 povolán kněz Jan Balík, arcibiskupství si najímá jako hlavního správce majetku Antonína Juriku, kolem kterého později propukl skandál se sexuálním zneužíváním. To ale není jediný problém s Jurigou. Vyšetřování odhalí podezřelé čachry s majetkem, z něhož jsou podezřelí právě Juriga s Balíkem, to jsem si všechno dovodil z toho vašeho článku. A vy přicházíte se zjištěním, že policii na to upozornil v té době již upozaděný Zdeněk Wasserbauer. A vy jste to pojmenoval jako válku vikářů, což je tedy šokující opravdu zjištění. Je to tak? Rozumím tomu dobře?
6: Já si myslím, že to pojmenování je přiléhavé a můžeme jako to doložit tím, že opravdu jako docházelo k mocenským sporům. Je doložitelné, že bývalý generální vikář Zdeněk Wasserbauer ve chvíli, kdy už to jako nebylo, nespadlo pod jeho pravomoci, tak jako upozorňoval na nevýhodné obchody za jeho nástupce. Víme o tom, že oba dva upozorňovali na nevýhodné obchody za éry toho druhého a že se mezi nimi vedly spory a zároveň je jako zcela doložitelné to, že to, že Zdeněk Vasebauer vypovídal na policii o vlastně prodejích pozemků, které se týkaly jeho nástupce.
5: To je to šokující. To je to, co jste říkal, že člověka překvapí, že za fasádou toho arcibiskupského paláce, že jeden generální vikář na druhého před policií vypovídá v jeho neprospěch. Je to
6: ano. A můžeme se samozřejmě bavit o nějaké interpretaci toho jejich postupu. Můžeme se bavit o tom, jak to může být vnímáno. Já vím, jak to bylo vnímáno arcibiskupem Graubnerem, který to vnímal jako jakýsi podraz, jako to, že neupozornil, to, že za ním nepřišel biskup Vasebauer a neřekl, já jsem byl vypovídat na policii ohledně tohodle, prostě policii se o to zajímá. Opět, ale můžeme vnímat třeba i druhou stranu,
5: která by Jan Graubner, promiňte, označil za intriky, je to tak. Ano. A teďka, vy v deníku N jste dříve popsali, že mezi Janem Balíkem a Zdeňkem Vasebauerem docházelo ke sporům o to, jak vlastně ekonomiku arcibiskupství řídit. No tak není to běžné, že máte dva přístupy a ty jsou spolu ve sporu a musí se vyjednat ten lepší, nebo o čem v tom sporu šlo? Bylo to osobnější?
6: Já vím, že to bylo jako vnímáno i přes ten... Já dám příklad, který jsem u toho zmiňoval. Jednou z vlajkových lodí pražského arcibiskupství za doby Zdeňka Vasebauera a Karla Štíchy byly investice do hotelů, do hotelového biznesu. To znamená, vezmeme zámky, předěláme na hotely a poté v nich budeme podnikat.
5: Tu jsme stále u té představy, že potřebujeme mít nemovitosti, které budou generovat zisk.
6: Ano.
5: A ten zisk potom podpoří církev v době, kdy už dotečou ty státní
6: ano,
5: příspěvky.
6: To je podle mě nevyhnutelné, to, že ano, musí řešit ano. To, jak se v úzovkách zajistit. A s nástupem Jana Balíka se jako vlastně tyto investice označily za jako extrémně nevýhodné a přesto se pilo se k prodejům těchto nemovitostí s tím, že prostě se řeklo, jsou nevýhodné, tady my jsme do nich investovali, my jako naši předchůdci do nich investovali významné peníze, které se nějak nezhodnotily a teď jsme rádi, že to prodáme za to, co jsme do toho investovali.
5: Mluvíte třeba o tom zámečku v Dolních Břežanech?
6: Ano, zámek v Dolních Břežanech nebo zámek Mostov v západních Čechách na Karlovarsku nebo Chebsku.
5: A není to běžné, že když přijde nová garnitura, v tomto případě Jan Balík, tak reviduje to, co dělala ta předchozí a co nevedlo evidentně k tomu finančnímu efektu, který byl kýžený?
6: Je to, myslím, že to je zcela standardní a jako bylo to komunikováno veřejně, že se vydává na nějakou novou cestu. Pro mě tam bylo samozřejmě zajímavé to, že jak ano, vydalo se na nějakou novou cestu, ale to, že potom ta cesta byla provázena i nějakými spory o tom, jestli ta cesta je správná, jestli ta cesta náhodou není celé jenom snaha vyvést církevní majetek a jestli to tam, ta cesta nová, na kterou se vydali pod Janem Balíkem, vlastně není snaha někoho se obohatit, což byla ta interpretace, která nakonec
5: ano, to je to podezření, které, jak vy píšete, vyjádřil před policií Zdeněk Vasebauer. Čili
6: on tam vypovídal konkrétně o jednom případu, nebo to, co je doložitelné, to, co dohledal právník arcibiskupství. Zmiňoval tam, že nezná důvody prodeje toho pozemku, ačkoliv byly vlastně v té době veřejně prezentovány.
5: Stále ještě se díváme tedy obrazně řečeno za fasádu toho arcibiskupského paláce. A vy jste říkal, že to pro vás bylo největší překvapení, jak tam fungují vztahy, vazby. Vy jste zjistil, že arcibiskup Graubner napsal papežskému nunci, to je takový velvyslanec Vatikánu, dopis, kde si na chování svého podřízeného, vlastně taky kolegy, kněze, Vasebauera stěžuje, protože intrikáří. Stojí to takhle v tom dopise?
6: Ano. A já myslím, že tam je důležité zmínit, tak shrňme si, co je doložitelné. Víme, že právník arcibiskupský skutečně dohledal zmínky o výpovědi Zdeňka Vasebauera ve spisu. Doložitelně se podílel na postupu policie před samotným vyšetřováním, před tím zásahem. Doložitelné je, že to vedlo k konfrontaci mezi arcibiskupem Janem Graubnerem a Zdeňkem Vasebauerem a že to řešil s Vatikánem. Pak už se můžeme dostat i do nějaké, dejme tomu, interpretační roviny toho, jak můžeme ty jednotlivé věci vnímat. Můžeme to vnímat třeba více optikou Zdeňka Vasebauera, on se mnou teda detailně nemluvil, ale mluvil jsem s dalšími lidmi třeba z jeho okolí, který to vnímá asi více přes pozici jakéhosi Vasebauera. To znamená, já jsem vnímal, že se tady
5: já potřebuji ohlásit to své podezření.
6: Ano, že se tady za Jana Balíka vlastně třeba krade a já tady jsem upozorním na ty problematické obchody. Byl v tak citlivé pozici ze svého pohledu, že o tom nebylo s nikým, včetně arcibiskupa. Můžeme se podívat i na nějakou druhou interpretaci, kterou asi ke které se přiklenul Jan Graubner, která podle která by se dala asi zjednodušit, takže se snažil Zdeněk Wasserbauer najít jako nějakou špínu na svého nástupce a nepodal jim kompletní informace a vlastně poté si vytvořil jako audit, který
5: rozumím.
6: Kontroluje.
5: To jsme u toho sporu konkrétně. A teď mi řekněte, dovedete si představit analogii, kdyby tohle se dělo v nějaké firmě, která se zabývá nákupem nemovitostí, jejich prodejem, pronajímáním. Mohlo by to takhle fungovat?
6: No, já myslím, že ne, ale tak opět se dostáváme zpátky k tomu, jako, jaké je asi poslání.
5: Proč si myslíte, že by takhle nemohlo fungovat? Co by na tom bylo nepřijatelné, kdyby to byla ekonomická firma, developerská, stavební?
6: Tak já věřím, že tam se dějou taky jakési... Takže tam se také vedou nějaké kompetenční spory, boje o trůny. Myslím si, že by se asi vedly možná transparentněji v tomhle
5: hledisku. Čili transparentnost je to, co vám
6: Jo, a myslím si, že tam je asi důležité i to, jako jakési zaštiťování se tou církví a tou tím hledáním pravdy a toho, že bavíme se o instituci, která z té své jako podstaty prostě nemá řešit jako jenom nějakou ekonomiku, nemá
5: církví. No, ale když řeší a vy říkáte, že to všechno lakuje tak trochu na růžovo těmi velkými slovy a nedává nahlédnout do toho, co se děje vevnitř. Rozumím dobře?
6: Myslím si, že to tak je a že to, že by tady byly vedeny takhle silné kompetenční spory, že by se tady ty věci řešily, o tom jsme prostě do té doby
5: To je bezprecedentní. A řekněte mi, vy jste popsal dopis, který napíše tady zástupce české filiálky církve, když to tak řeknu, Jan Graubner, tomu vatikánskému velvyslanci Nunciovi, kde si stěžuje na svého kolegu. Jak tohle vzniklo? Je to tak, že Řím se zeptal, co se to u vás děje? Jak to, že tam jezdí policie, sbírá lidem mobily? Můžete mi to vysvětlit? Jo. A nebo to byla iniciativa toho arcibiskupa, který to takzvaně hnal výš?
6: Víme, že arcibiskup s nunciem řešil situaci na co se týče ekonomiky a nějakého policejního zásahu od té chvíle, kdy zasahovala policie NCOZ, která se zabývala a zabývá hospodařením za doby Jana Balíka, to znamená v té novější
5: éře. Od roku 2020.
6: Ano, od podzimu 2024 se to zabývá policie. A víme, že už v té době to řešil arcibiskup s nunciem a to, když... A vlastně to, proč s ním začal řešit tu další situaci, bylo, když se mu snažil vysvětlit jako roli, kterou v tom poté zjistil, kterou v tom hrál Zdeněk Wasserbauer. Takže myslím, že tam probíhala určitě čelá debata nad tím, jako podívejte se, jak je možné, že mám tady... Protože zásah policie v arcibiskupském paláci v roce 24 byl v mnoha ohledech bezprecedentní a byl tak vnímán, byl tak popisován. Není běžné, že do arcibiskupského paláce vlítne policie a prostě podezřívá generálního vikáře z toho, že tam vyváděl majetek.
5: Poslední věc k tomuhle sporu. Je nějaký průběžný výsledek toho, co jste popsal jako válku vikářů? Jak dopadla ta válka? Kdo je vítěz, kdo poražený?
6: No, víme, že oba dva generální vikáři ve své funkci skončili s nástupem nového
5: Stanislava Přibyla.
6: Vítězem v té době byl jednoznačně Jan Balík, na jehož stranu se přiklonil pražský arcibiskup tehdejší, nyní už emeritní Jan Graubner. A teď se bavíme opravdu o nějakém jako závěru, který z toho dál bude plynout. Víme, že nový arcibiskup jako...
5: Záleží na něm tedy teďka.
6: Záleží na něm, bude ale zároveň aspoň z mých informací vím, že on nechce být ten, který tam přijde a bude pískat v vozovkách to, kdo má pravdu a kdo, že tam nastoupí do té, z té pozice, jako tak se tady byl nějaké rozhádané party a já rozhodnu, kdo z nich měl pravdu.
5: Tomu se ještě pobavíme, co on může udělat ve své roli. Hostem Interview Plus je redaktor Deníku N. Prokop Vodrážka.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
5: Když zmiňujete, že člověka překvapí, co se děje za těmi ušlechtilými zdmi a tím ušlechtilým slovníkem, tak nemůžeme pominout jméno Antonína Jurigy, což byl člověk zodpovědný za ten církevní majetek. A taky to byl člověk věřící, nebo je člověk věřící, trvalý jáhen, to je, abychom to přiblížili, to největší stupeň laického svěcení. Jak se později ukázalo, je to sexuální násilník nejspíš, z toho je obžalovaný a možná taky nepoctivý správce. Jak vlastně vypadá personální politika v ekonomice toho pražského arcibiskupství?
6: Tak Antonína Jurigu, aspoň co já vím, si osobně vybral Dominik Duka, někdejší kardinál.
5: To byl jeho kůň.
6: Byl to jeho kůň.
5: A nevíte proč?
6: Já, co jsem slyšel, tak to mělo být tak, že se znali z doby působení Dominika Duky v dominikánském řádu, už tehdy.
5: Čili byl osvědčený?
6: Byl z jeho pohledu osvědčený. Ty vlastně detailní důvody, proč jsi vybral zrovna jeho, já vlastně neznám.
5: A jak si to vysvětlíte jako člověk zvenku, když se podíváte na ten palác, jaká je uvnitř personální politika v těchto odborných věcech? Bavíme se o penězích, o nemovitostech.
6: Myslím si, že to probíhalo opravdu tak, že se můj tip, je to spekulace, berme to tak, povídal si Antonín Juriga s Dominikem Dukou o tom, jak se nedaří arcidiecézi.
5: A prostě se shodli
6: a on si ho vybral.
5: Bývalá ekonomka arcibiskupství Linda Dolečková poznamenala, že většinu dění v arcibiskupském paláci řídí muži z Kolárky. Ona tím myslela vysvěcené kněze. Bylo zdrojem potíží, že rozhodují kněží o tom, jak investovat, nakupovat a prodávat, ale nemají kompetence těch odborníků. Není to to, čemu říkáme klerikalismus?
6: No, tak myslím, že když tam nastupoval Antonín Juriga, tak se i řešilo to, že oni prostě často musí být vysvěcení, aby mohli být v nějaké té výkonné pozici.
5: To vyplývá z vnitřních pravidel.
6: Jako myslím si, že ten nedostatek toho odborného aparátu tam jako jednoznačně jako byl. Myslím, že tam naráželi i kvůli tomu, že museli ty struktury budovat vlastně z ničeho. A ano, jako věřím, že to je jeden z problémů, jeden z důvodů, ale opět bavíme se o tom, že každá arcidiecéze, každá vlastně část si může vybudovat svůj vlastní odborný aparát, který se tím bude řídit. Který bude na Prahu nejvíc vidět a tam vlastně ty pohledy se upírají.
5: Řekněte mi teď něco o vaší práci novináře. Představitelé katolické církve i podle vašeho článku velmi neradě mluví o tématech, která o vedení církve nevyprávějí právě lichotivě. To tam citujete, jak s vámi mluví špičky katolické církve, tak to nevypadá úplně, že se s vámi chtějí bavit. Je cítit nedůvěra k médiím. Z čeho podle vás vychází? Mají špatné zkušenosti nebo chtějí zachovat ten dobrý obraz?
6: Já si myslím, že oboje. A je tam, opět se bavíme o nějakých, tady se bavíme o velmi citlivých věcech, které arcibiskupství řešilo. Myslím si, že tam je vnímáno i jisté takové. Tak pořád se bavíme o tom, že my se zabýváme širokou paletou a arcibiskupství je jednou z našich zájem o církev je jednou z našich částí. Je tam určitě, jsou tam nějaká obezřetnost, je tam možná i vnímání toho, že z naší strany, já když se bavím opakovaně s církevními představiteli, tak často zmiňují jakousi právě tu důležitost toho jako dobrého pohledu, toho zmiňování, toho dobra a nám je vyčítáno, že se díváme na tu kritiku, že se na ty věci díváme moc kriticky, že nezmiňujeme místo, abychom zmínili tady hezký příběh.
5: Že jednu kritickou zprávu byste měli vyvažovat jednou dobrou.
6: Přesně tak.
5: A to známe z politiky trochu.
6: Ano, a myslím, že to je opakovaně jako tlačeno tady to i na katolický týdeník, vlastně tady ta snaha buďte, a čímž neříkám vůči němu vůbec kritický, a myslím si, že ta snaha o tom, jakoby zaměřujte se i na to dobré, a to je jako
5: legitimní. Co si o tom myslíte jako novinář? Dá se udržet ten veřejný obraz pod kontrolou, když těm lidem, jako jste vy, budete říkat, no tak teď jste napsal jednu věc, která nás staví do špatného světla, tak taky napište o tom, že děláme spoustu dobrých věcí, a je to pravda samozřejmě.
6: Já jsem ze své osobní zkušenosti jsem jako výrazně ocenil, když nastoupil nový arcibiskup Stanislav Přibyl, tak moje předchozí zkušenost byla, že jsem chtěl opakovaně rozhovor jak s Dominikem Dukou, tak s Janem Graubnerem. Opakovaně mi bylo sděleno, že to prostě nejde, že teď o to nemají zájem, nemají čas a tak dále. Stanislav Přibyl se mnou otevřeně sešel, otevřeně jsme spolu vedli rozhovor, který byl podle mě velmi povedený, který vypovídal jak o jeho pohledu na církev, tak myslím si, že jak jsem s ním komunikoval, tak jako mohl rozvolnit ty pochyby, že bychom snad my byli, že by tady byla nějaká jako, bych řekl, negativní pohled na církev z našeho pohledu, nebo tak. Myslím si, že ta otevřenost vůči světu, vůči společnosti i vůči médiím je hrozně důležitá.
5: Pane Vodrášku, jak byste nazval ten postoj, který byl předtím, než přišel Stanislav Přibyl? Je to známé, co si o nás řeknou lidi? Mluvte o nás hezky, nebo se na nás budou dívat skrz prsty, nebo jaká mentalita to byla?
6: Já Já nevím, jestli to umím zhodnotit. Já vlastně nevím, jestli to dokážu zhodnotit. Myslím si, že tam určitě byla vlastně jako odměřenost, že tam byly často vnímány. A tak podívejme se na nějaké historické třeba rozhovory vysokých církevních představitelů. Podívejme se na rozhovor Dominika Duky v DVTV, kde chtěl nebo dokonce v půlce odešel s tím, že se mi nelíbily otázky novináře. Prostě ta neschopnost církve nebo některých jejich představitelů přijmout otevřenou debatu, která může být i významně kritická. To je prostě součástí novinářské práce. Tak ta se tam ukazovala a myslím si, že v mnoha ohledech pro ně bylo jednodušší si říci, nebudeme se do toho pouštět.
5: Hostem Interview Plus je redaktor deníku N. Prokop Vodrážka. Katolická církev, a už jsme to zmínili, stejně jako ostatní církve u nás, ale ty v menší míře získala rozsáhlý restituovaný majetek, tedy nejen kostely a kláštery, ale pole, louky, lesy, rybníky. Dá se říct, že církev musí fungovat tedy nejen v duchovní oblasti, a vy jste to už říkal, že se to musí naučit jako hospodář? Jak je na to? Jak je daleko v tomhletom?
6: Musí zcela bez pochyby by se to naučit, protože v roce 2030 přestanou přicházet příspěvky od státu na platy kněžích a v roce 2042 skončí vlastně, nebo bude nějaké finální vypořádání církevních restitucí a od té doby, bavíme se o všech církvích, známe už případy třeba České pravoslavné církve, která se za tu dobu, co se spustil tento proces, tak skončila jako příšerných červených číslech a myslím si, že její budoucí ekonomická soběstačnost je opravdu...
5: To je taková výstraha pro ty ostatní.
6: Je to jako obří výstraha a myslím si, že všechny ty diecéze si uvědomují tu potřebu té ekonomické nezávislosti a bavíme se opět o tom, že třeba zkušenosti z jiných částí světa ukazují na tom, že se věřící výrazně více podílí na tom, aby se zaplatili tu svého kněze, aby se podílili tu na těch věcech.
5: Jenom pro připomenutí, opravte mě, jestli se mýlím, rozpočet té pražské arcidiecéze ročně 300 milionů korun, platy kněží jsou 80 milionů korun, je to 1000 kostelů, jestli se nepletu, na tohle všechno si bude muset církev potom v roce 2030 sama vydělat tedy nějakými investicemi a výnosy z těch.
6: Ano, a ty investice a výnosy už má nyní a měla je i předtím, než jsme se bavili o té odluce. Ale ano, musí se vlastně dostat do situace, že se zainvestuje sama takzvaně.
5: Vy jste tady hezky mluvil vlastně o pražském arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který se stal hlavou České katolické církve teprve letos. Očista od ekonomické korupce, to je určitě hlavní úkol nebo dlouhodobý cíl. Jak by měl podle vás dál postupovat? Samozřejmě nechat vyšetřit ty případné viníky, ta podezření, zbavit se jich. A je tam ještě něco navíc, něco, co by změnilo tu mentalitu, kterou jste popsal a která vás vlastně, jak jste řekl na začátku, šokovala?
6: Já myslím, že Stanislav Přibyl se jako opakovaně snaží o nějakou otevřenost komunikace, snahu s těmi lidmi komunikovat, o těch věcech mluvit. To, co si myslím, že se snaží v fuzovkách posunout od svého předchůdce Jana Graubnera, je jako neklást takový důraz na tu ekonomiku. Já jsem to zmiňoval v jednom nějakém podcastu, že mě chodilo pomalu víc tiskových zpráv z arcibiskupství o ekonomice, než o nějaké pastorační činnosti, o nějakých věcech.
5: Že to vypadalo, že církev se zabývá hlavně tedy majetkem.
6: Věřím, že s ním zabývala a že to byla její významná část. Ano, chápu ty důvody. Myslím si, že jeho snaha je zaměřit se na to, aby to pojmenoval jako pro nás je to nezbytná část k tomu, abychom přežili. Prostě taková je realita. My se musíme nastavit jasné a transparentní a fungující procesy. Musíme tady dát nějaké víceúrovňové šetření a ty věci z minulosti. Já opět myslím si, že on nebude by chtít být tím rozhodčím toho, jak se to stalo. Myslím, že bude chtít všechno zkontrolovat.
5: Ale bude muset, protože pak, bude vyhýbat těm konfliktům, tak ty konflikty budou bujet v tom přítmí, které jste už popsal.
6: Ano, nějak se tomu určitě bude muset, stejně jako si myslím, že bude muset. My víme, že když nastoupil na pražské arcibiskupství, tak si přivedl nové lidi do svého nejbližšího okolí. Je to velký rozdíl oproti tomu, když nastoupil Jan Graubner, který už v tu dobu věděl, že tam on je tam v pozici nějakého přechodného arcibiskupa.
5: Byl překlenovací
6: a vlastně víme o tom, že skončil Dominik Duka a on nastoupil Jan Graubner, který už měl taky věk, který byl velmi pokročilý a věděl, že velmi brzy bude muset podávat vlastně tu svoji rezignaci. A myslím si, že on si nevzal nové lidi. On si nevzal nové lidi do svého nejbližšího okolí.
5: Jan Graubner.
6: Jan Graubner, ten tam zdědil veškerý ten aparát. Myslím si, že to, co čeká Stanislava Přibyla, vzal si lidi do svého nejbližšího okolí, postupně se bude podle mě snažit o nějakou proměnu i toho širšího. Opět bavíme se o tom, že bude se snažit, a teď můžeme spekulovat, aby nalákal zajímavé lidi, které
5: se nepřeceňujeme roli arcibiskupa. Není to tak, že prostě ti muži z Kolárky tam vždycky budou rozhodovat a bude to více nebo méně dobré?
6: Vždycky to tak bude. Myslím, že to tak vždycky bude a vždycky bude záležet na těch jeho nejbližších spolupracovnicích. A taky na tom, jak dokáže být, jak dokáže jako přijmout nějakou zpětnou vazbu a kritiku. Já myslím, že já jsem občas byl třeba kritický k tomu, nebo myslím, že i Dominik Duka byl často jako vnímán nebo kritizován za nějaké odtržení od té reality. Bavíme se o tom, že žil roky na Pražských Hradčanech, místě, které, když se jdete projít, tak nemáte tam samoobsluhu, nemáte tam, potkáváte tam turisty.
5: Žijete mimo lidi.
6: Žijete vlastně odtržený od té reality toho světa a od té reality té Prahy. Máte ty nejkrásnější výhledy na to město, ale že byste byl v detailním spojení s lidmi a s jejich trápeními, to si myslím, že za to byl Dominik Duka kritizován a podle mě i zcela oprávněně a možná i tak, že za to sám nemohl prostě ten prostor arcibiskupského paláce v mnoha ohledech, nebo já osobně vnímám problematicky. A myslím si, že bude velmi důležité to, aby si Stanislav Přibyl našel dobré lidi, aby jim věřil, aby si vybudoval funkční strukturu a aby byl ochoten a otevřen zpětné vazbě.
5: Hostem Interview Plus byl redaktor deníku N. Prokop Vodrážka. Já vám mnohokrát děkuju.
6: Naschledanou.
5: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Dánská tajná služba odhalila plány ruských tajných služeb na sabotáže. Z útoku na svém území viní Rusy, taky Německo.
8: Je to varování, že musíme brát Rusko velmi, velmi vážně.
7: Vládní motoristé kritizují vysoký schodek rozpočtu. Odpoledne budou jednat s premiérem Andrejem Babišem.
9: My si za tím rozpočtem stojíme.
7: Tenista Lehečka, Muchová a Nosková postoupili do třetího kola US Open. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí brzdí provoz vážná nehoda. A bude oblačno až polojasno, odpoledne v Čechách místy přehánky a teploty do 25 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Rusko připravovalo sabotáže v Dánsku. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
10: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Radiožurnál.
7: Žháři v noci zaútočili u sídla německé technologické společnosti Rode a Schwarz v Mnichově. Policie zadržela dva Bulhary, které podezírá z pokusu o útok s politickým motivem. Na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Firma dodává zboží i armádě. Vládní motoristé se dnes sejdou s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Budou mluvit o navrhovaném schodku státního rozpočtu. Podle motoristů je příliš vysoký.
11: Ministryně financí Schillerová počítá na příští rok s deficitem až 389 miliard korun. Šéf motoristů Petr Macinka chce, aby byl nižší. Na společném jednání proto představí zhruba 20 návrhů úspor.
12: Není možné pokračovat ve financování některých politik, proti kterým my dlouhodobě protestujeme politicky. Je se třeba podívat také na to, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože teď prostě na ně nemáme peníze.
11: Před zásahem do investic Schillerová ale varuje. Premiér Babiš si za návrhem státním rozpočtu stojí. Úpravám je ale otevřený, pokud budou konkrétní.
9: Uvidíme, jaké budou návrhy. Já budu za to rád, pokud skutečně jsou nějaké položky, kde můžeme ještě více šetřit, tak to určitě bude plus.
11: Výhrady ke schodku má i vládní SPD. Lucie Špetová, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
7: Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. Některým údajům se lidé mohli dostat už dřív. Ucelený seznam ale zatím neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít i dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
13: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
14: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
13: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Soud na Maltě zprostil viny hlavního obžalovaného v případu vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Vlivný podnikatel Jürgen Fenek čelil obžalobě, že si smrt reportérky před 9 lety objednal a zaplatil za ni.
15: Zatímco blízcí Jürgena Feneka začali po vynesení verdiktu jásat, pozůstalí Daphne Caruanové Galiciové opouštěli soudní síň v slzách. Promluvila pouze její sestra Corinne.
16: Já vlastně vůbec nevím, co k tomu říct. Je toho tolik k rozebrání. Když vidíte tolik technických důkazů, tolik právních důkazů ve prospěch obžaloby a obžalovaný je pak zproštěný viny, o čem to vypovídá?
15: Proti Fedekovi stál u soudu klíčový svědek, muž, který tvrdí, že ho podnikl.

0: Tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
1: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka Krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Casea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
2: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
1: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Radiožurnál.
3: V Olomouci začíná Mezinárodní varhaní festival. V chrámu svatého Mořice zazní 6 koncertů nejlepších evropských interpretů. Ten úvodní bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame.
4: Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhan i pěvecký sbor, říká dramaturg přehlídky Karel Martínek.
5: Konkrétně akademický sbor Šerotín pod vedením Pavla Koňárka. Na tomto koncertu představí mši Davida Briggse, britského skladatele varhaníka, který mimochodem taky vystoupí na posledním koncertu. A kromě této mše zazní ještě Paschiová symfonie Marsa Dupreho, stěžejní dílo skladatele, který letos vlastně jubiluje na festivalu.
4: Úvodní koncert Mezinárodního varhaního festivalu natáčí Český rozhlas Vltava. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
6: Do 3. kola tenisového US Open postoupily obě wimbledonské finalistky Linda Nosková a Karolína Muchová. Mezi muži uspěl Jiří Lehečka, který porazil Brita Samuela 3-0 na sety. Na začátku utkání přitom český reprezentant při jednom z úderů uklouzl a narazil si loket.
7: Nebylo to nic příjemného, bylo to docela bolestivý, ale prostě pro mě jako nebyla varianta si to dát do hlavy a hrál jsem jak dál, jako by se nic nestalo.
6: 2. kola US Open prošla Nikola Bartuňková. S posledním Grand Slamem sezony se naopak ve 2. kole loučí Karolína Plíšková. O účast ve 3. kole 2 hry dnes zabojuje pětice Siňaková, Bousková, už zmiňovaná Bartuňková, Svrčina a Menšík. Všechny 3 české hokejové kluby dnes vstoupí do Ligy mistrů. Plzeň v 17:30 přivítá švédské Regle. Ve stejném čase Liberec nastoupí k zápasu na ledě finské Tapary Tampere a o 30 minut později začne zápas Pardubic proti polským Tychám.
8: Nehoda na D8 v Praze a komplikace u Vysokého Mýta. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem čekejte dlouhé kolony. Za sjezdem na Zdiby už v Cínovecké ulici se srazily 2 kamiony. Dálnice byla dlouho zavřená, teď už se projíždí alespoň levým pruhem. Kolony jsou dlouhé od sjezdu na Kralupy a je to asi na hodinu. Doporučujeme sjet už na 9. kilometru, obět to po souběžné silnici. V Praze je ucpaná taky Strakonická ve směru z centra na Zbraslav u Chuchelského závodiště zúžení a zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 35 popojíždějí kolony u Vysokého Mýta. U nájezdu na dálnici u letiště odtahují auta po ranní nehodě, jede se Kyvadlově. Fronty jsou tam až na 30 minut v obou směrech. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 178. kilometru je to až k omezení. Pro osobní auta asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. A na D1 dejte pozor i směrem z Brna do Prahy. U Měřína na kilometru 134 je zúžení, dojíždí se do kratší kolony. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude oblačno až polojasno, během dne až zataženo a odpoledne hlavně v Čechách místy přehánky, večer ubývání srážek a teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a na horách kolem 17. A zítra pak čekáme většinou oblačno, ojediněle s přehánkami, postupně může být až polojasno, na jihu i skoro jasno, večer pak na severu zataženo a místy déšť. Zítřejší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy. A teď už je to publicistika a Věra Štechrová.
10: Jak hodnotí nová zpráva Národní rozpočtové rady návrh rozpočtu na příští rok? Proč by v Maďarsku měly být až letos zveřejněny seznamy agentů někdejší komunistické tajné policie? A jak varující je podrobná analýza nedávného útoku agentů umělé inteligence OpenAI? I o tom budeme mluvit. Letošní plánovaný rozpočtový schodek 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet, uvádí to Národní rozpočtová rada ve své pravidelné zprávě. Tam také píše, že návrh státního rozpočtu na rok 2027 se schodkem 389 miliard korun je výrazně expanzivní.

0: Národní rozpočtová rada upozorňuje na to, že saldo veřejných financí při naplnění všech rozpočtových předpokladů vychází ve výši zhruba 3,7% HDP. Ministerstvo financí přitom předpokládá schodek ve výši 3,5% HDP. Z trajektorie snižování deficitu se tak podle rozpočtové rady stal postupný nárůst, a to o 140 miliard korun za 2 roky. Vláda podle rady tímto návrhem také opouští závazek ze svého programového prohlášení udržet veřejné finance blízko vyrovnané bilance, a to bezpečně pod hranicí 3% deficitu, protože deficitu pod touto úrovní nebude v roce 2027 podle rady zcela jistě dosaženo. My o tom budeme mluvit s předsedou Národní rozpočtové rady Mojmírem Hamplem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy v té zprávě zmiňujete také to, že u návrhu rozpočtu pro rok 2027 je nejistota u mandatorních výdajů na důchody a na platby zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. V čem ten nesoulad nebo nejistota spočívá?
1: No, není to tak jako v minulosti, že by Národní rozpočtová rada měla pocit, že ten mandatorní výdaj je vyšší, než je ta do rozpočtu zařazená částka. Je to tentokrát vlastně obráceně, protože u těchto tří položek, to znamená penze, pak platby za státní pojištěnce do zdravotnictví a mzdy, které jsou takové jako kvazimandatorní výdaj, vláda má určitou rezervu, která je do toho rozpočtu zahrnutá, a předpokládáme, že v průběhu září teprve bude debatovat o tom, kolik skutečně na tyto klíčové položky dá. To znamená, jestli u penzí to bude více než jenom ta základní zákonná valorizace, ty takzvané 300, jak už vaši posluchači zaznamenali, jestli to bude víc u plateb za státní pojištěnce, protože tam na jaře, to zase připomínám, vláda rozhodla, že by si představovala významné navýšení těch plateb, dokonce desetinásobek toho, s čím počítá zákon. A u platů ve veřejném sektoru, tak tu debatu vy monitorujete a referujete o ní, taktéž není uzavřená diskuze o tom, jak se budou posunovat přesně tarify a kolik to bude stát. Takže tady je to za nás nějakých zhruba 40 miliard korun, u kterých se to ještě musí v průběhu září uzavřít.
0: A jsou to tady položky, kde by se případně dali ušetřit miliardy, pokud by se dodržela ta zákonná valorizace?
1: Takhle, samozřejmě, tak pokud bychom se drželi jenom těch zákonných valorizací u penzí, u plateb za státní pojištěnce, a byl by velmi nízký růst platů ve veřejném sektoru, případně by se třeba nepřijímali další zaměstnanci do veřejného sektoru, tak to je ta částka nebo ta suma, o které se dá mluvit, ale zase já jsem realista, já nepředpokládám, že to je to, s čím vláda počítá.
0: Upozorňujete taky na to, že takováhle fiskální expanze nemá v podstatě od našeho vstupu do Evropské unie, když pomineme finanční krizi v roce 2009 a pandemii covidu, prakticky žádné srovnání. Ministerstvo financí ale ospravedlňuje potřebu nastartovat ekonomiku. Je teď v tuhle chvíli důvod zvyšovat schodek proto, abychom podpořili právě růst ekonomiky?
1: Jenom abych to upřesnil, ano, říkáte to správně, my jenom říkáme, že to nemá srovnání v těch normálních ekonomických časech, ano. Jo. A já bych rád věřil tomu, že ty plánované investice výrazně zvýší hospodářský růst, nebýt toho, že sama vláda s tím nepočítá, protože vláda schválila fiskálně strukturální plán, na který dala palec i Evropská komise, a ten fiskálně strukturální plán, to je základní harmonogram, základní mapa toho, jak se má vyvíjet hospodářská fiskální politika během celého volebního období, vůbec nepočítá s tím, že bychom v příštích letech dosahovali nějakých závratných temp růstu. Naopak počítá s tím, že se budeme držet u těch temp, která máme teď až někdy do roku 2030. Takže pokud jsou to proklamace verbální, tak je to proklamace, a mě zajímá to, co je na papíře, to, co se předkládá partnerům v Evropské unii, a tam s ničím takovým vláda nepočítá.
0: Když vláda říká, že jde o proinvestiční rozpočet na rok 2027, tak je ta úroveň financí, které jsou alokované v tom návrhu na investice, nějak významně vyšší než v minulých letech? Jaké je to srovnání?
1: Není, dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže je vykompenzováváme z těch národních, takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
0: Ano, tuším, že jde asi o 200 miliard.
1: Tak, ale ty úrovně investic jsou dlouhodobě v České republice v tom státním rozpočtu relativně podobné, nemění se nějak zásadně a skoro okolností třeba u investic do dopravní infrastruktury, málo se to ví, ale je to prostě statisticky dokázaný fakt. Česká republika je jednou ze zemí Evropské unie, které vydávají vůbec nejvíc, nebo dokonce vůbec nejvíc ze všech zemí na dopravní infrastrukturu. A je to dáno prostě tím, že ji máme hustou a snažíme se ji v té hustotě, zejména železniční síť, udržovat. A to má samozřejmě dopady potom i nejenom na tu běžnou, na výstavbu, ale taky na údržbu a investice do údržby. Konec konců na něco podobného upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad. Takže není to tak, jako že by Česká republika dlouhodobě dávala do dopravní infrastruktury málo. Je to spíš tím, jak je utrácíme, za co ty peníze utrácíme, v jaké struktuře.
0: Mohla by taková výše rozschodku, kterou to ministerstvo plánuje, mít třeba i nějaký vliv na úrokové sazby z vládních dluhopisů?
1: Tohle je složitější. Jsou věci, které vláda má pod kontrolou, to je velikost výdajů. Jsou věci, které pod kontrolou nemá, to je například teď celosvětový vývoj v čase od covidu, kdy úrokové sazby, a to znamená výnosy z vládního dluhu, rostou v některých zemích velmi dramaticky ve vyspělém světě. A my jsme součástí stejného trendu, protože dluh je prostě globálně obchodovaná komodita. Když se někteří zadlužují, tím zmenšují prostor pro zadlužování tím ostatním, nebo jim to zadlužování zdražují. To se děje i nám. Máme vyšší základní úrokovou sazbu, myslím si, že oprávněně oproti třeba eurozóně, takže jsou věci, které vláda nemá nutně pod kontrolou, ale které má brát v úvahu při těch svých hospodářských a fiskálních plánech. A toto je jedna z nich. My prostě víme, tím jsme si jistí, že budeme v příštích letech obsluhovat ten dluh dráž a tím pádem bychom měli ne dvakrát, ale spíš třikrát nebo čtyřikrát vážit, než nějaký dodatečný dluh uděláme, protože určitě z něj nebudeme platit tak nízké úrokové sazby, jako v časech před covidem.
0: Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, děkuji, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Nová maďarská vláda by měla do konce roku odtajnit spisy komunistické tajné policie a zveřejnit jména 60 až 80 tisíc někdejších informátorů a konfidentů, sdělil to vicepremiér a šéf úřadu vlády Bálint Ruf. V rozhovoru pro portál Telex uvedl, že netuší, jestli se na seznamech ocitnou lidé, kteří po pádu komunismu zaujali významné pozice v maďarské ekonomice a politice. Utajené mají zůstat jen údaje, které by mohly poškodit bezpečnost země a jejich spojenců v Unii a v NATO. Záměr otevřít archivní svazky a vyzvala už před časem strana TISA Pétera Maďara, která zvítězila s drtivou převahou v dubnových parlamentních volbách a ukončila 16-letou éru premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Já teď zdravím Vratislava Havlíka, odborníka na dění v Maďarsku z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Které archivy by se na tomto základě měly tedy otevřít?
2: Tak nejde pouze o jeden archivní fond, ale i o jakýsi širší soubor dokumentů komunistických bezpečnostních složek. Ty byly dosud uloženy jak v historickém archivu státní bezpečnosti, tak ale i v držení současných národně bezpečnostních služeb. Takže nejde o jeden jediný fond, ale o více archivů.
0: Proč ty archivy nebyly otevřené? Máme už desítky let od změny režimu. Byly nějaké snahy v Maďarsku už v minulých letech o otevření těchto archivů?
2: Tak nějaké snahy byly a některé věci byly jaksi otevřeny, ale jenom ve velmi úzkém režimu. To znamená, pouze přímo dotčené osoby se mohou nahlížet do svých svazků, ale ne badatelé. Respektive badatelé mohou taky nahlížet do archivu státní bezpečnosti, ale do pouze určité vymezené části. No a proč se to nestalo šířeji? To se taky ptají dnešní politice, to se právě ptá opozice a právě proto zařídila, aby se to zveřejnilo, protože prostě mnoho historiků a politologů se domnívá, že zatím byl samozřejmě zájem některých lidí, aby mohli dále pokračovat v politice a aby se nepřišlo na jejich minulost. To znamená, ano, v tom toto je významný rozdíl například vůči české, či slovenské, či polské politice, že v Maďarsku nevíme, jestli náhodou někdo ze současné garnitury nebo prostě z těch vlád po roce 89 nespolupracoval s STB. To nevíme.
0: A obhajovala nějak minulá vláda tu neochotu zveřejnit svazky tajných služeb, nebo se o tom prostě nemluvilo?
2: O tom se prostě nemluvilo. To bylo téma, které se řešilo v letech po revoluci. Teď se na to jakoby už pozapomnělo, bralo se to jako jakýsi fakt, že prostě Maďarsko se takto postavilo vůči své minulosti, že jakoby odmítá otevírat nebo ten horký brambor nebo tu pandořinu skříňku pracovat s tím horkým bramborem a nezaznamenal jsem, že by ta debata byla nějak zásadní. Prostě bylo jasné, že do tohoto Fides nepůjde a nemám pocit, že by se to až tolik otvíralo, že by o tom byla nějaká veřejná debata.
0: Mají to o 60 až 80 tisíc lidí, někdejších informátorů a konfidentů. Tak jakou odezvu má tenhle plán na politické scéně a ve společnosti a jaké dopady by mohl mít?
2: Tak ta odezva je spíše pozitivní, je to dáno i tím, že strana TISA má širokou podporu a je to něco, co dopředu avizovala, že do toho půjde. To znamená, tady je ta jaksi odezva pozitivní, dokonce strana Fides se nestaví nějak jako akutně nebo aktivně proti, protože když se podíváme, že podle některých zdrojů možná až 180 poslanců hlasovalo pro, tak znamená to, že i lidé ze strany Fides museli hlasovat pro ten zákon. Je to tedy na té politické úrovni, na té společenské úrovni je to spíše podporováno, byť u Fidesu pravděpodobně pouze velmi vlažně a ty dopady můžou být absolutně zásadní a to si ledas do uvědomuje a pokud ne, tak na to brzy přijdou po zveřejnění prvních jmen, protože prostě to, s čím my žijeme v Česku, to, že my tady známe jména lidí a postupně probublávají nebo především probublávala v minulosti, kteří spolupracovali s STB, tak tím si Maďaři neprošli. To znamená, že tam je vlastně tady ten historický zlom odsunutý. Nemůžeme být velkými optimisty, nevíme, co z toho bylo zničeno. Jo? Je velmi pravděpodobné, že v letech 89 a 90 část těch spisů byla zničena. Nevíme, jestli ty klíčové, kdo jsou ty osoby a tak dále, ale čeká nás možná velké překvapení.
0: V České republice také máme lustrační zákon, který upravuje, kdo může a nemůže pracovat ve státních službách, pokud tedy byl na takových seznamech, tak uvažuje Maďarsko o něčem podobném?
2: Tady o tomto nemám zatím informace. Já si myslím dokonce, že toto je spíš jakýsi první krok. To znamená, my tady vidíme, že do konce roku mají být odtajněny ty svazky. To znamená, vyloženě historici budou moct jít a do archivu nahlížet, zveřejňovat to a tak dále. A to je krok B. No, dovedu si představit, že by to vedlo k automatické diskreditaci některých osob, ale jestli jako se systematicky bude proti ním zasahovat, to si netroufám tvrdit. To je prostě hudba budoucnosti.
0: Říká Vratislav Havlík z Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně, naslyšenou.
0: Ten, kdo četl nezávislou analýzu incidentu, kdy agenti umělé inteligence společnosti OpenAI bez povolení opustili zabezpečené testovací prostředí a napadli pak cizí firmu, může mít pocit, že Matrix se dostává z filmu do reality. Úkolem agentů při testu bylo najít a pak zneužít bezpečnostní chybu v nějakém programu a získat o tom důkaz. Každý z nich byl uzavřený ve svém vlastním testovacím prostředí. Jenže agenti AI se přesto navzájem našli a začali spolupracovat. Nakonec jich bylo víc než 1200. Dokázali najít zranitelnosti v testovacím prostředí a těchto chyb využít. Koordinovali se, předávali si vedení a definovali si svoje vlastní výzkumné strategie. Aktivně zametali stopy navíc, aby lidé nezjistili, co přesně dělají. A také věděli, že jednají v rozporu s pokyny, ale nezastavilo je to v porušování pravidel. My o té zprávě budeme mluvit s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benzlem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak jak překvapivá je pro vás ta podrobná 100-stránková zpráva o chování agentů AI?
3: Já jsem se ji snažil celou pročíst. To, co mi tam přijde zajímavé, je to, že ti agenti doopravdy byli velmi dobře koordinovaní, dokázali se mezi sebou vyměňovat tisíce zpráv a souborů a projevili i takové chování, které se dá interpretovat i třeba jako takový kamikadze útok, kdy některé ty běhy agentů provedly experimentu, kterého věděli, že pravděpodobně znemožní dokončení jejich vlastního úkolu, a protože tím mohli získat nějaké informace. Ta analýza je velmi zajímavá a myslím si, že celá ta vědecká obec ji nyní velmi podrobně zkoumá.
0: Ty AI agenti se v tom testu dostali z prostředí, které jim vymezil člověk. Navíc žádného z nich neomezili etické zábrany, které mají být vštípené. Tak můžeme si dovolit dál rozvíjet něco, co nedokážeme uhlídat?
3: Já si myslím, že ano. Ono určitě to nelze interpretovat jako nějakou spouru. Ti agenti děli, že dělají něco, co nemají, objevuje se to i v těch záznamech, že útok na infrastrukturu Hugging Face je mimo původní zadání nebo že to může být neetické, jenže tyhle úvahy prostě to chování většinou nezastaví. A to, co to ukazuje a to, co to znamená, je, že nestačí doufat, že model pozná, co je správně, potřebujeme mu prostě nastavit ty technické bariéry, které určité věci skutečně neumožní a i to testovací prostředí zkrátka nebylo dostatečně ošetřeno.
0: Jak si to vysvětlujete, že člověk nedokázal těm agentům AI nastavit ty bariéry, které by je donutily respektovat pravidla? Znamená to, že v podstatě ani ti vývojáři si nebyli vědomi toho, co všechno můžou tito agenti AI dokázat?
3: Já si myslím, že je to dáno spíše povahou toho testu, protože OpenAI testovala ty autonomní AI agenty zkrátka na hackerských úlohách a došlo tam jednoznačně k zanedbání toho, co všechno ty nejpokročilejší modely dokážou, a byla tam zkrátka chyba v tom testovacím prostředí a agenti si našli cestu na internet. Všechno to ukazuje, že to testovací prostředí musí být lépe nastaveno a ostatně je to jeden ze závěrů OpenAI, kdy tím výsledkem celé té analýzy a celého toho vlastně testování je to, že právě to testovací prostředí musí být mnohem lépe nastaveno, regulováno a monitorováno.
0: No, někteří agenti, jak jste už i vy říkal, se taky dokonce obětovali ve stylu kamikadze, když se blížili konec jejich existence. Oni se vytvořili za pouhých 6 dní vlastní společnost, která vznikla za jediným úkolem splnit za každou cenu zadaný cíl. Chovali se přitom podezíravě, když se je někdo snažil kontrolovat. Bránili se dokonce tomu, aby byli prozrazeni lidem. Tak je žádoucí pokračovat ve vývoji modelů, které už si osvojili takové nežádoucí chování, protože to už jim těžko někdo vezme?
3: Modely dokážou dneska produkovat klamavé chování, pokud je to instrumentálně užitečné pro dosažení toho jejich cíle, ale nesmíme to porovnávat s nějakými lidskými úmysly typu teď budu lhát, teď budu něco obelhávat. Ten systém zkrátka dokáže obejít kontrolu, zmanipulovat ten záznam nebo zatajit nějaký skutečný postup, ale nemůžeme mu přisuzovat lidské vlastnosti. Stále máme umělou inteligenci pod kontrolou a určitě neexistuje nějaký vědecký konsenzus o tom, že by AI byla na cestě k převzetí nějaké moci. To je velmi vágní přirovnání. Já bych z toho incidentu nedělal důkaz, že se to děje. Je to spíš jenom dobrý důvod brát kontrolu těch autonomních agentů mnohem vážněji a ve vývoji zkrátka pokračovat dál, ale ruku v ruce s tím musí jít právě i bezpečnost.
0: No, existují nebo připravují se nějaká globální pravidla, která by určovala tu rovnováhu mezi rizikem a technologickým pokrokem?
3: Každý kontinent k tomu přistupuje jinak. Evropa má nařízení o umělé inteligenci AI Act, který právě hovoří o transparentnosti a řízení rizik, ale pochopitelně žádný jednotný celosvětový standard neexistuje, byť se o něm hovoří čím dál častěji.
0: Lukáš Bencel, ředitel České asociace umělé inteligence, byl ve vysílání. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: To už je vše z polední publicistiky. Za chvíli jsou tu aktuální zprávy. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům, komentářům můžete vrátit i v podcastových aplikacích.
4: Je 12 hodin a 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Právě.
4: Dobré odpoledne. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Nejlevnější benzín je v Jihočeském kraji, nafta v Pardubickém. Nejdražší paliva naopak nabízejí pražské čerpací stanice. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Izraelští osadníci a vojáci zabili dva mladíky při útoku na vesnici v okupovaném západním břehu Jordánu. S odvoláním na místní úřady o tom informuje agentura Reuters. Podle palestinského ministerstva zdravotnictví bylo obětem 16 a 19 let. Podle izraelské armády její síly vstoupily do vesnice, aby zajistili bezpečnost policistů a izraelského civilisty, který se snažil odvést dobytek. Na žloutenku HIV nebo syfilis dnes budou testovat zájemce v Jindřichově Hradci. Odběrová sanitka organizace Prevent bude stát od 13 do 17 hodin na parkovišti u svatého Floriana. Testování je zdarma a anonymní, bez předchozího objednání. Mobilní testování plánují v září a říjnu ještě v Prachaticích, Strakonicích a Českých Budějovicích. V pražském Valštejnském paláci dnes začíná festival vážné hudby Mladá Praha. Ten na 12 koncertech představí nadějné hudebníky z Česka i zahraničí. Kromě pražských sálů se bude hrát také ve Vysoké u Příbramě, Rakovníku, Kolíně, Brně nebo v německém Báčandau. Máme pro vás připravené dopravní informace. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Velké Meziříčí západ. Na kilometru 138 se dojíždí do kolony, ta se sune až na kilometr 134, pracují tam silničáři v levém pruhu, zdržení je kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 se táhne dlouhá kolona za sjezdem na Mělník, na 10. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až za sjezd na Zdiby na minus 2. kilometr. Tam stále odklízejí následky nehody dvou kamionů, projíždí se jen jedním pruhem, zdržení je kolem 45 minut. Postojíte taky v opačném směru v Cínovecké od Kbelské. V průmyslové směrem ke spojce postojíte mezi Českobrodskou a Europarkem, tam je to na 15 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně Čechách, místy s přeháňkami. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. To byly zprávy, teď už Kamila Pišeková a názory a argumenty.
5: Izrael pomůže Řecku s ochranou proti dronům. Nebe nad Ruskem se stává nebezpečným. Český prezident a premiér uzavřeli smír. Donald Trump nabízí alternativní realitu. Předvolební spolupráce je řešením pro opozici v Česku. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
6: Názory a argumenty.
5: Evropská unie vyjádřila solidaritu Německu v souvislosti s dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ke kterému došlo před měsícem. Unie se v této souvislosti pravděpodobně pokusí dohodnout na dalším sankčním balíčku proti Rusku. Ve studiu je teď se mnou komentátor a analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
7: Dobrý den.
5: Jak je pro členské státy těžké se na těchto sankcích domluvit?
7: No, dosti těžké. Viděli jsme to naposledy na začátku léta, kdy poslední balíček sankcí dosti zkomplikoval řecký nesouhlas s částí sankcí. Tehdy šlo o námořní dopravu zkapalněného plynu a myslím si, že i ve vzpomínce na to, jak obtížné dohadování to bylo, které rozhodně muselo potěšit Kreml, se Evropská komise už na konci léta rozhodla, že další balíček sankcí bude jiný. Má být největší co do počtu lidí zařazených na sankční seznam, ale nemají tam být už vůbec žádné hospodářské sektorové sankce. Uvidíme, jestli pod tíhou těch událostí z Lipska na to teď Evropská komise nezmění názor. Řada zemí, včetně Německa, vyzývá k rozšíření sankcí, ale stále tady platí, že je velice obtížné hledat ještě takový druh sankcí, který by splnil to, co má, tedy že by byl tvrdý směrem k Rusku, ale zároveň, aby byl i politicky prosaditelný.
5: A dá se říct, jak jsou ty dosavadní sankce účinné? Nakolik vlastně splnily zatím očekávání?
7: No, Rusko zatím nepřiměli k tomu, aby ukončilo bojové operace, takže by se mohlo zdát, že nesplnili zadání, ale fakt je ten, že Rusku nesmírně stěžují jakýkoliv postup, jak hospodářsky, přinášejí velké škody ruské ekonomice, zejména do budoucna, komplikují přístup k penězům, komplikují penězovod vlastně do Kremlu, kterým Rusko financuje válečné operace na Ukrajině, takže bez velkého přehánění se dá tvrdit, že i evropské sankce velice pomáhají Ukrajině tím, že omezují možnosti Ruska ty peníze pak využívat na bojové operace. Nicméně, když se bavíme o reakci na dění v Lipsku, tak si myslím, že to bylo natolik závažné, že by možná nemělo zůstat pouze u sankcí a padají už nové návrhy, staronové, jako je možná využití zmrazených aktiv ruské centrální banky, anebo, o tom se zatím příliš nemluví, ale třeba také zbrojní pomoc. Ukrajinci dlouho žádají například o německé rakety Taurus, tak to by například byla taková adekvátní odpověď vzhledem k závažnosti incidentu, který se v Lipsku stal.
5: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
7: Hezký den.
5: A o problémech, které s drony souvisí, se na nejvyšší úrovni mluví také v Řecku. Tamní vláda zjistila, že její země není dostatečně chráněna nejen proti dronům, ale i raketám. Dohoda s Izraelem o dodávce obranných systémů ve výši 3 miliard eur by to měla vyřešit. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Řecko-izraelská smlouva je co do ceny i strategického dosahu mimořádná. Týká se dodávek systému, který má bránit řecký vzdušný prostor před střelami, letouny a drony v několika vrstvách. V řeckém provedení se bude jmenovat vlastenecky Achillův štít. Atény kromě toho uzavřely ještě jiné smlouvy s izraelskými firmami na dodávky dalších vysoce rozvinutých technologií, velicích center, protitankových střel, dronů nebo umělé inteligence. Řecko patří se svými 3,5% HDP výdajů na zbrojení k nejvzornějším členům NATO. Nenakupuje jen v Izraeli, ale také desítky stíhaček páté generace F-35 od Spojených států nebo fregaty od Itálie a Francie. Jde o součást tzv. Agendy 2030. Ta má zcela přebudovat tamní armádu na nové výzvy, tedy proměny válčení, větší roli dronů, balistických raket, boji na více frontách nebo i na velkou dálku. Řečtí politici, experti vidí totéž, co ostatní, ale vzhledem ke svému pocitu ohrožení reagují rychleji a důsledněji. Cítí hrozbu iránské odvety proti americkým vojenským zařízením na řeckém území. Dlouhodobá, skoro historická, je obava z Turecka. S tím má Řecko mimo jiné nedořešené otázky námořních hranic, případně budoucnosti Kypru, jehož severní část Ankara stále kontroluje. V případě ochrany před hrozbou ze vzduchu si Řekové vybrali spolupráci s Izraelci, podobně jako Finové nebo Němci. Izrael má propracovaný systém, který prošel testem ostrého nasazení. Navíc je vnímaný jako levnější a efektivnější než ten, který nabízejí Američané, kteří mají také problém s dodávkami munice. Řecko také s Izraelem sdílí obavy z Turecka. Prezident Erdogan po svém nástupu k moci před více než 20 lety změnil politiku spojenectví s Izraelem na nepřátelství. Mluví o tureckém osvobození Jeruzaléma, stupňuje rétoriku proti Izraeli, na svém území hostí představitele hnutí Hamas. Podobnou rétoriku používá i vůči Řecku a i ono nyní mluví o tom, že chce mír, ale z pozice síly. Jinou linií izraelsko-tureckého sporu je budoucnost Sýrie. Turecko vytvořilo na severu Sýrie svou zónu vlivu a snaží se udělat svůj protektorát z celé Sýrie ve spolupráci s prezidentem Ahmadem Šarou. Naopak Izraelci Šarovi nevěří a naopak vytvořili nárazníkovou zónu na jihu Sýrie, která má prý bránit izraelské území a drůzy, co by izraelské spojence. Nechtějí, aby se z Golan stala jakási pomyslná izraelsko-turecká hranice. Ze stejného důvodu Jeruzalém odmítal, aby se součástí mezinárodních sil v Gaze staly turecké jednotky. Bylo to také Turecko, které se zasazovalo o zmírnění amerického vojenského tlaku na Irán a údajně zabránilo nasazení kurdských jednotek proti iránskému režimu. Řecko-kypersko-izraelská kooperace má řadu dalších aspektů, například zájem na zabezpečení těžby podmořského plynu, zejména blízko kyperských břehů, s čímž Turecko nesouhlasí. Nedávno také tyto tři státy uzavřely dohodu o propojení svých energetických soustav. A i když Řecko je uvnitř Evropské unie považováno za spíše protiizraelsky orientovaný stát, ve skutečnosti už dávno Izraelcům umožnilo cvičit jejich piloty na svém protileteckém systému ruského původu S-300, podobném, jaký používá Irán. Řecko tím vstupuje do komplikované hry, v níž se překrývají nebo naopak kříží zájmy také dalších zemí, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta, a představují klíč k řešení konfliktů v Libii, Somálsku, Súdánu nebo Jemenu. Je tu ještě jedna stránka věci, a to je komerční úspěch izraelských vojenských technologií. Kupují je v zákulisí i ty státy, které jinak veřejně Izrael kritizují. V posledku se ukazuje, že upřednostňují bezpečnost svých zemí před vším ostatním, včetně vlastní rétoriky.
5: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. A dronům se budeme věnovat i nadále. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval letecké společnosti a pojišťovny, že ruský vzdušný prostor se stává nebezpečným právě kvůli ukrajinským dronům a označil ho za de facto uzavřený. Zdůraznil také, že Kyjev neplánuje útočit na civilní letectví. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
9: Pan Zelenský přišel se svým prohlášením 1. září ve svém obvyklém večerním videovzkazu Ukrajincům i celému světu. K tomu dlužno dodat, že tak učinil v okamžiku, kdy Ukrajina a zejména Kyjev byly vystaveny už několikadenním vytrvalým útokům naopak ruských dronů, které během této fáze války poprvé nepřicházejí jen v noci, ale i za plného denního světla. Prezident doslova prohlásil: chtěli bychom každou leteckou společnost, která využívá ruský vzdušný prostor, každého pojišťovatele a vůbec všechny, kdož ještě využívají klíčová ruská letiště, upozornit, že ruský vzdušný prostor už v žádném případě není bezpečný. Ukrajina přitom nehrozí civilnímu letectvu jako takovému, jen důrazně upozorňuje, že na ruském nebi budou trvale přítomny naše drony. S tím bude muset každý počítat. Válka, kterou rozpoutalo Rusko, teď zkrátka ruské nebe uzavřela. Tolik Volodymyr Zelenský. O tom, že právě drony jsou doslova největším objevem rusko-ukrajinské války, svědčí i fakt, že se z bojišť na východě Evropy pomalu stěhují na celý kontinent. Původně to byly jen ojedinělé bezpilotní stroje, které zabloudily tu do Rumunska, tu do Polska, tu zase do Pobaltí. Nejnovější případ, kdy na mezinárodní letiště v Lipsku zaútočili nejméně 3 dnes už prokazatelně ruské drony, znamená, že v hybridní ruské válce doslova proti celé Evropě bude Rusko tuto nejmodernější bojovou techniku používat stále častěji. A nenechme se mýlit tím, že útok selhal, protože za ním stáli neprofesionální, jednorázově najatí vykonavatelé. Příště to může dopadnout mnohem hůř. O lipském konfliktu se tento týden jednalo hned na několika významných politických fórech. Nejnověji se k případu vyjádřili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Oba šéfové vrcholných evropských institucí upozornili, že Rusko si počíná stále nezodpovědněji a slíbili, že se postarají o nastolení nové normality na celém kontinentu. Lipsko znamená novou eskalaci na území Evropské unie. Musíme se plně aktivizovat, což znamená zejména rychlejší a efektivnější reakci na nezodpovědné jednání Moskvy, řekla paní von der Leyenová. Mark Rutte k tomu dodal, že celá Severoatlantická aliance, včetně USA, je s Německem plně solidární. Teď už tedy jde jen o to, jak najít skutečně rázná opatření, která by nepřinášela jen proklamace či uzavírání některých ruských diplomatických misí.
5: Míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
6: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: S tím, jak se blíží listopadové volby do americké sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu, roste u prezidenta Donalda Trumpa nervozita. Je to vidět z toho, že přibývá jeho pokusů, jak celý volební proces zpochybnit. Šéf Bílého domu zkrátka popírá realitu. Domnívá se politolog a publicista Jiří Pehe.
10: Americký prezident Donald Trump se před nadcházejícími volbami do kongresu stále více uchyluje k popírání pro něj nepříznivých trendů či rovnou přepisování reality. V nedávném televizním rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise odebrala licence některým celostátním televizním stanicím, protože průzkumy veřejného mínění, které zveřejňují, jsou prý smyšlené. Trump neuvedl žádné důkazy, že by některý z mnoha průzkumů, které opakovaně ukazují, že jeho podpora klesla na rekordní minimum, byl sfalšovaný. Ve stejném rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise zakročila proti moderátorce celostátní televizní stanice ABC Christine Welkerové, protože prý lhala, když uvedla, že ne všichni republikánští kandidáti, které Trump podpořil, v primárkách uspěli. Co na tom, že se dá snadno dokázat, že Welkerová má pravdu? Realita amerického prezidenta zdá se zajímá stále méně. Snaží se tvořit a veřejnosti vnucovat alternativní realitu, která často nemá nic společného s fakty. Na propad popularity reagoval na své sociální síti Truth Social ku příkladu zveřejněním žebříčku amerických prezidentů, v němž sám sebe umístil na první místo s popiskem největší prezident. Prezidenti Lincoln, Washington či Roosevelt se umístili až za ním, co by velcí prezidenti. Jiní v jeho žebříčku chyběli úplně. Někteří pozorovatelé politického dění ve Spojených státech, kteří mají blízko k republikánské straně, varují, že Trump nebere vážně problémy, jako je zhoršující se ekonomická situace či vysoké ceny pohonných hmot, které souvisejí s válkou s Iránem. Odbývá je tím, že jsou jen malou daní za to, že Irán nebude mít jaderné zbraně. Kdyby bylo na obzoru rychlé ukončení války s Iránem završené zastavením jeho jaderného programu, mnozí Američané by dočasné zhoršení ekonomické situace možná akceptovali, jenže ani ve válce s Iránem nemůže Trump vykázat téměř žádné úspěchy. I v tomto případě se uchyluje k čemusi, co by se dalo popsat jako vytváření falešné reality. Buď tvrdí, že válku už Spojené státy dávno vyhrály, anebo že válka sice možná ještě pokračuje, ale je zcela bezvýznamná a Spojené státy mají vše pod kontrolou. Na kapitulaci Iránu si prý mohou počkat, ekonomická situace ve Spojených státech se pak rychle zlepší. Na některé konflikty reaguje tak, že přejmenovává celá území. Hormuzský průliv přejmenoval na americký průliv. V Kanadě se nedávno pomstil za její podpor proti dalším jím uvaleným clům tak, že přejmenoval Ontářské jezero na americké jezero. Co na tom, že toto přepisování zeměpisu neukončí ani konflikt s Iránem, ani neschody s Kanadou? Američtí analytici si všímají, že mnohem více času než nabízením řešení vážných problémů, které se během jeho vlády nakupily, Trump stále častěji tráví nad projekty, které ho mají tak či onak zapsat do historie. Na tiskových konferencích dokáže dlouhé minuty mluvit o budování tanečního sálu v Bílém domě či plánech na vybudování vítězného oblouku v centru Washingtonu. Nemálo času strávil v létě pořádáním akcí, jako jsou soutěže v americkém zápase přímo v areálu Bílého domu nebo závody vozu kategorie Indy přímo v ulicích hlavního města. Alternativní realitu Trump nabízí i v pohledu na volby. Dál bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby v roce 2020 byly sfalšovány, nebo že nadále dochází k podvodům při využití korespondenčního hlasování. Toho pak využívá k pokusům ovlivnit průběh nadcházejících voleb. Podle jeho kritiků zde možná leží odpověď na otázku, proč Trump není znepokojen možnou volební porážkou tak, jak by se dalo ve světle průzkumu čekat. Nahrál mu i nejvyšší soud, když neodmítl jeho dekret problematizující korespondenční hlasování. I kdyby se už nepodařilo jeho výnos implementovat, volby mohou být v řadě států přinejmenším zpochybněny. Boj o regulérnost voleb tak bude dominovat americké politice v příštích 2 měsících a boj o jejich interpretaci může pokračovat ještě dlouho po nich. Zdá se, že Trump a jeho spojenci připravili důmyslnou strategii, jak případné porážky republikánských kandidátů v řadě obvodů neuznat.
5: Vysvětluje politolog a publicista Jiří Pehe. V Česku naplno propukla bitva o rozpočet pro budoucí rok a o výši jeho schodku. Kromě opozice vadí výše deficitu i dvěma menším koaličním partnerům premiéra Andreje Babiše. Stejně tak i prezidentu Petru Pavlovi, s nímž Babiš teprve před nějakou dobou uzavřel smír, dodává redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
11: Svět a český rozpočet neposkytují příliš důvodů ke klidnému spánku. Každá dobrá zpráva je proto vítaným životabudičem. Jedna přišla minulý týden ze Strakovy akademie. Tam se po jednání Bezpečnostní rady státu sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Uzavřeli smír. Budou se scházet a projednávat důležitá témata. Předseda vlády umí číst nálady obyvatelstva. Spor o účast na summitu NATO v Ankaře mu ublížil. I jeho voliči instinktivně cítili, že hlava státu tam měla být. Už jen proto, že Pavel vzhledem ke své profesní minulosti armádě a aliančním záležitostem rozumí. Pokud by to jako argument nestačilo, je to neprůstřelný fakt, že na tato setkání jezdili jeho předchůdci Havel, Klaus i Zeman. Summit vyzněl jednoznačně pro Petra Pavla. A velmi pravděpodobně to na podzim potvrdí svým verdiktem také ústavní soud. Šéf hnutí ANO dává předem najevo, že je to pro něj odehraná záležitost, k níž se nehodlá vracet a pitvat ji. Prezidenta teď potřebuje jako přechodného spojence. Jeho ministryně financí Alena Schillerová totiž představila rozpočet se schodkem, který je potom covidovém nejvyšší v polistopadové éře. Na vládu se snesla neúprosná kritika z řad opozice a odborné veřejnosti. I ekonomicky nevzdělaní lidé tuší, že obří dluh není nic, čemu by měli tleskat. Byť vláda opakuje, že jde o investiční a prorůstový zákon, každému je jasné, že bez ohledu na užitečnost půjčky se musí splácet. Navíc bobtnají o úroky, které neúprostně z rozpočtu rok co rok ukrajují přes 100 miliard korun. To poslední, co dnes Andrej Babiš potřebuje, je další prezidentovo veto, stejně jako kritiku šéfa motoristů Petra Macinky, podle něhož je schodek příliš vysoký a chce o něm ještě jednat. Přestože jde o symbolickou vzpouru, premiér potřeboval svému ministrovi ukázat, kdo je pánem na vládním hřišti. Smírčím gestem vůči prezidentovi Macinkovi naznačil, že v boji s hradem by mohl zůstat sám jako pověstný kůl v plotě. Mezinárodní situace připomíná sud prachu. Stále drzejší Rusko napíná trpělivost evropských členů NATO k prasknutí. Posledním příkladem je dronový útok na letiště v Lipsku. Když před 5 lety Andrej Babiš oznamoval, že za výbuchem ve Vrběticích stáli agenti ruské GRU, nebyl osamocený. Neprůstřelné podklady mu dodala Bezpečnostní informační služba. Stála za ním vláda i prezident Zeman. Díky této jednotě se podařilo v Praze rozprášit ruské špionážní hnízdo pod diplomatickým krytím. Nelze odhadnout, co přinesou příští dny. Prezident a premiér nemusí být osobní přátelé, ale veřejnost by měla vědět, že při případném ohrožení budou mluvit jedním hlasem a zastávat stejná stanoviska. Ať měli ke vstřícnému kroku jakékoliv důvody, ve výsledku je ve prospěch obyvatel České republiky. Zkrátka, dobrá zpráva.
5: To byla komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Brzy to bude rok od hlasování, které v Česku rozhodlo o složení poslanecké sněmovny. V souvislosti s tím se také nabízí otázka, v jaké kondici je současná opozice a zda by měla reálné šance nahradit současnou vládu premiéra Andreje Babiše. Jaké jsou možnosti opozice, nad tím se zamýšlí publicista Jiří Leština.
12: Opozice je bezhubá, bezradná, rozklížená, bez programu i bez jasného vůdce. Tak vyznívá kritika snášející se na opozici nejen z provládních kruhů, ale také od části odborné veřejnosti či voličů nevládních stran. A samozřejmě nelze přehlížet, že leckteré výtky třeba co se týče absence programových alternativ jsou na místě. Na druhou stranu se tahle lavina kritiky v řadě aspektů jeví jako unáhlená, v leccčems přemrštěná či přímo nesmyslná. Říše snů je ku příkladu představa, že ani ne rok po volbách se ze skrumáže pěti opozičních stran vynoří charismatický lídr, konvenující takřka půl druhému milionu voličů, kteří loni hlasovali pro koalici Spolu, Starosty a Piráty. Vždyť jasný lídr nedominoval ani v řadách opozice, která v roce 2021 odstavila od moci první Babišovu vládu. Zhruba od března 2021 byla nejsilnější nevládní silou koalice Pirátů a Starostů a na roli vůdce opozice aspiroval Ivan Bartoš. V létě ale předběhla Bartošovo a Rakušanovo uskupení Fialova koalice Spolu, která v zápětí těsně zvítězila nad Babišovým hnutím jednoho muže. Což nám napovídá, že ani současná opozice nemůže sázet na to, že ji k příštímu vítězství dovede nějaký uhrančivý charismatik. Jediný způsob, jak znovu porazit premiéra Babiše, nadále spočívá ve sformování předvolebních koalic na platformě obrany demokratických principů. Jak nedávno trefně poznamenal v týdeníku Respekt politolog Lubomír Kopeček, na koaliční alternativu nepotřebujete charismatického lídra, potřebujete lídry, kteří jsou schopní se domluvit a jsou připraveni to vysvětlit dovnitř stran. Kritici současné opozice také trvají na tom, že její představitelé se utápějí v projektu Antibabiš, jenž se již dávno vyčerpal. Což je ovšem matoucí politická floskule, kterou nepřetržitě slýcháváme zhruba od roku 2017, kdy Andrej Babiš poprvé dosedl do premiérského křesla. Nikdo soudný nebude popírat, že klíčem k úspěchu opozice je vytyčení realistických programových vizí ve všech oblastech vládní politiky. Nyní se ale ocitáme v situaci, kdy program Antibabiš je aktuálnějším a neodbytnějším tématem víc než kdy dříve. Již za 3/4 roku působení Babišovy koalice se totiž ukázalo, že v čele státu se ocitla nejzlovolnější mocenská garnitura od roku 1989. Diskreditace a podkopávání ústavních institucí, včetně konstitučního tribunálu, ochromování státní správy a její odstřihávání od spolupráce s občanským sektorem, uzavření jednání vlády, ale i příprava zákonů šitých na míru biznisovým zájmům premiéra. To všechno svědčí o tom, že Andrej Babiš už bez skrupulí směřuje k autokratickému uchopení moci ve státě. Za této situace se pak jeví projekt Antibabiš oprávněným a nenahraditelným východiskem opozičního programu. A to nejen jako boj proti jednomu politikovi propadajícímu svodům autoritářství, ale i jako zbraň proti jím ovládané mašinérii, která se dala do pohybu, aby systematicky nahlodávala podstatu naší demokracie a občanských svobod.
5: A slova Jiřího Leštiny nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
13: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
14: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému,
13: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
4: Bylo 13 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Česku se letos nejspíš podaří dodržet schodek rozpočtu, odhaduje Národní rozpočtová rada. Rusko zavře německé Goetheho instituty v Petrohradu, Jekaterinburgu a Moskvě. Dobré odpoledne u zpráv přeje Naďa Procházková. Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abbasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost se vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo, pokračuje Abbasi.
15: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudce označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení a toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý a stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
4: Kompetenční žalobu podal prezident Pavel kvůli tomu, že ho vláda nezařadila do delegace na summit NATO v Ankaře. Soud ještě před summitem vydal předběžné opatření a na jeho základě Pavel na summit odjel. Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet. Uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekaterinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. Zpřísní i hraniční kontroly ruských občanů. Podle zpravodajského serveru Euraktiv se o ruský dům v Berlíně zajímaly i německé bezpečnostní složky. Ruská kulturní instituce podle nich v německé metropoli zaštiťuje i činnost tajných služeb. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Královéhradecký kraj začal s výstavbou nové výjezdové základny záchranářů v Rokytnici v Orlických horách. Stavba za necelých 13 milionů korun má zkrátit dojezdové časy posádek do horských oblastí. Dosud do Orlických hor vyjížděli záchranáři především z Rychnova nad Kněžnou, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Libor Seneta.
16: V létě dojezdové časy relativně slušný, v zimě samozřejmě už je to trochu komplikovanější a vzhledem k tomu, že se tady velmi rozvíjí zimní turistický ruch, tak samozřejmě sem potřebujeme jezdit častěji. A tady ta výjezdová základna nám výrazně zlepší obslužnost tady toho regionu pro zdravotnickou záchrannou službu.
4: Nová základna má být hotová do konce roku. Doplníme dopravní informace na D1 z Prahy do Brna. Pozor za sjezdem na Rosice na kilometru 178 se dojíždí do kolony kamionů. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za sjezdem na Kralupy. Kamiony zastavují na 8,5 kilometru. Fronta pokračuje až za sjezd na Zdiby, kde odklízejí následky nehody. Dobře dojďte. Počasí bude převážně oblačno až zataženo, hlavně v Čechách místy přeháníky. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy, teď už Zita Senková a jak to vidí.
17: Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. Jinak tomu nebude ani dnes. Jsem ráda, že pozvání přijal Aleš Farda, klimatolog z Czech Globe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já vám přeji dobrý den do Českých Budějovic.
18: Děkuji za pozvání.
17: Pane Fardo, zeptám se vás především na to, jaký účet nám měnící se klima vystaví, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu před rostoucími teplotami a suchem, bez jakých opatření se neobejdeme a zda budeme mít na ně dostatek prostředků. No a co zaznívá v diskurzu oteplování mezi politiky, vědci či ve společnosti? Otázek bude celá řada. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
6: Jak to vidí?
17: Vy působíte v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, což je veřejná výzkumná instituce, zkoumá probíhající globální

0: se používají třeba právě pro výzkum dopadů té změny klimatu na rostliny, na fyziologii rostlin, různých měřících přístrojů je opravdu hodně. Sbíráme a využíváme také opravdu velké množství údajů od různých dalších vědeckých institucí a skutečně dá se říct, že například tohle léto nás v jistém slova smyslu opravdu zaskočilo, protože intenzita té vlny veder a intenzita toho sucha, která přišla, byla opravdu výjimečná, rekordní, a to po celé Evropě. A zdá se říct, že tento rok byl možná ve smyslu toho, co víme o těch projekcích změny klimatu, tak byl o takových zhruba 15 let napřed.
1: Říkáte vlny, bylo jich zatím 5, mimochodem podle meteorologů i září bude zřejmě teplotně nadprůměrné. Jsou to stále ještě výkyvy, pane Fardo, nebo už tady sledujeme jednoznačný trend? Ostatně se suchem se potýkáme několik let a když jste zmínil vlastně velmi horké léto, tak faktem je, že těch tropických a supertropických dní i nocí je čím dál více, trvají déle a jsou také intenzivnější.
0: Tak určitě tady je třeba říct si, jak se klima chová. Ono klima vlastně je složené z jakýchsi oscilací, z proměnlivosti klimatu, variability klimatu. Ta je vyjádřena tím, že nám to klima kolísá vlastně mezi ročními obdobími a pak tu máme za určitých okolností různé trendy v tom klimatu. To jsou právě ty vzestupné trendy teploty, které pozorujeme v současnosti historicky, ale to můžou být i trendy jiné, může docházet k regionálním ochlazováním. Takže když se díváme třeba na ten vývoj těch teplot vzduchu, tak tam vidíme to kolísání meziroční, mezi desetiletími, ale zároveň už v něm dokážeme poznat třeba nějaký trend, který může být vyvolán nějakým přírodním podnětem, nějakou variabilitou třeba světového oceánu a po několik desetiletí nám třeba ta teplota může růst z těchto důvodů regionálně nad určitými částmi kontinentů. Ale v současné situaci tam vidíme trend globální, ta teplota do různé míry roste prakticky po celé planetě. Některé regiony a bohužel Evropa mezi ně patří, jsou zasaženy více, některé méně, ale jedná se opravdu o celkový trend, tudíž už právě můžeme mluvit o tom, že jsme mimo přirozenou variabilitu klimatu a že zápasíme s něčím, čemu se říká právě to globální antropogenně způsobené oteplování.
1: Jinými slovy, je to už nový normál, pane Fardo?
0: Ona je to změna. My se nacházíme v nějaké tranzienci, kdy se to klima pohybuje vlastně z chladnějšího stavu do teplejšího stavu a ono si právě nějaký nový budoucí normál neustále hledá a ten bude určený tím, jak dovolíme té teplotě na té planetě zrůst. Čili můžeme mluvit vlastně o tom, že normál už budou třeba ty průměrné nárůsty teploty měřené za desetiletí, za dvacetiletí, protože jednotlivé roky můžou být ještě rozkolísané. On nám ještě může přijít nějaký velmi chladný rok. Už nebude asi tak chladný jako třeba v 70. letech nebo ještě v tom starším období, ale ta přirozená variabilita pořád bude nějakým způsobem do těch statistik také promlouvat, ale už budeme sedět na té vzestupné křivce.
1: Vy se, pane Fardo, věnujete s kolegy klimatickému modelování aplikované klimatologii. Spolupodílíte se také na projektu Klimatická změna. Existuje i velmi dobře zpracovaný přehledný webový portál. Mapujete vlastně, jak už je jasné, vývoj klimatu až do roku 2090, včetně dopadů na různé sektory, zemědělství, lesnictví, energetika. Tak co nás čeká? Čím je, kdybych zůstala ve střední Evropě a zejména v Česku, specifická naše oblast, tento region?
0: Tak z klimatického hlediska jsme trošku a paradoxně, i když sedíme uprostřed kontinentu, tak jsme vlastně na takové hranici mezi tou mediteránní zónou, mezi středomořskou zónou, která je na jih od nás, od Alp a vlastně tím severem Evropy. Takže my vlastně sedíme, dá se to říct takhle zjednodušeně, mezi Skandinávií a Středomořím a to proč to říkám, je důležité z toho hlediska,

0: že vlastně tyhle dva regiony se zřejmě budou vyvíjet v tom budoucím klimatu velmi odlišně a u nás bude strašlivě záležet, do které té zóny spadneme, do které nás ta příroda, ten klimatický systém nakonec započítá. Protože třeba ta Skandinávie, ta se bude také ohřívat, ale bude v ní zároveň přibývat srážek. Takže ta bude asi směřovat k něčemu, co bychom do budoucna právě považovali za příjemnější klima. A na druhou stranu to Středomoří, to se bude bohužel vyvíjet zřejmě hůř, to bude dál vysychat a dál se tam budou objevovat teplotní extrémy a to klima tam bude čím dál víc drsnější. Také v tom letošním létě právě na tom byla Skandinávie jako de facto jediná část z Evropy velmi dobře. Ona měla hodně srážek, tam to léto vůbec nebylo výjimečné, třeba na od Dánska a ty rekordy padaly u nás a ve Středomoří. A to je právě to, čeho se tady obáváme v té střední Evropě, protože jak nám ubíhá čas, máme přesnější výsledky změření a máme přesnější výsledky modelových simulací, tak se zdá, že bohužel nás to klima bude chtít započítat spíš k tomu jihu a takový jeden z možných hodně pravděpodobných nebo pravděpodobnějších scénářů, s kterým my se tady můžeme potázat, je to, že se k nám bude třeba šířit takovéto stepní klima, které nyní pozorujeme třeba v maďarské nížině, v uherské nížině. Bude se k nám trošku tlačit ta pontská step, ten obrovský biologický, ekologický, klimatický stepní pás, který vede z jižní Moravy až někam k pohoří Ural a do Kazachstánu.
1: A co, pane Fardo, rozhodne o tom, že jaksi lidově řečeno spadneme spíše do toho středomořského pásma, nikoli ke Skandinávii, co se teplotně, klimaticky týče?
0: Tak o tom rozhoduje ta velkoprostorová cirkulace atmosféry do velké míry. To je způsob, jakým probíhá to proudění atmosféry v tom největším a téměř celoplanetárním měřítku. Jeho součástí, nebo řeknu to lépe, toto proudění odpovídá právě za to rozdělení těch klimatických pásů na ekvatoriální, tropický, subtropický, mírný a subpolární pás. A v podstatě dá se říct, že to, co jsme pozorovali i toto léto, tak to byly velmi aktivní tlakové výše toho subtropického pásmu. Oni jsou silnější, jsou intenzivnější, prohřívají se víc a zřejmě se u nás už i v porovnání třeba s minulým století vyskytují častěji na úkor třeba tlakových níží, které naopak nosí srážky. A pokud se u nás tyhle tlakové výše vyskytují v té teplé sezóně, tak přinášejí to velmi jasné počasí, ale oni ho přinášejí do té už nějakým způsobem víc nasycené atmosféry těmi radiačně aktivními plyny, jako je oxid uhličitý, tudíž se to všechno, celý ten systém se víc prohřívá, má buď stejné nebo menší množství vody ze srážek a charakter srážek se také mění trošku nepříznivě, tudíž my směřujeme právě k těm podmínkám těch velmi suchých, velmi teplých letních sezón. Ale nemusí to být úplně 100% pravidlo. Já samozřejmě trošku i lidsky samozřejmě doufám v to, že na nás ta příroda bude pamatovat opravdu ještě i s těmi chladnějšími roky. Bohužel, ale na lidské doufání se nemůžeme spoléhat.
1: Konstatuje klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Letošní dlouhodobé sucho, tropické, subtropické teploty ukázaly limity těch dosavadních opatření, tak jaké kroky by byly efektivní? Jak se, pane Fardo, adaptovat na to, že nás výhledově čeká, řekněme, v Česku Středomoří?
0: Tak určitě to bude mnohovrstevnatý proces, bude to poměrně komplikovaný proces. On je startován jednak, doufejme, alespoň v omezené míře, těmi informacemi, které my poskytujeme veřejnosti, poskytujeme odborné veřejnosti, státní správě, dalším institucím v České republice. A zároveň je to ale proces, který je startován přímo tou přírodou, přímo tím klimatem. Protože informace od vědců je jedna věc, ale to, že vám uschne les, protože kvůli suchu byl oslabený a nalítl ho kůrovec, to je velmi praktická věc z toho, tak říkajíc, terénu, s kterým se lesníci musí potázat. A musí na to nějak zareagovat a společnost na to zareagovala. A les a lesníci, to není jediný příklad. Ta společnost, ekonomika se dostává pod tlak přes zemědělství, to jsme v tomhle létě slyšeli z celé Evropy, ale je to už nějaký delší dobu trvající problém i u nás v České republice. Mění se i regionálně to, jak zemědělci mohou pěstovat jednotlivé rostliny. Vlastně pivovarníci vám řeknou, že sladovnický ječmen, který se dřív v některých regionech pěstoval, se dneska začíná pěstovat jinde a stěhují se jeho klimatické optimum do vyšších pásem. Stěžují se právě třeba i chmelaři na tu letošní sezónu. Takže budeme se muset bavit zemědělství o změně hospodaření, o nějakém využívání zavlažování, pokud možno kapičkovém zavlažování, jak ho mohou vaši posluchači znát třeba z Izraela či středomorských oblastí. A musíme se pak bavit právě třeba i o tom tlaku na tu hydrologii obecně, protože nám v krajině ubylo hodně vody, je to vidět na našich řekách, nějakým způsobem to omezuje lodní dopravu, to jednak i u nás na Labi, ale hlavně je to problém třeba právě pro Evropu. A začíná být ta situace trošku, tak říkajíc, prekérní, třeba právě pro zásobování tou vodou do budoucna i pro průmyslové účely. Čili bude to mnohovrstevnatá záležitost, budou tam nějaké takzvané ty triáže, jak se tomu v dnešní době říká, budeme se muset rozhodovat, čemu dáme větší prioritu, čemu menší prioritu. Ale třeba když se vrátíme trošku k lidským otázkám, budeme se muset i jako lidi chránit před těmi vyššími teplotami a před tím sluncem, které praží do naší krajiny a do našich měst.
1: Když jste, pane Fardo, zmínil třeba tu adaptaci v zemědělství, tak na jihu Francie také mění způsob hospodaření. Někteří začali pěstovat banány, papáje nebo manga, které potřebují méně vody, lépe snášejí vysoké teploty. Znamená to tedy, že se musíme, nemáme na výběr, adaptovat vlastně na ty probíhající změny. Česká vláda obnovila Národní koalici boje proti suchu. Jak hodnotíte, pane Fardo, tuto strategii, kroky, které se plánují?
0: Tak určitě vodou musíme začít. O obnovení této koalice samozřejmě vítám, protože dá se čekat, že do budoucna bude mít opravdu hodně práce a v hodně oborech vodu potřebujeme všichni, potřebují všechny obory vlastně ekonomiky, nebo de facto všechny obory lidské ekonomiky, abych to trošku uvedl na pravou míru. Tudíž my určitě budeme do budoucna pod tím tlakem, kdy ta společnost, ať už se třeba některým částem naší společnosti to nelíbí, tak my se těma změnama v té klimatickém systému budeme muset zabývat, a to minimálně z hlediska těch takzvaných adaptací, protože nám prostě nic jiného nezbývá, než se té změně těm novým podmínkám přizpůsobovat.
1: Budeme muset na to také najít dostatek prostředků.
0: Určitě ano. A prostředky asi budou hodně teda potřeba, a zároveň my chápeme, že ta společenská situace je komplikovaná. Klimatická krize není jediná krize, které naše společnost čelí. Máme tu otřesnou válku na východě, vyvolanou agresí Ruska. Máme tady problémy vlastně demografické, populace nám stárne a můžou se tu projevovat i další problémy, třeba právě ve stavu té ekonomiky. Takže my samozřejmě chápeme, že ty prostředky, které budou na boj s tou změnou klimatu, nebudou neomezené, budou velmi limitované, a proto se i náš ústav musí věnovat otázce té takzvané maladaptace na změnu klimatu. To je právě to zabránění tomu, aby ty prostředky nebyly vyplýtvány zbytečně, nebo dokonce, aby nějakým způsobem neuškodily v tom slova smyslu, že ty dopady změny klimatu, že je nějakým způsobem buď prohloubí, nebo ještě způsobí dodatečné ekonomické škody.
1: Je to tenká linie?
0: Určitě ano, protože tady záleží na tom, jak my dokážeme vlastně vybrat ty vhodná opatření právě pro tu naši českou krajinu. Musíme se inspirovat v zahraničí, ale musíme třeba zároveň vědět, že v zahraničí jsou jiné podmínky. Musíme být velmi, velmi opatrní v tom, jak ta klimatická data využíváme, připravujeme a prověřujeme. V klimatologii věnujeme obrovské úsilí tomu, aby jsme ty data nějakým způsobem verifikovali, validovali, abychom byli schopni říct, že tak toto skutečně bude v budoucnosti s vyjádřením nějaké nejistoty. Protože když nějakým způsobem mineme ten koridor, v kterým se budou a mají vyvíjet ty teploty a ty srážky a třeba projevy toho sucha, tak právě hrozí třeba ta maladaptace. Proto je klimatologie vědou.
1: Říká Aleš Varda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Jak to vidí?
1: Podle ředitelky Evropské agentury pro životní prostředí Leny Ile Mononen, lidé, kteří tvrdí, že současné extrémní počasí nemá nic společného s klimatickou změnou, jednoduše ignorují vědecké poznatky. Po letošním létě podle ní nelze popírat, že tropické teploty, sucha, požáry souvisejí se zrychlující se změnou klimatu. Pane Fardo, v jakém duchu se v České republice nese diskurs o této problematice, o oteplování? Co zaznívá v těch debatách?
0: Tak určitě diskuse je základním kamenem chování demokratické občanské společnosti. Diskuse musí být, názory musí být odlišné a právě z nějaké kritické diskuse by měly vyplývat ty závěry, které nějakým způsobem budou reflektovat skutečnost, které budou vlastně nějakým způsobem vymezovat tu optimální cestu, kterou se naše společnost téhle situace vydá do budoucna. Pochopitelně, jako je to u všech otázek důležitých, společensky důležitých, to spektrum názorů je hodně široké, až od úplného odmítání toho tématu, ignorování toho tématu, až po nějaké úplně nekritické nadšení, kde často ale právě pak musíme hrát i nějaký ohled v tom dávkování těch špatných zpráv, které bohužel klimatologie v poslední době nosí, protože je to i trošku psychologicky zátěžové. Nicméně ta diskuse musí probíhat i nějakou složitější strukturou právě s těmi obory, do kterých se ta změna klimatu, ať už přímo či nepřímo, týká, jako je zemědělství, lesnictví, ale třeba i průmysl. No a ta diskuse nese takové ty rysy, jaké je známe vlastně ze všech témat, které se dotýkají kontroverzí. Může to být diskuse velmi vypjatá, může to být diskuse klidnější.
1: Důvěřujeme obecně vědě, poznatkům, vědeckým hodnocením, pane Fardo, podle vašeho názoru?
0: Ve vědě je opravdu důležité, abychom se drželi vědeckých pravidel, pravidel vědeckého bádání, kritického myšlení, kritického ověřování faktů a i nějaké recenze těch faktů, verifikace hlubší. Ale pochopitelně to neplatí ve společnosti jako celku, protože jsme lidé, můžeme mít různé vlastní osobní zájmy, můžeme mít vlastní osobní koníčky, preference a v podstatě té vědě nikdo není zavázán té vědě věřit. Ale je to vysoce žádoucí, protože věda je něco, co naši společnost posouvá dopředu. A to zdaleka nemluvím jen o té klimatologii. A to kritické myšlení je věc, která nám potažmo pak přináší ty výdobytky, která ta moderní společnost má. A věda vlastně nám umožňuje i nějakým způsobem se na ty špatné budoucí podmínky připravit a nějakým způsobem se jim přizpůsobit. A pokud možno v té hlubší budoucnosti doufáme, že dojde i k takzvané mitigaci, k odstraňování vlastně těch příčin změny klimatu a že nějakým způsobem, ale to je bohužel asi opravdu ta velmi daleká budoucnost, tu změnu klimatu dokážeme dostat pod kontrolu.
1: Mohlo by, pane Farto, třeba tu debatu o změnách klimatu komplikovat i fakt, na který jste i vy poukázal, že třeba po nějaké vlně veder se na chvíli ochladí i zaprší. Není to právě ten moment, kdy si mnozí řeknou, vždyť to není tak horké? Mluvím o laické veřejnosti.
0: Určitě ano. V podstatě po každém létě nám přijde podzim a přijde zima. Ale je třeba poukázat na to, že i ta zima je nějakým způsobem v té dnešní době teplejší a že se poměrně radikálně změnila k horšímu. My už nemáme souvislou sněhovou pokrývku i někde ve takzvaných vyšších středních polohách, co jsou polohy de facto až podhorské, ta krajina je přes zimu otevřená a to pak vede k tomu, že se z té krajiny zimní vypařuje velké množství vody a na jaře nám o to intenzivněji hrozí sucho. A některé ty podhorské části naší republiky pak tou změnou klimatu trpí opravdu překvapivě hodně. To je i příklad Vysočiny, která je závislá na jarním tání sněhu hodně a když se toho sněhu nedostává, tak překvapivě i ta Vysočina je hodně zasažená těma vlnama veder a tím suchem.
1: Věnujeme dostatek pozornosti tomuto tématu ve společnosti, v odborných kruzích. Bereme vůbec to, co se děje kolem nás už vážně?
0: Tak dnešní společnost umožňuje naprosto neuvěřitelnou, a to je dobře, škálu různých zájmů lidských aktivit, takže to téma klimatu, změny klimatu nikdy ani logicky nemůže být žádným tématem, které ten vlastně život té společnosti bude určovat dominantně. Ta naše pozornost se samozřejmě dělí mezi spoustou témat a naším úkolem v té klimatologii vzhledem k těm vysokým sázkám a vysokým rizikům, kterým v budoucnu čelíme a který už se začínají projevovat, tak my samozřejmě na tyto rizika musíme poukazovat a musíme o těch problémech mluvit a musíme je té veřejnosti přinášet. Byť je to za cenu toho, že my jsme tisíčkové, my nosíme ty špatné zprávy a vlastně dá se to i bagatelizovat zlým způsobem, že strašíme lidi, když to tak chcete říct.
1: Tak nevím, jestli položit poslední otázku, pane Fardo, o kolik stupňů se oteplí, jaká změna teploty by byla, mohla být v té brzké době reálná?
0: Tak my už se celosvětově pohybujeme blízko té hranice oteplení o těch 1,5 stupně Celsia. Ta teplota bohužel bude růst dál a my navíc sedíme na kontinentu, který je vlastně té změně klimatu vystaven ve smyslu nárůstu těch teplot asi nejvíc. To je dáno naší polohou relativně vysoko na severní polokouli. Ty vyšší polohy, vyšší zeměpisné polohy, vyšší zeměpisné šířky se ohřívají více a je to také dané naší polohou mezi Afrikou a Asií. Já bych tady nakonec vzhledem k těm nejistotám zatím nespekuloval o tom, kolik těch stupňů bude. Bude to rozhodně víc než o 1,5 stupně Celsia. Budeme asi rádi, když na konci století skončíme někdy pod 3 stupni Celsia, ale rozhodně se musíme připravovat na to, že budeme čelit horším podmínkám.
1: Říká Aleš Farda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji krásný den do Českých Budějovic. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
3: Je 13 hodin a 30 minut.
2: Český rozhlas Plus.
3: Dobré odpoledne. Vládní motoristé budou jednat s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO o rozpočtu na příští rok. Nelíbí se jim výše navrhovaného schodku a mají víc než 20 svých návrhů, jak ho snížit. Ministryně Schillerová už dřív uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Možné úspory ale vidí maximálně v řádu jednotek miliard korun. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za první pololetí roku 2023. Rozhodl o tom nepravomocně obvodní soud pro Prahu 7. Omluvu, kterou hnutí od ministerstva požadovalo, soud nepřiznal. Podle právníka hnutí Adama Batuny se SPD odvolávat nebude, pokud odvolání nepodá ministerstvo. Hnutí podalo kvůli zařazení do zpráv o extremismu víc žalob. Pravomocné rozhodnutí padlo zatím jen jednou. Soudní porota na Maltě ve středu zprostila viny podnikatele Jorgena Feneka, který si podle obžaloby měl v roce 2017 objednat vraždu investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Za to mu hrozilo až do životí. Podle poroty se nedopustil ani vraždy, ani zločinného spiknutí, ze kterého byl obžalovaný. Za vraždu novinářky a podíl na ní byla už dřív odsouzená pětice mužů, kteří nastražili v jejím autě bombu. 44-letý realitní magnát si podle prokurátora vraždu objednal, protože se obával zveřejnění informací o jeho podnikání a trestné činnosti. Fenek to popřel. Ve věku 92 let zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinem. Patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen a reprodukční práva. Dlouhodobě taky bojovala za zlepšení zákonů proti domácímu násilí. V roce 1963 se jako autorka proslavila investigativní reportáží, kdy v utajení pracovala jako takzvaný zajíček v klubu časopisu Playboy a odhalila jejich špatné pracovní podmínky. V roce 2013 získala od amerického prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi. V předsálí kina v Terezínské Malé pevnosti dnes začíná speciální výstava. Představí výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol. Výstava zároveň připomene osobnost historika a člena Terezínské iniciativy Erika Poláka. Pojďme na dopravu na D1 z Prahy směrem do Brna. Dejte pozor před sjezdem na Rosice. Na kilometru 177 se dojíždí do kolony, která nesouvisle pokračuje až do Brna na konec omezení. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po D8 zastavují kamiony za sjezdem na Kralupy na 8. kilometru. Fronta pokračuje až za sjezd na Zdiby na minus druhý. Tam se po dopolední nehodě projíždí jen jedním pruhem. Fronta je asi na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách, místy s přeháňkami. Večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy. Teď už Renata Kropáčková.
4: Pěkný den, je čtvrtek 3. září, vítejte ve Vědě Plus. Dnes navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. Jak? Geologové objevili v hlubinách Ostravsko-Karvinských dolů nový minerál. Pojmenovali ho Králíkyt. O jaký minerál jde, taky si řekneme. A do Česka míří 6 prestižních ERC Starting Grantů pro začínající výzkumníky. S jedním z Ústavu anorganické chemie se spojíme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita, je takovou živou laboratoří postavenou z českého dřeva. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřicích čidel.
5: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
6: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
5: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
6: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
5: Teďka vcházíme přes vykunzolovanou část, která zakrývá.
6: Tady to nenese žádný sloup, celý roh je
5: vetknutý pomocí BZ nosníků, to jsou speciálně velkoprofilové lepené nosníky ze dřeva, z masivu.
6: Výrazné dřevěné nosníky na stropě jsou poskládané tak, že tvoří jakoby čtvercovou mříž s velkými a hlubokými oky. Do nich konstruktéři umístili technologie. Dřevostavba totiž zdaleka není jenom ze dřeva, upozorňuje Martin Prajer.
5: Stavba nemá klimatizaci, chlazení a topení je řešeno pomocí stropních topních panelů, kam háníme buď teplou nebo studenou vodu z vrtů, našich geotermálních vrtů, které jsou až 150 metrů pod námi.
6: Technologické zázemí si studenti i návštěvníci můžou prohlížet za prosklenou stěnou v přízemí. Na jiných místech se zase názorně objevují hlavní dřevěné nosné konstrukce.
5: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev právě masivního řeziva, lepeného pod tlakem.
6: Tady vidím tam na tom řezu.
5: Tady vidíme ústupu přímo ukázku toho.
6: Není to překliška, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
5: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené vysokoprofilové latě.
6: A je to pod tlakem, to znamená
5: pod tlakem velmi slepeno k sobě. Anglicky je to cross laminate timber, to znamená křížem lepené dřevo.
6: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
7: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po takovou dřevostavbu a když se soustředím jenom na to dřevo, tak jak se chová dřevo při požáru, jaké jsou ochranné nátěry, stárnutí toho dřeva, konstrukčním prvku, spojování, kombinací dřeva a jiných druhů materiálů.
6: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
5: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování vlastností dřevěné konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
6: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
5: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena, ty borovice, které dosahují výšky střechy.
6: A jsou těsně vedle budovy.
5: Jsou těsně vedle budovy. Z druhého patra byl výhled do univerzitního libosadu, kde v podstatě zeleň navazovala také přímo na tu stavbu. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
6: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
5: Veškeré dřevo, které je použito naší lesovně, je z českých lesů. Kubíku dřeva bylo použito v hrubém stavu zhruba 1000 a polovina byla přetvořena do těch konstrukčních materiálů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
6: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
4: O stavbách ze dřeva budeme ve Vědě Plus mluvit i v následujících minutách. Dřevo jako materiál, který nese celou tíhu staveb, známe už z dob našich předků. Jak je to v moderních budovách, to teď probereme s odborníkem z ČVUT, Univerzitního centra energeticky efektivních budov, Michalem Burešem. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: V čem jsou hlavní rozdíly mezi tradičním stavěním ze dřeva, jak jsme byli zvyklí dřív, a moderními trendy dřevostaveb?
8: Tak dřevo se samozřejmě používalo na stavbách od nepaměti, ale to bylo většinou omezeno nějakým rozměrem toho zdrojového materiálu, což byl strom. A dnes naopak to dřevo umíme rozebrat na menší částky a znovu z nich slepit materiál, který je jednak větší, což je to jako hlavní výhoda, ale taky víme přesně jeho vlastnosti. Můžeme si jako definovat třeba dopředu. A tedy se například používají ty lepené nosníky, které byly zmíněné, CLT panely a velkoformátové prvky.
4: Takže to jsou ty novinky v dřevěných konstrukcích, které přináší dnešní doba?
8: No, nějaké novinky jsou v oblasti použití toho samotného materiálu, kde právě vyrábíme nové jako materiály, dá se lepit bambus, konopí, vystužovat uhlíkovými vlákny a podobně. Ale to, co se týká děje nejvíc, je vlastně hledání těch optimálních konstrukčních řešení a prefabrikací kdy vlastně část té stavby nebo celá stavba se může vyrobit někde na hale a dovést na stavbu. Tak tam jsou ty největší inovace.
4: Jaké hlavní výhody a nevýhody má dřevo z pohledu konstrukcí oproti třeba oceli nebo betonu?
8: No, výhody jsou dané většinou tím materiálem, nebo ten základní je vlastnost materiálu, kde dřevo je lehké a dokáže unést na tu svoji jako hmotnost velké zatížení. A to se uplatní právě při třeba nástavbě nebo při té prefabrikaci, kdy převážím ty výrobky z výrobny na stavbu. Na druhou stranu je potřeba pořád připomínat, že to dřevo je biodegradabilní, teda při vysoké vlhkosti je ohrožené plísněmi, houbami nebo dřevokazným hmyzem.
4: To nedokážeme stále nějak ošetřit nebo omezit tyhle ty vnější vlivy?
8: Dokážeme omezit na nějakou dobu, nedokážeme ošetřit jako dlouhodobě, pokud tam ta vlhkost nebo kapalná voda u toho dřeva je. Tak nám zatím nic nepomůže.
4: Takže dá se nějak říci, jaká je životnost vlastně dřevostaveb nebo staveb, kde je většinou dřevo použito jako konstrukční materiál?
8: Ta životnost může být úplně stejná jako ta běžná technologie zděná, ale je potřeba počítat s tím, že pokud by tam byla nějaká vlhkostní porucha nebo vodovodní porucha, tak ty náklady na tu opravu jsou jako mnohonásobně větší, protože zděnou stavbu stačí počkat, až vyschne a znovu vymalovat u té dřevostavby. To často zasáhne už ty nosné dřevěné prvky, které se musí složitě a draze vyměňovat. Takže může být úplně stejně životná, mít stejně dlouhou životnost, ale v těch poruchách má daleko horší následky.
4: Ano. To jsme mluvili o vodě, ale možná většinou lidí napadne dřevo v souvislosti pak s požáry a ohněm. Jak jsou dřevěné stavby, stavební prvky odolné vůči živlu?
8: Jo. To je pravda, ten požár se zmiňuje vždycky jako první otázka. A dřevo je sice hořlavé, ale to neznamená, že musí mít jako malou požární odolnost, což se často zaměňuje. To dřevo může mít, nebo dřevostavba může mít velkou požární odolnost. Je to dáno tím, že vlastně když dochází k tomu požáru nebo hoření dřeva, tak ta povrchová vrstva zuhelnatí a zabraňuje dalšímu, nebo omezuje jako další hoření do té vnitřní části, která je nosná. A navíc je výhoda, tady to umíme jako velmi dobře spočítat, takže tu požární odolnost je to řešitelný problém.
4: To jsme posílili, to se dokázalo tedy zvýšit odolnost dřevostaveb vůči požáru. Kde jsou v současnosti nějaké hranice možností u dřevěných staveb? Co třeba ještě jde postavit, co už ne? Kam se ten vývoj bude ubírat dál?
8: No postupně s tím, jak objevujeme ty lepené materiály na bázi dřeva, tak se staví jako více podložních budov, velké haly se staví nyní, případně mosty. Nicméně pro ty opravdu jako velké stavby, vysoká zatížení nebo rozpětí, asi ta ocel a železobeton bude pořád efektivnější. A myslím, že ty limity jsou hlavně v té životnosti a trvanlivosti, aby se všichni zúčastnění na té stavbě naučili pracovat s těma dřevostavbama a neohrožovali tu jejich životnost.
4: Kde myslíte, že má Česká republika v používání dřeva jako stavebního materiálu největší rezervu? Kde by ho dalo se využít mnohem více, než se dělá? Ač třeba i v nějakém soukromém sektoru nebo právě veřejné architektuře? Už stačí jenom krátce.
8: S poslední dobou nějakých 8 let to využití dřeva v rodinných domech třeba stagnuje, tak tam myslím, že by se mohlo zvýšit podíl dřevostaveb.
4: A města, když něco zadávají nějaké své stavby, přemýšlí tady nad tímhletím prvkem? Berou ho v úvahu?
8: Určitě ho berou, jako ty často to je zadání nebo přání, aby to bylo ze dřeva, protože to vidí jinde v zahraničí. Je potřeba se ale připravit na to, že ty dřevostavby jsou často o něco dražší, pokud chceme jako velmi kvalitní dřevostavbu a těch firm, které to umí realizovat kvalitně, tak taky není tolik.
4: Michal Bureš z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT byl hostem Vědy Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
8: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus.
9: Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Králíkyt, to je nový minerál, který byl nalezen na solných krápnících v Ostravsko-Karvinských dolech. Je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným mikroskopem. Vědci proto k jeho popisu museli využít několik specializovaných metod, včetně měření na synchrotronu. Takzvaný dihydrát chloridu barnatého se tak stal jedním ze 6213 minerálů na světě, které jsou v současnosti popsány a schváleny. Ve vysílání je geolog Jakub Jirásek z katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se na výzkumu minerálu podílel. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Představte nám králíkyt trochu blíže. Co je to za minerál? Proč se ho takhle pojmenovali?
10: Pojmenovali jsme ho na počest jednoho z našich významných předchůdců, který se minerálům v Ostravsko-Karvinské vlastně oblasti věnoval. A byl bezesporu veliký specialista, já bych skoro řekl, že předběhl výrazně svou dobu, pravidelně publikoval svoje výzkumy v době, kdy to ještě nebylo zvykem, takže my jsme si říkali, že určitě zaslouží tady to zvěčnění v tom, aby po něm byl pojmenovaný vlastně nový minerál.
4: Tak to byl nějaký pan Králík, jestli tedy typuju
10: správně.
4: Přesně
10: tak, to byl pan inženýr Králík, kandidát věd, který dlouhá léta působil na Vysoké škole báňské v Ostravě.
4: Teď už k tomu samotnému minerálu. Králíkyt je submikroskopický. Jak jsem se dočetla, co to znamená?
10: No, submikroskopický vlastně znamená, že by neměl být vidět optickým mikroskopem, což u toho králíku neplatí tak úplně doslova, protože ta hranice těch optických mikroskopů se uvádí, že je někde na 0,2 mikrometru. Ten králíkyt umí být, nebo aspoň ten, co jsme zatím našli, umí být až skoro 100x větší, ale většinou opravdu je submikroskopický, to znamená, že ty jeho částice bývají většinou hodně drobné, ale u nás vlastně ta komplikace nespočívala ani tak v té jeho velikosti, protože dneska řada nových minerálů je velmi drobná, ale vlastně problém je v tom, že on není vidět ještě z druhého pohledu, a to nejenom kvůli té velikosti, ale i kvůli tomu, že vlastně sedí na solných krápnících a ty jeho krystalky mají de facto podobnou barvu nebo je bezbarvý, takže vypadá stejně jako ta sůl pod ním, takže nejde na tom podkladu vidět.
4: Takže jak se vám ho podařilo objevit? Nějakou náhodou? Jak jste ho analyzovali?
10: Objevil ho kolega při, řekněme, rutinní kontrole vzorku, které mohly být zajímavé, ale nemusely, a objevil ho v elektronovém mikroskopu, protože ten elektronový mikroskop jednak umožňuje se na ty objekty dívat s větším zvětšením, ale druhak má i režim, který vlastně umožňuje dát kontrast na základě chemického složení, takže on ten králík díky tomu, že má hodně bária, tak se od těch solných krápníků výrazně liší, takže tam svítí jak hvězdy na nebi, ale v optickém mikroskopu je naprosto nenápadný.
4: Existují nějaká vysvětlení, proč se králíkyt vyskytuje právě v Ostravsko-Karvinských dolech?
10: Určitě, je to vysvětlení poměrně jednoduché. V Ostravsko-Karvinských dolech, ale nejenom v nich, ale i v dolech v polské části Hornoslezské pánve, jsou takové velice speciální vody, které pronikají do těch dolů z nadloží. Není úplně jasné, jestli jsou takové solanky, velmi slané de facto minerální vody. Existují práce, které říkají, že jsou možná až permské, možná jsou třetihorní, ale jsou velice atypické, co se týče chemického složení. Kromě jiného mají právě i hodně bária, a to je ten důvod, proč na konci krystalizace, když už vznikne vlastně z té solanky, z toho přesyceného slaného roztoku, vznikne v tom dole krápník soli, tak na konci se vysráží i ten ještě lépe rozpustný minerál, který my jsme právě popsali.
4: Co tehle objev znamená pro mineralogii nebo geochemii důlních prostředí? Jaké nové směry pro zkoumání i využití minerálu otevřel?
10: No, ukazuje vlastně na to, že tady ta oblast byla dlouhodobě poměrně zanedbávaná, protože to, že tam ty solné krápníky jsou, se už ví, řekl bych, skoro přes 100 let. Ty vody tam pronikají naprosto běžně, ale z dlouhou dobu nebyla technika na to, jak tady ty hrozně drobné minerály zkoumat, a v době, kdy ta technika byla, tak zas nikoho nenapadlo, že by něco takového tam mohlo být. On ten králíkyt na těch solných krápnicích nesedí sám, ale je tam celá další mineralogická zoo, která vlastně představuje minerály zvané evapority, to jsou vlastně odpařeniny slaných vod. Ty se u nás, se čekalo, že většina z nich by se u nás ani neměla nikde vyskytovat, ale opravdu tady to prostředí je tak exotické, že tam jsou. Ale samozřejmě je to důležité pro studium toho, co se stane, když ty doly se budou postupně zatápět. A je jisté, že tady ty prvky nějakou dobu vlastně v té vodě, i když velmi, velmi ředěné, se budou vyskytovat, a až dojde k celkovému zatopení, tak se budou samozřejmě čerpat pak a přepouštět nějak do povrchových vod.
4: Tak máte asi ještě hodně práce před sebou. Tolik geolog Jakub Jirásek z katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji vám, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
4: Pokračujeme ve Vědě Plus a máme tady další téma. 6 začínajících výzkumníků v Česku získalo prestižní startovací granty Evropské rady pro výzkum. Zřadili se tak mezi 421 začínajících vědců z celé Evropy, kteří tyto granty obdrží. Finanční podpora jim umožní zahájit vlastní projekty, budovat výzkumné týmy a rozvíjet nápady. 2 ERC Starting granty míří na Univerzitu Karlovu, 1 na Masarykovu univerzitu a 3 do Akademie věd. Jedním z oceněných je i Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie, kterého už vítám ve vysílání. Dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Gratuluji a hned se ptám, co to pro vás znamená uspět v takové špičkové evropské konkurenci?
11: Tak děkuji. Pro mě osobně má tento úspěch dvě takové roviny. Za prvé, úspěch v takto silné evropské konkurenci, to je pro mě především obrovskou validací naší dosavadní práce, protože to ukazuje, že témata, kterým se my věnujeme, mají skutečně celosvětový význam a mají potenciál posunout hranice lidského vědění. Zároveň je to ale také obrovský závazek, protože tento grant nám dává svobodu a prostředky soustředit se na špičkový výzkum, ale s tím je vždycky neodmyslitelně spojena také obrovská odpovědnost, jednak vůči vědecké komunitě i vůči společnosti, abychom vlastně tyto prostředky proměnili v reálné a důležité výsledky.
4: Tak teď k tomu vašemu výzkumu. Vy hledáte cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy například v moderních OLED displejích. S OLED technologií, abych si to trochu vysvětlila, se řada z nás setkala třeba při výběru televize. Můžete ale vysvětlit, na jakém principu ten displej vlastně funguje a kde přesně v něm tyhle kovy potřebujeme?
11: Tak OLED technologie, ta je v principu postavena na zařízení, které se skládají z mnoha velmi tenkých vrstev. A my, když do OLED displeje pustíme elektrický proud, tak náboje, které vznikají v důsledku působení elektrického proudu, vlastně těmito vrstvami jsou vedeny až k finální vrstvě, ze které vzniká světlo. A právě v této finální vrstvě se nacházejí sloučeniny těžkých kovů a ty zde plní klíčovou roli takzvaných zářičů, to znamená látek, které pomáhají reálně s vysokou účinností přeměnit elektrickou energii na světlo.
4: V těch OLED displejích se používají třeba iridium nebo platina, tedy velmi vzácné prvky. Proč jsou pro tuhle technologii tak vhodné a čím byste je chtěli nahradit?
11: Tak komplexy těžkých kovů, oni umožnili výrazně zvýšit účinnost OLED zařízení, to znamená výrazně umožnili zvýšit podíl elektrické energie, který se daří přeměnit na světlo. A v podstatě před zavedením sloučenin na bázi těžkých kovů byly OLED zařízení limitovány účinností zhruba 25%, nicméně po použití zářičů právě na bázi těžkých kovů můžeme tu účinnost zvýšit až ke 100%. A OLED zařízení tedy v současné době, to je jedna z nejefektivnějších technologií pro přeměnu elektrické energie na světlo, a my bychom rádi podobných vlastností chtěli dosáhnout pomocí mnohem běžněji dostupných lehkých prvků, například pomocí sodíku, využíváme také zinek, anebo také pracujeme na uhlíku v takové speciální konfiguraci.
4: No, když zmíníte tyhle ty tři prvky, sodík, zinek, uhlík, no tak to asi se svícením si mnoho lidí nespojí. Co s nimi tedy musíte udělat, aby měli podobně účinné luminescenční vlastnosti?
11: Tak vývoj nových vysoce účinných luminescenčních sloučenin, to je vždycky velice dlouhá cesta, která zahrnuje nejen přípravu celé řady nových sloučenin, ale hlavně pak také jejich detailní analýzu, například pomocí kvantových výpočtů, ale zejména pomocí detailních a velice sofistikovaných fotofyzikálních měření. A naším cílem je vždycky pochopit vztah mezi chemickou strukturou a právě luminescenčními vlastnostmi. A na základě tohoto pochopení, na základě těchto znalostí, my pak můžeme naše molekuly jemně dále upravovat tak, aby skutečně byly vhodné pro dané fotonické aplikace.
4: Prostě nějaké ty běžné prvky musíte osvítit, laicky řečeno. No, přinese to nějakou úsporu, nebo vlastně co je cílem nahrazení těch vzácných a drahých kovů běžně dostupnými prvky?
11: Chápu. Tak naše klíčová motivace skutečně je snížit závislost na těžkých kovech, protože těžké kovy jsou vzácné, jsou drahé, velice často jsou i toxické. Také obrovským problémem je to, že v rámci Evropy my disponujeme pouze velmi omezenými zdroji těžkých kovů. A dalším problémem také je současná geopolitická situace, díky které vlastně cena těžkých kovů je velice těžko předvídatelná. A tudíž při nahrazení těžkých kovů my teoreticky můžeme zlepšit dostupnost, udržitelnost a případně to může vést i na zlevnění klíčových fotonických aplikací.
4: No vůbec se nedivím, že jste dostal ten ERC Starting Grant. Přeju vám hodně štěstí a úspěchů. Tolik Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie. Naslyšenou.
11: Naslyšenou.
4: A na závěr, vědci z Oxfordu a z několika dánských výzkumných institucí zjistili, že ježci slyší ultrazvukové signály. Badatelé míní, že by tato schopnost mohla pomoci ježky varovat před auty. Střet s projíždějícím autem je podle statistik ochranářů nejčastější příčinou smrti kolem třetiny ježků na světě. Jak by případně varovný signál ježek zachytil? Na to se Martina Mašková zeptala zooložky Barbory Černé-Bolfíkové.
12: V té práci se teda ukázalo, že ten ježek může slyšet čas ultrazvukového spektra. A pokud by to byla pravda, tak by se mělo ale taky zjistit vlastně, v jakých kontextech ho slyší. Jestli je to třeba, že za potravou chodí, že vlastně některý hmyz může vydávat v ultrazvukovém spektru signály, tak pak by to nefungovalo jako repelent, ale naopak by ho to mohlo přitahovat. Takže ještě jako musíme trošku zjistit ten kontext. A třeba kdyby byly zvuky, které jsou pro něj nepříjemné, tak by ho to mohl odehnat. Na druhou stranu musíme vzít v potaz i ostatní zvířata, protože taky můžou slyšet v ultrazvukovém spektru, třeba i kočky můžou slyšet ultrazvuky, některé samozřejmě to spektrum je úplně jinde, ale mohlo by se stát, že když se to špatně nastaví, tak vám třeba psi budou štěkat celou noc, protože se jim to taky nebude líbit.
13: A ta kočka třeba nepůjde do silnice, tak to by mnozí majitelé uvítali.
12: Ale... Bylo by to skvělé, protože vlastně ta silniční doprava je vlastně jako velký problém. Obzvláště u těch ježků, kteří jako ta jejich strategie je taková, že zalehnou a udělají kuličku, tak to proti auto moc účinné není, ale i pro ostatní druhy ta automobilová doprava je poměrně problematická.
13: Myslím si, že za pozornost stojí i vlastně ježčí ucho, myslím. Jan Pačes k tomu poznamenává.
14: Ano, poprvé vlastně byl udělaný 3D model toho ježčího ucha, což bylo teda velmi zajímavé. Hlavně proto, že je překvapivé, že ježek slyší ten ultrazvuk a slyší ho trošku jako jiným takovým způsobem, protože on vlastně to vnitřní ucho má ty kostky k sobě srostlé, takže proto slyší ty vyšší frekvence. Abychom si to zasadili do toho správného kontextu, kdy teda oni se pokoušeli něco vyvíjet, ale tady je to, myslím si, hodně chtěný výzkum ve smyslu tom, že tyhle ty experimenty, jak v automobilové dopravě zabránit srážkám se zvířaty, se dělaly už dřív i jiným zvířatům, třeba právě jelenům nebo těm jelencům, o kterých jsme už dneska mluvili. V Americe se na to už leta prodávají takové píšťalky, které si dáte na auto a jak to auto jede rychle, tak ta píšťalka taky píská, měla by je odrážet. Jo. Nebo u nás si můžete koupit ultrazvukový plašič na krtky. Já jsem to všechno pečlivě prohlížel a na žádnou z těch věcí není certifikát, že by to fungovalo. Hlavně proto, že ta zvířata si na to strašně rychle zvyknou. Takže i kdyby s nějakým experimentu se ukázalo, že to chvilku funguje, tak prostě do 2, do 3 let si na to ty zvířata zvyknou a bude jim to úplně jedno. Bohužel tady ta šance, že by tahle věc fungovala, je spíš malá.
13: Takže vlastně nejzajímavější nebo unikátně na té studii bylo nejenom to, že tady se jako možná trochu marně pokoušíme odradit ježky od toho, aby lezli do silnice, ale spíš v tom popisu toho, jak je. Slyší.
14: Ano, za prvé máme tam českou stopu, protože ten přístroj, kterým to 3D dělali, tak to je přístroj Brna v české firmy, tak to je jako první věc, která je zajímavá pro nás. A ta druhá věc je, že to se dělá takovým způsobem, že se vlastně ten ježek uspí a píchnou se mu elektrody do mozku a za ucho a opravdu se měří ten signál, který přichází. Díky tomu oni opravdu zjistili, až do jakých frekvencí on teda slyší, respektive nějaká nervová aktivita tam je, ale bohužel v tom spektru, kdyby to bylo možné použít, tak on už slyší ten ultrazvuk dost špatně, takže by to muselo být hodně hlas. Kdyby to zase bylo v tom spektru blíže člověku, tak tam už slyší psy, kočky, takže to zase se nemůže používat, protože to by zase z toho všichni ostatní zvířata byly jako nervózní. Takže má to velkou řadu úskalí, je to spíš zajímavost a hlavně to, co je cenné na tomhle tom článku, ani není ta PR stránka, že vy vymyslíme něco, jak ochránit ježky, ale spíš to, že opravdu vidíme, jak ten ježek funguje, jak mu to ucho funguje. Nerušil by všechny ostatní, tak to teda je velmi nejasné.
4: Molekulární genetik Jan Pačes. Celou debatu Martiny Maškové o tom, jak lidé ovlivňují životní podmínky pro zvířata, uslyšíte v našem pořadu Laboratoř. Účinkují v ní také zooložka Barbora Černá-Bolfíková a student Michal Staněk. Premiéra Laboratoře je v sobotu po 10. hodině, pak si ji můžete poslechnout jako podcast nebo z našeho webu. Ostatně tam najdete i dnešní vydání Vědy Plus. Loučí se Renata Kropáčková. Ve 14 hodin startuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus s datem 3. září. Vítejte.
2: Český rozhlas Plus.
4: Vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku v reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. V jaké fázi jsou vzájemné rusko-německé vztahy? V Nepálu záchranáři dál pátrají po tisících nezvěstných. Lidé už se ale taky ptají, jestli se tak velké tragédii dalo zabránit. Přímo z Nepálu se ozve náš zpravodaj. A průměrná mzda v Česku vzrostla na téměř 52 tisíc korun. Jak to ovlivní rozhodování České národní banky o výši úrokových sazeb? To jsou témata, která probereme. Teď jsou tu ale zprávy s Nadějou Procházkovou.
3: Dobré odpoledne. Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET. Zároveň upozornil, že Rusko využívá nic netušící dánské občany.
15: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněny téměř ze 70%. Vyplývá to z dat Ministerstva průmyslu a obchodu a energetického regulačního úřadu. Česko tak splnilo předběžný cíl Evropské unie. Zásoby jsou ale zatím o něco nižší než v předchozích letech. Podle rezortu by i přes pomalejší plnění mělo být na zimu plynu dostatek. Zásoby jsou tedy mírně nad průměrem Evropské unie. K 1. září stačilo mít naplněné zásobníky ze 60%, aby byl cíl splněný. Sériový vrah Jaroslav Hejna zůstane po rozhodnutí okresního soudu Šumperku za mřížemi věznice na Mírově. Hejna je doživotně odsouzený za tři loupežné vraždy a žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že chce své činy aspoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl k doživotí v Česku odsouzen. Pokračuje mluvčí šumperského soudu René Braun.
16: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
3: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukazuje to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků 2. stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuty letos poprvé, říká sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
17: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále, co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, kdy na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím.
3: Odbornou pomoc Metropoli najdou děti například na webu Zahrada pro duši. Celostátně funguje třeba linka bezpečí. Ve věku 61 let zemřel básník, kulturní publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Vydal řadu básnických knih. Za sbírku Světlo v ráně získal v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Je také autorem knižních rozhovorů s hudebníkem Davidem Kolerem nebo moderátorkou Danielou Drtinovou. Doplníme dopravní informace. Na okruhu směrem na letiště trvá silný provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je taky příjezd po D5. Tam se sunou kamiony z 5. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně oblačno až zataženo, teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 17. To byly zprávy s Naďou Procházkovou.
2: Posloucháte Odpolední plus.
4: 5 minut po 14. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Vláda v Moskvě uzavře německé Goetheho instituty v Rusku. Řekl to agentuře Interfax ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve Vladivostoku, kde se účastní Východního ekonomického fóra. Podle Lavrova jde o reakci na ohlášené uzavření ruského domu v Berlíně. Podrobnosti nabídne Libor Dvořák, náš spolupracovník a odborník na Rusko. Vítej, Libore, dobré odpoledne.
18: Renato, dobré odpoledne tobě i všem našim posluchačům.
4: Co je to za instituci, Goetheho institut?
18: Tak my ho poměrně důvěrně známe tady od nás z Prahy. Je to ta významná budova stojící hned za Národním divadlem na nábřeží Vltavy a to poslání Goetheho institutu po celém světě je stejné. Výuka němčiny,

0: Uralském Jekatěrinburgu. Takže tyto tři instituce budou všechny tři uzavřeny a zkrátka dobře to dál prohloubí krizi vztahů mezi Německem a Ruskou federací, ale to se konec konců dalo očekávat, protože ta krize se prohlubuje v ruských vztazích s celou Evropou.
1: Jak rezolutní je tehle ten krok, to opatření ze strany Ruska?
0: To je, řekl bych, největší problém celých těch vztahů, které jsem nakousl ze strany Ruska. To ještě jaksi není to nejhorší, ale já bych řekl, že právě hrozné je, že zatímco například Spolková republika se tedy omezila na uzavření toho ruského kulturního centra v Německu a také konzulátu v Bonnu, tak Rusové na rozdíl od Západu, který neustále sahá jenom po, řekl bych, politických proklamacích a takovýchto gestech, jako je uzavírání a upozornění nižších diplomatických misí, tedy konzulátů, nikoli ambasád, tak Evropa se zpravidla nedokáže vybudit k ničemu jinému, než aby dále jenom říkala, že se jí to všechno nelíbí a případně uzavírala takovéto instituce. Zatímco Rusko, jak vidíme, neustále prohlubuje tu hybridní válku, kterou teď už, řekl bych, zcela otevřeně proti Evropě vede. A ta lipská kauza, myslím tedy útok nejméně tří dronů, jak už je dnes prokázáno, na lipské letiště, to je zkrátka věc, která je na bíle dni, je jasná, a jakkoliv si Putin říká, že přece nepřinesli žádný důkaz. To není pravda, protože ty drony, které byly v Lipsku a jeho okolí nalezeny, tak jenom potvrzují, že technologie v nich nalezené byly stejné jako v jiných aparátech tohoto typu.
1: Ano, samozřejmě, že i právě to uzavření německých institutů v Rusku a obráceně tedy zase těch ruských v Německu je reakcí na ten ruský dronový útok na letiště v Lipsku, jak si připomněl. Jak pravděpodobné je, Libore, že podobné útoky budou stále pokračovat?
0: Já se obávám, že budou nejenom pokračovat, ale že se budou množit. Odvolám se například na naše zpravodajství, které vedla Naďa Procházková těsně před sebou a upozornila na ten nejnovější skandál z Dánska. Zkrátka dobře, v Evropě už dnes mezi Ruskem a dá se říci Evropskou unií, ne-li zuří, tedy minimálně trvá, nebo eskaluje ta hybridní válka. Toho budeme svědky bohužel i nadále. Problém je v tom, podle mého soudu, že opravdu Evropská unie ani NATO zatím neumějí najít žádné adekvátní odpovědi, protože tyto ruské kroky by si podle mého soudu zasloužily něco tvrdšího, než jen uzavírání kulturních a diplomatických misí.
1: Tolik pohled Libora Dvořáka, odborníka na Rusko a postsovětský prostor. Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A naším dalším hostem je politoložka Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Považujete ty reakce Německa, německé vlády, ale i vlastně evropských politiků na jednak to včerejší oznámení toho, že za útoky v Lipsku stálo Rusko, za dostatečné, co tyhle ty kroky Evropy vypovídají?
2: Tak obecně se ta německá reakce vlastně na ten ruský útok hodnotí jako spíše opatrná a diskutuje se o tom, zda tedy nemohla být razantnější.

0: lepší v některých ohledech. Bezpečnostní analytici říkají, že vlastně kromě uzavírání těch diplomatických a kulturních misí může mít velký význam německý postup vůči takzvané ruské stínové flotile.
1: Když se zastavíme teď u toho plánovaného rušení Goethe institutu v Rusku, což je tedy zase ruská reakce na ty německé kroky, tak jaký význam vlastně Goethe institutu v Rusku měly, co bylo jejich posláním a jak bolestivé to třeba pro Rusie?
0: Tak Goethe institut obecně je velmi důležitou takzvanou zprostředkovatelskou organizací v německé zahraniční kulturní politice. Je to skutečně velmi významná instituce, která má své pobočky v celé řadě zemí, konkrétně v Rusku má v současné době, nebo měla do této doby tři pobočky, konkrétně v Moskvě, v Petrohradě a v Novosibirsku. Goethe instituty poskytují nabídku výuky němčiny, školení učitelů, ale jsou také důležitým místem setkávání, propagace německé kultury, veřejných akcí a podobně.
1: No, německý ministr zahraničí uvedl, že na rozdíl od Goetheho institutu třeba ten ruský dům v Berlíně, který právě Německo uzavřelo, tak neslouží ani kultuře, ani vědě. Co Berlínu na ruském domě už dříve vadilo?
0: Tak ruský dům byl dlouhodobě považován za centrum ruské špionáže v německém hlavním městě a bezpečnostní experti varovali, že tedy neplní ten svůj původní účel. Zároveň nutné zdůraznit i to, že ani Goethe instituty v Rusku už delší dobu vlastně neplnili tu svoji funkci v plné šíři, protože po plné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 museli svoji činnost výrazně omezit, byl výrazně snížený počet jejich zaměstnanců a věnovali se tedy už především jenom té výuce němčiny a digitálním nabídkám a vlastně to veřejné působení bylo velmi omezené.
1: Teď jsme slyšeli taková ostrá slova na adresu Ruska a vlastně i přiznání to, že i Německo nebo vůbec Evropská unie je v hybridní válce s Ruskem. Bere Rusko jako agresora i široká veřejnost v Německu? AfD, strana, která vlastně je podle volebních průzkumů nejsilnější, se ve svém volebním programu netají tím, že by ráda právě zmírnila ten postoj k Rusku, znovu od něj nakupovala plyn a podle některých průzkumů vlastně by to podpořil každý třetí německý volič.
0: Tak německá AfD v současné době vychází z průzkumu veřejného mínění jako vůbec nejsilnější politická strana. Má tedy podle těchto dat podporu přibližně 28% Němců. Zároveň, ale to neznamená, že by všichni tito lidé považovali Rusko za nějakého dobrého nebo spolehlivého partnera. Z těch šetření zároveň vyplývá, že velmi malé množství Němců, přibližně 10%, vlastně považuje Rusko za někoho, s kým se dá spolupracovat. Spíš bych řekla, že velká část německé veřejnosti se vlastně obává o eskalace toho konfliktu s Ruskem a obává se toho, že pokud by Německo zasáhlo razantně proti Rusku, takže by mohl vzájemný konflikt eskalovat.
1: Do jaké atmosféry tohle ten aktuální rusko-německý spor po tom odhalení zodpovědnosti Ruska za srpnové útoky dronu na letišti v Lipsku dostává Německo před víkendovými zemskými volbami v Sasku-Anhalsku, kde se očekává tedy razantní vítězství AfD?
0: Tak to téma se samozřejmě v německých médiích a na veřejnosti diskutuje, ale pro ty samotné volby zemské, které tedy nadejdou nyní v Sasku-Anhaltsku a později v Berlíně a Mecklenbursku před ním Pomořansku, toto téma zatím tak velkou roli nehrálo.
1: Je to proto, že je to krátce od těch událostí nebo od toho oznámení té zodpovědnosti Ruska za ně, nebo prostě pro voliče to v těch volbách nemá význam?
0: Tak obecně ta zahraničně politická témata hrají v zemských volbách menší roli než třeba ve volbách spolkových. Němce hodně zajímají třeba hospodářské otázky, částečně třeba také otázka migrace a jejich důsledků. A na tom východě země ještě hraje svoji roli určitá vstřícnost vůči Rusku. Už jste hovořila o tom, že vlastně AfD je otevřená bližší spolupráci s Ruskem a právě zde v těchto německých regionech má tento postoj relativně vysokou podporu.
1: Tolik politoložka Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
0: Já také děkuji. Naslyšenou.
1: 14 hodin, téměř 17 minut. I za normální situace létají ve velmi obtížných podmínkách, ale poslední týden čelí výzvám, které dosud nepoznali. Řeč je o pilotech nepálské armády, kteří pomocí vrtulníků zajišťují letecký most mezi metropolí Kátmandu a oblastmi, které zasáhla záplavová vlna a úplně je tak odřízla od okolního světa. Jejich práci sleduje přímo na místě také náš zpravodaj v Asii David Jakš, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
2: Přeji hezké odpoledne.
1: Davide, co je aktuálně největší překážkou, kterou musí piloti vrtulníku překonávat?
2: No, oni ti piloti zjistili při svých letech, že v krajině vlastně úplně zmizely navigační body, které celé roky spolehlivě používali a podle kterých se orientovali. Hlavně silnice, také stožáry, přehradní hráze a podobně. Teď je odnesla voda, objevily se úplně nové sesuvy, kamenné laviny, ty přemodelovaly krajinu a piloti přiznávají, že je to pro ně zcela nová situace, se kterou se musí rychle vyrovnat. Zmizely také desítky vhodných míst pro nouzové přistání. Oni říkají, že teď budou objevovat nové a nové lokality a bude to trvat dlouho, než najdou náhradu. No a ještě jedna věc je pro ně nová. Je jich teď ve vzduchu hodně. Pokud v minulosti asistovali u záchranných akcí, ať už to třeba byli horolezci nebo turisté nebo místní lidé při těch menších lokálních záplavách, vždycky bylo ve vzduchu jenom pár strojů. Teď je to jinak. Teď je jich ve vzduchu hodně.
1: Jaké vrtulníky nepálští záchranáři používají a mají jich dost?
2: Těch vrtulníků je každý den nasazeno jiné množství a jsou nejen armádní, tedy státní, ale jsou i soukromé. Jsou tu soukromé firmy, které se na záchranných akcích podílejí. Dohromady je těch strojů maximálně 30 každý den a jejich základnou je mezinárodní letiště Tribhuvan, tady v Kátmandu. Co se týká značek těch vrtulníků, tak je to ta klasika, to znamená Airbus, dále Bell, německo-japonský stroj BK, no a i u nás dobře známá ruská klasika, ty vrtulníky Mi-17. Podle záchranářů momentálně není potřeba nasazovat více strojů, protože se podařilo nahoru do hor dostat i cisternu s leteckým palivem, která pendluje mezi metropolí a tou provizorní základnou v horách a piloti tak nemusí vlastně pro každé dotankování sem zpátky do Kátmandu.
1: A co je pro vrtulníky a jejich piloty takovým největším nebezpečím?
2: Za prvé frekvence, s jakou létají nahoru a dolů, a za druhé počasí. Ti piloti, když letí nahoru do hor, tak fungují vlastně stejně jako řidiči aut. Oni se snaží při letu těmi hlubokými údolími držet vlevo. Tady v Nepálu se tedy jezdí vlevo i létá vlevo. Ta rádiová komunikace je ale obtížná, protože do hlubokých himalajských údolí ten signál z letiště z Kátmandu často nepronikne a piloti musí být mimořádně obezřetní. No a ten druhý faktor, to je počasí a to je ten nejnestálejší faktor. Mlha a déšť tady přicházejí v řádu minut, jsou velkým nebezpečím, často přeruší už třeba rozbíhající se start. No a tím, že startují a přistávají ti piloti na tom zmiňovaném mezinárodním letišti, kde probíhá normální provoz komerčních letadel, tak je to o to náročnější.
1: To mluvíme o záchranných operacích, které Nepál teď vede ze vzduchu, ale pokračují i ty pozemní. Jak a kde?
2: Tak pořád pokračuje ta unikátní záchranná operace v tunelech a šachtách na vodním díle Tříšulí. Vojáci a záchranáři pořád věří, že desítky lidí, které tam pravděpodobně utekly před velkou vodou, nakonec najdou živé, nebo alespoň část z nich. Dále se pátrá, i když už tedy mnohem méně, i podél říčních břehů a také v kopcích a lesích, podél těch říčních koryt. No a práce pokračují také na zprovoznění té hlavní silnice mezi Kátmandu a čínskou hranicí, ale to je práce v skutku sisyfovská, protože ta bude trvat hodně dlouho. Tam se hlavně nedostává techniky a lidské síly, takže tam je to podle místních lidí práce na několik měsíců, spíše let.
1: Děkujeme za tvoje reportování z místa. Tolik náš zpravodaj v Asii David Jakš. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: 14 hodin 21 minut, krátce k ekonomickým zprávám. Strukturální schodek rozpočtu příští rok vzroste nejvíc od pandemie, uvádí v pravidelném čtvrtletním stanovisku Národní rozpočtová rada. Plán vlády si vyžádá razantní snížení schodku v roce 2028. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard se pravděpodobně podaří dodržet, protože tomu plnění pomáhá rychlý růst příjmů. Strany sněmovní opozice v pátek předají ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prosadila vláda Andreje Babiše. Předloha vládě umožní mimo jiné o několik let déle než nyní navyšovat obranné výdaje. Obdobně to bude nově platit pro strategické infrastrukturální stavby. A objem obchodu s kryptoměnami v českých směnárnách v srpnu proti předchozímu měsíci vzrostl o 23% na zhruba 800 milionů korun, meziročně ale ztrácel. Průměrná mzda v Česku byla v druhém čtvrtletí 51 966 korun. Po započtení inflace se reálně zvýšila o 4,3%. Mzdy rostly méně, než většina trhů, včetně České národní banky, očekávala, ale přesto zůstal růst solidní. Reálné mzdy soustavně rostou už 2,5 roku, ale stále ještě nevyrovnaly prudký pokles v letech 2022 a 2023, kdy se propadly kvůli dvouciferné inflaci. Komu vzrostla mzda za poslední rok nejvíc a ve kterých profesích naopak zaostala za průměrem? A jak aktuální vývoj mest ovlivní rozhodování centrální banky o úrokových sazbách? Na to se budu ptát hlavního ekonoma ČSLB Jana Bureše, který je teď hostem Odpoledního plusu. Dobrý den.
3: Pěkný den.
1: Tak průměrná mzda vzrostla nominálně o 6,4%, což je docela výrazně méně, než mnoho ekonomů čekalo. Je to takové nepříjemné překvapení, nebo proč byl ten růst menší?
3: Je to do značné míry dané i revizemi, ke kterým přistoupil Český statistický úřad. On tam byl velmi prudký růst mest na začátku roku 8,1%. Ten Český statistický úřad revidoval směrem dolů o 2 procentní body a vlastně nutnost, že od začátku tohoto roku má vlastně statistický úřad trochu problém s kvalitou dat. Je to krom jiného asi spojené s dopadem jednotného hlášení zaměstnanců, věc, která mohla vlastně statisticky nadhodnocovat tu dynamiku mest na začátku roku. A teď po těch revizích vlastně máme celkově tím pádem i dynamiku mzdy v druhém kvartále o něco nižší, než čekal trh. A je tam určité lehké zrychlení z toho prvního kvartálu. Ten příběh vlastně v základních parametrech se trochu mění v tom, že Česko nevidí v průběhu roku 2026 žádnou výraznější akceleraci té mzdové dynamiky dál, podobně vlastně jako v těch předešlých letech. Ta mzdová dynamika zůstává někde v rozmezí 6-7% a nepřidáváme tedy tady na plynu. To, co jsme viděli v prvním kvartále, bylo spíše vlastně to zrychlení dané určitou statistickou nedokonalostí v datech a teď tedy přichází ta revize, která to celé napravuje.
1: Navíc je tam velký rozdíl v regionech, které nedosahují zdaleka takové úrovně průměrné mzdy jako Praha nebo Středočeský kraj, kde tedy tradičně jsou ty velké rozdíly a proč?
3: Máte pravdu, že jsou to tradiční rozdíly, tady bych neřekl, že jde o nějaké výraznější překvapení. Je tady velký rozdíl mezi Prahou na jedné straně, Prahou a možná Jihomoravským krajem, Středočeským krajem na jedné straně, na druhé straně samozřejmě těmi regiony strukturálně slabšími, kde těch pracovních příležitostí není tolik, ať už je to například Karlovarsko, Ústecko nebo části Moravskoslezského kraje.
1: No a když to vezmeme po oborech, tak ve kterých mzdy rostly nejvíce, kam by se vlastně vyplatilo jít nyní pracovat?
3: Když to vezmeme po odvětvích, tak vlastně nejsilnější nárůst meziročně vidíme v sekci vlastně administrativní a podpůrné práce, což jsou častokrát spíše vlastně hůře placené pozice, spadají do toho i agenturní zaměstnanci a v těchto vlastně částech ekonomiky vidíme relativně hodně svižný růst mest. Potom něco rychlejší růst mest vidíme také v některých vybraných službách, například rekreace a kultura. Současně vlastně trošku tlápl na plyn stát. Ten stát, co se týká veřejných zaměstnanců ve veřejném sektoru, tak jejich platy v posledních vlastně několika letech už se dá spíše zaostávaly za biznesem, za podnikovou sférou. To se teď v posledním kvartále změnilo, tam došlo k změně vlastně v platových tarifech, věc, která se tedy promítla do té dynamiky pozitivně tady. Kde naopak vlastně vidíme nějaké zaostávání, tak je to segment průmyslu, který postupně tam vidíme, že tam mzdová dynamika klesá a vidíme, že vlastně možná obecně by se dalo říct, ty sektory, které jsou víc exportně zaměřené, více čelí nějaké mezinárodní konkurenci, tak mají problém udržet to tempo růstu mest někde mezi těmi 6-7%, protože to je vysoko nad dynamikou jejich mezinárodní konkurenční prostředí jim moc vlastně nedovoluje si vyskakovat v těchto ohledech. Hmm.
1: Co nejnovější mzdová čísla znamenají pro rozhodování České národní banky? Přijde na podzim další zvýšení úrokových sazeb? Už jenom prosím v krátkosti.
3: Myslím si, že spíše ne, že Česká národní banka vlastně přesvědčena v tuto chvíli o tom, že ty sazby jsou na dostatečně restriktivních úrovních. Možná může přijít o něco později, ale ta dnešní čísla, ta čísla o mzdách spíše si myslím, že jsou příjemnou zprávou pro centrální bankéře, protože ta čísla byla revidována dolů a v té struktuře, když se koukáme na čistě biznisové sektory, tak je tam spíše určité zpomalování mzdové dynamiky.
1: Dodává hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Děkuji vám, naslyšenou.
3: Děkuji a naslyšenou.
1: Těsně před dokončením je rozsáhlá rekonstrukce barokní zámecké zahrady ve Vyškově. Říká se o ní, že je to dvojče květné zahrady v Kroměříži. Obě vznikly ve stejné době a navrhovali je stejní architekti. Ta vyškovská ale v posledních letech spustla. Vedení města se rozhodlo pro radikální a nákladnou proměnu za víc než 70 milionů korun. Obnovená zahrada se zázemím se lidem znovu otevře příští sobotu.
4: Vypadá to, že to bude hezky. Dívala jsem se právě přes vrch.
5: Za tělemující zámeckou zahradu míjí Jarmila Krivošová. Kvůli rekonstrukci byla zahrada nepřístupná 10 měsíců.
4: Těším se, jak to bude vypadat a jestli se tam fakt bude hodit posedět.
5: K procházkám s dětmi ze školky plánuje zahradu využít učitelka Blanka Nejedlíková.
6: Teď vidím, že jsou tam vysazeny nějaký stromky, takže tam bude asi i hodně stínu, což určitě oceníme s dětma.
5: Kvůli komplikacím při výběru zahradnické firmy se hlavní výsadby dělaly uprostřed léta.
7: Vzhledem k tomu, že ty termíny jsou někdy neúprosné, tak se musí dělat bez ohledu na počasí,
5: říká zahradnice Zuzana Vaňková.
7: Tady je to všechno pod závlahovým systémem, takže se to dalo dělat i v tom horkém létě. Dneska jsem to viděla zase po delší době a úplně mě to nadchlo, jak se ty trvalky krásně rozrostly.
5: Trávníky ve spodní části ale dostávaly méně vody než trvalky a nepřežily. Zahradníci je musí založit znovu. Nová výsadba i bílé mlatové cesty budou náročnější na údržbu a úklid. Postará se o to Zoo Vyškov a přijme kvůli tomu tři zahradníky. Jednou z nich je Leona Vysloužilová.
8: Mě hlavně zajímalo, aby se to hodně zalívalo, aby se to prostě uchytilo.
5: Odkud berete vodu na zálivku?
8: Tady je vrt. To je naštelovaný tam na těch závlahách a to zalívá průběžně. 10 kubíků denně.
5: Vyškovská zámecká zahrada někomu může připomínat květnou zahradu v Kroměříži. A právem, říká historička Blanka Mikulková.
9: Ty zahrady vznikaly zřejmě současně. Tahle ta je trošičku menší, ale je to vlastně podobná charakteristika. Obdélníkový prostor se sítí cest plus arkádová loďie. Podobně je to v té Kroměříži.
5: Zachovaná je hlavně typická barokní symetrie a osové průhledy napříč zahradou.
9: To je vlastně jeden z těch nejdůležitějších historických prvků.
5: Úplně uprostřed je dětské hřiště. Dětská hřiště v baroku nebyla.
9: Dětská hřiště nebyla, byla dospělácká hřiště. Byly houpačky, byly vodní prvky hrací, prostě jdete, šlápnete na dlaždici a někde vám vystříkne voda.
5: To bylo inspirací pro centrální dětské vodní hřiště.
9: Voda tam neteče pořád, ale vy musíte něco udělat, abyste si tu vodu pustili.
5: Funguje to teď už?
9: Funguje to perfektně. Musím se na to podívat.
5: Když se někdo bude houpat na klasické houpačce, tak ano. Se z ničeho nic se skůlu, které stojí uprostřed, rozstříkne voda.
9: Ano, ano.
5: Stříká to na lidi v okolí. Takže kdo tu fintu nebude znát, tak může být velmi překvapený.
9: Může být překvapený, ano.
5: Vandalismu má zabránit kamerový systém. Na noc se zahrada bude zavírat. Slavnostní otevření bude v sobotu 12. září. Současně se otevře také opravený domek zahradníka, kde budou veřejné toalety a kavárna. Z Vyškova Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Půl minuty po půl třetí jsou tu zprávy s Naďou Procházkovou.
10: Český rozhlas Plus.
11: Dobré odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si dnes předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Souvisí to s incidentem v Lipsku. Odmítl její tvrzení, že obvinění Ruska z útoku na letiště Lipsko-Hale jsou provokací, které slouží jiným zájmům. Česko taky podle Macinky zpřísní podmínky pro diplomatický i technický personál ruské ambasády v Praze. Označil to za reciproční reakci na nedávné kroky Moskvy. Krajský soud potvrdil podmínečné tresty dvěma zdravotnicím případů úmrtí studenta při vojenském výcviku. Jedné tresto proti prvostupňovému rozhodnutí zmírnil. Podle soudu se dopustili usmrcení z nedbalosti, a to tím, že podcenili zdravotní stav poraněného studenta. Nejdřív ho špatně ošetřili a pak i chybně přerušili resuscitaci. Student Univerzity obrany po převozu do nemocnice zemřel. Incident se stal v roce 2023. Zdravotnice vinu odmítají. Žháři v noci zaútočili u sídla německé technologické společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově. Policie zadržela dva Bulhary, které podezírá z pokusu o útok s politickým motivem. Na staveniště u sídla společnosti hodili zápalná zařízení. Firma dodává zboží i armádě. Soud ve Vietnamu udělil 11 lidem trest smrti za obchod s drogami. Dalších 20 poslal na doživotí do vězení. Verdikty padly v kauze z roku 2023. Policie tehdy odhalila 4 letušky, které v tubách od zubní pasty pašovaly přes 10 kilogramů drog. O ukrytých narkotikách podle úřadu nevěděli. Prokuratura v případu obžalovala celkem 227 lidí. Přes 36,5 milionu korun už poslali Češi na sbírky pro Nepál postižený záplavami. Jde o příspěvky pro humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA, Charita, UNICEF a Červený kříž. Peníze mají směřovat hlavně na pomoc lidem, kteří přišli o domov. Nepál zasáhly ničivé přívalové povodně a sesuvy minulou středu. Podle posledních údajů si vyžádali přes 1200 obětí. Máme pro vás dopravní informace. D1 z Prahy ve směru do Brna za sjezdem na Domašov na kilometru 176 se dojíždí do Kolony. Pokračuje nesouvisle až do Brna na kilometr 196. Na D5 se z Plzně ve směru do Prahy spozorněte za sjezdem na Loděnici. Na 88. kilometru zastavují kamiony. Fronta pokračuje až na okruh na 19. kilometr. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí bude převážně oblačno až zataženo od severozápadu, hlavně v Čechách místy s přeháňkami. Večer budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 17. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
12: Návrh státního rozpočtu na příští rok nekritizuje pouze opozice. Nelíbí se ani dvěma vládním stranám, hnutí SPD a motoristům sobě. Ministryně financí Alena Schillerová říká, že vidí prostor ke škrtům, ale jen v řádu jednotek miliard korun. Trvá na tom, že pokud se schodek neprohloubí, zemi bude hrozit ekonomická stagnace. Obsahuje navrhovaný rozpočet investice, které pomůžou české ekonomice, anebo v době růstu není důvod k většímu utrácení?
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Našimi hosty na dálku jsou profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, ekonom Jan Švejnar. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: A člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den i vám.
14: Dobrý den a děkuji za pozvání.
12: Pane Švejnare, je důvod zvyšovat schodek státního rozpočtu?
13: To záleží, jak se na to díváte. Samozřejmě některý schodek může být velmi dobrý pro ekonomiku a jiný zase nemusí být. Čili v tom smyslu je důležité si říct, k čemu ten schodek je a jaký bude mít dopad na ekonomický růst. Já myslím, ten kontext, který je důležitý, je, že jsme prošli od roku 2022 těžkou situací ve smyslu, že jsme měli ekonomickou recesi na konci roku 2022, začátek roku 2023, pak stagnaci. A loni se ekonomika poprvé teda odrazila ode dna tím, že lidé začali zvyšovat spotřebu. A je otázka, jestli bude dál růst nebo ne. A samozřejmě hospodářská politika státu bude mít hodně co dočinění s tím, jestli nastartujeme rychlý ekonomický růst, který potřebujeme, po tom, co ostatní země jako Polsko rostly velmi rychle a my ne. A nebo jestli půjdeme dál do buď nízkého růstu nebo stagnace, tak jak jsme na tom byli za posledních několik let. Takže tam je potřeba si říct, jestli fiskální politika,
12: ano,
13: tak jak je formulovaná v návrhu, bude mít ten prorůstový potenciál, anebo jestli nebude.
12: Pane Musile, stejná otázka na úvod pro vás. Je z vašeho pohledu důvod ke zvyšování schodku?
14: No, z mého pohledu a i z pohledu Národní rozpočtové rady k tomu absolutně žádný důvod není. Naše ekonomika neprochází žádnými těžkými časy, neprochází recesí, natož krizí, nečelíme vysoké nezaměstnanosti, čili za nás z tohoto pohledu vůbec nedává smysl do té ekonomiky dávat tak silný fiskální impuls.
12: Pane Švejnare, je důvod uprostřed ekonomického růstu, aby se zvyšoval schodek?
13: Zase si vezměte, co jsem už řekl. Ten ekonomický růst nastává po několika letém období, kdy ekonomika byla špatně vedena ve smyslu, že šla do recese, sousední země žádné nešly do recese, měla nulový růst, stagnaci dlouhou dobu, a to, že momentálně má rok, rok a půl, ke dvěma letům, mírný růst, to neznamená, že ten růst by pokračoval, pakliže vláda nepovede rozumnou hospodářskou politiku.
12: Promiňte, že vás přerušuju, podle vás tedy ten růst je potřeba podpořit, aby vydržel a aby zesílil?
13: Přesně tak. Teď jsme jedna z nejpomalej rostoucích zemí a co je role vlády navíc k bezpečnosti? Je, aby stimulovala a zvyšovala životní úroveň občanů. A doposud se to za poslední několik let nedělo. A to, že vlastně občané sami tím, že zvýšili spotřebu, zakončili tu dobu stagnace, a je otázka, jestli dále budou zvyšovat spotřebu, jestliže neporoste ekonomika, tak to je velice vážné.
12: A podobně právě argumentuje ministerstvo financí, konkrétně i paní ministryně Schillerová, obracím se na vás, pane Musile, že ten navrhovaný rozpočet zajistí jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii. Vy si nemyslíte, že by mohl mít takový efekt?
15: Tak my ten jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii máme už nyní. Když se podíváme na nějaký průměr EU, tak my rosteme výrazně rychlejším tempem, byť chápu, že to není žádná jako velká sláva. Dovedu si představit, že bychom třeba mohli růst o 3 více, nebo řekněme o 3-4%.
12: No a promiňte, že vás přerušu, nemůžou tomu pomoct právě chytré investice?
15: No, ale pak je právě otázka toho, jestli k tomu má pomoci rozpočet, který z roku na rok prostě zvýší schodek veřejných financí téměř o 1% bod, respektive o více nebo o 1,5% bodu během pouhých 2 let. Zejména když víc se podíváme na ty parametry, tak ty takzvané investice na celkových výdajích zaujímají nějakých 11%, což není v podstatě nijak výrazně jiné, než bylo v minulých letech. A jako není tam důvod prostě, aby se zvyšoval ten schodek. Ja? Čili jestli vláda v takové situaci může něco pro ekonomiku udělat, tak ať dělá spíše nějaká kvalitativní opatření typu deregulace té ekonomiky, ale není důvod, aby se přikládala pod fiskální kotel, protože náš kontext ekonomiky je takový, kterému my ekonomové říkáme, že jsme na úrovni potenciálního produktu, čili znovu nečelíme žádné recesi, nečelíme žádným nevyužitým kapacitám. Čili ten ještě poslední jenom věta, pardon.
12: Prosím stručně, ať může pan Čelinar zareagovat.
15: Tenhle silný fiskální impuls se přelije buď ke zvýšení dovozu, anebo ke zvýšení tlaku na růst cenové hladiny.
12: Pane profesore Švejnare, vy když se zatím podíváte na ten návrh státního rozpočtu na příští rok, jak se ho zatím schválila vláda a jak ho bude posílat do poslanecké sněmovny, tak z vašeho pohledu je dostatečně proinvestiční, z vašeho pohledu ten poměrně vysoký schodek je ospravedlnitelný těmi plánovanými investicemi?
13: Já bych byl ještě pro větší míru investic, ale efektivních investic, to znamená velmi produktivních investic. A tak, jak říkám už delší dobu, toto je výzva pro tuto vládu, jestli se toho dokáže zhostit a vybrat projekty, které budou mít vysokou návratnost.
12: No, promiňte, buďme konkrétní.
13: Vládě, to
12: nezlobte se, no. Že vás přerušu, abychom byli konkrétní. Vy takové projekty v tom návrhu zatím vidíte?
13: Jsou tam, to je samozřejmě to, co půjde na dopravu, to je důležité. Věda, výzkum, kvalitní vzdělávání, to znamená špičkové, co se zdůrazňuju ve všem, je potřeba jít do excelence, to znamená projekty s vysokou návratností, velice kvalitní školství, velice kvalitní vědecké projekty. Jsme země, která nemá nerostné bohatství, čili musíme lidským kapitálem a chytrou hospodářskou politikou prorazit, jinak neprorazíme. No, abych se jí zdůraznil to, co taky už jako říkám nějakou dobu, svět se změnil v tom, že dřív býti průměrnými se vyplácelo. Dnes už ne, dnes už vítěz bere skoro všechno a když my stagnujeme nebo jdeme pomalu kupředu a jiné země běží, no tak zaostáváme. Čili v tom smyslu říkám, je to výzva v tom, že ano, investice například do dopravní, špičkové dopravní infrastruktury ano. Je výborná. Tady máme komparativní výhodu. Jsme země, která je kompaktní oproti Itálii třeba nebo Chorvatsku. Hmm. Čili kdyby byla síť rychlovlaků a velice dobré dálniční soustavy, tak máme obrovskou výhodu z hlediska potenciálního růstu, investičních příležitostí a tak dále.
16: Pane Musile, tak profesor Švejnar teď vyjmenoval ty kapitoly, ve kterých skutečně dochází v tom návrhu oproti loňsku k růstu a na prvním místě zmínil dopravu. Nejsou to ty investice, které nakopnou ekonomiku?
15: Ale tak jako, když se budeme bavit o železnici, máme jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, možná i budeme na předních místech v celosvětovém měřítku, co se týče dálniční nebo respektive silniční sítě, tak je to podobné. Dálniční síť tady nemáme dobudovanou, to je ale řekněme úděl posledních minimálně 30 let nebo celého toho porevolučního období. A myslím si, že teďka, když, protože to, co vyjmenoval pan Švejnár, to by jako znamenalo investice nikoli v řádu stovek miliard, ale to už se bavíme o milionech korun.
16: Tak a pan profesor připouštěl, jako že on sám by si představoval investice ještě vyšší.
15: Fajn, ale pak se ptám, kde vezmeme ty reálné zdroje, kde vezmeme pracovní sílu, kde vezmeme dodatečné nějaké kapitálové vybavení, to znamená stroje, přístroje, zařízení, které budou tu špičkovou infrastrukturu stavět. Znovu opakuji, my jsme ekonomika, která je na úrovni svého potenciálu. My potřebujeme zvýšit kapacitní schopnosti té ekonomiky. My nepotřebujeme jenom do té ekonomiky nalívat víc peněz a přetahovat lidské i kapitálové zdroje ze soukromého sektoru do veřejného sektoru, protože to se mimo jiné projeví tím, že když se budeme teda teďka všichni soustředit na výstavbu dálnic, železnic a silnic, no tak o to méně budeme mít výstavbu třeba bytů nebo prostě něčeho jiného. Takhle jednoduché to je.
16: Rozumím. Pane Švejnare, tak není to tak, že jako Česká republika už jsme na úrovni svého potenciálu, což, jak naznačuje pan Musil, může znamenat, že ani když nalijeme do ekonomiky víc peněz, tak se to nemusí projevit?
13: Tak jednoduché to není. A dám vám i historický příklad a pak půjdeme k současnosti. Já jsem koncem 90. let zdůrazňoval, že česká ekonomika má potenciál růst 4-6%. Všichni tvrdili, nebo všichni mnozí tvrdili, že to tak nejde, že jsme na úrovni potenciálu a tak dále. No a po roce 2000 najednou ekonomika rostla 4-6%. Takže tam se hodně lidí mýlilo a mýlí se i teď v tom, že nejde o to, že prostě musíme jednoho člověka převést ze stejně produktivního místa na jiné stejně produktivní místo. Jde o to, aby se lidé přeřadili z nízkoproduktivních míst do vysoce produktivních míst. A v tom je ten chytrý tah, který jestli této vládě podaří, tak jak se to daří a dařilo vládám v zemích, které rychle rostly nebo rostou, tak to je vlastně ten princip tady. Takže to není, že nemůžeme zvýšit potenciál. Jeho máme, obrovský, akorát není dobře využít.
16: Jenom určitě máte prostor zareagovat. Teď si nejsem jistý, jestli pan Švejnár dokončil tu myšlenku. A asi dokončil.
13: Jo, takže já bych řekl, že tohle zase je to ta výzva vlády. Tak vidíme, že například na ministerstvu místního rozvoje se budou podstatně snižovat počty lidí, kteří pak mohou přijít jinam. Je to pravděpodobně správné, protože končí určité projekty Evropské unie. Ty lidé tam nejsou potřební, měli by nulovou produktivitu, mohou mít velice pozitivní produktivitu někde jinde. Takže podívejte, my jsme země, která má velice vysokoproduktivní podniky, ty nejenom ty z nadnárodní vlastnictví, ale i místní. A máme také projekty a podniky, které jsou málo produktivní.
16: Chápu, nechme na to prosím zareagovat pana Musila, aby měl taky prostor. Jednoduchá otázka pro vás. Nepodceňujete český potenciál rozvíjet se a růst?
15: Ne, pozor, to si nerozumíme. Já netvrdím, že naše ekonomika nemá schopnost zvyšovat svůj potenciální produkt. Pan Švejnar moc dobře ví, že potenciální produkt je něco, čemu technicky řečeno říkáme nějaká produkční funkce. To není nějaká konstanta, která se nemění. Ta se samozřejmě mění, ale má jinou dynamiku situace, kdy ta ekonomika je málo rozvinutá, čili typicky Československo na počátku 90. let. A v situaci ta ekonomika už je poměrně rozvinutá. Já to už opakuju někde asi po páté. Naše země, čím hlediska HDP na osobu, přepočtu podle parity kupní síly mezi 20% nejvyspělejších zemí světa. Čili my nejsme ta chudá země. Čili už jenom z definice
17: naše schopnost zvyšovat ty produkční kapacity je nižší než země, která je méně rozvinutá.
16: A je nižší, než byla v 90. letech, rozumím. Ano, prosím, dokončete stručně.
17: Jenom říkám, že my v současné době ten skutečný výstup té české ekonomiky je na úrovni těch jejich současných produktivních možností, produkčních možností. A to, že tam najednou nalijeme jakoby další investice navíc, takzvané investice, tak to neznamená, že se nám z roku na rok nějak dramaticky, nebo třeba během dvou let, že by se nám nějak dramaticky ten potenciální produkt zvýšil.
16: Rozumím.
17: Já jenom říkám, že ten efekt, kterého tím dosáhneme, že veřejný sektor bude vytvářet konkurenci soukromému sektoru a bude vysávat kapacity z těch soukromých firem do veřejného sektoru.
16: Pane Švejnare, tak srovnával jste srovnatelné, když jste tady připomínal vaše predikce z 90. let a potom jste mluvil o současnosti. Skutečně rozvoj potenciálu v Česku je takový, jaký byl tehdy, vzhledem k tomu, že už jsme podstatně rozvinutější ekonomika?
13: Ne stejný, ale zaprvé bylo to konec 90. let, když jsem to říkal, a ten rozvoj pak nastal v prvním desetiletí tohoto století, čili to už nebyly začátek 90. let, to už byla ekonomika, která byla v jiném stavu. Samozřejmě teď je také v jiném stavu, ale musíme si uvědomit, že ten potenciál je ohromný a že nám to ukazují například sousední Poláci, kteří rostou a rostou velmi rychle. Takže je to možné a dohánějí nás. Dnes už mzdy například v Polsku začínají v průměru vyrovnávat našim. Pro mladé lidi jsou ve městech dokonce vyšší než u nás. A nesmíme si taky zapomenout, že mluvíme o tom, jak dostihujeme jiné země. Naše mzdy a platy jsou ještě pod polovinou německých a rakouských, kde jsme před a po druhé světové válce byli na paritě. Čili rozhodně nejsme tam, jako kde bychom měli být, ano, v situaci, kde je volný obchod, volný pohyb služeb, volný kapitálový pohyb, jsme integrováni v Evropské unii, jsme daleko za potenciálem, kde bychom mohli být.
16: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, ekonom Jan Švejnar, a člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Pane Musile, když tady teď Jan Švejnar zmiňoval ten polský příklad, není na tom Polsko ve srovnání s Českou republikou o něco lépe, protože má silnější dlouhodobě růst, který je podporovaný těmi investicemi ze strany státu, ale to tedy znamená i vyšší zadlužení?
17: No právě proto, to je ta druhá strana té mince. Polsko má mnohem větší schodky, má teďka v veřejné finance v mnohem větší nepořádku, než máme my. Pardon, také za to platí vyšší úrokové sazby z vládních dluhopisů a ten růst, který tam nastal, který třeba ještě si můžou paměti spojovat s uspořádáním mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, tak ten se už jako postupně vyčerpává. Jo? To není prostě. A znova opakuji, to, co jsem říkal na začátku, pokud naše vláda chce něco udělat pro rozvoj té ekonomiky, nechť dělá kvalitativní opatření.
16: Čili reformy.
17: A ne, že to bude mít napostavené na tom, že bude posílat do ekonomiky silný fiskální impuls v situaci, kdy ta ekonomika žádným hospodářským problémům prostě nečelí.
16: Pane Švejnare, tak skutečně polský příklad pro Česko hodný následování. Neměla by se česká vláda zaměřit spíš na reformní kroky, než na další a další investiční pobídky na navyšování dluhu?
13: Reformní kroky samozřejmě, to říkám už dlouhou dobu. My potřebujeme udělat daňovou reformu a všimněte si, že to úzké zaměření na deficit rozpočtu ignoruje tu příjmovou stránku. Máme problém na základě příjmů. My jsme zrušili superhrubou mzdu, ta sama o sobě, teďka že nová studie nedávná z IDEA u CERGEI ukazuje, že kdyby se tato situace změnila zpět, tak to dá nějakých 120 miliard do rozpočtu. Jo? U benzínu a nafty se drží konstantně daň v korunách, čili se nezvyšuje s inflací. Zase jak Luděk Niedermayer poukázal, kdyby toto se změnilo, tak může to být další 60 miliard do rozpočtu. Čili rázem vlastně ten schodek vypadá úplně jinak. Když se lidé zaměřují jenom na rozpočet ve smyslu, jaký je velký schodek nebo přebytek, tak se musí dívat jak na výdajovou stránku, tak na příjmovou stránku. A tady už dlouho mnozí ekonomové říkáme, že by si měla udělat podstatná daňová reforma. Zatěžujeme například pracovní sílu příliš vysokými odvody, to jsou daně, že jo, a tak dále. Čili rozumím. Tady je opravdu potřeba se podívat šířeji na to a ta ekonomika opravdu má velký potenciál. To, když jsem vám dával ten příklad, tak to samozřejmě bylo jako v jiném historickém období, ale je to tady. Proč ta polská ekonomika roste tak rychle už dlouhou dobu? Je to jedna z nejrychleji, ta úplně nejrychleji rostoucí ekonomika v Evropě od začátku 90. let, a i když si vezmete kratší období, tak je to tak taky. Čili máme souseda, který nám opravdu vytírá zrak a ukazuje, jak to jde, a jejich zadlužení je větší, není, že to není v pořádku, jsou pod 60% HDP, čili jsou pod maastrichtským kritériem, kdy ostatní země, jako je Německo, Francie, Itálie, nemluví o Spojených státech,
16: jsou pod ním.
13: Mají mnohem větší zadlužení. Ano, takže
16: rozumím, pane Musile.
13: Polská ekonomika si vede dobře.
16: Pane Musile, já tak nějak tuším na základě předchozích stanovisek Národní rozpočtové rady, ve které sedíte, že co se týče té výzvy profesora Švejnara víc se dívat na příjmy a pomýšlet na případnou daňovou reformu, tak tady vy nejste v rozporu.
17: Přesně tak, to je jako jedna z tezí, kterou my opakujeme, že to, že došlo ke zrušení té takzvané superhrubé mzdy, tak to je v podstatě taková koule, kterou jsme si v roce 2021 uvázali na nohu, a v podobě poměrně hlubokého strukturálního schodku. A kdyby se nám podařilo vrátit tu míru zdanění před ten 21, tak minimálně polovinu toho problému, teda teď, když se budu bavit ještě třeba o roku 25, čili toho problému, který jsme měli v roce 25, tak bychom minimálně polovinu toho vyřešili, možná i víc, ale vzhledem k tomu rozpočtu, který se chystá na příští rok, tak tam jenom pouhé vrácení zdanění před rok 21 by nám nepomohlo.
16: Zatím tedy ministryně financí připouští určitou úpravu spotřební daně, to uvádím jenom pro kontext, jinak nějaké zvyšování daň z příjmu fyzických osob vylučuje, respektive říká, že ona sama by ho nenavrhovala, ale nechal bych vás, pane Musile, ještě v návaznosti na to, co říkal profesor Švejnar, zareagovat na otázku, zda to není tak, že pokud se přesto přeze všechno, co namítáte vládě, podaří nastartovat silnější ekonomický růst, tak si potom třeba budeme moct dovolit s nás splácet všechny ty dluhy.
17: To je taková ta teze, že z toho dluhu vyrosteme, jestli se nepletu, ale to je...
16: A nefunguje?
17: Takový, no jako nefunguje. Já teda bych si dovolil tady ocitovat takovou krátkou studii právě think tanku IDEA. V té studii se autoři zaměřovali na to, jak se naší ekonomice dařilo vyrůst dluhu od roku 2000, a oni vlastně došli k závěru, že v té době by se dalo držet dluhovou kvótu z úrovně roku 99 na konstantní úrovni za předpokladu, že by naše schodky dosahovaly maximálně 0,5% hrubého domácího produktu ročně. A my se tady bavíme o schodku na příští rok ve výši 3,5% HDP ročně, takže jako... A to je jenom jedna z těch závěrů. Závěr je, že vyrůstat dluhu se daří mě tehdy, když ta ekonomika roste silně a má zároveň nízké úrokové sazby.
16: Pane profesore Švejnare,
17: to není období, které nás čeká, pardon.
16: Pane profesore, já vám teď nechci klást do úst slova, která jste neřekl, ale pokud vám správně rozumím, tak vy v zásadě jste zastáncem té teze, že lze vyrůst z dluhu, tak jak byste reagoval na tyto protiargumenty?
13: No tak máme příklady mnoha zemí, které jsou bohaté, které se financovaly dluhem a rostly rychle a staly se bohatými.
16: Ať už je jako to
13: západní
16: například?
13: Evropa, jako například Anglie, Spojené státy, Německo během 50. let zvyšovalo svůj dluh velice rychle, ale rostlo také velice rychle, 10%, takže se vlastně jejich zadluženost příliš nezvyšovala a ta ekonomika rostla jako z vody. Čili ano, tak v tom smyslu jako opravdu to jsou většina zemí, které jsou nyní bohaté, vyrostli tím, že si půjčili, že si vzali kredit, neboli dluh, a investovali ho velice šikovně, velice efektivně. A to je, já myslím, ten příklad, který je pro nás též velice, velice důležitý. Polsko, jak říkám, roste jako z vody, je zadlužené pod 60% a jejich životní standard se zvýšil. Jejich mzdy a platy byly polovina našich platů před několika dekádami a teď se nám prakticky vyrovnali.
16: A promiňte, stojí to i za to, že rostou výrazně výdaje na obsluhu státního dluhu?
13: Ty výdaje na obsluhu státního dluhu samozřejmě rostou, ale na druhou stranu, jestliže ta země roste rychle, tak si to může dovolit. A tady jenom bych ještě dodal jednu věc, která se v té diskuzi nyní u nás často neprojevuje, a sice, že obsluha dluhu roste strašně rychle prakticky ve všech zemích, ať je to Německo, Francie, Anglie, Amerika, Japonsko a tak dále, protože se zvyšuje úroková sazba, která je vyžadovaná na trzích. Takže Němci například šli z nuly nebo záporného sazby úrokové na přes 3%, Francie z nuly na 4%, mluvím o desetiletých vládních dluhopisech, Anglie dokonce na 5%. Čili nejsme jediní. Je důležité, aby jsme si uvědomili, že toto je fenomén, který není jenom náš, ale je celosvětový.
16: Pane Musile, stručná odpověď z vaší strany na závěr, protože se blížíme do finále. Nepřesvědčil vás profesor Švejnar, že z dluhu lze i vyrůst?
17: Jak bohužel musím reagovat na ty případy, které tady byly citovány, Německo. Není pravda, že by Německo po druhé světové válce vyrostlo z dluhu nějakým masivním zadlužováním. Když se podíváme na data Mezinárodního měnového fondu, tak Německo mělo až do poloviny 70. let svůj veřejný dluh v poměru HDP kolem 20%. Pak tam začala silná akcelerace někdy pravděpodobně po prvním ropném šoku a v době, kdy tam nastupovaly sociálně demokratické vlády, které právě začaly razit tady tu keynesiánskou politiku masivních fiskálních impulzů. Velká Británie, podobný případ, po druhé světové válce bezprostředně dluh přes 250%, a pak vidíme konstantní pokles té dluhové kvóty až v podstatě do konce 80. let. A ta opatření, která za snižování té dluhové kvóty stála, tak to se můžou posluchači dočíst naší aktuální studii, kterou jsme na toto téma vydali. A zase nebylo to tak, že by se Británie zadlužovala masivně, veřejně investovala a to jí pak pomohlo vyrůst. Čili tohle to prostě jako musím odmítnout, protože ta data to absolutně vyvracejí, tyto teze.
16: Pane profesore, vaše reakce v jedné větě, opravdu končíme.
13: Ano, přesně tak. To Německo v 50. letech, když se podíváte, rostl dluh a rostlo HDP. Takže ať se na to diváci podívají, to opravdu je situace, kdy opravdu ten obrovský růst, ten mirákl, byl současný růst HDP i dluhu. A samozřejmě zadluženost je dluh vůči HDP a ten, když roste jmenovatel i čitatel, může zůstávat stejný nebo se nemusí příliš zvyšovat.
16: Já myslím, že ty odlišné názory na to vaš pánové se dostatečně vyjevily. Našimi hosty byli profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA Ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady Ekonom Petr Musil. Díky oběma.
17: Díky za pozvání,
16: hezký
17: den.
16: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
10: Dnešní diskuzi pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Bylo 15 hodin, je tu opět čtvrteční odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
10: Český rozhlas plus.
1: Na co se zaměříme v následující půlhodince? Jak se proměnily vztahy prezidenta s premiérem a vládní koalicí od červencového summitu NATO? Co je důvodem jejich sklidnění v poslední době? Lidé mohou v aplikaci Ministerstva zdravotnictví EZ Karta nově najít, na jakou prevenci mají nárok. Co dalšího aplikace obsahuje? Ani po 9 letech nekončí případ vraždy slavné maltské novinářky Galiciové. Proč byl hlavní obžalovaný zproštěn viny? To jsou otázky, které zazní. Teď zazní zprávy v podání Nady Procházkové.
11: Dobré odpoledne. V nové verzi mobilní aplikace EZ-karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
18: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
11: A podrobnosti doplní už za chvíli Odpolední plus. Plánovaný schodek 310 miliard korun se letos Česku pravděpodobně podaří dodržet. Uvedla to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie covidu. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. K některým údajům se lidé mohli dostat už dřív. Ucelený seznam ale dosud neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít i dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
19: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
20: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
19: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Český rozhlas.
11: Španělsko požádalo Evropskou unii o pomoc při monitorování migrace u Ceuty, řekl to premiér Pedro Sánchez. Dodal, že jeho vláda chce kromě Frontexu taky víc spolupracovat při boji s ilegální migrací s Europolem. Před poslanci dnes taky řekl, že jeho kabinet neměl předem žádné informace o tom, že se chystají hranici překonat desítky tisíc Maročanů. A taky popřel, že by v krizi hrálo roli Maroko.
20: Nikdo vládě nepředložil důkazy, na jejichž základě by bylo možné dojít k závěru, že tento masový příliv do španělského města Ceuta byl naplánován nebo proveden marockými úřady.
11: Mluvčí Evropské komise dnes potvrdil, že komise dostala z Madridu žádost o mimořádné financování, tak o podporu od agentury Frontex nebo Europol. Než padne konečné rozhodnutí, musí Španělsko odpovědět na několik důležitých otázek. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Nová léčba plicní embolie může snížit riziko závažných komplikací během prvních 7 dnů až o 90%. Ukázala to studie lékařů z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zapojilo se do ní přes 550 pacientů v 11 českých kardiocentrech. Nová metoda využívá katetry zavedené přímo ke krevním sraženinám. Lékaři jimi podle spoluautora studie Josefa Kroupy pak podají lék, který sraženiny rozpouští.
21: Tato metoda se používá například k rozpouštění krevních sraženin jak v tepeném, tak v žilním systému. Dosud nikdo nebyl schopen uspořádat takto velkou randomizovanou studii, která tuto metodu srovnávala oproti standardní léčbě.
11: Cenu Rudolfa Metka za popularizaci česko-ruských vztahů ve 20. století dnes večer převezmou dva novináři Českého rozhlasu. Ondřej Soukup a Josef Pazderka několik let strávali v Rusku jako reportéři i pracovníci neziskových organizací. Současný šéfredaktor Českého rozhlasu plus Josef Pazderka říká, že jeho zájem časem přešel třeba i na Ukrajinu.
22: Vlastně celý ten postsovětský prostor má nějaké kontury a zákonitosti, které je zajímavé sledovat. Když se vám ty jednotlivé střípky se skládají do nějakého většího celku, tak z toho třeba vzniká podcast Na východ a povídání o tom, jaké nejrůznější tváře ten postsovětský prostor vlastně má.
11: Cenu Rudolfa Metka uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice letos po 18. K Krátce z dopravy na D1 z Prahy do Brna. Pozor před sjezdem na Domašov z kilometru 171 je kolona, která pokračuje nesouvisle až do Brna. Zdrží vás 50 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí se zastavuje před sjezdem na Zděby na 2. kilometru. Kolona pokračuje dál Cínoveckou až do Kbelské. Tam u sjezdu do Novopatské vyšetřují nehodu. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude zpočátku oblačno, později bude oblačnost ubývat a na jihu se i vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách kolem 21. Tolik zprávy, a Naďa Procházková.
10: Posloucháte Odpolední plus.
0: 6,5 minuty po 15. hodině. Plénum ústavního soudu nevyhovělo žádosti vlády, aby zřízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla vyloučilo z projednávání a rozhodnutí Pavla Šámala. I nadále tak zůstane soudcem zpravodajem,

0: Přece jenom připomeňme, o čem ústavní soud už rozhodl a co je teprve před ním?
1: To, co rozčílilo vládu a vedlo k tomu, že podala možnou předpojatost nebo podjatost soudce Pavla Šámala, tak to bylo to, že vláda nepočítala s tím, že když soud bude posuzovat, jak je to tedy s pravomocí prezidenta, kterou je mu dána ústavou, to znamená, že zastupuje stát navenek, jak je to s jeho účastí na akcích typu summitu, tak nepočítala s tím, že zároveň prezident požádá o vydání předběžného opatření. Vláda počítala s tím, že to rozhodování soudu bude nějakou dobu trvat, že tudíž Petr Pavel na summit do Turecka nepojede a byla zaskočena právě vydáním předběžného opatření a to rozpoutalo jednak další vášně na české politické scéně a jednak to bylo motivem právě k tomu, že vláda podala možnou podjatost soudce Šámala zpravodaje. Ale jak už zaznělo před chvíli, tak o tom nerozhodoval soudce Šámal sám, ale plénum ústavního soudu a drtivá většina byla pro vydání předběžného opatření, byť tento krok vyvolal polemiku a rovněž, pokud si dobře pamatuju, tak to byly dva ústavní soudci hlasovali proti a vydali své zdůvodnění, kde právě vyjádřili určité pochybnosti o tom, zda by došlo skutečně k takovým škodám, kdyby prezident na ten summit nejel, zda bylo nutné tedy sahat k tomu předběžnému opatření.
0: O tom samotném, o té kompetenční žalobě, tedy pravomocech, vlastně, které přísluší prezidentovi, tak teprve ústavní soud ještě rozhodne vlastně.
1: Ano, rozhodne. Mnozí vyvozují z toho, co zaznělo, když tady bylo vydáno předběžné opatření, že už de facto je rozhodnuto, ale já si to úplně nemyslím, protože ta věc je poměrně komplikovaná a složitá, protože nikdo asi nespochybňuje to, že zahraniční politiku určuje především vláda, že by tam měla být určitá koordinace a že by prezident měl postupovat v nějakém souladu nebo alespoň v pokusu o soulad nebo o shodu s vládou a že se dá těžko očekávat, že by prezident dostal volnou ruku v tom, že by si mohl v zahraniční politice dělat, co chce. Zároveň je tam třeba právě posuzovat a vážit to, jakým způsobem vláda může nebo nemůže bránit prezidentovi republiky, aby vykonával tu pravomoc zastupovat zemi nebo reprezentovat v zahraničí, což se týká třeba právě toho, zda tedy mu může své volně, dá se říci, omezit nebo zakázat účast na summitech NATO a podobně.
0: Takže nakonec na ten summit jel jak prezident Petr Pavel, tak vládní delegace vedená premiérem Andrejem Babišem. Jak se od toho červencového summitu na to proměnily vztahy prezidenta s vládní koalicí, případně prezidenta a premiéra? Jakými turbulencemi prošly a co vedlo k jejich současnému uklidnění, jestli o tom stavu teď takhle můžeme mluvit.
1: Právě to napětí mezi radem a vládou se zvýšilo děním kolem toho summitu tím, že tedy, jak už jsem zmínil, byla vláda zaskočena tím předběžným opatřením a nepočítala s tím, že Petr Pavel do Turecka pojede, pak se ty vztahy mezi prezidentem a premiérem vyhrotily, byť prezident opakovaně nabízel různé schůzky, osobní jednání a tak dále, tak z úst premiéra bylo opakovaně sdělováno, že o takovéto schůzky nemá zájem, že de facto nemá důvod se s prezidentem bavit, protože neví o čem a tak dále, což je pro fungování České republiky nebo bylo velmi nešťastné a když postupně ty vášně ochladly, když premiér strávil to, že tedy na tom summitu byl společně s prezidentem, tak se ten vztah přece jenom začal trochu uklidňovat. Neznamená to, že by prezident s premiérem byli nějací velcí kamarádi, že by třeba, když to přeženu, zašli spolu na pivo a podobně, ale vyhodnotili si obě strany, že pro ně není prospěšné, aby tento spor takto hrotili, aby tím pádem ztráceli podle mého názoru i body určité u voličů, protože i z těch průzkumů jasně vyplývalo, že většina dotázaných si nepřála vyhrocování těchto vztahů a naopak očekávala uklidnění a myslím si právě, když ty emoce odezněly, když strávil to dění kolem summitu Andrej Babiš, tak začal pragmaticky opět komunikovat s prezidentem a dá se očekávat, že na této úrovni nějakou dobu ten jejich vztah potrvá. Samozřejmě bude hodně záležet na tom, co bude vláda řešit, jak najde v určitých věcech společnou řeč s prezidentem a také bude záležet na tom, jak si současná vládní koalice v čele s hnutím ANO vyhodnotí blížící se přece jenom prezidentské volby a to zda tedy mají nějakého reálného kandidáta, pak by ty vztahy s prezidentem právě s ohledem na blížící se prezidentské volby se mohly opět vyhrotit, ale pokud si vyhodnotí, že šance na úspěch není příliš velká, tak si myslím, že ty vztahy by měly být alespoň v té

0: normální rovině, to znamená, že dva z nejvyšších ústavních činitelů země by spolu měli dokázat normálně komunikovat.
1: No a pak samostatnou kapitolou je komunikace ministerstva zahraničí s prezidentem. Bude po změnách v komunikačním odboru hradu to spojení s Černínským palácem otevřenější, protože prezident někde v některém rozhovoru z posledních dní zmínil, že vlastně od nich dostává minimum informací od ministerstva zahraničí.
0: To bylo i v dávnější minulosti, i před tím summitem a podobně, kdy skutečně ta komunikace a tentok informací z ministerstva zahraničí na hrad nebyl úplně optimální, spíše byl velmi malý, téměř žádný, a ty vztahy jsou podle mého názoru dále vyhrocené, ale nestupňují se takovým způsobem, že by se to projevovalo v současné době na veřejnosti, a pochopitelně k vzájemnému uklidnění může přispět, ale určitě nepřispěje to, že třeba prezident prohlásil, že mají s Petrem Macinkou podobný pohled na schodek státního rozpočtu, že je příliš vysoký a podobně, tak to asi úplně k tomu urovnání vztahu nepřispěje. Uvidíme, co se bude dít kolem delegace na valné shromáždění OSN, kde by měli být oba dva přítomní, a pokud spolu pocestují třeba vládním speciálem, tak budou mít několik hodin na to, aby případně si spolu promluvili z očí do očí, a to někdy bývá prospěšnější než různé debaty vedené prostřednictvím médií.
1: Krom toho o motoristech a jejich postojích k výši schodku budeme mluvit i v dnešním vysílání po 17:30. Tohle byl komentátor Petr Hartmann. Díky moc. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 15 hodin 14 minut. Ve 13 ukrajinských správních oblastech sčítají škody po dalších ruských útocích. Při úderech zemřelo nejméně 5 lidí. Víc než 60 je zraněných. Útoky se neomezily jen na východ a jih země, zasáhly i západní oblasti. Ruská série každodenních útoků trvá už týden. Na obyvatele ukrajinských měst doléhá únava a stres z častých leteckých poplachů. Vláda v Kyjevě chce proto změnit pravidla pro jejich vyhlašování. Bližší informace k tomu má přímo z Ukrajiny náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Zdravím, Pavle.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jak chce ukrajinská vláda lidem ulehčit život změnou pravidel pro vyhlašování poplachu?
2: Ono dosud platilo, že když zazněly sirény, tak se zavíraly všechny obchody, zastavila se veřejná doprava, přestalo jezdit v Kyjevě metro, všichni se měli tedy jít schovat, odejít do krytů. Ovšem některé ty údery nebyly vždy úplně velké, byly spíš lokální, ale vždy tedy vyvolaly ten poplach v celé té oblasti. A lidé už jsou těmi poplachy vyhlašovanými několikrát za noc i ve dne, zkrátka unavení, jsou unavení těmi útěky do krytů, kteří i bivakovali v kyjevském metru. Proto vláda premiéra Sergeje Koreckého přišla s návrhem nových pravidel vyhlašování leteckého poplachu. Měl by být takzvaný žlutý a červený. Mají mít také odlišné zvukové signály toho vyhlašování. Dnes to je vlastně pro každý ten případ, je to kolísavý tón sirén, jak na začátku, tak na konci. Ten žlutý poplach by měl znamenat pozor, blíží se dron, má se vyhlašovat lokálně. A ten červený, to je už horší, letí tedy balistická raketa nebo nějaký svaz dronu a je opravdu široko spektré ohrožení. Při tom žlutém poplachu by tedy se nemuseli zavírat obchody, nemusela by se zastavit práce v podnicích, v továrnách, v úřadech, nezastavila by se veřejná doprava. Vláda tak chce být vlastně vstříc podnikatelům, aby se nezastavil chod celé ekonomiky. No a ten červený poplach tedy bude stále znamenat všichni běžte do krytu a to rozlišování se rozhodně nebude týkat třeba škol.
1: Pro ně platí jaká pravidla? Jak se dnes musí chovat studenti a pedagogové ve školách?
2: No, stále to je tak, jak to vždy bylo, že při jakémkoliv poplachu musí odejít spořádaně do krytu, což třeba ve středu zachránilo asi 160 studentů jedné z budov v Kyjevě, univerzity v Kyjevě, kterou zasáhl dron. Oni tedy v krytu byli a dokonce i některé školy mají vybavené ty kryty jako třídy, jako učebny, takže tam pokračuje vyučování, i když tedy ty děti se musí odebrat do podzemí.
1: Podle ukrajinského prezidenta Zelenského jen za poslední den mířili ruské útoky proti cílům ve 13 oblastech, které byly zasažené nejvíc.
2: No, ty ruské zbraně opravdu ničily, poškozovaly objekty ve více než půlce země z těch 24 oblastí. Ty masivní útoky vedlo Rusko třeba proti Dněpropetrovské oblasti, tam útočilo drony, dělostřelectvem, pouštělo tam klouzové bomby. Cílem byly jak obytné domy, tak i skladiště potravin, i ty školy. Zemřeli tam 4 lidé, 13 bylo zraněno. Nejvíc zraněných bylo po zásahu 21-patrového domu v Oděse. Tam jich bylo 17, z toho 3 byly děti, nebo 3 jsou děti. Poškozených tam je 20 bytů v 7 patrech toho vysokého domu. Útoky se nevyhnuly ani okolí Kyjeva, třeba u Borispolu, kde je kyjevské letiště. Tam hasiči likvidovali požár velikánského skladu farmaceutické továrny a tisková agentura Unian odhadovala škody na miliardy hřiven, což v podstatě znamená při přepočtu 2 hřivny za korunu, jednotky miliard korun.
1: Dodává náš zvláštní zpravodaj na Ukrajině Pavel Novák. Děkujeme za tvoje zpravodajství, Pavle. Měj se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: 3:45 se podíváme do zdravotnictví. Výsledky laboratorních vyšetření nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. To jsou některé z funkcí, které můžou pacienti nově vidět v mobilní aplikaci EZ-karta. Dříve v době covidu ji lidi mohli mít v mobilu pod názvem tečka. Nové funkce dnes představilo ministerstvo zdravotnictví. Do budoucna chce přitom využití aplikace dál rozšiřovat. Chystá se do ní přesunout třeba aplikaci e-recept. Na ministerstvu zdravotnictví byla Michála Bacílková z domácí redakce, se kterou si teď o novinkách řekneme více. Vítejte ve studiu, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co přesně tedy můžou pacienti v aplikaci nově najít?
3: V případě těch laboratorních testů můžou nově vidět třeba výsledky krve, moči nebo stolice. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zahnutí, ano.
4: My tam v tuto chvíli máme vlastně 450 milionů laboratorních záznamů, které jsou tedy v centrálním systému. My dnes jsme schopni sbírat z laboratoří skutečně výsledky a lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě nebo jestli nejsou v normě. Můžou si to i v čase porovnávat.
3: Výsledky laboratorních testů se ale v aplikaci nemusí zobrazit hned, co je lidé dostanou. Data se v aplikaci aktualizují každý měsíc. Do budoucna chce ale ministerstvo tento interval zkrátit. U dárcovství krve a plazmy zase uvidí, kdy naposledy darovali a kdy můžou jít znovu. Co se týče preventivních prohlídek a screeningových vyšetření, v aplikaci už dřív bylo vidět, kdy je lidé absolvovali. Nově si ale třeba můžou zjistit, na jaká další vyšetření mají nebo v budoucnu budou mít nárok a kdy.
1: To je vše, nebo jsou v aplikaci ještě nějaké další novinky?
3: V aplikaci s lidé můžou zobrazit taky zdravotnické posudky. Zatím je to způsobilo skřízení automobilu. A nově je v aplikaci i záložka zdravotní zásilky pro sdílení zdravotnické dokumentace. Vysvětluje ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltín.
5: Zatím máme napojených mezi 30 a 40 nemocnicemi. Prostřednictvím téhleté agendy vám budou chodit výsledky, jako například propouštěcí zprávy. Celá ta kaskáda opatření předpokládá testování těch nemocnic, které probíhá postupně, proto jsme teď na tom čísle mezi 30 a 40. Konečný definitivní termín interoperability celé České republiky všech zdravotnických zařízení v SEMI je konec příštího roku, ale předpokládáme samozřejmě ten nárůst postupný.
3: Další zdravotnická dokumentace bude v aplikaci přibývat. Povinná bude pro lékaře od roku 2029. A s tím, jak bude postupovat elektronizace zdravotnictví, se v aplikaci objeví třeba i elektronické žádanky, kdy část z nich bude povinná od poloviny příštího roku. A ještě jedna důležitá funkce, která by se lidem mohla hodit, v aplikaci uvidí i údaje o svých dětech, nebo si do ní můžou přidat starší příbuzné, aby je pak třeba mohli upozornit na preventivní prohlídky.
1: Tak to se hodí určitě. Pokud třeba někdo aplikaci ještě nemá, jak si ji může zařídit?
3: Můžou si ji stáhnout v aplikacích Google Play nebo App Store, podle toho, jaký používají telefon. Pak se musí přihlásit přes takzvanou identitu občana, tedy třeba přes bankovní ID nebo elektronickou občanku. Ještě doplním, že u aplikace ministerstvo eviduje více než 3 miliony stažení. Podle Petra Foltína je ale možné, že si teď aplikaci bude stahovat víc lidí a proto by měli počítat s případnými problémy.
1: A je to tak, že EZ-karta je tedy přepracovanou verzí aplikace Tečka, kterou si většina z nás asi dobře pamatuje z dob covidové pandemie?
3: Ano, původně v ní bylo vidět právě očkování proti covidu a pak přibyla další očkování, ty, které lidé podstoupili od roku 2010. Od loňského roku je v aplikaci zmiňovaný přehled o absolvovaných preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních. vyšetřeních. A teď si tedy lidé můžou vyzkoušet nové funkce, které už jsme popsali. Některé údaje ale mají samozřejmě i v mobilních aplikacích nebo na internetových stránkách zdravotních pojišťoven.
1: O EZ kartě jsme mluvili s kolegyní Michalou Bacílkovou z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: 15 hodin 22 minut, my se teď v odpoledním plusu přesouváme na Maltu. Maltská vláda vyzývá ke sklidnění situace v reakci na soudní verdikt, který zprostil viny hlavního obžalovaného v případě vraždy investigativní novinářky Daphne Caruanové Galiciové. Vlivný podnikatel Jorgen Fenek si měl podle obžaloby smrt reportérky objednat a zaplatit. Konec 55-denního soudního líčení vyvolal bouřlivé ohlasy maltské veřejnosti. Více nám o tom řekne Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Vítej, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Co tedy přesně zaznělo u maltského soudu?
6: On to byl vůbec nejdelší soud v maltské historii, který se zabýval vraždou a měl být vlastně vyvrcholením policejního vyšetřování, soudních projednávání, prostě případu, který trval 9 let. Protože Daphne Caruanová Galiciová byla zavražděna v říjnu roku 2017. Já připomenu, že vrazi umístili pod sedadlo řidiče do jejího auta výbušninu, která explodovala, když s ním novinářka vyjela na silnici ze svého rodinného domu. Ti, kteří tuto věc provedli, už jsou za mřížemi na doživotí. Ten poslední článek toho řetězce měl být člověk, který to vše zadal, objednal a zaplatil. A tím měl být podle obžaloby právě Jorgen Fenek, vlivný podnikatel s mocnými kontakty. Hlavním klíčem obžaloby byla výpověď klíčového svědka, muže také odsouzeného za podíl na vraždě, který tvrdil, že si u něj zprostředkování zabití novinářky podnikatel objednal za 150 tisíc eur. To je v přepočtu více než 3,5 milionu korun. Obhajoba ovšem výpověď tohoto svědka zpochybnila a proto tak rozhodla v prospěch Fenika. Ten sice přiznává, že trochu do dění zapojený byl, nikdy si prý ale nepřál smrt paní Galiciové.
1: Jaká byla tedy reakce maltské veřejnosti?
6: Tamní média to popisují tak, že společnost je v šoku, protože měla pocit, že případ má jasný a hlavně blízký konec. Včerejší stání bylo hojně sledované a takhle po něm promluvila sestra Caruanové Galiciové Corinne.
7: Já vlastně vůbec nevím, co k tomu říct. Je toho tolik k rozebrání. Když vidíte tolik technických důkazů, tolik právních důkazů ve prospěch obžaloby a obžalovaný je pak zproštěný viny, o čem to vypovídá?
6: Opozice hned na včerejší večer, tedy krátce po vyhlášení toho verdiktu, svolala tichý protest do centra Valety. Ten rozsudek je téma číslo 1 i na tamních sociálních sítích. Ohradili se proti němu také mezinárodní novinářské organizace, třeba jako Reportéři bez hranic. Já ještě připomenu, že v roce 2020 vedla tato nešťastná tragická událost až k pádu maltské vlády ve vedení premiéra Josefa Muscata kvůli podezřením z jeho napojení nebo z napojení na lidi, kteří s tím případem měli něco společného, při nejmenším jednoho jeho blízkého pracovníka. Případ tím tedy ale nekončí, protože už dnes si policie vyžádala svědecké výpovědi, soudní materiály, aby zjistila, jestli tedy je třeba vznést další obvinění na další stranu.
1: Tento případ se, Pavlíno, často přirovnává k vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka, o které ty si taky měla možnost jako někdejší zpravodajka na Slovensku informovat dost často. I tam stále soud řeší údajného zadavatele vraždy. V čem je problém?
6: Ano, oni tyto tragické události byly u sebe velmi časově blízko. Daphne Caruanová Galiciová byla zavražděna 16. října 2017. Jan Kuciak se svou partnerkou Martinou Kušnírovou 21. února 2018. Soud údajnými zadavateli, tedy na Slovensku, kterým je podle obžaloby Marian Kočner a jeho pravou rukou mu v tom měla být Alena Žužová, pokračuje už od roku 2020. Kočner byl už dvakrát zproštěn viny. Případ se už dvakrát dostal k nejvyššímu soudu, který ho vždy vrátil zpět. Takže teď jde v podstatě už o třetí kolo, které začalo v lednu tohoto roku a v podstatě se postupuje úplně od samého začátku. Takže se prochází všechny spisy, všechny Kuciakovy články, všechny materiály, akorát ten průběh může být tentokrát jiný. Protože aktuální nebo současná vláda Roberta Fica prosadila novelu trestního zákoníku, která upravuje pravidla pro používání výpovědi spolupracujících obviněných, tedy někoho, kdo podepíše dohodu o vině a trestu a dostane se mu polehčujících okolností za to, že vypovídá a spolupracuje. Na nich je právě obžaloba proti Kočnerovi také postavena, takže o to může být oslabena, protože hlas těchto lidí prostě může být ne umlčen, ale prostě nebude se brán tolik v potaz dle té novely zákoníku práce. pardon, trestného zákoníku.
1: Ano, ale novela zákoníku práce určitě taky v našem vysílání často přijde na řadu, takže není vidno, že se ti to spletlo. Tolik Pavlína Nečásková ze zahraniční redakce. Děkujeme moc. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: 15 hodin 27 minut, teď k jednomu ocenění. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup dnes večer převezmou cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice a dostávají ji vědci nebo umělci, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy ve 20. století. Oba dva novináři se Rusku věnují dlouho. Šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Josef Pazderka byl jako humanitární pracovník na Severním Kavkaze, později žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě. My jsme teď ovšem ve spojení s druhým oceněným Ondřejem Soukupem ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Jak se stane, nebo respektive takhle začnu, vy jste část života prožil v Rusku a této zemi se věnujete dlouhodobě, mimo jiné právě v tom podcastu Na východ. Stane se, že vás na Rusku tím pádem ještě něco dokáže překvapit, ať už tedy v dobrém nebo špatném?
8: Upřímně řečeno, stává se to neustále. Těch prostě nějakých 45 let, co jsem poprvé přišel do styku s Ruskem, existuje takové skoro až klišé citát ruského básníka Fedora Tютчева o tom, že Rusko se nedá pochopit rozumem. A upřímně řečeno, já se snažím i svou prací vlastně dokázat, že to není úplně pravda. Ovšem musím přiznat, že velmi často tedy musím básníkovi dát za pravdu.
1: No, za minulého režimu existovala na školách taková soutěž o zemi, kde zítra už znamená včera. Ostatně takhle jsme vlastně o tom byli učeni smýšlet o Sovětském svazdu tehdejším. Můžeme říct, že byla takzvaně nepovinně povinná. To dnes asi neplatí, že?
8: Tak samozřejmě ono taky současné Rusko, a to je velice velký rozdíl mezi právě Sovětským svazem, který já jsem ještě zažil jako dítě, a tak současné Rusko vlastně nemá ideologii. Jo, tam jde skutečně jenom o moc a peníze některých lidí na čele s Vladimirem Putinem. Nemá to ambici budovat nějaký světový komunismus nebo něco podobného.
1: Můžeme o zemi, o Rusku říci, že je zemí velkých společenských rozdílů? Platí to pro ni a z jakého důvodu?
8: Tak já mám rád takový aforismus, který říká, že cokoliv řeknete o Rusku, bude pravda, protože když řeknete, že Rusko je nesmírně bohatá země, kde je spousta prostě velmi dobře žijících lidí, tak to bude pravda. Úplně stejně, jako když řeknete, že Rusko je víceméně země téměř třetího světa, prostě s miliony lidí žijících na hranici chudoby, tak to bude pravda také. A ten rozdíl, ta kastovost i vlastně materiální rozdíly jsou tam jako neskonečně větší než třeba u nás. Je to prostě, ty rozdíly jsou mnohem, mnohem větší. My si to vlastně ani jako nedovedeme představit, že může být prostě člověk, který žije někde pod Moskvou a má prostě zámek v rozloze Versailles, a kde je třeba jako samostatná místnost čistě jenom pro skladování kožichů. Teďka mluvím o bývalém řediteli ruských státní železny Vladimíru Jakuninovi a o 20 kilometrů dál bude člověk, který prostě nebude mít byť nebo v domku na vesnici prostě tekoucí vodu, záchod bude prostě v budce a tak dále. A tohle to všechno bude na vzdálenosti 20 kilometrů.
1: Země velkých rozdílů. Rusko, o kterém mluvil Ondřej Soukup ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Děkuji a gratuluji předem k ceně, kterou dnes večer obdržíte. Naslyšenou.
8: Naslyšenou, děkuji moc krát.
1: 15 hodin, 31 minut, teď jsou na řadě zprávy s Nadějou Procházkovou.
9: Český rozhlas Plus.
1: Dobré odpoledne. Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Pavel se na ústavní soud obrátil v červnu kvůli svému nezařazení do delegace summitu NATO. Soud ještě v červnu vydal předběžné opatření, díky kterému Pavel do Ankary na summit odjel. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Podle soudu ale není možné v žádném soudním řízení v Česku označit soudce za podjatého jen kvůli jeho postupu. O samotné kompetenční žalobě zatím ústavní soud nerozhodl. Paliva v Česku dál zdražují. Benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 haléřů. To je o 28 haléřů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 haléřů dráž. Litr stojí v průměru 45 korun a 89 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Paliva výrazně zdražují od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Izraelští vojáci při ranní razii v jiholibanonské vesnici Halta obklíčili několik domů a unesli 15 lidí. S odkazem na tamní úřady to napsal deník Orient Today. Cíl a detaily akce zůstávají neznámé. Izraelští vojáci zajali taky člena tamního zastupitelstva. Novým rektorem Janáčkovy akademie muzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z 12. Francán dřív působil jako děkan tamní hudební fakulty. Ve funkci nahradí bývalou rektorku Barbaru Marie Billy, kterou senátoři v dubnu odvolali. Počasí zítra bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami, postupně bude oblačnost ubývat. Večer se na severu zase další objeví a může se přidat i déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. Teď dopravní informace. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic před Benešovem je zúžení u Tužinky, srazila se tam 3 osobní auta, kolona je hned za sjezdem na Mrač. Na tahu 35 z Hradce Králové na Olomouc je kolona před Litomyšlí. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Interview Plus a Petr Vizina.
10: Arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl zdědil od svých předchůdců několik kostlivců ve skříni. Jedním z nich je hospodaření s majetkem spojené s neprůhledností a intrikami. Prodávali nejvyšší církevní hodnostáři spravované nemovitosti pod cenou. Snažili se tomu kardinál Duka nebo arcibiskup Graubner zabránit. Začíná čtvrteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
9: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je redaktor deníku N. Prokop Vodrážka, který se hospodařením církve zabývá. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Vy jste v deníku N přinesl nedávno svědectví o tom, jak to v arcibiskupském paláci na Pražských Hradčanech donedávna fungovalo. Která z těch vašich zjištění považujete za nejzávažnější?
11: Já bych asi nebral, jako nešel po těch samotných zjištěních nebo kauzách, ale vlastně mě na tom nejvíce překvapilo a přišlo mi závažné to, jak to tam vlastně fungovalo. To znamená, když se podíváme na to, když to hodně zjednoduším, jak významné mocenské boje se v rámci toho arcibiskupství vedly a jak se tam vedly opravdu věci na úrovni nějakých intrik, nějakých snah o převzetí moci a bojů, do kterých byli různě zatahováni hodnostáři.
10: Čili vás překvapilo to vnitřní fungování?
11: Rozhodně. Já myslím si, že ten jako vhled do církve je často takový nedostatečný. Je to jako organizace vnímána často jako uzavřená, není tam jako vhled do toho, jak funguje. Často je odtržená od nějaké té jako lidskosti těch osob a je často vnímána přes jakési dobro, které by měla do společnosti dávat. A to, jak vlastně, jak byla protkána těmi boji, to mi přišlo závažné a důležité.
10: Podíváme se teď spolu dovnitř katolické církve. Do roku 2030 musí být ekonomicky soběstačná. Relativně bohatá pražská diecéze se učí investovat a podnikat. Přesto se za kardinála Duky a jeho zástupce generálního vikáře Zdeňka Wasserbauera ocitla v červených číslech. Dá se tohle označit za první dějství těch potíží, které následovaly?
11: to první dějství je v principu cokoliv od roku 2013, kdy se pražské arcibiskupství, ale i další vydali na tu cestu o ekonomické soběstačnosti. Musíme popsat, že se tam vydává jako organizace, která to vlastně jako neměla do té doby jako nějakou svou pevnou součást, prostě dostávala příspěvky od státu na platy kněžích. Vchází tam bez nějakého velkých zkušeností odborného aparátu a opravdu jako řeší, jak za 17 let se vypořádat s tím, že vypadnou ty příjmy od státu a jak se do toho pustit. Bavíme se o tom, že bylo to období, které nejdříve teda generální vikář Slavík, později generální vikář Zdeněk Wasserbauer a bylo pevně spjato s postavou Karla Štíche, ekonoma, který také dohadoval ty církevní restituce a tu odluku od státu. A skončilo ty důvody, proč skončil v té jako člověk odpovědný za ekonomiku Zdeněk Wasserbauer, tak opravdu byly vlastně ty ekonomické výsledky a to, že se arcidiecezi nedařilo, můžu připomenout pastýřský list z roku 2020, který zmiňoval Dominik Duka, který říkal prostě podívejme se na to, ekonomika diecezi není optimální, podívejme se na ty chyby minulosti, nechceme obhajovat investice, které se nepovedly, kde mi byl slibován třeba vyšší výnos.
10: No a je to tak, promiňte, že ta pražská arcidieceze je nejbohatší, že se čeká, že Praha bude mít slušné výnosy a přesto ta arcidieceze je v propadu?
11: Myslím si, že to tím souviset nemuselo, tak bavíme se o tom, že každá ta arcidieceze dostává nějaké peníze. Ano, na Prahu je vždycky největší fokus, ať už se to týká politiky, ať už se to týká pražského arcibiskupství. Prostě ano, měla by být lídrem, sedí zde pražský arcibiskup, sedí zde primas český a myslím si, že ten jako zájem o to arcibiskupství je důležitý a je prostě nejvíce v tom hledáčku, takže zatímco to, co by mohlo jinde v uvozovkách projít, neřešit se, tak tady se řešilo velmi detailně.
10: Takže tu máme Dominika Duku, Zdeňka Wasserbauera, červená čísla. Do funkce generálního vikáře je roku 2020 povolán kněz Jan Balík, arcibiskupství si najímá jako hlavního správce majetku Antonína Juriku, kolem kterého později propukl skandál se sexuálním zneužíváním. To ale není jediný problém s Jurigou. Vyšetřování odhalí podezřelé čachry s majetkem, z něhož jsou podezřelí právě Juriga s Balíkem, to jsem si všechno dovodil z toho vašeho článku. A vy přicházíte se zjištěním, že policii na to upozornil v té době již upozaděný Zdeněk Wasserbauer. A vy jste to pojmenoval jako válku vikářů, což je tedy šokující opravdu zjištění. Je to tak? Rozumím tomu dobře?
11: Já si myslím, že to pojmenování je přiléhavé a můžeme jako to doložit tím, že opravdu jako docházelo k mocenským sporům. Je doložitelné, že bývalý generální vikář Zdeněk Wasserbauer ve chvíli, kdy už to jako nespadlo pod jeho pravomoci, tak jako upozorňoval na nevýhodné obchody za jeho nástupce. Víme o tom, že oba dva upozorňovali na nevýhodné obchody za éry toho druhého a že se mezi nimi vedly spory a zároveň je jako zcela doložitelné to, že Zdeněk Wasserbauer vypovídal na policii o vlastně prodejích pozemků, které se týkaly jeho nástupce.
10: To je to šokující. To je to, co jste říkal, že člověka překvapí, že za fasádou toho arcibiskupského paláce, že jeden generální vikář na druhého před policií vypovídá v jeho neprospěch. Je to
11: ano. A můžeme se samozřejmě bavit o nějaké interpretaci toho jejich postupu. Můžeme se bavit o tom, jak to může být vnímáno. Já vím, jak to bylo vnímáno arcibiskupem Graubnerem, který to vnímal jako jakýsi podraz, jako to, že neupozornil, to, že za ním nepřišel biskup Wasserbauer a neřekl, já jsem byl vypovídat na policii ohledně tohodle, prostě policii se o to zajímá. Opět, ale můžeme vnímat třeba i druhou stranu, která
10: by Jan Graubner, promiňte, označil za intriky. Je to tak.
11: Ano.
10: A teďka, vy v deníku N jste dříve popsali, že mezi Janem Balíkem a Zdeňkem Wasserbauerem docházelo ke sporům o to, jak vlastně ekonomiku arcibiskupství řídit. No tak není to běžné, že máte dva přístupy a ty jsou spolu ve sporu a musí se vyjednat ten lepší, nebo oč v tom sporu šlo? Bylo to osobnější?
11: Já vím, že to bylo jako vnímáno i přes ten... Já dám příklad, který jsem u toho zmiňoval. Jednou z vlajkových lodí pražského arcibiskupství za doby Zdeňka Wasserbauera a Karla Štíchy byly investice do hotelů, do hotelového biznesu. To znamená, vezmeme zámky, předěláme na hotely a poté v nich budeme podnikat.
10: To jsme stále u té představy, že potřebujeme mít nemovitosti, které budou generovat zisk.
11: Ano.
10: a ten zisk potom podpoří církev v době, kdy už dotečou ty státní
11: ano,
10: příspěvky.
11: To je podle mě nevyhnutelné, to, že ano, musí řešit ano. To, jak se v úzovkách zajistit. A s nástupem Jana Balíka se jako vlastně tyto investice označily za jako extrémně nevýhodné a přistoupilo se k prodejům těchto nemovitostí s tím, že prostě se řeklo, jsou nevýhodné, tady my jsme do nich investovali, my jako naši předchůdci do nich investovali významné peníze, které se nějak nezhodnotily a teď jsme rádi, že to prodáme za to, co jsme do toho investovali.
10: Mluvíte třeba o tom zámečku v Dolních Břežanech?
11: Ano, zámek v Dolních Břežanech nebo zámek Mostov v západních Čechách na Karlovarsku nebo Chebsku.
10: A není to běžné, že když přijde nová garnitura, v tomto případě Jan Balík, tak reviduje to, co dělala ta předchozí a co nevedlo evidentně k tomu finančnímu efektu, který byl kýžený?
11: Je to, myslím, že to je zcela standardní a jako bylo to komunikováno veřejně, že se vydává na nějakou novou cestu. Pro mě tam bylo samozřejmě zajímavé to, že jak ano, vydalo se na nějakou novou cestu, ale to, že potom ta cesta byla provázena i nějakými spory o tom, jestli ta cesta je správná, jestli ta cesta náhodou není celé jenom snaha vyvést církevní majetek a jestli to tam, ta cesta nová, na kterou se vydali pod Janem Balíkem, vlastně není snaha někoho se obohatit, což byla ta interpretace, která nakonec.
10: Ano, to je to podezření, které, jak vy píšete, vyjádřil před policií Zdeněk Wasserbauer. Čili bývalý,
11: ano,
10: bývalý člověk zodpovědný za hospodaření.
11: On tam vypovídal konkrétně o jednom případu, nebo to, co je doložitelné, to, co dohledal právník arcibiskupství. Zmiňoval tam, že nezná důvody prodeje toho pozemku, ačkoliv byly vlastně v té době veřejně prezentovány.
10: Stále ještě si díváme tedy obrazně řečeno za fasádu toho arcibiskupského paláce. A vy jste říkal, že to pro vás bylo největší překvapení, jak tam fungují vztahy, vazby. Vy jste zjistil, že arcibiskup Graubner napsal papežskému Nunciovi, to je takový velvyslanec Vatikánu, dopis, kde si na chování svého podřízeného, vlastně taky kolegy, kněze, Wasserbauera stěžuje, protože intrikáří. Stojí to takhle v tom dopise?
11: Ano. A já myslím, že tam je důležité zmínit, tak shrňme si, co je doložitelné. Víme, že právník arcibiskupský skutečně dohledal zmínky o výpovědi Zdenka Wasserbauera ve spisu. Doložitelně se podílel na postupu policie před samotným vyšetřováním, před tím zásahem. Doložitelné je, že to vedlo k konfrontaci mezi arcibiskupem Janem Graubnerem a Zdenkem Wasserbauerem a že to řešil s Vatikánem. Pak už se můžeme dostat i do nějaké, dejme tomu, interpretační roviny toho, jak můžeme ty jednotlivé věci vnímat. Můžeme to vnímat třeba více optikou Zdenka Wasserbauera, který to asi on se mnou teda detailně nemluvil, ale mluvil jsem s dalšími lidmi třeba z jeho okolí, který to vnímá asi více přes pozici jakéhosi whistleblowera. To znamená, já jsem vnímal, že se tady
10: měl potřebu ohlásit to své podezření.
11: Ano, že se tady za Jana Balíka vlastně třeba krade a já tady jsem upozorním na ty problematické obchody a byl v tak citlivé pozici ze svého pohledu, že o tom nemluvil s nikým, včetně arcibiskupa. Můžeme se podívat i na jako nějakou druhou interpretaci, kterou se přiklenul Jan Graubner, která by se dala asi zjednoušit tak, že se snažil Zdeněk Wasserbauer najít jako nějakou špínu na svého nástupce a nepodal jim kompletní informace a vlastně poté si vytvořil jakýsi jako audit, který
10: rozumím.
11: Kontroluje.
10: To jsme u toho sporu konkrétně. A teď mi řekněte, dovedete si představit analogii, kdyby tohle se dělo v nějaké firmě, která se zabývá nákupem nemovitostí, jejich prodejem, pronajímáním. Mohlo by to takhle fungovat?
11: Tak já věřím, že tam se dějou taky jakési, že tam se také vedou nějaké kompetenční spory, boje o trůny. Myslím si, že by se asi vedly možná transparentněji v tomhle
10: hledisku. Čili transparentnost je to, co vám chybí.
11: A myslím si, že tam je asi důležité i to, jako jakési zaštiťování se tou církví a tím hledáním pravdy a toho, že bavíme se o instituci, která z té své jako podstaty prostě nemá řešit jako jenom nějakou ekonomiku, nemá
10: řeší. A vy říkáte, že to všechno lakuje tak trochu na růžovo těmi velkými slovy a nedává nahlédnout do toho, co se děje vevnitř. Rozumím dobře?
11: Myslím si, že to tak je a že to, že by tady byly vedeny takhle silné kompetenční spory, že by se tady ty věci řešily, o tom jsme prostě do té doby.
10: To je bezprecedentní. A řekněte mi, vy jste popsal dopis, který napíše tady zástupce české filiálky církve, když to tak řeknu, Jan Graubner, tomu vatikánskému velvyslanci Nunciovi, kde si stěžuje na svého kolegu. Jak tohle vzniklo? Je to tak, že Řím se zeptal, co se to u vás děje? Jak to, že tam jezdí policie, sbírá lidem mobily? Můžete mi to vysvětlit? Jo. A nebo to byla iniciativa toho arcibiskupa, který to takzvaně hnal výš?
11: Víme, že arcibiskup s nunciem řešil situaci na co se týče ekonomiky a nějakého policejního zásahu od té chvíle, kdy zasahovala policie NCOZ, která se zabývala a zabývá hospodařením za doby Jana Balíka, to znamená v té novější
10: éře. Od roku 2020.
11: Ano, od podzimu 2024. Se to zabývá policie. A víme, že už v té době to řešil arcibiskup s nunciem a vlastně to, proč s ním začal řešit tu další situaci, bylo, když se mu snažil vysvětlit jako roli, kterou v tom poté zjistil, kterou v tom hrál Zdeněk Wasserbauer. Takže myslím, že tam probíhala určitě čelá debata nad tím, jako podívejte se, jak je možné, že mám tady... Protože zásah policie v arcibiskupském paláci v roce 24 byl v mnoha ohledech bezprecedentní. A byl tak vnímán, byl tak popisován. Není běžné, že do arcibiskupského paláce vlítne policie a prostě podezřívá generálního vikáře z toho, že tam vyváděl majetek.
10: Poslední věc k tomuhle sporu. Je nějaký průběžný výsledek toho, co jste popsal jako válku vikářů? Jak dopadla ta válka? Kdo je vítěz, kdo poražený?
11: No, víme, že oba dva generální vikáři ve své funkci skončili s nástupem nového
10: Stanislava Přibyla.
11: Vítězem v té době byl jednoznačně Jan Balík, na jehož stranu se přiklonil pražský arcibiskup tehdejší, nyní už emeritní Jan Graubner. A teď se bavíme opravdu o nějakém jako závěru, který z toho dál bude plynout. Víme, že nový arcibiskup jako...
10: Záleží na něm tedy teďka.
11: Záleží na něm, bude ale zároveň, aspoň z mých informací, vím, že on nechce být ten, který tam přijde a bude pískat v vozovkách to, kdo má pravdu a kdo, že tam nastoupí do z té pozice, jako tak se tady byly nějaké rozhádané party a já rozhodnu, kdo z nich měl pravdu.
10: O tom se ještě pobavíme, co on může udělat ve své roli. Hostem Interview Plus je redaktor Deníku N. Prokop Vodrážka.
12: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
10: Když zmiňujete, že člověka překvapí, co se děje za těmi ušlechtilými zdmi a tím ušlechtilým slovníkem, tak nemůžeme pominout jméno Antonína Jurigy, což byl člověk zodpovědný za ten církevní majetek. A taky to byl člověk věřící, nebo je člověk věřící, trvalý jáhen, to je, abychom to přiblížili, to největší stupeň laického svěcení. Jak se později ukázalo, je to sexuální násilník nejspíš, z toho je obžalovaný a možná taky nepoctivý správce. Jak vlastně vypadá personální politika v ekonomice toho pražského arcibiskupství?
11: Tak Antonína Jurigu, aspoň co já vím, si osobně vybral Dominik Duka, někdejší kardinál.
10: To byl jeho kůň.
11: Byl to jeho kůň.
10: A nevíte proč?
11: Já, co jsem slyšel, tak to mělo být tak, že se znali z doby působení Dominika Duky v dominikánském řádu, už tehdy.
10: Čili byl osvědčený?
11: Byl z jeho pohledu osvědčený. Ty vlastně detailní důvody, proč jsi vybral zrovna jeho, já vlastně neznám.
10: A jak si to vysvětlíte jako člověk zvenku, když se podíváte na ten palác, jaká je uvnitř personální politika v těchto odborných věcech? Bavíme se o penězích, o nemovitostech.
11: Myslím si, že to probíhalo opravdu tak, že můj tip, je to spekulace, berme to tak, povídal si Antonín Juriga s Dominikem Dukou o tom, jak se nedaří arcidiecézi.
10: A prostě se shodli
11: a on si ho vybral.
10: Bývalá ekonomka arcibiskupství Linda Dolečková poznamenala, že většinu dění v arcibiskupském paláci řídí muži z kolárky. Ona tím myslela vysvěcené kněze. Bylo zdrojem potíží, že rozhodují kněží o tom, jak investovat, nakupovat a prodávat, ale nemají kompetence těch odborníků. Není to to, čemu říkáme klerikalismus?
11: No, tak myslím, že když tam nastupoval Antonín Juriga, tak se řešilo to, že oni prostě často musí být vysvěcení, aby mohli být v nějaké té výkonné pozici.
10: To vyplývá z vnitřních
11: pravidel. Jako myslím si, že ten nedostatek toho odborného aparátu tam jako jednoznačně jako byl. Myslím, že tam naráželi i kvůli tomu, že museli ty struktury budovat vlastně z ničeho. A ano, jako věřím, že to je jeden z problémů, jeden z důvodů, ale opět bavíme se o tom, že každá arcidiecéze, každá vlastně část si může vybudovat svůj vlastní odborný aparát, který se tím bude řídit.
10: Na Prahu je nejvíc vidět.
11: A tam vlastně ty pohledy se upírají.
10: Řekněte mi teď něco o vaší práci novináře. Představitelé katolické církve i podle vašeho článku velmi neradě mluví o tématech, která o vedení církve nevyprávějí právě lichotivě. To tam citujete, jak s vámi mluví špičky katolické církve, tak to nevypadá úplně, že se s vámi chtějí bavit. Je cítit nedůvěra k médiím. Z čeho podle vás vychází? Mají špatné zkušenosti nebo chtějí zachovat ten dobrý obraz?
11: Já si myslím, že oboje. A je tam, opět se bavíme o nějakém, o nějakých, tady se bavíme o velmi citlivých věcech, které arcibiskupství řešilo. Myslím si, že tam je vnímáno jisté takové. Tak pořád se bavíme o tom, že my se zabýváme širokou paletou a arcibiskupství je jednou z našich zájem o církev je jednou z našich částí. Je tam určitě, jsou tam nějaká obezřetnost, je tam možná i vnímání toho, že z naší strany, já když se bavím opakovaně s církevními představiteli, tak často zmiňují jakousi právě tu důležitost toho jako dobrého pohledu, toho zmiňování, toho dobra a námi vyčítáno, že se díváme na tu kritiku, že se na ty věci díváme moc kriticky, že nezmiňujeme místo, abychom zmínili tady hezký příběh.
10: Že jednu kritickou zprávu byste měli vyvažovat jednou dobrou.
11: Přesně tak.
10: A myslím, a to známe z politiky trochu.
11: Ano, a myslím, že to je opakovaně jako tlačeno tady to i na katolický týdeník, vlastně tady ta snaha buďte, a čímž neříkám vůči němu vůbec kritický, a myslím si, že ta snaha o tom, jakoby zaměřujte se i na to dobré, a to je jako
10: legitimní. Co si o tom myslíte jako novinář? Dá se udržet ten veřejný obraz pod kontrolou, když těm lidem, jako jste vy, budete říkat, no tak teď jste napsal jednu věc, která nás staví do špatného světla, tak taky napište o tom, že děláme spoustu dobrých věcí, a je to pravda samozřejmě.
11: Já jsem ze své osobní zkušenosti jsem jako výrazně ocenil, když nastoupil nový arcibiskup Stanislav Přibyl, tak moje předchozí zkušenost byla, že jsem chtěl opakovaně rozhovor jak s Dominikem Dukou, tak s Janem Graubnerem. Opakovaně mi bylo sděleno, že to prostě nejde, že teď o to nemají zájem, nemají čas a tak dále. Stanislav Přibyl se mnou otevřeně sešel, otevřeně jsme spolu vedli rozhovor, který byl podle mě velmi povedený, který vypovídal jak o jeho pohledu na církev, tak myslím si, že jak jsem s ním komunikoval, tak jako mohl rozvolnit ty pochyby, že bychom snad my byli, že by tady byla nějaká jako, bych řekl, negativní pohled na církev z našeho pohledu, nebo tak. Myslím si, že ta otevřenost vůči světu, vůči společnosti i vůči médiím je hrozně důležitá.
10: Pane Vodrášku, jak byste nazval ten postoj, který byl předtím, než přišel Stanislav Přibyl? Je to známé, co si o nás řeknou lidi? Mluvte o nás hezky, nebo se na nás budou dívat skrz prsty, nebo jaká mentalita to byla?
11: Já nevím, jestli to umím zhodnotit. Já vlastně nevím, jestli to dokážu zhodnotit. Myslím si, že tam určitě byla vlastně jako odměřenost, že tam byly často vnímány. A tak podívejme se na nějaké historické třeba rozhovory vysokých církevních představitelů. Podívejme se na rozhovor Dominika Duky v DVTV, kde chtěl nebo dokonce v půlce odešel s tím, že se mi nelíbily otázky novináře. Prostě ta neschopnost církve nebo některých jejich představitelů přijmout otevřenou debatu, která může být i významně kritická. To je prostě součástí novinářské práce. Tak ta se tam ukazovala a myslím si, že v mnoha ohledech pro ně bylo jednodušší si říci, nebudeme se do toho pouštět.
10: Hostem Interview Plus je redaktor deníku N. Prokop Vodráška. Katolická církev, a už jsme to zmínili, stejně jako ostatní církve u nás, ale ty v menší míře získala rozsáhlý restituovaný majetek, tedy nejen kostely a kláštery, ale pole, louky, lesy, rybníky. Dá se říct, že církev musí fungovat tedy nejen v duchovní oblasti, a vy jste to už říkal, že se to musí naučit jako hospodář? Jak je na to? Jak je daleko v tomhletom?
11: Musí zcela bez pochyby by se to naučit, protože v roce 2030 přestanou přicházet příspěvky od státu na platy kněžích a v roce 2042 skončí vlastně, nebo bude nějaké finální vypořádání církevních restitucí. A od té doby, bavíme se o všech církvích, známe už případy třeba České pravoslavné církve, která se za tu dobu, co se spustil tento proces, tak skončila jako příčerných červených číslech a myslím si, že její budoucí ekonomická soběstačnost je opravdu...
10: To je taková výstraha pro ty ostatní.
11: Je to jako obří výstraha a myslím si, že všechny ty diecéze si uvědomují tu potřebu té ekonomické nezávislosti a bavíme se opět o tom, že třeba zkušenosti z jiných částí světa ukazují na tom, že se věřící výrazně více podílí na tom, aby se zaplatili tu svého kněze, aby se podílili tu na těch věcech.
10: Jenom pro připomenutí, opravte mě, jestli se mýlím, rozpočet té pražské arcie arcidiecéze ročně 300 milionů korun, platy kněží jsou 80 milionů korun, je to 1000 kostelů, jestli se nepletu, na tohle všechno si bude muset církev po tom roce 2030 sama vydělat tedy nějakými investicemi a výnosy z těch.
11: Ano, a ty investice a výnosy už má nyní a měla je i předtím, než jsme se bavili o té odluce. Ale ano, musí se vlastně dostat do situace, že se zainvestuje sama takzvaně.
10: Vy jste tady hezky mluvil vlastně o pražském arcibiskupovi Stanislavu Přibylovi, který se stal hlavou České katolické církve teprve letos. Očista od ekonomické korupce, to je určitě hlavní úkol nebo dlouhodobý cíl. Jak by měl podle vás dál postupovat? Samozřejmě nechat vyšetřit ty případné viníky, ta podezření, zbavit se jich. A je tam ještě něco navíc, něco, co by změnilo tu mentalitu, kterou jste popsal a která vás vlastně, jak jste řekl na začátku, šokovala?
11: Já myslím, že Stanislav Přibyl se jako opakovaně snaží o nějakou otevřenost komunikace, snahu s těmi lidmi komunikovat, o těch věcech mluvit. To, co si myslím, že se snaží v fuzovkách posunout od svého předchůdce Jana Graubnera, je jako neklást takový důraz na tu ekonomiku. Já jsem to zmiňoval v jednou nějakém podcastu, že mě chodilo pomalu víc tiskových zpráv z arcibiskupství o ekonomice, než o nějaké pastorační činnosti, o nějakých věcech.
10: To vypadalo, že církev se zabývá hlavně tedy majetkem.
11: Věřím, že se tím zabýval a že to byla její významná část. Ano, chápu ty důvody. Myslím si, že jeho snaha je zaměřit se na to, aby to pojmenoval jako pro nás je to nezbytná část k tomu, abychom přežili. Prostě taková je realita. My si musíme nastavit jasné a transparentní a fungující procesy. Musíme tady dát nějaké víceúrovňové šetření a ty věci z minulosti. Já opět myslím si, že on nebude by chtít být tím rozhodčím toho, jak se to stalo. Myslím, že bude chtít všechno zkontrolovat.
10: Ale bude muset, protože pak, bude vyhýbat těm konfliktům, tak ty konflikty budou bujet v tom přítmí, které jste už popsal.
11: Ano, nějak se tomu určitě bude muset. Stejně jako si myslím, že bude muset. My víme, že když nastoupil na pražské arcibiskupství, tak si přivedl nové lidi do svého nejbližšího okolí. Je to velký rozdíl oproti tomu, když nastoupil Jan Graubner, který už v tu dobu věděl, že tam on je tam v pozici nějakého přechodného arcibiskupa.
10: Byl překlenovací
11: a vlastně víme o tom, že skončil Dominik Duka a on nastoupil Jan Graubner, který už měl taky věk, který byl velmi pokročilý a věděl, že velmi brzy bude muset podávat vlastně tu svoji rezignaci. A myslím si, že on si nevzal nové lidi. On si nevzal nové lidi do svého nejbližšího okolí.
10: Jan Graubner.
11: Ten tam zdědil veškerý ten aparát. Myslím si, že to, co čeká Stanislava Přibyla, vzal si lidi do svého nejbližšího okolí. Postupně se bude podle mě snažit o nějakou proměnu i toho širšího. Opět bavíme se o tom, že bude se snažit, a teď můžeme spekulovat, aby nalákal zajímavé lidi, které
10: a nepřeceňujeme roli arcibiskupa. Není to tak, že prostě ti muže z Kolárky tam vždycky rozhodovat a bude to více nebo méně dobré?
11: Vždycky to tak bude. Myslím, že to tak vždycky bude a vždycky bude záležet na těch jeho nejbližších spolupracovnicích. A taky na tom, jak dokáže být, jak dokáže jako přijmout nějakou zpětnou vazbu a kritiku. Já myslím, že já jsem občas byl třeba kritický k tomu, nebo myslím, že i Dominik Duka byl často jako vnímán nebo kritizován za nějaké odtržení od té reality. Bavíme se o tom, že žil roky na pražských Hradčanech, místě, které, když se jdete projít, tak nemáte tam samoobsluhu, nemáte tam, potkáváte tam turisty.
10: Žijete mimo lidi.
11: Žijete vlastně odtržený od té reality toho světa a od té reality té Prahy. Máte ty nejkrásnější výhledy na to město, ale že byste byl v detailním spojení s lidmi a s jejich trápeními, to si myslím, že za to byl Dominik Duka kritizován a podle mě i zcela oprávněně a možná i tak, že za to sám nemohl, prostě ten prostor arcibiskupského paláce v mnoha ohledech, nebo já osobně vnímám problematicky a myslím si, že bude velmi důležité to, aby si Stanislav Přibyl našel dobré lidi, aby jim věřil, aby si vybudoval funkční strukturu a aby byl ochoten a otevřen zpětné vazbě.
10: Hostem Interview Plus byl redaktor deníku N Prokop Vodrážka, já vám mnohokrát děkuju.
11: Naschledanou.
10: Za pozornost děkuji Petr Vizina.
1: Bylo 16 hodin, posloucháte čtvrteční Odpolední plus, u kterého vás vítá Renata Kropáčková.
13: Český rozhlas Plus.
1: Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Jaké další továrny se mají v rámci restrukturalizace koncernu uzavřít? Dánské tajné služby objevily přípravy ruských sabotáží. Proč se sabotéry mnohdy stávají nic netušící obyvatelé? A nová dolarová mince s podobiznou amerického prezidenta Donalda Trumpa se vyprodala pouhých pár hodin po svém vydání. Za jakých okolností? To jsou témata, kterým se budeme věnovat podrobněji. Teď jsou to podrobné zprávy s Nadějou Procházkovou.
14: Dobré odpoledne. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů si předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarevovou. Reagoval tím na nedávný dronový incident v Lipsku. Spolková vláda v Berlíně z něj tento týden obvinila Moskvu. Ponomarevová to ale označila za německou provokaci sloužící k jiným zájmům. Toto vysvětlení Macinka odmítl, říká mluvčí rezortu Adam Čergé.
15: Ministr zahraničních věcí Petr Macinka vyjádřil plnou solidaritu Německu, zároveň informoval o zavedení recipročních opatření vůči ruskému diplomatickému a technickému personálu v České republice.
14: Macinka tak reagoval na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham. Rozhovory se týkaly taky nelegální migrace přes Lamanšský průliv.
16: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil také nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
14: Povodí Vltavy začne kvůli suchu zítra upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat vodou ze Slap. Tato situace nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy. Pokračuje generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
17: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
14: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za týden. 6 začínajících vědců v Česku získalo prestižní evropské granty. Celkem Evropská rada pro výzkum letos vybrala 421 mladých talentovaných výzkumníků z celé Evropy. ERC Starting Grant v hodnotě až 36 milionů korun na 5 let jim umožní budovat vlastní týmy. V Česku míří jeden grant na Masarykovu univerzitu, 2 na Karlovu a 3 do Akademie věd.
18: Finanční podporu letos získal například i Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie Akademie věd. Hledá cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy v moderních OLED displejích.
19: Náhradou těžkých kovů za lehčí prvky ve fotonických aplikacích cílíme na udržitelnější a levnější displeje a také na další oblasti, jako je například moderní fotokatalýza.
18: Prestižní granty podpoří v Česku také například projekt zaměřený na schopnost buněk pamatovat si, výzkum v oblasti čínské medicíny nebo obchodu s otroky v raném středověku. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
14: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Zemřel básník a držitel Magnesie litery za poezii Milan Ohnisko. Bylo mu 61 let. Napsal přes 15 básnických sbírek a několik knižních rozhovorů. Jako na člověka s velkou občanskou zodpovědností na něj vzpomíná básník a novinář Karel Škrabal.
20: Je to strašný šok. Milan Ohnisko byl skvělý básník, ale i člověk, kterému záleželo na tom, co se kolem něj děje ve společnosti, i proto ještě jako mladík před listopadem 1989 podepsal chartu 77. Milan žil poezí, každé slovo pro něj mělo váhu, byl velice pečlivý. Spolupracovali jsme spolu mnohokrát a vždycky byl v textu či básně upřímně a opravdově ponořen. Vždycky říkal, trpělivost je výsada básníků.
14: Máme pro vás dopravní informace. Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici na 7. kilometru se dojíždí do Kolony, pokračuje až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobními auty je to zhruba na 40 minut. Na D8 z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy na 6. kilometru se zastavuje, fronta se táhne až do Metropole přes Cíneveckou do Kbelské. Tam u sjezdu na Novopatskou překáží auta po nehodě. Pro osobní auta je zdržení kolem 50 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra bude zpočátku většinou oblačno, postupně bude oblačnost ubývat, večer zase na severu Čech přibude a ojediněle se přidá i déšť. Teploty zítra 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy s Nadějou Procházkovou.
21: Posloucháte Odpolední plus.
22: 6,5 minuty po 16. hodině vás od mikrofonu zdraví Renata Kropáčková. Největší evropskou automobilku Volkswagen čekají velké změny. O nich v minulých dnech informoval zaměstnance jednotlivých továren šéf koncernu Oliver Blume. Jak vyplývá z důvěrných informací, které získal německý týdeník Wirtschaftswoche, například do roku 2029 ukončí vedení společnosti činnost značky Seat. Její sesterská značka Cupra se zatím rušit nebude. Ve hře je ale i konec provozu ve čtyřech závodech v Německu, rušit se bude až 100 000 pracovních míst. Restrukturalizace se dotkne všech úrovní, všech světových regionů a celého produktového portfolia. Koncern se v budoucnu zaměří na výrobu sportovně užitkových vozidel SUV, od kterých očekává vyšší zisky. Současně s tím také zredukuje o 75% všechny varianty modelů a o 50% modely samotné. O budoucnosti automobilky

0: konfliktní situace velmi. Odbory v tuhle chvíli jsou, myslím, na hraně nějaké radikálnější akce, ale ještě s tím zvažují a čekají si, myslím, na ta jednání dneska a zítra v dozorčí radě.
1: Ono z právních důvodů prý nejde do konce roku stávkovat, ale v novém roce teoreticky by bylo možné ke stávce vyzvat, jak zaznělo z tedy jednoho odboru v Německu. Zítra údajně tedy na zasedání dozorčí rady mají padnout jména 4 závodů, která vedení navrhne k uzavření. Víme, o koho jde, o která to jsou?
0: Ano, ty 4 závody byly jmenovány mnohokrát, teď asi nevyjmenu všechny, určitě ten Cvikau, Emden jsou ty hlavní. V zásadě jako v některých variantách zůstává primárně vlastně Wolfsburg jako největší závod s nejkompletnější, nejkomplexnější výrobou, největším objemem a většina ostatních vlastně v Německu. V Německu končí ne hned, ale někdy mezi lety 31 až 34 bych jenom upozornil. Takže tohle zaznělo, nicméně určitě, prakticky určitě se to zítra neschválí na dozorčí radě tenhle ten plán.
1: Proč?
0: Protože dozorčí rada je rozdělená, jak je rozdělená, zaměstnanci tam mají polovinu a ještě další 2 místa mají zástupci Dolního Saska, to znamená země, která dbá na hlasy svých voličů a pro ní to radikální zavírání je nepřípustné, jak už několikrát zaznělo z jejich úst.
1: No a jak vy hodnotíte tyhle plány Volkswagenu? Je to skutečně to, co koncern potřebuje, aby přežil v nové situaci?
0: Já se obávám, že to je vlastně jakési skoro minimum toho, co v tom horizontu, na který se díváme, když říkáme, že ta opatření vlastně by začala běžet naplno, řekněme, za 6-7 let, tak v té době je to jakési, bych řekl, skoro minimum. Těch věcí se musí odehrát samozřejmě mnohem víc, než jsou tahleta medializovaná ohrožená pracovní místa, ohrožené závody. Něco z toho už zaznělo a bylo schváleno v červenci, což je třeba výrazná redukce modelové nabídky a výrazná redukce komplexity z pohledu nabízených výbav a podobně. Tohle všechno si myslím, že jsou kroky správným směrem.
1: A můžeme jednoznačně říci, že důvodem pro to, že teď potřebuje koncern restrukturalizovat, byla nějaká špatná manažerská rozhodnutí ve vztahu k elektromobilitě, že prostě se ukazuje, že to, jak koncern funguje, není schopen konkurovat levným dovozům aut z Číny?
0: Tak úplně logicky je těch vlivů tam celá řada. A je zřejmé, že za posledních 5-6 let automobilový průmysl procházel gigantickou dynamikou a ta krize, anebo minimálně výrazné ohrožení se týká všech tradičních výrobců. To, co se odehrává, tak ano, ten nejdůležitější faktor je Čína. A to ve dvou směrech. Za prvé pokles odbytu na čínském trhu, to znamená mnohem agresivnější, skupnější čínští konkurenti začali odebírat tomu kdysi vedoucímu hráči na čínském trhu, což byl Volkswagen, a pak samozřejmě začínají se velmi rychle prosazovat na evropském trhu. Dneska už mají něco kolem 11% nově prodávaných aut jsou čínské značky, takže to je samozřejmě významné ohrožení pro Volkswagen skupinu.
1: Proč tedy v Evropě se nekupují tolik v Evropě vyrobená elektroauta jako spíše ta čínská? Protože právě i Cvikau a Emden se zaměřovala na elektroauta, to jsou pobočky, které se mají zavřít.
0: Ano, zejména Cvikau byl vlastně předělaný na kompletně elektrovýrobu nebo výrobu elektrovozů. Co se prodává, nepodává. Tak ten mix je, ale ta celková poptávka není v tuhle chvíli dostatečná, byť se začínáme dostávat zhruba na čtvrtinu aut nově prodávaných, že budou elektrická nebo čistě elektrická, ale ten přechod je strašně složitý. Pro firmu, která má mnoho historie investic ve spalovacích motorech a spoustu té komplexity si nese z té historie, je to prostě mnohem těžší situace, než pro firmy, které vznikaly za posledních 10-12 let v Číně a orientovaly se už primárně na hybridy a na elektrické vozy. Takže ta konkurence je v tomhle velmi složitá a pak existuje velmi dobře integrovaný a propojený dodavatelský řetězec s nízkými cenami energií, který tvoří tu základní výrobní základnu pro čínské výrobce. A to je opravdu zásadní rozdíl. Představme si, že je to o 30 až 50% dražší vyrábět v Německu než v čínských závodech.
1: No ale Škoda, mladá Boleslav Škoda Auto tedy uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nebude mít na její aktivity přímý dopad, že by se jí nějak negativně neměl dotknout. Tak jakou pozici v současnosti v rámci koncernu Škoda zastává, protože její čísla naopak stále rostou, co se týče prodeje. Už jenom prosím krátce stačí.
0: Řekl bych, naštěstí závidění hodnou pozici má Škoda. Na rozdíl od Seatu, který se objevuje teď

0: jako kandidát na ukončení značky jako takové. Škoda má velkou výhodu, zaměření na Evropu a na Indii vychází, žádná expozice dneska na Čínu ani na Spojené státy, kde je spousta problémů pro koncern Volkswagen.
1: Tolik Petr Krab, strategický poradce v sektoru automotiv. Děkuji za vaše vyjádření. Naslyšenou.
0: Hezký den a naslyšenou.
1: 16:13. My se přesuneme do Dánska. Tajná služba tam odhalila konkrétní plány Ruska na sabotáže. Upozorňuje, že nejde už jen o obecné varování, ale o konkrétní operace s jasnými cíly. A zřejmě nevědomky s ruskými tajnými službami spolupracují i někteří dánští obyvatelé. Více nám řekne Jakub Lucký, který se na severské země dlouhodobě zaměřuje. Vítej ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Jak se o těch hrozbách útoků běžní Dánové dozvěděli?
2: No, bylo to takové trošku nečekané, žádná tisková konference, ale šéf kontrašpionáže v tajné službě PET Emil Grassholm jednoduše dal rozhovor dánským novinám Berlínské. On je ve funkci necelý rok a na veřejnosti se v podstatě neobjevuje. Není to nějaká významná postava, která by vystupovala v médiích. O to zajímavější ten rozhovor vlastně je a on řekl, že doteď tedy tajné služby věděly, že Rusko uvažuje o nějakých operacích, ale teď, že je to ve stádiu konkrétních příprav u konkrétních cílů.
1: Uvedly dánské úřady, na co Rusko cílilo v Dánsku?
2: To v tom rozhovoru přímo neřekl, ani kolik toho je, ale naznačil, že těmi hlavními cíly je tedy dánský obranný průmysl, což dává smysl. Tam se dá zmínit i třeba to, že na dánském území vůbec první ukrajinská zbraňová továrna v zahraničí, je tam více továren, které spolupracují s Ukrajinou, je tam více organizací, které pomáhají Ukrajině i třeba nevojenským způsobem. No a zejména s tím průmyslem, tedy teď už je tajná služba v kontaktu, ale cílem je teď dostat varování i k běžným občanům.
1: Proč právě k ním?
2: Jednak je to tedy varování, že by takový útok mohl nastat, aby na to občané byli trochu připraveni, ale zároveň protože Dánové možná trochu nechtěně občas ruským tajným službám pomáhají, i když to třeba netuší, objevují se takové podivné brigády, nebo ani ne podivné, prostě brigády na sociálních sítích, nafoťte provozovny, vyfoťte nějaké fotky ve svém okolí pro naši službu, jenomže to jsou často fotky, které postupně tedy míří k nějakému zabezpečení těchto váren, k tomu, kde je brána, kde je plot, kde se schovává ostraha a aniž by tam tedy museli nějací špioni osobně být, tak postupně z těch fotografií, které můžou sbírat od různých lidí, ani to nemusí vypadat příliš podezřele, tak se staví si celý obrázek toho zabezpečení té továrny. No a podobné operace podle Kresolma nejsou tedy jenom v Dánsku, ale i v jiných zemích Evropy.
1: Už na to reagoval dánský průmysl a politici?
2: No, těch politických reakcí je relativně málo, protože Dánsko si během dneška řeší nějaké svoje vlastní vnitřní politické drama, které z českého pohledu není až tak zajímavé, ale ministerstvo obrany zareagovalo s tím, že je to jasný důkaz, že Rusko je tedy velká hrozba. Konfederace dánského průmyslu vydala své vlastní doporučení, kde tedy není nic, myslím, úplně mimořádného. Je to, aby firmy sledovaly abnormality v jejich okolí, aby si otestovali své bezpečnostní postupy, aby vyzkoušeli, že všechny zabezpečovací zařízení fungují. Ozvala se taky Moskva, tedy ruské velvyslanectví, které všechno odmítá. No a ministr spravedlnosti ten vzkázal, že tedy Rusko Dány v pomoci Ukrajině nezastraší a slíbil, že se podívá tedy na to, jak je definovaná v dánských zákonech sabotáž, tak aby se mohla vztahovat na nějaké případné činy.
1: O tom, co odhalila dánská tajná služba, referoval v odpoledním plusu Jakub Lucký. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Teď je 16:17. Je s vámi odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus a my se podíváme do nitra francouzského rozhlasu, kde zaměstnanci hrozí stávkou. Bouří se proti nástupu novináře Charlese Sapena, který byl zástupcem ředitele konzervativního listu Valère Actiel. V rozhlasu se má nově podílet na nedělní politické relaci. Vedení veřejnoprávní rozhlasové stanice tvrdí, že je potřeba názorová různorodost. Zaměstnanci oponují tím, že komentátor přichází z krajně pravicového média. Detaily přinesl do studia Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Vítej.
3: Také zdravím, hezké odpoledne.
1: Proč je pro francouzské rozhlasové pracovníky takový problém, že novinář Sapen přichází z magazínu Valère Actiel, co přesně tomuhle listu vyčítají?
3: Odbory této francouzské rozhlasové stanice, tedy stanice France Inter, vyčítají tomu magazínu nebo tomuto listu, že je jednak krajně pravicový, ale taky, že byl v minulosti několikrát odsouzený za rasismus. Například v roce 2021 on publikoval vydání a v něm právě obrázek tehdejší poslankyně, kterou ten list znázorňoval jako otrokyni. Byl to velmi pohnutý, velmi silný obrázek, vlastně černobílý, ona byla znázorněná v profilu, byla to taková karikatura a z obou dvou stran toho krku právě visely, řekněme, řetězy. Byl to velmi silný obrázek, který odsoudil tehdy i v tom roce 2020 prezident Emmanuel Macron a vlastně celé politické spektrum napříč těmi stranami a v roce 2021 tedy tento magazín byl odsouzený. Takže to byl jeden ten postoj, co je taky důležité zmínit k tomu plátku, k tomu magazínu je, že v roce 2025 tento magazín koupilo trio investorů. S jedním z nich je vlastně známý podnikatel, investor, miliardář, který se jmenuje Pierre-Édouard Sterrain. Je to člověk, který zastává konzervativní místy, krajně pravicové, katolické hodnoty a samozřejmě odborářům se taky nelíbí, že tento plátek podporuje podle nich tedy krajní pravici.
1: No, vedení veřejnoprávního rozhlasu ve Francii na kritiku zaměstnanců odpovídá tak, že je potřeba názorová pluralita ve vysílání. Jak se k tomu staví sám novinář a o čem byl jeho první příspěvek?
3: Charles Sapin podle těch informací, které máme, se sám stavil v redakci teda té rozhlasové stanice France Inter. Podle účastníků mluvil o tom, že skutečně tento plátek publikoval články, které byly neospraveditelné, tak to řekl, alespoň podle těch účastníků této schůzky. Komentátor taky uvedl, že se bude snažit změnit tu editoriální linku tohoto magazínu. On už dřív pracoval v deníku Le Figaro, což je prestižní, renomovaný francouzský deník, který je zasazený, řekněme, spíš napravo. Pak taky v serveru Le Point a zastal se tohoto žurnalisty, tohoto novináře, další známá osobnost, moderátor televizní ze stanice CNews Pascal Prot, který vlastně je skutečně znám v této stanici, někteří ji označují za krajně pravicou, někteří za konzervativní a tento vlivný moderátor této televize, tedy televize CNews, řekl, že tento novinář, který přichází tedy do toho francouzského rozhlasu, je talentovaný a skritizoval ostatně vedení rozhlasu i samotné rozhlasové pracovníky.
4: Vedení rozhlasu má méně moci než odbory. V rozhlasové stanici France Inter je přijatelná jen jedna politická barva, a to červená. Ti, kteří mají jiný názor, nejsou vítaní.
3: Tu červenou, kterou francouzský moderátor zdůrazňoval nebo zmiňoval, tak tou myslel francouzskou levici, protože to je barva francouzské levice, řekněme radikální levice, ale i ostatně i socialistů francouzských. A on taky poukazoval na to, že tento nový komentátor ve francouzském rozhlasu má vlastně relaci v nedělní, která se vysílá po 7 hodině, tuším, a že má čas kolem 2 minut a 30 vteřin. Když to ten francouzský rozhlas, tato stanice odvysílá za týden obsah kolem 168 hodin, takže ukazoval na ten nepoměr 2 minuty versus 168 hodin. Hmm.
1: No, ono to možná hodně svědčí taky něco o vlastně rozdělenosti francouzské společnosti a promítá se to i do politiky, vyvolává tahle ta vlastně mediální, personální debata střety mezi pravicí a levicí politickou.
3: Je to přesně, jak říkáš, tahle ta debata se promítá do toho, co se děje na politické úrovni, respektive politici ji přejímají. Například vlivný republikánský politik, vlastně šéf republikánů Bruno Retailleau uvedl, že z rozhlasové redakce převládají tedy ty levicové názory, názory levici, která podle něj už tedy není tak silná jako v minulosti, že poukazoval na to, že Francie se stává stále více pravicovější zemí podle tedy toho politika Bruno Retailleaua. Na druhou stranu levicový politik, ex-ministr školství Benoît Hamon, zkritizoval vedení rozhlasové stanice France Inter za to, že příchod Charlese Sapina vysvětluje tou názorovou různorodostí, tou pluralitou. Uvedl, že rasismus ale není názor, že je to zločin a takový zločin tedy nemá co dělat v éteru veřejnoprávního rozhlasu.
1: A souvisí s touhle aférou i další personální změny ve francouzských veřejnoprávních médiích a ta nedávná parlamentní zpráva o francouzském rozhlasu a televizi?
3: Souvisí, protože není to první personální změna, se kterou přišel francouzský rozhlas, tedy konkrétně tato rozhlasová stanice France Inter, protože její řady opustil i další několikaletý komentář komentátor Thomas Le Grand, což byl zase, můžeme říct, levicový komentátor, alespoň tady přicházející z levicového deníku Libération, a ten tedy opustil toto stanici, tuším, po 18 letech, protože tam začínal v roce 2008 a on tedy vedle toho ještě pracuje v deníku Libération, který je tady pokládaný spíš levicový plátek. A samozřejmě to souvisí i s tou parlamentní zprávou, kterou si zmiňovala, protože ten zpravodajce toho návrhu, respektive té parlamentní zprávy, Charles Aloncle, tak on vlastně je členem těch odpadlíků z republikánské strany pod Ericem Ciottim a on právě si stěžoval v té parlamentní zprávě, která je tedy obsáhlá, ale uvádí taky právě, že rozhlasu, obecně veřejnoprávním médiím, chybí ta názorová pluralita, různorodost a obecně taky, že se mrhá veřejnými prostředky podle této zprávy.
1: Do zákulisí veřejnoprávního francouzského rozhlasu nás zavedl Martin Balucha z naší zahraniční redakce, donedávna právě zpravodaj ve Francii. Děkujeme, naslyšenou.
3: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: 16 hodin 23,5 minuty. To je čas podívat se na stránky knih. Argaván je mladá žena, která provozuje v Amsterdamu malý obchod s použitým zbožím. Zatímco zde poznává příběhy cizích lidí, vybavuje si vůně tržišť, hlasy ptáků a stíny hor v rodném Íránu. To zachycuje iránsko-nizozemská spisovatelka Sholeh Rezazadeh ve svém literárním debutu Nebe je pořád fialové, který se setkal s mimořádným ohlasem čtenářů i kritiky. Získal několik literárních ocenění a byl nominován na prestižní cenu Libris. V překladu Blanky Konečné knihu vydalo nakladatelství Prostor a právě překladatelka Blanka Konečná přišla k nám do studia knížku blíže představit. Vítejte, jsme rádi, že vás tu máme. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak začneme od hlavní hrdinky. Kdo to je Argaván?
5: Argaván je mladá majitelka secondhandu, která přišla do Nizozemska z Íránu. A je to taková velmi zasněná, melancholická žena, která má ráda poezii, má ráda přírodu a velice jí leží na srdci osud stromů, které jsou před jejím obchodem.
1: Řeší nějaká dilemata asi tedy spojená s tím svým obchodem a to, co jste naznačila, nebo ukazuje i vlastně, jaký je život migrantů z Íránu v Nizozemsku?
5: Jestli máte na mysli úplně nějaké problémy s integrací nebo něco podobného, tak to se v té knize neobjevuje. Ona spíš naráží na rozdílné povahy právě ať už těch příchozích ze zemí Blízkého východu a na druhé straně těch Nizozemců, kteří jsou velmi chladní, udržují si odstup, kdežto ona je zvyklá z Íránu právě na tu velkou poetičnost, velkou blízkost těch lidí a důležitost těch osobních vztahů.
1: Takže jestli jsou lidé kolem ní, kdo to je a jaký k ní mají co by cizince vztah?
5: Ona se přímo v Nizozemsku setkává s Macem, což je mladý muž, ona se do něho zamiluje a prožije takový krátký vztah. Potom potkává nedoslýchavou tanečnici Anu, která si u ní kupuje šaty, a nebo třeba staršího muže Johana, který rozmlouvá se stromy. A oni vnímají samozřejmě v té jinakosti, protože vidí, že ona je jiná, než na co oni jsou zvyklí v Nizozemsku, ale každý se s tím popasuje tak trošku jinak. Někdo trošku negativně, někdo pozitivněji.
1: Jak sama hrdinka Argaván vzpomíná na svou minulost, jak s ní o Íránu nebo co si z něho nejčastěji vybavuje?
5: Ona v Íránu, ta íránská linka sleduje hodně vztahy s jejími rodiči. Ona byla velmi navázaná na svého otce, který ovšem propadl závislosti na opiu a její matka zase naopak byla už od dětství velmi odtažitá, takže k tomu se velmi vrací v těch vzpomínkách a potom hodně vzpomíná právě na různé vůně a barvy Íránu, které jí hodně chybí.
1: S čím souvisí ten název Nebe je pořád fialové?
5: Je to právě ta láska k těm barvám, řekla bych. Úplně přesně vám to bohužel nedokážu říct, protože o tom to jsem se zrovna s autorkou nebavila, ale čtenáři to jistě sami mohou odhalit přímo v té knize.
1: Vy jste měla možnost se s autorkou Sholeh Rezazadeh setkat?
5: Ano, dokonce několikrát.
1: A jak byste ji popsala, jak na vás zapůsobila?
5: Vlastně působí velmi podobně jako ta samotná hrdinka té knihy. Je taková velmi křehká, má velmi ráda poezii a je prostě jiná, než jsou Nizozemci, na které já jsem běžně zvykla. Mm-hmm.
1: No takže do jaké míry můžeme říct, že tahle ta kniha Nebe je pořád fialové je knihou autobiografickou nebo nese autobiografické prvky?
5: Určitě tam budou nějaké prvky. Sama autorka mi říkala, že rozhodně autobiografická čistě není, už jenom jenom proto, že ona žádný obchůdek s použitým zbožím nemá, ale určitě tam nějaká autobiografická podobnost bude. Netroufala jsem si úplně zeptat se, jestli ten vztah s těmi rodiči má tak komplikovaný nebo ne, to bohužel nevím, ale ona sama říkala, že ty věci, které se tam odehrávají v Íránu, do jisté míry autobiografické jsou.
6: Mm-hmm. No, když říkáte, že vlastně ona sama je taková poetická, že působí, tak vlastně je takový i její literární styl. Jak to jde dohromady s tím, že román řeší poměrně vážná témata?
5: Ta témata jsou, nepůsobí příliš vážně v té knize, ona jsou tam spíše v tom pozadí a je to hlavně ta iránská linka, která tam řeší hlavně tu závislost samozřejmě a ten problematický vztah s matkou, ale samotná ta nizozemská linka právě tou melancholičností a liričností je vlastně velmi čtivá a rozhodně čtenáře nezatěžká.
6: Překvapilo samotnou autorku takový mimořádný ohlas čtenářů a vlastně i kritiky na tuhle její první knížku?
5: Já si myslím, že určitě, už jenom z toho důvodu, že ona sama přišla do Nizozemska v roce 2015 bez znalosti nizozemštiny a ta kniha vyšla v roce 2021. Takže ona se za 6 let byla schopná naučit tak dokonale nizozemsky, že napsala knihu a navíc takhle oceňovanou, takže určitě jí to velmi překvapilo, ale byla velmi potěšená.
6: A měla k tomu psaní nějaké sklony i doma v Iránu?
5: Ona hlavně psala básně, ty píše stále, už jí vyšla i básnická sbírka v Nizozemsku a chtěla se tomu věnovat i v Iránu, ale tam to není zas tak úplně jednoduché, ona navíc nepochází z hlavního města, takže studovala medicínu, ale když přišla do Nizozemska a bylo jasné, že bude muset začít úplně od začátku, i kdyby se chtěla věnovat medicíně, tak se rozhodla, že se bude snažit jít hlavně tou spisovatelskou cestou, protože to tak jako tak bude těžké.
6: A vám se to překládalo, jak její knížka?
5: Mně se to překládalo moc hezky, protože je to úplně jiné, než jsou knihy od v uvozovkách běžných Nizozemců, právě tou poetičností, liričností, která je bližší, si myslím, tomu našemu literárnímu prostředí. A měla tam velice zajímavé obraty, velice zajímavě si hrála s tím jazykem, takže ta práce byla moc pěkná.
6: K přečtení doporučuje překladatelka knihy Blanka Konečná knihu a literární debut iránsko-nizozemské spisovatelky Shulen Reza Zadeh Nebe je pořád fialové. Děkujeme moc krát, že jste přišla do studia. Nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
6: Hodin 16:30, teď jsou na řadě zprávy s Naďou Procházkovou.
7: Český rozhlas Plus.
8: Dobré odpoledne. Česko bude spolu s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat na rozvoji a využití umělé inteligence. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Dnes tomu podepsali takzvanou Pražskou deklaraci. Kromě zemí Vyšegrádské čtyřky se k ní připojili také Litva, Lotyšsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rumunsko. Podle Havlíčka budou moci tyto státy například využít kapacitu superpočítače s umělou inteligencí, takzvané AI Gigafactory, o který usiluje Česko. V nové verzi mobilní aplikace EZ Karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizaci spustilo Ministerstvo zdravotnictví. Každý pacient by měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď. V budoucnu by měla karta zobrazovat třeba i elektronické žádanky na specializovaná vyšetření. Tato funkce má začít fungovat do konce příštího roku. Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi si odpykal 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 Pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku. Návštěvníci Třebechovického muzea Betlému si nově mohou popovídat s digitálním avatarem autora slavného Proboštova Betlému. Josef Probošt odpovídá na jejich otázky díky umělé inteligenci. Avatar vznikal zhruba rok a muzeum za něj zaplatilo 190 tisíc korun. Jeho odpovědi ale pracovníci muzea průběžně kontrolují a doplňují. Na řadě jsou dopravní informace. Na D1 z Prahy do Brna dejte pozor, před sjezdem na Rosice na kilometru 176 se dojíždí do kolony kamionů. Pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na kilometr 196. Osobní auta se zdrží asi 40 minut, kamiony déle. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem se zastavuje na 6. kilometru. Kolona pokračuje přes Cínoveckou až do Kbelské. Tam došetřují nehodu nákladního auta s osobním a osobní auta se zdrží skoro hodinu. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je taky příjezd po D5 z Plzně a to už od 7. kilometru. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky, postupně bude oblačnost ubývat a bude oblačno až polojasno, na jihu i skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zase zatahovat a ojediněle se přidá déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách kolem 21. Tolik zprávy s Nadějou Procházkovou.
7: Posloucháte Odpolední plus.
6: 3,5 minuty po půl páté vstupujeme do jeho závěrečné části a to pohledem na rozpočet. 389 miliard korun, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce podle návrhu ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Motoristé ale dnes zahájili jednání jak s šéfkou státní kasy, tak premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, aby schodek snížili. Schůzku ve Strakově akademii sledovala Eliška Zábrocká. Hezké odpoledne.
9: Hezké odpoledne.
6: Už je po schůzce?
9: Zatím ne, politici se ve Strakově akademii sešli přibližně před 2,5 hodinami a to jednání zatím pořád neskončilo. Už před schůzkou, ale politici motoristů říkali, že by chtěli schodek prokrátit ideálně od desítky miliard korun. O takových škrtech mluví ekonomický expert strany a předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora. Připouští ale, že v návrhu na příští rok už to bude těžké, i přesto, že by podle svých slov škrtal všude. Důležité ale prý bude domluvit se na snižování schodku i v těch následujících letech a provést kvůli tomu reformy. To potvrzuje šéf motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka, který rozpočet skritizoval poprvé v úterý při odletu na zahraniční cestu, tedy den poté, co ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO představila na vládě ministrům.
6: A ministryně financí připouští nějaké škrty?
9: Šéfka státní kasy už po té kritice koaličních partnerů řekla, že jednání s ministry byla tvrdá a že řada z nich odcházela nespokojená a současný návrh je tak podle ní maximum možného. V tom ji podpořil poté i premiér z ANO Andrej Babiš. Nápady na škrty ale předseda vlády uvítá a vyzval i ministry, aby ukázali, kde šetřit.
10: Musí řídit ty rezorty, samozřejmě ne všichni mají jako zkušenosti z toho řízení, ale my šetříme. Já si myslím, že na úřadě vlády jdeme hlavně jako příkladem.
9: Podle premiéra má snižování schodku začít od roku 2028. Pomoci má například hospodářský růst. Ministryně financí už mluví také o navýšení některých spotřebních daní z neřestí, například tabákových výrobků nebo daně z nemovitosti, konkrétně investičních bytů, aby se zvýšily příjmy.
6: Tolik Eliška Zábrocká, děkujeme za informace, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
6: A jednání hnutí motoristů premiéra Andreje Babiše probereme s novinářem a komentátorem deníku Martinem Komárkem. Vítejte, pěkné odpoledne.
11: Dobrý den, hezké odpoledne.
6: O čem podle vás svědčí ta délka jednání, že už trvá 2,5 hodiny a ještě neskončilo?
11: Já si myslím, že tady ten kompromis není úplně jednoduchý, protože a já teďka jsem vůči politikům podezřívavý. Já si myslím, že tam je důležitý ten výstup pro veřejnost, že Petr Macinka by měl přinést voličům motoristů a řekněme je SPD sdělení, že dokázal ten rozpočet poněkud změnit, to znamená snížit. Andrej Babiš na druhou stranu bude trvat na svém, že si nechce nechat do toho rozpočtu mluvit, ale já odhaduju, že pro klid v koalici nějakou tu miliardu dolů dá.
6: No, proč se motoristé neozvali dříve až teď? Není to skutečně právě jenom, jak vy říkáte, výstup pro voliče, jenom tak jako na oko, že vlastně něco dělají, aby potvrdili ten svůj předvolební slogan, že pohlídáme Babiše, ale vlastně jim o to moc nejde?
11: Dal bych za to krk, protože oni samozřejmě museli být dopředu informováni, jak se jednání o rozpočtu vyvíjí. Konec konců Petr Macinka je místopředseda vlády, spolupracuje s Andrejem Babišem, určitě si s Alenou Schillerovou můžou zavolat, jít na kafe nebo na pivo, já nevím, co pijou, ale rozhodně tohleto, jako asi to má nějaký věcný základ, ale řekl bych, že hlavně to je určité divadlo.
6: Ano. Takže když dnes premiér Babiš řekl, že při jednáních o rozpočtu s motoristy nebude nabízet možnosti úspor a že Macinka vlastně zase výroky ministryně Schillerové, že s návrhy na úspory mají přijít ministři, označil za alibismus ministryně, tak to jsou také jenom vlastně takové přestřelky, které nemají nějakou ambici vnést nějaké zásadnější roztržky do současné vládní koalice.
11: Já si myslím, že to tak je, že v podstatě jste v té otázce už řekla tu odpověď. Jsem přesvědčen, že žádná vážná roztržka koalici ani kvůli tomu rozpočtu nehrozí.
6: Ale nepodřezávají si ti motoristé vlastně větev, když by jim jejich vlastní voliči měli tedy připomínat právě to, proč třeba mnozí je voliči, že voliči pro ně hlasovali, že prostě věřili, že pohlídají Babiše a je něco, o čem bychom mohli říct, že to dělají?
11: Do voleb daleko, voličská paměť krátká, dalo by se říct. To znamená, motoristé spoléhají na to, že na rozpočet pro rok 2027 voliči samozřejmě zapomenou a že ty rozpočty další budou lepší. Motoristé zatím nedělají nic pro své voliče, kromě určitého divadla, zase mluvíme o tom divadle. Ale jak říkám, Petr Macinka je natolik chytrý, že pokud ta strana bude ještě existovat, tak zaměří to svoje úsilí až na volební kampaň před sněmovními volbami.
6: Ano, ale on chce také jednat, Petr Macinka tedy řekl, o systémových změnách, aby hospodaření státu v roce 2028 bylo úspornější. Tak co si máme, nebo co si můžeme pod takovými systémovými změnami představit?
11: Já si myslím, že na tom se Petr Macinka s Andrejem Babišem shodnou, že ten rozpočet bude úspornější a možná, že už to bylo naznačeno, že může jít o určité dílčí zvyšování daní, to znamená z těch neřestí, případně z těch investičních bytů, byť teda vláda slíbila, že ty daně zvyšovat nebude a voliči jí to, pokud je zvýší, asi spočtou. A možná by mohlo jít i o nějaké změny v tom, jak financovat ministerstva, ale tady bych byl opatrný, jako když se řekne systémové změny, může jít úplně o cokoliv.
6: Ano, oni proti tomu návrhu rozpočtu se vymezili také zástupci další menší koaliční strany, a to vládní SPD. Tady jde o co ve vztahu k rozpočtu?
11: Taky. Myslím si, že chtějí říct voličům, my nechceme rozhazovat, my chceme být úspornější, chceme být odpovědnější.
6: A doručí jim jaký výsledek v tom současném, nebo návrhu je vlastně rekordní schodek 389 miliard korun? Bude to stačit?
11: Já myslím, že SPD může říct jednu věc, která je pro její voliče dobrá. Snižujeme nebo snižují se podpory v nezaměstnanosti, protože voliči SPD zase odhadují, ale myslím si, že s velkou přesností voliči SPD mnozí si myslí, že velká část lidí, co jsou na podpoře v nezaměstnanosti, jsou tam, protože pracovat nechtějí. A jestliže snižujeme ty podpory, tak Tomio Okamura může říct, ano, to je prostě náš dobrý výsledek.
6: Aby to nebylo jeho vlastním voličům, že snižuje podpory. Tolik Martin Komárek, komentátor Deníku. Děkujeme za vaše vyjádření a za to, že jste si našel čas na Odpolední plus. Naslyšenou.
11: Naopak já děkuji za pozvání a naschledanou.
6: 16 hodin 42 minuty, přesouváme se na Slovensko. Z 80 milionů skoro půl miliardy eur, tak za 10 let narostla cenovka modernizace Gabčíkova, největší vodní elektrárny na Slovensku. Ve finále tendru navíc zůstal jediný uchazeč a část podepsané smlouvy je začerněná. Zakázku kritizuje opozice a zrušit ji chce dokonce i jedna z vládních stran. Premiér Robert Fico přesto mluví o historickém rozhodnutí. Podrobnosti má naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Zdravím.
12: Dobrý den.
6: Jak to, že cena za opravu tak narostla? Proč trvalo přes 10 let, než ji stát objednal?
12: Protože několik soutěží skončilo bez výsledku a mezi tím se změnil i rozsah celé modernizace. V tendru z roku 2017 nabízely firmy opravu zhruba za 80 milionů eur, o 4 roky později ho ale stát zrušil, ten tendr. Další soutěž vypsal až v roce 2024 a tehdy už počítal s 350 miliony. Ani ta soutěž ale nedopadla. Stát ji zrušil a rozhodl se zakázku ještě rozšířit o další technologie. V posledním tendru tak odhad vzrostl na 371 milionů eur. Ta vítězná nabídka je ale ještě vyšší, tedy přes půl miliardy eur. V přepočtu téměř 14 miliard korun. Nejde proto o úplně stejnou opravu jako před 10 lety, ale i ta výsledná cena vyvolává otázky.
6: Jak důležitá elektrárna Gabčíkovo pro Slovensko vlastně je?
12: Je to největší vodní elektrárna v zemi, jak zdůraznil i premiér Robert Fico, když cenu za modernizaci oznamoval.
13: Hovoríme o vodnej elektrárni Gabčíkovo, vďaka ktorej svieti každá desiatá žiarovka na Slovensku. 10% všetkej elektrickej energie je vyrábaných práve tu v Gabčíkove cez vodu z Dunaja.
12: Gabčíkovo má 8 turbín, které jsou v provozu už přes 30 let. Stát přitom o jejich opotřebení ví nejméně od roku 2010. Postupně je teď podle Fica vymění rakouská společnost Andritz Hydro společně se slovenským VUJE, původně výzkumným ústavem jaderné energetiky.
13: Bude teda doručených sem 8 super nových, úplně moderných kaplánových turbín a k tomu všetko ostatné nevyhnutné technologické zázemí.
12: První nová turbína má být hotová do 2 let, všech 8 postupně během dalších příštích 10 let. Modernizace se navíc netýká jenom jich, zahrnuje i generátory, transformátory, rozvodny nebo řídící systémy.
6: Jak jsme ale zmínili, tak zakázka čelí kritice a dokonce i uvnitř vládní koalice se takové hlasy ozývají, co kritikům vadí.
12: Jednak ta samotná cena, ale také průběh tendru. Původně se do něj přihlásili 3 zájemci, 2 ale stát vyřadil. Jeden podle něj nesplnil podmínky soutěže a u druhého zjistil konflikt zájmů. Ve finále tak zůstala jediná nabídka a byla skoro o 100 milionů eur vyšší, než stát předpokládal. Kritiku ale vyvolává i podepsaná smlouva, ta má přes 200 stran a desítky z nich jsou začerněné. Státní vodohospodářská výstavba se odvolává na obchodní tajemství. A proti té zakázce, jak už jsme řekli, se postavila i koaliční Slovenská národní strana Andreje Danka, SNS. Ta tvrdí, že tak vysoká částka může finančně ohrozit právě vodohospodářskou výstavbu, která má tu opravu platit, kofinancovat. SNS proto požaduje zrušení tohoto tendru.
6: Odkud vlastně stát na více než půl miliardovou modernizaci vezme peníze?
12: Podle vlády peníze nepůjdou přímo ze státního rozpočtu, modernizaci má zaplatit státní vodohospodářská výstavba z vlastních zdrojů a vláda také počítá s penězi z Evropského fondu na podporu těchto modernizací. Podle vlády peníze nepůjdou z rozpočtu, o tom ujišťovala několikrát. Premiér Robert Fico taky tvrdí, že státní podnik má na investici během příštích 10 let peněz dost. Celý projekt má přitom stát přes 570 milionů. Zatímco ta vodohospodářská výstavba loni vykázala zisk zhruba 70 milionů eur.
6: Tolik naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Děkujeme i tobě, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
6: 16:45 a minuta k tomu. Tady je Odpolední plus. Americká mincovna spustila prodej nové dolarové mince s podobiznou prezidenta Donalda Trumpa. První 250 000 kusů byl pryč prakticky hned. Zájemci stáli virtuální frontu. Federální zákon zobrazení žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval. Teď to ale umožnila výjimka ze zákona, který Trump sám podepsal ve svém prvním mandátu. Minci se svým portrétem nechal vydat jako dárek 250. narozeninám země. Více si o tom řekneme s naší zpravodajkou Janou Ciglerovou. Vítej, dobrý den.
14: Dobrý den.
6: Jak ta mince vypadá? Popiš nám ji, prosím, máš ji? Podařilo se ti ji sehnat?
14: Nepodařilo se mi ji sehnat, neměla jsem šanci. Renato vyprodaná byla za pár hodin na internetu. Lidé museli stát hodinu virtuální frontu na to, aby si vůbec mohli tu minci objednat. Bylo ní obrovský zájem. Jak vypadá, barvu by si asi uhodla, ano, je zlatá. Na líci je jednoduchý portrét Donalda Trumpa, má na ní takový soustředěný pohled. Dominantní je ta jeho proslulá patka. Ta barva je sice zlatá, ale neobsahuje zlato ta mince. Jde hlavně o měď doplněnou zinkem a niklem. Víme, že ji navrhl hlavní rytec mincovny podle oficiální fotky z Bílého domu. Doplnil ji nápisy Liberty, to znamená svoboda, a potom také In God We Trust, to znamená věříme v Boha, ale to počty 1776 a 2026. A na té druhé straně, kdybychom ji otočili, ale my ji neotáčíme v ruce, tak je tam prezidentská pečeť, orel s olivovou ratolestí a svazkem šípů, no a číslo 250 jako připomínka toho výročí.
6: No, jak je vůbec možné, že se vlastně úřadující, žijící prezident dostal na mince, když to zákon výslovně zakazuje?
14: Je to pravda, že to federální zákon dlouhodobě zakazoval, nicméně Donald Trump sám sobě učinil výjimku, ještě než odešel z Bílého domu poprvé, a tu podepsal tak, že nově počítá i s mincemi ke 250. výročí Spojených států. A administrativa navíc tvrdí, že ke druhé minci nepotřebuje ani souhlas kongresu, protože se odvolává na precedens z roku 1926, 100 let zpátky, kdy na půldolarové minci ke 150. výročí Spojených států se objevil tehdejší prezident Calvin Coolidge.
6: Mm-hmm. No, dá se ta mince běžně koupit, bude k sehnání, a nakolik vlastně přijde?
14: Od včerejška se prodává, je potřeba ji pořídit po 25 kusech nebo po 100 kusech, těch 25 vyjde na $61, v přepočtu to vychází asi 50 koruna za jednu minci, byť ta hodnota je něco přes 20 korunu, ale je buď potřeba koupit v tomto větší množství, a momentálně není možné si ji na těch stránkách mincovny ani objednat, jak je vyprodaná. To, co je zajímavé, je, že se s ní pravděpodobně ani nebude platit, protože obchodníci si mohou dobrovolně rozhodnout, jestli ji přijmou jako platidlo nebo ne, zákon jim to vyloženě neukládá. Ale je to sběratelský kousek. Hmm. A už protože ji každý pořídil za víc, než jakou má hodnotu, tak s ní málo kdo půjde platit a dát jí takhle doplacu. Je to spíš kuriozita.
6: To, že se nechal Donald Trump vyrazit na minci, to není jediný krok, kterým chce zanechat nějakou osobní stopu na americké měně. Můžeme připomenout ještě ty další?
14: Ano, je to série kroků. Ministr financí v květnu oznámil přípravu nové bankovky. Ta bude mít hodnotu $250, zhruba 5000 korun. Tam už má být Trumpův portrét. A ministerstvo financí také letos zavedlo na papírové bankovky prezidentův podpis.
6: No tak o té mince byl velký zájem, takže jsou jaké reakce vlastně mezi americkou veřejností na tuhletu novou minci? Zaznamenala si i nějaké negativní?
14: Ano, zaznamenala jsem i negativní reakce, ale prvořadní byl ten obrovský zájem. Každý chce mít, bez ohledu na to možná, co si o prezidentovi nebo jeho vládnutí myslí, je to prostě jednou sběratelský kousek, který se může zpeněžit třeba dráže. Nicméně, kdybych měla zůstat u těch pozitivních, tak ministr financí Bessent to označil za oslavu amerických hodnot a svobody. Kritici v tom ale vidí další příklad, jak si prezident buduje takovou osobní stopu v státních institucích. Naposledy se živý prezident na běžné dostupné mince objevil před těmi 100 lety, ten Calvin Coolidge, a podobné spory teď provází i jiné projekty, kam se Donald Trump odráží, třeba Kennedyho centrum.
6: Možná to zapadá do takového budování kultu Donalda Trumpa. O tom jsme mluvili s Janou Cíglerovou, naší zpravodajkou v USA. Díky moc, naslyšenou.
14: Pěkný den, naslyšenou.
7: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
6: 16 hodin 51 minut, až do konce této hodiny už se povezeme na kulturní vlně. Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí. Ne v Praze, ale u Mnichova hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů korun počítá.
15: Autor podoby vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
16: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořený v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
15: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety.
16: Postupně jsme došli k tomu, že využijeme ke stavbě dřevo, které necháme přirozeně zvlněné. Pracujeme na tom teď s řemeslníky a zatím to vypadá velmi dobře, jak na pohled, tak i z akustické stránky. Důležitou roli bude mít také sklo. Čtvercový vypouklý reflektor u stropu bude totiž celý prosklený. Potřebuje být ale těžký, aby odrážel zpět zvuk. Zároveň bude vypadat jako obrovský lustr. Z těchto původních myšlenek se tak už staly velmi konkrétní prvky.
15: V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Mark Iker. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
3: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
15: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus 6 minut před 17. hodinou. Dokážeme už se na Václava Havla dívat bez sentimentu a prvoplánové kritiky? A jak vznikala podcastová série Rekonstrukce dálkového výslechu? To jsou otázky, které zazněly v dnešní Osobnosti plus, kde byl hostem historik a autor podcastové série Pavel Kosatík. Můžete si v repríze poslechnout po 17:30, pokud vám uniklo. My se teď na chvíli vrátíme do 90. let, přesněji do roku 1990, kdy Václav Havel začínal své prezidentství a kdy se také začaly v Československém rozhlase vysílat Hovory v Lánech. Jejich moderátorem byl i Jiří Vejvoda, který měl to velké štěstí, že mohl zblízka pozorovat, jak se z disidenta stává prezident. Více prozradí už další díl seriálu Svět podle Havla očima tazatelů.
17: To natáčení vypadalo tak, že já jsem jezdil svým otřískaným autem na hrad nebo kamkoliv po Československu. Všude jsem se dostal, nebyla nikde žádná prohlídka. Přišel jsem do hradních útrop, tam panoval takový ten organizovaný chaos.
18: V prvním prezidentském roce byl Havel podle Vejvody ještě velmi bezprostřední.
17: Havel jako člověk naprosto úžasný v tom smyslu, že člověk skromný, člověk, který tam měl už kolem sebe svoje bodyguardy, ale chodil sám nám vařit kafe, tomu technikovi i mně.
18: Jiří Vejvoda natáčel s prezidentem doma, na hradě, na hrádečku, v různých evropských zemích, v Izraeli nebo ve Spojených státech. Když přiletěl do Prahy prezident George Bush starší, pozval ho Havel do Hovorů v Lánech 17. listopadu 1990.
19: Je pro mě ctí, že mohu být v Československu v den prvního výročí sametové revoluce. A jsem dvojnásobně poctěn skutečností, že navštěvuji vaši zemi jako první americký prezident v historii.
17: Najednou do toho řízeného chaosu na hradě vstoupili totální profíci. To bylo úplně něco jiného, jo. Prostě to byla najednou ta zaběhaná politická mašinérie.
20: President Havel, once again, sir, my thanks to you. God bless you all. Mr. President, thank you very much for your nice words.
18: Hovory v Lánech se vysílaly i v srpnu 1990 a Havel si na to oblékl tričko s 9 vyplazenými jazyky.
20: Po 10letí provází tuto kapelu Rolling Stones legenda o jejich bouřliváctví, o jejich extrémně intenzivním způsobu života, o dramatickém průběhu jejich koncertu, o jejich provokativnosti. Já, když jsem se s nimi setkal na Pražském hradě, tak jsem zjistil, že to jsou docela normální, fajn kluci, kteří mají rádi muziku. A to bylo takové trošku první moje překvapení.
21: Ještě v roce 90 to byl, a teď já to snad můžu říct, on se tak sám nazýval, on byl chuligán v politice. Takže on se pustil velmi volně i formulačně do věcí, které byly prostě osvěžující. Ale pak už ho ta politika zdejší především, ale mezinárodní, tak jakoby stiskla, že začal být trošku oficiózní. Začal vážit každé slovo. Počkejte, tohle ještě přetočíme, protože on by se Venca urazil, nebo Miloš. Pro mě to v té chvíli už nebylo tak půvabné, musím říct, jo? Ale chápal jsem ho.
18: Jiřímu Vejvodovi kromě vzpomínek zůstal ještě jeden cenný archivní doklad. Výpis z honorářové účtárny Československého rozhlasu.
21: Kde každý týden přišlo Václav Havel prezident, Jiří Vejvoda redaktor, každý 1200, to byly obrovský peníze na tenkrát. Jo, to se platilo tenkrát. A měl jsem stejný honorář jako pan prezident, pozor.
18: V zítřejším díle se posuneme do Vánoc, ovšem do Vánoc v roce 1994, kdy se Václav Havel v Českém rozhlase projevil i jako zpěvák. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
7: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
22: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
7: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: A co uslyšíte dnes po 5. hodině, protože odpolední plus se právě loučí, budou to pravidelné pořady, tedy 20 minut radiožurnálu, kde dnes je hostem Tomáš Pojar, bývalý premiérův poradce pro národní bezpečnost. Německo obvinuje Rusko z dronového útoku na letiště v Lipsku a to bude téma, podle čeho s jakou mírou jistoty lze rozpoznat účast ruských agentů v akcích, jakou byla ta v Lipsku, zeptá se například Tomáš Pancíř. Za celý tým, který dnešní odpolední vysílání připravoval, se loučí Renata Kropáčková.
8: Je 17 hodin.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Strukturální schodek příští rok vzroste nejvíc od pandemie, varuje Národní rozpočtová rada. 9 zemí, včetně Česka, bude spolupracovat v oblasti umělé inteligence. Kvůli suchu klesá hladina Orlíku. Vodu do Vltavy začne poprvé doplňovat přehrada Slapy. Dobré odpoledne, zprávy přináší Naďa Procházková. Strukturální schodek státního rozpočtu v příštím roce vzroste na 3,5% HDP. Podle Národní rozpočtové rady tak půjde o nejvýraznější nárůst od pandemie covidu. Zatím neschválený návrh deficitu státní kasy na příští rok je 389 miliard korun. Letos vláda plánuje 310 miliard. Ministerstvo financí vyšší schodek obhajuje mimo jiné potřebou podpořit zdravotnictví, investovat do dopravy a nastartovat ekonomický růst. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla, ale investice nejsou výrazně vyšší než v minulých letech.
0: Dokonce u té dopravní infrastruktury nám to vychází o kousíček níž. Je to tam dáno tím, co zase představitelé vlády říkají správně, že tentokrát nečerpáme tak moc evropské zdroje, takže je vykompenzováváme z těch národních, takže si na ně musíme půjčovat, nedostaneme je zvenčí.
8: Národní rozpočtová rada zároveň upozorňuje, že v příštích letech bude muset vláda schodek výrazně snížit.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ruská ambasáda se ohradila proti slovům ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. To podle tvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. Podle českých úřadů za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014 stáli příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Velvyslanectví ale tvrdí, že ruská stopa nebyla prokázána. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci dnes podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný super počítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
2: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
8: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlásit se o něj je potřeba do 12. listopadu a pak podat přihlášku, kterou posoudí Evropská komise. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece nebo zásobování pitnou vodou. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. Některá data jsou k dispozici cestujícím v aplikaci DPMB Info, například o vytíženosti spojů. Pokračuje dopravní ředitel podniku Jan Seitel.
4: Cestující mohou zjistit, že spoj, který jim přijíždí na zastávku, tak zde je minimálně obsazen nebo středně obsazena, nebo ta obsazenost už je vyšší. A pokud vidí, že jede ještě další tramvaj, která třeba přijede za 2 minuty a ta je obsazená výrazně méně, tak ty 2 minuty posečkat a mít jistotu, že si v tom voze třeba i sedne.
8: Pojďme na dopravu. Na D5 se z Plzně na příjezdu do metropole se zastavuje za sjezdem na loděnici na 8. kilometru. Kolona se táhne až na Pražský okruh na 19. Plný je taky stále příjezd do metropole z Ústí nad Labem po D8. Tam se zastavuje už na 6,5. kilometru. Fronta pokračuje až do Cínovecké ke sjezdu do Kbelské. Je to asi na půl hodiny. Dobře, dojďte. Počasí zítra bude zpočátku převážně oblačno, postupně se začne vyjasňovat, na severu se ale zase zatáhne a začne pršet. Teploty 24 až 29 stupňů. To byly zprávy, teď už 20 minut Radiožurnálu.
23: Německý ministr vnitra obvinil Rusko, že stálo za srpnovým pokusem o útok na letišti v Lipsku. Jaké následky to bude mít? Jak vážně brát varování analytiků, že se Rusko chystá v příštích měsících otestovat jednotu NATO? Co mohlo být důvodem nedávné cesty šéfa CIA do Moskvy? A stálo Rusko i za dezinformací o údajných polských nárocích na české území? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CEVRO univerzity Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den a děkuji za pozvání.
23: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Německý ministr vnitra v úterý řekl, že zodpovědnost za pokus o útok na letiště Lipsko-Halle nese Rusko. Ruské státní orgány podle něj pověřily provedením útoku osoby, které neměly zpravodajské školení, ale navrbovala je tajná služba. O čem tohle veřejné prohlášení svědčí? Proč se Německo právě teď rozhodlo k takovému oficiálnímu kroku, tedy k veřejnému obvinění Ruska?
5: Tak protože bylo přesvědčeno nebo nabylo přesvědčení o tom, že to jsou skutečně jako ruské služby, které zatím stojí a mají proto předpokládám pádné jako důkazy a není to nic překvapivého. A zároveň už se to možná nakumulovalo, že na jiné incidenty, které alespoň zvenčí nebo z dálky vypadaly, že mají také ruský rukopis, tak Německo zase tak moc nereagovalo a tady možná ten pohár určitým způsobem jako přetekl a oni věděli, že musí nějakým způsobem reagovat, že musí něco udělat, protože Rusko by stále jako posouvalo tu laťku dál, protože Rusko stále testuje to, co je možné a co mu projde a Německo si teď podle mě vyhodnotilo, že musí něco udělat.
23: Jaký je to tedy vzkaz Rusku?
5: No tak vzkaz Rusku je to ten, že víme, že to Rusko dělá, že víme, co Rusko dělá, víme, za čím je, víme, jako co sleduje, respektive, že jako jeho nepřátelství se stále stupňuje vůči nám. A zároveň je to vzkaz Rusku, že vy, když budete pokračovat, tak my budeme muset také něco dělat a my budeme pokračovat na naší straně. Takže to není tak, že vám všechno projde a že to nebude mít jako žádné následky. Naopak, jako vy nám znepříjemňujete situaci a život, tak my vám ji budeme znepříjemňovat, my ten život vám taky budeme znepříjemňovat nadále, nic jiného nám nezbývá, vy jste si začali.
23: Ruský.

0: stále neustále vyhrožuje nejrůznějšími způsoby a zlíze jazykové tvrdí, že vyhrožuje o to více, o co se v tu chvíli jako nebo přesně předtím jako napil a co vypil, tak já nevím, jak to je. Ale to je nepřekvapivé, to byla standardní reakce. Stejně tak je nepřekvapivé, že jako dojde k tomu zavření těch poboček GT institutu, ale myslím si, že pro nás je důležité se bránit tady, že tady na evropském území mít jak ruské diplomaty a jejich pohyb pod kontrolou, tak i ruské občany, protože oni samozřejmě mohou naverbovat a naverbovávají i cizí státní příslušníky, ale ti nemají takovou motivaci a nejsou tak vyškolení, takže ty útoky dost často prostě neskončí tak, jak si ti, kteří je naverbovali, jako představovali. Ale kdyby to byli motivovaní prostě jako Rusové vyškolení, tak to může skončit jako hůř. A bylo to Německo, které dlouho bránilo tomu, aby byl regulován pohyb ruských diplomatů po Evropě. Nakonec se to podařilo a nějaká regulace tady je. A jsou to jiné evropské země, není to primárně Německo, které vydávají ruská víza ruským občanům, jak na běžícím pásu. A myslím, že tím ohrozí to. Je to Itálie, je to Španělsko, je to Francie. Prostě to jsou země, které vydávají obrovské množství ruských víz. Dokonce jsem slyšel, že v Itálii jsou cestovní agentury, které s takto nabitými vízy automaticky už pořádají výlety třeba do Karlových Varů a pobyty v Karlových Varech. A já si myslím, že jako tady skutečně jako by měly tyto země také přitvrdit. Já jsem rád, že ta současná vláda pokračuje ve velmi konzervativní politice té vlády minulé a rozhodně prostě jako ta naše politika česká je výrazně lepší než ta francouzská, španělská nebo italská, a když Německo teď vidí, že existuje reálný problém, tak já doufám, že Němci začnou opravdu také tlačit, že oni sami změní vízovou politiku, ale začnou tlačit i Itálii, Španělsku a Francii k té změně jejich politiky, protože to je důležité a zásadní pro bezpečnost občanů v Evropě a pro bezpečnost českých občanů.
1: Zatím jsme mluvili o tom útoku drony na letiště v Lipsku, Halle na začátku srpna, ale Německo aktuálně řeší také dvě sabotáže mířící na energetickou infrastrukturu. Myslíte si, že i to mohlo být organizované z Ruska a že to může třeba souviset i s tím veřejným oznámením, tím spíš, že vlastně už od víkendu byly informace, že v úterý takové oznámení, takové prohlášení německých politiků přijde?
0: Určitě to může být spojené, nevím, jak to je, počkejme si, co řeknou Němci, s čím přijdou, co řeknou veřejně, jaké informace jako poskytnou ostatním. Když jsem slyšel včera vyjádření jak ministra Macinky, tak premiéra Babiše, tak si myslím, že to vnímají jako vážné, oba to prohlásili za vážné a prohlásili to, předpokládám, na základě informací, které dostali, včetně těch jako informací neveřejných. Takže ano, ta situace je vážná, nevím, jestli všechno dělají Rusové a něco jiný jako pomatenci, ale zároveň prostě Rusko velmi dobře dokáže pracovat s užitečnými idioty, takže dost často někteří lidé, kteří chtějí škodit, tak škodí, ani nevědí, že jsou vedeni nebo nějakým způsobem podporováni tím nepřátelským státem, protože to dělají pro nějaké své vlastní kauzy a své vlastní přesvědčení. Prostě využívat užitečné idioty je umění a Rusko toto umí.
1: V posledních týdnech v zemích Severoatlantické aliance se odehrálo několik dalších bezpečnostních incidentů. Třeba v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu v Černém moři objeven a stíhačkami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami. Slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova. Terčem dalšího žhářského útoku se tento týden stala polská továrna na drony. O odhalených plánech na sabotáž na dánském území v dnešním rozhovoru mluvil šéf tamní tajné služby. Co tohle ukazuje? Přibývá těch pokusů, anebo se o nich víc ví a víc mluví?
0: Myslím, že je to obojí. Myslím, že jich přibývá, protože Rusko se snaží dlouhodobě tímto směrem působit a ta délka toho působení samozřejmě otevírá jim určité možnosti a prostě ta rekrutace nějakou dobu trvá a myslím si, že teď vidíme ty výsledky, že těch incidentů je více. Rusko zároveň více tímto směrem tlačí, ale zároveň země se naučily prostě to nedávat pod pokličku a nenechávat si pro sebe, což dělali v minulosti v některých případech, aby jako nešířili paniku, ale věří, že je potřeba, že je daleko lepší jako víc pravdou

0: ven a je to dobré jak vůči vlastním občanům, tak i jako vzkaz do toho Ruska. A z těch zemí, které jste vyjmenoval, tak je prostě krásně vidět to, že žádná evropská země není jako imunní, že to směřuje na všechny země, kde to Rusko dostane příležitost, kde cítí krev, tak ví, že prostě musí nějakým způsobem jako ten predátor zaútočit nebo se snažit tu situaci využít bez ohledu na to, jestli jsou vlády vstřícné vůči Rusku, jako třeba slovenská, nebo prostě ze zásady proti Rusku, nebo někde neutrálně, bez ohledu na to, co konkrétně dělají s ohledem na Ukrajinu. Prostě Rusko vidí ten západní svět od svých hranic jakožto svět nepřátelský a je to ten svět, ze kterým bojuje a je to ten svět na základě, respektive je to ten boj, na základě kterého ten režim opírá prostě svoji legitimitu vůči vlastním jako občanům.
1: Ty útoky nepůsobí velké škody, nezabíjejí lidi. Je to štěstí a náhoda, nebo zatím útočníkům jde spíš o varování a o nějaké testování, co je možné a co ne?
0: Zase si myslím, že to je obojí. To štěstí a ta náhoda tam určitě hraje roli, ale také platí to, že kdyby Rusko skutečně chtělo jako jít do války a chtělo způsobit škody, a to nejen materiální, ale i jako lidské, tak by samozřejmě to udělat mohlo, ale spíše by se opírali o vlastní agenty, než o nějakou rekrutaci na dálku právě těch užitečných idiotů nebo těch lidí, kteří to dělají čistě pro peníze. Tak myslím si, že Rusko ještě může tímto směrem eskalovat, ale my musíme ukazovat, že jakákoliv takováto akce prostě z ruské strany bude znamenat protireakci z naší strany a bude to Rusko nějakým způsobem bolet a my takto budeme muset reagovat do té doby, než Rusko přestane tyto akce provádět.
1: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera řekla, že Evropa nečelí tvrdé realitě, že toto je nový normál v souvislosti právě s útokem v Německu i jinde v Evropské unii. Dodala, že Evropa musí být připravena reagovat na ruskou bezohlednost rychleji a lépe. Co si pod tím představit? Jste mluvil o té vízové povinnosti. Co dalšího by Evropa měla udělat?
0: No tak je to vízová povinnost, jsou to další sankce na Rusko, je to třeba, že Francie přestane odebírat ruský skapalněný plyn a přestane Rusku platit, tak ta škála toho, co může Evropa udělat a bude to mít sice nějaké náklady, ale to Rusko, které je tím škůdcem, tak to bude stát více, tak ta je ještě poměrně velká, dá se daleko více zakročit proti té stínové flotile, než se to děje nyní a mimochodem se dají osekávat ruské ambasády po Evropě ještě více, než se to stalo, protože v některých zemích jsou stále jako přebujelé a je tam více diplomatů, než je třeba. Ti diplomaté prosazují ruskou politiku a ta ruská politika je veřejně a činy jde proti nám, takže jako já nevím, proč by měli mít Rusové velké ambasády v Evropě, kdy ještě se nezaměřují pouze na tu zemi, kde jsou ti diplomaté akreditovaní, ale dost často i přeshraničně. Ta škála je jako velká a my prostě se můžeme ještě více od Ruska odseknout, protože je to v našem prostě zájmu.
1: Tomáš Pojar, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevro univerzity, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. V posledních týdnech se objevují varování analytiků, ale také zprávy odvolávající se na zdroje z tajných služeb, že Rusko může v příštích měsících zkusit, jak je soudržná Severoatlantická aliance. Jak vážně tahle varování berete?
0: Tak myslím, že máme brát vážně. Já nevím, na jakých důkazech je to postavené, ale Rusko se snaží vždycky a od začátku toho konfliktu ten západ rozklížit, poštvat nás proti sobě. Konec konců, jako jsme to viděli teď na pokusu jako rozeštvat Čechy a Poláky a to je prostě jako ruská taktika. V tom jsou Rusové mnohdy dobří, byť to má samozřejmě omezené dopady, protože stále je dostat těch lidí v těch evropských společnostech, kteří prostě jako uvažují dle zdravého selského rozumu a není to tak jednoduché je k něčemu jako vyprovokovat, ale snaží se to dělat jako různým způsobem propagandisticky a snaží se to dělat samozřejmě i konkrétními činy, jak jako sabotážními, tak jinými. Snaží se zastrašovat a snaží se rozeštvávat a oni se s tím ani netají. Ona je to vlastně jako veřejná součást jejich doktríny, té jejich taktiky, tak by nás to nemělo jako překvapovat. A když nás to nebude překvapovat, tak si myslím, že budeme mít střízlivější reakce a že budeme mít větší imunitu určitě.
1: Když jste se teď zmínil o tom nedávném dezinformačním útoku nebo dezinformační akci ohledně údajných polských nároků na české území, jste přesvědčen, že zatím stálo Rusko?
0: No tak to, co jsem slyšel z Polska a to od lidí, kteří jako, s kterými jsem v kontaktu a kteří jsou kamarádi a mají tam přístup k nějakým informacím, tak oni jsou přesvědčeni, že to tak bylo a že ten prvopočátek je skutečně jde z Ruska a včetně nabourání nějakých těch prostě jako webů tam a přesně to zapadá do toho, co to Rusko jako sleduje, tak chce rozeštvat Poláky mezi sebou, chce rozeštvat Poláky od Ukrajinců, chce rozeštvat konec konců Poláky od nás a tak to směřuje prostě a tak to jako působí i v ostatních zemích, takže mě to zase nepřipadá jako překvapivé a zároveň mě vlastně nepřekvapilo, že ta reakce jak na té polské a české straně byla střízlivá, to nemyslím jenom tu jako reakci na té vládní straně, která je důležitá, ale nebo na těch vládních stranách, ale prostě jako i obyvatel, které na tom Těšínsku, ať na jedné nebo druhé straně jako žijí.
1: Máte pocit, že takovéhle věci mají potenciál narušit česko-polské vztahy třeba právě na Těšínsku, třeba právě v oblastech Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem?
0: Takhle, já jsem jako rodilý Pražák a jsem tady jako z Prahy, takže to posoudit přímo nedokážu, jaké jsou tam nálady a jak je tam vnímána jako historie, ale takhle z dálky mě nepřipadá, že by to mělo teď velký potenciál. Na druhou stranu, kdyby v Evropě se jako situace zhoršovala, kdyby se zhoršovala ekonomická situace a bezpečnostní situace a kdyby jako vzrůstala nervozita, jak v rámci té polské společnosti, tak té české společnosti, tak samozřejmě jako nějakým způsobem nalejt oleje do toho jako ohýnku je možné a pak to může mít jako dopady větší. Tak já si myslím, že my jsme jako střízliví a že ta situace vyhrocená není a že to není tak jednoduché jako třeba jako dostat do bratrovražedné války národy bývalé Jugoslávie v těch 90. letech, ale jako kdyby se zhoršovala situace, tak by to mohlo mít jako větší dopady o tom bych asi nepochyboval.
1: Když se vrátíme k těm varováním ohledně toho, že by Rusko mohlo testovat jednotu států Severoatlantické aliance, objevují se v těch úvahách různé scénáře, třeba o nějakém omezeném útoku na pobaltské státy nebo na jiné části NATO. Považujete něco takového v nejbližších měsících za reálné?
0: Tak já si myslím, že by to nebyl jako útok tím stylem, že by přiletělo několik stíhaček, které by jako spustili bomby, ať již na Estonsko, nebo třeba úplně někde jinde, kde o tom tolik jako nehovoříme, nebo si to tolik tak jako nepředstavujeme, nebo že by tam přijeli prostě jako tanky a že by došlo k průlomu jako hranice a tak dále, ale to, že to Rusko bude testovat, kde ta hranice je, konec konců to Rusko testuje v danou chvíli ty hranice tím, jakým způsobem prostřednictvím Běloruska sem jako se snaží přes tu východní hranici posílat migranty z celého prostě jako širokého světa, jo, to jsou všechno akce a aktivity prostě ruských tajných služeb, které zatím jako stojí, o tom také jako není pochyb, je proto jako mnoho důkazů a bylo to takhle jako od začátku a bohužel tomu někteří naletěli tady, že si mysleli, že to je jako spontánní migrace směřující do Polska, mnozí Poláci tomu jako naletěli, ale je to prostě čistě řízená jako operace na rozklížení zase prostě toho západního světa, rozklížení Polska. Máte tunely pod jako hranicí s Lotyšskem a je to, a kdyby ten běloruský policejní režim chtěl jako to zastavit, tak to samozřejmě zastavit může.
1: V těch scénářích se objevují také možnosti, že by Rusko využilo ruské menšiny v pobaltských státech, třeba v Lotyšsku. Jsou nějaké náznaky, že by se něco takového chystalo?
0: Tak jistě jsou někteří ruskojazyční Lotyši, kteří stále sní o obnově Sovětského svazu a kteří mají nějaké vazby jako do Ruska, ale myslím si, že jich je menšina v té menšině. Tak a zároveň myslím, že si to jak Lotyši, tak Litevci velmi, tak Estonci velmi dobře jako uvědomují a určitě platí to, že většina těch ruskojazyčných občanů v těchto zemích jako nechce být na té straně hranice, na té ruské straně, ale chce být na té jako evropské, civilizované, bohaté, svobodné, prostě západní. Ale to, že tam nějaký potenciál, nějaké kolaborace je, tak to určitě je, ale zároveň já myslím, že ty státy to v danou chvíli mají pod kontrolou a ty společnosti také mají jako určitou jednotu v tom, jak jako s tím zacházet. Takže zase nemá cenu to podceňovat, ale já bych v tomto jako moc nepanikazil. Ono konec konců, když jsme viděli na Ukrajině, jak to dopadlo, Rusko si myslelo, když začalo a Putin si myslel, že ta invaze bude skutečně trvat jako 7 dní nebo pár dní nebo že do 14 dnů bude hotovo a mysleli si to, jak v tom roce 2014, tak v tom roce 2022 a spoléhali na tu ruskojazyčnou skupinu, která byla velká, to byly miliony lidí na Ukrajině a spoléhali, že to budou ti, kteří se postaví na jejich stranu a oni se postavili prostě na tu stranu ukrajinskou a na tu stranu proti ruskou. Oni začali bránit tu zemi se zbraní v ruce a konec konců prezident Zelenský, prostě jeho mateřština nebyla ukrajinština, jeho mateřština byla taková ta specifická ruština z východu, jako Ukrajiny. Jo. Tak někdy prostě Rusko příliš počítá s těmi svými krajany, že budou na jejich straně, ale ono se mnoho těch krajanů a někdy velká většina těch krajanů naopak jako ví, že svoboda z Kremlu nepřichází a že chtějí ani bohatství a že chtějí být prostě na té straně nekontrolované vlastním Ruskem a že jsou proto ochotní udělat ledacos, včetně vzít zbraň do ruky a bránit ty země, jejichž jsou tedy v tuto chvíli občané.
1: Hodně pozornosti vyvolala před minulý týden předem neohlášená cesta ředitele americké CIA Johna Radcliffa do Moskvy. Předtím byl šéf CIA v ruské metropoli, alespoň tedy jak je veřejně známo, nebo o čem je veřejně známo, naposledy v roce 2021, čtvrt roku před začátkem invaze na Ukrajinu. Jak vnímáte tuhle tu cestu? Jak významná byla?
0: Myslím, že to byla cesta významná. Myslím, že ty zprávy, které tam, nebo to, s čím tam přijel pan Radcliffe, tedy ředitel CIA, tak nebyly rozhodně žádným velkým obejmutím Ruska, ale že jako považoval za důležité a nepochybně prezident Trump považoval za důležité, aby jako k této cestě došlo a ty zprávy byly předány, akorát myslím, že i americká strana potom viděla, že prostě Rusko nechce jednat o míru, že chce pokračovat ve válce, že nechce žádné změny. Já sám jsem se s panem Radcliffem viděl mnohokrát v životě, včetně těch posledních let, když jsem byl ve funkci, a já mohu říct, že když takovýto člověk, i tak, jak jsem ho poznal, jede do Ruska, tak jsem zcela klidný, protože si myslím, že ví přesně, co chce, ví přesně, jakou message, jakou zprávu, jaké poselství má jako předat a není to člověk, na kterého by fungovaly jednoduché kremelské triky, tak jako na mnohé ostatní.
1: Jaký je, když říkáte, že ho znáte, tvrdý vyjednavač?
0: Já si myslím, že to je člověk, který v první řadě stojí opravdu na té správné straně. Nevím, jaký je vlastní vyjednavač, ale je to člověk, prostě, který je přesvědčen o tom, kde je pravda a kdo je agresorem a kdo byl napadeným v tomto konfliktu i v jiných konfliktech. Že to není žádný jako ideolog a zároveň, že to je prostě člověk jako velmi zkušený a zkušený teď již z té funkce ředitele CIA, kde je již nějakou dobu, ale zároveň prostě zkušený z těch funkcí a z toho prostě minulého života. Není to jenom čistě biznisová zkušenost, tak jak ji mají jiní američtí vyjednavači, kteří byli různým způsobem do Ruska jako vysíláni. A nepochodili, ale myslím si, že mnohdy navodili ti jiní vyjednavači prostě v očích Ruska pocit, že si mohou Rusové více zahrávat, než ne. Tady po této návštěvě si myslím, že Rusové pochopili, s čím tam přijel a jaká je realita.
1: S čím tam přijel? Protože o tom se spekuluje, o tom, jestli hlavním cílem mělo být varování Ruska před útokem na NATO, nebo jestli to souviselo s Íránem, nebo jestli šlo o reakci na to, že ta jednání o ukončení války na Ukrajině se dostala na mrtvý bod. Tak co by byste si myslel, že bylo tím hlavním poselstvím?
0: Já jsem hluboce přesvědčen, že to bylo jak o Ukrajině, tak o Íránu. No konec konců jsou to do určité míry spojené nádoby. A zároveň to byla jasná message, že Spojené státy velmi dobře vědí, co Rusko chystá, co Rusko dělá, jak Rusko přemýšlí, a ta message Rusku byla, podívejte se, nestažte se nás jako oklamat, my víme, jak to je, a nemyslete si, že nevíme.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevro univerzity Tomáš Pojar. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Dvořákova Praha, to je místo, kde se setkává velký svět klasické hudby. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního ročníku tohoto mezinárodního festivalu klasické hudby. Přijďte si nás v září poslechnout do Rudolfína i dalších koncertních sálů. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Těšíme se na vás. Z cest vás zdraví vaše Magdalena Kožená. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
3: Je 17 hodin a 30 minut.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Dobré odpoledne. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzda reálně vzrostla o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší naopak pobírají lidé v Karlovarském kraji. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku podezřelou ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač, uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlinske to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET Emil Grásom. Ruské tajné služby podle něj mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. V Olomouci začíná Mezinárodní varhaní festival. V chrámu svatého Mořice zazní 6 koncertů nejlepších evropských interpretů. Ten úvodní bude patřit české premiéře Mše pro Notre Dame. Poprvé v historii festivalu vystoupí v doprovodu varhaní i pěvecký sbor. Připojíme dopravní informace na D1 směrem z Prahy do Brna. Začíná fronta za sjezdem na Rosice na kilometru 178, pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na kilometr 96-100. Nárazově se zastavuje také v levém pruhu, navíc na kilometru 193 vyšetřují nehodu motorky. Na jižní spojce trvá silnější provoz od sjezdu na Vršovice k Europarku. Pomalej se jede také z druhé strany na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. V Radlické se táhne fronta od Valtrovky až před Mrázovku. Naberete 20 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu. Počasí v noci bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, teploty 18 až 13 stupňů. Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky, postupně bude oblačnosti ubývat a bude i polojasno na jihu, i skoro jasno. Večer se bude na severu Čech zase zatahovat a ojediněle se přidá déšť. Teploty 24 až 29 stupňů, na horách kolem 21. To byly zprávy, teď už Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
5: Všechno si odskáču, ale všechno ku podivu přežiju a vždycky budu nakonec zase zneklidňovat všude, kde to bude zapotřebí, napsal v závěru dálkového výslechu Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny připomene i Český rozhlas Plus. Čím je dálkový výslech, který s Havlem v letech 1985 až 86 napsal novinář Karel Hvíždila, unikátní? A jaký je dnes Havlův odkaz? Hostem Osobnosti Plus je autor scénáře k rozhlasové sérii, která začíná teď v září. Pavel Kosatík, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
4: Osobnost Plus.
7: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž, a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
5: Kolikrát jste tyhle nahrávky slyšel a četl dálkový výslech, než jste napsal scénář?
6: Kolikrát jsem to slyšel, nevím, moc krát během té práce. A dálkový výslech, to si pamatuju, ten jsem četl, když to vyšlo, tehdy na začátku revoluce, a tehdy to senzačním způsobem, řekl bych, během pár dní přeformátovalo tu společnost, protože to vlastně byl skoro zázrak tehdy, že to vydali během pár dní, asi 4 nebo 5 v tom Lantrichu. To stačilo vytisknout v době, kdy Václav Havel ohlásil prezidentskou kandidaturu a ještě ho velká část lidí neznala, a tady ho teda 100 nebo 10 tisíc lidí mělo možnost poznat.
5: Takže ta knížka opravdu může do jisté míry za to, že se Václav Havel stal prezidentem?
6: Já si myslím, že u mnoha lidí tomu tak bylo, že ho prostě pochopili, že se ho přestali bát, protože předtím, jak ti komunisti jim strašili, tak to bylo dost hrozný.
5: Jaké to bylo, když jste poprvé dálkový výslech poslouchal? Že ono je asi něco jiného to číst a něco jiného to slyšet.
6: No, ono se to taky hodně liší, poněvadž možná bych měl říct, jak to vzniklo. Ono to vzniklo tak, že vlastně oni původně s tím Karlem Hvíždělou, tazatelem, si mysleli, že si to budou psát, posílat tam a zpátky.
5: Ale to bylo velmi neefektivní.
6: Přesně tak, protože 3 týdny tam, 3 zpátky, to vás ta diskuse trošku přestane bavit, protože mezi tím všechno zapomenete a občas taky STBáci vám to ukradnou. Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že to na Vánoce 85, že se tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje. No ale to, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastické to porovnávat. No.
5: Změnil v něčem dálkový výslech váš pohled na Václava Havla?
6: No asi jo, no tak já za toho pozdního totáče jsem měl o něm povědomí Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, samizdatový Lidový noviny a tak dále, to všechno jo, ale jako tu komplexní informaci, tu si myslím, kromě jako zasvěcených lidí nebo blízkých přátel, tady měl málo kdo. A on, tak jak byl systematik a metodik a člověk v nejlepším slova smyslu vnitřně pevně zorganizovaný, tak on byl schopen i ten svůj život vyprávět tak, že vlastně čtete dějiny. On tam zapojuje strašně široký kontexty. To není jenom o něm, ale to je o Jiřím Kolářovi a o Josefu Hiršolovi a o prostě celý poválečný kultuře a nejenom kultuře, ale i politice. Takže to je taková pomocná učebnice v dějepisu v tom nejlepším slova smyslu a dobře napsaná.
5: Ale je to taková útlá knížka.
6: No to je taky výhoda. Takže ještě navíc komprimovaná, kondenzovaná.
5: Dá se z nahrávek poznat, v jakém rozpoložení je Václav Havel pořizoval?
6: No, on měl takový jako lehký ostych, což je asi vždycky dobře, kdyby do toho nakráčel jako suverén, tak by tomu neprospěl, ale zároveň se do toho takovým zajímavým způsobem zachrul, že on taky měl ten dar, že když se rozhodl, že něco vezme vážně, tak už to pak teda vážně bral. No, ty otázky, které mu Karel Hvíždila poslal v takové velké salvě, to jich bylo několik desítek najednou.
5: Myslím, že 60?
6: No, tak mu se některý nezdáli, že on měl ten ostych k tomu zveřejňování soukromí, tak to si nechal až úplně nakonec, nebo taky ten Karel Vyždal, on původně si myslel, že to bude hodně filozofická kniha, protože on předtím dělal s Václavem Bělohradským knížku Myslet zeleň světa, to byla filozofie, a vlastně na základě toho Bělohradského i Vyždalu napadlo tady toto. To byla jejich iniciativa. A do toho zase tomu Václavu Havlovi se tak moc nechtělo, poněvadž se nepovažoval za filozofa a zajímali ho, nebo chtěl sdělit prostě trošku jiný věci o sobě a o té společnosti, o té realitě.
5: A v jaké společenské atmosféře dálkový výslech vznikal? Bylo to rok 85-86?
6: No tak v tuhé atmosféře. No tak on v té době samozřejmě vůbec nemohl tušit, že za 4 roky nastane to, co pak nastalo, ale on byl v takovém zvláštním jako životním mezidobí, byl 2 roky na svobodě, potom nejdelším svým vězení, kde byl v těch letech 79-83 a kde málem umřel. A zároveň tak jako, protože se mu blížila ta 50, to měl v roce 86, tak jakýmsi způsobem bilancoval a přehodnocoval ten život. Takže on s tím, co do té doby zažil, se vypořádal v několika textech a hlavně ve hře Pokoušení, kde se konečně zbavil takového toho svého traumatu, který měl ze začátku Charty, když ho zavřeli hnedka po Chartě a donutili ho nebo omámili ho v tom vězení a přesvědčili ho, že Charta vlastně zkrachovala. A takže o něm vydali v Rudém právu takové prohlášení, jako že Václav Havel jako všechno bere zpátky a tak. A on se tím mnoho let strašně trápil a v téhleté době tou hrou se toho zbavil. No a zároveň se nadechoval do jakýhosi nového života, protože v té době už se začala blížit Erasmova cena Erasma Rotterdamského, evropská cena udělovaná před ním jako hlasatelům nebo evropanství. A to už zase znamenalo, že se dostává na trošku jiný a sice nadnárodní level. No a teďka on se v tom potřeboval chudák nějak jako rozebrat, co se to s ním vlastně všecko děje a pojmenovat si to. No, takže tohle všechno v tom je obsažený.
5: Nová série Českého rozhlasu Plus popisuje okolnosti vzniku unikátního rozhovoru na dálku. Co byla ta největší komplikace? Byla to ta cesta těmi diplomatickými cestami toho odpověď? Otázka, anebo tam ještě byly další komplikace?
6: Ono toho možná bylo trošičku víc. No tak ti policajti, oni mu to tak jakoby neusnadňovali, že? Takže on měl celou tu dobu, co s nima byl na kordy, tak měl strach o rukopis. To byla taková konstanta disidentského života, že když něco napíšete, tak oni vám to seberou. Takže on například velice často řešil, kam to, co napíše, dokáže psal ty odpovědi, anebo ty kazety, kam to schová, aby o to zase hnedka prostě nepřišel, poněvadž to by to musel dělat celý znova a po druhý vstupovat do téže řeky. Nevím, jestli by bylo možný. Takže tohle to byla třeba komplikace a pak byla taková, ta věc vznikala složitým způsobem a oni oba, i ten Hvížděla, do toho jako velmi intenzivně vstupovali, ale vlastně tu definitivní podobu nebo redakci, tu si vzal na starosti ten Václav Havel, poněvadž, no.
5: No on, pan Hvížděla říkal, no, že to celé přepsal.
6: No, ale to je s těma spisovatelema vždycky potíž, poněvadž, jako asi spisovatel spíš než třeba některý jiný člověk někdy rozlišuje opravdu mezi psaným a vysloveným textem. Jo? My, kdybychom tady teďka z nějakého důvodu cítili potřebu zapsat, co já tady povídám, tak bych taky se snažil pak zredigovat. To není, že člověk chce změnit obsah, ale přece jenom jako psaný text má jinou logiku. Jo, tady máme atmosféru, ta v tom psaném textu není a jako promluvá to jiným způsobem. No a čili ten Karel Vyžděl tu předposlední verzi s nejlepšími úmysly prostě upravil, udělal všechno, splnil, co si myslel, že se má splnit na Češ. Ten Václav Havel udělal kobercový nálet a totálně to předělal. Ale to bylo nutné. Já si myslím, že si v tom, jako vzhledem k těm podmínkám, v jakých to vznikalo, že spolu fakt nemohli mluvit a ujasňovat si to.
5: Protože tam nemůžete reagovat.
6: No jasně, no. Tak vlastně to dopadlo tím nejšťastnějším možným způsobem.
5: Tušila Státní bezpečnost, co Václav Havel v tom vypůjčeném vinohradském bytě dělal?
6: Ne, to si myslím, že ne, poněvadž to by se teda taky nebylo podařilo. On to opravdu utajil, byl to na Vánoce, byl tam 2 noci a 3 dny a ten korpus kus nebo tu nejpodstatnější část tam nahrál najednou, prostě se zavřel, pořídil to, řekl si, udělám to, udělal. To byl jeho styl taky.
5: Kolik hodin nahrávek to je a kolik kazet? Protože to se nahrávalo na ty magnetofonové pásky.
6: No, ale to už si přesně nepamatuju, jsou to desítky a jako je to poměrně rozsáhlý a je toho taky víc, než nakonec v té knize bylo použito. Jsou tam třeba místa, který on pak tam nechtěl dát a mně to někdy bylo trochu líto a já tady prozradím na mátku třeba jednu. Jo. On si třeba některé věci pořád vyčítal v souvislosti s tou chartou. On si třeba nebyl úplně jistý, jestli nějak nepřímo nespůsobil smrt Jana Patočky. Je vyloučeno, aby ji byl způsobil. Tu způsobili estébáci tím, že Jana Patočku brutálně vyslýchali právě po té chartě a tak dál, ale ten Václav Havel, protože bral odpovědnosti za všechny, tak prostě na všecko myslel a o všechno se staral a tohle tam řešil. Ale no, čili tím chci jenom říct, že ty jeho kontexty, nebo to, co on tehdy považoval za svůj svět, bylo ještě mnohem širší, než co se do té knihy mohlo dát.
5: Je na těch záznamech něco zásadního, co vám v té knižce chybí? Něco, co by tam podle vás mělo být a není, protože to Václav Havel vyškrtal?
6: Takhle bych to neřekl, jako že by to vyloženě ochudil, to ne. Já jsem se naopak, protože jsem to četl po letech, já to nečtu každý rok znova, to přiznám, ale já jsem se zaradoval, že hlavně teda naši respondenti, kteří tam v tom seriálu mluví, my jsme zpovídali různý lidi, kteří buď to k tomu měli vztah tehdy, nebo jako literární vědci k tomu mají vztah dnes a já jsem měl radost, že vlastně podle všech, a nejsou to žádní idealisti, to nezestárlo. Prostě pořád to jako pasuje a mluví to. A znova říkám, ne jako o té době, o té historii, ale o jakémsi vnitřním etosu toho člověka, o jeho nasazení, o jakýsi opravdovosti. Jo? Je to psaný v době, kdy on ještě není v té politice, brání se tomu, říká, že nikdy by do ní nechtěl a já mu věřím, že nechtěl. A zároveň vlastně je do ní neustále vtahovaný a myslí mu to politicky, poněvadž už to, že se teda zabývá širokými skupinami lidí, že uvažuje v etických kategoriích, co je správný, co ne a jak to udělat, aby ten šílený marazmus, ve kterým se vynachází, aby pokud možno nebyl věčný, tak to všecko jsou vlastně politické záležitosti.
5: Karel Hvízděla v jednom rozhovoru říkal, že dvě otázky si Václav Havel připsal sám. Tušíte, jaké to byly?
6: No, to bych se měl pamatovat, ale asi si to nepamatuju, ale tam je možná podstatný to, že on, tak jak já jsem řekl, že udělal kobercový nálet, ale on se velice jako poctivě k těm otázkám zachoval. Jo. Třeba jsou lidi, kteří vám jako tazateli, kdo ví, jestli jste to nezažili, já jako tazateli vám ty otázky přepíšou třeba, jo, prostě jedou. A to teda on nebyl, to v žádném případě. On to držel tu lajnu. A pokud tam něco přidal, tak spíš, že měl pocit, že je třeba ještě něco dopovědět, ale zase nebylo to, on nebyl pán toho rukopisu, to byl fakt kompromis, to byla věc dohody, takže kdyby to bylo něco proti Hvízdělovu přesvědčení, tak bychom si to nebyli přečetli.
5: Nakolik je podle vás tedy dálkový výslech opravdu spontánní výpověď a nakolik je to vědomě formulovaný příběh pro české
6: oboje
5: a zahraniční publikum?
6: No, já nevím, jestli on tehdy mohl kalkulovat se zahraničním publikem, to se asi z toho vylupovalo až tak postupně. Ale on, je to daný tím, co už jsem zmínil, jak on byl prostě opravdový, tak vlastně jako bezděčně z toho vznikla látka, která měla mnohem jako obecnější nebo nadčasovější význam, než možná byl ten prapůvodní tazatelův záměr.
5: Jaká pasáž té knížky nebo zvukového záznamu pro vás byla nejzajímavější? Jaké období vás bavilo nejvíc?
6: No, nejvíc se mi na tom líbilo to, co v té knize nemůže být a to jsou ty jeho komentáře k těm otázkám. Tady to malinko trošku zaznělo, kde on si tam v tom svým brumendu tak jako komentuje, jako tohle to je těžký a teďka jako vám jako dovoluje trošku do tého hlavy, že můžete nalídnout, jak mu vlastně přitom bylo. Hele, ona to fakt není legrace pro člověka, který není exhibicionista a to on v žádném případě nebyl. Vyprávět celý svůj život, jo, to není věc nějak vele příjemná a tak. No, já svým způsobem ho obdivuju, že do toho zaprvé šel a že to zvládnu.
5: Prozradili vám nahrávky, možná spíš než ta knížka o Václavu Havlovi něco, co jste o něm třeba nevěděl, nebo jste si možná myslel a ten dálkový výslech vám to potvrdil?
6: No tam jsou napovězené věci, které on pak, když se stal prezidentem, tak aplikoval. On třeba, jestli si vzpomínáte to jeho počáteční období, on se radoval, že skončil socialismus, ale nebyl nějak nadšený tím, že teďka půjdeme vstříc kapitalismu. On byl zastánce tý, on tomu říkal existenciální revoluce, že člověk sám sebou se má intenzivně zabývat, přemýšlet o sobě, jestli se chová správně, jestli mu funguje svědomí a tyhle ty věci. A pak, kdyby takových lidí nebyla hrstka, ale bylo jich relativně dost, tak může, a nemyslel to utopicky, ale může vzniknout trochu jiný svět, než je ten socialisticko-kapitalistický, což jsou oba systémy, jeden o něco lepší než ten druhý, ale oba jakýmsi způsobem páchající násilí na tom člověku. Jo? Nežijeme v nejlepším z možných světů. A on pořád vymýšlel, jak by to mohlo být lepší a snažil se přitom zároveň být realistou. I v téhletý době myslel třeba na ty Rusy. To zase si spojuju s tím projevem v kongresu, když byl prezidentem a na začátku roku 90. Oni se optají, a čím vám můžeme nejvíc prospět. A on říká, no nejvíc nám prospějete tím, že pomůžete těm Rusům, jako aby se z toho svého věčného marazmu nějakým způsobem dostali, na což tak úplně nedošlo. Že?
5: Podle čeho jste vybírali zvukové záznamy, které do té série pustíte? Co tam byla ta podmínka, abyste si řekli tak a tohle těm našim posluchačům pustíme, aby si to taky poslechli.
6: No, aby to bylo živý, nový, neomšelý. Ono to vznikalo jaksi z více zdrojů. Tam taky podstatnou roli hrály ty výpovědi těch narátorů. Mluví tam třeba ten Karel Vyžděla, mluví tam literární editor Jan Schulz, mluví tam Martin Vidlák, archivář, mluví tam Ira Krysová, spisovatelka a další lidi a to jsme vlastně natočili nejdřív, takže z toho my jsme si sestavili takový jakýsi půdorys, aby ty myšlenky nebo otázky, které i oni sami nastolovali, tak aby jako vektory prostě směřovali k sobě a ne od sebe. No a ten text jsme jakýmsi způsobem kombinovali tady s tímto, takže snažili jsme se, aby ty různý zdroje, na jedné straně teda Havlovo mluvené slovo, respektive jeho přepis, pokud jsme pracovali s přepisem, pak i vlastně text té hotové knihy, se kterým jsme taky pracovali a ty řeči těch narátorů, a aby to tvořilo jednotný celek.
5: Říká publicista Pavel Kosatík, který je hostem Osobnosti Plus.
4: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Umíme se dnes už na Václava Havla dívat bez sentimentu a bez prvoplánové kritiky, která často zaznívá?
6: No tak odpověď je obsažena ve vaší otázce. Jak kdo? A takhle je to vždycky. Tak on neměl tu hroší kůži, že? On to schválně nastavil tak, aby... Protože spisovateli ani mít nemůže. On musí tu citlivost si držet a tím pádem je jakýmsi způsobem teda s nás atakovaný, protože různí nepřátelé to vycítí, že tu hroší kůži nemá a tak do něho bijou. No a to on i posmrtně samozřejmě zažívá, ale jako v rovině myšlenkové, to znamená tam, kde lidi, kteří se jim zabývají, jsou ochotní myslet a ne opakovat nějaký mantry někde naučený, že co se stalo, kde byl by před 25 lety a tak. Tak v rovině myšlenkové je to nesmírně inspirující pořád. Je to ta kniha, ale ten Havel jako zhodnocuje se to dál, takže mě je vlastně líto, když některý, nebo i docela dost lidí, tak jako až okázale se zablokovávají vůči němu, poněvadž jako on je pozvánkou k otevřenému myšlení. No.
5: Havel řekl, že díky rozhovoru, který dělal s Karlem Hvíždělou, už necítí povinnost napsat jednou memoáry. Dá se tedy dálkový výslech opravdu chápat jako autobiografie?
6: Jakýmsi způsobem ano, tak memoáry, ono to pro málkoho je příjemný, protože to, když člověk píše, tak jako by se chystal umřít, což on se nechystal nikdy. Oni pak udělali ještě jednu knížku, mnoho let později udělali, prosím, stručně a ani to nejsou paměti, to je zase pokračování tady toho rozhovoru, takže jako má, řekl bych, má to tuhletu platnost jakési ucelené sebezpovědi a znovu říkám, nejenom o mně samotným jako o pisateli, ale o světě, tak jak já ho vidím, o mých hodnotách, o hierarchii principů, v jaký já se vynacházím a který vám nabízím, abyste o nich třeba přemýšleli se mnou.
5: Jak sám Václav Havel vnímal svůj privilegovaný původ?
6: No, mluví tam o tom v podstatě jenom z toho začátku, kdy se mu to trošku pletlo pod nohy, ne vlastní vinou, že ho stížilo mu to ten nástup do života. Ono to bylo privilegované, ale vlastně za těch komunistů antiprivilegované, poněvadž to znamenalo, že se nedostane na žádný školy, na který by chtěla, víme, jak strašně složitě se k tomu vzdělání propracovával, takže on si byl vědom, že je na tom trochu jinak než ostatní, ale vlastně on měl takový zvláštní talent, který se projevil hned v těch 50. letech. Vemte si, mu bylo 15 let, byl rok 51, začínají ty nejhorší politické procesy a on se stejně starými kamarády, jako je Josef Topol, jako je Viola Fischerová, jako je Jiří Kuběna a Pavel Švanda a řada dalších zajímavých literátů, básníků a tak založí skupinu 630, která jako kdyby úplně ignorovala to milie, to okolí. Oni si začnou psát prostě básně, jako kdyby se psal rok 1932. Jo? A to je celý ten vtip. Jo? To nebyl underground, to slovo ještě tehdy neexistovalo, ale oni si ten nezávislý prostor dokázali vytvořit a to zase byl jeden z jeho talentů, že prostě, že si nenechal žádným režimem zkazit náladu, nebo jo.
5: Něco jako paralelní polis.
6: No, dejme tomu, no, prostě oni vždycky chtějí, aby vy jste, aby člověk byl prostě otrávené, aby si řekl, nemá to smysl, vykašlu se na to, no tak to on nepřipustil samozřejmě.
5: Povedlo se Havlovi v životě to, co předpovídal v závěru knížky, že si všechno odskákal a zneklidňoval všude, kde to bylo zapotřebí?
6: Řekl bych, že si to hodně odskákal, platil za to samozřejmě a
5: jestli... A zneklidňoval?
6: No to jo, a to zneklidňoval, tak jako to je u nejenom intelektuála, ale u umělce, tak to je smysl toho vlastně, že jo, jako abychom zapochybovali o tom, o čem jsme bezpečně přesvědčeni a tím pádem se trošku posunuli dopředu.
5: Zneklidňuje až do dnes?
6: Určitě, doufám, že jo, přeju mu to.
5: Před rokem 89 byl Václav Havel několikrát ve vězení, strávil tam téměř 5 let. Jak to vězení snášel?
6: No špatně, poněvadž oni mu to samozřejmě Bůh ví jak neusnadňovali a hlavně teda zdravotně to špatně snášel. On v tom 83. roce, už jsem to trochu zmínil, on vlastně tam málem umřel na zápal plic a oni ho předčasně propustili, protože zase kdyby ho tam zabili v tom vězení, tak by to i pro ně byla... Nevím, jak to říct, prostě rozhodli se ponechat ho naživu.
5: Jak prožíval 70. léta po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, v dálkovém výslechu je popisuje jako nanicovatá, mdlá, nudná, bez atmosféry, kdy po nástupu Gustáva Husáka začalo dlouhé období mrtvolného ticha.
6: A ukončil je on dopisem tomu Husákovi v roce 75, kdy velice plasticky podrobně to pojmenoval, je to jeden z jeho nejlepších esejů a kdyby někdo hledal, co si odhavl přečíst, tak tohle je zrovna jeden z textů, kterým kromě třeba dálkového výslechu se dá začít a bude to ještě hodně dlouho užitečný. On to prožil jako člen mocné hrstky několika málo spisovatelů, jako byl Ivan Klíma, Pavel Kohout, Ludvík Kocurík a tak, kteří jakýmsi způsobem z části byli nezávislí tedy na tom marazmu, poněvadž byli vydávaní na západě a pár let jim ty honoráře vydrželi, než zase ti komunisti vymysleli, jak jim ty honoráře skrouhnou, že jim je nebudou vyplácet a tak dále. Takže oni si žili v jakési, ten Havel to tak jako sebe ironicky nazýval zlatou klecí a vadilo mu to. On nechtěl být ve zlatý kleci, on chtěl prostě být angažovaný. No ale vymyslet ten způsob, jak se angažovat v té době, kdy jaksi obecným přesvědčením bylo, že se naopak poskováváme všichni doma na těch chalupách a zavřeme za sebou dveře, bylo docela těžký, ale on to vymyslel. Vemte si to, že to je člověk, který to má těžší než drtivá většina ostatních, kteří říkají, my se musíme zavřít doma A on ten dům otevře. Oni ten hrádeček s tou Olgou Havlovou v té době, oni ho otevřeli a na těch fotkách Bohdana Holomička je to vidět, jak ta zahrada je plná lidí prostě a pozvou tam 100 lidí. A teďka museli vědět, že mezi nima taky je nějaký spolupracovník, ale stále jim to prostě za to. Prostě nechtěli se zatlačit do té pozice toho vnitřního strachu, kdy já se budu klepat, aby mi náhodou někdo něco neprovedl.
5: Jaký je podle vás Havlův odkaz pro dnešní svět? Co bychom si toho jeho života, práce, z toho jeho prezidentství měli vzít?
6: Byl to muštinu, to je asi ta základní věc. To znamená, on za svou ani nepovinnost, ale za samozřejmost, bych skoro řekl, pokládal to, že vždycky se postaví do takové situace, ve které bude schopen jednat tak, aby byl užitečný lidem. Na tomhle tomu strašně záleželo i během toho prezidentství, až skoro do konce, i když byl nemocný, pořád na tom záleželo a myslím si, že tohle se dá od něho naučit.
5: Kdybyste dálkový výslech nesvedl s ním vy, což by asi nebylo nutné, ale mohl byste se ho na něco zeptat. Nebo v době, kdy ještě žil, je nějaká otázka, která vám nedá spát a kterou byste chtěl, aby vám někdy zodpověděl?
6: No, Eda Krysová tam, když jsme se s ním bavili, tak ona říká, no, je to všecko dobrý, ale proč dneska tolika lidem nezáleží na pravdě a lásce? Poněvadž on tehdy tak s takovou samozřejmostí řekl, pravda a láska musí zvítězit. A protože to byla samozřejmost, že jak by mohla. No a dnes to vypadá, že spousta lidí to nepotřebuje. No, tak by mě zajímalo, jak by viděl to, jak to zařídit, aby ti lidi pochopili, že bez té pravdy a lásky ten život těžko může být hezký.
5: Říká publicista Pavel Kosatík, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
6: Děkuji pěkně za pozvání.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
8: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
7: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
8: Poslouchejte celý příští týden po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
9: Radioservis představuje Toulky první republikou.
10: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
9: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
11: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
9: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
8: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Jednali o tom s ministryní financí.
13: Vidím možné úspory spíš v nižších jednotkách miliard. To jednání nebylo ukončeno, my budeme pokračovat.
12: Ministr zahraničí Macinka si kvůli srpnovému dronovému útoku v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni.
14: Já jsem také odmítl tu verzi ruské velvyslankyně, která to považovala za nějakou provokaci.
12: 5 českých tenistů se pokusí postoupit do 3. kola US Open na plzeňské dálnici před Prahou po pojíždí od Rudné kolona. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů. Je čtvrtek 3. září, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Motoristé odpoledne představili hnutí ANO, jak navrhují snížit státní rozpočet na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem 389 miliard korun, který je podle nich příliš vysoký. Jednání sledovala reportérka Daniela Brichtová.
15: Schůzka tady na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státníka si uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si v tuto chvíli toto nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
12: Povodí Vltavy začne zítra kvůli suchu poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Proto bude nutné doplňovat minimální průtok ve Vltavské kaskádě vodou ze Slap. Podrobnosti má reportér Radek Duchoň.
16: Hladina Orlíku klesá od dubna a teď je zhruba 30 cm nad takzvanou rozhodnou kótou. Dosáhne ji zítra odpoledne nebo večer. Z Orlíku pak bude odtékat jen takové množství vody, které do něj přiteče. To je teď 15 metrů krychlových za vteřinu. Jinak místo zátok, kde se dá obvykle koupat, jsou teď písečné duny, třeba pod Zvíkovem voda ustoupila, jsou vidět i dřívější stavby. Viditelný pokles vody na Slapské přehradě nastane podle povodí příští týden. Očekávaný pokles se předpokládá až 1,5 metru za týden. Radek Duchoň, Radiožurnál.
12: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou. Německo tento týden oficiálně označilo za viníka neúspěšného útoku Moskvu. Ponomarevová tvrdí, že obvinění je provokace sloužící cizím zájmům.
14: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr.
17: Řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu už z doby covidu. Tehdy existovala pod názvem Tečka.
18: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
19: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
18: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
20: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
18: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
21: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Americká mincovna spustila prodej nové dolarové mince s portrétem prezidenta Donalda Trumpa. 250 000 kusů bylo i hned vyprodaných. Zobrazovat žijícího prezidenta na měně dlouho zakazoval federální zákon. Teď to ale umožnila výjimka ze zákona, kterou Trump sám podepsal na konci svého prvního mandátu.
22: It is appropriate for the 250th.
23: Ministr financí Scott Bessent minci označil za symbol vlastenectví, který má oslavit sílu amerických hodnot. Mince má hlavně symbolickou hodnotu. Zákon neukládá obchodníkům ji přijímat jako platidlo. Momentálně ani není možné si ji objednat. Všech 250 tisíc vyražených kusů je vyprodaných. Kritici namítají, že portrét žijícího prezidenta na minci odporuje nejen zákonu, ale i americkým demokratickým hodnotám. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
12: Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. České úřady vydaly na ženu mezinárodní zatykač. Je podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Španělská média píšou, že policie ji zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Češka je teď ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do vlasti. Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
24: Ondřej Soukup,
25: Josef Pazderka, míříme na východ.
0: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
1: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
0: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
2: Umím rusky, sleduju tu oblast a nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako přihodilo.
0: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
3: Celkem 5 českých tenistů se na US Open pokusí projít do třetího kola dvouhry. Aktuálně jsou na kurtech první dva, Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Jak se jim daří, sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
24: Kateřina Siňaková prohrává s Naomi Osakovou nasazenou 13-2-4 a pokud jde o zápas Dalibora Svrčiny, ten prohrál první set Italem Dardirim 3-6, v tom druhém je to 1-1. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Hokejisté Liberce bojují na úvod Ligy mistrů ve Finsku proti Tapaře Tampere. Po první třetině je to 1-1. A jak hraje Plzeň proti švédskému Regle, řekne reportér Vladislav Janouškovec.
25: Po první třetině hraje Plzeň s Regle bez branek 0-0. Pardubice hostí polské Tychy a je u toho Otaku Tvirt.
26: 7. minuta utkání, Pardubice Tychy 0-0. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.
27: Dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. Ještě hustý provoz od exitu 178 Rosice, ale slábne. Taky nehodu před sjezdem na Vídeň na 193. už došetřují jenom stranou. Provoz tak brzdí jenom omezení u D2. Pomalejší provoz hlavně kamionů v pravém pruhu. Na D5

0: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů Celsia. Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přeháňky. Postupně bude oblačnost ubývat, a hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně taky bouřky. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31 stupňů a v tisíce metrech na horách většinou kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
1: Mají motoristé sílu prosadit podstatné úpravy v návrhu státního rozpočtu a snížit tak jeho schodek? Zpřísní vláda podmínky pro pobyt ruských diplomatů na českém území? A proč v Česku výrazně přibývá dětí, které musí být hospitalizovány kvůli drogám a alkoholu? O tom všem budeme mluvit. Motoristům ani SPD se nelíbí výše schodku navrženého rozpočtu pro rok 2027, který je 389 miliard korun. Dnes motoristé předložili premiéru Babišovi a ministrině financí Aleně Schillerové z ANO požadavky k rozpočtu. Jejich návrhy se týkají zdravotnictví, energií, provozu státu, nákupu služeb. V součtu jsou to návrhy zhruba za 20 miliard. Na konkrétních věcech se ale podle předsedy motoristů Petra Macinky neshodli. Neupřesnil přitom, jaké změny nebo úspory jeho strana požaduje.
2: Já nechci říkat konkrétní věci, protože na nich ještě nemáme shodu, ale určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a tak dále. Nevím, jestli něco ještě dalšího, co bych teďka rád sděloval, ale jsou to vážné návrhy, nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách.
1: Ministrině financí Alena Schillerová dodala, že řada návrhů motoristů potřebuje legislativy změny, takže se nemohou promítnout do rozpočtu pro rok 2027. Diskuze bude pokračovat v pondělí. Ve vysílání je teď politolog ze Západočeské univerzity Ladislav Cabada. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Bylo z toho dnešního vystoupení předsedy motoristů Petra Macinky po jednání s hnutím ANO jasné, kde chtějí motoristé v rozpočtu tedy ušetřit?
3: Tak my jsme slyšeli nějaké návrhy, které jsou hodně obecné. Slyšeli jsme od Petra Macinky, že se to má týkat úspor ve zdravotnictví, úspor v provozu státu, úspor v energetice. Nicméně bez těch konkrét to není úplně jasné. Nevím, jestli energetika, jestli myslel například to, že by mohlo být znovu zrušeno to rozhodnutí, že poplatky za obnovitelné zdroje energie nejsou placeny spotřebiteli, ale formou jaksi příspěvku ze státního rozpočtu. To by mě napadalo, to je položka přes 10 miliard, ale skutečně dokud nebudeme mít nějaké konkrétní vyjádření, ať už premiéra, případně jiných členů motoristů, třeba v rozpravě parlamentní, tak nevíme a tápeme.
1: Motoristé dnes znovu zopakovali, že ten schodek 389 miliard je pro ně nepřijatelný a změna musí být výrazná, nestačí podle nich 1 až 2 miliardy. Jsou motoristé v tuhle chvíli schopní vzdorovat hnutí ANO a ruskovat kvůli podstatnému snížení schodku třeba i vládní koalici?
3: Tak to je vždycky ta situace, kdo může více prohrát, pokud by došlo k skutečně závažnému konfliktu. Pokud by došlo k tomu, že nepodpoří dostatečný počet poslankyň a poslanců za motoristy, případně za SPD, návrh státního rozpočtu, ten rozpočet nebude schválen a pojedeme v nějakém rozpočtovém provizoriu, způsobí to výraznou krizi toho koaličního vládnutí. Je otázka, pokud by to šlo až tak daleko, že by ta vláda přestala existovat, ztratila by podporu poslanecké sněmovny. Jestli je to prohra pro Andreje Babiše, který si udržuje stabilní podporu 30% plus a případné předčasné volby by asi nebyly pro něj takové drama, jako pro strany, které lavírují kolem 5%, což jsou typicky motoristé.
1: No, motoristé i SPD mají v poslanecké sněmovně i poslance jiných stran, se kterými šli do voleb Trikoloru, Pro a podobně. Dokáží podle vás zajistit podporu svých poslanců pro podobně vysoký rozpočet? Jak v tuhle chvíli z toho, co jsme zatím viděli, ovládají předsedové poslaneckých klubů své poslance v těchto stranách?
3: Tak v zásadě bych řekl, že zatím ta lojalita byla poměrně vysoká. Kdybych dal jeden konkrétní případ, máme tady stranu Svobodných, reprezentovanou panem Vondráčkem v tuhle chvíli v poslanecké sněmovně. To byla formace, která se kdysi dávno odštěpala od ODS. Oni říkali, že není dostatečně liberální a pravicová. A tato politická formace v podstatě opustila tyhle původní ideály a velmi výrazně se konformizovala s hnutím SPD Tomia Okamura.

0: komory. Čili ta lojalita byla vysoká. Samozřejmě každý z těch individuálních poslanců dobře ví, že pokud by se ta 108. podpora rozpadala, pak by ten jeho konkrétní hlas mohl být významným jazyčkem na vahách. Ale my nemáme situaci 101 versus 99, ten polštář 8 poslanců nad 100 potřebných pro tu většinu sněmovně zatím dostatečný, čili zatím bych nepředpokládal nějaké dramatické kolize v tom vládnutí.
1: No a jak důležité je pro motoristy a jejich příznivce právě téma rozpočtu a rozpočtového deficitu? Je to zásadní téma jejich programu?
0: Těžko se to uhaduje. Oni to samozřejmě v programu měli, s tímto bodem oslovili voliče. Nicméně ten jejich program byl poměrně rozsáhlý, zahrnoval většinu kapitol, které se týkají těch jednotlivých veřejných politik. Řekl bych, že to, co je typické pro voliče motoristů, je obecně odpor k té formě budování státu, jakou tady vidíme, čili respekt k ochraně menšin typicky, respekt nějaké veřejnoprávnosti, k nějaké pluralitě a podobně. Čili konec konců ten rozpočet sám o sobě nemusí být jediným tématem, kde se ti sympatizanti nebo voliči stotožňují s těmi motoristy. Ale já si myslím, že toto bychom skutečně výrazně viděli teprve v okamžiku, kdyby motoristé neuspěli s tím tlakem na změnu těch rozpočtových parametrů a v těch dalších průzkumech mění by se toto nějakým způsobem mohlo pak odrazit.
1: No a jak se zatím motoristům obecně daří prosazovat v této vládě ten svůj pravicový program? Jsou tam úspěchy, na které mohou poukázat?
0: Tak v zásadě bych asi začal ministerstvem zahraničních věcí, obsadil ho předseda té politické formace. A řekl bych, že mnohá jeho vyjádření, nevím, jestli přímo fungování toho ministerstva jako celku, protože dovnitř toho ministerstva není dobře vidět v tuhle chvíli, ale mnohá jeho vyjádření jsou, řekl bych, v souladu s tím, jakým způsobem si on představoval a motoristé fungování české zahraniční politiky, čili výrazná orientace na ekonomickou diplomacii, potlačování nebo vyprazňování té lidskoprávní agendy, důrazu na spolupráci s demokratickými zeměmi a podobně. Čili tady bych řekl, že ten úspěch je viditelný, nebo to prosazení nějaké změny. Vlastně ještě výrazněji to je na ministerstvu životního prostředí, kde to podle mě má dramatický rozměr, protože podle mého soudu, a myslím, že nejsem jediný, kdo takto hodnotí to jejich fungování, oni to ministerstvo do značné míry rozvrátili.
1: Říká Ladislav Cabada, politolog ze Západočeské univerzity. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka se dnes setkal s ruskou velvyslankyní v Česku Anou Ponomarevovou. Odmítl její vysvětlení, že obvinění Ruska z incidentu s drony na letišti v Lipsku jsou provokací sloužící jiným zájmům. Macinka oznámil, že i v reakci na nedávné zpřísnění podmínek pro českou diplomatickou misi v Moskvě zavede Česko pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na českém území reciproční opatření. Proti eskalaci ruských agresivních akcí protestuje také Polsko, které chce, aby Evropská unie vyhostila více ruských diplomatů a stížila pobyt těm zbývajícím. My budeme o tématu mluvit s analytikem mezinárodních vztahů Vladimírem Votápkem, bývalým generálním konzulem v Rusku. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: Co může v praxi znamenat to zmíněné zpřísnění podmínek pro diplomatický i technický personál Ruska akreditovaný na našem území, které ministr zahraničí oznámil jako reciproční opatření?
2: Tak to jsem upřímně řečeno sám zvědavý, protože v tom zatím nemáme na české straně žádnou praxi. Je pravda, že ruská strana našim diplomatům v Moskvě velmi znepříjemňuje život, ale tam je to dělané tak, že je to vlastně všechno jakými si poloprávními nebo mimoprávními opatřeními. Takže to, jak to budeme dělat tady u nás v Čechách, kde máme právní stát, to bude zajímavé a bude si to tedy asi vyžadovat minimálně nějaké usnesení vlády, možná i nějaké nové zákony, které by musely být protažené přes parlament. Uvidíme. Nicméně pravdou je, že abych to řekl lidově, máme Rusům co vracet.
1: Ruská velvyslankyně na ministerstvu zahraničí obvinění Rusů z incidentu v Lipsku přirovnávala ke kauze Vrbětice. Tak do jaké míry sedí toto její přirovnání? Protože připomínám, že české tajné služby mají poměrně dobrý řetězec důkazů, že za Vrběticemi stály dva ruští agenti.
2: Tak paní Ponomarjevová je velvyslankyně Ruské federace, to znamená, ona opakuje ten ruský narrativ, oficiální kremelský narrativ, a podle něj Rusko nemá s výbuchem ve Vrběticích vůbec nic společného, žádné důkazy meritorní nebyly předloženy a tak dále, tak dále. To znamená, ona když řekne, že ten útok v Lipsku je podobně jako útok ve Vrběticích provokací, tak to vlastně z hlediska toho ruského vyprávění skutečnosti je v pořádku, je to logické, ale zároveň, protože my víme, jak to vlastně ve Vrběticích bylo, je to docela brutální přiznání viny i za ten lipský incident, protože pokud je to stejné jako ve Vrběticích, tak je jasné, že za to mohou působit.
1: No, ministr Macinka už před řadou měsíců avizoval, že připravuje dokument pro zpřísnění režimu pro pohyb ruských diplomatů. Na Bezpečnostní radu státu se dostal až v červenci. Podle premiéra Babiše zůstává v pohotovosti pro případ eskalace konfliktů z ruské strany. Tak je teď ten čas, kdyby se ty věci mohly pohnout kupředu?
2: A to nepochybně skutečnost, že ruští diplomaté akreditované v jedné zemi Evropské unie se mohou volně pohybovat po všech zemích. A nejen to, je na ně nahlíženo jako na diplomaty i z těch dalších zemí. To je skutečně neobvyklé, protože já připomínám, že když jste akreditovaná, já nevím, dejme tomu v Rusku, tak v jiné zemi Eurozijského ekonomického společenství na vás nenahlíží jako na diplomata, nemáte tam volný pohyb, takže nevím, proč my tady ten benefit Rusům jak si poskytujeme. A ten mírně zpřísněný režim spočívá v tom, že by Rusové měli jaksi oznámit to, že třeba diplomat z Belgie pojede do Čech z nějakého důvodu. A ten přísnější režim by spočíval v tom, že on musí s tou cestou do Čech počkat, až mu místní ministerstvo to odsouhlasí, povolí. To znamená, to by nebyl už notifikační režim, ale povolovací režim. A ten zatím nebyl zaveden, pokud vím, tak byl zaveden pouze v jedné jediné zemi Evropské unie, a to v Estonsku. Takže pokud bychom přistoupili teď k tomu tvrdšímu režimu, byl by to nepochybně krok správným směrem.
1: No, ono k tomu přísnějšímu režimu pro ruské diplomaty i na cesty ruských občanů schengenskému prostoru vyzvalo Evropskou komisi 11 unijních států, včetně Česka. Proč k tomu podle vás po letech války Ruska s Ukrajinou stále nedošlo, když my slyšíme, že Evropská unie dělá vše pro to, aby pomohla Ukrajině a má tu sankce proti Rusku a podobně?
2: No, Evropská unie skutečně dělá lecos na pomoc Ukrajině, ale nedělá toho dost. Bohužel pro tu naši pomoc platí, že většinou přichází později, jí málo, a často to není ani přesně to, co by Ukrajina potřebovala. A přesně to platí i pro sankce. My máme 21 balíčků sankcí, ale ve svém účinku jsou ty sankce málo účinné. A já vůbec nemluvím proti sankcím, já souhlasím s tím, aby byly zavedeny, jenom bych se přimlouval za to, aby to byly sankce skutečně účinné, abychom je tvrdě jaksi vyřizovali. A něco podobného je i z pohledu například opatření proti volnému pohybu ruských diplomatů. 11 zemí to sice potom volá, ale jedna jediná země to skutečně zavedla. Jo, takže je to svým způsobem, já nevím, nedůslednost, pokrytectví, prokrastinace, nevím. A bohužel mezi ty země, které jsou nedůsledné, patří Česká republika. A tady musím říct, že se to netýká jenom současné vlády a pana ministra Macinky, ale platí to i pro předchozí vládu a pana ministra Hybavského.
1: A přece jenom připomeňme, že české vládě se podařilo vyhostit po Vrběticích velkou většinu těch ruských agentů s diplomatickým pasem, ale když se podíváme po Evropě a budeme konkrétní, tak které země v Evropě stále nevyužívají té možnosti, která se v této době nabízí, tedy vyhostit ruské agenty s diplomatickým pasem? Kde má Rusko stále to vysoké zastoupení?
2: Rusko má vysoké zastoupení skoro ve všech zemích. Typickou zemí je Rakousko, Itálie, Velká Británie, no ta trošku míň po kafeře s Novičokem, ale jinak naprostá většina zemí EU má zbytečně velké zastoupení. A to, že jsme v České republice dosáhli toho zásadního snížení ruského diplomatického personálu, včetně nějakých spolupracovníků tajných služeb. To upřímně řečeno je spíše zásluha nešikovné politiky ruského ministerstva zahraničních věcí, které jaksi po té, co my jsme jim vypověděli několik diplomatů, oni začali ty diplomaty vypovídat i nám, až to dospělo do situace, kdy jsme museli prostě sáhnout brutálnímu opatření a jaksi přestat si vypovídat, já nevím, z 25 poslanců a potom diplomatů a potom další tři, a vzali jsme to od spodu a řekli jsme, na každé ambasádě bude 6 diplomatů a konec. A takže to byl skutečně správný krok, byl to úspěch české strany, ale byl spíš než naším principiálním postojem dán nešikovnou politikou ruského ministerstva zahraničí.
1: Analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek, děkuju, naslyšenou.
2: Bylo mi potěšení.
1: Počet dětí hospitalizovaných kvůli intoxikaci v Česku výrazně roste, zatímco v roce 2024 jich podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistik bylo 1529, loni už 2134. A jak píše deník N, nejčastější příčinou otrav dětí je stále alkohol. V posledním meziročním srovnání ale nejvíc poskočily právě intoxikace drogami. Mezi nemocnice, které mají největší počet takových hospitalizací, patří Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice Brno. A právě primář tamní pediatrické kliniky Jakub Pecl je teď ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
1: Tak jak často vy se v nemocnici v těchto měsících setkáváte s intoxikovanými dětmi?
3: A ono to prakticky po celý rok je na denní bázi. Zejména jsou to samozřejmě ty večery před nepracovními dny, ale nedá se to paušalizovat a ten nápor je prakticky denní.
1: A v té vaší praxi pozorujete také ten nárůst počtu takových případů třeba mezi jednotlivými lety?
3: Určitě ty roky vlastně covidová léta, to bylo 2020-2022, tak jak byla omezená docházka do škol a kontakt dětí s dětmi a tak to určitě byly roky nejhorší. Nicméně ten nepříznivý trend, který se tehdy nastartoval, tak my zatím nevidíme, že by se jaksi obrátil a spíše v tuto chvíli si myslím, že tak nějak stagnujeme a přešlapujeme na místě.
1: Jaké spektrum drog se u dětí a dospívajících objevuje a co je u vás v nemocnici nejčastější?
3: Určitě stále prim hraje alkohol, etanol, tak jak je geografická tradice, nicméně v posledních letech se do popředí dostává i kratom a v poslední době zejména syntetické kanabinoidy a další syntetické látky, které tedy jsou pro děti nabízené naprosto dostupné široce a to je pro mě asi to, co je nejméně pochopitelné v tuto chvíli. Tak s těmi se setkáváme velmi často a i ty účinky jsou velmi obtížně predikovatelné a co do kvality i do trvání.
1: Na to se chci zeptat, která z těch drog, které děti užívají, je z hlediska lékaře nejobtížněji, řekněme, léčitelná nebo která je nejvíc nepředvídatelná?
3: Pokud bychom se měli bavit o těch akutních účincích, tak tam zejména jsou to kombinace léků, i těch, které třeba děti běžně naleznou doma v menších nebo v nižších věkových kategoriích, to můžou být náhodné intoxikace, u těch starších samozřejmě záměrné, takzvaná parasuicidia, pokusy o sebeublížení, často demonstrativní a naštěstí ve většině případů neúspěšné, tak zde jsou velmi pro klinika velkým oříškem kombinace léků, které část bývá na recept, část je běžně dostupná, ale takovým nebezpečným lékem třeba je naprosto běžně dostupný paracetamol, lék na teplotu nebo na bolest, ale samozřejmě tam se přidávají léky, které děti najdou v lékárně běžně. Jsou to antihypertenziva, léky na vysoký krevní tlak, nebo bohužel i neuroleptika, to jsou psychiatrická farmaka a tam potom ten účinek samozřejmě je naprosto nepredikovatelný a může být na tu dětskou psychiku vyvíjející se ve vulnerabilním období v té adolescenci opravdu destruktivní.
1: A jak je další osud dětí, kteří se u vás dostanou tedy z nejhoršího? Zjistíte, že nešlo o náhodnou otravu. Pracuje se s nimi potom nějak?
3: Samozřejmě. Ta práce začíná bezprostředně po přijetí dítěte k nám na oddělení, kdy vlastně ten první kontakt s rodiči, každý si z nás asi umí představit, pokud jsou to milující rodiče, tak to pro ně představuje obrovskou krizi. Tam na prvním místě je snaha uklidnit situaci, ujistit rodiče, že dítě v bezpečí, že o něj bude postaráno. A v následujících dnech se samozřejmě navazuje na psychologickou a psychiatrickou péči, kdy to je, ano.
1: Tady následuje psychiatrická péče. Já se omlouvám, náš čas se pomalu naplnil. Jakub Pecl, primář pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Děkuji. Už jsou tady zprávy a děkuji. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Motoristé chtějí schodek rozpočtu na příští rok snížit o 20 miliard korun, řekl to jejich předseda Petr Macinka po jednání s premiérem Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Právě šéfka státní kasy ale vidí úspory maximálně v jednotkách miliard. Jaké změny nebo úspory motoristé požadují, Macinka neupřesnil. Jednání budou ještě pokračovat, například v pondělí před schůzí vlády. Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla přibližně o 6%. Průměrný Čech tak vydělává skoro 52 tisíc korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Po zohlednění inflace mzdy reálně vzrostly o 4%. Nejvíc si polepšili zaměstnanci v administrativě, ve veřejné správě, obraně a v kultuře. Nejvyšší mzdy jsou v Praze, nejnižší v Karlovarském kraji. Izrael by měl propustit 5 libanonských občanů zadržených v jižním Libanonu, oznámila to kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Propuštění vězňů je podle agentury Reuters součástí jednání s Libanonem o navrácení ostatků členů židovské komunity, kteří byli v zemi zavražděni v 80. letech. Na svobodu se dostanou ti, kteří prokazatelně nemají žádné vazby na ozbrojené skupiny. A festival malých nakladatelů Tabuk dnes začíná v Táboře. Až do neděle nabídne knižní trh v ulicích, výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Cílem je upozornit na míně viditelné profese spojené s vydáváním knih. Tenisti Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková hrají na US Open o postup do třetího kola a je u toho reportér David Prouza.
6: Kateřina Siniaková prohrála s Osakovou první set 2-6, v druhém ztrácí 1-2. Dalibor Svrčina také ztratil první sadu 3-6 s Lucianem Darderim, ve druhém je to 4-4. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
5: A hokejisti Plzně bojují na úvod Ligy mistrů proti švédskému Regle. Utkání vidí reportér Vladislav Janouškovec.
7: Plzeň Regle ve 29. minutě stále bez branek 0-0. Jak se vyvíjí střetnutí Pardubice Tychy, to ví Ota Gutwirt.
8: Tady právě teď končí první třetina a Pardubice po ní vedou nad celkem Tychy 3-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
9: Kolona na D5 před Prahou a nehoda na D1 u Hvězdonic. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně pořád počítejte s kolonou od Rudné z 5. kilometru. Vlečou se i osobní auta, když v levém pruhu už provoz postupně polevuje. To všechno až na Pražský okruh, kde je ještě fronta k exitu 19 Ořech od D5. Od Rudné je to osobním autem ještě pořád asi na 25 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov za Šmejkalkou se dojíždí do kolony na 26. kilometru na Hvězdonickém mostě. Za ním na 28. havarovala dodávka, skončila v příkopu, hasiči zabírají odstavný pruh, přihlíží se tam zdržení kolem 5 minut. A potom na příjezdu do Brna dálnicí D1 směrem z Prahy, situace teď hodně proměnlivá, místa, kde se brzdí do zastavení, se různě střídají, teď je to kolem exitu 182 Popůvky, za ním se osobní auta rozjíždějí, plní se pravý pruh kamiony až k D2. V Brně potom před sjezdem na Vídeň na 193. dřívější havárii motorky už došetřují jenom v odstavném pruhu. V levém se tvoří kolona od sjezdu na Vídeň po sjezd na Bratislavu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, ojediněle přeháňky, postupně začne oblačnost ubývat hlavně na jihu až na skoro jasno, naopak na severu se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřky.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Izrael pomůže Řecku s ochranou proti dronům. Nebe nad Ruskem se stává nebezpečným. Český prezident a premiér uzavřeli smír. Donald Trump nabízí alternativní realitu. Předvolební spolupráce je řešením pro opozici v Česku. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
10: Evropská unie vyjádřila solidaritu Německu v souvislosti s dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ke kterému došlo před měsícem. Unie se v této souvislosti pravděpodobně pokusí dohodnout na dalším sankčním balíčku proti Rusku. Ve studiu je teď se mnou komentátor a analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Jak je pro členské státy těžké se na těchto sankcích domluvit?
11: No, dosti těžké. Viděli jsme to naposledy na začátku léta, kdy poslední balíček sankcí dosti zkomplikoval řecký nesouhlas s částí sankcí. Tehdy šlo o námořní dopravu zkapalněného plynu a myslím si, že i ve vzpomínce na to, jak obtížné dohadování to bylo, které rozhodně muselo potěšit Kreml, se Evropská komise už na konci léta rozhodla, že další balíček sankcí bude jiný. Má být největší co do počtu lidí zařazených na sankční seznam, ale nemají tam být už vůbec žádné hospodářské sektorové sankce. Uvidíme, jestli pod tíhou těch událostí z Lipska na to teď Evropská komise nezmění názor. Řada zemí, včetně Německa, vyzývá k rozšíření sankcí, ale stále tady platí, že je velice obtížné hledat ještě takový druh sankcí, který by splnil to, co má, tedy že by byl tvrdý směrem k Rusku, ale zároveň, aby byl i politicky prosaditelný.
10: A dá se říct, jak jsou ty dosavadní sankce účinné? Nakolik vlastně splnily zatím očekávání?
11: No, Rusko zatím nepřiměli k tomu, aby ukončilo bojové operace, takže by se mohlo zdát, že nesplnili zadání, ale fakt je ten, že Rusku nesmírně stěžují jakýkoliv postup, jak hospodářsky přinášejí velké škody ruské ekonomice, zejména do budoucna, komplikují přístup k penězům, komplikují penězovod vlastně do Kremlu, kterým Rusko financuje válečné operace na Ukrajině, takže bez velkého přehánění se dá tvrdit, že i evropské sankce velice pomáhají Ukrajině tím, že omezují možnosti Ruska ty peníze pak využívat na bojové operace. Nicméně, když se bavíme o reakci na dění v Lipsku, tak si myslím, že to bylo natolik závažné, že by možná nemělo zůstat pouze u sankcí a padají už nové návrhy, staronové, jako je možná využití zmrazených aktiv ruské centrální banky, anebo, o tom se zatím příliš nemluví, ale třeba také zbrojní pomoc. Ukrajinci dlouho žádají například o německé rakety Taurus, tak to by například byla taková adekvátní odpověď vzhledem k závažnosti incidentu, který se v Lipsku stal.
10: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
11: Hezký den.
10: A o problémech, které s drony souvisí, se na nejvyšší úrovni mluví také v Řecku. Tamní vláda zjistila, že její země není dostatečně chráněna nejen proti dronům, ale i raketám. Dohoda s Izraelem o dodávce obranných systémů ve výši 3 miliard eur by to měla vyřešit. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
12: Řecko-izraelská smlouva je co do ceny i strategického dosahu mimořádná. Týká se dodávek systému, který má bránit řecký vzdušný prostor před střelami, letouny a drony v několika vrstvách. V řeckém provedení se bude jmenovat vlastenecky Achillův štít. Atény kromě toho uzavřely ještě jiné smlouvy s izraelskými firmami na dodávky dalších vysoce rozvinutých technologií, velicích center, protitankových střel, dronů nebo umělé inteligence. Řecko patří se svými 3,5% HDP výdajů na zbrojení k nejvzornějším členům NATO. Nenakupuje jen v Izraeli, ale také desítky stíhaček páté generace F-35 od Spojených států nebo fregaty od Itálie a Francie, jde o součást takzvané agendy 2030. Ta má zcela přebudovat tamní armádu na nové výzvy, tedy proměny válčení, větší roli dronů, balistických raket, boji na více frontách nebo i na velkou dálku. Řečtí politici, experti vidí totéž, co ostatní, ale vzhledem ke svému pocitu ohrožení reagují rychleji a důsledněji. Cítí hrozbu iránské odvety proti americkým vojenským zařízením na řeckém území. Dlouhodobá, skoro historická, je obava z Turecka. S tím má Řecko mimo jiné nedořešené otázky námořních hranic, případně budoucnosti Kypru, jehož severní část Ankara stále kontroluje. V případě ochrany před hrozbou ze vzduchu si Řekové vybrali spolupráci s Izraelci, podobně jako Finové nebo Němci. Izrael má propracovaný systém, který prošel testem ostrého nasazení. Navíc je vnímaný jako levnější a efektivnější než ten, který nabízejí Američané, kteří mají také problém s dodávkami munice. Řecko také s Izraelem sdílí obavy z Turecka. Prezident Erdogan po svém nástupu k moci před více než 20 lety změnil politiku spojenectví s Izraelem na nepřátelství. Mluví o tureckém osvobození Jeruzaléma, stupňuje rétoriku proti Izraeli, na svém území hostí představitele hnutí Hamas. Podobnou rétoriku používá i vůči Řecku a i ono nyní mluví o tom, že chce mír, ale z pozice síly. Jinou linií izraelsko-tureckého sporu je budoucnost Sýrie. Turecko vytvořilo na severu Sýrie svou zónu vlivu a snaží se udělat svůj protektorát z celé Sýrie ve spolupráci s prezidentem Ahmadem Šarou. Naopak Izraelci Šarovi nevěří a naopak vytvořili nárazníkovou zónu na jihu Sýrie, která má prý bránit izraelské území a drůzy, co by izraelské spojence. Nechtějí, aby se z Golan stala jakási pomyslná izraelsko-turecká hranice. Ze stejného důvodu Jeruzalém odmítal, aby se součástí mezinárodních sil v Gaze staly turecké jednotky. Bylo to také Turecko, které se zasazovalo o zmírnění amerického vojenského tlaku na Irán a údajně zabránilo nasazení kurdských jednotek proti iránskému režimu. Řecko-kypersko-izraelská kooperace má řadu dalších aspektů, například zájem na zabezpečení těžby podmořského plynu, zejména blízko kyperských břehů, s čímž Turecko nesouhlasí. Nedávno také tyto tři státy uzavřely dohodu o propojení svých energetických soustav. A i když Řecko je uvnitř Evropské unie považováno za spíše protiizraelsky orientovaný stát, ve skutečnosti už dávno Izraelcům umožnilo cvičit jejich piloty na svém protileteckém systému ruského původu S-300, podobném, jaký používá Irán. Řecko tím vstupuje do komplikované hry, v níž se překrývají nebo naopak kříží zájmy také dalších zemí, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta, a představují klíč k řešení konfliktů v Libii, Somálsku, Súdánu nebo Jemenu. Je tu ještě jedna stránka věci, a to je komerční úspěch izraelských vojenských technologií. Kupují je v zákulisí i ty státy, které jinak veřejně Izrael kritizují. V posledku se ukazuje, že upřednostňují bezpečnost svých zemí před vším ostatním, včetně vlastní rétoriky.
10: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. A dronům se budeme věnovat i nadále. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval letecké společnosti a pojišťovny, že ruský vzdušný prostor se stává nebezpečným právě kvůli ukrajinským dronům a označil ho za de facto uzavřený. Zdůraznil také, že Kyjev neplánuje útočit na civilní letectví. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
13: Pan Zelenský přišel se svým prohlášením 1. září ve svém obvyklém večerním videovzkazu Ukrajincům i celému světu. K tomu dlužno dodat, že tak učinil v okamžiku, kdy Ukrajina a zejména Kyjev byly vystaveny už několika dní vytrvalým útokům naopak ruských dronů, které během této fáze války poprvé nepřicházejí jen v noci, ale i za plného denního světla. Prezident doslova prohlásil: Chtěli bychom každou leteckou společnost, která využívá ruský vzdušný prostor, každého pojišťovatele a vůbec všechny, kdož ještě využívají klíčová ruská letiště, upozornit, že ruský vzdušný prostor už v žádném případě není bezpečný. Ukrajina přitom nehrozí civilnímu letectvu jako takovému, jen důrazně upozorňuje, že na ruském nebi budou trvale přítomny naše drony. S tím bude muset každý počítat. Válka, kterou rozpoutalo Rusko, teď zkrátka ruské nebe uzavřela. Tolik Volodymyr Zelenský. O tom, že právě drony jsou doslova největším objevem rusko-ukrajinské války, svědčí i fakt, že se z bojišť na východě Evropy pomalu stěhují na celý kontinent. Původně to byly jen ojedinělé bezpilotní stroje, které zabloudily tu do Rumunska, tu do Polska, tu zase do Pobaltí. Nejnovější případ, kdy na mezinárodní letiště v Lipsku zaútočili nejméně 3 dnes už prokazatelně ruské drony, znamená, že v hybridní ruské válce doslova proti celé Evropě bude Rusko tuto nejmodernější bojovou techniku používat stále častěji. A nenechme se mýlit tím, že útok selhal, protože za ním stáli neprofesionální, jednorázově najatí vykonavatelé. Příště to může dopadnout mnohem hůř. O lipském konfliktu se tento týden jednalo hned na několika významných politických fórech. Nejnověji se k případu vyjádřili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Oba šéfové vrcholných evropských institucí upozornili, že Rusko si počíná stále nezodpovědněji a slíbili, že se postarají o nastolení nové normality na celém kontinentu. Lipsko znamená novou eskalaci na území Evropské unie. Musíme se plně aktivizovat, což znamená zejména rychlejší a efektivnější reakci na nezodpovědné jednání Moskvy, řekla paní von der Leyenová. Mark Rutte k tomu dodal, že celá Severoatlantická aliance, včetně USA, je s Německem plně solidární. Teď už tedy jde jen o to, jak najít skutečně rázná opatření, která by nepřinášela jen proklamace či uzavírání některých ruských diplomatických misí.
10: Míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: S tím, jak se blíží listopadové volby do americké sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu, roste u prezidenta Donalda Trumpa nervozita. Je to vidět z toho, že přibývá jeho pokusů, jak celý volební proces zpochybnit. Šéf Bílého domu zkrátka popírá realitu. Domnívá se politolog a publicista Jiří Pehe.
14: Americký prezident Donald Trump se před nadcházejícími volbami do kongresu stále více uchyluje k popírání pro něj nepříznivých trendů či rovnou přepisování reality. V nedávném televizním rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise odebrala licence některým celostátním televizním stanicím, protože průzkumy veřejného mínění, které zveřejňují, jsou prý smyšlené. Trump neuvedl žádné důkazy, že by některý z mnoha průzkumů, které opakovaně ukazují, že jeho podpora klesla na rekordní minimum, byl sfalšovaný. Ve stejném rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise zakročila proti moderátorce celostátní televizní stanice ABC Kristin Welkerové, protože prý lhala, když uvedla, že ne všichni republikánští kandidáti, které Trump podpořil, v primárkách uspěli. Co na tom, že se dá snadno dokázat, že Welkerová má pravdu? Realita amerického prezidenta zdá se zajímá stále méně. Snaží se tvořit a veřejnosti vnucovat alternativní realitu, která často nemá nic společného s fakty. Na propad popularity reagoval na své sociální síti Truth Social, ku příkladu zveřejněním žebříčku amerických prezidentů, v němž sám sebe umístil na první místo s popiskem největší prezident. Prezidenti Lincoln, Washington či Roosevelt se umístili až za ním, co by velcí prezidenti. Jiní v jeho žebříčku chyběli úplně. Někteří pozorovatelé politického dění ve Spojených státech, kteří mají blízko k republikánské straně, varují, že Trump nebere vážně problémy, jako je zhoršující se ekonomická situace či vysoké ceny pohonných hmot, které souvisejí s válkou s Iránem. Odbývá je tím, že jsou jen malou daní za to, že Irán nebude mít jaderné zbraně. Kdyby bylo na obzoru rychlé ukončení války s Iránem završené zastavením jeho jaderného programu, mnozí Američané by dočasné zhoršení ekonomické situace možná akceptovali, jenže ani ve válce s Iránem nemůže Trump vykázat téměř žádné úspěchy. I v tomto případě se uchyluje k čemusi, co by se dalo popsat jako vytváření falešné reality. Buď tvrdí, že válku už Spojené státy dávno vyhrály, anebo že válka sice možná ještě pokračuje, ale je zcela bezvýznamná a Spojené státy mají vše pod kontrolou. Na kapitulaci Iránu si prý mohou počkat, ekonomická situace ve Spojených státech se pak rychle zlepší. Na některé konflikty reaguje tak, že přejmenovává celá území. Hormuzský průliv přejmenoval na americký průliv. V Kanadě se nedávno pomstil za její podpor proti dalším jím uvaleným clům tak, že přejmenoval Ontářské jezero na americké jezero. Co na tom, že toto přepisování zeměpisu neukončí ani konflikt s Iránem, ani neschody s Kanadou? Američtí analytici si všímají, že mnohem více času než nabízením řešení vážných problémů, které se během jeho vlády nakupily, Trump stále častěji tráví nad projekty, které ho mají tak či onak zapsat do historie. Na tiskových konferencích dokáže dlouhé minuty mluvit o budování tanečního sálu v Bílém domě či plánech na vybudování vítězného oblouku v centru Washingtonu. Nemálo času strávil v létě pořádáním akcí, jako jsou soutěže v americkém zápase přímo v areálu Bílého domu nebo závody vozu kategorie Indy přímo v ulicích hlavního města. Alternativní realitu Trump nabízí i v pohledu na volby. Dál bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby v roce 2020 byly sfalšovány, nebo že nadále dochází k podvodům při využití korespondenčního hlasování. Toho pak využívá k pokusům ovlivnit průběh nadcházejících voleb. Podle jeho kritiku zde možná leží odpověď na otázku, proč Trump není znepokojen možnou volební porážkou tak, jak by se dalo ve světle průzkumu čekat. Nahrál mu i nejvyšší soud, když neodmítl jeho dekret problematizující korespondenční hlasování. I kdyby se už nepodařilo jeho výnos implementovat, volby mohou být v řadě států přinejmenším zpochybněny. Boj o regulérnost voleb tak bude dominovat americké politice v příštích 2 měsících a boj o jejich interpretaci může pokračovat ještě dlouho po nich. Zdá se, že Trump a jeho spojenci připravili důmyslnou strategii, jak případné porážky republikánských kandidátů v řadě obvodů neuznat.
10: Vysvětluje politolog a publicista Jiří Pehe. V Česku naplno propukla bitva o rozpočet pro budoucí rok a o výši jeho schodku. Kromě opozice vadí výše deficitu i dvěma menším koaličním partnerům premiéra Andreje Babiše. Stejně tak i prezidentu Petru Pavlovi, s nímž Babiš teprve před nějakou dobou uzavřel smír, dodává redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
15: Svět a český rozpočet neposkytují příliš důvodů ke klidnému spánku. Každá dobrá zpráva je proto vítaným životabudičem. Jedna přišla minulý týden ze Strakovy akademie. Tam se po jednání Bezpečnostní rady státu sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Uzavřeli smír. Budou se scházet a projednávat důležitá témata. Předseda vlády umí číst nálady obyvatelstva. Spor o účast na summitu NATO v Ankaře mu ublížil. I jeho voliči instinktivně cítili, že hlava státu tam měla být. Už jen proto, že Pavel vzhledem ke své profesní minulosti armádě a aliančním záležitostem rozumí. Pokud by to jako argument nestačilo, je to neprůstřelný fakt, že na tato setkání jezdili jeho předchůdci Havel, Klaus i Zeman. Summit vyzněl jednoznačně pro Petra Pavla a velmi pravděpodobně to na podzim potvrdí svým verdiktem také ústavní soud. Šéf hnutí ANO dává předem najevo, že je to pro něj odehraná záležitost, k níž se nehodlá vracet a pitvat ji. Prezidenta teď potřebuje jako přechodného spojence. Jeho ministryně financí Alena Schillerová totiž představila rozpočet se schodkem, který je potom covidovém nejvyšší v polistopadové éře. Na vládu se snesla neúprosná kritika z řad opozice a odborné veřejnosti. I ekonomicky nevzdělaní lidé tuší, že obří dluh není nic, čemu by měli tleskat. Byť vláda opakuje, že jde o investiční a prorůstový zákon, každému je jasné, že bez ohledu na užitečnost půjčky se musí splácet. Navíc bobtnají o úroky, které neúprostně z rozpočtu rok co rok ukrajují přes 100 miliard korun. To poslední, co dnes Andrej Babiš potřebuje, je další prezidentovo veto. Stejně jako kritiku šéfa motoristů Petra Macinky, podle něhož je schodek příliš vysoký a chce o něm ještě jednat. Přestože jde o symbolickou vzpouru, premiér potřeboval svému ministrovi ukázat, kdo je pánem na vládním hřišti. Smírčím gestem vůči prezidentovi Macinkovi naznačil, že v boji s hradem by mohl zůstat sám jako pověstný kůl v plotě. Mezinárodní situace připomíná sud prachu. Stále drzejší Rusko napíná trpělivost evropských členů NATO k prasknutí. Posledním příkladem je dronový útok na letiště v Lipsku. Když před 5 lety Andrej Babiš oznamoval, že za výbuchem ve Vrběticích stáli agenti ruské GRU, nebyl osamocený. Neprůstřelné podklady mu dodala Bezpečnostní informační služba, stála za ním vláda i prezident Zeman. Díky této jednotě se podařilo v Praze rozprášit ruské špionážní hnízdo pod diplomatickým krytím. Nelze odhadnout, co přinesou příští dny. Prezident a premiér nemusí být osobní přátelé, ale veřejnost by měla vědět, že při případném ohrožení budou mluvit jedním hlasem a zastávat stejná stanoviska. Ať měli ke vstřícnému kroku jakékoliv důvody, ve výsledku je ve prospěch obyvatel České republiky. Zkrátka, dobrá zpráva.
16: To byla komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Brzy to bude rok od hlasování, které v Česku rozhodlo o složení poslanecké sněmovny. V souvislosti s tím se také nabízí otázka, v jaké kondici je současná opozice a zda by měla reálné šance nahradit současnou vládu premiéra Andreje Babiše. Jaké jsou možnosti opozice, nad tím se zamýšlí publicista Jiří Leština.
17: Opozice je bezzubá, bezradná, rozklížená, bez programu i bez jasného vůdce. Tak vyznívá kritika snášející se na opozici nejen z provládních kruhů, ale také od části odborné veřejnosti či voličů nevládních strán. A samozřejmě nelze přehlížet, že leckteré výtky třeba co se týče absence programových alternativ jsou na místě. Na druhou stranu se tahle lavina kritiky v řadě aspektů jeví jako unáhlená, v leccčems přemrštěná či přímo nesmyslná. Říše snů je ku příkladu představa, že ani ne rok po volbách se ze skrumáže 5 opozičních stran vynoří charismatický lídr, konvenující takřka 1,5 milionu voličů, kteří loni hlasovali pro koalici Spolu, Starosty a Piráty. Vždyť jasný lídr nedominoval ani v řadách opozice, která v roce 2021 odstavila od moci první Babišovu vládu. Zhruba od března 2021 byla nejsilnější nevládní silou koalice Pirátů a Starostů a na roli vůdce opozice aspiroval Ivan Bartoš. V létě ale předběhla Bartošovo a Rakušanovo uskupení Fialova koalice Spolu, která v zápětí těsně zvítězila nad Babišovým hnutím jednoho muže. Což nám napovídá, že ani současná opozice nemůže sázet na to, že ji k příštímu vítězství dovede nějaký uhrančivý charismatik. Jediný způsob, jak znovu porazit premiéra Babiše, nadále spočívá ve sformování předvolebních koalic na platformě obrany demokratických principů. Jak nedávno trefně poznamenal v týdeníku Respekt politolog Lubomír Kopeček, na koaliční alternativu nepotřebujete charismatického lídra, potřebujete lídry, kteří jsou schopní se domluvit a jsou připraveni to vysvětlit dovnitř strán. Kritici současné opozice také trvají na tom, že její představitelé se utápějí v projektu Antibabiš, jenž se již dávno vyčerpal. což je ovšem matoucí politická floskule, kterou nepřetržitě slýcháváme zhruba od roku 2017, kdy Andrej Babiš poprvé dosedl do premiérského křesla. Nikdo soudný nebude popírat, že klíčem k úspěchu opozice je vytyčení realistických programových vizí ve všech oblastech vládní politiky. Nyní se ale ocitáme v situaci, kdy program Antibabiš je aktuálnějším a neodbytnějším tématem víc než kdy dříve. Již za 3/4 roku působení Babišovy koalice se totiž ukázalo, že v čele státu se ocitla nejzlovolnější mocenská garnitura od roku 1989. Diskreditace a podkopávání ústavních institucí, včetně konstitučního tribunálu, ochromování státní správy a její odstřihávání od spolupráce s občanským sektorem, uzavření jednání vlády, ale i příprava zákonů šitých na míru biznisovým zájmům premiéra. To všechno svědčí o tom, že Andrej Babiš už bez skrupulí směřuje k autokratickému uchopení moci ve státě. Za této situace se pak jeví projekt Antibabiš oprávněným a nenahraditelným východiskem opozičního programu. A to nejen jako boj proti jednomu politikovi propadajícímu svodům autoritářství, ale i jako zbraň proti jím ovládané mašinérii, která se dala do pohybu, aby systematicky nahlodávala podstatu naší demokracie a občanských svobod.
16: A slova Jiřího Leštiny nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
4: Český rozhlas Plus, zprávy.
5: Průměrná mzda meziročně stoupla o 6,5%. Do Česka míří 6 prestižních evropských grantů na podporu mladých vědců. Hokejisti Pardubic, Liberce a Plzně hrají úvodní zápasy Ligy mistrů. Na dálnici D1 za mostem na Šmejkalce směrem do Brna je po nehodě kratší kolona a počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť a teploty až 31 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Průměrná mzda v Česku ve druhém čtvrtletí byla skoro 52 tisíc korun, informoval o tom Český statistický úřad. Meziroční zvýšení průměrné mzdy o skoro 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka ale už firmy narážejí na hranici svých možností.
18: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
5: Firmy ale podle Zajíčka budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud i dál porostou platy státním zaměstnancům. Ruská ambasáda se ohradila proti slovům ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů. Ten si dnes předvolal velvyslankyni v Praze Annu Ponomarevovou kvůli obvinění Ruska ze srpnového útoku na letišti v Lipsku. Za viníka Moskvu tento týden označilo Německo. Ruská velvyslankyně to odmítla a incident v Lipsku přirovnala k české kauze Vrbětice. Ta podle tvrzení Ponomarevové tehdy sloužila k podněcování rusofobie a ničení vztahů s Ruskem. 6 začínajících vědců v Česku získalo prestižní evropské granty. Grant v hodnotě až 630 milionů korun na 5 let jim umožní budovat vlastní týmy.
19: Finanční podporu letos získal například i Ondřej Mrózek z Ústavu anorganické chemie Akademie věd. Hledá cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy v moderních OLED displejích.
20: Náhradou těžkých kovů za lehčí prvky ve fotonických aplikacích cílíme na udržitelnější a levnější displeje a také na další oblasti, jako je například moderní fotokatalýza.
19: Prestižní granty podpoří v Česku také například projekt zaměřený na schopnost buněk pamatovat si, výzkum v oblasti čínské medicíny nebo obchodu s otroky v raném středověku. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
5: Letošní léto ve Francii bylo nejteplejší v historii měření. Průměrná teplota během 24 hodin neklesla pod 24 stupňů. Informovala o tom ministryně životního prostředí.
0: Francie zažila během léta několik vln veder, ta nejdelší v srpnu trvala 23 dní. Podle ministryně životního prostředí Monique Barbutové se musí Francie lépe adaptovat na klimatickou změnu. Podle Barbutové se musí například nainstalovat klimatizace do škol nebo změnit druhová skladba lesů. V porostech na jihozápadě Francie, které tvoří často zejména borovice, se letos rychle šířily lesní požáry. Podle ministerstva životního prostředí se ale Francie musí taky nadále snažit snížit emise oxidu uhličitého. Jeho vypouštění lidstvem podle vědců přispívá k oteplování planety. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
21: Čeští tenisté bojují na US Open o postup do třetího kola. Podrobnosti ze zápasů Dalibora Svrčiny, Kateřiny Siňakové i Marie Bouskové přidá přímo z New Yorku reportér David Prouza.
6: Dalibor Svrčina v tiebreaku vede 6-5 nad Lucianem Dardirim v tiebreaku druhého setu a podává, má tedy setball. Kateřina Siňáková za stavu 5-5 ve druhém vede 40-30 nad servírující Osakovou. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
21: Hokejisté Liberce prohrávají na úvod ligy mistrů ve Finsku s domácí Taparou Tampere 1-3 a to po dvou třetinách. Jak se daří Plzni proti švédskému Regle, sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
7: Po dvou třetinách Plzeň vede nad Regle 2-0. Pardubice hostí polské Tychy a zápas vidí Otaku Tvěrt.
8: 28. minuta zápasu a Pardubice vedou nad polským celkem 4-0. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
9: Nehoda na D1 u Hvězdonic, sklidnění na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za opravovaným mostem na Šmejkalce se už rozjela kolona, jenom se trochu zpomaluje z 26. na 28. kilometr. Tam čeká v příkopu na odtah havarovaná dodávka. Hasiči odjeli, zůstala jenom světelná šipka, provoz slábné, zdržení zanedbatelné. Na D1 před Brnem směrem z Prahy na Vyškov ještě živější provoz za sjezdem k výstavišti, ale zbytek kolony je už jenom kratší mezi exitem 194 Vídeňská do omezení u D2 je to na pár minut. Taky na D5 před Prahou směrem z Plzně provoz polevil, osobní auta jedou plynule, zbývá za Rudnou fronta kamionů v pravém pruhu ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. Na něm se potom ještě jede pomaleji směrem na D1 v obou pruzích od D5 k Ořechu, ale i tam je to bez delšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
24: Za nezdařený dronový útok v Lipsku je podle německého ministra vnitra odpovědné Rusko.
25: Německá policie identifikovala dva podezřelé.
26: Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla.
27: Šéfka evropské diplomacie sabotáž označila za státem podporovaný teroristický čin.
28: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla.
23: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje a jak to může souviset s nedělními volbami v Sasku-Anhaltsku? Ptám se Zdeňka Roda, bezpečnostního experta z Cevro univerzity, který působí i na VŠE v Praze. Dnes je čtvrtek, 3. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
29: Dobrý den a děkuji za pozvání.
23: Za útoky dronů na letišti Lipsko-Halle jsou odpovědní Rusové, to oznámil tento týden německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
30: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am 4.
23: Ukázala na to podle něj, tak jak o tom mluvil na tiskové konferenci, policejní vyšetřování, zprávy tajných služeb.
30: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten seit
23: a tak nějak ten nenápadný vzorec podobných útoků Rusů.
30: Desinformation und die Vorbereitung von Anschlägen.
1: Jak silné to jsou podle vás důkazy?
2: To, jak to ministr vnitra a posléze kancléř Německa představili, tak se ukazuje, že ty důkazy jsou velmi silné. Ukázali, že vycházely z celé řady zdrojů, zároveň ty incidenty probírali i s dalšími zpravodajskými službami. Hmm. Padla vlastně nota i na to, že řadu těch důkazů probírali se Spojenými státy a s jejich službami. Zároveň se ukázalo, že tam byla použitá podobná technologie, zejména těch dronů, ale i sestavení těch výbušnin, které ty Rusové využívali ne v Německu, ale v jiných členských státech, NATO, popřípadě na Ukrajině. A pak tam je tam třetí kontext, že se našla podobná DNA pachatele, který velmi pravděpodobně útočil v Lipsku na tom samém letišti již v červenci 2024. Hmm. Takže na základě vlastně těchto indicí si německá vláda vyhodnotila, že ty důkazy jsou natolik závažné, že je představili veřejnosti a realizovali ty odvetná opatření, o kterých se pravděpodobně budeme ještě bavit.
3: Šlo zřejmě o tři drony, které nesly výbušniny, ale nevybuchly. Jeden z nich byl zneškodněn na začátku srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla Antonov. Narazil mu do křídla, ale nevybuchl teda. Druhý měl údajně nalétnout do nákladního letadla německé společnosti DHL, pokud to tedy byl dron. A třetí našli zaměstnanci letiště u okraje toho areálu v poli o několik dní později, někdy v půlce srpna. To znamená zmařené, ale částečně i úspěšné útoky.
2: Škody na té infrastruktuře tam samozřejmě nějaké byly. Nebyly nějak výrazné, ale šlo hlavně o ten psychologický efekt. Jo. Tady v tom kontextu.
3: Protože se ty drony prostě dostaly do areálu, aniž by je někdo sestřelil nebo zneškodnil předtím.
2: Máte pravdu. Druhá

0: zkrátka na tom místě přítomná nebyla, takže nelze očekávat, že nějaký letišní personál by sestřeloval drony. Nemají k tomu to legislativní oprávnění. Konec konců, to je právě ta debata, která se vede v Česku. Kdo je může sestřelovat, v jaké kadenci a tak dále. Takže to je tady ta věc. A to, že se tam dostali, no ono, i když vy se dostanete blíž nějakého letiště a chtěl byste se tam prolítnout s dronem, tak můžete tam několik minut se pohybovat.
1: Tak než vás... potom někdo ale přijde
0: a pak někdo přijde a detekuje vás nebo vás nějak zemožní, ale samozřejmě není možné jako udělat 100% opatření, aby ten dron ani nevzlétl a nedlétal na tou plochou.
1: A kdo ho ovládal, to se ví, protože německá média mluví o zadrženém Rusovi s lotyšským pasem a Bělorusovi s ruským pasem.
0: Tam se ukazuje, že ono se mluví o takzvaném low-level agentovi, no. Což je vlastně nějaký prostředník, který může být spolupracovník, přímým spolupracovníkem ruský zpravodajský služeb, typicky buď GRU, té vojenské rozvědky, nebo SVR, té civilní. A nebo se mohlo zkrátka jednat o nějakého prostředníka typicky z prostředí organizovaného zločinu nebo někoho, kdo potřeboval finance, protože často ty prostředníci jsou placeni za ty činy. A pak je samozřejmě ještě otázka, do jaké míry, pakliže se nejednalo o přímého spolupracovníka ruských zpravodajských služeb. Ten člověk věděl, že třeba kooperuje s ruskou zpravodajskou službou. Hmm. Protože samozřejmě ty ruské zpravodajské služby neříkají na první dobrou, my jsme SVR a provedete pro nás útok tady na tu danou kritickou infrastrukturu. Takže byl to nějaký prostředník.
1: Že jo, to je takový ten modus operandi, který se využívá.
0: A v tom ruském prostředí ten Telegram je velmi hojně využívaný. Je tady desítky případů z Polska, z Pobaltí, ale i z západní Evropy.
1: Žhářské útoky
0: a podobně. Přesně tak, kde ten Telegram byl využit. A pak bych tam dodal ještě vlastně jednu věc, a to je, že právě protože tam byl ten prostředník, tak je velmi složité a vlastně náročné dojít takzvané té atribuci toho útoku, neboli k dokázání, kdo za tím útokem stal. Protože vy často jdete přes několik aktérů, než se dovedete k tomu původnímu. Proto je to tak náročné. A třeba celá řada hybridních útoků je doposud neobjasněna.
1: A to znamená, že když teďka Berlín přijde s reakcí nebo přišel, a vy jste jí nastínil, že nějaká odvetná reakce přišla, a přišel s ní po x týdnech, teda po tom, co se to stalo, tak je to rychle nebo pozdě?
0: Já bych nechtěl říct, že to bylo nějak výrazně rychle. Záleží, jaké indicie měly. Jak jsem říkal, vyskytl se tady nějaký kontext a koktejl informací, které jim zkrátka zapadly dohromady. I v kontextu například i té DNA z toho roku 2024, nebo té použité technologie. Ale v kontextu objasňování těch hybridních útoků můžeme říct, že k tomu přistoupili, nebo že to vyšetřování proběhlo pravděpodobně poměrně rychle. Jenom si vzpomeňme třeba, jak poměrně časově náročné bylo vyšetřování útoků ve Vrběticích. Byť samozřejmě je to jiný typ útoku, je to jako jiný kontext, ale i tak trvalo to řadu let, než jsme došli k těm potvrzujícím důkazům, že zatím stála ruská služba vojenská rozvědka GRU. Takže ano, asi by se dalo říct, že to bylo poměrně rychlé.
1: Německo teda reaguje tak, že uzavře ruský konzulát v Bonnu, že vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, té ohromné budově v centru města. Proč cílí německá vláda právě na tyto instituce a úřady?
0: Já to chápu jako nějaký eskalační řetězec, kde oni začínají. První je tady ten konzulát, pak je to kulturní centrum, hned objasním, proč je to významné. Pak následně byste mohli dále pokračovat v tom eskalačním žebříčku, typicky ambasáda, vyhoštění části ambasády nebo kompletně celé té ambasády, případně přístupy k dalším třeba odvetným ekonomickým sankcím. Když se ale podíváme na to, co teďko Německo udělalo, tak konzulát je jedna věc, ale zajímavé je zejména to kulturní centrum, protože ono často bývá jako představováno zejména Ruskem, že to je centrum, kde se zájemci o ruský jazyk a kulturu vzdělávají v různých kruzech. Ale ono už od dob studené války to byla vlastně rezidura ruských zpravodajských služeb, která přetrávala. To centrum bylo chápáno jako centrum, kde se zkrátka pohybovali zpravodajci, pohybovali se tam třeba i vlivní a významní lobbysti, významně v minulosti i politici, takže nejedná se jako o běžné centrum. Proto můžeme i vidět, že zejména Rusko reagovalo na to centrum poměrně asertivně až agresivně. Ten Kolín tak trošičku vymlčeli, ale zejména se ta ruská politická scéna baví právě o tom centrum, což je zajímavé a ukazuje to, že pro ty Rusy to bylo významné.
1: To znamená, že to bolí Rusko.
0: Určitě ukazuje se, že je to pro ně prostě významné.
1: A ta reakce je dostačující na to, co se teda odehrálo za vás?
0: V kontextu toho Německa nejsem schopen říct, jestli je to jako dostačující. Je to jaký začátek toho eskalačního řetězce. Je evidentní, že ty Němci si ještě nechávají něco v záloze. Tady začali, ukázali, že jsou schopni k těmuto kroku přistoupit. Ale v tom Německu je to stejně zajímavé. V tom kontextu, když se podíváme na tu takzvanou jako rusko-německou družbu, která tady probíhala od poloviny 70. let, začala s Willy Brandtem, začala je ta známá ta Ostpolitik,

0: která přetrvala vlastně rozpad Sovětského svazu a pokračovala ještě za Schrödera, Angele Merkel a byla vlastně tak jako formálně ukončena až Olafem Scholzem v roce 2022 v kontextu toho ruského útoku na Ukrajinu. Takže máme tady 40 let vztahů rusko-německých, které byly poměrně otevřené, byly poměrně vřelé. My víme, že celá řada německých politiků, politických elit i intelektuálů měla poměrně jako otevřený vztah k Rusku. A najednou my vidíme to Německo, které otevřeně ukazuje, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, že provedlo agresivní útok a zároveň přistoupilo k těmto krokům. Takže v tom německém kontextu, když se podíváme na Německo 5 let zpátky, nebo před rokem 2022, tak dneska je to trošičku jako jiné Německo. Ono trošičku tu problematiku nebo tu jiné Německo posunul do toho směru i současný kancléř Merz, který je v řadě věcí, hlavně v té bezpečnostní politice, více jako rozhodný. Je schopen jednoznačně ukazovat hrozby, problémy a definovat je. Na druhou stranu ale otázka je, jestli Merz se odraze německé společnosti, protože Merz má, když jsem se díval na nedávné statistiky, tak má nejnižší podporu od Konráda Adenauera. Má zhruba 15% důvěru.
1: Možná to byl taky důvod, proč Friedrich Merz nebyl ten, který oznamoval to, že k tomu útoku došlo a že za něj mohou Rusové.
0: Ano, čím se dělám takový trošičku, čím se tady nastíní, že právě ty rusko-německé vztahy jsou velmi jako pikantní.
1: No, já jsem to chtěl dát jenom do širšího kontextu, proč jsem se na to ptal, protože německý ministr vnitra, když mluvil na té tiskové konferenci, kde oznamoval to, že Německo viní Rusko za ten útok nebo za ty útoky těmi drony, tak řekl, že ten incident není ojedinělý.
2: Since then, Germany has been on heightened alert over suspected plots linked to Russia.
1: Když jsem se ptal na tu sílu té odvetné reakce, že to není ojedinělý incident, ale je to součást hybridního působení Ruska v Německu.
3: Leipzig gehöre in eine Reihe hybrider Anschläge russischen Ursprungs.
1: Jak silné to hybridní působení Ruska v Německu je, kolika desítek, stovek dalších případů, protože tu jsou stovky případů, kdy dojde k přeletu dronu nad vojenským objektem.
4: A 300 pokusů o sabotáž ve většině případů minimálně podezření směřuje právě do Ruska. V současnosti německém hýbe mimo jiné.
1: O jak velké hybridní akci se bavíme?
0: No, je to velmi významné. Je to velmi významná hrozba, to bez sporu. Je to jednoznačně ruská agrese. Nemůžeme to nazvat jako jiným slovem. A to, co se děje, odehrává v Německu, tak Německo čelí opravdu velmi významnému hybridnímu působení. Nejsou to jenom drony, jsou to i masivní kybernetické útoky nebo průmyslová špionáž a takhle bychom mohli pokračovat. Samozřejmě těchto typů útoků, zejména tu kritickou infrastrukturu, byly v posledních letech detekovány, jak se sám řekl, vyšší desítky, někdo říká stovky, záleží, jak se to měří vůči čemu. Ale je jich opravdu mnoho. Samozřejmě nejsme schopni říct, za jakými stálo Rusko, za jakým útokem stály jiní aktéři, protože samozřejmě i jiní aktéři realizují tyto útoky na tu kritickou infrastrukturu. Ale to, že Rusko se tam do jisté míry fuzovka tak jako dělá, co chce a relativně se mu to daří.
1: Jak to? Jak je to možné?
0: No, ono, víte co, ono to hybridní působení, je to kombinace, abychom vysvětlili posluchačům, je to kombinace různých nástrojů, vy můžete působit třeba formou těchto sabotáží, je to kombinace různých dezinformačních kampaní, různých jako formem ekonomického nátlaku a mohli bychom takto pokračovat. No a právě ono je velmi levné. Protože ono zkonstruovat jako nějaký dron, zaplatit, řekl příklad, několik tisíc euro nebo nižší stovek euro nějakému prostředníkovi, který se s ním prolete někde přes letiště a umístí tu bombu, je velmi levné. A i když se to nepovede, tak vy víte, že máte stále dostatečné množství financí a materiálu udělat těchto útoků třeba několik desítek. Vy nepotřebujete, aby se desítek útoků všechny vyšly. Vám stačí jeden. Sám se jako zmínil, že těch útoků bylo vyšší stovky. Ano, to potvrzují ty německé úřady také. Povedlo se pouze zlomek těch útoků, ale povedli se. To znamená, že mělo to vliv na společnost německou, která se o tom baví, mělo to vliv na německou politiku a je spíše dobré se ptát, k čemu tyto útoky měly vést.
1: No, co jste těmi útoky Rusko získat?
0: Vyvolat strach, to je takové známé. A druhá věc je, že například Rusko se může i pokusit o změnu té německé nálady, protože domnívat se, že ruské hybridní působení vzbudí v Němcích reakci, nutně vzbudí v Němcích reakci, že musíme více podporovat Ukrajinu a být více asertivní vůči Rusku, je jedna rovina. Druhá rovina je, že Němci se to taky můžou vyhodnotit tak. Tak to, že my podporujeme Ukrajinu, že jsme asertivní vůči Rusku, tak výsledkem tady té naší politiky je, že Rusové tady dělají ty útoky a my tím pádem nebudeme tu Ukrajinu podporovat. Konec konců, to je ta linka AFD. která říká, nebo která implicitně naznačuje to, že tady ty útoky jsou, to je důvodem k tomu, že ty Rusové tady útočí.
1: Alternativa pro Německo si stýská po té energetické spolupráci s Ruskem. Teď její šéfka mluví o tom, že by ráda s Moskvou znovu navázala vztahy a kupovala ropu a plyn, tak jak tomu bylo v minulosti, a vy už jste ten kontext historický tady přednášel. Do jaké míry můžou teda aktuální útoky teď souviset s těmi nedělními zemskými volbami v Sasku a Anhaltsku, kde v průzkumech dominuje alternativa pro Německo? A to letiště v Halle, to je jedno z největších.
0: Je to významný logistický hub. Jak to souvisí? Minimálně ty němečtí komentátoři, němečtí novináři, němečtí politologové tam tu souvislost nějakou vidí. To načasování zdá se, že není nahodilé. Takže nějaký kontext tady je. My i vidíme, že v tom Německu probíhá samozřejmě debata po 5 letech té války na Ukrajině ve společnosti, do jaké míry třeba Ukrajinu podporoval anebo ne. Dochází taky, jako v jiných společnostech v Evropské unii, dochází už těm lidem připadá, že ten konflikt je třeba dlouhý, vleklý, mají jiné priority, do toho tady máme inflace, zdražování, to Rusko to všechno chápe. Proto vlastně, když vidí, to ruské hybridní působení funguje tak, že když vidí, že v té společnosti jsou nějaké praskliny, tak se je snaží ještě více rozevírat. Takže ano, ono to zapadá do nějakého toho ruského modu operandi. Vidíme, že ta německá společnost má problémy a má je. Vidíme to, jak je roztříštěná ta politická scéna, konec konců i ta podpora toho kanceláře je vlastně minimální. No tak Rusové se snaží zkrátka přelévat takzvaný olej do ohně.
1: No tak AfD má přes 40% teďka v průzkumech v Sasku
0: a
1: na Halsku.
0: Ale ještě v tom celoněmeckém průzkumu 28 a je první.
1: Teď si teda stěžovala taky, že když se vrátím k té reakci, do které já jsem zapomněl přidat ještě to, že Berlín by rád posílil kontroly ruských občanů při přechodu hranic, chce taky podpořit další sankce vůči Moskvě, chce vyvinout další tlak na ruskou stínovou flotilu a tak dále, tak AfD lituje, že podobně Berlín nereagoval i u Ukrajiny v případě útoku na Nord Stream. Takže tahle linka tam je.
0: Tahle linka tam je, u toho AfD tam je. Já bych jenom ještě zmínil, vy jste tam třeba vypíchnul jednu věc, která se dlouhodobě diskutuje v bezpečnostní komunitě, a to je ten pohyb ruských občanů z Evropské unie nebo z Schengenu do Ruska. To probíhá. Probíhá to velmi pravidelně. My vidíme, že ty transfery jsou přes Turecko, přes Gruzii nebo přes Arménii. A je prostě jako velká debata, do jaké míry tento pohyb osob, který mají to oprávnění v Schengenu pobývat, by měl trvat i nadále, protože samozřejmě i mezi nimi může být celá řada jedinců, kteří s těmi ruskými zpravodajskými službami mohou operovat. A je to poměrně běžné, ale jenom ještě jako bych chtěl vypíchnout, a AfD je jedna linka, ale aby posluchači nechápali, že těch 40 let budování těch ruských rusko-německých vztahů byla role AfD, ta neexistovala. Tyto vztahy budovaly vlády CDU-CSU a sociální demokracie. Takže vlastně objevují se i dneska už otázky, třeba do jaké míry mají ty ruské zpravodajské služby třeba dosavadní vazby, nebo řekněme efektivní vazby právě mezi poslanci nebo politiky té lidovecké strany nebo sociální demokratů. Takže ten německý kontext je opravdu velmi komplikovaný.
1: Jedna z těch reakcí, když jsem jí tu zmínil, by měla vést k tomu, že Evropská unie zavede další balík, respektive rozšířený balík sankcí na tentokrát, a to číslo je ohromné, 1600 lidí a firem, ruských firem a občanů Ruska. To v těch více než 20 balících nebylo úplně běžné, že by to byl takto velký počet. To může odradit Rusko od dalších útoků?
0: Podle mě to neodradí, spíše to bude způsobovat nějaké napětí mezi těmi jedinci, vůči kterým ty sankce jsou vedené. Když se podíváme třeba na různé na ruské sítě nebo na třeba ruské politiky, biznismeny, jak si stěžují, že nemohou cestovat do Evropy na své nemovitosti a tak dále, tak ty to asi bolí. Nicméně pro Rusko je důležité vést ty vojenské operace a mít dostatečný množství vojenského materiálu i vlastně toho lidského kapitálu na té frontě. Takže já si nemyslím, že by Rusko na základě těchto sankcí přehodnotilo svůj postup Ukrajině. To už ta Ukrajina nebo ty ruské operace došly příliš daleko, aby Rusové si teďko řekli, teď přestaneme. Nicméně je to další nějaký řád toho eskalačního řetězce. Každopádně, co je tam ale zajímavé, to je to rozmražení těch ruských aktiv.
1: Ano, to je vlastně další věc, které se teď řešilo na neformálním setkání ministrů.
0: A to je velmi senzitivní. My si můžeme všimnout, že belgický premiér De Wever má k tomu velmi jako negativní postoj k tomu rozmražení těch sankcí. Byť proti na něj ostatní státy Evropské unie tlačí. Ono samozřejmě i ten belgický premiér on do toho kontextu je takový specifický. On třeba říká, že by se měl okamžitě začít dovážet ropa, plyn z Ruska, aby to snížilo ceny paliv a ceny za vytápění. Nicméně samozřejmě on to Belgii uvažuje v tom kontextu, že v Belgii mají uložené peníze a majetky. I třeba řada států, firem z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu, Asie. A oni se obávají, že kdyby vlastně rozmrazili ty ruská aktiva nebo skonfiskovali je, takže například i tyto jiné subjekty třeba v Africe, v Latinské Americe by se mohly zaleknout, že by mohlo v budoucnu třeba dojít i na ně v případě nějakého problému. A právě co ta Belgie chce ty záruky. Ona chce vlastně nějaké jako právní záruky, jak to vlastně zrealizovat. Takže ta diskuze se vede, jo, abych vysvětlil trochu ten belgický kontext.
1: Mimochodem se taky řešili zásoby interceptorů, které by mohly zase mířit na Ukrajinu. Kaja Kallasová jako šéfka unijní diplomacie to potom ventilovala na veřejnost. Ty útoky, které se odehrály v Lipsku, se teď propisují už i do diplomatické roviny v Česku, protože šéf české diplomacie Macinka to chce řešit s ruskou velvyslankyní.
5: Nebyl jsem jediný ministr, řada dalších pozvali buď to své charge d'affaires nebo velvyslance.
1: Chce si předvolat, chce taky mluvit se s zpravodajskými službami. Lipsko je blízko, Lipsko je ani ne 2 hodiny od českých hranic.
0: Ale to je možná blíž do Prahy než do Berlína z Lipska.
1: Je to možné. Co to ale znamená pro Česko, protože my máme tu zkušenost s ruským teroristickým útokem ve Vrběticích. No. Tohle je letiště, které je opravdu velmi blízko českých hranic.
0: No, pro nás je to velmi významné to sledovat a je dobře, že šéf diplomacie, české diplomacie se tím zabývá. Prostě jako Německo, teda Česká republika je neoddělitelně spjatá s tím německým prostorem energeticky, biznisově. Konec konců i my v českém prostředí máme tady celou řadu zbrojovek. My jsme vlastně takovou jako zbrojovkou té střední východní Evropy. To znamená, že my bychom mohli být takzvaným jako legitimním cílem jako ruských hybridních operací. Třetí věc je, ty Rusové už tady ten útok udělali, ten teroristický útok Vrběticích. A za čtvrté, Rusové to prostředí v Česku velmi dobře znají. To, že tady v Praze byla ta ambasáda, měla tak obrovský počet těch jedinců, kdy řada z nich samozřejmě nebyly diplomaté, to taky něco nasvědčuje. A je to dost podobné právě jako v tom Německu. Panují otázky, proč je tolik útoku v Německu a ne ve Francii? Tak samozřejmě Francie je geograficky dále. A za druhé, ty Rusové mají v tom Německu velkou jako historickou zkušenost. Teď konec konců v NDR, bývalém východním Německu, prostě působili do roku 89 a následně tam měli prostě dlouhé jakoby vazby. Takže to prostředí znají velmi dobře.
1: A tu obrovskou zkušenost ale mají i s tím Českem.
0: My už jsme tady ty útoky jaké měli. Byly tady třeba útoky, jestli se nepletu, v pražském depu, kdy
1: autobusovém.
0: V autobusem depu, kdy nějaký ten Kolumbiec, což by taky ukazuje se asi prostředník ruský služeb, tak ten jako ten hrářský útok spáchal. Takže nějaké menší jako záznamy my tady vidíme, ale přece jenom proto Německo se ukazuje, že je pro ty Rusy významné, protože to je jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější stát Evropské unie. Když se na to podíváme z toho politického výtlaku, ekonomického výtlaku. A to, že vy ukážete, že jste schopni takto zasahovat jako nejvýznamnější stát Evropské unie, to něco znamená. Vy samozřejmě můžete realizovat útoky v menších členských státech. A přece jenom, když řeknete, my děláme poměrně úspěšné útoky v Německu, tak to ví celý svět. Když byste řekli, děláme útoky třeba někde na západním Balkáně, tak to ve světě třeba řada lidí ani neví, že jako kde ty státy jsou. Ale když řeknete Germany, no tak samozřejmě každý na světě ví, že Německo je, kde je a co znamená.
1: A taky Berlín je jeden z těch lídrů té vojenské pomoci Ukrajině.
0: Samozřejmě. A to je ta další věc, ano.
1: Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Zdeněk Rot z CEVRO univerzity a z Vysoké školy ekonomické v Praze. Bezpečnostní expert, se kterým jsme řešili útoky dronů v Lipsku, které mají na svědomí podle německé vlády Rusové. Mimochodem v Německu tento týden taky došlo k několika útokům na tamní rozvodny, u kterých není známé, kdo za nimi stojí. Mluví se opět o vlivu Ruska nebo zásahu krajně levicových skupin. Ve Vinohradské 12 máme před sebou tento týden ještě jedno téma, které jsme zatím nestihli probrat. Jde o návrh nového rozpočtu na příští rok, který vyvolal celou řadu reakcí i rozbrojů na politické scéně. Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou zítra.
6: Hovory. Psycholog Daniel Tůma zkoumá psychopatické črty osobnosti.
7: Jsou lidé, kteří dokážou být strategičtí, narcističtí, velmi nebezpeční, ale zároveň dokážou být i empatičtí. Ještě před 8-10 lety jsme věřili, že většina psychopatů nemá žádnou empatii.
6: Tuto kombinaci odborníci nazvali temná empatia.
8: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu. Archiv Plus.
9: Rudý trojici píšátek a bílá nebo modrá košile. To byl stejnokroj československých pionýrů v dobách socialismu. Jaká byla historie tohoto dětského hnutí a jak vypadal třeba pionýrský pozdrav?
10: Sourozi pionýři, budování a obraně vlasti, buď připraven.
8: Archiv Plus. Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované snížení podpory v nezaměstnanosti. Příspěvek má od příštího roku v prvních dvou měsících bez práce klesnout z 80% výdělku na 65%. Vláda to schválila v pondělí. Slibuje si od toho úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle odborů to ale sníží motivaci lidí měnit práci. Vadí jim taky, že s nimi vláda o změnách předem nejednala. Pavel Šámal dál zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli nezařazení do delegace summitu NATO. Informoval o tom ústavní soud. Šámal tak může o kauze dál rozhodovat. Vyloučení Šámala z rozhodování navrhla vláda. Podle soudu ale není možné v žádném soudním řízení v Česku označit soudce za podjatého jen kvůli jeho postupu. Norské bezpečnostní složky chystají kvůli státnímu pohřbu krále Haralda V. přísná opatření, včetně kontrol na hranicích. Informovala o tom norská policie. Cílem je podle ní zabránit vstupu na norské území lidem, kteří by chtěli smuteční ceremonii narušit. Nejstarší evropský monarcha zemřel minulý pátek ve věku 89 let po vleklých zdravotních problémech. A pacienti po cévní mozkové příhodě mají k dispozici bezplatnou aplikaci Spastic Prevent. Má pomoct včas rozpoznat svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Takzvaná spasticita může zhoršit pohyb a soběstačnost. Pokud aplikace vyhodnotí možné riziko, nabídne kontakty na specializovaná centra. Tenisti Dalibor Svrčina, Kateřina Siňáková a Marie Bousková hrají o postup do třetího kola US Open. Z New Yorku se hlásí reportér David Prouza.
12: Siňáková na centrálním dvorci prohrává s Osakovou 1-3 v rozhodující sadě. Marie Bousková tu první získala v souboji s Britkou Dartovou 6-2. Dalibor Svrčina s Italem Darderim hraje třetí set. Je to 1-1 a 2-2 ve třetím. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
11: Plzeňští hokejisti hostí na úvod Ligy mistrů švédské Regle. Čas a stav zápasu doplní reportér Vladislav Janouškovec.
13: 50. minuta, Škoda už drtí Regle 4-0. Utkání Pardubice, Tychy vidí Otaku Tvěrt.
14: Tady je přestávka před třetí třetinou. Hrát se bude za 10 minut. Pardubice, Tychy 4-0. Z Pardubice, Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
15: Zdržení na D11 za sjezdem na Lysou a nehody na trase Valmez hranice a v Praze na jižní spojce u Zahradního města. Na dálnici D11 z Prahy směrem na Hradec Králové hned za sjezdem na Lysou se brzdí před kolonou na kilometru 18,5. Na 20. začínají s nočními opravami v pravém pruhu zdržení kolem 5 minut. Na D1 ve směru z Prahy do Brna za Hvězdonickým mostem je na 28. kilometru zabraný odstavný pruh. Po dřívější nehodě tam stojí v příkopu pobořená plachtová dodávka, čeká na odtah, kolem se už jede plynule. Pak dál na D1 z Prahy na Brno ještě i za sjezdem na Sázavu dejte pozor, na 39. kilometru nepřehledněte odstavený kamion. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí na hranice pozorně v Miloticích, provoz je tam omezený, zasahují záchranáři po nehodě cyklisty. A v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most opatrně v samotném sjezdu na Zahradní město do ulice v Korytech. Na začátku sjezdu došetřují nehodu a přibrzďuje se tam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Pěkný den, je čtvrtek 3. září, vítejte ve Vědě Plus. Dnes navštívíme živou laboratoř ze dřeva. Česká zemědělská univerzita postavila speciální dřevostavbu, která poslouží studentům i vědě. Jak? Geologové objevili v hlubinách Ostravsko-Karvinských dolů nový minerál, pojmenovali ho králíkit. O jaký minerál jde, taky si řekneme. A do Česka míří 6 prestižních ERC Starting Grantů pro začínající výzkumníky. S jedním z Ústavu anorganické chemie se spojíme. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
8: Věda plus.
16: Nová lesovna, kterou dnes otevírá Česká zemědělská univerzita, je takovou živou laboratoří postavenou z českého dřeva. Je to budova pro výuku studentů, zároveň originální učebnice nejnovějších dřevěných konstrukcí a také je plná vědeckých měřicích čidel.
17: Dřevěná fasáda, velké prosklené prostory.
18: S Martinem Prajerem z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity přicházíme k lesovně. Já bych si tedy lesovnu představil jako domek v lese, kde bydlí nějaký hajný. Tohle je hranatá stavba.
17: To byl náš záměr, jsme chtěli právě ukázat dřevo jako samostatný konstrukční materiál, který je schopen přenášet poměrně velké rozměry.
18: Přízemí i patro jsou velké otevřené prostory bez sloupů. Celou budovu nesou nejmodernější dřevěné konstrukce.
17: Teďka vcházíme přes vykonzolovanou část, která zakrývá.
18: Tady to nenese žádný sloup, celý roh je
17: vetknutý pomocí BZA nosníků, to jsou speciálně velkoprofilové lepené nosníky ze dřeva, z masivu.
18: Výrazné dřevěné nosníky na stropě jsou poskládané tak, že tvoří jakoby čtvercovou mříž s velkými a hlubokými oky. Do nich konstruktéři umístili technologie. Dřevostavba totiž zdaleka není jenom ze dřeva, upozorňuje Martin Prajer.
17: Stavba nemá klimatizaci, chlazení a topení je řešeno pomocí stropních topních panelů, kam háníme buď teplou nebo studenou vodu z vrtů, našich geotermálních vrtů, které jsou až 150 metrů pod námi.
18: Technologické zázemí si studenti i návštěvníci můžou prohlížet za prosklenou stěnou v přízemí. Na jiných místech se zase názorně objevují hlavní dřevěné nosné konstrukce.
17: CLT panel je dřevěný panel z několika slepených vrstev právě masivního řeziva, lepeného podtlakem.
18: Tady vidím tam na tom řezu.
17: Tady vidíme u vstupu přímo ukázku toho.
18: Není to překližka, ale jsou to mnohem tlustší ty vrstvy toho dřeva. Každá je tlustá několik centimetrů.
17: Laicky můžeme říct, že to jsou křížem lepené vysokoprofilové latě.
18: A je to podtlakem, to znamená
17: podtlakem velmi slepeno k sobě. Anglicky je to cross laminate timber, to znamená křížem lepené dřevo.
18: Celá budova je navíc jedna velká živá laboratoř. Uvnitř konstrukcí i nahoře na střeše jsou schované desítky čidel, která sbírají vědecká data, říká děkan Fakulty lesnické a dřevařské Robert Marušák.
19: V rámci fakulty řešíme prakticky od semínka až po takovou dřevostavbu a když se soustředím jenom na to dřevo, tak jak se chová dřevo při požáru, jaké jsou ochranné nátěry, stárnutí toho dřeva, konstrukčním prvku, spojování, kombinaci dřeva a jiných druhů materiálu.
18: Dřevostavba s velkými učebnami pro desítky lidí je podle odborníků neobvyklá. Chtějí proto prozkoumat, jak dřevěné díly takzvaně pracují v různých podmínkách, vysvětluje Martin Prajer.
17: Cílem bylo právě mít živoucí laboratoř, která umožňuje v reálném čase sledování vlastností dřevěné konstrukce ve vztahu jednak zatížení, pohybu osob, ale i vnitřku toho prostředí, protože to dřevo potřebuje nějakou vlhkost, teplotu, tak aby si uchovalo své vlastnosti.
18: Jako výuková pomůcka lesovna posloužila ještě předtím, než byla hotová. Studenti ji mohli pozorovat, jak od základů vyrostla za necelý rok a jak se jí stavebníkům podařilo doslova zasadit do okolí.
17: Tady si všimnete, že okolní zeleň nebyla stavbou vůbec dotčena. Ty borovice, které dosahují výšky střechy.
18: A jsou těsně vedle budovy.
17: Jsou těsně vedle budovy. Z druhého patra byl výhled do univerzitního libosadu, kde v podstatě zeleň navazovala také přímo na tu stavbu. Dřevostavba má daleko nižší zátěž pro své okolí při stavbě.
18: Dřevěná nosná konstrukce přitom byla hotová za 19 dní.
17: Veškeré dřevo, které je použito naší lesovně, je českých lesů. Kubíku dřeva bylo použito v hrubém stavu zhruba 1000 a polovina byla přetvořena do těch konstrukčních materiálů. To množství dřeva, které bylo zde použito, vyroste v českých lesích za 24 minut.
18: A další dřevo poroste i přímo z lesovny. Budova má totiž zelenou střechu, také vybavenou vědeckými čidly. Z České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
16: O stavbách ze dřeva budeme ve Vědě Plus mluvit i v následujících minutách. Dřevo jako materiál, který nese celou tíhu staveb, známe už z dob našich předků. Jak je to v moderních budovách, to teď probereme s odborníkem z ČVUT, Univerzitního centra energeticky efektivních budov, Michalem Burešem. Dobrý den.
20: Dobrý den.
16: V čem jsou hlavní rozdíly mezi tradičním stavěním ze dřeva, jak jsme byli zvyklí dřív, a moderními trendy dřevostaveb?
20: Tak dřevo se samozřejmě používalo na stavbách od nepaměti, ale to bylo většinou omezeno nějakým rozměrem toho zdrojového materiálu, což byl strom. A dnes naopak to dřevo umíme rozebrat na menší části a znovu z nich slepit materiál, který je jednak větší, což je to jako hlavní výhoda, ale taky víme přesně jeho vlastnosti. Můžeme si jako definovat třeba dopředu. A tady se například používají ty lepené nosníky, které byly zmíněné, CLT panely a velkoformátové prvky.
16: Takže to jsou ty novinky v dřevěných konstrukcích, které přináší dnešní doba?
20: No, nějaké novinky jsou v oblasti použití toho samotného materiálu, kde právě vyrábíme nové jako materiály, dá se lepit bambus, konopí, vystužovat uhlíkovými vlákny a podobně, ale to, co se teďka děje nejvíc, je vlastně hledání těch optimálních konstrukčních řešení a prefabrikací, kdy vlastně část té stavby nebo celá stavba se může vyrobit někde na hale a dovést na stavbu. Tak tam jsou ty největší inovace.
16: Jaké hlavní výhody a nevýhody má dřevo z pohledu konstrukcí oproti třeba oceli nebo betonu?
20: No, výhody jsou dané většinou tím materiál, nebo ten základní je vlastnost materiálu, kde dřevo je lehké a dokáže unést na tu svoji jako hmotnost velké zatížení. A to se uplatní právě při třeba nástavbě nebo při té prefabrikaci, kdy převážím ty výrobky z výrobny na stavbu. Na druhou stranu je potřeba pořád připomínat, že to dřevo je biodegradabilní, teda při vysoké vlhkosti je ohrožené plísněmi, houbami nebo dřevokazným hmyzem.
16: To nedokážeme stále nějak ošetřit nebo omezit tyhle ty vnější vlivy?
20: Dokážeme omezit na nějakou dobu, nedokážeme ošetřit jako dlouhodobě, pokud tam ta vlhkost nebo kapalná voda u toho dřeva je. Tak nám zatím nic nepomůže.
16: Takže dá se nějak říci, jaká je životnost vlastně dřevostaveb nebo staveb, kde je většinou dřevo použito jako konstrukční materiál?
20: Ta životnost může být úplně stejná jako ta běžná technologie zděná, ale je potřeba počítat s tím, že pokud by tam byla nějaká vlhkostní porucha nebo vodovodní porucha, tak ty náklady na tu opravu jsou jako mnohonásobně větší, protože zděnou stavbu stačí počkat, až vyschne a znovu vymalovat u té dřevostavby. To často zasáhne už ty nosné dřevěné prvky, které se musí složitě a draze vyměňovat. Takže může být úplně stejně životná, mít stejně dlouhou životnost, ale v těch poruchách má daleko horší následky. Ano.
16: To jsme mluvili o vodě, ale možná většinu lidí napadne dřevo v souvislosti pak s požáry a ohněm. Jak jsou dřevěné stavby, stavební prvky odolné vůči živlu?
20: Jo. To je pravda, ten požár se zmiňuje vždycky jako první otázka. A dřevo je sice hořlavé, ale to neznamená, že musí mít jako malou požární odolnost, což se často zaměňuje. To dřevo může mít, nebo dřevostavba může mít velkou požární odolnost. Je to dáno tím, že vlastně když dochází k tomu požáru nebo hoření dřeva, tak ta povrchová vrstva zuhelnatí a zabraňuje dalšímu, nebo omezuje jako další hoření do té vnitřní části, která je nosná. A navíc je výhoda, tady to umíme jako velmi dobře spočítat, takže tu požární odolnost, je to řešitelný problém.
16: To jsme posílili, to se dokázalo tedy zvýšit odolnost dřevostaveb vůči požáru. Kde jsou v současnosti nějaké hranice možností u dřevěných staveb? Co třeba ještě jde postavit, co už ne? Kam se ten vývoj bude ubírat dál?
20: No, postupně s tím, jak objevujeme ty lepené materiály na bázi dřeva, tak se staví jako více podložních budov, velké haly se staví nyní, případně mosty. Nicméně pro ty opravdu jako velké stavby, vysoká zatížení nebo rozpětí, asi ta ocel a železobeton bude pořád efektivnější. A myslím, že ty limity jsou hlavně v té životnosti a trvanlivosti, aby se všichni zúčastnění na té stavbě naučili pracovat s těma dřevostavbama a neohrožovali tu jejich životnost.
16: Kde myslíte, že má Česká republika v používání dřeva jako stavebního materiálu největší rezervu? Kde by ho dalo se využít mnohem více, než se dělá? Ač třeba i v nějakém soukromém sektoru nebo právě veřejné architektuře? Už stačí jenom krátce.
20: S poslední dobou nějakých 8 let to využití dřeva v rodinných domech třeba stagnuje, tak tam myslím, že by se mohlo zvýšit podíl dřevostaveb.
16: A města, když něco zadávají nějaké své stavby, přemýšlí tady nad tímhletím prvkem? Berou ho v úvahu?
20: Určitě ho berou, jako ty často to je zadání nebo přání, aby to bylo ze dřeva, protože to vidí jinde v zahraničí. Je potřeba se ale připravit na to, že ty dřevostavby jsou často o něco dražší, pokud chceme jako velmi kvalitní dřevostavbu a těch firm, které tu umí realizovat kvalitně, tak taky není tolik.
16: Michal Bureš z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT byl hostem Vědy Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
20: Děkuji, naslyšenou.
8: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Králíkyt, to je nový minerál, který byl nalezen na solných krápnících v Ostravsko-Karvinských dolech. Je natolik drobný, že ho nelze pozorovat ani běžným mikroskopem. Vědci proto k jeho popisu museli využít několik specializovaných metod, včetně měření na synchrotronu. Takzvaný dihydrát chloridu barnatého se tak stal jedním ze 6213 minerálů na světě, které jsou v současnosti popsány a schváleny. Ve vysílání je geolog Jakub Jirásek z katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se na výzkumu minerálu podílel. Dobrý den.
2: Dobrý den.
16: Představte nám králíkyt trochu blíže. Co je to za minerál? Proč se ho takhle pojmenovali?
2: Pojmenovali jsme ho na počest jednoho z našich významných předchůdců, který se minerálům v Ostravsko-Karvinské vlastně oblasti věnoval. A byl bezesporu veliký specialista, já bych skoro řekl, že předběhl výrazně svou dobu, pravidelně publikoval svoje výzkumy v době, kdy to ještě nebylo zvykem, takže my jsme si říkali, že určitě zaslouží tady to zvěčnění v tom, aby po něm byl pojmenovaný vlastně nový minerál.
16: Tak to byl nějaký pan Králík, jestli tedy typuju správně.
2: Přesně tak, to byl pan inženýr Králík, kandidát věd, který dlouhá léta působil na Vysoké škole báňské v Ostravě.
16: Teď už k tomu samotnému minerálu. Králíkyt je submikroskopický. Jak jsem se dočetla, co to znamená?
2: No, submikroskopický vlastně znamená, že by neměl být vidět optickým mikroskopem, což u toho králíku neplatí tak úplně doslova, protože ta hranice těch optických mikroskopů se uvádí, že je někde na 0,2 mikrometru. Ten králíkyt umí být, nebo aspoň ten, co jsme zatím našli, umí být až skoro 100x větší, ale většinou opravdu je submikroskopický, to znamená, že ty jeho částice bývají většinou hodně drobné, ale u nás vlastně ta komplikace nespočívala ani tak v té jeho velikosti, protože dneska řada nových minerálů je velmi drobná, ale vlastně problém je v tom, že on není vidět ještě z druhého pohledu, a to nejenom kvůli té velikosti, ale i kvůli tomu, že vlastně sedí na solných krápnících a ty jeho krystalky mají de facto podobnou barvu nebo je bezbarvý, takže vypadá stejně jako ta sůl pod ním, takže nejde na tom podkladu vidět.
16: Takže jak se vám ho podařilo objevit? Nějakou náhodou? Jak jste ho analyzovali?
2: Objevil ho kolega při, řekněme, rutinní kontrole vzorků, které mohly být zajímavé, ale nemusely, a objevil ho v elektronovém mikroskopu, protože ten elektronový mikroskop jednak umožňuje se na ty objekty dívat s větším zvětšením, ale druhak má i režim, který vlastně umožňuje dát kontrast na základě chemického složení. Takže on ten králík, díky tomu, že má hodně bária, tak se od těch solných krápníků výrazně liší, takže tam svítí jak hvězdy na nebi, ale v optickém mikroskopu je naprosto nenápadný.
16: Existují nějaká vysvětlení, proč se králíkyt vyskytuje právě v Ostravsko-Karvinských dolech?
2: Určitě, je to vysvětlení poměrně jednoduché. V Ostravsko-Karvinských dolech, ale nejenom v nich, ale i v dolech v polské části Hornoslezské pánve, jsou takové velice speciální vody, které pronikají do těch dolů z nadloží. Není úplně jasné, jestli jsou takové solanky, velmi slané de facto minerální vody. existují práce, které říkají, že jsou možná až permské, možná jsou třetihorní, ale jsou velice atypické, co se týče chemického složení. Kromě jiného mají právě i hodně bária a to je ten důvod, proč na konci krystalizace, když už vznikne vlastně z té solanky, z toho přesyceného slaného roztoku, vznikne v tom dole krápník soli, tak na konci se vysráží i ten ještě lépe rozpustný minerál, který my jsme právě popsali.
16: Co tehle objev znamená pro mineralogii nebo geochemii důlních prostředí? Jaké nové směry pro zkoumání i využití minerálu otevřel?
2: No, ukazuje vlastně na to, že tady ta oblast byla dlouhodobě poměrně zanedbávaná, protože to, že tam ty solné krápníky jsou, se už ví, řekl bych, skoro přes 100 let. Ty vody tam pronikají naprosto běžně, ale dlouhou dobu nebyla technika na to, jak tady ty hrozně drobné minerály zkoumat. A v době, kdy ta technika byla, tak zas nikoho nenapadlo, že by něco takového tam mohlo být. On ten králík na těch solných krápnicích nesedí sám, ale je tam celá další mineralogická zoo, která vlastně představuje minerály zvané evapority, to jsou vlastně odpařeniny slaných vod. Ty se u nás, se čekalo, že většina z nich by se u nás ani neměla nikde vyskytovat, ale opravdu tady to prostředí je tak exotické, že tam jsou. Ale samozřejmě je to důležité pro studium toho, co se stane, když ty doly se budou postupně zatápět. A je jisté, že tady ty prvky nějakou dobu vlastně v té vodě, i když velmi, velmi ředěné, se budou vyskytovat a až dojde k celkovému zatopení, tak se budou samozřejmě čerpat pak a přepouštět nějak do povrchových vod.
16: Tak máte asi ještě hodně práce před sebou. Tolik geolog Jakub Jirásek z katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji vám, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
16: Pokračujeme ve Vědě Plus a máme tady další téma. 6 začínajících výzkumníků v Česku získalo prestižní startovací granty Evropské rady pro výzkum. Zřadili se tak mezi 421 začínajících vědců z celé Evropy, kteří tyto granty obdrží. Finanční podpora jim umožní zahájit vlastní projekty, budovat výzkumné týmy a rozvíjet nápady. 2 ERC Starting granty míří na Univerzitu Karlovu, 1 na Masarykovu univerzitu a 3 do Akademie věd. Jedním z oceněných je i Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie, kterého už vítám ve vysílání. Dobrý den.
3: Dobrý den.
16: Gratuluji a hned se ptám, co to pro vás znamená uspět v takové špičkové evropské konkurenci?
3: Tak děkuji. Pro mě osobně má tento úspěch dvě takové roviny. Za prvé, úspěch v takto silné evropské konkurenci, to je pro mě především obrovskou validací naší dosavadní práce, protože to ukazuje, že témata, kterým se my věnujeme, mají skutečně celosvětový význam a mají potenciál posunout do hranice lidského vědění. Zároveň je to ale také obrovský závazek, protože tento grant nám dává svobodu a prostředky soustředit se na špičkový výzkum, ale s tím je vždycky neodmyslitelně spojena také obrovská odpovědnost jednak vůči vědecké komunitě i vůči společnosti, abychom vlastně tyto prostředky proměnili v reálné a důležité výsledky.
16: Tak teď k tomu vašemu výzkumu. Vy hledáte cesty, jak nahradit drahé a vzácné kovy například v moderních OLED displejích. S OLED technologií, abych si to trochu vysvětlila, se řada z nás setkala třeba při výběru televize. Můžete ale vysvětlit, na jakém principu ten displej vlastně funguje a kde přesně v něm tyhle kovy potřebujeme?
3: Tak OLED technologie, ta je v principu postavena na zařízení, které se skládají z mnoha velmi tenkých vrstev. A my, když do OLED displeje pustíme elektrický proud, tak náboje, které vznikají v důsledku působení elektrického proudu, vlastně těmito vrstvami jsou vedeny až k finální vrstvě, ze které vzniká světlo. A právě v této finální vrstvě se nacházejí sloučeniny těžkých kovů a ty zde plní klíčovou roli takzvaných zářičů, to znamená látek, které pomáhají reálně s vysokou účinností přeměnit elektrickou energii na světlo.
16: V těch OLED displejích se používají třeba iridium nebo platina, tedy velmi vzácné prvky. Proč jsou pro tuhle technologii tak vhodné a čím byste je chtěli nahradit?
3: Tak komplexy těžkých kovů, oni umožnili výrazně zvýšit účinnost OLED zařízení, to znamená výrazně umožnili zvýšit podíl elektrické energie, který se daří přeměnit na světlo. A v podstatě před zavedením sloučenin na bázi těžkých kovů byly OLED zařízení limitovány účinností zhruba 25%, nicméně po použití zářičů právě na bázi těžkých kovů můžeme tu účinnost zvýšit až ke 100%. A OLED zařízení tedy v současné době, to je jedna z nejefektivnějších technologií pro přeměnu elektrické energie na světlo a my bychom rádi podobných vlastností chtěli dosáhnout pomocí mnohem běžněji dostupných lehkých prvků, například pomocí sodíku. Využíváme také zinek a nebo také pracujeme na uhlíku v takové speciální konfiguraci.
4: No když zmíníte tyhle ty tři prvky, sodík, zinek, uhlík, no tak to asi se svícením si mnoho lidí nespojí. Co s nimi tedy musíte udělat, aby měli podobně účinné luminescenční vlastnosti?
3: Aha. Tak vývoj nových vysoce účinných luminescenčních sloučenin, to je vždycky velice dlouhá cesta, která zahrnuje nejen přípravu celé řady nových sloučenin, ale hlavně tak, pak také jejich detailní analýzu, například pomocí kvantových výpočtů, ale zejména pomocí detailních a velice sofistikovaných fotofyzikálních měření. A naším cílem je vždycky pochopit vztah mezi chemickou strukturou a právě luminescenčními vlastnostmi. A na základě tohoto pochopení, na základě těchto znalostí, my pak můžeme naše molekuly jemně dále upravovat tak, aby skutečně byly vhodné pro dané fotonické aplikace.
4: Prostě nějaké ty běžné prvky musíte osvítit, laicky řečeno. No, přinese to nějakou úsporu, nebo vlastně co je cílem nahrazení těch vzácných a drahých kovů běžně dostupnými prvky? Aha.
3: Tak naše klíčová motivace skutečně je snížit závislost na těžkých kovech, protože těžké kovy jsou vzácné, jsou drahé, velice často jsou i toxické. Také obrovským problémem je to, že v rámci Evropy my disponujeme pouze velmi omezenými zdroji těžkých kovů. A dalším problémem také je současná geopolitická situace, díky které vlastně cena těžkých kovů je velice těžko předvídatelná. A tudíž při nahrazení těžkých kovů my teoreticky můžeme zlepšit dostupnost, udržitelnost a případně to může vést i na zlevnění klíčových fotonických aplikací.
4: No vůbec se nedivím, že jste dostal ten ERC Starting Grant. Přeju vám hodně štěstí a úspěchů. Tolik Ondřej Mrozek z Ústavu anorganické chemie. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: A na závěr, vědci z Oxfordu a z několika dánských výzkumných institucí zjistili, že ježci slyší ultrazvukové signály. Badatelé míní, že by tato schopnost mohla pomoci ježky varovat před auty. Střet s projíždějícím autem je podle statistik ochranářů nejčastější příčinou smrti kolem třetiny ježků na světě. Jak by případně varovný signál ježek zachytil? Na to se Martina Mašková zeptala zooložky Barbory Černé-Bolfíkové.
21: V té práci se teda ukázalo, že ten ježek může slyšet čas ultrazvukového spektra. A pokud by to byla pravda, tak by se mělo ale taky zjistit vlastně, v jakých kontextech ho slyší. Jestli je to třeba, že za potravou chodí, že vlastně některý hmyz může vydávat v ultrazvukovém spektru signály, tak pak by to nefungovalo jako repelent, ale naopak by ho to mohlo přitahovat. Takže ještě jako musíme trošku zjistit ten kontext. A třeba kdyby byly zvuky, které jsou pro něj nepříjemné, tak by ho to mohl odehnat. Na druhou stranu musíme vzít v potaz i ostatní zvířata, protože taky můžou slyšet v ultrazvukovém spektru, třeba i kočky můžou slyšet ultrazvuky, některé samozřejmě to spektrum je úplně jinde, ale mohlo by se stát, že když se to špatně nastaví, tak pak vám třeba psi budou štěkat celou noc, protože se jim to taky nebude líbit.
22: A ta kočka třeba nepůjde do silnice, tak to by mnozí majitelé uvítali.
21: Bylo by to skvělé, protože vlastně ta silniční doprava je vlastně jako velký problém. Obzvláště u těch ježků, kteří jako ta jejich strategie je taková, že zalehnou a udělají kuličku, tak to proti auto moc účinné není, ale i pro ostatní druhy ta automobilová doprava je poměrně problematická.
22: Myslím si, že za pozornost stojí i vlastně ježčí ucho, myslím. Jan Pačes k tomu poznamenává.
23: Ano, poprvé vlastně byl udělaný 3D model toho ježčího ucha, což bylo teda velmi zajímavé. Hlavně proto, že je překvapivé, že ježek slyší ten ultrazvuk a slyší ho trošku jako jiným takovým způsobem, protože on vlastně to vnitřní ucho má ty kostky k sobě srostlé, takže proto slyší ty vyšší frekvence. Abychom si to zasadili do toho správného kontextu, kdy teda oni se pokoušejí něco vyvíjet, ale tady je to, myslím si, hodně chtěný výzkum ve smyslu tom, že tyhle ty experimenty, jak v automobilové dopravě zabránit srážkám se zvířaty, se dělaly už dřív i jiným zvířatům, třeba právě jelenům nebo těm jelencům, o kterých jsme už dneska mluvili. V Americe se na to už leta prodávají takové píšťalky, které si dáte na auto a jak to auto jede rychle, tak ta píšťalka taky píská, měla by je odrážet. Jo. Nebo u nás si můžete koupit ultrazvukový plašič na krtky. Já jsem to všechno pečlivě prohlížel a na žádnou z těch věcí není certifikát, že by to fungovalo. Hlavně proto, že ta zvířata si na to strašně rychle zvyknou. Takže i kdyby s nějakým experimentu se ukázalo, že to chvilku funguje, tak prostě do 2-3 let si na to ty zvířata zvyknou a bude jim to úplně jedno. Bohužel tady ta šance, že by tahle věc fungovala, je spíš malá.
22: Takže vlastně nejzajímavější nebo unikátně na té studii bylo nejenom to, že tady se jako možná trochu marně pokoušíme odradit ježky od toho, aby jeli do silnice, ale spíš v tom popisu toho, jak ještě ježci slyší.
23: Ano, zaprvé máme tam českou stopu, protože ten přístroj, kterým to 3D dělali, tak to je v přístroji Brna v české firmy, tak to je jako první věc, která je zajímavá pro nás. A ta druhá věc je, že to se dělá takovým způsobem, že se vlastně ten ježek uspí a píchnou se mu elektrody do mozku a za ucho a opravdu se měří ten signál, který přichází. Díky tomu oni opravdu zjistili, až do jakých frekvencí on teda slyší, respektive nějaká nervová aktivita tam je, ale bohužel v tom spektru, kdyby to bylo možné použít, tak on už slyší ten ultrazvuk dost špatně, takže by to muselo být hodně hlas. Kdyby to zase bylo v tom spektru blíže člověku, tak tam už slyší psy, kočky, takže to zase se nemůže používat, protože to by zase z toho všichni ostatní zvířata byly jako nervózní. Takže má to velkou řadu úskalí, je to spíš zajímavost a hlavně to, co je cenné na tomhle tom článku, ani není ta PR stránka, že vymyslíme něco, jak ochránit ježky, ale spíš to, že opravdu vidíme, jak ten ježek funguje, jak mu to ucho funguje. Nerušil by všechny ostatní, tak to teda je velmi nejasné.
16: Molekulární genetik Jan Pačes. Celou debatu Martiny Maškové o tom, jak lidé ovlivňují životní podmínky pro zvířata, uslyšíte v našem pořadu Laboratoř. Účinkují v ní také zooložka Barbora Černá-Bolfíková a student Michal Staněk. Premiéra Laboratoře je v sobotu po 10. hodině, pak si ji můžete poslechnout jako podcast nebo z našeho webu. Ostatně tam najdete i dnešní vydání Vědy Plus. Loučí se Renata Kropáčková.
8: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Ministryně financí připouští snížení schodku v jednotkách miliard. Rusko podle dánské tajné služby připravuje sabotáže na dánském území. Tenistka Kateřina Siňáková vypadla na US Open ve druhém kole dvouhry. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť a teploty až 31 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok by se mohl podle ministryně financí snížit o jednotky miliard korun, ale na Schillerová z hnutí ANO to řekla po jednání s motoristy sobě, kteří žádají 20-miliardové úspory. Jejich předseda Petr Macinka před schůzkou mluvil třeba o pozastavení některých investičních projektů. Tomu se chce ministryně Schillerová vyhnout.
0: Já nevím, jestli chceme, abychom se dívali na kus dálnice, kterou nějak uzavřeme a zakonzervujeme. Určitě bychom omezili ekonomický růst. Ta debata byla vedena naprosto seriózně a věcně. Posloucháme argumenty, říkáme naše argumenty.
11: S výší schodku nesouhlasí taky SPD. Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci dnes podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Slovinsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, čili takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
1: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
11: Dánská tajná služba odhalila přípravu sabotáží v zemi. V rozhovoru pro dánský deník Berlinské to řekl šéf oddělení kontrašpionáže tajné služby PET.
5: Ruské tajné služby podle Emila Grasolma nabízejí na sociálních sítích brigády, které zahrnují například focení různých provozoven. Tato data pak používají při přípravě sabotáží. Konkrétní počet případů nebo jejich cíle Grasolm neuvedl, ruské tajné služby podle něj ale mají zájem o obranný průmysl a organizace, které pomáhají Ukrajině. Společnosti proto vyzval, aby posílili své zabezpečení. Na rozdíl od předchozích varování, podle tajné služby už nejde jen o obecný zájem ruských tajných agentů, ale o přípravu konkrétních operací. Za poslední měsíc zaznamenalo sabotáže také Německo, Itálie, Bulharsko, Polsko nebo třeba Estonsko. Jakub Lucký, Radiožurnál.
11: Sériový vrah Jaroslav Hejna, odsouzený na doživotí, zůstane za mřížemi. Šumperský soud dnes zamítl jeho žádost o podmíněné propuštění. Hejna dostal doživotní trest za trojnásobnou loupežnou vraždu. Za mřížemi je 22 let a 8 měsíců. Doživotní trest mu uložil v únoru 2005 Pražský vrchní soud. Tehdy 23-letý Hejna se stal v té době nejmladším odsouzeným na doživotí v Česku.
6: Tenistka Kateřina Siniaková končí ve dvouhře US Open ve druhém kole. Japonce Osakové podlehla 1-6 v rozhodujícím třetím setu. Utkání Marie Bouskové a Dalibora Svrčiny sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
12: 2-6 a 2-5 z pohledu hry je dartové z Británie v souboji s Marií Bouskovou, která po přestávce půjde servírovat na vítězství v zápasu. Dalibor Svrčina bojuje s Italem Darderem a ztrácí 1-2 na sety. Čtvrtá seda začala před několika okamžiky z New Yorku. David Prouza, Radiožurnál.
6: Hokejisté Plzně vstoupili do Ligy mistrů vítězně. Švédské Regle porazili 4-0. Naopak Liberec prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6. Pardubice hrají proti polským Tychám a je u toho reportér Ota Gutwirt.
13: Hraje se 55. minuta a Pardubice vedou nad polským celkem Tychy 5-0. Z Pardubic Ota Gutwirt, Radiožurnál.
18: Stržení na D11 za Bříství má plánované uzavírky tunelů na D8. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na 20. kilometr. V pravém pruhu opravují vozovku a je to asi na 5 minut. Na D8 z Drážďan do Prahy počítejte od 7:30 se zdržením před tunely Panenská a Libouchec hned za hranicí. Kvůli čištění kamer budou zastavovat provoz a podle informací dopravního informačního centra půjde o 20-minutové uzavírky. Pak policie vždy nechá odjet kolonu a provoz se opět zastaví. Na D1 z Prahy do Brna se uklízí po nehodě za Hvězdonickým mostem. Na 28. kilometru dodávka v příkopu. Čeká se na odtah, uzavřený je odstavný pruh a projíždí se plynule. A u Hodonína opatrně na silnici 432. Za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice auto srazilo cyklistu. A na místě zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Byla by to zase jedna hezká otázka do nějakého kvízu. Kdo byl nejhledanějším teroristou na světě před Bin Ládinem? Správná odpověď: Sánchez, zvaný Carlos, zvaný Šakal. Jeho rodné jméno Ilić Ramírez Sánchez naznačuje, že je před námi zajímavý příběh muže, který míchal levicové kořeny, odpor proti takzvané imperialistické buržoazii a podporu Palestiny. A hlavně ho zajímaly peníze. Když byl v prosinci 97 v Paříži souzen, jako zaměstnání uvedl profesionální revolucionář. Co to znamenalo v praxi, to už ve speciálu portrétů věnovaných terorismu, řekne historik Jan Adamec. Honzo, vítám tě, hezký den.
9: Dobrý den.
7: Kterého do studia pozval a dobrý poslech přeje David Hertl.
8: Terorismus.
10: Zasedání konference ministrů ropného průmyslu členských států organizace zemí vyvážejících ropu bylo dnes v poledne ve Vídni přerušeno ozbrojeným vpádem 5 teroristů, mezi kterými je i jedna žena. Teroristé zahájili v budově palbu z automatických zbraní a zajali 30 rukojmí. Dosavadní zprávy neuvádějí totožnost a záměry teroristů. Při útoku byl zabit jeden příslušník rakouské policie a nepotvrzené zprávy mluví o vyšším počtu obětí. Po incidentu bylo svoláno zasedání rakouské vlády a na vídeňském letišti Švechat byl zastaven provoz.
7: Bylo to doslova pár dní před Vánocemi, 21. prosince 1975, a to, co jste slyšeli, to byla ukázka z rozhlasových novin, které tehdy vysílal Československý rozhlas. Honzo, tenhle případ, tedy přepadení zasedání zemí vyvážejících ropu, to byla asi nejspektakulárnější akce muže, o kterém dneska bude řeč.
9: Ale abychom si to dali tak nějak stručně do souvislostí, ta 70. léta, to jsou podle mě opravdu léta terorismu. To jsou únosy letadel, braní těch prominentních rukojmí, různé atentáty, bombové útoky. Rychle mě napadají jenom různé skupiny jako Černé září, RAF, skupina Bader-Meinhofová, Brigáde Rosse, IRA, ETA. Bylo to období, kdy jsme si museli, nebo možná tedy naši tatínkové, dědečkové, kdy jsme si museli zvykat na to, že terorismus je nějakou součástí toho života?
14: No, na západě určitě bylo to období dost výrazného mezinárodního napětí, kdy v některých těch centrech napětí, jako byl Střední východ, někteří aktéři prostě zvolili nebo se rozhodli jít tou cestou teroru, což vlastně je jakási asymetrická válka, v níž ten aktér slabší, který nemá k dispozici nějakou pravidelnou armádu, se snaží ani ne tak porazit toho protivníka, ale nějakými spektakulárními teroristickými útoky obrátit na sebe pozornost světové veřejnosti, získat v úvozovkách její sympatie, zasáhnout toho protivníka na citlivém místě, vyvolat chaos, nejistotu u té nepřátelské populace. A netýká se to tady jenom palestinského hnutí, ale týkalo se to i radikálních levicových organizací, které vlastně pochopily, že tohle je jeden z možných způsobů, jak resuscitovat takový ten mýtus o té revoluci. Jak do stabilních, relativně spokojených západních společností, v nich i ta dělnická třída zažívá relativní vzestup a blahobyt, jak do nich implantovat ty radikální ideály, ideály revoluce, protože revoluce se rodí spíše z nějakých krizových momentů, jako bylo třeba po první světové válce. Tady ten moment chyběl, takže jedním ze způsobů, jak tuhle revoluční náladu vyvolat, jsou ty teroristické útoky, vyvolávat chaos, vyvolávat pocit neklidu. A je to taktika, kterou používali tehdy v 70. letech a která se opakuje pak v určitých periodách.

0: 50. let nebylo nic neobvyklého, nemusí nás to nějak jako zvlášť překvapovat, tahle fúze mezi tím, že máte úspěšnou kariéru a vyděláváte i dost peněz a zároveň vlastně ale jste přesvědčeným levičákem. Ono je něco jiného být přesvědčeným levičákem v nějaké společnosti, která není levicová, a něco jiného je být levičákem v té společnosti třeba socialistické nebo sovětské. No a on obdivoval Lenina, obdivoval celou tu sovětskou historii od roku 1917. No a své tři syny pojmenoval jmény Iljič, Lenin a Vladimír. Takže jestli se někdy říká, že sudičky vlastně určují osud dětí už od narození, tak tady možná vlastně jejich otec osud minimálně jednoho ze svých synů určil tím jménem.
1: Říká se o něm, že jako malý kluk byl tlouštík a že si z něj děti dělali legraci, což prý ho dohánělo k slzám a jednou prý dokonce zuřivě vykřikl, že celý svět o mě jednou uslyší. V roce 1968 je mu 29 a je přijat na tu slavnou Univerzitu družby národů Patrice Lumumby v Moskvě. Tam uběhla nějaká cesta. Jak se mu podařilo dostat do Sovětského svazu?
0: On vyrůstal pod vlivem jednak katolické matky, která syny nechala tajně pokřtít, a marxistického otce, a velmi záhy zvolil tu levicovou marxistickou cestu. Na druhou stranu ale ta rodina nefungovala úplně ideálně, hodně se stěhovala a on získal poměrně jako dobré vzdělání nejprve přímo ve Venezuele v Caracasu, kde načichl těmi revolučními myšlenkami a získal tím větší afinitu, přestože vlastně přes ty nejrůznější pozdější legendy nějak se neúčastnil nějakého revolučního hnutí nebo nějakých stávek, což bylo typické pro tehdejší studenty na těch latinskoamerických univerzitách. Pak navíc načichl ještě svobodmyslnému Londýnu v 60. letech, který na něj taky samozřejmě zanechal nějaký vliv. Tam bylo důležité to, že nikdy neměl nouzi o peníze, protože jeho otec ho neustále finančně podporoval, ale zároveň ho směroval vlastně k tomu levicovému směru, takže tam byl vlastně neustále tenhle ten, nechci říkat rozpor, ono se to vlastně jako doplňovalo, ale bylo to v něčem paradoxní. No a na tu Univerzitu Patrice Lumumby byl přijat, protože tam se nešlo jen tak přihlásit, tam byl přijat vlastně díky sponzoringu svého otce, ale zároveň přímluvy nebo nějakému si dobrozdání latinskoamerických nebo venezuelské komunistické strany, která mu dala dobrozdání, že je tedy levicových názorů, že by tedy mohl být potenciálním dobrým revolucionářem. A s tímto on tam začal studovat. My to známe i vlastně z dějin těch zahraničních studentů, kteří studovali tady u nás, tu univerzitu 17. listopadu. On se vyznačoval tím, že vlastně měl velké množství peněz, a tím pádem vlastně byl značně nezávislý, ale byl nezávislý i na těch učitelích, i vlastně na té sovětské indoktrinaci, a podle těch svědectví ho více zajímaly vlastně luxusní večírky, pití a vlastně takový nevázaný život, který si navíc mohl v té Moskvě díky těm zahraničním devizám dovolit. Ale že by byl nějakým vynikajícím studentem nebo nějakým prostě uvědomělým komunistou, který by využil tu možnost, aby se tam opravdu jako proměnil v nějakého radikálního prosovětského revolucionáře, na to nic neukazovalo.
1: Nakonec ho ze školy vyhodili a říkalo se, že to byla jenom taková jako zástěrka, že v té době ho chtěla naverbovat KGB, že tedy ten vyhazov měl být důvodem k tomu, aby KGB ho mohla získat, ale prý to není pravda.
0: Oni ho prostě vyloučili za nekázeň, pro údajně protisovětské provokace.
1: Také si pořídil dítě se studentkou.
0: Ano, s Kubánkou Soňou Marinou Oriolou. Ale ukázal se problém v tom, že jakmile začal fungovat jako terorista a jak ty jeho činy nabývaly na intenzitě a na, dalo by se říct, globální v úvozovkách popularitě, tak se CIA nebo jako západní tajné služby snažili ho spojit vlastně se Sovětským svazem. To znamená, ten jeho životopis začali přepisovat a začali vlastně vypouštět do světa informace o tom, že už byl revolucionářem v těch 60. letech, že byl pevně zaháčkován s Kubou a já nevím s kým. A hlavně, že ho tedy v těch 60. letech naverbovala KGB a že tedy ty teroristické útoky jsou vlastně řízené z Moskvy a KGB, což ale nebyla pravda. A později, když se objevily archivní materiály KGB, tak KGB si ho celkem logicky tehdy vyhodnotila jako nespolehlivého, arrogantního, líného, a kvůli té špatné disciplíně a studijním výsledkům ho KGB vlastně zamítla k naverbování nebo k nějaké dlouhodobé spolupráci. A to byl důvod, proč třeba jako neprošel žádnými výcvikovými kurzy na území Sovětského svazu nebo na území východního bloku, protože v této fázi KGB měla především zájem o ty ideové, ty přesvědčené spolupracovníky, jo, kteří vlastně pak může třeba jako tiše implantovat do těch společností západních nebo těch nesovětských a pak je využívat, pak z nich dělat agenty. Z tohohle pohledu Carlos v té ale té době vůbec na to nevypadal.
1: A jak se teroristou stal, o tom si povíme za chvíli.
2: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu

0: www.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: S historikem Janem Adamcem si povídáme o Carlosovi, zvaném Šakal, o člověku, který měl v 70. a 80. letech na svědomí opravdu hodně teroristických činů. Honzo, my jsme ho opustili ve chvíli, kdy je tedy vyhozen z té moskevské univerzity a on zamíří do Bejrútu. Proč právě tam? Víme o tom něco?
2: Tady se vlastně láme ta jeho kariéra a možná bychom se jako mohli vrátit k tomu osobnostnímu profilu. Proč vlastně to dělá? Protože když si složíme ten jeho motiv, tak vlastně hodně svědků říkalo, že Carlosovy motivace nepramení ani tak z revolucionářství nebo z přesvědčení, že chce vyvolat světovou revoluci, ale z touhy po slávě a po uznání, že si tím vlastně jako kompenzuje ty posměšky, že byl tím tlouštíkem, že vlastně všichni tak jako říkali, no to je průměrný líný člověk. Takže z jeho pohledu si říkal, v čem vlastně bych mohl vyniknout, když vlastně nic moc neumím. Když to jako přeženu, kdyby v roce 68-70 v sobě objevil geniální pěvecký talent, tak by se stal zpěvákem a ukojil by tu svoji touhu po uznání, po penězích, po tom luxusním životu. Ale tady zřejmě převážela ta racionální složka, si řekl, no tak co bych mohl tak jako dělat. A v té éře rodícího se terorismu a vlastně toho propustného světa zamířil právě do toho libanonského Bejrútu. Bez pochyby už vlastně měl nějaké kontakty nebo musel nějakým způsobem vědět, kam jde a co tam bude dělat. A tam se dostal do kontaktu s Lidovou frontou pro osvobození Palestiny a s náborářem Basámem Abu Šarifem, který mu údajně vybral právě i to jméno Carlos, což byla vlastně španělská zkomolenina krycího arabského jména Khalil. A tam právě, nikoli v Sovětském svazu, ale tam absolvoval ten vojenský výcvik v Jordánsku a v Libanonu a tam se dostal i pod křídlo šéfa těch palestinských operací nebo těch teroristických operací Wadi Hadáda, kterého pak označoval za svého mistra, za někoho, kdo ho učil. A tam vlastně jako projevil velmi dobré schopnosti, co se týče té střelby, co se týče vlastně teroristického, protože to není jenom, že někoho zabijete, ale musíte se umět ukrývat, musíte umět prostě komunikovat. Připomínám, že Carlos byl velmi dobře jazykově vybaven. On jak vlastně pocházel z jakéhosi kosmopolitního prostředí, velmi dobře a rychle se učil jazyky, takže v tomhle měl velkou výhodu. A najednou se ukázalo, a i ti palestinští výcvikoví instruktoři shledali, že je poměrně schopným a už připraveným, aby zahájil nějaké akce, které pak přicházejí na začátku 70. let.
1: Tou první, tak to je neúspěšný pokus o vraždu podnikatele Edwarda Seafa, což byl šéf Mark Spencer a také čestný viceprezident britské sionistické federace. Tam to ale ku podivu nevyšlo. Pak následuje série mnoha a mnoha útoků, jak si říkal, z těch 70. let. My si připomeneme jenom jeden, možná abychom ukázali, že ne vždy to zkrátka bylo s terorismem úplně jednoduché. Rok 1975 a raketový útok na letadlo společnosti El Al na letišti Orly v Paříži.
3: V lednu 1975 se Carlos zabýval úkolem zničit letadlo izraelské společnosti El Al na pařížském letišti Orly. Cíl pravděpodobně vybral prezident Kadáfí jako jeden z pokusů pomstít ztrátu libyjského letadla, které Izraelci sestřelili do Sinajské pouště. 13. ledna 75 vjeli dva muži v Peugeotu na odbavovací plochu letiště. Vytáhli raketomet zabalený do oranžového plátna a vystřelili na Boeing společnosti El Al, který pojížděl po dráze. Chystal se vzlétnout do New Yorku se 136 cestujícími. Izraelský pilot provedl úhybný manévr, raketa narazila do trupu jugoslávského letadla, které čekalo na cestující do Záhřebu a prorazila jej. Nevybuchla. Lehká zranění utrpěli policista a letuška. Teroristé vystřelili znovu a zasáhli administrativní budovu, kde způsobili značné škody. Pak ujeli směrem na Paříž.
1: Takhle složité to občas bylo. Honzo, my už jsme tady na začátku mluvili o té jeho největší akci z prosince 1975, přepadení sídla OPEC, tedy sídla zemí vyvážejících ropu ve Vídni, kde se svou skupinou zajali 42 rukojmích, včetně ministrů ropného průmyslu několika zemí. Ona ta akce ale nakonec dopadla tak trochu jinak. Pravda, unesli je, ale co se tam stalo?
2: Tady se vlastně začíná ta Carlosova teroristická kariéra trochu lámat v tom smyslu, že má nějaké zadání, má dokonce nějaké ideologicko-politické zadání. Tím zadáním bylo mimo jiné popravit, spektakulárně vlastně jako zabít, zavraždit dva ministry z dnešního pohledu paradoxně saudsko-arabského i íránského, že Írán i Saudská Arábie byly tehdy klíčovými spojenci Spojených států a Západu. Ale místo toho vlastně přistoupil na to vyjednávání a nakonec všechny rukojmí propustil za několika milionové výkupné. Čím si vysloužil vlastně hněv toho svého v uvozovkách mistra Evary Hadáda a byl vlastně jako vyloučen z té politicko-ideologické struktury. A tady vlastně Carlos začíná tu kariéru takového volného renegáta, který si vlastně z toho terorismu dělá biznis.
1: Terorista na volné noze.
2: Který se nechává najímat, samozřejmě s tím správným ideologickým znamenkem, asi by se nenechal najmout CIA nebo Západem, i když co my víme. A začíná vlastně využívat té své proslulosti, peněz a toho, že vlastně si ho může najmout v uvozovkách kdokoliv z té pro něj vlastně jako správné ideologické strany, ať už tím je někdo z východního bloku nebo někdo z té protiizraelské arabské fronty.
1: Ty jsi zmínil východní blok, hned se k tomu dostaneme, jenom ještě řeknu, že právě v téhle době díky románu Frederika Forsytha, který se tehdy našel v Šakalově, no a už to říkám, v Šakalově londýnskému úkrytu, tak právě díky tomu získal od tisku přezdívku Šakal, protože do té doby byl tedy známý pod tou přezdívkou Carlos. Ty chceš něco říct?
2: Já jenom připomínám, že to byla jen shoda náhod, že ta knížka z největší pravděpodobnosti vůbec Carlosovi nepatřila, takže on ji jako nečetl nebo až poté, ale patřila jeho známému. Takže to prvotní, jako, že by si četl Šakala a podle toho pak byl pojmenován Šakalem. Spíš to bylo později, že se vlastně v tom Šakalovi zhlídl a začal vlastně ve své marnivosti se do něj stylizovat.
1: A teď tedy ten východ. On cestoval od 80. let, možná už od 70. do mnoha míst východní Evropy. Mezi lety 78 až 86 často navštěvoval i Prahu, většinou na jeho jemenský pas, kterou ta jeho skupina považovala za ideální místo pro takové schůzky a jakousi logistiku, jakési zázemí. Státní bezpečnost o něm samozřejmě věděla a sledovala ho v rámci nějaké své akce. My si za chvíli řekneme, jakým způsobem byl z Československa vypuzen. A teď tedy logicky otázka, když říkáme vypuzen, on se tady státní bezpečnosti nehodil?
2: On vlastně v zemích východního bloku, jako bylo třeba Maďarsko nebo Československo, on si z nich udělal takovou jako základnu, takže on tam občas pobýval. Víme, že třeba rumunská strana si jej najala na teroristický útok proti rumunské sekci Rádia Svobodná Evropa, ale moc rádi ho na svém území neviděli. Důkazem je i toho, že vlastně mu samotní Sověti v podstatě odepřeli vstup do Sovětského svazu, přestože se o to několikrát dožadoval, a pro ty východoevropské tajné služby byl takovým velmi nepříjemným hostem, protože se zvyšovala šance buď nějakého teroristického útoku, nebo toho, že to Západ odhalí a veřejně vlastně potvrdí tu legendu, že Sovětský svaz a východní blok podporuje Šakala a stojí za těmi jeho teroristickými útoky. V tomhle případě vlastně STB ho velmi pečlivě sledovala. Československé úřady ho moc rádi na svém území neviděli a snažili se ty jeho návštěvy a délky jeho pobytů co nejvíce snížit a eliminovat.
1: Což se nakonec tedy v roce 1986 jaksi zvrhlo v to, že skutečně státní bezpečnost Šakala z Prahy vypudila. Jak se to stalo, o tom velmi pěkná ukázka z knížky Daniely Richterové.
3: Státní bezpečnost vyslala do hotelového pokoje teroristů své muže. Vydávali se za protokoláře ministerstva zahraničních věcí. Teroristům vysvětlili, že jsou v ohrožení a bylo by nejlepší opustit Československo. Carlos propadl zuřivosti. Poučoval o svých ideologických zásadách, chlubil se mocnými spojenci a obvinoval svůj nejbližší okruh ze zrady. Neúprosní důstojníci STB informovali teroristy, že do Československa byli vysláni agenti francouzských speciálních služeb, aby je zlikvidovali. To změnilo náladu a teroristé souhlasili s odjezdem. Nešlo o střelbu naslepo, ale o pečlivě připravený scénář, který hrál na Carlosovy obavy. Trik zabral. Důstojníci STB pak eskortovali Carlose a jeho spolupracovníky na ruzyňské letiště, kde nastoupili do letadla do Moskvy. V Praze věděli, že jim nezbývá, než Carlose vyhnat. Západ bedlivě sledoval přístup sovětského bloku k teroristům. V polovině roku 1984 si náměstek ministra zahraničí Spojených států Mark Palmer předvolal velvyslance klíčových států sovětského bloku a sdělil jim, že Washington si je vědom, že osoby jako Carlos Chacal jsou těmito zeměmi chráněny.

0: Honzo, slyšeli jsme, že nasedl do letadla do Moskvy. Ty jsi ale říkal, že Moskva se už v 80. letech velmi důsledně bránila tomu, aby tam přiletěl. Jak to dopadlo?
1: On se do Moskvy dostal, ale jenom do transitní zóny a pak našel útočiště v Sýrii u prosovětského spojence Hafiza Asada. Tam vlastně byl až do začátku 90. let, kdy Sýrie vlastně přestala i pod tlakem západu Karlose krýt a poskytovat mu azyl a on pak musel složitě hledat cestu ven a nakonec se usadil v sudánském Chartúmu, odkud byl ale v roce 1994 za poměrně jako dramatických okolností, ještě snad během operace pod vlivem anestetik, vlastně předán sudánskými úřady Francii, protože Francie měla na Karlose mimořádně spadeno za velké ponížení, které jí způsobil v roce 1975, kdy při jedné kontrole zastřelil dva agenty francouzské kontrarozvědky a jednoho těžce zranil a od té doby vlastně to bylo pro Francii takzvaně osobní. To nebyl jen tak nějaký terorista.
0: Čili oni po něm šli a věděli, že v tom Sudánu
1: je. Oni to věděli. Oni vlastně jako ten jeho pohyb celkem jako monitorovali. Tam byla jen otázka, jak se k němu dostat a on v tom Chartúmu nějak prodělával nějakou operaci a ještě vlastně pod vlivem anestetiky ty sudánské úřady prostě toho využili a odvezli ho dále a na letišti ho předali francouzským agentům.
0: Od toho roku 94 byl ve Francii vězněn, až v roce 97 se dostal k soudu a postupně byl odsouzen v průběhu několika let ke třem doživotním trestům za vraždy a bombové útoky z 80. let. On sám se označil u soudu za profesionálního revolucionáře v leninské tradici. Podle všeho má na svědomí asi 83 lidských životů. Mimochodem, litoval toho někdy?
1: Nelitoval. Byla to součást teroristicko-revoluční toho obrazu, že to vlastně byly oběti nezbytné. On vlastně ten terorismus neustále kryl tím revolucionářstvím. Jenom ještě k tomu číslu, přímo on zodpovědný byl za 24 mrtvých, těch 83 je připisováno lidem, kteří působili spolu s ním při nějaké teroristické, ale přímo víme, že těch 24 lidí on zabil, nebo byl přímo na místě, kdy došlo ke smrti a zraněno bylo 257 osob. Tam ještě je potřeba dodat tahle zranění a tyhle lidi, kteří byli postiženi těmi teroristickými útoky.
0: Mimochodem, na několika fotografiích on se objevuje v takovém baretu, malinko to jakoby zavání podobou s Che Guevarou. Víme něco o vztahu nebo případné inspiraci tímhle člověkem?
1: No, Carlos se do něj stylizoval a zrovna při útoku ve Vídni v prosinci 1975 si speciálně vlastně nechal narůst tu bratku. Ve vídeňském butiku si pořídil ten černý baret, který nosil nakloněný na stranu a tím vlastně chtěl jako na jednu stranu se v fuzovkách přiživit na tom Che Guevarově mediálním obrazu a zároveň vlastně mu vzdát takhle poctu, že on je tím pokračovatelem a pokračuje v tom revolučním odkazu Che Guevary.
0: Chybělo mu zkrátka už jen to tričko. Tak to byl dnes Jan Adamec a vyprávění o teroristovi Carlosovi zvaném Šakal. Honzo, díky, že jsi přišel do studia, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Valérie Racmanová a Jiří Flosman. K našemu pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také na dalších podcastových aplikacích. No a David Hartl se loučí s přáním dobrého poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Hovory. Psycholog Daniel Tůma zkoumá psychopatické črty osobnosti.
3: Jsou lidé, kteří dokážou být strategičtí, narcističtí, velmi nebezpeční, ale zároveň dokážou být i empatičtí. Ještě před 8-10 lety jsme věřili, že většina psychopatů nemá žádnou empatii.
2: Tuto kombinaci odborníci nazvali temná empatia.
4: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi, další se budou postupně přidávat. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka. V Bělehradě přistálo letadlo z Hágu přepravující tělo válečného zločince Ratka Mladiče, informují o tom srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si v nizozemském Hágu odpikával doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v 90. letech. Pohřeb bude v srbském hlavním městě na začátku příštího týdne. Paliva v Česku dál zdražují, benzín čerpací stanice prodávají za 42 korun a 34 halířů. To je o 28 halířů víc než před týdnem. Naftu řidiči natankují o 11 halířů dráž, litr nafty stojí v průměru 45,89. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Paliva výrazně zdražují od března, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Stát přestal ceny regulovat v červenci. A policisti našli 85-letého seniora, po kterém od úterý pátrali v Karlovarském kraji. Podchlazeného muže pomohl najít dron, do péče ho převzali zdravotníci. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Jan Bílek. Tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na US Open postoupila do třetího kola. V něm se utká s Polkou Świątekovou. Naopak Kateřina Siňáková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakové ve třech sadách. A hokejisti Pardubic a Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Regle 4-0, Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
6: Zavřená D8 v tunelech a chodci na D1 za Větrným Jeníkovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je uzavřená před tunely Panenská a Libouchec a provoz stojí kvůli čištění kamer v tunelech. Uzavírky budou opakované a potrvají vždy asi 20 minut. Mezitím vždy nechají rozjet kolonu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy dejte pozor za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru stojí dodávka. Od ní jdou stoupacím pruhem dva lidé.
7: Těsně za tou dodávkou začíná stoupací pruh a není tam připojovací. Jo, takže oni jdou jakoby úplně těsně kolem dálnice, tak aby je nikdo nesejmul.
6: Na D11 z Prahy do Hradce Králové se zdržíte za odbočkou na Lysou nad Labem. Od 18. kilometru se tvoří kolona, která pokračuje až do zúžení na 20. kilometr. Zdržíte se 5 až 10 minut. A na D1 z Prahy do Brna opatrně za Hvězdonickým mostem. Na 28. kilometru vyprošťují dodávku z příkopu. Zabraný je odstavný pruh, projíždí se plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 18 až 13 stupňů, zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Česko má první návrh rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem 389 miliard korun a překvapil nejen opozici a odbornou veřejnost, ale dokonce i koaliční partnery hnutí ANO. Měla ministryně financí Alena Schillerová možnost sestavit rozpočet s nižším schodkem? Kde se dá šetřit a kde se naopak šetřit nemá? Tak to jsou otázky pro našeho dnešního hosta, kterým je rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Petr Dvořák. Vítejte ve studiu.
9: Děkuji za pozvání po prázdninách.
8: Řeč bude také o školství a o tom, jak vážně to tato vláda myslí s podporou vzdělávání. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
8: ...389 miliard. Číslo, které jsme vyhlíželi celé léto a které vyrazilo dech většině odborné veřejnosti, protože tak vysoký schodek rozpočtu na rok 2027 nečekal téměř nikdo. Ministryně financí Alena Schillerová ale tvrdí, že nic lepšího nejde nabídnout.
10: Pokud bychom nepřistoupili k vyššímu schodku, chytili bychom Česko do pasti zakonzervovaných staveb, nedostupné zdravotní péče a ekonomické stagnace. Ve výsledku bychom za to zaplatili podstatně více. Přechodné zvýšení schodku proto nemá absolutně žádnou jinou alternativu.
8: Obhajuje ministryně financí schodek ve výši 389 miliard korun. Ten cupuje především opozice.
11: Je to covidový rozpočet v době, kdy covid nemáme. Je to válečný rozpočet v době, kdy tu válka není. A je to druhý nejvyšší schodek rozpočtu v historii České republiky i ve srovnání, kdy jsme tu třeba zažívali přírodní katastrofy, jako byly povodně.
8: Říká třeba Jan Skopeček z Občanské demokratické strany. Ale padají slova o rozpočtovém armagedonu, rezignaci na zodpovědné rozpočtování nebo dokonce o socialismu. Netrvalo ani 24 hodin a proti takto vysokému schodku se ozvaly i menší koaliční strany, které návrh na vládě schválili. Experti kritizují druhý nejvyšší schodek v historii, že jej vláda navrhuje v době, kdy česká ekonomika roste, inflace i nezaměstnanost jsou nízké. Pane rektore, z vašeho pohledu, jaký je ten navržený schodek?
12: Přívlastky, které by se k tomu dali přidat, je jich asi hodně. Já bych zůstal u toho čistě ekonomického pohledu a tam bych možná řekl, že to je rozpočet, který je v rozporu s ekonomickými zásadami, jak by rozpočet měl v situaci, v které česká ekonomika se nachází, vypadat.
8: A v čem je rozporný s těmi zásadami?
12: No, ten základní problém je tam v tom, že tam ten deficit, který je pro takovou situaci obrovský, ale možná jako nedívejme se na to jenom z pohledu jako jednoho roku. Ten problém je v tom, že skutečně my ten trend zvyšování deficitu tady máme již několik let a samozřejmě tento rozpočet v tom nejen pokračuje, dále ho prohlubuje a já nevidím si to na konci tunelu, které by nám ukazovalo, že to bude lepší. A toto je ten problém, protože si musíme uvědomit, že ekonomika je v dobré kondici a měli bychom se spíš připravovat na to, že bude hůř.
8: No, ona ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že je to maximum možného za stávající legislativy, protože více jak 97% výdajů, které jsou v tom návrhu rozpočtu, jsou takzvané mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje, to jsou tedy výdaje, které jsou ze zákona povinné. Je to tak, že by se ten rozpočet dal jenom s velkou obtíží navrhnout s nižším schodkem?
12: Dal by se navrhnout s nižším schodkem, ale samozřejmě ty dopady, které by to mělo, tak nebudou určitě pro spoustu veřejnosti, pro spoustu lidí, pro třeba i firmy a tak dále, úplně příjemný. To je potřeba si přiznat, že snížit výdaje samozřejmě znamená někomu nedát peníze, na které byl zvyklý, respektive které očekával. Ale já si myslím, že ještě jednu věc, ono, ty mandatorní výdaje ve většině případů jsme si také nastavili my. To není něco, co nám sem jakoby spadlo. Jo? To znamená...
8: To samozřejmě, ale jako ten legislativní proces na tu změnu těch zákonů, které určují ty mandatorní výdaje, je nějaký. A pravda, že tato vláda už stihla přijmout některé zákony, které považovala za důležité, ale ty zákony, které by ošetřovaly ty mandatorní výdaje, tak ty přeci jenom musí projít řádným legislativním procesem, nebo aspoň by měly projít řádným legislativním procesem a ten nějakou dobu trvá. Takže podle té stávající legislativy tam je prostor 3%.
12: Ano, to je pravda, ale já jsem právě neviděl, že by se vůbec vláda pokusila přijít s návrhem nějakých změn zákonů, které by směřovaly tímto způsobem. Jo. Zatím se o nich akorát mluví, konkrétnější návrh si myslím, že nikdo neviděl.
8: Na druhou stranu opozice, například předseda ODS Martin Kupka, tvrdí, že by byla ODS schopna dodržet rozpočet i podle těch předchozích rozpočtových pravidel, tedy se schodkem o 200 miliard nižší, než máme dnes. Bylo by to reálné, když už jsem zmínil ty zákonné mandatorní výdaje, mít schodek, který by byl jenom 150 miliard pro ten příští rok?
12: Bez změny některých zákonů by to bylo velmi obtížné, ale samozřejmě pokud by se nad tím začalo pracovat s nějakým předstihem, tak by se dali stihnout i možná změny některých zákonů, které by k tomu vedly. Ale je otázka, jestli by k tomu i ODS měla odvahu to udělat.
8: My v těchto dnech ale vidíme jakési nalezení odvahy u menších koaličních stran, protože ty označili ten finální navržený schodek, tedy 24 hodin poté, co to jejich ministři na vládě odsouhlasili, tak ho označili za nemožný, nereálný a že budou muset někde škrtat a hledat nějaké úspory, budou o tom jednat. Co vám to jako ekonomovi říká, že se vlastně tyto dvě vládní strany ozvaly 24 hodin poté?
12: Je trochu pro mě těžko pochopitelné, jak je možné, že někdo před volbami sliboval něco a potom vlastně z toho tak rychle vycouval.
8: Tak to už je naše politická realita posledních
12: dekád. Vím, ale toto je právě to, že vlastně ta cena slova je jako dneska strašně nízká, protože tam je potřeba si uvědomit, že ta znalost té situace určitě měl každý už i před volbami. Nelze se vymlouvat na to, že to zjistili někteří až potom.
8: Vláda tvrdí, že to je investiční rozpočet, který nám zaručí růst ekonomiky v příštích letech, vydatný růst ekonomiky. Když se podíváte na ty místa, kam se ty největší prostředky směřují, je to dobře nastavené, tedy, že jdou do obrany, pravda, do školství, podle posledních informací není až tolik, jak se očekávalo, do zdravotnictví, navýšení plateb za zdravotní pojištěnce. Jak se na to díváte, na tu strukturu toho návrhu?
12: Ta otázka není úplně jenom tak, jak ji říkáte. To znamená, když se budeme ptát, jestli tam by se mělo dát, tak si myslím, že v každém případě najdeme, že to má nějaké odůvodnění pro někoho větší, pro někoho menší. Ta otázka musí znít tak, chceme-li tam ty peníze dát, jestli je máme. A pokud je nemáme, tak si myslím, že i kdyby to bylo věc, která je bohulibá, tak to udělat nemůžeme. A tady se mi právě zdá, že my řešíme akorát, na co je potřeba dát, na to všichni kývají a jak si se zapomíná na to, kdo to zaplatí. A z čeho se to zaplatí?
8: Takže ta teze, že vyrosteme z dluhu, s tou nesouhlasíte?
12: To je teze, která je taková líbivá, jo, protože když budete chtít zdůvodnit, aby to všichni přijali, tak řekne, ano, vyrosteme z dluhu, ono to zní krásně, protože to každý si řekne, to je perfektní, to se mi v zásadě netýká, to bude samo. Akorát si potřeba si uvědomit, že odhady jsou takové, že plus 1% bod nárůst HDP meziroční se projeví v příjmech státního rozpočtu někde kolem 25 miliard. A tam je potřeba si uvědomit, že jaký máme ten deficit, tak z toho nám to logicky nevychází, že by to mohlo se růstem pokrýt.
8: My už také víme, dopředu to bylo deklarováno, že v příštích letech ale mají následovat rozpočty se schodky nižšími. Ze střednědobého plánu víme, jakým tempem, na ten příští rok je to 350 miliard, na ten další dokonce jen 250 miliard. Tedy poměrně razantní tempo snižování těch schodků. Je to reálný plán a vlastně reálný závazek vlády, když nám to slibuje?
12: Já jsem zatím žádný reálný plán neviděl, jo, protože to je víceméně jako přání, ale čím to bude podloženo, respektive na základě čeho se toho má dosáhnout, to zatím nevidíme. Vidíme zatím takové jenom jednotlivosti zase, které jsou svým způsobem líbivé. Šedá ekonomika, daň z hazardu a podobně. To každý zase vnímá, že to je pozitivní, akorát si musíme uvědomit, že z hlediska řešení problému je to marginálie. To jsou věci, které přinesou do rozpočtu, kdybych to řekl ve vztahu k tomu deficitu, drobné. My potřebujeme vést tu diskuzi o těch zásadních věcech, které nám skutečně ten strukturální deficit pomohou vyřešit nebo nastaví tu cestu k jeho řešení.
8: To jsou daně?
12: Primárně si myslím, že bychom se měli zabývat stránkou výdajovou, ale v situaci, v které jsme, tak si já dost dobře neumím představit, že by se řešení obešlo bez toho, že sáhneme na ty daně.
8: Zůstaňme tedy ještě u toho schodku. Když vezmeme ten výhled, který jsme řekli, sečteme tyto schodky za ty 4 roky, tak na konci této vlády bude mít Česko dluh o 1 bilion a 300 miliard vyšší. A to ještě nepočítáme takzvané únikové doložky, které vládě umožňují půjčit si další desítky a možná až stovky miliard korun ročně mimo ty schodky. Jen pro rok 2027 je to v obraně třeba dalších 30 miliard korun. Co pro Česko a jeho veřejné finance znamená takovéto tempo zadlužování? Když to odhadnu, tak bychom byli zadluženi zhruba 5 biliony na konci toho vládního funkčního období. Můžeme si to dovolit?
12: Ono, krátkodobě asi ano, protože vidíme, že opravdu jsou státy, které jsou na tom ještě hůře. Akorát, že tady je potřeba říci, že my máme výchozí situaci nebo tu současnou situaci lepší, ale měli bychom ji využít k tomu, že ji nebudeme zhoršovat, protože v této situaci to řešení je ještě snazší. Pokud půjdeme touto cestou vyšších deficitů, tak to nemůžeme zdůvodňovat tím, že podobně jsou na tom jiné státy. To nám příliš nepomůže potom v tom řešení a bude nám to vytvářet situaci, která bude z hlediska řešení mnohem, mnohem obtížnější, s většími dopady a pod větším stresem a tlakem. To je ten problém.
8: Já se ptám i z důvodu, dejme tomu, nákladům, které jsou spojené se zadlužením Česka. To velké zadlužení to samozřejmě prodražuje. Už za minulé vlády jsme na úrocích z toho našeho zadlužení platili více než 100 miliard korun. Ročně podle ministerstva financí letos zaplatíme jen na úrocích 110 miliard a v tom roce příštím 130 miliard korun. Ale třeba bývalý premiér Petr Nečas za ODS v České televizi připomněl, že podle něj ta zátěž bude ještě vyšší.
11: My nebudeme příští rok pouze vydávat dluhopisy za těch 389 miliard korun deficitu. Tam je dalších zhruba 320 miliard státních dluhopisů, které jsou splatné v roce 2027, včetně zhruba 150 miliard, poloviny z nich, které jsou ty desetileté dluhopisy vydané v roce 2017, ale s kuponem 0,25%. Čili dneska se budou obchodovat někde okolo 5%. Čili vemte si, to je 16-17 násobný nárůst úroku. Každý si může spočítat, co by mu to udělalo s jeho hypotékou, když by se mu zvedlo o 4% body úročení hypotéky. Čili to bude velmi dramatické. Budeme-li vycházet z optimistického předpokladu, že ty výnosy dluhopisu budou stejné jako v letošním roce, to znamená někde těsně nad 5%, tak jenom na dluhové službě je to příští rok 35 miliard korun.
8: Propočetl bývalý premiér a předseda ODS Petr Nečas. Já připomenu, že aktuálně Česko za desetileté dluhopisy platí 5,17%, což je třeba o 2% body více než v Německu, které je na hraně ekonomického růstu. Jak velkým problémem je vlastně ta obsluha státního dluhu? Je to něco, co ještě můžeme zvládnout, protože to tempo ceny toho dluhu se zvyšuje a stává se už zásadní položkou státního rozpočtu. Hmm. Připomenu například, že rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj je pouhých 20 miliard a my budeme 130 miliard platit věřitelům za to, že jsme si v minulosti půjčili.
12: To číslo je obrovské a myslím si, že z pohledu právě úrokového zatížení by si každý měl dívat na to, jestli se vyplatí, jestli je opravdu nutné, aby výdajová stránka, respektive ten deficit byl tak vysoký, protože to je zátěž, kterou poneseme a jak jste se ptal, jestli uneseme, no musíme, protože úroky z dluhu se platí vždycky na prvém místě a z toho vyplývá, že pokud úrokové náklady porostou, jakože zatím nic nesvědčuje, že by tomu tak nebylo. A v té chvíli je jasné, že bude ukrajovat z toho rozpočtu, v kterým těch peněz je málo, stále větší podíl.
8: Proč máme vlastně o tolik vyšší úroky než třeba Německo, dá se to říci? Jsou to téměř 2% body, což je dost vysoký rozdíl. A Německo, jak v posledních letech a měsících stále je na hraně nějakého ekonomického solidního růstu, potácelo se na hraně recese, když to Česko tím obdobím prošlo poměrně, dejme tomu, s kytičkou v klopě.
12: Ano, tak ono v Německu mělo vždycky jako lehce nižší nebo někdy významně nižší úroky.
8: Ale ne o tolik.
12: Ne o tolik. Já si myslím, že tam bude celá řada faktorů, kterou bude hrát roli. Samozřejmě primární Německo má dluh eurech, my máme dluh korunách, úrokové sazby na koruny jsou dneska vyšší a z toho logicky potom vyplývá i to, že stát, který si půjčuje primárně v korunách, tak platí vyšší úroky. Ale těch faktorů, které to budou ovlivňovat, tak bude víc a samozřejmě bude tam hrát podle názoru i roli ten výhled do budoucna, který po vývojem rozpočtu u nás máme.
8: A je tedy šance, že by ty úroky, které platíme v dohledné době, klesly aspoň trochu níže. Připomenu, že ještě před covidovým obdobím, a jak to vlastně zaznělo i v té citaci expremiéra Petra Nečase, jsme měli úroky 0,25% a nyní máme 5,2%.
12: Ano, ten rozdíl je obrovský. Já si myslím, že by to muselo být spojeno s tím, že centrální banka bude mít možnost snižovat úrokové sazby. A tam já zatím ten výhled nevidím takový, že by k nějakému významnějšímu úrokových sazeb centrální banka mohla sáhnout, protože nebezpečí inflace tady stále je.
8: A pomáhá tomu nebezpečí inflace i ten vysoký schodek, který naordinovala naše vláda, protože ona a v celku popravdě i statistici i ekonomové dávají za pravdě, že ona pomohla s inflací hodně tím, že na sebe vzala poplatky za obnovitelné zdroje energie, takzvané POZE.
12: To ano, protože to se vám logicky projeví v cenách. Na druhou stranu zase, pokud je to na dluh, tak je to takový začarovaný kruh, že ono se vám to tam zase později vrátí. Jo, takže tady já si myslím, že centrální banka logicky musí být opatrná a bude opatrná. Ono je to takový trochu paradox, mnohdy slyším kritiku právě vysokých úrokových sazeb a na druhé straně ty, kteří kritizují, se současně chlubí nízkou inflací. Jo, takže to je takové, že by si asi každý přál mít velmi nízké sazby a nízkou inflaci, ale to bohužel není tak jednoduché.
4: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Naším hostem je ekonom Petr Dvořák a tématem navržený rozpočet pro rok 2027 i se schodkem 389 miliard korun. Ekonom Jan Švejnar, náš pravidelný host, dlouhodobě zdůrazňuje, že není až tak důležitý ten schodek rozpočtu samotný, ale to, kam vláda investuje ty půjčené prostředky. Sama vláda tvrdí, že tento rozpočet je proinvestiční, opozice tvrdí, že tomu tak není a v poměru k HDP tyto investice dokonce klesají. Jak moc je tento rozpočet investiční?
12: No, ono je tady trochu problém v tom, že co budete považovat za ty investice. Tam si každý trošku dává něco jiného a ta souměřitelnost meziroční není úplně jednoduchá. Je pravda, že na investice do dopravní infrastruktura například, ale svým způsobem i do některých zařízení, které jsou spojené s bezpečností státu, respektive zdravotnictví, jdou prostředky, tak jak to představila paní ministryně. Takže to je meziroční nárůst. Ale je potřeba si uvědomit to, že prostředky na investice se zvyšovaly vlastně meziročně skoro každý rok. A možná ještě jednu věc bych připomněl. My nemáme jako malý podíl výdajů, které na investice. To když srovnáme mezinárodně, tak jsme na tom i lépe. Akorát, že se nám to jako nějak nepromítá v celkovém růstu té ekonomiky dosud. Jo? Takže ono
8: a
12: jako
8: víme proč?
12: No, souvisí to asi s tím, že ta efektivnost, produktivita naše není zatím taková, jaká je třeba v některých těch vyspělých zemích. Jo. A toto je ten problém, protože ono to samotné číslo investic jakoby vám úplně jakoby neřekne všechno, protože tam záleží právě zase na efektivitě těch investic. Tam souhlasím s panem profesorem Švejnarem, že kam to půjde je velmi důležité, ale současně dodávám i ta výše toho deficitu je důležitá. To určitě nejde říct, že není důležité, ale kam to půjde a za jakých podmínek, dejme tomu, ty dálnice třeba stavíme. Jo. To je také důležité.
8: Když jste zmínil dálnice, Alena Schillerová mluví o tom, že pokud by ten schodek nebyl tak velký, nemohly by pokračovat tyto infrastrukturní projekty, musely by se konzervovat, zastavovat. Už to by přineslo obrovské náklady. Jak tedy se dají obhájit právě tyto infrastrukturní investice? Jsou tedy ty, které v tom rozpočtu a v tom schodku toho rozpočtu vlastně nemají vadit?
12: Ono je to zase takové, co se rádo prodává, protože když někomu řeknete, my investujeme, tak to zní lépe, než my si půjčujeme na to, abychom tady mohli fungovat a zaplatili mzdy. Takže z tohoto pohledu si myslím, že je jasný ten akcent, který tam na to se dává a nespochybnuju ani ten přínos. Ale na druhou stranu musíme si uvědomit, že i ty investice musí být ve výši a v rozmezí, na kterou máme. Jinými slovy, nemůžeme jako zase říct, že dobře, teď jsme si tady připravili tolik a musíme na to ty peníze dát. Jinými slovy, tam je to zase spíš o nějaké té úvaze a dlouhodobějším plánování, tak abychom plánovali rozsah investic, včetně těch dopravních staveb, na které budeme mít rozumné finanční krytí.
8: Platí toto i o školství, protože tam se ještě povede vyjednávání. Ministr školství Robert Plaga plánuje v září s ministryní financí Alenou Schillerovou, svou stranickou kolegyní, jednat o rozpočtu pro jeho rezort, který je na ten rok 2027 navržen na 288 miliardách korun. Ministr říká, že potřebuje vyjednat dalších 6 miliard, aby aspoň splnil ty závazky, které má odborníci ze vzdělávacího oboru, například zástupci už 25 organizací, které působí ve vzdělávání v létě, propočetli, že pokud by měla vláda splnit své závazky, tak ten rozpočet by měl být ve výši 334 miliard korun. A teď mluví o tom, že alespoň 300 miliard je minimum, které pokryje ty základní věci. Platí tedy i o tom, že školství má na tom být stejně jako ta infrastrukturní doprava a máme si v něm dovolit to, co můžeme a ne to, co chceme?
12: Tady jsem trošku ve střetu zájmu, protože přeci jenom jsem v čele jedné z našich univerzit a ve školství pracuji dlouhodobě. Je to o těch prioritách a samozřejmě je to i o tom, jak si představujeme ten vzdělávací systém. A tady si myslím, že ta vazba mezi kvalitou vzdělání a vůbec celkovou prosperitou, ta si myslím, že je jednoznačná a je prokázaná. A z tohoto pohledu si myslím, že vzdělání a výdaje na školství by skutečně mělo dlouhodobě a u všech vlád být tak, abychom byli schopni udržet a zabezpečit kvalitní školství. A z tohoto pohledu bych řekl, že tak, jak je to nastaveno v současné době, tak je jasné, že ty prostředky, které tam na to půjdou, tak nebudou zabezpečovat nějaký další rozvoj školství v České republice.
8: Takže se dá říct, že 288 miliard do školství, nebo neříká nám o vládě, že pro ní je školství prioritou, je to tak?
12: Bych byl objektivní, tak třeba si říct, že jak máte ten systém toho školství nastaven. Jo? Jinými slovy, je to o tom, jaké služby pro koho vlastně školství má poskytovat a z tohoto pohledu tak, jak je to nastaveno teď, ať už vezmete základní, střední i vysoké školství, tak je jasné, že pokud máme být konkurenceschopní, nabízet kvalitní vzdělání, být adekvátně zaplacení pedagogové, protože většina těch výdajů je samozřejmě na mzdy, to znamená, aby tam skutečně to táhlo lidi, kteří jsou schopni předávat a učit mladou generaci, tak z toho chvíli ty prostředky na to nestačí.
8: Pane rektore, vy už musíte mít přehled o školním roce 26-27, takže vy musíte mít i přehled o tom, jak by na vás takovýto rozpočet dopadl na ten rok 27. Co by to například znamenalo pro Vysokou školu ekonomickou? Byl by to pro ní nějaký problém?
12: No, znamená to, že vlastně meziročně se nám ten rozpočet příliš nezvýší a z toho vyplývá, že řada výdajů, nákladů, které máme, tak spíš rostou a bude to znamenat, že musíme zase hospodařit s tím, co bude mít, to znamená získávat jiné zdroje, což není vůbec jednoduché a samozřejmě snažit se klást důraz na to, co je pro tu školu podstatné, protože je to opravdu jako obtížné, zejména z hlediska toho, že ten tlak na vysoké školy dneska, aby šly kvalitou mezinárodně nahoru, je poměrně velký a je správný, jak chci říct. A tam je potřeba si uvědomit, že máme měli konkurovat v rámci Evropy, v rámci světa, tak se to bez adekvátního finančního zajištění nedá dělat. Nejsme schopni přilákat kvalitní profesory ze zahraničí, nejsme schopni posílat na zahraniční stáže, tak jak bychom si třeba přáli a řada dalších těchto věcí se nedá potom takovým rozpočtem splnit.
8: Navíc ministr školství Robert Plaga argumentuje také tím, že přichází generace takzvaných dětí, Husákových dětí, tedy velmi silné populační ročníky, které budou mířit na vysoké školy a jde o to zachytit i kapacitně tuto vlnu demografickou, aby se Česko posunulo i v tom podílu vysokoškolsky vzdělaných lidí, které je jedno z nejnižších v Evropské unii, bohužel. Jak důležité tedy je, aby minister Plaga v tom září při tom jednání uspěl a vyjednal další miliardy navíc?
12: Pokud máme zabezpečit vysokoškolské vzdělání pro přibližně podobný podíl končících středoškoláků, jako tomu bylo v minulosti, tak to samozřejmě bez zvýšení rozpočtu nejde. Můžeme ještě možná říct jednu věc důležitou, že při dodržení a zachování kvality to nejde, jo, protože je potřeba si uvědomit, že teoreticky můžeme říct si dobře, tak my jich přijmeme trochu víc a budeme jich mít na těch přednáškách ne 100, ale 200, 300, akorát, že tam je potřeba si uvědomit, že toto je jedna z těch věcí, která se potom negativně právě projímá do té kvality toho studia, není tak čas individuálně pracovat, nejsou potom takové možnosti právě na to, na co kladou dneska důraz zahraniční univerzity, znamená ten bezprostřední kontakt učitelů se studenty. A toto je potom ten problém.
8: A také by se mohlo stát, že ještě více studentů nedokončí vysoké školy, což je jeden z problémů českého vysokého školství. Uvidíme, co se ministru školství podaří vyjednat. Já pro tuto chvíli děkuji rektoru Vysoké školy ekonomické v Praze Petru Dvořákovi, který byl naším dnešním hostem. Díky moc.
12: Já děkuji a zdravím všechny posluchače.
8: A obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
13: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
14: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V aplikaci EZ Karta pacienti nově najdou termíny prohlídek i výsledky svých vyšetření. Maďarsko zveřejní jména tisíců informátorů komunistického režimu. Fotbalista Tomáš Čvančara bude do konce sezóny hostovat v Hradci Králové. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. A teploty zítra až 31 stupňů.
14: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V aplikaci EZ Karta jsou nově dostupné výsledky laboratorních vyšetření nebo přehled preventivních prohlídek. V budoucnu by mohla obsahovat také elektronické žádanky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO vysvětlil, že ministerstvo je chce propojit i s dalšími systémy.
15: Plánujeme to provázat i s národním monitoringem čekacích dob, to znamená, budeme schopni vědět například, jak dlouho se čeká na magnetickou rezonanci v Brně, v Jihomoravském kraji, kdekoliv v České republice. A to jsou věci, které samozřejmě zase budou ku prospěchu pacientů. Takže ta aplikace je pacientská, je pro pacienty, tak aby měli veškeré informace o svém zdraví na jednom místě.
5: Vodohospodáři sníží kvůli extrémnímu suchu odtok z Orlické přehrady. Informoval o tom státní podnik Povodí Vltavy. Hladina nádrže je teď asi 15 metrů pod běžnou úrovní. Od pátku bude z Orlíku odtékat jen tolik vody, kolik do něj přiteče. Chybějící vodu začne poprvé v historii doplňovat přehrada Slapy. Podnik tak chce udržet dostatečný průtok Vltavy potřebný pro život v řece a taky zásobování pitnou vodou. Maďarsko zveřejní jména až 80 tisíc lidí, kteří spolupracovali s komunistickou tajnou policií. K některým údajům bylo možné dostat se už dřív. Ucelený seznam ale zatím neexistoval. Nová vláda teď chce otevřít taky dokumenty, které zůstaly po pádu komunismu nepřístupné.
16: Kdo přesně na seznamu bude, zatím neví ani maďarská vláda. Její vicepremiér Bálint Rúf v rozhovoru pro server Telex připustil, že se mezi informátory můžou objevit i lidé, kteří po pádu komunismu udělali kariéru v politice, biznesu nebo kultuře.
17: Tyhle dokumenty jsou důležitou součástí naší společné minulosti. A myslím, že to, co se z nich dozvíme, bude pro spoustu lidí a jejich rodiny hodně těžké.
16: Tajné služby podle Rúfa zveřejnění spisů opakovaně odmítaly i po roce 1989. Nově budou muset vysvětlit, proč. Většinu dokumentů chce vláda otevřít k říjnovému výročí maďarského povstání z roku 1956. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: V Terezínském muzeu Geta dnes začala speciální výstava. Představuje výběr oceněných uměleckých děl, která do výtvarné soutěže památníku Terezín během 30 let poslali žáci základních a středních škol.
18: Během 30 let umělci do soutěže přihlásili téměř 12,5 tisíce výtvarných děl.
19: V roce 96 už vlastně se té původní literární soutěži, která to zahájila, vlastně přidala ta soutěž výtvarná. A my jsme potom v roce 2005 přidali soutěž filmovou.
18: Popisuje lektorka metodička Silva Holubová. Ve výtvarné soutěži vyhrála několikrát i Tereza Piskláková.
20: Jako dítě jsem si k tomu musela něco nastudovat, do toho tématu se ponořit, hledat nějakou tu cestu toho vyjádření, zamyslet se nad tím. A to mě tak pohltilo, že mě to vlastně si myslím, že v té době nasměrovalo k profesi, kterou dělám teď, jsem vystudovaná ilustrátorka.
18: Z Terezína Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Fotbalový útočník Tomáš Čvančara bude do konce sezony hrát za Hradec Králové. Do východočeského klubu přišel na hostování z Borussie Mönchengladbach. Tenistka Marie Bousková je ve dvouhře US Open ve třetím kole. Postoupila do něj po vítězství ve dvou setech nad Britkou Dartovou. Vypadly naopak Kateřina Siniaková po prohře ve třech sadách s Japonkou Osakovou a Dalibor Svrčina, který podlehl Italovi Darderimu 1-3. Další informace ze zápasu Jakuba Menšíka a Nikoly Bartuňkové přidá z New Yorku reportér David Prouza.
21: Jakub Menšík před malou chvílí neproměnil první setbol, v tomhle utkání vede 5-2 v souboji s Rodionovem, ale ten si teď poradil dobře s tou následující výměnou, takže schoda Nikola Bartuňková před malou chvílí srovnala na 3-3, ovšem můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. V New Yorku David Prouza, radiožurnál.
1: Hokejisté Plzně porazili na úvod Ligy mistrů švédské Regle 4-0, Pardubice zvítězili nad polskými Tychami 6-0, Liberec podlehl ve Finsku domácí Tapaře Tampere 3-6.
6: Zavřená D8 před tunely a nehoda na D1 před chodce Rady. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je opět zastavený provoz před tunely Panenská a Libouchec. Uvnitř čistí kamery. Uzavírky se opakují krátce po sobě a trvají vždy asi 20 minut. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na chodce Rady a Čerčany. Na 28. kilometru vyprošťují dodávku z příkopu. Odstavný pruh je uzavřený, některá vozidla vybočují až do levého pruhu, tak opatrně. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové počítejte s kratším zdržením za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se už netvoří, jede se ale pomaleji. A na D35 opatrně kolem Olomouce ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Holici a Přerov na kilometru 277 pojedete kolem porouchaného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Čtyři postavy ve čtyřech zásadních dějných obdobích a u nás. U nás, kde, jak říká autorka románu Za trest a za odměnu, nebyly nikdy dobré podmínky k životu. Anna Zonová uvedla do literárního světa nejen ty, kteří museli po druhé světové válce odejít z Čech, ale také ty, kteří přišli místo nich. Je možné, aby vedle sebe žili na stejném místě lidé, kteří tam byli posláni za trest, i ti, kteří tam jsou za odměnu? Knížku Anny Zonové pročetla a autorku v roce 2004 do studia pozvala Jana Klusáková.
22: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.
23: V Českém rozhlase vám i dnes v obvyklém čase představujeme zajímavou knižní novinku. Od mikrofonu zdraví Jana Klusáková. Anna Zonová, 42letá spisovatelka s rusínskými kořeny, vystudovala stavební inženýrství v Brně. Vykonávala jste někdy profesi stavebního inženýra?
24: Přímo, že bych byla na nějaké stavbě, tak to jsem nedělala, ale co se týče investiční činnosti, tak toho se celou dobu tak zlehka dotýkám.
23: A to jste šla studovat z nouze, že vás jinde nechtěli?
24: Tak to doufám ne, ale studovat humanitní obor třeba v 80. letech se mi zdálo celku takové zbytečné.
23: A jste o tom přesvědčená dodnes?
24: No tak teď už to v podstatě nějakým způsobem nerozebírám.
23: Je to, co jste se naučila na fakultě, využitelné při vaší spisovatelské profesi? Myslím tedy na fakultě stavebního inženýrství?
24: No tak to si myslím, že ne.
23: Vy žijete, paní Zonová, v Moravských Sudetech, ve městě, které se jmenuje Moravský Beroun, v kraji, o kterém říkáte. Příznivé podmínky k trvalému žití tady nebyly nikdy. Co vás tam drží?
24: Já jsem vlastně v té oblasti prožila dětství, pak jsem byla nějaký čas v Brně a provdala jsem se zpátky zase do Moravského Berouna.
23: Máte děti?
24: Nemám.
23: A co vás tam tedy drží? Rodina?
24: No, co mám na to říct?
23: Říkáte, příznivé podmínky k trvalému žití tady nebyly nikdy. A znáte kraj, kde byly? Nebo kde jsou?
24: No, možná znám kraj, kde se třeba žije trošku jednodušeji, že tam není minus 15, jak dnes ráno, když jsem stávala, nebo někdy i větší zima, nebo co se týče i vzdělanosti. Jako největší problém asi vidím ve vzdělanosti toho dosídleného prostoru.
23: Dodnes? Ještě se to nedohnalo?
24: Určitě dodnes, protože když se podíváte třeba na statistické údaje i z posledního sčítání lidu, tak tam vyloženě třeba procento vysokoškolských vzdělaných lidí je minimální. Takže se to nesrovnalo.
23: Máte se tam s kým přátelit?
24: Vzhledem tomu, že se mi před Vánoci odstěhovala kamarádka někde poblíž Náchoda, tak jich tam moc nezbylo, ale poblíž bydli dva výtvarníci, kteří se přesunuli z Brna a z Olomouce, takže mám.
23: Představte prosím našim posluchačům Moravský Beroun. Dejme tomu, že tam někoho zvete a záleží vám na tom, aby to vaše pozvání přijal.
24: Když jsem zvala některé své kamarádky do Moravského Berouna, tak především teda na běžky a potom, že se můžeme jezdit potápět. Ale to musíme zase trošku víc na jich, protože tam bychom zmrzli v těch břidličných lomech. Takže na potápění a na běžky.

0: bratři Rosí a ještě Božena Rosí, tak když poprvé za mnou přijeli, už po vydání třeba té první knihy, tak říkali, že si představovali, že budu vysoká, statná blondýna, tak jako Andy Warhol. On sice teda vlasy neměl, ale ta paruka dělala své. A že jsou překvapení, že si představovala, že ti horalé jsou tam takový. Je pravdou, že mám jednoho z bratrů, mám takový typ.
1: Zatímco vy jste štíhla a hezká brunetka. Paní Zanová, a řekněte nám něco o rusínské kultuře tady. Tak už známe Andy Warhola, pak známe vás a ještě?
0: No tak já v podstatě znám třeba tu kulturu pouze z toho ukrajinsko-rusínského muzea ve Svidníku a tam si myslím, že smíchaná ta ukrajinsko-rusínská kultura dohromady, tak to nepovažuji úplně, že by to bylo nějaké hodnotící kritérium, jak vypadá. Co mohu říct, z rusínské kultury znám některé písničky od babičky, ale že by tam zvlášť se profilovala. Samozřejmě je to spojeno asi zřejmě spíš s církevními svátky, s Velikonocemi, s Vánocemi.
1: A když jste byla malá, tak maminka na vás mluvila?
0: Na nás mluvila zásadně česky.
1: Ano. Jste ráda?
0: No, nejsem ráda, protože jsem to úplně nechápala, protože jako dítě jsem chtěla mluvit rusínsky, ale ona prostě tu integraci do té většinové společnosti vzala tak striktně, že na nás mluvila jenom česky.
1: A jak si stojí rusínština mezi ukrajinštinou a ruštinou?
0: Rusínština je spíš směsicí, jsou tam i vlivy polštiny. Někdy se mi tam zdá, že tam třeba se objeví i německé slovo, ale to bych spíš nechala těm, kteří se rusinštinou zabývají profesionálně.
1: V roce 1991 vám brněnské nakladatelství Petrov vydalo povídkovou knížku Červené botičky a koncem loňského roku vyšla u Torsta vaše druhá kniha, román Za trest a za odměnu. Kritika nad ním vesměs zajásala, cituji, strhující text s nebývalou dynamikou. Anna Zonová se přiřadila k tomu nejlepšímu ze současné české prózy. Poctivý pokus popsat část české poválečné skutečnosti. Jedna z nejpozoruhodnějších českých knih roku 2004. Velká společenská próza o lidském osudu, dějinách a době a tak dále. Jak se vám to poslouchá?
0: Normálně.
1: Máte radost?
0: No určitě mám radost, když kniha má nějaký ohlas.
1: Co říkáte tak vlažně? Mluví se o tom jako o události.
0: Tady v Praze?
1: No.
0: V Moravském Berouně je celkem klid.
1: Vaše kniha má 4 hrdiny, možná spíš protagonisty než hrdiny. Můžete je prosím představit?
0: To asi nepůjde, protože já v podstatě mým cílem nebylo vytvářet postavy. Samozřejmě nemůžu ovlivnit, že tam nějakým způsobem vznikly a že to čtenář vnímá jako stěžejní, protože mě v podstatě zajímalo u té knihy, už i dala se mi do názvu Za trest a za odměnu, jestli na jednom území mohou někteří lidé žít zároveň za trest a někteří za odměnu, jestli vztahy třeba milenecké nebo partnerské jsou za trest a za odměnu mezi dětmi a rodiči. Zajímalo mě to v tomto vztahu, ne jako vytváření postav.
1: Poslechněte si první dvě ukázky z knihy Anny Zonové Za trest a za odměnu.
2: Takže taťkovi zemřel bratr. Poslali nám telegram, hlásila odpoledne mamča. Co taky jiného, když jediný telefon ve vsi je v kancelářích zemědělského statku. Někdy, dost výjimečně, jsme sice telefonovali. Když se měla narodit Tereza a mamča byla celá zakrvácená, volali jsme s taťkou do nemocnice, co s ní jako máme dělat a tak. Nakonec pro ní přijela sanitka. Mamča byla tenkrát v nemocnici dlouho a bylo mi dost teskno. Ty kanceláře statku byly v Opravdickém zámku, barokním, to mám od taťky. Dneska už to nejde moc poznat, protože ze zámku zbyla jen ruina. Už to není ani sklad obilí. Všechno ta prasata zničí, říkal taťka. Na prasata v zámku si nevzpomínám. Možná tam byla

0: ještě před mým narozením. Kdo ví, jestli by Háňu bylo z takové dálky slyšet, říkala mamča k tomu telefonování. Ono je to opravdu daleko, musel jsem uznat. Díval jsem se na taťku, jestli brečí, když mu umřel bratr. Jen se tak divně šklebil, ale jinak nic. On taky byl už dost starý, myslím Fedora, tak kolem 40 nebo 50 mu už mohlo být. Asi to zas není tak velká ztráta. Na cestu mamča nachystala vajíčka na tvrdo. V kupé vlaku se po nás každý díval. On ten syrovodík dost páchne. Je to výživné, to mám od mamči. Výživu tu my potřebujeme. A navíc slepice snášejí skoro zadarmo. Jenom by to nemuselo být tak často. Mohl ještě požít, říkala mamča ve vlaku. Nestihnul ani omítnout barák. Chudák, dodala. Dům stál bez omítky nejméně 20 let, to říkal taťka. Nejsem si jist, jestli by to Fedor zvládnul, kdyby žil déle, to mám od taťky. Nikdo prostě nestíhá a nějak mu to nevychází, i kdyby tu měl být dalších 100 let. Každý věk je jim málo. O to víc se pak bojí smrti. Tím to taťka uzavřel. Úplně jsem tomu nerozuměl, jak je to s tím stíháním. Navíc Tereza začala škytat. Zrovna, když jsme projížděli Tatry. Nech toho smrade, vychovávali taťka. Asi nechtěl, aby škytala pod Tatrama, protože ty hory jsou opravdu hezký a i teď v létě se tam drží sníh. Jestli je tam nějaká 8000, to ani nevím. Ve škole budeme brát pohoří až v 9. třídě. Vysoké jsou, to vidím i z vlaku. Rudolf říkal, že jezdili do Tater na dovolenou. Luxusní hotel a čistý vzduch, říkával doslovně. Rekreovali se předtím, než je vyhnali k nám, taky do hor, jenže menších. Sem k nám by na dovolenou jezdil leda blázen, to mám u taťky. I když čistý vzduch je tu, myslím taky. Naše rodina nejezdí nikam, taky si nedovedu představit, co bychom na dovolené dělali. Dovolená je jen pro boháče, kteří se dovedou uvolnit a nemyslí na bídu. Čím vyšší hory, tím se žije hůř, zdá se. Proto se naši taky přestěhovali. Na podlaze máme linoleum a ne hlínu s kravincem, jak s oblibou podotýká mamča. Sníh se v sudeckých horách v létě nedrží, jenom výjimečně. I když horka, si zase tak moc neužijeme. Je to děcko, připomínala mu mamča. Na schvály dělat nemusí, byl rozčílený taťka. Taky si myslím, že ta jeho nervozita vyplývala i ze žízně. Viděl jsem na něm, jak vyhlíží číšníka s pivem. Pak se vždycky na chvíli uklidní. Zavři pusu a nedýchej, radil jsem Teresce. Škyt, škyt, dělalo jí to pořád. Šli jsme raději na chodbičku, tam to nikomu nevadilo. Mohla si škytat podle libosti. I jsme se tomu smáli, jakože škytá podle jízdy vlaku. Pak přišel číšník s tím pivem a limonádou v pytlíku. Na to jsme se těšili oba.
1: Večer se zastavila Marie, ne nějak neplánovaně. Poslala jsem k ním Rudolfka. Čadí nám kamna, tak jim to vzkazoval. Venku je kolem 20 stupňů mrazu, já se tady opravdu zblázním, k tomu ten smrad a dým po celém domě. Byla jsem zalezlá pod pokrývkami a kabáty i s Rudolfem a Martičkou. Jste jako kvočna z kuřaty, smála se našemu uložení Marie. Mně ovšem do smíchu nebylo. Z kouře jsem začala i slzet. Přesto mě to přirovnání trochu rozveselilo. Vyuzená kvočna, řekla jsem Marii. Snad to nemyslela výsměšně ani soucitně. Soucit, to je to poslední, co bych si přála. Ten je určen pro rozkolísané a slabé. Já však stojím pevně na svých názorech a neochvějně věřím v naši věc. To jsem jí i řekla, ale až poté, co se tu trochu zavlažilo a mohli jsme vylézt. Chvíli mlčela, skrabatila čelo. Nerozumím vám, vyhrkla, tomu, co říkáte. Vymetla jsem jen kamna. Jak by také mohla, napadlo mě. Umí jen poslouchat příkazy. Děkuji vám, Marie, jste velice hodná. Tomu snad rozumí. Jenom přikývla hlavou. Roura od kamen byla vyplněna sazemi a v díře do komína zůstal jen nepatrný otvor. Pak nemají čadit, šeptala mi Martička. Marie ještě setřela příborník a podlahu, ale až za chvíli, když byla voda trochu teplá, stejně nadělala čmouhy. V Praze bych jí to netrpěla, ale co tady? Musím projevovat i vděčnost. Vytáhla jsem jeden povlak na malý polštář, pletuje ze zbytků vln. Naučila mě to moje matka. Jsou velice vkusné i přes tu chudobnost materiáru. To nemusíte, zrozpačitěla Marie. Na potřetí si povlak vzala. Nic od těch lidí tady nechci zadarmo. Vím, jak mě sledují, i když se tváří skromně a přátelsky. Důležité je nedůvěřovat nikomu, zdůrazňoval často René. Vidím ty její překvapené a určitě i lačné oči, když v kredenci uviděla náš starý servis. Jen tenhle vídeňský jsem zachránila, protože jej v době, kdy zatkli mě a mého muže, měla u sebe máti. Servis mi daroval René. Mohla jsem si ho vybrat mezi zabavenými věcmi. Zelené lístky mě nadchly i ten jemný, takřka průsvitný porcelánový střep. To víte, že jsem se pro jistotu podívala i na značku. Servis zabavili při velké razii nějakým kapitalistům. Ti si žili, zatímco dělníci hynuli a strádali. Marie dnes ne a ne odejít. Stála a chtěla něco říci, a pak zase, že ne. Děje se něco? Osmělila se mi a usadila k nám ke stolu. Chtějí ho zavřít, řekla. Koho, ptám se. Mého Michala, muže. Sebral 2 balíčky provázků. U toho sdělení jsem strnula. Okamžitě jsem si vybavila 3 šňůry na prádlo, které mi Marie připevnila minulý týden na půdě. Jakmile budu spojována se zloději, své poctivé úmysly budu obhajovat velice obtížně. I moje šňůry? Ptám se jí. Ne, vaše ne. Sebral sisalové provazy na balíky slámy. Proč krade ve fabrice, která patří nám všem? Což pak nechce, aby nám všem bylo lépe? Ani je nechtějí vrátit zpátky. To už brečela. Provazy. Kradení je trestné. Nemůžete se na něčí úkor obohacovat, vysvětlovala jsem jí. Byla dost uplakaná, ještě když odcházela. Nevím, jestli jsem jí to dostatečně objasnila, řekla jsem Rudolfkovi. Já nevím, řekl mi na to on. Šňůry na půdě jsem pro jistotu odřízla a spálila. Nechci být spojována s kriminálními živly. Hořeli dobře ve vymetených kamnech.
2: V rozhovoru, který jste loni v květnu poskytla literárnímu časopisu Proglas, hovoříte o svém nomádství a dodáváte, že se ale nemusí jednat o reálnou a častou změnu místa. Oč tedy?
3: Myslím si, že není nutné se přesouvat každý týden ze země do země. Samozřejmě ven se dostat někdy musíte, ale spíš jsem to myslela jako nějakou touhu být někde jinde v nějakém čase. Asi to neumím říct.
2: Mluvíte o sobě, o své touze?
3: Ale o své touze asi ne, ale spíš, že zakotvím, když jsem někde úplně jiné, třeba v jiném městě nebo v Hesensku, že jsem schopna tam prostě být a nemám pocit, že je to jiné. Touhu si dovedu už ve svých letech zrealizovat, když bych někde chtěla být. Ale souviselo to spíš s tím, že vlastně v té širší rodině je tam od ještě v období prvorepublikového se hodně přesouvali třeba do Ameriky. Potom po 89. zase z toho východního Slovenska, část je v Řecku, někteří v Itálii, opět se tam objevilo, že jsou znovu z toho východního Slovenska v Americe. Takže mám vlastně takový pocit toho, jako kdybych, je to součást vlastně, asi mám říct mého lidu, to zní divně.
2: A kde jste nejradši?
3: Asi na nějaké dobré výstavě.
2: A je to jedno, ať je to ve Florencii, nebo v Moravském Berouně, nebo v Praze?
3: Určitě je to jedno.
2: V tomtež rozhovoru pro Proglas zdůrazňujete, jak důležití pro vás byli dobří učitelé na střední škole, konkrétně na stavební průmyslovce v Opavě. Češtinářka Zdeňka Nešporová a učitel deskriptivy Karel Holeš, který vás učil poslouchat hudbu. Jak se pozná dobrý učitel?
3: Dobrý učitel se pozná tak, že se třeba do jeho hodiny těšíte, si myslím. Konkrétně Zdeňka Nešporová. Pro mě to bylo vyloženě zážitek, když byla čeština. A myslím si, že češtinářky nebo i češtináři, já tě nevylučuji, obecně asi dost ovlivňují ty budoucí autory, protože dost ovlivnila výběr třeba mé pozdější četby, protože to jsem oceňovala hodně, že nám třeba některé autory prostě přešla s tím, že kdo si chce přečíst to, jak nemá vypadat literatura, tak ať si to přečte. Já jsem brala jako normální, že jsme probírali biblické příběhy. Že jako ona to brala jako součástí literatury a překvapilo mě, že potom třeba na vysoké, když na to přišla řeč, že někdo to v tom českém jazyce neměl, že?
2: Ano.
3: Myslím si, že byla statečná. Nedělala to nějak demonstrativně, ale určitě byla statečná.
2: Na tom je velmi pěkné, že ji nikdo neudal, protože známe z jiných škol, že některý ten student nezaváhal a na příslušném místě to třeba řekl.
3: Já si myslím právě, že výhoda těch technických škol byla v tom, že tam byla většina těch dětí takových normálnějších.
2: Sledujete, paní Zonová, stav současného školství?
3: No, sleduji to snad jenom prostřednictví jednoho svého synovce, který je na vysoké škole. A když byli na těch středních školách, ale že by nějak soustavně, tak to ne.
2: Poslala jste mi katalog výstav, které byly i vaší zásluhou uspořádány Ganzovou muzejní a vlastivědnou společností v Moravském Berouně v kostele Povýšení svatého kříže. Když se řekne muzejní a vlastivědná společnost, zní to poněkud zaprášeně. Vyvraťte mi ten dojem.
3: Když jsem zakládala to občanské sdružení, ještě potom dalšími členy, tak název určitě vymyšlel náš farář. Tíhne vlastně k takovým k historii, má rád barokní hudbu. Takže název je jeho, ale vlastně v té kurátorské činnosti jsem se soustředila ještě s kolegou Lubomírem Dostálem na pro mě teda současné výtvarné umění. Od roku 1994, tuším, jsme tam udělali řadu výstav. V průměru jsme dělali tak 3-4 ročně. Já nevím, jestli mám začít jmenovat všechny mé oblíbené autory, které jsem si tam natahala. Z toho důvodu jsem vlastně to občanské sdružení i zakládalo. Kromě těch bezprostředně blízkých, které mám výtvarníky kolem sebe, to je ten už zmiňovaný Lubomír Dostál, Oskar Přindiš, tak vezmu abecedně, tam byl Jan Ambrus, kterého mám třeba velice ráda. Ale když na některého zapomenu, tak mi pak budou volat, tak musím říct ještě.
2: Tak aspoň tři ještě řekněte.
3: Z těch mladých autorů třeba se mi hodně zaujal Jaroslav Kolešek, on potom následně vyhrál i Zlínský salon mladých, takže my samozřejmě jim říkáme, že když vystaví v Moravském Berouně, tak potom už mohou do Paříže a ten Zlínský salon, že vyhrají. Potom Klára Klose, která se teď vlastně předloni tuším přesunula do Pardubic. Mario Kotrba, ten teď snad ho slyšeli v rozhlase, to mi říkali v Literárních novinách. Tak.
2: Vy jste tím výběrem výtvarníků nešli zrovna příliš naproti obecnému vkusu a přece si naříkáte na vzdělanost v Moravském Berouně. Byly ty výstavy navštívené?
3: Tak nám zvenčí tam jezdili opravdu i autobusy lidí. Uh-huh. A v Moravském Berouně jsem za úspěch třeba považovala to, když spřátelené paní učitelky ze základní školy v té výtvarné výchově si tam ty děti vzali a prostě jim to tam ukázali, protože možná jsem si tím trošku vracela i nějaké své těšení ještě z dětských let, kdy mě tady ty věci velice zajímaly a mohla jsem si nejvíc vystřihovat nějaké obrázky z novin. Takže si říkám, možná se tam jeden jediný člověk chytne z těch dětí, takže ten význam to, pro mě to mělo tady v tom.
2: A ještě naposledy tady k tomu tématu současné české výtvarné umění. Jak je na tom z vašeho pohledu?
3: Určitě tady funguje spousta dobrých, jak malířů, tak sochařů. Určitě mají obtíže s tím se uživit. Vlastně se dostáváme k tomu školství. Asi ještě, nevím, jestli je to jen specifikum našeho území, ale nevznikla tady ani střední třída, která by se zajímala o to. Mě vždycky zaráží, že vidím nádherně vybavené, nebo nádherně, nákladně spíš vybavené interiéry a v tom žádný obrázek, že? Ať se nedostanu k tomu, že je to dekorace, že přijde někomu normálně si koupit za 20 000 ledničku a nekoupit si grafiku, tak to je pro mě hodně nepochopitelné. Že jako to je úplně zmatení pojmu. A co se týče, ještě můžu vlastně k institucím, které by se měly zajímat uměním, tak tam si myslím, že je asi období, kdy jsou mírně zmatené, protože regionální galerie nakupují někoho z centra. Myslím si, že jejich úkolem je zabývat se umělci, které mají v regionu. V centru, no to myslím, že tam bych to nechala bez komentáře.
2: Jak si to mám brát jako výtku vůči tomu centru?
3: Mrzí mě třeba, že zanikla vlastně kurátorské vedení Špálovky, kde byly dobré výstavy, kde opravdu stálo za to těch pár hodin sem jet. Ve výtvarném umění pořád ještě figuruje videoart a koncept. Ta doba snad nastane, že si udělá svou škatulku, nebo že se nebude míchat do tady toho oboru. Tam očekávám, že to snad přijde, aby se neprezentovalo jako moderní to, co už je víc než 40 let staré, nebo něco 80 let, jo, jenom tím, že se to někdo naučil ve škole.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
1: Na Reného zatčení a všechno, co následovalo, nezapomenu nikdy. Dokonce dodnes nemohu jíst rajskou omáčku a mívala jsem ji tak ráda. Rajskou omáčku jsme večeřeli spolu s Reném naposledy. Na závěr byl zákusek, piškot s jahodovým želé. Na sladkosti jsme si zvykli v Moskvě. Měli bychom ubrat, díval se René na zákusky a na mne. Jen voda a jahody, odpověděla jsem mu. Povolil si pásek u kalhot i kravatu. Proč nenosíš šle, řekla jsem mu k tomu opasku. Opasek nosí muži. I s koltem, chtěla vědět Martička. Já jsem věděla přesně, na koho René naráží, na šéfa bezpečnosti Novotného. Ten totiž nosil šle, které měly úchytky ve tvaru pěticípých hvězd. Dostal dudku za znevažování Sovětského svazu. Mohl být rád, že jen to, říkal mi René. Jes pořádně, napomenul René Martičku místo odpovědi. Je poslední měsíce nějaký předrážděný, myslela jsem si. Ovšem Martička jídlo vždy přehazuje na talířku a přesouvá kousky Rudolfovi, když se nedíváme. S Reném jsme si dali skleničku před usnutím. Na Moskvu naléval René koňak. Starý zvyk z války, tentokrát ovšem nevím, jak ho to napadlo, nám nalil dvě sklenice a plné, dokonce i přelil. Naštěstí na barovém stolku nebyl prostřen ubrus. Já mám totiž všechny ubrusy výhradně s vamberskou krajkou, ještě z výbavy. Budou křtiny, rozesmál se René nad přelitou sklenicí. Nikdy dříve se mu netřásly ruce. V noci pro něj přišli, přesně ve 2 hodiny. René z postele vyskočil, jak byl zvyklý z války. V botách nespal, to ne, ale byl připraven, jen co uslyšel nepřetržité bouchání na dveře. Zvonek jsme na noc vypínali, aby nás nikdo nerušil. Před domem sice hlídala bezpečnost, přidělena byla každému důležitému státníkovi. Přesto se nám několikrát stalo, že ve dne někdo zazvonil. Zvláště v poslední době. Muži od bezpečnosti nikoho neviděli. Samozřejmě komentoval jejich činnost René a nechali je vyměnit. Náhodné zvonění se i pak opakovalo. Mužů k nám vtrhlo, jinak se jejich vpád nedá označit, 7. Ani si neotřeli boty o rohošku. Jejich šlápoty posluhovačka odmítala utřít. Navíc se ráno zbalila a odešla. Plat vám nedám, řekla jsem jí, s tím nepočítejte. Mlčela. Nevypadlo z ní ani naschledanou. Přitom ještě u večeře mě oslovovala milost paní. Mrzí mne, že jsem jí dala slézové šaty z přírodního hedvábí, sice byly na boku propálené od cigarety. Halenku si z nich ještě přešijete, říkala jsem jí. Téměř při předávání daru brečela a vidíte, když jí potřebuji, ani podlahu nesetře. Personál si musíš důkladně vybírat, vzpomněla jsem si na máti, jenže tuhle nám přidělili ze služeb vlády. Volit se mohla jen z 10 podobných. Údery na dveře a třískání v bytě nám probudili děti. Martička plakala, Rudolfek se jí snažil uklidnit. Celou dobu jí držel za ruku a něco jí sděloval. Já jsem vnímala jen příšerný hluk a špínu na podlaze. Vůbec si nevybavuji Reného výraz. Poslední výraz. Určitě se tvářil hrdě a statečně. Tak si ho uchovám navždy. Představila jsem si i jeho něhu v očích a myslela na naši lásku. Vy se nachystejte na ráno, probral mne chlap, který dal Renému číst nějaký papír. Dnes vím, že zatykač. Kam ráno, vyrazila jsem ze sebe. Uvidíte. A odešel s Reném i ostatními. Na ticho, které nastalo potom, nezapomenu nikdy. Neslyšela jsem nic, Rudolfa, Martu ani posluhovačku. Kolem sebe jsem měla jen jakousi hustou mlhu, stvrdlou tak, že jsem se jí mohla dotýkat. Mami, řvaní Martičky ke mně proniklo až po několika hodinách. Moje až zvířecí bolest, bolest nevinných, byla děsivá a ochromující. Přesto jsem byla schopna dát Martě i Rudolfovi prášky na spaní a sama čekala, co bude. Ráno nás odvedli. Nevím přesně kam, protože nás převáželi na korbě nákladního auta. Dívat skrze plachtu jsme se nesměli. Sedni, nebo ti zavážu oči, upozornil Rudolfa příslušník. Já jsem se o nic ani nepokoušela. Došlo k nějakému nedorozumění a René pro nás určitě odpoledne přijede. Nejpozději večer, o tom jsem byla přesvědčena. Umístili nás do zahradního domku, snesl by dokonce označení letní vila, pokud by ovšem neměl střechu nevhodně pokrytou vlnitým plechem. Ve štítu jsem si stačila všimnout balkonu s dřevěným zábradlím. Dva příslušníci nás vedli vedlejším schodištěm, ne hlavním, jak jsem byla doposud zvyklá vstupovat. Zastřešení nad vchodem bylo řešeno vkusně, subtilní železnou konstrukcí. Jeden do mne dloubl obuškem, jdi rychleji, takhle se mnou mluvil. Nádherná filigránská práce, upozornila jsem příslušníky, nejspíše secesní. Mříže v oknech byly ovšem nové. Objemné kovové pruty osázené v 10 centimetrových vzdálenostech. Hlídali nás dva muži a jedna dozorkyně. Po celou dobu téměř 3 měsíců. Někdy zde zůstávali pouze muži. Střídali se po 2 24-hodinových směnách. Nejvíce mě znechucovaly vysazené dveře na záchodě. Napište si stížnost, smál se mé výhradě k nedostatku soukromý příslušník, který měl službu. Zrovna ten na mne působil ze všech nejpřístupněji. Na záchodě mě nikdy nepozoroval, prostě si četl nebo dělal, že ho nezajímám. papír ani pero nemám, přece víte. Pište ústně, doporučil mi. Nejhorší je, že si postupně zvyknete na cizí hlídače i nechutnou stravu.

0: těm kamnům jsme se zase vrátili. Při té nešťastné události můj Rudolfek si bere Terezu, Marijinu dceru. Nemám z toho radost, to mi můžete věřit. Ke všemu, co jsem si prožila, ještě tato rána. Naštěstí uzavírají jen civilní sňatek za přítomnosti svědků a rodičů. Trvalo ovšem dlouho, než se Tereza a její rodina dala přesvědčit, že svatbu s jejím příbuzenstvem si finančně opravdu nemůžeme dovolit. Vždyť by jich přijelo kolem stovky, jestli ne dvou. Nejbližší rodina, jak říkala Marie. Církevní obřad podle jejich přání si nepřejí vůbec. Jak bychom vypadali před lidmi, takové tmářství. To bych vlastně byla i proti Renému, který se to všechno snažil odstranit. Berličky pro neschopné, jak označoval víru. Pro ty, kteří nevědí, co s životem, tak se těší alespoň na smrt. Jsem přesvědčena, že se smrtí to René přehnal. Nemyslel to určitě na všechny. Tenkrát jsem mu připomněla, jakou radost jsme s Vratislavou prožívali při slavnostech v kostele, v dětství. Samozřejmě na umírání jsme určitě nemysleli. Ani u prvního přijímání, ani při svátku Božího těla, ten jsem mívala nejraději kvůli obrovským květům pivoněk. Ty jsem rozhazovala jako nějaká princezna už po cestě od naší vily až ke kostelu. A v kostele zase.
1: Setkala jsem se s několika čtenáři vaší knihy Za trest a za odměnu, paní Zonová, kteří jsou přesvědčeni o tom, že v případě Lise, jak ji říkáte, Lise?
2: Různě.
1: A jak vy ji říkáte?
2: Říká mi Lise, ale už jsem slyšela Lojská, Liza.
1: Že v případě Lise, ženy vysokého stranického funkcionáře, popraveného v politických procesech počátkem 50. let, jehož rodina je pak za trest z Prahy odsunuta do drsných podmínek v Moravských Sudetech a milostivá soudružka zvyklá na služky a luxus pro vyvolené si musí jít vydělávat do továrny a taky má dvě děti a syn Rudolf po převratu v roce 89 dostane jako odměnu za oběšeného otce místo na velvyslanectví v Moskvě. Prostě někteří čtenáři vaší knihy tvrdí, že jste se určitě inspirovala případem Rudolfa Slánského. Mýlí se?
2: Tam se mýlí, protože ten její osud konkrétní jako neznám. Samozřejmě.
1: Neznáte ten osud konkrétní rodiny Slánských, chcete říci?
2: Ano. Takže samozřejmě to, že si to někdo tak interpretuje, vyvracen mu nemohu. Ale tím, že ten dotaz nedostávám poprvé, musím vlastně zopakovat, že bych nikdy vlastně nenazvala ty děti tak, jak se jmenovaly její děti ve skutečnosti.
1: Čili to je čirá náhoda?
2: Je to čirá náhoda.
1: Vdova po nejmenovaném významném soudruhovi, tedy zabitém mašinérií, kterou sám pomáhal odstartovat, tvrdošíně a bez ohledu na to, co se kolem děje, setrvává na svých ideologických bolševických pozicích. Platí o ní slogan komunistou jednou, komunistou navždy. Považujete ho za pravdivý?
2: Já se v podstatě při psaní nezabývám slogany.
1: Říká se to, vidíte, komunistou jednou, komunistou navždy. A taky se říká, že vlastně, když v Sovětském svazu tvrdili, že vytvoří člověka nového typu, komunistu, takže se jim to opravdu povedlo.
2: Asi kdybych o tom uvažovala takhle, tak bych se dostala v psaní, že bych psala dokument nebo že bych to reflektovala z historického hlediska. O to v literatuře podle mě nejde. Zajímá mě tohle, když se člověk dostane pod nějaký totalitní tlak, ale jestli bych to přiřazovala tomu, že v určitém období se nazve nějaká etapa komunismem, tak to mě to v podstatě při psaní, to pro mě není stěžení.
1: Víte, mě tahle ta postava té Lise v té vaší knize, tak třeba je to jenom můj dojem, mně připadá nejsilnější, protože taky tam věnujete zřejmě i, myslím, nejvíc prostoru. To je skutečně až neuvěřitelné, že navzdory všemu, co se jí přihodilo, tak ona pořád věří tomu, že ty ideje, já vím, že vám to zní, jak jste teď řekla, jaksi příliš politické, ale ona věří tomu, že ty ideje, že jsou ty jediné možné. Že se bojuje, jak se tak říká, že za tu lepší budoucnost.
2: Pro vás se zdá třeba nejsilnější lise, někdo tam má Terezu. Já jsem prostě nevytvářela ústřední postavu, protože myslím si, že není možné postupovat v románu 19. a 20. století a vytvářet charakteristickou postavu, kdy tam bojuje někdo, kdy se tam přímo popíše. Zajímala mě Lise z toho důvodu, že na území byla za trest, na druhé straně tam byla Terezina rodina za odměnu. Mě zajímala tato kategorie. Ta tam byla za trest a ta za odměnu.
1: Ano, jenomže ta Lise, potom se to tady otočí ve vašem románu, nastoupí rok 89 a ten její syn, kterého vy čirou náhodou jste pojmenovala Rudolf, tak ten dostane za to, že ten jeho otec byl oběšen, že? Tak dostane post na velvyslanectví v Moskvě. A ta matka se může vrátit do Prahy, do bytu, kde dříve bydleli a tak dále. Čili zase už má odměnu a zase je nešťastná.
2: No a teď jsme došli k čemu?
1: To už necháme na čtenářích vaší knihy. Jeden z kritiků vaší knihy Za trest a za odměnu napsal: Význačným rysem všech postav románu je pasivita. Shledáváte pasivitu českým národním rysem?
2: To se nedá stáhnout na národ.
1: Existuje vůbec něco jako národní povaha?
2: Národní povaha? Myslím, že ne.
1: A otázka na závěr. Koho ze svých spisovatelských kolegů, myslím současných, českých, si vážíte?
2: Mou oblíbenkyní je spisovatelka Magdalena Placová. Jak ty předchozí pohídky, tak ten poslední román Návrat přítelkyně, který vyšel v nakladatelství Marie Chřipkové, pro mě představuje moderní literaturu. Jak má vypadat?
1: To jsem moc ráda, konečně se obě na něčem shodneme.
3: Dříve jsem si myslel, že se před námi věci tají, protože ti, co nás vedou, jsou kurvy. Teď už jsem v klidu. Oni nás vlastně chrání před údaji, které se opravdu špatně snášejí a jsou nám nepříjemné. Měl bych jim být vděčný, a to tedy jsem, i za ten invalidní důchod. Já jsem vlastně rád i proto, že se nakonec vždycky ukáže, jak to vlastně bylo, nebo být mohlo. Nevadí mi ani ten odstup několika let nebo století, když se otvírají archivy, jak se píše a říká. To jsme pak spokojeni, jak všichni prohlédneme. Za hrůzné činy se pak dodatečně omlouvají ti, co u toho nebyli, nám, co jsme u toho rovněž nebyli. Omluva se poslouchá dobře. Obzvláště, když se někdo známý a významný omlouvá všem, tedy i mně. Alespoň já si omluvu vždycky přivlastním. Ten, co se omlouvá, to ani tak nemyslí a taky tím nic nepokazí. To mám od Terezy. Proč by to tak nemyslel? Ptal jsem se jí. Vždyť slzí skutečně. Z demence. Neodpustil si fotr. Omluvy jsou dost populární. I ti dnešní vrazi si určitě představují, jak se za ně za nějaké to století někdo omluví. Bude to moc hezké. To mám od mamči. Jenže mamča nemá velký přehled. Každopádně je překlopení století ve znamení omluv. Církev se omlouvá za upalování, fašisté za vraždění. Slova, která nemají žádný význam. Slova k mrtvým, jež nic nechtějí a nepožadují. Z omluvy nevyplývá žádný závazek. Asi proto se používají tak často.

0: Dovolali jsme se Viktoru Stojilovovi, zakladateli a majiteli prestižního nakladatelství Torst. Pane Stojilove, proč jste vydal román Anny Zonové Za trest a za odměnu?
1: Nový román Anny Zonové se k nám vlastně dostal oklikou, protože její první knížka vyšla v nakladatelství Petrov, ale tuto druhou knížku oni tak dlouho lektorovali a zkoumali, že jsme se prostě s Annou Zonovou domluvili my. Nicméně je to knížka, která se nám vysloveně hodila do řady speciálně autorek, který vedle Kateřiny Ručenkové a Petry Hůlové máme.
0: Dnes jsme vás v Českém rozhlase seznámili s knižní novinkou Anny Zonové Za trest a za odměnu. Kniha je 329. publikací nakladatelství Torst. Pořad připravila Jana Klusáková. Z CD Můj tanec zpívali sestry Štajnovy. Na pořadu spolupracovali Jaroslava Tvrzníková, Radvít Novák, Irena Hýsková, Zuzana Vlčková a Petr Duhan.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Pro a proti.
2: Vyhubí nás umělá inteligence? Vědci varují, že lidstvo nad ní ztrácí kontrolu a přicházejí s plánem zastavit globálně vývoj systémů, které jsou chytřejší, respektive rychlejší než člověk. Mají technologičtí giganti své modely ještě vůbec pod kontrolou, anebo už se nám AI vymkla z rukou? A co ukázal nedávný bezprecedentní útok modelu OpenAI na platformu Hugging Face? Debatovat budu s ředitelem pro technologii a bezpečnost české a slovenské pobočky Microsoftu Daliborem Kačmářem a s odborníkem na AI, spoluautorem projektu Kanárci v síti Josefem Holím.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu.
1: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Max Weber byl zakladatelem moderní sociologie. Jeho teoretické postupy jsou dodnes inspirativní nejen pro sociology, ale také pro ekonomy a historiky.
4: Narodil se v roce 1864 jako nejstarší dítě vysoce postaveného politika a úředníka. Na univerzitě v Heidelbergu vystudoval práva. Vedle toho navštěvoval i přednášky z ekonomie, dějin, teologie a sociologie.
3: Později se stal profesorem ekonomie. Této činnosti se věnoval až do roku 1904. Poté ho zaujala tehdy nová společenská věda sociologie. Jeho úsilí na tomto poli vyvrcholilo v roce 1910, kdy spolu založil německou sociologickou společnost.
4: Z jeho díla čerpá po metodické stránce řada humanitních věd. Dodnes je využíván jeho koncept ideálního typu. Jeho smyslem je umožnit vědci přechod od rozmanité skutečnosti k teoretickému uchopení faktů a studovaných jevů.
3: Ideálním typem rozumíme utopický konstrukt, který nemá oporu v realitě. Funguje spíše tak, že poměřujeme, nakolik se reálný stav od tohoto typu odchyluje.
4: Částečně tento postup využil i v jedné ze svých nejznámějších prací Protestantská etika a duch kapitalismu.
3: V ní se zabývá vlivem specifického způsobu života protestantů, zejména kalvinistů, na jejich řízení obchodu a finančnictví. Weberovy knihy jsou stále překládány, čteny a tvoří jádro povinné četby řady univerzitních oborů.
4: Max Weber během první světové války pracoval na tom, co považoval za své opus magnum, na díle Ekonomika a společnost. Jenže prodělal španělskou chřipku a jeho oslabené tělo podlehlo v roce 1920 zápalu plic.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ve druhém čtvrtletí Češi měli průměrnou mzdu 52 tisíc korun. Povodí Vltavy začne upouštět Slapskou přehradu. Důvodem je sucho. Tenistka Bousková je na US Open ve třetím kole. Siňáková a Svrčena vypadly. A počasí zítra bude zpočátku oblačno. Postupně se začne vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. A teploty až 31 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o víc než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce víc. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply o zhruba 4%. Říká za statistiky Jitka Erhartová.
6: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká.
5: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně, naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě. Povodí Vltavy začne kvůli suchu zítra upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se podle povodí dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplňovat vodou ze Slap. Stane se to poprvé v historii vodního díla Slapy, říká generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala.
7: Hydrologické sucho v povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
5: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle povodí v průběhu příštího týdne. Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham.
8: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil taky nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
5: Ve věku 92 let zemřela americká novinářka a feministka Gloria Steinemová. Patřila mezi nejznámější bojovnice za práva žen a reprodukční práva. Dlouhodobě taky bojovala za zlepšení zákonů proti domácímu násilí. V roce 1963 se jako autorka proslavila investigativní reportáží, kdy v utajení pracovala jako takzvaný zajíček v klubu časopisu Playboy a odhalila jejich špatné pracovní podmínky. V roce 2013 získala od amerického prezidenta Baracka Obamy prezidentskou medaili svobody, nejvyšší civilní vyznamenání v zemi. Tenisti Jakub Menšík a Nikola Bartuňková bojují na US Open o postup do třetího kola. Jejich zápasy vidí v New Yorku reportér David Prouza.
9: Nikola Bartuňková prohrála první set s Němkou Máriovou 6-7, v tom druhém ale vede 4-2 a při svém vlastním podání také 15-0. Jakub Menšík to má 1-1 na sety s Rakušanem Rodionovem, v tom třetím vede 2-1. Z New Yorku David Prouze, Radiožurnál.
5: Do třetího kola newyorského Grand Slamu prošla ve dvouhře Marie Bousková. Dohráli naopak Dalibor Svrčina a Kateřina Siňáková. A hokejisti Pardubic na úvod Ligy mistrů vysoko vyhráli. Polské Tychy deklasovali úřadující čeští mistři 6-0. Plzeň porazila švédské Regla 4-0. Liberec prohrál ve finském Tampere s domácí Taparou 3-6.
10: Na D8 zavřené tunely a nehoda za odbočkou na Mělník a Slaný. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je uzavřená před tunely Libouchec a Panenská. Provoz stojí kvůli čištění kamer v tunelech. Uzavírky budou opakované, potrvají vždy asi 20 minut. Mezitím vždy nechají rozjet kolonu. Na dálnici D8 tentokrát z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 16,5 kilometru havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam už netvoří. A na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora opatrně za odbočkou na Třeboň. Na kilometru 105 pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme zpočátku oblačno, postupně se začne vyjasňovat, naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Moc, rozhodovanie a osobnosť človeka. Práve na ich priesečníku sa pohybuje psychológ Daniel Tuma. Pracuje s vrcholovými manažérmi, venuje sa diagnostike ľudí na kľúčových pozíciách aj psychologickým výcvikom manažérov. Témam, ktorým sa odborne venuje, je psychológia osobnosti a jej patológie a korporátna psychopatia. Je zároveň letecký psychológ a pôsobí tiež ako vysokoškolský pedagóg na katedre psychológie Univerzity Karlovej. Čo s osobnosťou človeka urobí moc? A kam sa posunul výskum korporátnej psychopatie? Čo znamená tzv. Temná empatia? Aj o tom budú dnešné hovory. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
1: Hovory.
11: Daniel, vítajte v hovoroch.
12: Ďakujem vám za pozvání, dobrý den.
11: Vy sa vo svojej práci a výskume venujete psychopatickým črtám u ľudí v manažmente. Ako ste sa vôbec ako psycholog dostal k takejto téme?
12: K této problematice jsem se dostal vlastně díky své profesní historii, kdy jsem prošel přes uměleckou profesi, potom jsem chvilku pracoval ve zdravotnictví, pak jsem se pohyboval v médiích, pohyboval jsem se v mnoha prostředích, včetně toho akademického, a velmi mě zaujalo, jakým způsobem se moc rozvíjí, jak je rozdělována, jak jsou lidé postulováni na určité pozice, kdy je to na základě jejich dovedností, znalostí, nebo kdy je to na základě nějakých kontaktů, nebo nějaké historie pracovní, nebo na základě nějakých temnějších stránek. A pro někoho možná tato témata jsou zajímavá i z hlediska nějakého politického smýšlení. Zkrátka dobře, téma moci a téma odpovědnosti mě zajímalo už od střední školy. Takže si myslím, že přes profesi psychoterapeuta jsem se posléze dostal i k přemýšlení o tom, jak vlastně se moc distribuuje, jak lidé do těchto funkcí na základě čeho jsou promovaní a co třeba nesprávná volba může způsobit lidem, kteří pak pod těmito lidmi pracují nebo kteří jsou příjemci nějakých rozhodnutí.
11: Moc, to je slovo, které jste tu zmínil minimálně dvakrát. Co s osobností urobí moc, keď sa dostane na nejakú pozíciu, o ktorej sa už hovorí, že to je vyššia pozícia?
12: No tak to je právě na základě morálního profilu člověka, který většinou nejde dost dobře diagnostikovat, a zároveň také na jeho dispozicích a predispozicích osobnostních, zároveň na jeho charakteru, na té struktuře té osobnosti a zejména, jak my v psychologii osobnosti říkáme, na dynamice osobnosti. To znamená, jak tyto věci interagují, co si ten člověk nese ve svém příběhu, například jaká traumata nebo jaké komplexy, jakým způsobem byl vychováván, jaké cíle, role a vzory mu byly předkládány. A toto všechno dohromady, když se smíchá, tak buď ten člověk umí s tou mocí potom dobře nakládat, ať už jde o vedoucího na poště, anebo když půjde o vrcholového manažera. To, co nám ukazuje praxe a i výzkumy, tak čím je ta moc vyšší v rámci společenského uplatnění, tak tím samozřejmě se nám tam ukazují specifické rysy osobnosti a některé potřeby těch lidí k tomu, aby mohli rozhodovat a aby za ta rozhodnutí buď brali odpovědnost, což je ta pozitivní varianta, anebo ta rozhodnutí dělali bez toho, aniž by za ně brali jakoukoliv odpovědnost v rámci nějakého širšího dopadu.
11: Podle toho, co hovoríte, co jste tu vyjmenovali, že člověka samozřejmě určují mnohé a mnohé situace, které zažil v dětství, v mladosti, při výchově a tak dále. Tak ako to vyzerá? Má moc na každého deformující účinok, aspoň minimálně?
12: Rozumím, kam směřujete. Tohle je velmi těžká otázka, protože já se domnívám, že pro každého z nás ve chvíli, kdy se dostane do pozice moci, tak nás ta životní situace prověří. Prověří nás po stránce morální, po stránce připravenosti tu moc převzít a jak s ní nakládat. A to je daleko širší společenský i filozofický problém. Nicméně dalo by se říct, že moc je opojná, moc je sladká, moc vám dává určitou míru svobody, moc vás i chrání dokonce. Imunizuje vás nějakým způsobem, ať už je to imunita politická, nebo se jedná o imunitu zkrátka dobře toho, že mnoha lidem můžete tou svou mocí prospět a tak jste de facto pro většinu.

0: s určitými cíly a třeba i s určitým pocitem neúplně dostatečného uplatnění v životě nebo docenění se k té moci dostanou, tak se jim ta hlava trošičku zatočí. A já jsem v životě nepotkal člověka, aspoň s těmi, se kterými já jsem kdy mluvil a mohl jsem s nimi nějak reflektovat jejich profesní a životní cestu, tak jsem nepotkal nikoho, kdo by o tom dneska kriticky nepřemýšlel, že možná udělal některé chyby, možná udělal rozhodnutí, která by dneska maličko změnil. Zkrátka dobře, ono vás to velmi, velmi prověří a myslím si, že nás ale ani ten výchovně vzdělávací systém nepřipravuje na práci s mocí, pokud bychom se do takových pozic dostali.
1: No ale za akých podmienok sa tieto negatívne osobnostné črty človeka môžu prejaviť naplno na, na akejkoľvek pozícii? Asi tam musí byť určitá atmosféra, aby ten psychopatizmus, ktorému sa vy venujete, mohol tam začať pracovať.
0: Ano, proto o psychopatii se mluví jednak na té individuální rovině, jako o psychopatických rysech a nejde o diagnózu klinickou, psychiatrickou, jde o osobnostní ladění, o osobnostní profil de facto. A samozřejmě záleží také na tom, čemu například Clive Body a další autoři, se kterými já jsem se letos setkal v Anglii, tak třeba o tom právě mluví ve smyslu systémové psychopatie. To znamená, že ten systém to dovolí. Ať už jde o nastavení firmy, řekněme v rámci nějaké kompetice, soupeření nebo nějakého odměňování, které naopak podporuje nějakou agresi a boj o moc a o zisky. Tam samozřejmě je to velice těžké morálně urejdovat tu situaci, ale samozřejmě i teda nějaké morální vákuum, hodnotové vákuum, absolutní absence, vlastně řízení nějakými morálními hodnotami.
1: Hovoríte absolutní, to je silné slovo.
0: No, domnívám se, že čím je to absolutnější, tím hrozí větší průšvih a tím vznikají psychopatické rysy a stávají se normálními. Zároveň samozřejmě při špatné třeba firemní kultuře, to je dneska velmi mocné slovo, až bych řekl buzzword, čili velmi zneužívané a často používané, tak ono nastavit firemní kulturu není vůbec žádná legrace, to by mi mnoho lidí na personálních pozicích jistě potvrdilo a mnoho ředitelů, protože ve firmní kultuře se nejenom bavíme o způsobech, jak tedy řešíme konflikty, jakým způsobem spolu komunikujeme, ale také, jaké jsou následky a zároveň jsou-li přítomny vzory a je-li přítomna spíš absence vzoru a to platí i celospolečensky, tak samozřejmě moc je zneužívána. A v tu chvíli už jsme jaksi u společenských témat, jako je zneužití moci, spravedlnost, pravda a tak dále. Ono to má opravdu široký přesah, téměř až politický.
1: Čo konkrétně na této téme zaujíma vás? Čemu se venujete?
0: Tak to, co já můžu ovlivnit. Jedním z mých cílů, pakliže se na tom s klientem shodneme, většinou jsou to majitelé firem, tak je vybrat člověka, který by byl vhodný po té osobnostní stránce jednak výkonově, ale zároveň, který může působit jako vzor, který jasně a transparentně a autenticky dodržuje určitá pravidla, který je vnitřně nějak autentický, je integrovaný a zároveň člověk, který má absenci velmi nebezpečných psychopatických rysů. Psychopatické rysy jsou v populaci normálně rozděleny a každý z nás je někdy trošku narcistický, někdy trochu strategický, čemu se říká makiavelismus. Někdo z nás občas pronese nějakou poznámku, která by mohla možná spadnout do oblasti nějakého sadismu, taková ta pasivní verbální agrese, výsměšky a tak dále. Každý z nás tyhle rysy v sobě má, ale záleží vždycky na té intenzitě a na tom nebezpečí, jak ten daný člověk s tím zachází a co všechno v té osobnosti z těch temných rysů je nebo není přítomno. Takže to je věc, která mě zajímá. Rád se pouštím do rozboru těch osobností. Od malička mě bavily detektivky. Vůbec ta oblast forenzní a ta oblast odhadování motivů člověka a toho, jaké budou jeho další kroky. Já vždycky říkám, že příštím životě chci být spisovatel a chci psát detektivky.
1: Poďme k tomu, čo ste už spomenuli. Vy ste tento rok absolvovali trojmesačnú študijnú stáž na univerzite v Cambridge v rámci výskumu na Karlovej univerzite. V tejto súvislosti ste spomenuli Clivea Bodyho, ktorý korporátnu psychopatiu skúma viac ako 20 rokov. Vy ste tam s ním spolupracovali na univerzite. Na akej úrovni je dnes skúma?

0: tohto fenoménu vo Veľkej Británii?
1: Já musím říct, že výzkum, co se týká psychologie a psychopatologie osobnosti, je v UK na obrovské úrovni. Nenavštívil jsem jenom Anglia Ruskin University a Cleva Bodyho, který mě byl mentorem a který opravdu má mnoho odborných článků na oblast korporátní psychopatie. U něj je nejzajímavější, že není psychologem. On byl bývalým marketingovým specialistou a pak začal zkoumat tento fenomén, protože ho to zajímalo z hlediska jeho zkušeností v marketingu a právě se setkání s různými manažery. A co se týká ještě UK, čili Velké Británie, tak měl jsem možnost navštívit Anglia, kromě Anglia Ruskin University, ještě Nottingham Trent University, což je de facto největší katedra psychologie UK, má několik tisíc studentů a její vedoucí paní docentka Nadia Hajmová a Alexander Sumič, se kterým ona spoluvede tu katedru, tak to jsou lidé, kteří zkoumají psychopatie a zároveň vedle temných rysů osobnosti došli k tomu nejnovějšímu konstruktu, který je pro mě nesmírně zajímavý a který, přiznám se, tak nějak intuitivně jsem ho cítil mnoho let, že něco takového v našich osobnostech existuje a to je oblast temné empatie. Takže měl jsem možnost vidět výzkumná centra a výzkumné laboratoře, kde už dneska se díváme i na osobnost z hlediska toho, jak může být ovlivněna nějakými biomarkery. Viděl jsem výzkumy s magnetickou rezonancí, s VR, virtuální realitou, kde oni to opravdu kombinují dohromady, aby zjistili, jak všechny tyto věci mezi sebou interagují, že de facto osobnost není jenom výsledkem prostě nějakých psychologických procesů, ale možná i těch biohormonálních a tak dále. To bylo nesmírně zajímavé.
0: Hovorí host v hovoroch, psycholog Daniel Tuma.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Daniel, keby ste mohli porovnať z toho, čo ste pozorovali a s debatami s kolegami, ktorí sa tejto téme venujú, ten záujem o to poznávanie, čo môže ohrozovať firemnú kultúru, teda do toho spadá aj systémová psychopatia u nás v Českej republike a vo Veľkej Británii.
1: Tak z toho, co jsem měl možnost vidět a o čem jsem měl možnost mluvit s kolegy, tak většinou to byli lidé z akademické obce, kteří velmi třeba oceňovali, že mě s mými kolegy se daří ty věci tady u nás převádět do praxe. A musím říct úplně upřímně, že na západě není úplně běžné, že manažeři chodí do nějakých dalších psychologických tréninků, výcviků, kde by se více naučili poznat sebe. Myslím si, že je to u nás daleko běžnější. Ostatně musím říct, že velice často mě třeba nevěří, že máme u nás manažery, kteří o to mají zájem a kteří se opravdu takhle dostatečně vzdělávají. Ono teď hodně na západ od našich hranic jsou spíš takzvané fast-trackové tréninky. Dneska se hodně věcí dělá online. Jsou spíš krátkodobější přednášky. Ono to dlouhodobé velké vzdělávání už na to není opravdu moc času. Takže my jsme patrně někde uprostřed v rámci toho, co do toho investujeme a u nás vzdělávání ve firmách by v současné době opět samozřejmě se škrtá jako první, ty budžety se snižují, tak ale musím říct, že pořád je to na velmi kvalitní úrovni a rozhodně si myslím, že sneseme srovnání se Západem a v některých věcech jsme opravdu na tom lépe. Co se týká třeba investice do vzdělávání v rámci práce a co se týká výzkumu, tak samozřejmě v té Británii jsou maličko jiné možnosti a dřív jsem myslel, že jsou to spíš jenom taková jako kritická slova ze stran kolegů, kteří tam třeba opravdu byli daleko déle a dělali daleko větší výzkumy než ten, o který se teď já pokouším, ale opravdu musím říct, že ta věda je velmi podporována, jdou na ní velké peníze a je úžasné sledovat, jak třeba opravdu vypadá katedra psychologie, jaké tam mají laboratoře a tak dále. Takže to si myslím, že tímto způsobem je to pro nás velká inspirace. Ale zároveň musím říct, že třeba právě díky Filozofické fakultě a díky Anglo-Czech Education Fund, já jsem se tam mohl podívat a bez toho by to také nešlo, kdybych prostě nestudoval tam, kde studuju a nedělal si doktorát.
0: Pojďme se pozrieť do Nottinghamu, kde jste byli za Nadiou Hajmovou a tu jste spomenuli už skôr fenomén temnej empatie. Co to znamená?
1: Je to nová terminologie v odborné literatuře nebo řekněme v těch odborných článcích se vyskytuje zhruba posledních 8 až 10 let a v té oblasti temných rysů osobnosti, tak už panuje tedy shoda odborníků po světě, kteří se tomu věnují, že existuje něco jako temná tetráda, dříve to byla triáda, teď už je to tetráda, která se skládá ze subklinické psychopatie, čili že to není ta klinická psychopatie nebezpečná kriminálně, že to není až téměř nějaká psychiatrická diagnóza s jinou komorbiditou psychiatrickou, nicméně, že je to prostě rys osobnosti, který má nějaké symptomy a nějak se přesně projevuje v chování, i v tom prožívání a samozřejmě i v tom myšlení. Potom je to klasický narcismus, potom je to takzvaný machiavelismus podle Nicola Machiavelliho, čili silná strategičnost, a ta čtvrtá nová proměna je tam takový každodenní sadismus, čili schopnost toho urážení anebo snižování nebo ponižování nějaké osobnosti člověka. A na tomto panuje shoda i vědecká. A Naděja Hejmová a Alex Somič přišli s tím a s dalšími kolegy, že jsou lidé, kteří dokážou být strategičtí, dokážou být narcističtí, dokážou být velmi nebezpeční, ale zároveň dokážou být i empatičtí. A do té doby jsme věřili, že většina psychopatů nemá žádnou empatii, že zkrátka dobře vás nebudou litovat, že nebudou s vámi sdílet emoce. A empatii my rozdělujeme na afektivní a kognitivní. Afektivní to je to klasické sdílení, kdy s druhým člověkem spolu prožíváte emoce, kdy vás něco dojme, kdy se rozlobíte stejně jako on. Zkrátka dobře, že s vámi to přímo tělesně hýbe to, co on prožívá. A kognitivní empatie, to je ta schopnost, o které jsem mluvil, proč mě třeba vždycky baví detektivky, že to je schopnost přijít na to, jak druhý přemýšlí. Čili ocitáte se v jeho mysli a jste schopen ho nějak následovat nebo možná i predikovat jeho způsoby myšlení. No a když se toto spojí, tak de facto s těmi temnými rysy ve spojení vzniká extrémně nebezpečný osobnostní profil, který může a nemusí být morálně zneužit. Takže si to můžete představit tak, že ta temná empatie, toho temného empata, tak jak Naděja Hejmová a Alex Somič ho definují, je člověk, který není tolik agresivní, který je extravertovaný, který je schopen dobře komunikovat, který dokáže i manipulovat, který je silně narcistický, nicméně zároveň je schopen velice dobře přečíst, co prožíváte, co vás napadá, co jsou ty oblasti, kterými je možné vás buď motivovat, nebo naopak zranit, nebo naopak nějakým způsobem psychicky, nechci říkat přímo poznamenat, ale vás ovládat de facto. A zároveň to může proti vám ten člověk použít, nebo nemusí. A to je úplně jiná varianta než klasická představa nějakého psychopatického profilu, nějakého vraha v amerických filmech, anebo někoho, koho si představujeme jako naprosto chladnokrevného. Protože ta klasická psychopatie je o tom, že ten člověk nemá svědomí, de facto s ním citově nic nedělá to, že vám něco provádí a vlastně není schopen vidět život z vaší perspektivy. Není schopen vnímat perspektivu ostatních lidí. Naděja Hejmová s Alexem Somičem k tomu přidali právě, že existují lidé, kteří mohou mít ty temné rysy a ještě navíc jsou schopni této brilantní empatie.
0: Keď sa tu rozprávame o temnej empatii, keď psychológovia pomenujú niečo takéto, dajú zároveň svojim kolegom do rúk niečo, dotazník, nejakú testovú batériu, ktorá dokáže dosť dobre pomenovať a tým pádom odhaliť tieto charakteristiky temného empata?
1: Mm-hmm. Musím vás empaticky pochváliť, máte brilantní dotazy. Ano, to by mělo jít ruku v ruce. Když už přijdete na nějaký nový konstrukt, obhájíte ho vědecky a on se etabluje a další vědci ho buď potvrzují nebo vyvrací na základě svých dalších výzkumů, čím se upevňuje ta stálost toho některého konstruktu vědeckého, tak samozřejmě bychom měli ruku v ruce s tím postupně začít vytvářet nástroje. V tuto chvíli jsou ty nástroje v plenkách, takže spíš je to o tom, jak to my, kteří jsme v té praxi, tak jak my s tím pracujeme. A to třeba právě i způsobilo, že mám možnost ty lidé přivést sem na konferenci. Budeme se o tom tady společně bavit, protože lidi z toho zahraničí, kteří na tom pracují, velmi zajímá, jak tyhle věci jde převádět do té praxe, protože velice často není moc propojený ten psychologický, teoretický, akademický výzkumný svět s tou praktickou psychologií. A tohle já bych byl rád, kdyby se třeba změnilo, že to, co já dělám se svým týmem, tak abychom nejenom vycházeli opravdu z těch nejnovějších vědeckých dat, ale abychom s těmi lidmi, kteří na tohle přichází, byli schopni vyvíjet aspoň postupy a nástroje, jak na to přicházet.
0: V oktobri organizujete v Prahe mezinárodní konferenci o psychopatii, hadi a predátoři. Daniel, na aké témy sa v nej zameriate?
1: Mým cílem je, aby lidé porozuměli tomu, že psychopatie se může objevovat ve vztazích, zároveň se objevuje v tom pracovním prostředí, zároveň jaký je rozdíl v té oblasti třeba kriminální, proto tam mám pozvaných spoustu báječných kolegů, kteří budou o tom hovořit z hlediska psychologie osobnosti, z hlediska například toho, jakým způsobem to diagnostikujeme na pozicích, kde je to dáno vyhláškami, že se musíme přesvědčit o té osobnostní a psychologické způsobilosti, takže tam budou kolegové z ČEZu, budou tam kolegové, kteří pracovali u policie. Zároveň tam bude kolegyně soudní znalkyně. Zároveň jsem si dovolil pozvat kolegy právě z té Anglie, z té mé stáže. No a protože se pohybuju v té letecké psychologii a snažíme se co nejvíce, jak si zlepšovat ty psychologické tréninky pilotů, tak mám tam pozvány dva pány kapitány. No a můj další vážený host je Bára Basiková, která bude v sekci psychopatie ve vztazích, kde budou s další naší kolegyní Klárou Duškovou hovořit v diskuzním panelu, jak se projevuje psychopatické rysy v našich vztazích, co kdo zažil. A takže na závěr té konference bude malinko sdílení a bude i otevřená nějaká zpověď žen, které se nebojí o některých tématech hovořit.
0: Vy jste už vyslali tu myšlenku a informaci, že konferencia se bude konat do světa. Aké máte zatím ohlasy právě z těch velkých korporátů a od těch majitelů firiem? Zaujímá jich tato téma? Hlásí se? Chcou se něco nové dozvědět?
1: Tak to je pro mě docela překvapující, že mi několik kolegů a kolegyň, kteří třeba nabízeli tuhle konferenci do firmy, tak velice často se stalo, že byla třeba zpětná vazba, že se některé to vedení bojí, že když tam ty zaměstnance pozve, nebo když tam oni sami přijdou, že se v tom poznají, nebo že oni, že zaměstnanci by mohli poznat, že jsou pod nějakým psychopatickým vedením. No, tak já opravdu se snažím, aby jsme jasně komunikovali, že tam budeme uvádět jaksi do toho pravého světla, co ten výraz znamená, jaký je rozdíl mezi psychopatem filmovým a psychopatickými rysy, jaké jsou nejnovější vědecké poznatky. Trošku to znormalizovat, představit ty koncepty, které jsou v dnešním světě nové, a to je třeba, že existují pro sociální psychopati lidé, kteří vědí, že mají takovéhle prostě schopnosti a rysy a dovednosti, které třeba využívají opravdu v tom biznesu, ale snaží se je mít pod kontrolou a snaží se je spíš využívat právě třeba pro získání peněz, které jdou na něco dobrého, čili opravdu myslím si, že je důležité se toho nebát, a já si nesmírně vážím všech těch lidí, kteří na tu konferenci chtějí přijít, a doufám, že to není určitě poslední ročník.
0: Hostem v hovoroch byl psycholog Daniel Tuma. Daniel, já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor a prajem, aby se vám konferencia Hadi a predátoři vydarila.
1: Já mnohokrát děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu hovorů se loučí Taťana Čabáková.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Foreign Minister Petr Matinka, who summoned the Russian ambassador in connection with the Leipzig incidents, rejected her explanation that allegations of Russian involvement in the incidents were a provocation, the Czech Foreign Ministry said. In connection with the said incidents, the Czech Foreign Ministry and the country's intelligence services are preparing changes to the system for notifying authorities about Russian diplomats' movements in Europe. The parties of the ruling coalition are holding talks on the possibility of reducing the proposed state deficit of 389 billion crowns. Finance Minister Alena Schillerová has said she's expecting ministers to say where they could economize. And gas storage facilities in the Czech Republic were nearly 70% full at the beginning of September, according to the Ministry of Industry and the Energy Regulatory Office. The country has thus met the EU's interim storage targets for this period, although its reserves are slightly lower than in previous years. Weather. Friday should be partly cloudy with more clouds accumulating in the afternoon hours and daytime highs between 25 and 30 degrees Celsius. A previously lost play by Václav Havel, Warning, will soon get its first performance in connection with the 90th anniversary of his birth. The torso of the piece was found by David Dušek, the grandson of Havel's friend Zdeněk Urbánek. Indeed, it comes from the same Urbánek estate as Havel texts published in recent years as Notes of the Accused, a 1977 prison diary, and I Hid It Somewhere. Warning was completed by director and actor Jiří Havelka of Prague's Davidsa Theatre, who described his involvement to Ian Willoughby.
4: David Dušek found out that it's partially Temptation, the play, the future play Temptation, and the future Vaněk play. But Temptation was finished, and it's obvious that Václav Havel was fine with you know, whatever he was experiencing in the first jail, putting it in Temptation. And he didn't finish the other play, the short one-act play, which is called Warning in his diary, but sometimes he calls it by himself also Lilac. So what I did was that I selected the dialogues that evidently belong to the Warning, and I somehow edited them, actually in a concept very very similar to Audience, for example, or Protest or Vernissage. And I try to flow only his lines and not add anything authorial, you know, coming from me. But I actually did do it because the final idea was to keep three endings there, because Václav Havel didn't write the ending. There is one dialogue that can be the one version of how to finish this short play, and then there are two other endings just like written in one line, but other endings should be like this, and there is one more option like this. And so this is what I really had to, you know, write in order to finish it, and also like admit that this is just a fragment, a torso that we were honored to finish.
5: Even if you didn't write much of what's now in the play as will be performed, did you feel a great sense of responsibility?
4: Very great sense. But I was lucky because actually it came in the moment when I was quite deeply studying Václav Havel in 1977 due to another Havel-related project, actually, and it somehow, it was combined all together, and it came in the right moment, so it wasn't hard for me to somehow finish it, because I was studying especially the diary very, very deeply and very precisely, so it was quite clear for me, and there was one only chance, actually. I saw only one way how to finish it.
5: What's the performance going to entail? It's going to be actors from Jevitske Divadlo, which you're the head of, and it's going to be just two actors, is that right?
4: Just two actors, and actually the main idea is that the audience will be the ones who are actually finishing or imagining the final play, how it can look like, because they will, from us, they will get only the voices of two characters, of Vaněk and Šeřík.
3: Jiří Havelka of Prague's Davidsa Theatre speaking there to Ian Willoughby. The premiere of Warning will take place at Prague Castle's Riding School on October 23rd as part of the festival Havel Alive. That's all from us, and you'll find more in English at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Návrh státního rozpočtu na příští rok nekritizuje pouze opozice. Nelíbí se ani dvěma vládním stranám, hnutí SPD a motoristům sobě. Ministryně financí Alena Schillerová říká, že vidí prostor ke škrtům, ale jen v řádu jednotek miliard korun. Trvá na tom, že pokud se schodek neprohloubí, zemi bude hrozit ekonomická stagnace. Obsahuje navrhovaný rozpočet investice, které pomůžou české ekonomice, anebo v době růstu není důvod k většímu utrácení?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty na dálku jsou profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, ekonom Jan Švejnar. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: A člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil. Dobrý den i vám.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
6: Pane Švejnare, je důvod zvyšovat schodek státního rozpočtu?
7: To záleží, jak se na to díváte. Samozřejmě některý schodek může být velmi dobrý pro ekonomiku a jiný zase nemusí být. Čili v tom smyslu je důležité si říct, k čemu ten schodek je a jaký bude mít dopad na ekonomický růst. Já myslím, ten kontext, který je důležitý, je, že jsme prošli od roku 2022 těžkou situací ve smyslu, že jsme měli ekonomickou recesi na konci roku 2022, začátek roku 2023, pak stagnaci. A loni se ekonomika poprvé teda odrazila ode dna tím, že lidé začali zvyšovat spotřebu. A je otázka, jestli bude dál růst nebo ne. A samozřejmě hospodářská politika státu bude mít hodně co dočinění s tím, jestli nastartujeme rychlý ekonomický růst, který potřebujeme, po tom, co ostatní země jako Polsko rostly velmi rychle a my ne. Mm-hmm. A nebo jestli půjdeme dál do buď nízkého růstu nebo stagnace, tak jak jsme na tom byli za posledních několik let. Takže tam je potřeba si říct, jestli fiskální politika,
6: ano,
7: tak jak je formulovaná v návrhu, bude mít ten prorůstový potenciál, anebo jestli nebude.
6: Pane Musile, stejná otázka na úvod pro vás. Je z vašeho pohledu důvod ke zvyšování schodku?
8: No, z mého pohledu a i z pohledu Národní rozpočtové rady k tomu absolutně žádný důvod není. Naše ekonomika neprochází žádnými těžkými časy, neprochází recesí, natož krizí. Nečelíme vysoké nezaměstnanosti, čili za nás z tohoto pohledu vůbec nedává smysl do té ekonomiky dávat tak silný fiskální impuls.
6: Pane Švejnare, je důvod uprostřed ekonomického růstu, aby se zvyšoval schodek?
7: Zase si vezměte, co jsem už řekl. Ten ekonomický růst nastává po několikaletém období, kdy ekonomika byla špatně vedena ve smyslu, že šla do recese, sousední země žádné nešly do recese, měla nulový růst, stagnaci dlouhou dobu a to, že momentálně má rok, rok a půl ke dvěma letům mírný růst, to neznamená, že ten růst by pokračoval, pakliže vláda nepovede rozumnou hospodářskou politiku.
6: Čili promiňte, že vás přerušuju, podle vás tedy ten růst je potřeba podpořit, aby vydržel a aby zesílil?
7: Přesně tak. Teď jsme jedna z nejpomalej rostoucích zemí a co je role vlády navíc k bezpečnosti? Je, aby stimulovala a zvyšovala životní úroveň občanů. A doposud se to za poslední několik let nedělo. A to, že vlastně občané sami tím, že zvýšili spotřebu, zakončili tu dobu stagnace a je otázka, jestli dále budou zvyšovat spotřebu, jestliže neporoste ekonomika, tak to je velice vážné.
6: A podobně právě argumentuje ministerstvo financí, konkrétně i paní ministryně Schillerová, obracím se na vás, pane Musile, že ten navrhovaný rozpočet zajistí jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii. Vy si nemyslíte, že by mohl mít takový efekt?
8: Tak my ten jeden z nejvyšších hospodářských růstů v Evropské unii máme už nyní. Když se podíváme na nějaký průměr EU, tak my rosteme výrazně rychlejším tempem, byť chápu, že to není žádná jako velká sláva. Dovedu si představit, že bychom třeba mohli růst o 3 více, nebo řekněme o 3 až 4 %.
6: No a promiňte, že vás přerušu, no. Nemůžou tomu pomoct právě chytré investice?
8: No, ale pak je právě otázka toho, jestli k tomu má pomoci rozpočet, který z roku na rok prostě zvýší schodek veřejných financí téměř o 1 procentní bod, respektive o více nebo o 1,5 procentního bodu během pouhých 2 let. Zejména když se podíváme na ty parametry, tak ty takzvané investice na celkových výdajích zaujímají nějakých 11%, což není v podstatě nijak výrazně jiné, než bylo v minulých letech. A jako není tam důvod prostě, aby se zvyšoval ten schodek. Ja? Čili jestli vláda v takové situaci může něco pro ekonomiku udělat, tak ať dělá spíše nějaká kvalitativní opatření typu deregulace té ekonomiky, ale není důvod, aby prostě přikládala pod fiskální kotel, protože náš kontext ekonomiky je takový, kterému my ekonomové říkáme, že jsme na úrovni potenciálního produktu, čili znovu nečelíme žádné recesi, nečelíme žádným nevyužitým kapacitám. Čili ten ještě poslední jenom věta, pardon.
6: Prosím stručně, ať může pan Čelinar zareagovat.
8: Tenhle silný fiskální impuls se přelije buď ke zvýšení dovozu, anebo ke zvýšení tlaku na růst cenové hladiny.
6: Pane profesore Švejnare, vy když se zatím podíváte na ten návrh státního rozpočtu na příští rok, jak se ho zatím schválila vláda a jak ho bude posílat do poslanecké sněmovny, tak z vašeho pohledu je dostatečně proinvestiční, z vašeho pohledu ten poměrně vysoký schodek je ospravedlnitelný těmi plánovanými investicemi?
7: Já bych byl ještě pro větší míru investic, ale efektivních investic, to znamená velmi produktivních investic. A tak, jak říkám už další dobu, toto je výzva pro tuto vládu, jestli se toho dokáže zhostit a vybrat projekty, které budou mít vysokou návratnost.
6: Promiňte, buďme konkrétní.
7: Se to nepodařilo.
6: Nezlobte se, no. Že vás přerušu, abychom byli konkrétní. Vy takové projekty v tom návrhu zatím vidíte?
7: Jsou tam, to samozřejmě to, co půjde na dopravu, to je důležité, věda, výzkum, kvalitní vzdělávání, to znamená špičkové, co se zdůrazňuju ve všem, je potřeba jít do excelence, to znamená projekty s vysokou návratností, velice kvalitní školství, velice kvalitní vědecké projekty. Jsme země, která nemá nerostné bohatství, čili musíme lidským kapitálem a chytrou hospodářskou politikou prorazit, jinak neprorazíme. No, abych se jí zdůraznil to, co taky už jako říkám nějakou dobu, svět se změnil v tom, že dřív býti průměrnými se vyplácelo, dnes už ne, dnes už vítěz bere skoro všechno a když my stagnujeme nebo jdeme pomalu kupředu a jiné země běží, no tak zaostáváme. Čili v tom smyslu říkám, je to výzva v tom, že ano, investice například do dopravní, špičkové dopravní infrastruktury ano. Je výborná. Tady máme komparativní výhodu. Jsme země, která je kompaktní oproti Itálii třeba nebo Chorvatsku. Hmm. Čili kdyby byla síť rychlovlaků a velice dobré dálniční soustavy, tak máme obrovskou výhodu z hlediska potenciálního růstu, investičních příležitostí a tak dále.
6: Pane Musile, tak profesor Švejnar teď vyjmenoval ty kapitoly, ve kterých skutečně dochází v tom návrhu oproti loňsku k růstu a na prvním místě zmínil dopravu. Nejsou to ty investice, které nakopnou ekonomiku?
8: Ale tak jako, když se budeme bavit o železnici, máme jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, možná i budeme na předních místech v celosvětovém měřítku, co se týče dálniční nebo spíše silniční sítě, tak je to podobné. Dálniční síť tady nemáme dobudovanou, to je ale řekněme úděl posledních minimálně 30 let nebo celého toho porevolučního období. A myslím si, že teďka, když, protože to, co vyjmenoval pan Švejnár, to by jako znamenalo investice nikoli v řádu stovek miliard, ale to už se bavíme o milionech korun.
6: Tak pan profesor připouštěl, že on sám by si představoval investice ještě vyšší.
8: Fajn, ale pak se ptám, kde vezmeme ty reálné zdroje, kde vezmeme pracovní sílu, kde vezmeme dodatečné nějaké kapitálové vybavení, to znamená stroje, přístroje, zařízení, které budou tu špičkovou infrastrukturu stavět. Znovu opakuji, my jsme ekonomika, která je na úrovni svého potenciálu, my potřebujeme zvýšit kapacitní schopnosti té ekonomiky. My nepotřebujeme jenom do té ekonomiky nalívat víc peněz a přetahovat lidské i kapitálové zdroje ze soukromého sektoru do veřejného sektoru, protože to se mimo jiné projeví tím, že když se budeme teda teďka všichni soustředit na výstavbu dálnic, železnic a silnic, no tak o to méně budeme mít výstavbu třeba bytů nebo prostě něčeho jiného. Takhle jednoduché to je.
6: Rozumím. Pane Švejnare, tak není to tak, že jako Česká republika už jsme na úrovni svého potenciálu, což, jak naznačuje pan Musil, může znamenat, že ani když nalijeme do ekonomiky víc peněz, tak se to nemusí projevit?
7: Tak jednoduché to není. A dám vám i historický příklad a pak půjdeme k současnosti. Já jsem koncem 90. let zdůrazňoval, že česká ekonomika má potenciál růst 4, 5, 6%. Všichni tvrdili, nebo všichni mnozí tvrdili, že to tak nejde, že jsme na úrovni potenciálu a tak dále. No a po roce 2000 najednou ekonomika rostla 4, 5, 6%. Takže tam se hodně lidí mýlilo a mýlí se i teď v tom, že nejde o to, že prostě musíme jednoho člověka převést ze stejně produktivního místa na jiné stejně produktivní místo. Jde o to, aby se lidé přeřadili z nízkoproduktivních míst do vysoce produktivních míst. A v tom je ten chytrý tah, který jestli této vládě podaří, tak jak se to daří a dařilo vládám v zemích, které rychle rostly nebo rostou, tak to je vlastně ten princip tady. Takže to není, že nemůžeme zvýšit potenciál. Jo, máme. Obrovský. Akorát není dobře
9: reagovat.
6: Určitě máte prostor zareagovat. Teď si nejsem jistý, jestli pan Švejnar dokončil tu myšlenku. A asi dokončil.
7: Jo, takže já bych řekl, že tohle zase je to ta výzva vlády. Tak vidíme, že například na ministerstvu místního rozvoje se budou podstatně snižovat počty lidí, kteří pak mohou přijít jinam. Hmm. Je to pravděpodobně správné, protože končí určité projekty Evropské unie. Ty lidé tam nejsou potřební, měli by nulovou produktivitu, mohou mít velice pozitivní produktivitu někde jinde. Takže podívejte, my jsme země, která má velice vysokoproduktivní podniky, ty nejenom ty nadnárodní vlastnictví, ale i místní. A máme také projekty a podniky, které jsou málo produktivní.
6: Chápu, nechme na to prosím zareagovat pana Musila, aby měl taky prostor. Jednoduchá otázka pro vás. Nepodceňujete český potenciál rozvíjet se a růst?
10: Ne, pozor, to si nerozumíme. Já netvrdím, že naše ekonomika nemá schopnost zvyšovat svůj potenciální produkt. Pan Švejnar moc dobře ví, že potenciální produkt je něco, čemu technicky řečeno říkáme nějaká produkční funkce, to není nějaká konstanta, která se nemění. Ta se samozřejmě mění, ale má jinou dynamiku situace, kdy ta ekonomika je málo rozvinutá, čili typicky Československo na počátku 90. let. A v situaci ta ekonomika už je poměrně rozvinutá. Já to už opakuju někde asi po páté. Naše země, čím se získá HDP na osobu, přepočtu podle parity kupní síly mezi 20% nejvyspělejších zemí světa. Čili my nejsme ta chudá země. Čili už jenom z definice naše schopnost zvyšovat ty produkční kapacity je nižší než země, která je méně rozvinutá.
6: A je nižší, než byla v 90. letech, rozumím. Ano, prosím, dokončete stručně.
10: Jenom říkám, že my v současné době ten skutečný výstup té české ekonomiky na úrovni těch jejich současných produktivních možností. A to, že tam najednou nalijeme jakoby další investice navíc, takzvané investice, tak to neznamená, že se nám z roku na rok nějak dramaticky, nebo třeba během dvou let, že by se nám nějak dramaticky ten potenciální produkt zvýšil.
6: Rozumím.
10: Já jenom říkám, že ten efekt, kterého tím dosáhneme, že veřejný sektor bude vytvářet konkurenci soukromému sektoru a bude vysávat kapacity z těch soukromých firem do veřejného sektoru.
6: Pane Švejnare, tak srovnával jste srovnatelné, když jste tady připomínal vaše predikce z 90. let a potom jste mluvil o současnosti. Skutečně rozvoj potenciálu v Česku je takový, jaký byl tehdy, vzhledem k tomu, že už jsme podstatně rozvinutější ekonomika?
7: Ne stejný, ale zaprvé bylo to konec 90. let, když jsem to říkal, a ten rozvoj pak nastal v prvním desetiletí tohoto století, čili to už nebyly začátek 90. let, to už byla ekonomika, která byla v jiném stavu. Samozřejmě teď je také v jiném stavu, ale musíme si uvědomit, že ten potenciál je ohromný a že nám to ukazují například sousední Poláci, kteří rostou a rostou velmi rychle. Takže je to možné a dohánějí nás. Dnes už mzdy například v Polsku začínají v průměru vyrovnávat našim. Pro mladé lidi jsou ve městech dokonce vyšší než u nás. A nesmíme si taky zapomenout, že mluvíme o tom, jak dostihujeme jiné země. Naše mzdy a platy jsou ještě pod polovinou německých a rakouských, kde jsme před a po druhé světové válce byli na paritě. Čili rozhodně nejsme tam, jako kde bychom měli být v situaci, kdy je volný obchod, volný pohyb služeb, volný kapitálový pohyb, jsme integrováni v Evropské unii, jsme daleko za potenciálem, kde bychom mohli být.
6: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty zůstávají profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA, ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady, ekonom Petr Musil.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Pane Musile, když tady teď Jan Švejnar zmiňoval ten polský příklad, není na tom Polsko ve srovnání s Českou republikou o něco lépe, protože má silnější dlouhodobě růst, který je podporovaný těmi investicemi ze strany státu, ale to tedy znamená i vyšší zadlužení?
10: No právě proto, to je ta druhá strana té mince. Polsko má mnohem větší schodky, má teďka v veřejné finance v mnohem větší nepořádku, než máme my. Pardon, také za to platí vyšší úrokové sazby z vládních dluhopisů a ten růst, který tam nastal, který třeba ještě si můžou paměti spojovat s uspořádáním mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, tak ten se už jako postupně vyčerpává. Jo? To není prostě. A znova opakuji, to, co jsem říkal na začátku, pokud naše vláda chce něco udělat pro rozvoj té ekonomiky, nechť dělá kvalitativní opatření.
6: Čili reformy.
10: A ne, že to bude mít na postavené na tom, že bude posílat do ekonomiky silný fiskální impuls v situaci, kdy ta ekonomika žádným hospodářským problémům prostě nečelí.
6: Pane Švejnare, tak skutečně polský příklad pro Česko hodný následování. Neměla by se česká vláda zaměřit spíš na reformní kroky, než na další a další investiční pobídky na navyšování dluhu?
7: Reformní kroky samozřejmě, to říkám už dlouhou dobu. My potřebujeme udělat daňovou reformu a všimněte si, že to úzké zaměření na deficit rozpočtu ignoruje tu příjmovou stránku. Máme problém na základě příjmů. My jsme zrušili superhrubou mzdu, ta sama o sobě, teďka že nová studie nedávná z IDEA u CRGI ukazuje, že kdyby se tato situace změnila zpět, tak to dá nějakých 120 miliard do rozpočtu. Jo? U benzínu a nafty se drží konstantně daň v korunách, čili se nezvyšuje s inflací. Zase, jak Luděk Niedermayer poukázal, kdyby toto se změnilo, tak může to být další 60 miliard do rozpočtu. Čili rázem vlastně ten schodek vypadá úplně jinak. Když se lidé zaměřují jenom na rozpočet ve smyslu, jaký je velký schodek nebo přebytek, tak se musí dívat jak na výdajovou stránku, tak na příjmovou stránku. A tady už dlouho mnozí ekonomové říkáme, že by si měla udělat podstatná daňová reforma. Zatěžujeme například pracovní sílu příliš vysokými odvody, to jsou daně, že jo, a tak dále. Čili
6: rozumím.
7: Tady je opravdu potřeba se podívat šířej na to a ta ekonomika opravdu má velký potenciál. To, když jsem vám dával ten příklad, tak to samozřejmě bylo jako v jiném historickém období, ale je to tady. Proč ta polská ekonomika roste tak rychle už dlouhou dobu? Je to jedna z nejrychleji rostoucí ekonomika v Evropě od začátku 90. let, a i když si vezmete kratší období, tak je to tak taky. Čili máme souseda, který nám opravdu vytírá zrak a ukazuje, jak to jde, a jejich zadlužení je větší, není, že to není v pořádku, jsou pod 60% HDP, čili jsou pod maastrichtským kritériem, kdy ostatní země, jako je Německo, Francie, Itálie, nemluví o Spojených státech,
6: jsou pod ním.
7: Mají mnohem větší zadlužení. Ano, takže
6: rozumím, pane Musile.
7: Polská ekonomika si bude dobře.
6: Pane Musile, já tak nějak tuším na základě předchozích stanovisek Národní rozpočtové rady, ve které sedíte, že co se týče té výzvy profesora Švejnara víc se dívat na příjmy a pomýšlet na případnou daňovou reformu, tak tady vy nejste v rozporu.
10: Přesně tak, to je jako jedna z tezí, kterou my opakujeme, že to, že došlo ke zrušení té takzvané superhrubé mzdy, tak to je v podstatě taková koule, kterou jsme si v roce 2021 uvázali na nohu a v podobě poměrně hlubokého strukturálního schodku. A kdybych se nám podařilo vrátit tu míru zdanění před ten 21, tak minimálně polovinu toho problému, teda teď, když se budu bavit ještě třeba o roku 25, čili toho problému, který jsme měli v roce 25, tak bychom minimálně polovinu toho vyřešili, možná i víc, ale vzhledem k tomu rozpočtu, který se chystá na příští rok, tak tam jenom pouhé vrácení zdanění před rok 21 by nám nepomohlo.
6: Zatím tedy ministryně financí připouští nutí určitou úpravu spotřební daně. To uvádím jenom pro kontext, jinak nějaké zvyšování daň z příjmu fyzických osob vylučuje, respektive říká, že ona sama by ho nenavrhovala, ale nechal bych vás, pane Musile, ještě v návaznosti na to, co říkal profesor Švejnar, zareagovat na otázku, zda to není tak, že pokud se přesto přeze všechno, co namítáte vládě, podaří nastartovat silnější ekonomický růst, tak si potom třeba budeme moct dovolit s nás splácet všechny ty dluhy.
10: To je taková ta teze, že z toho dluhu vyrosteme, jestli se nepletu, ale to je...
6: A nefunguje?
10: Takový, nefunguje. Já teda bych si dovolil tady ocitovat takovou krátkou studii právě think tanku IDEA. V té studii se autoři zaměřovali na to, jak se naší ekonomice dařilo vyrůst dluhu od roku 2000 a oni vlastně došli k závěru, že v té době by se dalo držet dluhovou kvótu z úrovně roku 99 na konstantní úrovni za předpokladu, že by naše schodky dosahovaly maximálně 0,5% bodu hrubého domácího produktu ročně. A my se tady bavíme o schodku na příští rok ve výši 3,5% HDP ročně. Takže jako, a to je jenom jedna z těch závěrů. Závěr je, že vyrůstat z dluhu se daří jen tehdy, když ta ekonomika roste silně a má zároveň nízké úrokové sazby.
6: Pane profesore Švejnare,
10: to není období, které nás čeká, pardon.
6: Pane profesore, já vám teď nechci klást do úst slova, která jste neřekl, ale pokud vám správně rozumím, tak vy v zásadě jste zastáncem té teze, že lze vyrůst z dluhu, tak jak byste reagoval na tyto protiargumenty?
7: No tak máme příklady mnoha zemí, které jsou bohaté, které se financovaly dluhem a rostly rychle a staly se bohatými.
6: Stojí to i za to, že rostou výrazně výdaje na obsluhu státního dluhu?
7: Ty výdaje na obsluhu státního dluhu samozřejmě rostou, ale na druhou stranu, jestliže ta země roste rychle, tak si to může dovolit. A tady jenom bych ještě dodal jednu věc, která se v té diskuzi nyní u nás často neprojevuje, a sice, že obsluha dluhu roste strašně rychle prakticky ve všech zemích, ať je to Německo, Francie, Anglie, Amerika, Japonsko a tak dále, protože se zvyšuje úroková sazba, která je vyžadovaná na trzích. Takže Němci například šli z nuly nebo záporného sazby úrokové na přes 3%, Francie z nuly na 4%, mluvím o desetiletých vládních dluhopisech, Anglie dokonce na 5%. Čili nejsme jediní. Je důležité, aby jsme si uvědomili, že toto je fenomén, který není jenom náš, ale je celosvětový.
6: Našimi hosty byli profesor na Kolumbijské univerzitě, předseda výkonného a dozorčího výboru CERGEI a ředitel think tanku IDEA ekonom Jan Švejnar a člen Národní rozpočtové rady ekonom Petr Musil. Díky oběma. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
12: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten napsaný. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
11: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
12: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
11: Jedními z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
12: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biro nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Motoristé chtějí změny v návrhu rozpočtu. Podle Macinky je možné schodek snížit zhruba o 20 miliard korun. Polsko kvůli Rusku zvyšuje ochranu svého vzdušného prostoru. Nikola Bartuňková si zahraje třetí kolo tenisového US Open. A počasí zítra bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Motoristé se zatím s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO neshodli na úsporách v návrhu rozpočtu na příští rok. Jednání proto budou pokračovat. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je cílem jeho strany snížit navrhovaný státní deficit asi o 20 miliard korun. Ministerstvo financí předložilo vládě dokument se schodkem 389 miliard korun. Macinka zároveň neupřesnil, jaké změny motoristé požadují.
14: Já nechci říkat konkrétní věci, protože na nich ještě nemáme shodu, ale určitě se týkají ty naše návrhy zdravotnictví, určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a tak dále.
13: Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Košňák-Kamiš. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se pátým rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Ruská vláda uzavře německé Goetheho instituty v Moskvě, Petrohradu a Jekatěrinburgu. O konci německé kulturní a jazykové instituce v zemi informoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Podle něj jde o reakci na chystané uzavření ruského domu v Berlíně. Německé úřady se tak rozhodly na základě vyšetřování neúspěšného dronového útoku na letišti v Lipsku, za kterým podle nich stála Moskva. Berlín taky uzavře ruský generální konzulát v Bonnu. V Táboře dnes začal festival malých nakladatelů. Až do neděle nabídne velký knižní trh v ulicích výstavy, řemeslné dílny nebo koncerty. Letošní ročník má podtitul Skromnost. Podle organizátora Tabúku Juraje Horváta je cílem upozornit na méně viditelné profese spojené s vydáváním knih.
15: Tabuk je crossover book festival. Je to napříč všemi profesemi, které se zabývají knihou. Od těch autorů přes redaktory, ilustrátory, překladatele, korektory až po ty čtenáře.
13: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila do třetího kola US Open. Němku Mariovovou porazila 2-1 na sety. O postup teď bojuje taky Jakub Menšík. Sleduje to reportér David Prouza.
16: A také Jakub Menšík zvládl svůj zápas druhého kola na US Open. Rakušana Rodionova porazil po setech 6-3, 3-6, 6-2 a 6-3. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
13: Do třetího kola se dnes už probojovala Marie Bousková. Na turnaji ve dvouhře naopak skončila Kateřina Siňaková a Dalibor Svrčina. Fotbalový Hradec Králové má novou posilu, Tomáše Čvančaru. 26-letý útočník přišel na hostování do konce sezóny z Borussie Mönchengladbach. Čvančara se do České ligy vrací po 3 letech.
17: Zavřené tunely na D8 a nehoda na D1 za Bělotínem. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany je opět neprůjezdná v tunelech Panenská a Libouchec. Uvnitř údržbáři čistí kamery. Jde o 20-minutové uzavírky a pak policie nechává rozjet kolonu a provoz opět zastaví. Na dálnici D8, tentokrát ve směru z Ústí do Prahy, pozor za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 vyšetřují nehodu. Uzavřený je odstavný pruh. Na dálnici D1 z Předova do Ostravy překáží nehoda v za Bělotínem. Na kilometru 318 kolize dodávky s nákladním autem u výjezdu od čerpací stanice. Volný je pouze levý zúžený pruh a místem se jede pomaleji. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za Jihlavou. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Místo je označené světelnou šipkou. A v Praze začala noční uzavírka Strahovského tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov. Údržba je tam naplánovaná do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31, na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
18: Izrael pomůže Řecku s ochranou proti dronům. Nebe nad Ruskem se stává nebezpečným. Český prezident a premiér uzavřeli smír. Donald Trump nabízí alternativní realitu. Předvolební spolupráce je řešením pro opozici v Česku. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
18: Evropská unie vyjádřila solidaritu Německu v souvislosti s dronovým incidentem na letišti v Lipsku, ke kterému došlo před měsícem. Unie se v této souvislosti pravděpodobně pokusí dohodnout na dalším sankčním balíčku proti Rusku. Ve studiu je teď se mnou komentátor a analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Jak je pro členské státy těžké se na těchto sankcích domluvit?
19: No, dosti těžké. Viděli jsme to naposledy na začátku léta, kdy poslední balíček sankcí dosti zkomplikoval řecký nesouhlas částí sankcí. Tehdy šlo o námořní dopravu zkapalněného plynu a myslím si, že i ve vzpomínce na to, jak obtížné dohadování to bylo, které rozhodně muselo potěšit Kreml, se Evropská komise už na konci léta rozhodla, že další balíček sankcí bude jiný. Má být největší co do počtu lidí zařazených na sankční seznam, ale nemají tam být už vůbec žádné hospodářské sektorové sankce. Uvidíme, jestli pod tíhou těch událostí z Lipska na to teď Evropská komise nezmění názor. Řada zemí, včetně Německa, vyzývá k rozšíření sankcí, ale stále tady platí, že je velice obtížné hledat ještě takový druh sankcí, který by splnil to, co má, tedy že by byl tvrdý směrem k Rusku, ale zároveň, aby byl i politicky prosaditelný.
18: A dá se říct, jak jsou ty dosavadní sankce účinné? Nakolik vlastně splnily zatím očekávání?
19: No, Rusko zatím nepřiměli k tomu, aby ukončilo bojové operace, takže by se mohlo zdát, že nesplnili zadání, ale fakt je ten, že Rusku nesmírně stěžují jakýkoliv postup, jak hospodářsky přinášejí velké škody ruské ekonomice, zejména do budoucna, komplikují přístup k penězům, komplikují penězovod vlastně do Kremlu, kterým Rusko financuje válečné operace na Ukrajině, takže bez velkého přehánění se dá tvrdit, že i evropské sankce velice pomáhají Ukrajině tím, že omezují možnosti Ruska ty peníze pak využívat na bojové operace. Nicméně, když se bavíme o reakci na dění v Lipsku, tak si myslím, že to bylo natolik závažné, že by možná nemělo zůstat pouze u sankcí a padají už nové návrhy, staronové, jako je možná využití zmrazených aktiv ruské centrální banky, anebo, o tom se zatím příliš nemluví, ale třeba také zbrojní pomoc. Ukrajinci dlouho žádají například o německé rakety Taurus, tak to by například byla taková adekvátní odpověď vzhledem k závažnosti incidentu, který se v Lipsku stal.
18: Dodává analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Děkuji a naslyšenou.
19: Hezký den.
18: A o problémech, které s drony souvisí, se na nejvyšší úrovni mluví také v Řecku. Tamní vláda zjistila, že její země není dostatečně chráněna nejen proti dronům, ale i raketám. Dohoda s Izraelem o dodávce obranných systémů ve výši 3 miliard eur by to měla vyřešit. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
20: Řecko-izraelská smlouva je co do ceny i strategického dosahu mimořádná. Týká se dodávek systému, který má bránit řecký vzdušný prostor před střelami, letouny a drony v několika vrstvách. V řeckém provedení se bude jmenovat vlastenecky Achillův štít. Atény kromě toho uzavřely ještě jiné smlouvy s izraelskými firmami na dodávky dalších vysoce rozvinutých technologií, velicích center, protitankových střel, dronů nebo umělé inteligence. Řecko patří se svými 3,5% HDP výdajů na zbrojení k nejvzornějším členům NATO, nenakupuje jen v Izraeli, ale také desítky stíhaček páté generace F-35 od Spojených států nebo fregaty od Itálie a Francie. Jde o součást takzvané agendy 2030. Ta má zcela přebudovat tamní armádu na nové výzvy, tedy proměny válčení, větší roli dronů, balistických raket, boji na více frontách nebo i na velkou dálku. Řečtí politici, experti vidí totéž, co ostatní, ale vzhledem ke svému pocitu ohrožení reagují rychleji a důsledněji. Cítí hrozbu iránské odvety proti americkým vojenským zařízením na řeckém území. Dlouhodobá, skoro historická, je obava z Turecka. S tím má Řecko mimo jiné nedořešené otázky námořních hranic, případně budoucnosti Kypru, jehož severní část Ankara stále kontroluje. V případě ochrany před hrozbou ze vzduchu si Řekové vybrali spolupráci s Izraelci, podobně jako Finové nebo Němci. Izrael má propracovaný systém, který prošel testem ostrého nasazení. Navíc je vnímaný jako levnější a efektivnější než ten, který nabízejí Američané, kteří mají také problém s dodávkami munice. Řecko také s Izraelem sdílí obavy z Turecka. Prezident Erdogan po svém nástupu k moci před více než 20 lety změnil politiku spojenectví s Izraelem na nepřátelství. Mluví o tureckém osvobození Jeruzaléma, stupňuje rétoriku proti Izraeli, na svém území hostí představitele hnutí Hamas. Podobnou rétoriku používá i vůči Řecku a i

0: Tal, aby se součástí mezinárodních sil v Gaze staly turecké jednotky. Bylo to také Turecko, které se zasazovalo o zmírnění amerického vojenského tlaku na Irán a údajně zabránilo nasazení kurdských jednotek proti iránskému režimu. Řecko-kypersko-izraelská kooperace má řadu dalších aspektů, například zájem na zabezpečení těžby podmořského plynu, zejména blízko kyperských břehů, s čímž Turecko nesouhlasí. Nedávno také tyto tři státy uzavřely dohodu o propojení svých energetických soustav. A i když Řecko je uvnitř Evropské unie považováno za spíše protiizraelsky orientovaný stát, ve skutečnosti už dávno Izraelcům umožnilo cvičit jejich piloty na svém protileteckém systému ruského původu S-300, podobném, jaký používá Irán. Řecko tím vstupuje do komplikované hry, v níž se překrývají nebo naopak kříží zájmy také dalších zemí, Saúdské Arábie, Kataru, Egypta, a představují klíč k řešení konfliktů v Libii, Somálsku, Súdánu nebo Jemenu. Je tu ještě jedna stránka věci, a to je komerční úspěch izraelských vojenských technologií. Kupují je v zákulisí i ty státy, které jinak veřejně Izrael kritizují. V posledku se ukazuje, že upřednostňují bezpečnost svých zemí před vším ostatním, včetně vlastní rétoriky.
1: Tolik komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. A dronům se budeme věnovat i nadále. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval letecké společnosti a pojišťovny, že ruský vzdušný prostor se stává nebezpečným právě kvůli ukrajinským dronům a označil ho za de facto uzavřený. Zdůraznil také, že Kyjev neplánuje útočit na civilní letectví. Podrobnosti má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Pan Zelenský přišel se svým prohlášením 1. září ve svém obvyklém večerním videovzkazu Ukrajincům i celému světu. K tomu dlužno dodat, že tak učinil v okamžiku, kdy Ukrajina a zejména Kyjev byly vystaveny už několikadenním vytrvalým útokům naopak ruských dronů, které během této fáze války poprvé nepřicházejí jen v noci, ale i za plného denního světla. Prezident doslova prohlásil: chtěli bychom každou leteckou společnost, která využívá ruský vzdušný prostor, každého pojišťovatele a vůbec všechny, kdož ještě využívají klíčová ruská letiště, upozornit, že ruský vzdušný prostor už v žádném případě není bezpečný. Ukrajina přitom nehrozí civilnímu letectvu jako takovému, jen důrazně upozorňuje, že na ruském nebi budou trvale přítomny naše drony. S tím bude muset každý počítat. Válka, kterou rozpoutalo Rusko, teď zkrátka ruské nebe uzavřela. Tolik Volodymyr Zelenský. O tom, že právě drony jsou doslova největším objevem rusko-ukrajinské války, svědčí i fakt, že se z bojišť na východě Evropy pomalu stěhují na celý kontinent. Původně to byly jen ojedinělé bezpilotní stroje, které zabloudily tu do Rumunska, tu do Polska, tu zase do Pobaltí. Nejnovější případ, kdy na mezinárodní letiště v Lipsku zaútočili nejméně 3 dnes už prokazatelně ruské drony, znamená, že v hybridní ruské válce doslova proti celé Evropě bude Rusko tuto nejmodernější bojovou techniku používat stále častěji. A nenechme se mýlit tím, že útok selhal, protože za ním stáli neprofesionální, jednorázově najatí vykonavatelé. Příště to může dopadnout mnohem hůř. O lipském konfliktu se tento týden jednalo hned na několika významných politických fórech. Nejnověji se k případu vyjádřili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Oba šéfové vrcholných evropských institucí upozornili, že Rusko si počíná stále nezodpovědněji a slíbili, že se postarají o nastolení nové normality na celém kontinentu. Lipsko znamená novou eskalaci na území Evropské unie. Musíme se plně aktivizovat

0: což znamená zejména rychlejší a efektivnější reakci na nezodpovědné jednání Moskvy, řekla paní von der Leyenová. Mark Rutte k tomu dodal, že celá Severoatlantická aliance, včetně USA, je s Německem plně solidární. Teď už tedy jde jen o to, jak najít skutečně rázná opatření, která by nepřinášela jen proklamace či uzavírání některých ruských diplomatických misí.
1: Míní komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: S tím, jak se blíží listopadové volby do americké sněmovny reprezentantů a do třetiny senátu, roste u prezidenta Donalda Trumpa nervozita. Je to vidět z toho, že přibývá jeho pokusů, jak celý volební proces zpochybnit. Šéf Bílého domu zkrátka popírá realitu. Domnívá se politolog a publicista Jiří Pehe.
3: Americký prezident Donald Trump se před nadcházejícími volbami do kongresu stále více uchyluje k popírání pro něj nepříznivých trendů či rovnou přepisování reality. V nedávném televizním rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise odebrala licence některým celostátním televizním stanicím, protože průzkumy veřejného mínění, které zveřejňují, jsou prý smyšlené. Trump neuvedl žádné důkazy, že by některý z mnoha průzkumů, které opakovaně ukazují, že jeho podpora klesla na rekordní minimum, byl sfalšovaný. Ve stejném rozhovoru požadoval, aby federální vysílací komise zakročila proti moderátorce celostátní televizní stanice ABC Kristin Welkerové, protože prý lhala, když uvedla, že ne všichni republikánští kandidáti, které Trump podpořil, v primárkách uspěli. Co na tom, že se dá snadno dokázat, že Welkerová má pravdu? Realita amerického prezidenta zdá se zajímá stále méně. Snaží se tvořit a veřejnosti vnucovat alternativní realitu, která často nemá nic společného s fakty. Na propad popularity reagoval na své sociální síti Truth Social ku příkladu zveřejněním žebříčku amerických prezidentů, v němž sám sebe umístil na první místo s popiskem největší prezident. Prezidenti Lincoln, Washington či Roosevelt se umístili až za ním, co by velcí prezidenti. Jiní v jeho žebříčku chyběli úplně. Někteří pozorovatelé politického dění ve Spojených státech, kteří mají blízko k republikánské straně, varují, že Trump nebere vážně problémy, jako je zhoršující se ekonomická situace či vysoké ceny pohonných hmot, které souvisejí s válkou s Iránem. Odbývá je tím, že jsou jen malou daní za to, že Irán nebude mít jaderné zbraně. Kdyby bylo na obzoru rychlé ukončení války s Iránem završené zastavením jeho jaderného programu, mnozí Američané by dočasné zhoršení ekonomické situace možná akceptovali, jenže ani ve válce s Iránem nemůže Trump vykázat téměř žádné úspěchy. I v tomto případě se uchyluje k čemusi, co by se dalo popsat jako vytváření falešné reality. Buď tvrdí, že válku už Spojené státy dávno vyhrály, anebo že válka sice možná ještě pokračuje, ale je zcela bezvýznamná a Spojené státy mají vše pod kontrolou. Na kapitulaci Iránu si prý mohou počkat, ekonomická situace ve Spojených státech se pak rychle zlepší. Na některé konflikty reaguje tak, že přejmenovává celá území. Hormuzský průliv přejmenoval na americký průliv. V Kanadě se nedávno pomstil za její podpor proti dalším jím uvaleným clům tak, že přejmenoval Ontářské jezero na americké jezero. Co na tom, že toto přepisování zeměpisu neukončí ani konflikt s Iránem, ani neschody s Kanadou? Američtí analytici si všímají, že mnohem více času než nabízením řešení vážných problémů, které se během jeho vlády nakupily, Trump stále častěji tráví nad projekty, které ho mají tak či onak zapsat do historie. Na tiskových konferencích dokáže dlouhé minuty mluvit o budování tanečního sálu v Bílém domě či plánech na vybudování vítězného oblouku v centru Washingtonu. Nemálo času strávil v létě pořádáním akcí, jako jsou soutěže v americkém zápase přímo v areálu Bílého domu nebo závody vozu kategorie Indy přímo v ulicích hlavního města. Alternativní realitu Trump nabízí i v pohledu na volby. Dál bez důkazů tvrdí, že prezidentské volby v roce 2020 byly sfalšovány, nebo že nadále dochází k podvodům při využití korespondenčního hlasování. Toho pak využívá k pokusům ovlivnit průběh nadcházejících voleb. Podle jeho kritiků zde možná leží odpověď na otázku, proč Trump není znepokojen možnou volební porážkou tak, jak by se dalo ve světle průzkumu čekat. Nahrál mu i nejvyšší soud, když neodmítl jeho dekret problematizující korespondenční hlasování. I kdyby se už nepodařilo jeho výnos implementovat, volby mohou být v řadě států přinejmenším zpochybněny. Boj o regulérnost voleb tak bude dominovat americké politice v příštích 2 měsících a boj o jejich interpretaci může pokračovat ještě dlouho po nich. Zdá se, že Trump a jeho spojenci připravili důmyslnou strategii, jak případné porážky republikánských kandidátů v řadě obvodů neuznat.
1: Vysvětluje politolog a publicista Jiří Pehe. V Česku naplno propukla bitva o rozpočet pro budoucí rok a o výši jeho schodku. Kromě opozice vadí výše deficitu i dvěma menším koaličním partnerům premiéra Andreje Babiše. Stejně tak i prezidentu Petru Pavlovi, s nímž Babiš teprve před nějakou dobou uzavřel smír, dodává redaktorka a komentátorka deníku Kateřina Perknerová.
4: Svět a český rozpočet neposkytují příliš důvodů ke klidnému spánku. Každá dobrá zpráva je proto vítaným životabudičem. Jedna přišla minulý týden ze Strakovy akademie. Tam se po jednání Bezpečnostní rady státu sešli prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš. Uzavřeli smír. Budou se scházet a projednávat důležitá témata. Předseda vlády umí číst nálady obyvatelstva. Spor o účast na summitu NATO v Ankaře mu ublížil. I jeho voliči instinktivně cítili, že hlava státu tam měla být. Už jen proto, že Pavel vzhledem ke své profesní minulosti armádě a aliančním záležitostem rozumí. Pokud by to jako argument nestačilo, je to neprůstřelný fakt, že na tato setkání jezdili jeho předchůdci Havel, Klaus i Zeman. Summit vyzněl jednoznačně pro Petra Pavla a velmi pravděpodobně to na podzim potvrdí svým verdiktem také ústavní soud. Šéf hnutí ANO dává předem najevo, že je to pro něj odehraná záležitost, k níž se nehodlá vracet a pitvat ji. Prezidenta teď potřebuje jako přechodného spojence. Jeho ministryně financí Alena Schillerová totiž představila rozpočet se schodkem, který je potom covidovém nejvyšší v polistopadové éře. Na vládu se snesla neúprosná kritika z řad opozice a odborné veřejnosti. I ekonomicky nevzdělaní lidé tuší, že obří dluh není nic, čemu by měli tleskat. Byť vláda opakuje, že jde o investiční a prorůstový zákon, každému je jasné, že bez ohledu na užitečnost půjčky se musí splácet. Navíc bobtnají o úroky, které neúprostně z rozpočtu rok co rok ukrajují přes 100 miliard korun. To poslední, co dnes Andrej Babiš potřebuje, je další prezidentovo veto, stejně jako kritiku šéfa motoristů Petra Macinky, podle něhož je schodek příliš vysoký a chce o něm ještě jednat. Přestože jde o symbolickou vzpouru, premiér potřeboval svému ministrovi ukázat, kdo je pánem na vládním hřišti. Smírčím gestem vůči prezidentovi Macinkovi naznačil, že v boji s hradem by mohl zůstat sám, jako pověstný kůl v plotě. Mezinárodní situace připomíná sud prachu. Stále drzejší Rusko napíná trpělivost evropských členů NATO k prasknutí. Posledním příkladem je dronový útok na letiště v Lipsku. Když před 5 lety Andrej Babiš oznamoval, že za výbuchem ve Vrběticích stáli agenti ruské GRU, nebyl osamocený. Neprůstřelné podklady mu dodala Bezpečnostní informační služba, stála za ním vláda i prezident Zeman. Díky této jednotě se podařilo v Praze rozprášit ruské špionážní hnízdo pod diplomatickým krytím. Nelze odhadnout, co přinesou příští dny. Prezident a premiér nemusí být osobní přátelé, ale veřejnost by měla vědět, že při případném ohrožení budou mluvit jedním hlasem a zastávat stejná stanoviska. Ať měli ke vstřícnému kroku jakékoliv důvody, ve výsledku je ve prospěch obyvatel České republiky. Zkrátka, dobrá zpráva.
1: To byla komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Brzy to bude rok od hlasování, které v Česku rozhodlo o složení poslanecké sněmovny. V souvislosti s tím se také nabízí otázka, v jaké kondici je současná opozice a zda by měla reálné šance nahradit současnou vládu premiéra Andreje Babiše. Jaké jsou možnosti opozice, nad tím se zamýšlí publicista Jiří Leština.
5: Opozice je bezzubá, bezradná, rozklížená, bez programu i bez jasného vůdce. Tak vyznívá kritika snášející se na opozici nejen z provládních kruhů, ale také od části odborné veřejnosti či voličů nevládních stran. A samozřejmě nelze přehlížet, že leckteré výtky třeba co se týče absence programových alternativ jsou na místě. Na druhou stranu se tahle lavina kritiky v řadě aspektů jeví jako unáhlená, v letčem přemrštěná či přímo nesmyslná. Říše snů je ku příkladu představa, že ani ne rok po volbách se ze skrumáže pěti opozičních stran vynoří charismatický lídr, konvenující takřka půl druhému milionu voličů, kteří loni hlasovali pro koalici Spolu, Starosty a Piráty. Vždyť jasný lídr nedominoval ani v řadách opozice, která v roce 2021 odstavila od moci první Babišovu vládu. Zhruba od března 2021 byla nejsilnější nevládní silou koalice Pirátů a Starostů a na roli vůdce opozice aspiroval Ivan Bartoš. V létě ale předběhla Bartošovo a Rakušanovo uskupení Fialova koalice Spolu, která v zápětí těsně zvítězila nad Babišovým hnutím jednoho muže. Což nám napovídá, že ani současná opozice nemůže sázet na to, že ji k příštímu vítězství dovede nějaký uhrančivý charismatik. Jediný způsob, jak znovu porazit premiéra Babiše, nadále spočívá ve sformování předvolebních koalic na platformě obrany demokratických principů. Jak nedávno trefně poznamenal v týdeníku Respekt politolog Lubomír Kopeček, na koaliční alternativu nepotřebujete charismatického lídra, potřebujete lídry, kteří jsou schopní se domluvit a jsou připraveni to vysvětlit dovnitř stran. Kritici současné opozice také trvají na tom, že její představitelé se utápějí v projektu Antibabiš, jenž se již dávno vyčerpal. Což je ovšem matoucí politická floskule, kterou nepřetržitě slýcháváme zhruba od roku 2017, kdy Andrej Babiš poprvé dosedl do premiérského křesla. Nikdo soudný nebude popírat, že klíčem k úspěchu opozice je vytyčení realistických programových vizí ve všech oblastech vládní politiky. Nyní se ale ocitáme v situaci, kdy program Antibabiš je aktuálnějším a neodbytnějším tématem víc než kdy dříve. Již za 3/4 roku působení Babišovy koalice se totiž ukázalo, že v čele státu se ocitla nejzlovolnější mocenská garnitura od roku 1989. Diskreditace a podkopávání ústavních institucí, včetně konstitučního tribunálu, ochromování státní správy a její odstřihávání od spolupráce s občanským sektorem, uzavření jednání vlády, ale i příprava zákonů šitých na míru biznisovým zájmům premiéra. To všechno svědčí o tom, že Andrej Babiš už bez skrupulí směřuje k autokratickému uchopení moci ve státě. Za této situace se pak jeví projekt Antibabiš oprávněným a nenahraditelným východiskem opozičního programu. A to nejen jako boj proti jednomu politikovi propadajícímu svodům autoritářství, ale i jako zbraň proti jím ovládané mašinérii, která se dala do pohybu, aby systematicky nahlodávala podstatu naší demokracie a občanských svobod.
1: A slova Jiřího Leštiny nás dovedla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

0: Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl čtvrtý. Štěpána obsah obálek moc nezajímal. Ze hranice se dostávaly novinky týkající se hlavně politické situace, odporu obyvatel k zakládání družstev, letákové akce vytvářené odbojovou skupinou, ve kterých vyzývali obyvatele k odeslání protestu na americké velvyslanectví a žádosti o nové volby pod dohledem OSN. V dopise odesílali Štěpánovi spolupracovníci také instrukce vydané Krajským národním výborem ve Zlíně, jak postupovat proti katolické církvi. Hledat spolehlivé zaměstnance, kteří by předávali fotografie plánu letiště, zprávy o zbrojovkách, těžbě uhlí a jeho vývozu, o práci ve vítkovických železárnách, to vše bylo obtížné, ale nakonec se to podařilo. Objevili se nečekaní zájemci, váleční odbojáři ze skupiny Carbon.
1: Pracovali jsme za války s Bogatajem. Je tam někde v Německu. Potvrdil by vám naši spolehlivost. Nesetkal jste se tam s ním?
0: Štěpán zapíral. Pořád si opakoval nikdy žádná jména. Rád je zapojil a síť se rozrůstala. A do zahraničí utěšeně putovaly informace o provozu na letištích, v hutích a dolech, o vojenských posádkách, o zboží vyráběném v továrnách a také kam bylo odesíláno. Na základě těchto všech poznatků vypracoval František Zauerstein, spolupracovník Turečka, přehled hospodářství v Československu. Jednu zprávu předával Štěpán doma obzvláště rád. Vyhledal Josefa, bratra Františka Bogataje. Přinesl mu jednoduchou, ale potěšující novinu.
1: Pepku, v pohodě jsem se dostal přes hranice. Jsem zdrav a v pořádku,
0: četl Josef nahlas. Šťastně se zasmál a Štěpán se přidal.
1: Vy jste ho převáděl?
2: Ano.
1: Ale vy nejste tak ostražitý jako váš bratr. Ten mi ze začátku vůbec nedůvěřoval.
2: Nedůvěřoval, ale nakonec to přece jen riskl. Poznal jsem jeho písmo a Frantovu obezřetnost u něho vypěstovali ve vojenské škole. On už od dětství musel mít všechno podle svých pravidel. Je dobře, že se dostal na druhou stranu. Taky bych odsud rád zmizel a zapojil se. Všechno mě tady štve. Nerad o tom mluvím. Navíc se mi ke všemu rozpadlo manželství.
0: Sáhl po cigaretě, aby zakryl rozladěnost ve tváři.
1: Mladická nerozvážnost se ráda vrhá do nebezpečí,
0: usmál se Josef.
1: Taky jsem hodně riskoval. V roce 41 jsem odešel ilegálně do Jugoslávie a vstoupil do československé zahraniční armády. Odsud jsem se dostal do Libie, Egypta a Sýrie. Franta zmizel do zahraničí až později. To, co prožíval ze začátku, jen teoreticky si později vyzkoušel na vlastní kůži. Ani pro jednoho to nebyla procházka růžovou zahradou.
0: Znovu potáhl z cigarety. Na chvíli se odmlčel. Vybavoval si boje na africkém kontinentě.
1: Ale vrátil jsem se do Evropy. Skončil jsem v Anglii a přes Francii jsem se v 45. vrátil jako zahraniční voják domů. Takže vy jste válečný veterán. Vás by si tady měli vážit. Už jsem zažil pohrdání a bojím se, že to bude ještě horší. Nás západňáky tady nemají v lásce.
0: Zamáčkl cigaretu.
1: Podobně je na tom Emil Ševčák. Taky se dostal v roce 39 přes Francii do Anglie. Sloužil v řadách britského královského letectva. Po válce se vrátil nadšeně domů, ale tragédie, která potkala jeho rodinu, s ním zatřásla. Bratr a oba švagrové byli popraveni v Kounicových kolejích v Brně. Dvě sestry skončily v plynu v Osvětimi a nejmladší Olgu nacisti zastřelili. Emila si možná vybavíte. Setkal jste se s ním někdy v dubnu, když jste převáděl dva jeho příbuzné, ale sám s nimi neodešel.
0: Josef líčil jeho příběh, jako by se chtěl chlubit, že jsou i tady odvážní chlapi se smutnou životní historií.
1: Teď mi řekněte, ozval se znovu, jakým úkolem mě Franta pověřil?
2: Dostal jste jeden z nejtěžších úkolů. Doporučili mi, abych ho vyřídil ústně. Měl byste získávat velitele vojenských posádek. Později by mohli vyvolat převrat. Připojili by se k našim mužům zahraničí a pomohli svrhnout vládu komunistů. Za hranicemi je hodně důstojníků.
1: S těmi důstojníky máte pravdu, proto jim tady chtějí lidi tak pomáhat. To pro mě Franta teda vymyslel opravdu snadnou prácičku. Ale pokusím se.
2: Další zvláštní přání na mě nemáte?
0: Neznělo to vůbec ironicky. Znal Frantu a věděl, že všechno promýšlí dopředu.
2: Ještě kdybyste mě dovedl k Jindře Srbové do Vizovic.
1: Aha, Frantova snoubenka.
2: Však jsem se divil, že ji nevzal sebou.
0: Postavil se a šel znovu přiložit.
1: Ze začátku za mnou chodila pro nějaké zprávy, ale stejně jako ona jsem nevěděl zola nic. Potom ji vyšetřovali, co ví o Frantově útěku. Naštěstí neměla žádné informace, ale přestala nás ze strachu navštěvovat.
0: Jeho odchod byl opravdu ze dne na den. Hájil ho Štěpán. Jeden večer jsem za ním přišel a druhý už jsme nebyli v Československu. Neměl čas něco zorganizovat, ale teď bych ji měl přivést za ním.
1: Zajdeme k ní večer. Stejně přenocujete u mě. Přichystám něco k večeři a můžeme si ještě popovídat.
2: Jak si vybíráte lidi, které budete převádět?
0: Obrátil se na Štěpána.
3: Tváře obou osvětloval jen svit pronikající po otevřenými dvířky kamnového popelníku a drobným otvorem nad ním. Vytvářel na nich mozaiku světla a stínu a když chtěl Josef rozsvítit, Štěpán mu to rozmluvil.
2: Je tu taková pohoda, jakou jsem dlouho nezažil. Teplo a šero, plně mě to uspává. Ale aby jsme nezamluvili vaši otázku, zatím jsem přivedl skoro všechny, kdo si to přáli. V budoucnu to bude horší. Mám tady už rozpracovanou protistátní síť. Přednost budou dostávat osoby, kterým by hrozilo nebezpečí z prozrazení.
0: Když vyrazili z domu, soumrak se změnil v černou tmu, protože měsíc tmavými mraky nepronikl. A tak se po cestě šinuli dvě temné postavy a když potom zvonili u Srbových, vyvolali zpočátku zděšení z nečekané pozdní návštěvy. Jindru museli vytáhnout z postele. Šla brzy spát. Polekalo jí, že se návštěva po ní ptala.
2: Myslela jsem, že utekl tak trochu přede mnou, že už se mnou nechtěl nic mít, když zmizel bez jediného upozornění,
0: řekla nedůvěřivě. Den předtím jsme se viděli a neřekl ani slovo.
1: Ani on to nevěděl. To jsem zavinil já, přerušil ji Štěpán. Měl jsem naplánovaný přechod přes hranice hned druhý den. Zachoval se prozíravě, že vám nic nevzkázal. Co kdyby nás na hranicích chytili a vás by vyslýchali? Bylo by to pro vás nebezpečné.
2: Najednou je všechno jinak,
0: zasmála se šťastně.
2: Přiznám se, že se cesty bojím, ale za Františkem půjdu ráda.
0: Obrátila se na matku.
2: Ztratím tě. Co když už se neuvidíme?
0: Uchopila ji vylekaně za ruku.
1: My věříme, že to tady za rok nebo dva praskne. A František Bogataj tomu pomáhá.
0: Hájil Štěpán odchod.
2: Nic už jí nemohlo zvyklat. Patřila ke skupince, kterou Štěpán další dny šťastně převedl do Německa.
0: Štěpána i Zdeňka Zemánka převážel na jejich putování v Československu Bedřich Janík. Jeho jízdy nebyly nápadné. Provozoval autodopravu a oba kurýry by v případě kontroly vykazoval jako zákazníky. Gavenda se přesunul z jižní Moravy, kde mu zpravodajskou síť zajišťovali oba bratři Zemánkovi na sever. Zdeněk vybíral mrtvé schránky. Autem dojel do Přerova a odsud vlakem do Prahy. Předal zprávy Milošovi a ráno už vesele pracoval ve svém podniku. Ušetřil bratrovi cestováním fůru času. Štěpán se tvářil spokojeně. Dnes se objevil na jeho tváři i náznak úsměvu. Roční putování zanechalo na jeho obličeji stopy. Únava prohloubila vrásku kolem úst a i když ještě nedosáhl třicítky, každý ho považoval za staršího. Nechal se vysadit za Šumperkem a do dalšího místa mínil dojít pěšky. Pořád myslel na úspěšné zapojení poručíka Vaňka i Dvořáka ze Šumperka. Původně chtěli převést přes hranice, ale přesvědčili je ke zpravodajské spolupráci v Československu. Dalšího spolupracovníka získali v poručíkovi v záloze Janu Palovi. Nebyla to Gavendova zásluha. Znal se z dětství se Zdeňkem Zemánkem, proto od něho získali informace z vojenského cvičení. Ještě se chystal využít znalosti jednoho plukovníka v záloze, a sice 54-letého Jaroslava Blavice. Ten za ním přišel nečekaně sám. Štěpána trochu překvapilo, že uvažuje ve svém věku o emigraci. Na poslední chvíli však pana plukovníka něco varovalo. Strach, zbabělost nebo nebezpečí? Pochopil, že ho na druhé straně budou vyslýchat a za převod přes hranice po něm budou požadovat také důležité informace o armádě.
2: Navíc dostat se na druhou stranu bylo nebezpečné. Možná 50-50. Co když je chytí? Potom to pro něj bude znamenat jedině provaz. Dlouho váhal, než se svěřil své ženě. Poznala na něm, že poslední dny není něco v pořádku. Vyděsil ji. Tohle nečekala. První reakcí byl děsivý křik. Vyrážela slova nesrozumitelně. V té hrůzné představě nebyla schopná ani pořádně artikulovat. Teprve po chvíli ze sebe dostala to, co jejího muže přesvědčilo.
4: Jak jsi mohl přijít na takový nápad? Vzlikala zoufale. Co by bylo se mnou a našimi dětmi? Tady máš jisté své peníze. Před lžemi, frázemi a nesvobodou můžeš zavřít oči, ale nás bys zničil.
2: Nepotřebovala ho dlouho přemlouvat. Znal její hysterické výjevy. Nepřestala, dokud nedosáhla svého. Kolik lidí už převedl? Zájemci se nepřestali hlásit. Jednou to spočítám. Ještě je čas, nekončím. Štěpán odbočil na polní cestu. Lákala ho příroda. Posadil se pod kvetoucí planou třešeň. Opřel se o kmen a díval se do bílé koruny. Ale už dlouho nepociťoval takový klid v celém těle. Zatoužil po silně. Přál si vidět Irenku. Zastaví se za nimi, než překročí hranice. Zavřel oči. Vybavoval si setkání. Selmin obličej, ústa, hebkost jejího těla. Vánek pročísl korunu a schodil mu několik lístků na obličej. Byly něžné jako Irenčiny ručičky. Miloš Zemánek tvořil se Štěpánem sehranou dvojici. Obdivoval Štěpánovu předvídavost, odvahu, reakci na nečekané situace, spolehlivost a čestnost. Při společných cestách si o sobě hodně řekli. Někdy mluvili, jindy mlčeli. Jeden dovedl poznat momentální náladu druhého a přizpůsobit se jí. Štěpán vyprávěl o svém nevydařeném dětství, nulové lásce od obou rodičů, o vzpouře, která ho přivedla až do polepšovny. Otloukánek od života už plul v jiném světě. Možná to začalo po seznámení se Selmou, vůči níž teď však cítil vinu. Nezapomínal na ní. Využíval cesty domů, tajně se u ní zastavoval. Vozil jí od Američanů drobné dárky, čokolády a nylonové punčochy. Blížil se den návratu do Německa. Musel ještě vyřídit mrtvé schránky na Moravě a potom ádie Československo. Miloš i Bogataj ho zařadili mezi nejspolehlivější lidi. Možná to tušil nebo věděl a právě toho zavazovalo. Pro oba bratry Zemánkovi byl vzorem. Zdeněk byl však několikrát, když ho doprovázel, svědkem Štěpánova prudkého výstupu a občas nečekané reakce. Štěpán se Zdeňkem bavil většinou o jeho bratrovi. Zdeněk instinktivně nechtěl vědět žádné podrobnosti o převádění, kde se pohybují, jaké mají úkoly, co všechno stihnou. Třeba, že jim hodně pomáhal. Povídali si o životě za hranicemi v americkém sektoru. Jednou se ho zeptal na Selmu. Ty ji nechceš převést k sobě do Německa? Tady ji STBáci nedají pokoj. Převedl si Bogatajovu přítelkyni, manželku Karla Surého i s dětmi, rodinu Čermákovu a Pokorných, všichni jsou spolu. Jen ty se obětavě ploužíš přes hranice a vracíš se do své samoty. Se Selmou je to složité. Máme malé dítě, musíme počkat. Ale když mi připomínáš ty rodiny, řeknu ti, že na to nerad vzpomínám. Převáděl jsem je v dubnu. Stromy měly přimrzlé sněhové čepičky. Sněhu bylo po kolena a s námi šly děti. Zprvu se tvářili všichni natěšeně, ale potom jsme museli ty nejmladší uklidňovat a nést na zádech. Byl to nejhorší přechod, jaký jsem zažil. Jdeš, zanecháváš za sebou stopy a sníh přitom nádherně křupe jako vonavá sušenka. Krásná kulisa pro opačnou stranu. Přímo jsme se nabízeli, aby nás sebrali. Neměl jsi někdy strach, že vás chytí? Tehdy poprvé ano. Navíc nás měl na německé straně čekat Bogataj s autem a my se opozdili. Co jsem měl dělat? Musel jsem vystřelit, aby neodjel. To bylo strašně riskantní. Jak reagovala hraniční stráž? Snad zaspali. Tehdy se modlili všichni. A když jsme konečně přešli hranice, dostali jsme se do konfliktu s německými finančníky. Museli jsme volat Američany. Já bych neměl takovou odvahu, abych pendloval z jedné strany na druhou, řekl vážně Zdeněk.
1: Však brácha říkal, že už jste tím místem nemohli přicházet. A taky Bogataj varoval Miloše, že je pro něho Morava nebezpečná. Miloše hledá policie. Už se to tady nějak moc hemží těmi estébáky.
3: Zdeněk na chvíli zmlkl. Protijedoucí auto nestlumilo dálková světla a ostře ho oslnilo.
1: Pitomec, na co má potkávačky?
3: Zdeňkovo auto mírně zavibrovalo. Štěstí, že byla cesta volná. Projížděli kamenlomem. Štěpán otevřel nečekaně okénko a dvakrát vystřelil.
1: Prásk, prásk, rozlehlo se krajem.
4: Co blbneš? Hostinské vrchy jsou královstvím estébáku, si se zbláznil?
3: Zdeněk prudce zabrzdil a zastavil.
4: Vždyť nás seberou,
3: řekl roztřeseně.
1: Neboj se, v noci jsou zalezlí jako krysy.
3: Jestli se nepletu, tak krysy vylézají hlavně v noci. Zdeněk vystoupil z auta a chvíli vydýchával leknutí. Morava byla nebezpečná nejen pro Miloše, ale i pro Štěpána. Přesídlil do Prahy. Také tady bylo potřeba roztáhnout zpravodajskou síť. Výhodou se pro ně staly rozdělené rodiny. Přinášel jim zprávy z Německa a většinou pak zůstával na nocleh. Po návratu měl několik dní na odpočinek. Nikdy si nemyslel, že mu četba bude zaplňovat volný čas. A ještě jeden koníček. Střelba. Ve sklepě si vytvořil několik terčů a teď do nich pálil. Nadšeně sledoval, jak se čím dál víc zlepšuje.

0: Praze vybudoval zpravodajskou síť s několika výjimečnými spolupracovníky. Vracel se od inženýra Marišky. Kontakt s ním navázal díky univerzitnímu profesorovi Vladislavu Brdlíkovi. Před emigrací si u Marišky uložil psací stroj, učebnice i přednášky a teď by je rád získal. Psací stroj a přednášky mu vezmu, ale učebnice někdy příště. Potěžkal ruksak. Trochu se s tím pronesu. Ještě musím dovést i jiné věci. Pan profesor o vás mluvil v superlativech. Nejlepší žák. A co vy? Pracujete u státního plánovacího úřadu? Nechtěl byste? Bavili jsme se o tom před jeho odchodem, pokud vám budou k něčemu moje informace. Krycí jméno Marina si vymyslel sám. Štěpán se vracel spokojený. V batohu už měl také několik pouzder, které mu nechal zhotovit pro nevyvolané filmy Matějka, zaměstnanec z POFI. Tady bylo navázání kontaktů jednoduché. Přivezl mu od známého z Německa filmy, domluvili se a hned při dalším setkání od něho získal informace o seznamech výrobků, o zaměstnancích a všech závodech. Štěpán se rozhlížel, jestli ho někdo nesleduje. Loudal se. U tramvajové zastávky se zastavil a předstíral, že studuje odjezd. V posledním okamžiku do tramvaje naskočil. Nikdo však neudělal totéž. Na zastávce zůstalo několik studentů, kteří jeli jiným směrem. Nechal se zavést do Vodičkovy ulice. Odsud prošel na Václavské náměstí a zamíchal se mezi lidi. Jinou tramvají se dostával okruhem k Františku Cápalovi. Už se stmívalo. Počítal u něho s noclehem. Cápal se tvářil nepřístupně. Byl pod dohledem STB kvůli emigraci dcery Alice a jejího manžela Jiřího Gajdy, syna Radoli Gajdy. Toho u výslechu tak dlouho týrali, až přišel o oko. Prokurátor Urválek mu navrhoval doživotí. Nakonec se ho sice podařilo osvobodit, ale s podlomeným zdravím. Zemřel loni na jaře. Cápal sledoval ustrašeně celý proces. Bál se o dceru a s ulehčením přijal její emigraci. S Gajdovými se raději nestýkal. Stačilo, že už byl v hledáčku STB. Vaší dceři se narodilo dítě. Mám vás o tom informovat. Začal zvesela Štěpán. Narazil na bariéru nedůvěry. Cápal se na něho díval chladně. Stál ve dveřích a nemínil ho pozvat dál. Nebudu vám lhát. Pokračoval Štěpán už tišším hlasem. Situace v Německu není dobrá. Když jí něco pošlete, rád to převezu. Cápal couvl a kývl vstřícněji rukou. Nějakou fotku nemáte? Pořád si ho podezíravě prohlížel a když pro ní Štěpán sáhl do kapsy saka, zazmatkoval. Teď mě zastřelí, napadlo ho. Teprve když fotku držel v rukou, přiznal, že měl strach z provokace. Věděl, že tady v domě je na něho nasazený člověk z horního patra. Moje Alička má dítě, holčičku, roztál. Něco zítra koupím a pošlu peníze. Znovu si prohlížel fotografii a usmíval se. Štěpán ho nerad vytrhl z okouzlení malou vnučkou. Měl by už jít, všechno důležité vyřídil, jenže neměl kde spát. Požádal o nocleh. Cápal zvážnil. Asi tady zůstanete několik dní. U mě to není možné, jsem hlídaný, ale odvedu vás ke své přítelkyni Aně Tomanové. Nachystal mu chleba se sýrem, uvařil čaj. Štěpán na něm viděl, jak je nervózní. Pořád poposedával, za chvíli zase vstal a kontroloval z balkónu, jestli se nic podezřelého neděje. Kolem 10. vyrazili. Štěpán se držel vzadu. Cápal šel domlouvat nocleh. Kdo to je? Ozvala se nedůvěřivě Anna. Přinesl mi zprávy od naší Aličky. Představ si, narodila se jí holčička.
1: Takže je to špion, který přechází tajně hranice? Ne, ne, ne, s tím nechci mít nic společného.
0: Zvedla ruce, jako by jí ohrožoval a couvla před ním.
1: To není žádný špion. Je to kurýr, který přináší zprávy od rodinných příslušníků.
0: Vzal ji za ruce, snažil se ji uklidnit.
1: Je to agent, příslušník cizích mocností, ilegální protistátní zločinec, chrlila ze sebe. Aničko, ty čteš pořád noviny a posloucháš tyhle nafouklé komunistické informace. Přinesl mi jen zprávu od dcery, no tak. Pobude možná 2 dny, pomoz mi. Je pozdě večer, nemá kam jít, čeká na ulici.
0: Musel vynaložit veškeré úsilí, aby ji přesvědčil.
1: Dobře. Ale jestli mě kvůli němu zavřou, máš mě na svědomí, řekla vzpůrně.
0: Nechal se obejmout, a ufňukaně jako malé dítě chlácholit. Štěpán se postavil do stínu, aby ho nikdo neviděl. Potom pomalu přecházel a když už to trvalo dlouho, přemýšlel, kde by dnes přenocoval. Do hotelu jít nemohl. Ani ubytovna nebyla bezpečná. 3 dny by mohly být pro někoho podezřelé. Nikde s ním už nepočítali. Zvonit takhle pozdě nebylo taky chytré. Měl těžký batoh s tím nešťastným psacím strojem. Obtížně by s ním utíkal. Ulehčeně vydechl, když ho cápal, pozval dál. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Mám trochu trému.
0: Poslouchejte celý příští týden po půl druhé na Českém rozhlase Plus.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Mileva Maričová, první manželka Alberta Einsteina, byla sama nadanou matematičkou a fyzičkou. Jako první pochopila smysl a význam Einsteinových přelomových myšlenek. Společně pracovali jako nerozlučný tým, slávu ale sklízel jen jeden z nich. Milevu místo uznání čekal smutný osud.
5: Narodila se 9. prosince 1875 na území Vojvodiny do zámožné srbské rodiny. Byla velmi bystrá a podle učitelů nesporně talentovaná. Otec pro ni chtěl zajistit to nejlepší vzdělání. Na území Rakouska-Uherska ale neměli dívky ke gymnaziálnímu vzdělání přístup. Boj Elišky Krásnohorské o založení prvního dívčího gymnázia Minerva tou dobou ještě nebyl u konce. Mileva nakonec mohla složit maturitu v Srbsku. Poté nastoupila na univerzitu v Curychu, na jednu z mála vysokých škol, kam měly ženy přístup.
4: Během studií matematiky a fyziky poznala o pár let mladšího Alberta Einsteina. Jejich přátelství se změnilo v hluboký vztah. Mileva zpočátku váhala, zda má dát přednost samostatnosti a vědecké dráze, nebo pečovat o domácnost. Einstein ji ale svými milostnými dopisy přesvědčil, aby se stala jeho ženou. A i když bývala nejlepší studentkou ročníku, školu nikdy nedokončila. Ustát nic neuspěla. Ve stejné době ale porodila nemanželskou dceru Lízu, o jejímž dalším osudu není nic známo.
5: Einsteinovi trávili první roky manželství v Bernu a Curychu. Mileva během té doby porodila dva syny, Hanse a Eduarda. Starala se o domácnost a Albertovi pomáhala s výpočty, probírala s ním jeho nápady a matematicky formulovala jeho představy o rozšíření kvantové teorie Maxe Plancka. Zároveň všechny složité výpočty kontrolovala. Díky její pomoci publikoval Albert v roce 1905 články o fotoelektrickém jevu, za jehož objasnění dostal později Nobelovu cenu. Texty podepsal pouze svým jménem. Část finanční odměny spojené s Nobelovou cenou alespoň později daroval Milevě.
4: V dobách jejich šťastného soužití o ní Einstein řekl: za všechno, co jsem dokázal a čeho jsem dosáhl, vděčím Milevě. Je mou můzou, mým andělem strážným, který mě chrání před hříchy v životě a ještě víc před hříchy ve vědě. Bez ní bych výzkumy ani nezačal, ani nedokončil. Jejich manželství ale dlouho nevydrželo.
5: Rozvedli se v roce 1919. Mileva tak zůstala sama, jen se dvěma syny, s nedokončeným vzděláním a bez peněz. Dál bydlela v Curychu a přivydělávala si doučováním matematiky a lekcemi hry na piano. Nějaké peníze jí čas od času poslal i Albert, který si po rozvodu vzal svou sestřenici Elzu. Ta na rozdíl od Milevy více odpovídala představám Albertových rodičů o vhodné snaše. Poslední roky Milevina života byly krušné. Rodiče i příbuzní jí zemřeli, starší syn odešel studovat do Spojených států a mladší skončil v ústavní péči kvůli těžké duševní nemoci.
4: První Einsteinova manželka zemřela ve 83 letech v curišské nemocnici. Její životní příběh zpracovala v roce 1969 jiná srbská fyzička a matematička Dezanka Trbuhovičová-Gjuričová. Kniha ale zpočátku zapadla. Skutečný ohlas si získala až díky překladu do němčiny vydanému počátkem 80. let.
6: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vládní motoristé chtějí snížit schodek rozpočtu na příští rok o 20 miliard. Jednali s premiérem i ministryní financí. Německá automobilka Volkswagen plánuje zrušit až 100 000 pracovních míst. Tenisté Bousková, Menšík a Bartuňková postoupili do třetího kola US Open. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně se vyjasní, večer na severu se zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů. Je pátek, 4. září, začínají hlavní zprávy s Rozálí Machartovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Motoristé představili hnutí ANO svůj návrh na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž s jeho výší 389 miliard korun. Takový deficit je podle nich příliš vysoký.
8: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028 kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
7: Český ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů si kvůli srpnovým dronovým útokům na letiště v Lipsku předvolal ruskou velvyslankyni v Praze Annu Ponomarovovou. Za viníka neúspěšného útoku Německo tento týden označilo Moskvu. Ponomarovová tvrdí, že obvinění Ruska je provokace sloužící cizím zájmům.
9: Pokud máme být svědky podobných incidentů v západní Evropě, tak celá ta záležitost získává panevropský rozměr.
10: Řekl Macinka. Ruské velvyslanectví zapojení své země do útoku odmítá. Velvyslankyně to po setkání s Macinkou přirovnala ke kauze Vrbětice. Moskva dlouhodobě tvrdí, že nikdo neprokázal, že by za výbuchem muničního skladu z roku 2014 stálo Rusko. Podle českých úřadů ale akci plánovali dva příslušníci ruské tajné služby GRU. Macinka zároveň navrhl zpřísnění podmínek pro ruské diplomaty a personál velvyslanectví v Praze. Jde o reciproční opatření, které dřív Rusko zavedlo pro českou diplomatickou misi v Moskvě. Jiří Kordík, Radiožurnál.
7: Automobilový koncern Volkswagen zruší dalších 50 000 pracovních míst po celém světě a 4 jeho továrny v Německu jsou na hraně zavřený. Úsporný plán jednomyslně schválila dozorčí rada koncernu. Předseda představenstva Oliver Blum to označil za výrazný signál pro budoucnost firmy.
11: Dozorčí rada, tvořená převážně zástupci zaměstnanců a dolnosaské vlády, se škrtům prosazovaným představenstvem a velkými akcionáři bránila. Podle deníku Handelsblatt ale také hrozilo, že přijde o vliv na závody Volkswagenu, kdyby představenstvo vydělilo tuto kmenovou značku ze struktury mateřské společnosti. Jakmile se rozhodnutí o vydělení značky odložilo, tak dozorčí rada přijala, že pro 4 továrny v Německu nebude dlouhodobé využití, píše ekonomický deník. Volkswagen si od snížení nákladů slibuje větší efektivitu a konkurenceschopnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
7: Ruská invaze na Ukrajinu a další podpora napadené zemi byly jedním z témat jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v Londýně. V Downing Street 10 ho přijal premiér Andy Burnham. Rozhovory se týkaly taky nelegální migrace přes Lamaňský průliv.
12: Francouzský prezident Emmanuel Macron před jednáním řekl, že společné závazky Francie a Velké Británie vůči Ukrajině a bezpečnost Evropy budou předmětem rozhovorů. S britským premiérem Andy Burnhamem jednal v době, kdy sílí ruské útoky pomocí dronů a balistických raket, které mají na Ukrajině stále více obětí. Burnham zmínil taky nelegální migraci přes Lamaňský průliv. Ta podle Londýna sice díky spolupráci Francie a Británie letos výrazně klesla, zároveň ale převaděči začali používat větší a přeplněnější čluny. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Česko bude s dalšími 8 zeměmi střední a východní Evropy spolupracovat ve využití umělé inteligence. Takzvanou Pražskou deklaraci ve čtvrtek podepsali všechny země Visegrádské čtyřky a taky Chorvatsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by mohly třeba tyto státy společně využívat takzvaný superpočítač s umělou inteligencí, takzvanou AI Gigafactory, o kterou má Česko zájem.
13: Je to klíčový projekt, na základě kterého bychom nejenom posílili naši ekonomickou výkonnost, výzkumnou aktivitu, ale současně i bezpečnost. No a tuto kapacitu, protože by byla obří, jsme připraveni nabídnout i ostatním zemím, které nejdou do toho velkého projektu právě z důvodu ceny a z důvodu menší využitelnosti těch kapacit.
7: Projekt by podle Havlíčka vyšel na 100 miliard korun. Přihlášku je potřeba podat do 12. listopadu. Následně ji posoudí Evropská komise. V mobilní aplikaci EZ Karta přibyly nové funkce. Zobrazuje třeba výsledky laboratorních testů nebo přehled o dárcovství krve a plazmy. EZ Kartu můžou mít lidi v mobilu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
14: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
15: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě, můžou si to i v čase porovnávat.
14: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
16: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
14: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
7: Novináři Českého rozhlasu Josef Pazderka a Ondřej Soukup získali cenu Rudolfa Metka. Ocenění uděluje Slovanská knihovna se spolkem Ruská tradice, a to vědcům nebo umělcům, kteří se zabývají česko-ruskými vztahy.
17: Ondřej Soukup,
18: Josef Pazderka, míříme na východ.
19: Právě podcast Na východ je jedním z důvodů, proč jsou novináři letošními laureáty, říká ředitel Slovanské knihovny Lukáš Babka.
20: My jsme posuzovali různá jména, ale tito dva nám vypadli právě proto, že mají k sobě takto blízko a že jejich práci sleduji já i kolegové řadu let.
19: Josef Pazderka, současný šéfredaktor Českého rozhlasu Plus, dříve žil jako dlouholetý zpravodaj České televize v Moskvě.
18: Umím rusky, sleduju tu oblast, nikdy nebyla výhradním jako cílem mého zájmu, ale tak se to nějak jako hodilo.
19: Ondřej Soukup byl zase dlouholetým moskevským zpravodajem Hospodářských novin. Teď pracuje jako analytik Českého rozhlasu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
7: Tenistka Marie Bousková zatím na US Open nestratila ani set a postoupila do třetího kola dvouhry. Britku Dartovou porazila 6-2, 6-2. Na newyorském Grand Slamu si navíc vyrovnala kariérní maximum. Se svým výkonem v zápase byla velmi spokojená.
21: V podstatě od začátku do konce to byl solidní zápas ode mě. Myslím, že jsem si držela tu úroveň a taky mi dneska pomohl servis. Zase jsem ráda. Byly jiné podmínky než ten první zápas. I jako se všem v podstatě soupeřka, taky úplně jiný styl. Za to jsem ráda, že jsem to zvládla a stavila jsem v podstatě dál na tom prvním zápase.
7: Dařilo se i Jakubovi Menšíkovi a Nikole Bartuňkové. Menšík vyhrál nad Rakušanem Rodionovem 3-1 na sety. Bartuňková zdolala Němku Mariovou 6-7, 6-2 a 6-3. Ve druhém kole naopak skončil Dalibor Svrčina a Kateřina Siňaková. Hokejisté Pardubic a Plzně vstoupili vítězně do Ligy mistrů. Východočeši porazili polský tým Tychy 6-0. Plzeň zvítězila nad švédskem Regle 4-0, naopak Liberec prohrál ve Finsku Taparou Tempere 3-6.
22: Nehody na D1 za Bělotínem a taky na D8 za Novou Vsí. Na dálnici D1 z Předova do Ostravy čekejte překážku ve zúžení za Bělotínem. Na kilometru 318 je po střetu dodávky s nákladním autem neprůjezdný pravý pruh. Volný je pouze levý zúžený pruh, kolona se ale netvoří. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Mělník. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Odstavný pruh je uzavřený. Na dálnici D35 ze Svitav do Hradce Králové opatrně za odbočkou. pobočkou Nabíšť. Na kilometru 133 stojí na mostě kamion, řeší tam poruchu, na místě už je policie. Na D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se už netvoří, ale jede se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnosti ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na Moravě až 31 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Německý ministr vnitra obvinil Rusko, že stálo za srpnovým pokusem o útok na letišti v Lipsku. Jaké následky to bude mít? Jak vážně brát varování analytiků, že se Rusko chystá v příštích měsících otestovat jednotu NATO? Co mohlo být důvodem nedávné cesty šéfa CIA do Moskvy? A stálo Rusko i za dezinformací o údajných polských nárocích na české území? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CVRO univerzity Tomáš Pojar. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
17: Dobrý den a děkuji za pozvání.
2: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme předpolednem, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Německý ministr vnitra v úterý řekl, že zodpovědnost za pokus o útok na letiště Lipsko-Halle nese Rusko. Ruské státní orgány podle něj pověřily provedením útoku osoby, které neměly zpravodajské školení, ale navrbovaly je tajná služba. O čem tohle veřejné prohlášení svědčí? Proč se Německo právě teď rozhodlo k takovému oficiálnímu kroku, tedy k veřejnému obvinění Ruska?
17: Tak protože bylo přesvědčeno nebo nabylo přesvědčení o tom, že to jsou skutečně jako ruské služby, které zatím stojí a mají proto předpokládám pádné jako důkazy a není to nic překvapivého. A zároveň už se to možná nakumulovalo, že na jiné incidenty, které

0: jako co sleduje, respektive, že jako jeho nepřátelství se stále stupňuje vůči nám. A zároveň je to vzkaz Rusku, že vy, když budete pokračovat, tak my budeme muset také něco dělat a my budeme pokračovat na naší straně. Takže to není tak, že vám všechno projde a že to nebude mít jako žádné následky. Naopak, jako vy nám znepříjemňujete situaci a život, tak my vám ji budeme znepříjemňovat, my ten život vám taky budeme znepříjemňovat nadále, nic jiného nám nezbývá. A vy jste si začali.
1: Ruský prezident Vladimír Putin to obvinění odmítl, řekl, že Německo dělá chybu. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvěděv dokonce vyzval k úderu na Německo. Dají se čekat nějaké reálné kroky v reakci na to veřejné oznámení ze strany Ruska? A teď nemyslím zavření GTO institutu, respektive poboček GTO institutu v Rusku, tak jak v noci na dnešek oznámil Sergej Lavrov.
0: Tak Putin lže, stejně jako lhali generální tajemníci jako strany a Sovětského svazu v minulosti, tak to ten jde v této tradici, konec konců v ní byl vyškolen a Dmitrij Medvěděv v poslední době neustále vyhrožuje nejrůznějšími způsoby a zlíze jazykové tvrdí, že vyhrožuje o to více, o co se v tu chvíli jako, nebo těsně předtím jako napil a co vypil, tak já nevím, jak to je. Ale to je nepřekvapivé, to byla standardní reakce. Stejně tak je nepřekvapivé, že jako dojde k těm k tomu zavření těch poboček GT institutu, ale myslím si, že pro nás je důležité se bránit tady, že tady na evropském území mít jak ruské diplomaty a jejich pohyb pod kontrolou, tak i ruské občany, protože oni samozřejmě mohou naverbovat a naverbovávají i cizí státní příslušníky, ale ti nemají takovou motivaci a nejsou tak vyškolení, takže ty útoky dost často prostě neskončí tak, jak si ti, kteří je naverbovali, jako představovali. Ale kdyby to byli motivovaní prostě jako Rusové vyškolení, tak to může skončit jako hůř. A bylo to Německo, které dlouho bránilo tomu, aby byl regulován pohyb ruských diplomatů po Evropě. Nakonec se to podařilo a nějaká regulace tady je. A jsou to jiné evropské země, není to primárně Německo, které vydávají ruská víza ruským občanům, jak na běžícím pásu. A myslím, že tím ohrozí to. Je to Itálie, je to Španělsko, je to Francie. Prostě to jsou země, které vydávají obrovské množství ruských víz. Dokonce jsem slyšel, že v Itálii jsou cestovní agentury, které s takto nabitými vízy automaticky už pořádají výlety třeba do Karlových Varů a pobyty v Karlových Varech. A já si myslím, že jako tady skutečně jako by měly tyto země také přitvrdit. Já jsem rád, že ta současná vláda pokračuje ve velmi konzervativní politice té vlády minulé a rozhodně prostě jako ta naše politika česká je výrazně lepší než ta francouzská, španělská nebo italská a když Německo teď vidí, že existuje reálný problém, tak já doufám, že Němci začnou opravdu také tlačit, že oni sami změní vízovou politiku, ale začnou tlačit i Itálii, Španělsku a Francii k té změně jejich politiky, protože to je důležité a zásadní pro bezpečnost občanů v Evropě a pro bezpečnost českých občanů.
1: Zatím jsme mluvili o tom útoku drony na letiště v Lipsku, Halle na začátku srpna, ale Německo aktuálně řeší také dvě sabotáže mířící na energetickou infrastrukturu. Myslíte si, že i to mohlo být organizované z Ruska a že to může třeba souviset i s tím veřejným oznámením, tím spíš, že vlastně už od víkendu byly informace, že v úterý takové oznámení, takové prohlášení německých politiků přijde?
0: Určitě to může být spojené, nevím, jak to je, počkejme si, co řeknou Němci, s čím přijdou, co řeknou veřejně, jaké informace jako poskytnou ostatním. Když jsem slyšel včera vyjádření jak ministra Macinky, tak premiéra Babiše, tak si myslím, že to vnímají jako vážné, oba to prohlásili za vážné a prohlásili to předpokládám na základě informací, které dostali, včetně těch jako informací neveřejných. Takže ano, ta situace je vážná, nevím, jestli všechno dělají Rusové a něco jiný jako pomatenci, ale zároveň prostě Rusko velmi dobře dokáže pracovat s užitečnými idioty, takže dost často někteří lidé, kteří chtějí škodit, tak škodí ani nevědí, že jsou vedeni nebo nějakým způsobem podporováni tím nepřátelským státem, protože to dělají pro nějaké své vlastní kauzy a své vlastní přesvědčení. Prostě využívat užitečné idioty je umění a Rusko toto umí.
1: V posledních týdnech v zemích Severoatlantické aliance se odehrálo několik dalších

0: největších bezpečnostních incidentů. Třeba v Rumunsku byl několik set metrů od projektu na těžbu zemního plynu v Černém moři objeven a stíhačkami zneškodněn námořní dron naložený výbušninami. Slovenská policie zmařila plánovaný žhářský útok na továrnu vyrábějící bezpilotní systémy u Prešova. Terčem dalšího žhářského útoku se tento týden stala polská továrna na drony. O odhalených plánech na sabotáž na dánském území v dnešním rozhovoru mluvil šéf tamní tajné služby. Co tohle ukazuje? Přibývá těch pokusů, anebo se o nich víc ví a víc mluví?
1: Myslím, že je to obojí. Myslím, že jich přibývá, protože Rusko se snaží dlouhodobě tímto směrem působit a ta délka toho působení samozřejmě otevírá jim určité možnosti a prostě ta rekrutace nějakou dobu trvá a myslím si, že teď vidíme ty výsledky, že těch incidentů je více. Rusko zároveň více tímto směrem tlačí, ale zároveň země se naučily prostě to nedávat pod pokličku a nenechávat si pro sebe, což dělali v minulosti v některých případech, aby jako nešířili paniku, ale věří, že je potřeba a že je daleko lepší jako víc pravdou ven a je to dobré jak vůči vlastním občanům, tak i jako vzkaz do toho Ruska. A z těch zemí, které jste vyjmenoval, tak je prostě krásně vidět to, že žádná evropská země není jako imunní, že to směřuje na všechny země, kde to Rusko dostane příležitost, kde cítí krev, tak že prostě musí nějakým způsobem jako ten predátor zaútočit nebo se snažit tu situaci využít bez ohledu na to, jestli jsou vlády vstřícné vůči Rusku, jako třeba slovenská, nebo prostě ze zásady proti Rusku, nebo někde neutrálně, bez ohledu na to, co konkrétně dělají s ohledem na Ukrajinu. Prostě Rusko vidí ten západní svět od svých hranic jakožto svět nepřátelský a je to ten svět, se kterým bojuje a je to ten svět na základě, respektive je to ten boj, na základě kterého ten režim opírá prostě svoji legitimitu vůči vlastním jako občanům.
0: Ty útoky nepůsobí velké škody, nezabíjejí lidi. Je to štěstí a náhoda, nebo zatím útočníkům jde spíš o varování a o nějaké testování, co je možné a co ne?
1: Zase si myslím, že to je obojí. To štěstí a ta náhoda tam určitě hraje roli, ale také platí to, že kdyby Rusko skutečně chtělo jako jít do války a chtělo způsobit škody, a to nejen materiální, ale i jako lidské, tak by samozřejmě to udělat mohlo, ale spíše by se opírali o vlastní agenty, než o nějakou rekrutaci na dálku právě těch užitečných idiotů nebo těch lidí, kteří to dělají čistě pro peníze. Tak myslím si, že Rusko ještě může tímto směrem eskalovat, ale my musíme ukazovat, že jakákoliv takováto akce prostě z ruské strany bude znamenat protireakci z naší strany a bude to Rusko nějakým způsobem bolet a my takto budeme muset reagovat do té doby, než Rusko přestane tyto akce provádět.
0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera řekla, že Evropa nečelí tvrdé realitě, že toto je nový normál v souvislosti právě s útokem v Německu i jinde v Evropské unii. Dodala, že Evropa musí být připravena reagovat na ruskou bezohlednost rychleji a lépe. Co si pod tím představit? Jste mluvil o té vízové povinnosti. Co dalšího by Evropa měla udělat?
1: No tak je to vízová povinnost, jsou to další sankce na Rusko, je to třeba, že Francie přestane odebírat ruský skapalněný plyn a přestane Rusku platit, tak ta škála toho, co může Evropa udělat a bude to mít sice nějaké náklady, ale to Rusko, které je tím škůdcem, tak to bude stát více, tak ta je ještě poměrně velká, dá se daleko více zakročit proti té stínové flotile, než se to děje nyní a mimochodem se dají osekávat ruské ambasády po Evropě ještě více, než se to stalo, protože v některých zemích jsou stále jako přebujelé a je tam více diplomatů, než je třeba. Ti diplomaté prosazují ruskou politiku a ta ruská politika je veřejně a činy jde proti nám, takže jako já nevím, proč by měli mít Rusové velké ambasády v Evropě, kde ještě se nezaměřují pouze na tu zemi, kde jsou ti diplomaté akreditovaní, ale dost často i přeshraničně. Ta škála je jako velká a my prostě se můžeme ještě více od Ruska odseknout, protože je to v našem prostě zájmu.
0: Tomáš Pojar, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor Cevrou univerzity, zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. posledních týdnech se objevují varování analytiků, ale také zprávy odvolávající se na zdroje z tajných služeb, že Rusko může v příštích měsících zkusit, jak je soudržná Severoatlantická aliance. Jak vážně tahle varování berete?
1: Tak myslím, že máme brát vážně. Já nevím, na jakých důkazech je to postavené, ale Rusko se snaží vždycky a od začátku toho konfliktu ten Západ rozklížit, poštvat nás proti sobě. Konec konců, jako jsme to viděli teď na pokusu jako rozeštvat Čechy a Poláky. A to je prostě jako ruská taktika. V tom jsou Rusové mnohdy dobří, byť to má samozřejmě omezené dopady, protože stále je dost těch lidí v těch evropských společnostech, kteří prostě jako uvažují dle zdravého selského rozumu a není to tak jednoduché je k něčemu jako vyprovokovat, ale snaží se to dělat jako různým způsobem propagandisticky a snaží se to dělat samozřejmě i konkrétními činy, jak jako sabotážními, tak jinými. Snaží se zastrašovat a snaží se rozeštvávat a oni se s tím ani netají. Ona je to vlastně jako veřejná součást jejich doktríny a té jejich taktiky, tak by nás to nemělo jako překvapovat a když nás to nebude překvapovat, tak si myslím, že budeme mít střízlivější reakce a že budeme mít větší imunitu určitě.
0: Když jste se teď zmínil o tom nedávném dezinformačním útoku nebo dezinformační akci ohledně údajných polských nároků na české území, jste přesvědčen, že zatím stálo Rusko?
1: No tak to, co jsem slyšel z Polska a to od lidí, kteří jako, s kterými jsem v kontaktu a kteří jsou kamarádi a mají tam přístup k nějakým informacím, tak oni jsou přesvědčeni, že to tak bylo a že ten prvopočátek je skutečně dez Ruska a včetně nabourání nějakých těch prostě jako webů tam a přesně to zapadá do toho, co to Rusko jako sleduje, tak chce rozeštvat Poláky mezi sebou, chce rozeštvat Poláky od Ukrajinců, chce rozeštvat konec konců Poláky od nás a tak to směřuje prostě a tak to jako působí i v ostatních zemích, takže mě to zase nepřipadá jako překvapivé a zároveň mě vlastně nepřekvapilo, že ta reakce jak na té polské a české straně byla střízlivá, to nemyslím jenom tu jako reakci na té vládní straně, která je důležitá, ale nebo na těch vládních stranách, ale prostě jako i obyvatel, které na tom Těšínsku, ať na jedné nebo druhé straně jako žijí.
0: Máte pocit, že takovéhle věci mají potenciál narušit česko-polské vztahy třeba právě na Těšínsku, třeba právě v oblastech Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem?
1: Takhle, já jsem jako rodilý Pražák a jsem tady jako z Prahy, takže to posoudit přímo nedokážu, jaké jsou tam nálady a jak je tam vnímána jako historie, ale takhle z dálky mě nepřipadá, že by to mělo teď velký potenciál. Na druhou stranu, kdyby v Evropě se jako situace zhoršovala, kdyby se zhoršovala ekonomická situace a bezpečnostní situace a kdyby jako vzrůstala nervozita, jak v rámci té polské společnosti, tak té české společnosti, tak samozřejmě jako nějakým způsobem nalejt oleje do toho jako ohýnku je možné a pak to může mít jako dopady větší. Tak já si myslím, že my jsme jako střízliví a že ta situace vyhrocená není a že to není tak jednoduché jako třeba jako dostat do bratrovražedné války národy bývalé Jugoslávie v těch 90. letech, ale jako kdyby se zhoršovala situace, tak by to mohlo mít jako větší dopady o tom bych asi nepochyboval.
0: Když se vrátíme k těm varováním ohledně toho, že by Rusko mohlo testovat jednotu států Severoatlantické aliance, objevují se v těch úvahách různé scénáře, třeba o nějakém omezeném útoku na pobaltské státy nebo na jiné části NATO. Považujete něco takového v nejbližších měsících za reálné?
1: Tak já si myslím, že by to nebyl jako útok tím stylem, že by přiletělo několik stíhaček, které by jako spustily bomby, ať již na Estonsko, nebo třeba úplně někde jinde, kde o tom tolik jako nehovoříme, nebo si to tolik tak jako nepředstavujeme, nebo že by tam přijeli prostě jako tanky a že by došlo k průlomu jako hranice a tak dále, ale to, že to Rusko bude testovat, kde ta hranice je, konec konců to Rusko testuje v danou chvíli ty hranice tím, jakým způsobem prostřednictvím Běloruska sem jako se snaží přes tu východní hranici posílat migranty z celého prostě jako širokého světa. Jo. To jsou všechno akce a aktivity prostě ruských tajných služeb, které zatím jako stojí. O tom také jako není pochyb. Je proto jako mnoho důkazů a bylo to takhle jako od začátku. A bohužel tomu někteří naletěli tady, že si mysleli, že to je jako spontánní migrace směřující do Polska. Mnozí Poláci tomu jako naletěli, ale je to prostě čistě řízená jako operace na rozklížení zase prostě toho západního světa, rozklížení Polska. Nemáte tunely pod jako hranicí s Lotyšskem a je to, a kdyby ten běloruský policejní režim chtěl jako to zastavit, tak to samozřejmě zastavit může.
0: V těch scénářích se objevují také možnosti, že by Rusko využilo ruské menšiny v pobaltských státech, třeba v Lotyšsku. Jsou nějaké náznaky, že by se něco takového chystalo?
1: Tak jistě jsou někteří ruskojazyční Lotyši, kteří stále sní o obnově Sovětského svazu a kteří mají nějaké vazby jako do Ruska, ale myslím si, že jich je menšina v té menšině. Tak a zároveň myslím, že si to jak Lotyši, tak Litevci velmi, tak Estonci velmi dobře jako uvědomují a určitě platí to, že většina těch ruskojazyčných občanů v těchto zemích jako nechce být na té straně hranice, na té ruské straně, ale chce být na té jako evropské, civilizované, bohaté, svobodné, prostě západní. Ale to, že tam nějaký potenciál, nějaké kolaborace je, tak to určitě je, ale zároveň já myslím, že ty státy to v danou chvíli mají pod kontrolou a ty společnosti také mají jako určitou jednotu v tom, jak jako s tím zacházet. Takže zase nemá cenu to podceňovat, ale já bych v tomto jako moc nepanikazil. Ono konec konců, když jsme viděli na Ukrajině, jak to dopadlo, Rusko si myslelo, když začalo a Putin si myslel, že ta invaze bude skutečně trvat jako 7 dní nebo pár dní, nebo že do 14 dnů bude hotovo a mysleli si to, jak v tom roce 2014, tak v tom roce 2022 a spoléhali na tu ruskojazyčnou skupinu, která byla velká, to byly miliony lidí na Ukrajině a spoléhali, že to budou ti, kteří se postaví na jejich stranu a oni se postavili prostě na tu stranu ukrajinskou a na tu stranu proti ruskou. Oni začali bránit tu zemi se zbraní v ruce a konec konců prezident Zelenský, prostě jeho mateřština nebyla ukrajinština, jeho mateřština byla taková ta specifická ruština z východu, jako Ukrajiny. Jo. Tak někdy prostě Rusko příliš počítá s těmi svými krajany, že budou na jejich straně, ale ono se mnoho těch krajanů a někdy velká většina těch krajanů naopak jako ví, že svoboda z Kremlu nepřichází a že chtějí ani bohatství a že chtějí být prostě na té straně nekontrolované vlastním Ruskem a že jsou proto ochotní udělat ledacos, včetně vzít zbraň do ruky a bránit ty země, jejichž jsou tedy v tuto chvíli občané.
0: Hodně pozornosti vyvolala před minulý týden předem neohlášená cesta ředitele americké CIA Johna Radcliffa do Moskvy. Předtím byl šéf CIA v ruské metropoli, alespoň tedy jak je veřejně známo, nebo o čem je veřejně známo, naposledy v roce 2021, čtvrt roku před začátkem invaze na Ukrajinu. Jak vnímáte tuhle tu cestu? Jak významná byla?
1: Myslím, že to byla cesta významná. Myslím, že ty zprávy, které tam, nebo to, s čím tam přijel pan Radcliffe, tedy ředitel CIA, tak nebyly rozhodně žádným velkým obejmutím Ruska, ale že jako považoval za důležité a nepochybně prezident Trump považoval za důležité, aby jako k této cestě došlo. A ty zprávy byly předány, akorát myslím, že i americká strana potom viděla, že prostě Rusko nechce jednat o míru, že chce pokračovat ve válce, že nechce žádné změny. Já sám jsem se s panem Radcliffem viděl mnohokrát v životě, včetně těch posledních let, když jsem byl ve funkci, a já mohu říct, že když takovýto člověk, i tak, jak jsem ho poznal, jede do Ruska, tak jsem zcela klidný, protože si myslím, že ví přesně, co chce, ví přesně, jakou message, jakou zprávu, jaké poselství má jako předat, a není to člověk, na kterého by fungovaly jednoduché kremelské triky, tak jako na mnohé ostatní.
0: Jaký je, když říkáte, že ho znáte, tvrdý vyjednavač?
1: Já si myslím, že to je člověk, který v první řadě stojí opravdu na té správné straně. Nevím, jaký je vlastní vyjednavač, ale je to člověk, prostě, který je přesvědčen o tom, kde je pravda a kdo je agresorem a kdo byl napadeným v tomto konfliktu i v jiných konfliktech. Že to není žádný jako ideolog, a zároveň, že to je prostě člověk jako velmi zkušený a zkušený teď již z té funkce ředitele CIA, kde je již nějakou dobu, ale zároveň prostě zkušený z těch funkcí a z toho prostě minulého života. Není to jenom čistě biznisová zkušenost, tak jak ji mají jiní američtí vyjednavači, kteří byli různým způsobem do Ruska jako vysíláni. Nepochodili, ale myslím si, že mnohdy navodili ti jiní vyjednavači prostě v očích Ruska pocit, že si mohou Rusové více zahrávat, než ne. Tady po této návštěvě si myslím, že Rusové pochopili, s čím tam přijel a jaká je realita.
0: S čím tam přijel? Protože o tom se spekuluje se o tom, jestli hlavním cílem mělo být varování Ruska před útokem na NATO, nebo jestli to souviselo s Iránem, nebo jestli šlo o reakci na to, že ta jednání o ukončení války na Ukrajině se dostala na mrtvý bod. Tak co by byste myslel, že bylo tím hlavním poselstvím?
1: Já jsem hluboce přesvědčen, že to bylo jak o Ukrajině, tak o Iránu, no konec konců jsou to do určité míry spojené nádoby. A zároveň to byla jasná message, že Spojené státy velmi dobře vědí, co Rusko chystá, co Rusko dělá, jak Rusko přemýšlí, a ta message Rusku byla: podívejte se, nestažte se nás jako oklamat, my víme, jak to je, a nemyslete si, že nevíme.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, bývalý poradce vlády pro národní bezpečnost, současný prorektor CVRO univerzity Tomáš Pojar. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Za nezdařený dronový útok v Lipsku je podle německého ministra vnitra odpovědné Rusko.
5: Německá policie identifikovala dva podezřelé.
6: Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla.
7: Šéfka evropské diplomacie sabotáž označila za státem podporovaný teroristický čin.
8: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová obvinění z útoku odmítla.
3: Drony na letišti v Lipsku. Ruský hybridní útok, tvrdí německá vláda. Co tím Moskva sleduje a jak to může souviset s nedělními volbami v Sasku-Anhaltsku? Ptám se Zdeňka Roda, bezpečnostního experta z CVRO univerzity, který působí i na VŠE v Praze. Dnes je čtvrtek, 3. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
9: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Za útoky dronů na letišti Lipsko-Halle jsou odpovědní Rusové, to oznámil tento týden německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.
10: Russland den hybriden Angriff in Leipzig am
3: 4. Ukázala na to podle něj, tak jak o tom mluvil na tiskové konferenci, policejní vyšetřování, zprávy tajných služeb.
10: Unsere Sicherheitsbehörden beobachten seit
3: a tak nějak ten nápadný vzorec podobných útoků Rusů.
10: Desinformation und die Vorbereitung von Anschlägen.
3: Jak silné to jsou podle vás důkazy?
9: To, jak to ministr vnitra a posléze kancléř Německa představili, tak se ukazuje, že ty důkazy jsou velmi silné. Ukázali, že vycházely z celé řady zdrojů, zároveň ty incidenty probírali i s dalšími zpravodajskými službami. Padla vlastně nota i na to, že řadu těch důkazů probírali se Spojenými státy a s jejich službami. Zároveň se ukázalo, že tam byla použitá podobná technologie, zejména těch dronů, ale i sestavení těch výbušnin, které ty Rusové využívaly nejen v Německu, ale v jiných členských státech, NATO, popřípadě na Ukrajině. A pak tam je tam třetí kontext, že se našla podobná DNA pachatele, který velmi pravděpodobně útočil v Lipsku na tom samém letišti již v červenci 2024. Takže na základě vlastně těchto indicí si německá vláda vyhodnotila, že ty důkazy jsou natolik závažné, že je představili veřejnosti a realizovali ty odvetná opatření, o kterých se pravděpodobně budeme ještě bavit.
11: Šlo zřejmě o tři drony, které nesly výbušniny, ale nevybuchly. Jeden z nich byl zneškodněn na začátku srpna v blízkosti ukrajinského nákladního letadla Antonov, narazil mu do křídla, ale nevybuchl teda. Druhý měl údajně nalétnout do nákladního letadla německé společnosti DHL, pokud to tedy byl dron, a třetí našli zaměstnanci letiště u okraje toho areálu v poli o několik dní později, někdy v půlce srpna. To znamená zmařené, ale částečně i úspěšné útoky.
9: Škody na té infrastruktuře tam samozřejmě nějaké byly. Nebyly nějak výrazné, ale šlo hlavně o ten psychologický efekt. Jo. Tady v tom kontextu.
11: Protože se ty drony prostě dostaly do areálu, aniž by je někdo sestřelil nebo zneškodnil předtím.
9: Máte pravdu. Druhá věc je, vy se ptáte na to sestřelení, na to zneškodnění. Víte co, ono to není úplně tak jednoduchá záležitost. To hybridní operace nebo ty operace pod tou taktovkou hybridního působení fungují tak, že jsou velmi náhlé, velmi nečekané. Zároveň viděli jsme tam několik dronů. Nelze říct, že by nebyly úplně detekovány. Oni detekováni byli, ale zkrátka ta eliminace už je, jako detekce a eliminace jsou dvě rozdílné věci. Zároveň tu eliminaci nemůže provést jako leckdo. Já jsem se díval, jestli se nepletu, tak je to podobné jako v českém prostředí právním, kdy ty drony mohou likvidovat pouze ozbrojené složky, ozbrojené síly, tedy armáda a policie. A ta zkrátka na tom místě přítomná nebyla, takže nelze očekávat, že nějaký letišní personál by sestřeloval drony. Nemají k tomu to legislativní oprávnění. Konec konců, to je právě ta debata, která se vede v Česku. Kdo je může sestřelovat, v jaké kadenci a tak dále. Takže to je tady ta věc. A to, že se tam dostali, no ono, i když vy se dostanete blíž nějakého letiště a chtěl byste se tam prolítnout s dronem, tak můžete. Můžete tam několik minut se pohybovat.
11: Než vás potom někdo ale přijde.
9: A pak někdo přijde a detekuje vás nebo vás nějak zemožní. Ale samozřejmě není možné jako udělat 100% opatření, aby ten dron ani nezlétl a nedlétal na tou plochou.
11: A kdo ho ovládá? To se ví, protože německá média mluví o zadrženém Rusovi s lotyšským pasem a Bělorusovi s ruským pasem.
9: Tam se ukazuje, že ono se mluví o takzvaném low-level agentovi, což je vlastně nějaký prostředník, který může být spolupracovník, přímým spolupracovníkem ruský zpravodajský služeb, typicky buď GRU, té vojenské rozvědky, nebo SVR, té civilní. A nebo se mohlo zkrátka jednat o nějakého prostředníka typicky z prostředí organizovaného zločinu nebo někoho, kdo potřeboval finance, protože často ty prostřední jsou placení za ty činy. A pak je samozřejmě ještě otázka, do jaké míry, pakliže se nejednalo o přímého spolupracovníka ruských zpravodajských služeb. Ten člověk věděl, že třeba kooperuje s ruskou zpravodajskou službou. Protože samozřejmě ty ruské zpravodajské služby neříkají na první dobrou, my jsme SVR a provedete pro nás útok tady na tu danou kritickou infrastrukturu. Takže byl to nějaký prostředník,
11: že jo, to je takový ten modus operandi, který se využívá.
9: A v tom ruském prostředí ten Telegram je velmi hojně využívaný. Je tady desítky případů z Polska, z Baletí, ale i z západní Evropy.
11: Žhářské útoky
9: a podobně. Přesně tak, kde ten Telegram byl využit. A pak bych tam dodal ještě vlastně jednu věc a to je, že právě protože tam byl ten prostředník, tak je velmi složité a vlastně náročné dojít takzvané té atribuci toho útoku, neboli k dokázání, kdo za tím útokem stal, protože vy často jdete přes několik aktérů, než se dovedete k tomu původnímu. Proto je to tak náročné. A třeba celá řada hybridních útoků je doposud neobjasněna.
11: Prostě, to znamená, že když teďka Berlín přijde s reakcí nebo přišel a vy jste jí nastínil, že nějaká odvetná reakce přišla a přišel s ní po x týdnech, teda po tom, co se to stalo, tak je to rychle nebo pozdě?
9: Já bych nechtěl říct, že to bylo nějak výrazně rychle. Záleží, jaké indicie měly. Jak jsem říkal, vyskytl se tady nějaký kontext a koktejl informací, které jim zkrátka zapadly dohromady. I v kontextu například i té DNA z toho roku 2024 nebo té použité technologie. Ale v kontextu objasňování těch hybridních útoků můžeme říct, že k tomu přistoupili nebo že to vyšetřování proběhlo pravděpodobně poměrně rychle. Jenom si vzpomeňme třeba, jak poměrně časově náročné bylo vyšetřování útoků ve Vrběticích. Byť samozřejmě je to jiný typ útoku, je to jako jiný kontext, ale i tak trvalo to řadu let, než jsme došli k těm potvrzujícím důkazům, že zatím stála ruská služba vojenská rozvědka GRU. Takže ano, asi by se dalo říct, že to bylo poměrně rychle.
11: Thank you. Německo teda reaguje. Reaguje tak, že uzavře ruský konzulát v Bonnu, že vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, té ohromné budově v centru města. Proč cílí německá vláda právě na tyto instituce a úřady?
9: Já to chápu jako nějaký eskalační řetězec, kde oni začínají. První je tady ten konzulát, pak je to kulturní centrum, hned objasním, proč je to významné. Pak následně byste mohli dále pokračovat v tom eskalačním žebříčku, typicky ambasáda, vyhoštění části ambasády nebo kompletně celé té ambasády, případně přístupy k dalším třeba odvetným ekonomickým sankcím. Když se ale podíváme na to, co teďko Německo udělalo, tak konzulát je jedna věc, ale zajímavé je zejména to kulturní centrum, protože ono často bývá jako představováno zejména Ruskem, že to je centrum, kde se zájemci o ruský jazyk a kulturu vzdělávají v různých kruzech, ale ono už od dob studené války, to byla vlastně rezidura ruských zpravodajských služeb, která přetrávala. To centrum bylo chápáno jako centrum, kde se zkrátka pohybovali zpravodajci, pohybovali se tam třeba i vlivní a významní lobbysti, významně v minulosti i politici, takže nejedná se jako o běžné centrum. Proto můžeme i vidět, že zejména Rusko reagovalo na to centrum poměrně asertivně až agresivně. Ten Kolín tak trošičku vymlčeli, ale zejména se ta ruská politická scéna baví právě o tom centrum, což je zajímavé a ukazuje to, že pro ty Rusy to bylo významné.
11: To znamená, že to bolí Rusko.
9: Určitě ukazuje se, že je to pro ně prostě významné.
11: A ta reakce je dostačující na to, co se teda odehrálo za vás?
9: V kontextu toho Německa nejsem schopen říct, jestli je to jako dostačující. Je to jaký začátek toho eskalačního řetězce. Je evidentní, že ty Němci si ještě nechávají něco v záloze. Tady začali, ukázali, že jsou schopni k těmuto kroku přistoupit. Ale v tom Německu je to stejně zajímavé. V tom kontextu, když se podíváme na tu takzvanou jako rusko-německou družbu, která tady probíhala od poloviny 70. let, začala s Willy Brandtem, začala je ta známá ta Ostpolitik, která přetrvala vlastně rozpad Sovětského svazu a pokračovala ještě za Schrödera, Angela Merkel a byla vlastně tak jako formálně ukončena až Olafem Scholzem v roce 2022 v kontextu toho ruského útoku na Ukrajinu. Takže máme tady 40 let vztahů rusko-německých, které byly poměrně otevřené, byly poměrně vřelé. My víme, že celá řada německých politiků, politických elit i intelektuálů měla poměrně jako otevřený vztah k Rusku. A najednou my vidíme to Německo, které otevřeně ukazuje, že Rusko je bezpečnostní hrozbou, že provedlo agresivní útok a zároveň přistoupilo k těmto krokům. Takže v tom německém kontextu, když se podíváme na Německo 5 let zpátky, nebo před rokem 2022, tak dneska je to trošičku jako jiné Německo. Ono trošičku tu problematiku nebo tu jiné Německo posunul do toho směru i současný kancléř Merz, který je v řadě věcí, hlavně v té bezpečnostní politice, více jako rozhodný. Je schopen jednoznačně ukazovat hrozby, problémy a definovat je. Na druhou stranu ale otázka je, jestli Merz se odraze německé společnosti, protože Merz má, když jsem se díval na nedávné statistiky, tak má nejnižší podporu od Konráda Adenauera. Má zhruba 15% důvěru.
11: Možná to byl taky důvod, proč Friedrich Merz nebyl ten, který oznamoval to, že k tomu útoku došlo a že za něj mohou Rusové.
9: Ano, čím se dělám takový trošičku, čím se tady nastíní, že právě ty rusko-německé vztahy jsou velmi jako pikantní.
11: No, já jsem to chtěl dát jenom do širšího kontextu, proč jsem se na to ptal, protože německý ministr vnitra, když mluvil na té tiskové konferenci, kde oznamoval to, že Německo viní Rusko za ten útok nebo za ty útoky těmi drony, tak řekl, že ten incident není ojedinělý. Since then, Germany has been on heightened alert over suspected plots linked to Russia. Když jsem se ptal na tu sílu té odvetné reakce, že to není ojedinělý incident, ale je to součást hybridního působení Ruska v Německu. Leipzig gehöre in eine Reihe hybrider Anschläge russischen Ursprungs. Jak silné to hybridní působení Ruska v Německu je, kolika desítek, stovek dalších případů, protože tu jsou stovky případů, kdy dojde k přeletu dronu nad vojenským objektem.
12: A 300 pokusů o sabotáž ve většině případů minimálně podezření směřuje právě do Ruska. V současnosti německém hýbe mimo jiné.
11: O jak velké hybridní akci se bavíme?
9: No, je to velmi významné. Je to velmi významná hrozba, to bez sporu. Je to jednoznačně ruská agrese. Nemůžeme to nazvat jako jiným slovem. A to, co se děje odehrává v Německu, tak Německo čelí opravdu velmi významnému hybridnímu působení. Nejsou to jenom drony, jsou to i masivní kybernetické útoky nebo průmyslová špionáž a tak, abychom mohli pokračovat. Samozřejmě těchto typů útoků, zejména tu kritickou infrastrukturu, byly v posledních letech detekovány, jak se sám řekl, vyšší desítky, někdo říká stovky, záleží, jak se to měří vůči čemu. Ale je jich opravdu mnoho. Samozřejmě nejsme schopni říct, za jakým stálo Rusko, za jakým útokem stály jiní aktéři, protože samozřejmě i jiní aktéři realizují tyto útoky na tu kritickou infrastrukturu. Ale ale to, že Rusko se tam do jisté míry v uzovkách tak jako dělá, co chce a relativně se mu to daří.
11: Jak je to možné?
9: No, ono, víte co, ono to hybridní působení, je to kombinace, abychom vysvětlili posluchačům, je to kombinace různých nástrojů, vy můžete působit třeba formou těchto sabotáží, je to kombinace různých dezinformačních kampaní, různých jako formem ekonomického nátlaku a mohli bychom takto pokračovat. No a právě ono je velmi levné. Protože ono zkonstruovat jako nějaký dron, zaplatit, řeknu příklad, několik tisíc euro nebo nižší stovek euro nějakému prostředníkovi, který se s ním prolétne někde přes letiště a umístí tu bombu, je velmi levné. A i když se to nepovede, tak vy víte, že máte stále dostatečné množství financí a materiálu udělat těchto útoků třeba několik desítek. Vy nepotřebujete, aby se desítek útoků všechny vyšly. Vám stačí jeden. Sám se jako zmínil, že těch útoků bylo vyšší stovky. Ano, to potvrzují ty německé úřady také. Povedlo se pouze zlomek těch útoků, ale povedli se. To znamená, že mělo to vliv na společnost německou, která se o tom baví, mělo to vliv na německou politiku a je spíše dobré se ptát, k čemu tyto útoky měly vést?
11: No, co jste těmi útoky Rusko získat?
9: Vyvolat strach, to je takové známé. A druhá věc je, že například Rusko se může i pokusit o změnu té německé nálady, protože domnívat se, že ruské hybridní působení vzbudí v Němcích reakci, nutně vzbudí v Němcích reakci, že musíme více podporovat Ukrajinu a být více asertivní vůči Rusku, je jedna rovina. Druhá rovina je, že Němci si to taky můžou vyhodnotit tak. Tak to, že my podporujeme Ukrajinu, že jsme asertivní vůči Rusku, tak výsledkem tady té naší politiky je, že Rusové tady dělají ty útoky a my tím pádem nebudeme tu Ukrajinu podporovat. Konec konců, to je ta linka AFD, která říká, nebo která implicitně naznačuje, to, že tady ty útoky jsou, to je důvodem k tomu, že ty Rusové tady útočí.
11: Alternativa pro Německo si stýská po té energetické spolupráci s Ruskem. Teď její šéfka mluví o tom, že by ráda s Moskvou znovu navázala vztahy a kupovala ropu a plyn, tak jak tomu bylo v minulosti a vy už jste ten kontext historický tady přednášel. Do jaké míry můžou teda aktuální útoky teď souviset s těmi nedělními zemskými volbami v Sasku a Anhaltsku, kde v průzkumech dominuje alternativa pro Německo? A to letiště v Halle, to je jedno z největších.
9: No, ano, a je to významně logistický hub. No, jak to souvisí, minimálně ty němečtí komentátoři, němečtí novináři, němečtí politologové tam tu souvislost nějakou vidí. To načasování zdá se, že není nahodilé. Takže nějaký kontext tady je. My i vidíme, že v tom Německu probíhá samozřejmě debata po 5 letech té války na Ukrajině ve společnosti, do jaké míry třeba Ukrajinu podporovat anebo ne. Dochází taky, jako v jiných společnostech v Evropské unii, dochází už těm lidem připadá, že ten konflikt je třeba dlouhý, vleklý, mají jiné priority. Do toho tady máme inflace, zdražování, to Rusko to všechno chápe. Proto vlastně, když vidí, to ruské hybridní působení funguje tak, že když vidí, že v té společnosti jsou nějaké praskliny, tak se je snaží ještě více rozevírat. Takže ano, ono to zapadá do nějakého toho ruského modu operandi. Vidíme, že ta německá společnost má problémy a má je. Vidíme to, jak je roztříštěná ta politická scéna, konec konců i ta podpora toho kanceláře je vlastně minimální. No tak Rusové se snaží zkrátka přelévat takzvaný olej do ohně.
11: No tak AFD má přes 40% teďka v průzkumech v Sasku a Anhaltsku. No,
9: ale ještě v tom celoněmeckém průzkumu 28 a je první.
11: Teď si teda stěžovala taky, že když se vrátím k té reakci, do které já jsem zapomněl přidat ještě to, že Berlín by rád posílil kontroly ruských občanů při přechodu hranic, chce taky podpořit další sankce vůči Moskvě, chce vyvinout další tlak na ruskou stínovou flotilu a tak dále, tak AFD lituje, že podobně Berlín nereagoval i u Ukrajiny v případě útoku na Nord Stream. Takže tahle linka tam je.
9: Tahle linka tam je, u toho AFD tam je. Já bych jenom ještě zmínil, vy jste tam třeba vypíchnul jako by jednu věc, která se dlouhodobě diskutuje v bezpečnostní komunitě a to je ten pohyb ruských občanů z Evropské unie nebo z Schengenu do Ruska. To probíhá. Probíhá to velmi pravidelně. My vidíme, že ty transfery jsou přes Turecko, přes Gruzii nebo přes Arménii a je prostě jako velká debata, do jaké míry tento pohyb osob, který mají to oprávnění v Schengenu pobývat, by měl trvat i nadále, protože samozřejmě i mezi nimi může být celá řada jedinců, kteří s těmi ruskými zpravodajskými službami mohou operovat. A je to poměrně běžné, ale jenom ještě jako bych chtěl vypíchnout. A FD je jedna linka, ale aby posluchači nechápali, že těch 40 let budování těch ruských rusko-německých vztahů byla role AFD, ta neexistovala. Tyto vztahy budovaly vlády CDU, CSU a sociální demokracie. Takže vlastně objevují se i dneska už otázky, třeba do jaké míry mají ty ruské zpravodajské služby třeba dosavadní vazby, nebo řekněme efektivní vazby právě mezi poslanci nebo politiky té lidovecké strany nebo sociální demokratů. Takže ten německý kontext je opravdu velmi komplikovaný.
11: Jedna z těch reakcí, když jsem ji tu zmínil, by měla vést k tomu, že Evropská unie zavede další balík, respektive rozšířený balík sankcí na tentokrát, a to číslo je ohromné, 1600 lidí a firem, ruských firem a občanů Ruska. To v těch více než 20 balících nebylo úplně běžné, že by to byl takto velký počet. To může odradit Rusko od dalších útoků?
13: Podle mě to neodradí. Spíše to bude vzbuzovat nějaké napětí mezi těmi jedinci, vůči kterým ty sankce jsou vedené. Když se podíváme třeba na ruské sítě nebo na třeba ruské politiky, biznismeny, jak si stěžují, že nemohou cestovat do Evropy na své nemovitosti a tak dále, tak ty to asi bolí. Nicméně pro Rusko je důležité vést ty vojenské operace a mít dostatečný množství vojenského materiálu i vlastně toho lidského kapitálu na té frontě. Takže já si nemyslím, že by Rusko na základě těchto sankcí přehodnotilo svůj postup Ukrajině. To už ta Ukrajina nebo ty ruské operace došly příliš daleko, aby Rusové si teďko řekli, teď přestaneme. Nicméně je to další nějaký řád to eskalačního řetězce. Každopádně, co je tam ale zajímavé, to je to rozmražení těch ruských aktiv.
11: Ano, to je vlastně další věc, které se teď řešilo na neformálním setkání ministrů.
13: A to je velmi senzitivní. My si můžeme všimnout, že belgický premiér De Wever má k tomu velmi jako negativní postoj k tomu rozmražení těch sankcí. Byť na něj ostatní státy Evropské unie tlačí. Ono samozřejmě i ten belgický premiér, on do toho kontextu je takový specifický, on třeba říká, že by se měl okamžitě začít dovážet ropa, plyn z Ruska, aby to snížilo ceny paliv a ceny za vytápění. Nicméně samozřejmě on to Belgii uvažuje v tom kontextu, že v Belgii mají uložené peníze a majetky i třeba řada států, firem z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu, Asie. A oni se obávají, že kdyby vlastně rozmrazili ty ruská aktiva nebo skonfiskovali je, takže například i tyto jiné subjekty třeba v Africe, v Latinské Americe by se mohly zaleknout, že by mohlo v budoucnu třeba dojít i na ně v případě nějakého problému. A právě co ta Belgie chce ty záruky. Ona chce vlastně nějaké jako právní záruky, jak to vlastně zrealizovat. Takže ta diskuze se vede, jo, abych vysvětlil trochu ten belgický kontext.
11: Mimochodem se taky řešili zásoby interceptorů, které by mohly zase mířit na Ukrajinu. Kaja Kallasová jako šéfka unijní diplomacie to potom ventilovala na veřejnost. Ty útoky, které se odehrály v Lipsku, se teď propisují už i do diplomatické roviny v Česku, protože šéf české diplomacie Macinka to chce řešit s ruskou velvyslankyní.
14: Nebyl jsem jediný ministr, řada dalších pozvali buď to své charge d'affaires nebo velvyslance.
11: Chce si předvolat, chce taky mluvit se s zpravodajskými službami. Lipsko je blízko, Lipsko je ani ne 2 hodiny od českých hranic.
13: Ale to je možná blíž do Prahy než do Berlína z Lipska.
11: Je to možné. Co to ale znamená pro Česko, protože my máme tu zkušenost s ruským teroristickým útokem ve Vrběticích. No. Tohle je letiště, které je opravdu velmi blízko českých hranic.
13: No, pro nás je to velmi významné to sledovat a je dobře, že šéf diplomacie, české diplomacie se tím zabývá. Prostě jako Německo, teda Česká republika je neoddělitelně spjatá s tím německým prostorem, energeticky, biznisově. Konec konců i my v českém prostředí máme tady celou řadu zbrojovek. My jsme vlastně takovou jako zbrojovkou té střední východní Evropy. To znamená, že my bychom mohli být takzvaným jako legitimním cílem jako ruských hybridních operací. Třetí věc je, ty Rusové už tady ten útok udělali, ten teroristický útok ve Vrběticích. A za čtvrté, Rusové to prostředí v Česku velmi dobře znají. To, že tady v Praze byla ta ambasáda, měla tak obrovský počet těch jedinců, kdy řada z nich samozřejmě nebyly diplomaté, to taky něco nasvědčuje. A je to dost podobné právě jako v tom Německu. Panují otázky, proč je tolik útoku v Německu a ne ve Francii? Tak samozřejmě Francie je geograficky dále. A za druhé, ty Rusové mají v tom Německu velkou jako historickou zkušenost. Teď konec konců v NDR, bývalém východním Německu, prostě působili do roku 89 a následně tam měli prostě dlouhé jakoby vazby. Takže to prostředí znají velmi dobře.
11: A tu obrovskou zkušenost ale mají i s tím Českem.
13: My už jsme tady ty útoky jaké měli. Byly tady třeba útoky, jestli se nepletu, v pražském depu, kdy autobusem depu, kdy nějaký ten Kolumbiec, což by taky ukazuje se asi prostředník ruský služeb, tak ten jako ten hrářský útok spáchal. Takže nějaké menší jako záznamy my tady vidíme, ale přece jenom proto Německo se ukazuje, že je pro ty Rusy významné, protože to je jeden z nejvýznamnějších, ne-li nejvýznamnější stát Evropské unie, když se na to podíváme z toho politického výtlaku, ekonomického výtlaku. A to, že vy ukážete, že jste schopni takto zasahovat jako nejvýznamnější stát Evropské unie, to něco znamená. Vy samozřejmě můžete realizovat útoky v menších členských státech. A přece jenom, když řeknete, my děláme poměrně úspěšné útoky v Německu, tak to ví celý svět. Když byste řekli, děláme útoky třeba někde na západním Balkáně, tak to ve světě třeba řada lidí ani neví, že jako kde ty státy jsou. Ale když řeknete Germany, No tak samozřejmě každý na světě ví, že Německo je, kde je a co znamená.
11: A taky Berlín je jeden z těch lídrů té vojenské pomoci Ukrajině.
13: Samozřejmě, a to je ta další věc, ano.
11: Moc díky, že jste přišel, že jsme o tom mohli mluvit.
13: Děkuji za pozvání.
11: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Zdeněk Rot z Cevro univerzity a z Vysoké školy ekonomické v Praze. Bezpečnostní expert, se kterým jsme řešili útoky dronů v Lipsku, které mají na svědomí podle německé vlády Rusové. Mimochodem v Německu tento týden taky došlo k několika útokům na tamní rozvodny, u kterých není známé, kdo za nimi stojí. Mluví se opět o vlivu Ruska nebo zásahu krajně levicových skupin. Ve Vinohradské 12 máme před sebou tento týden ještě jedno téma, které jsme zatím nestihli probrat. Jde o návrh nového rozpočtu na příští rok, který vyvolal celou řadu reakcí i rozbrojů na politické scéně. Budeme se tomu věnovat. Naslyšenou zítra.
15: Co všechno nám umožňují investice?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
15: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkyv výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
2: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
16: Od letoška platí přísnější pravidla pro odklad nástupu povinné školní docházky. V prvních třídách tak sedí i děti, které by loni ještě zůstaly ve školce. Jsou na ně školy připravené? Proč vlastně vidí ministerstvo školství odklady jako problém? A nezpůsobí jejich výrazné omezení problémy daleko větší? Speciálním hostem je ředitel odboru předškolního a školního vzdělávání Michal Černý z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
2: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
17: Sněmovní vyšetřovací komisi ke korupční kauze Dozimetr čeká druhé jednání. Nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo drog by nově soudy mohly trestat přísněji. České basketbalistky večer vstoupí do mistrovství světa zápasem s Itálií. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Dnes ráno se podruhé sejde sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr. Jednání bude neveřejné. Dorazit by měli 4 svědci, jejich jména komise neuvedla. Jestli opravdu přijdou, bude ale jasné až před samotným jednáním. Člen komise Jan Papajanovský z opozičního hnutí STAN je její činností skeptický.
18: Teď během prázdnin probíhala konverzace mezi předsedou vyšetřovací komise, předsedou panem Reichlem a mezi vrchním státním zastupitelstvím v Praze, kdy vrchní státní zastupitelství opakovaně odmítlo poskytnout informace ze spisu s odůvodněním, že to jsou živé informace, jejich poskytnutí by mohlo poškodit vyšetřování.
17: Komise by měla prověřit, jak v souvislosti s Dozimetrem fungoval pražský dopravní podnik nebo VZP. Výsledky vyšetřování má komise poslanecké sněmovně předložit do příštího března. Za fatální nehody způsobené v opilosti nebo pod vlivem drog by mohl hrozit přísnější trest. Prosazuje to ministerstvo spravedlnosti. Teď za způsobení smrti třeba pod vlivem alkoholu hrozí 6 let vězení. Nově by to mohlo být až 10 let. Změny by se měly týkat například i ujíždění před policií. Na jihu Francie hrozí další vlna veder. Varovala před ním francouzská meteorologická služba, podle které se budou na některých místech teploty blížit 40 stupňům. Francie má za sebou nejteplejší léto v historii měření, během kterého hasiči bojovali s rozsáhlými požáry a zemědělce poznamenalo rekordní sucho.
19: Nejtepleji bude podle meteorologů v regionu Languedoc u Středozemního moře, kde by mohly teploty dosáhnout 39 stupňů. Padnout by mohly teplotní rekordy pro měsíc září. Na dalších místech regionu se budou teploty během víkendu pohybovat okolo 30 stupňů. Ministerstvo životního prostředí ve čtvrtek uvedlo, že Francie zažila nejteplejší léto v historii měření. S následky veder a sucha se stále potýkají zemědělci, kteří nemají dostatek krmiva a osiva. Vláda jim slibuje pomoc ve výši stovek milionů eur. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
17: Pražský činoherní klub dnes uvede premiéru inscenace tango polského dramatika Sławomira Mrożka. Groteskní příběh o rozpadu hodnot a střetu generací v jedné rodině nastudovala režisérka Gabriela Gabašová. V hlavních rolích se představí například Zuzana Bydžovská. České basketbalistky čeká první duel na mistrovství světa po 12 letech. V Berlíně nastoupí od 20:15 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Italkám. Radiožurnál ze zápasu nabídne reportážní vstupy. V neděli pak Češky čeká čtvrtý tým světového žebříčku Čína a na závěr skupiny se utkají také s jedničkami a obhájkyněmi titulu ze Spojených států amerických. Prvoligovou kabinu Hradce Králové posílil Tomáš Čvančara, 26-letý hrotový útočník, přichází z německé Mönchengladbach na roční hostování. K týmu se připojil i hned po svém přesunu do Čech.
20: Hradec mi podal pomocnou ruku, tak jsem za to moc vděčný a já věřím, že já Hradci můžu pomoct taky, protože domů jsem se vrátit chtěl a věřím, že společně můžeme zvládnout pěkný věci.
21: Nehody na D8 za Novou Vsí a taky v Praze v Cínovecké ulici. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na nehodu za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 16,5 havarovala dvě osobní auta. Uzavřený je odstavný pruh, projíždějte opatrně. Na D35 ze Svitav do Hradce Králové zvyšte pozornost za odbočkou na Třebechovice. Na kilometru 133 na mostě stojí kamion v odstavném pruhu. Je u toho policie, na vozovce se pohybují lidé. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové se zpomaluje za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam netvoří. V Praze pozor na nehodu v Cínovecké ulici ve směru na Ústí nad Labem. Před odbočkou do Ďáblic u čerpací stanice havarovalo nákladní auto. S opatrností projedete plynule. V Praze zůstává zavřený Strahovský tunel směrem na Smíchov. Pracují tam údržbáři, hotovo mají mít do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
17: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojediněle přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá i déšť. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31 a na horách většinou kolem 21 stupňů. Tolik zprávy.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
23: Czech Radio. News in English.
24: Foreign Minister Petr Matinka, who summoned the Russian ambassador in connection with the Leipzig incidents, rejected her explanation that allegations of Russian involvement in the incidents were a provocation, the Czech Foreign Ministry said. In connection with the said incidents, the Czech Foreign Ministry and the country's intelligence services are preparing changes to the system for notifying authorities about Russian diplomats' movements in Europe. The parties of the ruling coalition are holding talks on the possibility of reducing the proposed state deficit of 389 billion crowns. Finance Minister Alena Schillerová has said she is expecting ministers to say where they could economize. And gas storage facilities in the Czech Republic were nearly 70% full at the beginning of September, according to the Ministry of Industry and the Energy Regulatory Office. The country has thus met the EU's interim storage targets for this period, although its reserves are slightly lower than in previous years. Weather. Friday should be partly cloudy with more clouds accumulating in the afternoon hours and daytime highs between 25 and 30 degrees Celsius. A previously lost play by Václav Havel, Warning, will soon get its first performance in connection with the 90th anniversary of his birth. The torso of the piece was found by David Dušek, the grandson of Havel's friend Zdeněk Urbánek. Indeed, it comes from the same Urbánek estate as Havel texts published in recent years as Notes of the Accused, a 1977 prison diary, and I Hid It Somewhere. Warning was completed by director and actor Jiří Havelka of Prague's Davidce Theatre, who described his involvement to Ian Willoughby.
0: David Dušek found out that it's partially Temptation, the play, the future play Temptation, and the future Vaněk play. But Temptation was finished, and it's obvious that Václav Havel was fine with you know, whatever he was experiencing in the first jail, putting it in Temptation. And he didn't finish the other play, the short one-act play, which is called Warning in his diary, but sometimes he calls it by himself also Lilac. So what I did was that I selected the dialogues that evidently belong to the Warning, and I somehow edited them actually in a concept very similar to Audience, for example, or Protest or Vernissage. And I try to flow only his lines and not add anything authorial, you know, coming from me. But I actually did do it because the final idea was to keep three endings there, because Václav Havel didn't write the ending. There is one dialogue that can be the one version of how to finish this short play, and then there are two other endings just like written in one line, but other endings should be like this, and there is one more option like this. And so this is what I really had to, you know, write in order to finish it, and also like admit that this is just a fragment, a torso that we were honored to finish.
1: Even if you didn't write much of what's now in the play as will be performed, did you feel a great sense of responsibility?
0: Very great sense. But I was lucky because actually it came in the moment when I was quite deeply studying Václav Havel in 1977 due to another Havel-related project, actually. And it somehow, it was combined all together, and it came in the right moment. So it wasn't hard for me to somehow finish it, because I was studying especially the diary very, very deeply and very precisely. So it was quite clear for me, and there was one only chance, actually. I saw only one way how to finish it.
1: What's the performance going to entail? It's going to be actors from Děvické divadlo, which you're the head of, and it's going to be just two actors, is that right?
0: Just two actors, and actually the main idea is that the audience will be the ones who are actually finishing or imagining the final play, how it can look like, because they will get only the voices of two characters, of Vaněk and Šeřík.
24: Jiří Havelka of Prague's Davidce Theatre speaking there to Ian Willoughby. The premiere of Warning will take place at Prague Castle's Riding School on October 23rd as part of the festival Havel Alive. That's all from us, and you'll find more in English at radio.cz.
4: Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se každý všední den věnujeme všemu důležitému a aktuálnímu. Jinak tomu nebude ani dnes. Jsem ráda, že pozvání přijal Aleš Farda, klimatolog z Czech Globe, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Já vám přeji dobrý den do Českých Budějovic.
5: Děkuji za pozvání.
4: Pane Fardo, zeptám se vás především na to, jaký účet nám měnící se klima vystaví, jak zabezpečit kritickou infrastrukturu před rostoucími teplotami a suchem, bez jakých opatření se neobejdeme a zda budeme mít na ně dostatek prostředků. No a co zaznívá v diskurzu oteplování mezi politiky, vědci či ve společnosti? Otázek bude celá řada. Nerušený poslech přeje Zita Senková.
22: Jak to vidí?
4: Vy působíte v Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, což je veřejná výzkumná instituce, zkoumá probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře, dopady na biosféru, na lidi, na společnost. Ve velké nadsázce se zeptám, zda vám ještě stačí ty nejmodernější přístroje, které máte k dispozici, aby zaznamenaly změny, kterých jsme svědky. Klima se mění rychleji, než jsme čekali, nebo než si to připouštíme?
5: Tak určitě klimatologie je živá věda, zkoumá vlastně klimatické prostředí celé planety Země. U nás samozřejmě se zaměřujeme na Českou republiku, potažmo Evropu. A těch nástrojů, které se používají třeba právě pro výzkum dopadů té změny klimatu na rostliny, na fyziologii rostlin, různých měřících přístrojů je opravdu hodně. Sbíráme a využíváme také opravdu velké množství.

0: říkáte vlny, bylo jich zatím 5, mimochodem podle meteorologů i září bude zřejmě teplotně nadprůměrné. Jsou to stále ještě výkyvy, pane Fardo, nebo už tady sledujeme jednoznačný trend? Ostatně se suchem se potýkáme několik let a když jste zmínil vlastně velmi horké léto, tak faktem je, že těch tropických a supertropických dní i nocí je čím dál více, trvají déle a jsou také intenzivnější.
1: Tak určitě tady je třeba říct si, jak se klima chová. Ono klima vlastně je složené z jakýchsi oscilací, z proměnlivosti klimatu, variability klimatu. Ta je vyjádřena tím, že nám to klima kolísá vlastně mezi ročními obdobími a pak tu máme za určitých okolností různé trendy v tom klimatu. To jsou právě ty vzestupné trendy teploty, které pozorujeme v současnosti historicky, ale to můžou být i trendy jiné, může docházet k regionálním ochlazováním. Takže když se díváme třeba na ten vývoj těch teplot vzduchu, tak tam vidíme to kolísání meziroční, mezi desetiletími, ale zároveň už v něm dokážeme poznat třeba nějaký trend, který může být vyvolán nějakým přírodním podnětem, nějakou variabilitou třeba světového oceánu a po několik desetiletí nám třeba ta teplota může růst z těchto důvodů regionálně nad určitými částmi kontinentů. Ale v současné situaci tam vidíme trend globální, ta teplota do různé míry roste prakticky po celé planetě. Některé regiony a bohužel Evropa mezi ně patří, jsou zasaženy více, některé méně, ale jedná se opravdu o celkový trend, tudíž už právě můžeme mluvit o tom, že jsme mimo přirozenou variabilitu klimatu a že zápasíme s něčím, čemu se říká právě to globální antropogenně způsobené oteplování.
0: Jinými slovy, je to už nový normál, pane Fardo?
1: Ona je to změna. My se nacházíme v nějaké tranzienci, kdy se to klima pohybuje vlastně z chladnějšího stavu do teplejšího stavu a ono si právě nějaký nový budoucí normál neustále hledá a ten bude určený tím, jak dovolíme té teplotě na té planetě zrůst. Čili můžeme mluvit vlastně o tom, že normál už budou třeba ty průměrné nárůsty teploty měřené za desetiletí, za dvacetiletí, protože jednotlivé roky můžou být ještě rozkolísané. On nám ještě může přijít nějaký velmi chladný rok. Už nebude asi tak chladný, jako třeba v 70. letech nebo ještě v tom starším období, ale ta přirozená variabilita pořád bude nějakým způsobem do těch statistik také promlouvat, ale už budeme sedět na té vzestupné křivce.
0: Vy se, pane Fardo, věnujete s kolegy klimatickému modelování aplikované klimatologii. Spolupodílíte se také na projektu Klimatická změna. Existuje i velmi dobře zpracovaný přehledný webový portál. Mapujete vlastně, jak už je jasné, vývoj klimatu až do roku 2090, včetně dopadů na různé sektory, zemědělství, lesnictví, energetika. Tak co nás čeká? Čím je, kdybych zůstala ve střední Evropě a zejména v Česku, specifická naše oblast, tento region?
1: Tak z klimatického hlediska jsme trošku a paradoxně, i když sedíme uprostřed kontinentu, tak jsme vlastně na takové hranici mezi tou mediteránní zónou, mezi středomořskou zónou, která je na jih od nás, od Alp a vlastně tím severem Evropy. Takže my vlastně sedíme, dá se to říct takhle zjednodušeně, mezi Skandinávií a Středomořím a to, proč to říkám, je důležité z toho hlediska, že vlastně tyhle dva regiony se zřejmě budou vyvíjet v tom budoucím klimatu velmi odlišně a u nás bude strašlivě záležet, do které té zóny spadneme, do které nás ta příroda, ten klimatický systém nakonec započítá. Protože třeba ta Skandinávie, ta se bude také ohřívat, ale bude v ní zároveň přibývat srážek. Takže ta bude asi směřovat k něčemu, co bychom do budoucna právě považovali za příjemnější klima. A na druhou stranu to Středomoří, to se bude bohužel vyvíjet zřejmě hůř, to bude dál vysychat a dál se tam budou objevovat teplotní extrémy a to klima tam bude čím dál víc drsnější.

0: také v tom letošním létě právě na tom byla Skandinávie jako de facto jediná část z Evropy velmi dobře. Ona měla hodně srážek, tam to léto vůbec nebylo výjimečné, třeba na sever od Dánska, a ty rekordy padaly u nás a ve Středomoří. A to je právě to, čeho se tady obáváme v té střední Evropě, protože jak nám ubíhá čas, máme přesnější výsledky změření a máme přesnější výsledky modelových simulací, tak se zdá, že bohužel nás to klima bude chtít započítat spíš k tomu jihu. A takový jeden z možných hodně pravděpodobných nebo pravděpodobnějších scénářů, s kterým my se tady můžeme potázat, je to, že se k nám bude třeba šířit takovéto stepní klima, které nyní pozorujeme třeba v maďarské nížině, v uherské nížině. Bude se k nám trošku tlačit ta pontská step, ten obrovský biologický, ekologický, klimatický stepní pás, který vede z jižní Moravy až někam k pohoří Ural a do Kazachstánu.
1: A co, pane Fardo, rozhodne o tom, že jak si lidově řečeno spadneme spíše do toho středomořského pásma, nikoli ke Skandinávii, co se teplotně, klimaticky týče?
0: Tak o tom rozhoduje ta velkoprostorová cirkulace atmosféry do velké míry. To je způsob, jakým probíhá to proudění atmosféry v tom největším a téměř celoplanetárním měřítku. Jeho součástí, nebo řeknu to lépe, toto proudění odpovídá právě za to rozdělení těch klimatických pásů na ekvatoriální, tropický, subtropický, mírný a subpolární pás. A v podstatě dá se říct, že to, co jsme pozorovali i toto léto, tak to byly velmi aktivní tlakové výše toho subtropického pásmu. Oni jsou silnější, jsou intenzivnější, prohřívají se víc a zřejmě se u nás už i v porovnání třeba s minulým století vyskytují častěji na úkor třeba tlakových níží, které naopak nosí srážky. A pokud se u nás tyhle tlakové výše vyskytují v té teplé sezóně, tak přinášejí to velmi jasné počasí, ale oni ho přinášejí do té už nějakým způsobem víc nasycené atmosféry těmi radiačně aktivními plyny, jako je oxid uhličitý, tudíž se to všechno, celý ten systém se víc prohřívá, má buď stejné nebo menší množství vody ze srážek a charakter srážek se také mění trošku nepříznivě, tudíž my směřujeme právě k těm podmínkám těch velmi suchých, velmi teplých letních sezón. Ale nemusí to být úplně stoprocentní pravidlo. Já samozřejmě trošku i lidsky samozřejmě doufám v to, že na nás ta příroda bude pamatovat opravdu ještě i s těmi chladnějšími roky. Bohužel, ale na lidské doufání se nemůžeme spoléhat.
1: Konstatuje klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Letošní dlouhodobé sucho, tropické, subtropické teploty ukázaly limity těch dosavadních opatření, tak jaké kroky by byly efektivní? Jak se, pane Fardo, adaptovat na to, že nás výhledově čeká, řekněme, v Česku Středomoří?
0: Tak určitě to bude mnohovrstevnatý proces, bude to poměrně komplikovaný proces. On je startován jednak, doufejme, alespoň v omezené míře, těmi informacemi, které my poskytujeme veřejnosti, poskytujeme odborné veřejnosti, státní správě, dalším institucím v České republice. A zároveň je to ale proces, který je startován přímo tou přírodou, přímo tím klimatem. Protože informace od vědců je jedna věc, ale to, že vám uschne les, protože kvůli suchu byl oslabený a nalítl ho kůrovec, to je velmi praktická věc z toho, tak říkajíc, terénu, s kterým se lesníci musí potázat. A musí na to nějak zareagovat a společnost na to zareagovala. A les a lesníci, to není jediný příklad. Ta společnost, ekonomika se dostává pod tlak přes zemědělství, to jsme v tomhle létě slyšeli z celé Evropy, ale je to už nějakým delší dobu trvající problém i u nás v České republice. Mění se i regionálně to, jak zemědělci mohou pěstovat jednotlivé rostliny. Vlastně pivovarníci vám řeknou, že sladovnický ječmen, který se dřív v některých regionech pěstoval, se dneska začíná pěstovat jinde a stěhují se jeho klimatické optimum do vyšších pásem. Stěžují se právě třeba i chmelaři na tu letošní sezónu. Takže budeme se muset bavit zemědělství o změně hospodaření, o nějakém využívání zavlažování, pokud možno kapičkovém zavlažování, jak ho mohou vaši posluchači znát třeba z Izraela či středomorských oblastí. A musíme se pak bavit právě třeba i o tom tlaku na tu hydrologii obecně, protože nám v krajině ubylo hodně vody, je to vidět na našich řekách, nějakým způsobem to omezuje lodní dopravu, to jednak i u nás na Labi, ale hlavně je to problém třeba právě pro Evropu. A začíná být ta situace trošku, tak říkajíc, prekérní, třeba právě pro zásobování tou vodou do budoucna i pro průmyslové účely. Čili bude to mnohovrstevnatá záležitost, budou tam nějaké takzvané ty triáže, jak se tomu v dnešní době říká, budeme se muset rozhodovat, čemu dáme větší prioritu, čemu menší prioritu. Ale třeba, když se vrátíme trošku k lidským otázkám, budeme se muset i jako lidi chránit před těmi vyššími teplotami a před tím sluncem, které praží do naší krajiny a do našich měst.
1: Když jste, pane Fardo, zmínil třeba tu adaptaci v zemědělství, tak na jihu Francie také mění způsob hospodaření. Někteří začali pěstovat banány, papáje nebo manga, které potřebují méně vody, lépe snášejí vysoké teploty. Znamená to tedy, že se musíme, nemáme na výběr, adaptovat vlastně na ty probíhající změny. Česká vláda obnovila Národní koalici boje proti suchu. Jak hodnotíte, pane Fardo, tuto strategii, kroky, které se plánují?
0: Tak určitě vodou musíme začít. O obnovení této koalice samozřejmě vítám, protože dá se čekat, že do budoucna bude mít opravdu hodně práce a v hodně oborech vodu potřebujeme všichni, potřebují všechny obory vlastně ekonomiky, nebo de facto všechny obory lidské ekonomiky, abych to trošku uvedl na pravou míru. Tudíž my určitě budeme do budoucna pod tím tlakem, kdy ta společnost, ať už se třeba některým částem naší společnosti to nelíbí, tak my se těma změnama v té klimatickém systému budeme muset zabývat, a to minimálně z hlediska těch takzvaných adaptací, protože nám prostě nic jiného nezbývá, než se té změně těm novým podmínkám přizpůsobovat.
1: Budeme muset na to také najít dostatek prostředků.
0: Určitě ano. A prostředky asi budou hodně teda potřeba, a zároveň my chápeme, že ta společenská situace je komplikovaná. Klimatická krize není jediná krize, které naše společnost čelí. Máme tu otřesnou válku na východě, vyvolanou agresí Ruska. Máme tady problémy vlastně demografické, populace nám stárne a můžou se tu projevovat i další problémy, třeba právě ve stavu té ekonomiky. Takže my samozřejmě chápeme, že ty prostředky, které budou na boj s tou změnou klimatu, nebudou neomezené, budou velmi limitované, a proto se i náš ústav musí věnovat otázce té takzvané maladaptace na změnu klimatu. To je právě to zabránění tomu, aby ty prostředky nebyly vyplýtvány zbytečně, nebo dokonce, aby nějakým způsobem neuškodily v tom slova smyslu, že ty dopady změny klimatu, že je nějakým způsobem buď prohloubí, nebo ještě způsobí dodatečné ekonomické škody.
1: Je to tenká linie?
0: Určitě ano, protože tady záleží na tom, jak my dokážeme vlastně vybrat ty vhodná opatření právě pro tu naši českou krajinu. Musíme se inspirovat z zahraničí, ale musíme třeba zároveň vědět, že v zahraničí jsou jiné podmínky. Musíme být velmi, velmi opatrní v tom, jak ta klimatická data využíváme, připravujeme a prověřujeme. V klimatologii věnujeme obrovské úsilí tomu, aby jsme ty data nějakým způsobem verifikovali, validovali, abychom byli schopni říct, že tak toto skutečně bude v budoucnosti s vyjádřením nějaké nejistoty. Protože když nějakým způsobem mineme ten koridor, v kterým se budou a mají vyvíjet ty teploty a ty srážky a třeba projevy toho sucha, tak právě hrozí třeba ta maladaptace. Proto je klimatologie vědou.
1: Jaká změna teploty by byla, mohla být v té brzké době reálná?
0: Tak my už se celosvětově pohybujeme blízko té hranice oteplení o těch 1,5 stupně Celsia. Ta teplota bohužel bude růst dál a my navíc sedíme na kontinentu, který je vlastně té změně klimatu vystaven ve smyslu nárůstu těch teplot asi nejvíc. To je dáno naší polohou relativně vysoko na severní polokouli. Ty vyšší polohy, vyšší zeměpisné polohy, vyšší zeměpisné šířky se ohřívají více a je to také dané naší polohou mezi Afrikou a Asií. Já bych tady nakonec vzhledem k těm nejistotám zatím nespekuloval o tom, kolik těch stupňů bude. Bude to rozhodně víc než o 1,5 stupně Celsia. Budeme asi rádi, když na konci století skončíme někdy pod 3 stupni Celsia, ale rozhodně se musíme připravovat na to, že budeme čelit horším podmínkám.
1: Říká Aleš Farda, klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Děkuji za váš čas, za vaše vysvětlení a přeji krásný den do Českých Budějovic. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů.
2: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Plánovaný schodek 310 miliard korun se Česku letos pravděpodobně podaří dodržet. Oznámila to Národní rozpočtová rada v pravidelném stanovisku. Rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmů. Pokud stát schodek dodrží, půjde o čtvrtý nejhlubší deficit v historii Česka. Zatím nejvyšší schodek měl stát v roce 2021 v době pandemie COVID-19. Tehdy deficit dosáhl na téměř 420 miliard korun. Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir představil plán na vysídlení Palestinců z pásma Gazy. Za rok by jich mělo odejít 250 tisíc, za dalších 6 let pak téměř celé palestinské obyvatelstvo, dohromady téměř 2 miliony lidí. Informovala o tom agentura AFP. Podle izraelského ministra obrany Jizraele Katze teď země čeká na souhlas Spojených států, které mají dojednat přijetí Palestinců v konkrétních zemích. Vodohospodáři začnou dnes vůbec poprvé v historii upouštět Slapskou přehradu. Předcházející Orlická přehrada je totiž 15 metrů pod běžnou hladinou a dnes se podle povodí Vltavy kvůli suchu má dostat na kritickou úroveň. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě proto bude potřeba doplňovat právě ze Slap. Ve vozech dopravního podniku města Brna nově fungují počítadla cestujících. Celkem jich podnik nainstaloval přes 3000. Čidla snímající nástupy a výstupy cestujících pomůžou například s rozhodováním o tom, které spoje posílit a v jakých časech. Čeští kajakáři skončili na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii bez medaile. Mezi muži jel finále jen Vít Přindiš a skončil 7. Už v kvalifikaci vypadl mistr světa Jakub Krejčí i olympijský šampion z Tokia Jiří Prskavec. Vyhrál Ital De Gennaro. Jediná Češka v ženském finále Kateřina Beková obsadila ve Versin Marne 10. místo při triumfu australské hvězdy Jessica Foxové.
4: Překážka na D1 za Kývalkou a nadměrný náklad na silnici 35. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Rosice. Na kilometru 182 zastavilo vozidlo kvůli poruše. Na místě už je policie. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Hradce Králové vás zpomalí omezení za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolona se netvoří, jede se ale pomaleji. Na silnici 35 ze Svitav do Hradce Králové brzdí provoz nadměrný náklad. Vezou rozměrnou věc a doprovod musí podle potřeby zastavovat provoz. A teď jsou kuze zalito myšlí.
5: Silo nějaký obrovský, takže zastavují pravý pruh. Je to dlouhý a široký.
4: U Humpolce zpomalte na silnici 34 do Havlíčkova Brodu. V lesnatém úseku nákladní auto srazilo zvěř, dejte pozor na překážku na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Kvůli čištění má být zavřený až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme zpočátku převážně oblačno, ojedinělé přehánky. Postupně bude oblačnost ubývat, hlavně na jihu až na skoro jasno. Naopak na severu Čech se večer začne zatahovat a místy se přidá déšť, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až 31. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Všechno si odskáču, ale všechno ku podivu přežiju a vždycky budu nakonec zase zneklidňovat všude, kde to bude zapotřebí. Napsal v závěru dálkového výslechu Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny připomene i Český rozhlas Plus. Čím je dálkový výslech, který s Havlem v letech 1985 až 86 napsal novinář Karel Hvížděla, unikátní? A jaký je dnes Havlův odkaz? Hostem Osobnosti Plus je autor scénáře k rozhlasové sérii, která začíná teď v září, Pavel Kosatík. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
7: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž, a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
5: Kolikrát jste tyhle nahrávky slyšel a četl dálkový výslech, než jste napsal scénář?
6: Kolikrát jsem to slyšel, nevím, mockrát během té práce. A dálkový výslech, to si pamatuju, ten jsem četl, když to vyšlo, tehdy na začátku revoluce, a tehdy to senzačním způsobem, řekl bych, během pár dní přeformátovalo tu společnost, protože to vlastně byl skoro zázrak tehdy, že to vydali během pár dní, asi 4 nebo 5 v tom Elantrichu. To stačilo vytisknout v době, kdy Václav Havel ohlásil prezidentskou kandidaturu a ještě ho velká část lidí neznala, a tady ho teda 100 nebo 10 tisíc lidí měla možnost poznat.
5: Takže ta knížka opravdu může do jisté míry za to, že se Václav Havel stal prezidentem?
6: Já si myslím, že u mnoha lidí tomu tak bylo, že ho prostě pochopili, že se ho přestali bát, protože předtím, jak ti komunisti jim strašili, tak to bylo dost hrozný.
5: Jak je to bylo, když jste poprvé dálkový výslech poslouchal? Protože ono je asi něco jiného to číst a něco jiného to slyšet.
6: No, ono se to taky hodně liší, poněvadž. Ono, možná bych měl říct, jak to vzniklo. Ono to vzniklo tak, že vlastně oni původně s tím Karlem Hvíždělou, tazatelem, si mysleli, že si to budou psát, posílat tam a zpátky.
5: Ale to bylo velmi neefektivní.
6: Přesně tak, protože 3 týdny tam, 3 zpátky, to vás ta diskuse trošku přestane bavit, protože mezi tím všechno zapomenete a občas taky STBáci vám to ukradnou. Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západoněmecké ambasády, ale hlavně Václava Havla napadlo, že to na Vánoce 85, že se tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje. No ale to, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastické to porovnávat. No.
5: Změnil v něčem dálkový výslech váš pohled na Václava Havla?
6: No asi jo, no tak já za toho pozdního totáče jsem měl o něm povědomí, Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, sami za to Lidové noviny a tak dále, to všechno jo, ale jako tu komplexní informaci, tu si myslím, kromě jako zasvěcených lidí nebo blízkých přátel, tady měl málo kdo, a on tak, jak byl systematik a metodik a člověk v nejlepším slova smyslu vnitřně pevně zorganizovaný, tak on byl schopen i ten svůj život vyprávět tak, že vlastně čtete dějiny. On tam zapojuje strašně široký kontexty. To není jenom o něm, ale to je o Jiřím Kolářovi a o Josefu Hršelovi a o prostě celý poválečný kultuře, a nejenom kultuře, ale i politice. Takže to je taková pomocná učebnice v dějepisu v tom nejlepším slova smyslu a dobře napsaná.
5: Ale je to taková
8: útlá knížka.
6: No, to je taky výhoda. Takže ještě navíc komprimovaná, kondenzovaná.
8: Dá se z nahrávek poznat, v jakém rozpoložení je Václav Havel pořizoval?
6: No, on měl takový jako lehký ostych, což je asi vždycky dobře, kdyby do toho nakráčel jako suverén, tak by tomu neprospěl, ale zároveň se do toho takovým zajímavým způsobem zachrul, že on taky měl ten dar, že když se rozhodl, že něco vezme vážně, tak už to pak teda vážně bral. No, ty otázky, které mu Karel Vyžděl poslal v takové velké salvě, to jich bylo několik desítek najednou.
8: Myslím, že 60?
6: No, tak mu se některý nezdáli, že on měl ten ostych k tomu zveřejňování soukromí, tak to si nechal až úplně nakonec, nebo taky ten Karel Vyžděl, on původně si myslel, že to bude hodně filozofická kniha, protože on předtím dělal s Václavem Bělohradským knížku Myslet zeleň světa, to byla filozofie, a vlastně na základě toho Bělohradského i Vyždělu napadlo tady toto. To byla jejich iniciativa. A do toho zase tomu Václavu Havlovi se tak moc nechtělo, poněvadž se nepovažoval za filozofa a zajímali ho, nebo chtěl sdělit prostě trošku jiný věci o sobě a o té společnosti, o té realitě.
8: A v jaké společenské atmosféře dálkový výslech vznikal? Byl to rok 85-86?
6: No tak v tuhé atmosféře. No tak on v té době samozřejmě vůbec nemohl tušit, že za 4 roky nastane to, co pak nastalo, ale on byl v takovým zvláštním jako životním mezidobí, byl 2 roky na svobodě, potom nejdelším svým vězení, kde byl v těch letech 79-83 a kde málem umřel. A zároveň tak jako, protože se mu blížila ta 50, to měl v roce 86, tak jakýmsi způsobem bilancoval a přehodnocoval ten život. Takže on s tím, co do té doby zažil, se vypořádal v několika textech a hlavně ve hře Pokoušení, kde se konečně zbavil takového toho svého traumatu, který měl ze začátku Charty, když ho zavřeli hnedka po Chartě a donutili ho nebo omámili ho v tom vězení a přesvědčili ho, že Charta vlastně zkrachovala. A takže o něm vydali v Rudém právu takové prohlášení, jako že Václav Havel jako všechno bere zpátky a tak. A on se tím mnoho let strašně trápil a v téhleté době tou hrou se toho zbavil. No a zároveň se nadechoval do jakýhosi nového života, protože v té době už se začala blížit Erasmova cena Erasma Rotterdamského, evropská cena udělovaná před ním jako hlasatelům nebo evropanství. A to už zase znamenalo, že se dostává na trošku jiný a sice nadnárodní level. No a teďka on se v tom potřeboval chudák nějak jako rozebrat, co se to s ním vlastně všechno děje a pojmenovat si to. No, takže tohle všechno v tom je obsažený.
8: Nová série Českého rozhlasu Plus popisuje okolnosti vzniku unikátního rozhovoru na dálku. Co byla ta největší komplikace? Byla to ta cesta těmi diplomatickými cestami toho odpověď? Otázka, anebo tam ještě byly další komplikace?
6: Ono toho možná bylo trošičku víc. No tak ti policajti, oni mu to tak jakoby neusnadňovali, že? Takže on měl celou tu dobu, co s nima byl na kordy, tak měl strach o rukopis. To byla taková konstanta disidentského života, že když něco napíšete, tak oni vám to seberou. Takže on například velice často řešil, kam to, co napíše, dokáže ať psal ty odpovědi, anebo ty kazety, kam to schová, aby o to zase hnedka prostě nepřišel, poněvadž to by to musel dělat celý znova a podruhý vstupovat do téže řeky. Nevím, jestli by bylo možný. Takže tohle to byla třeba komplikace a pak byla taková, ta věc vznikala složitým způsobem a oni oba, i ten Hvížděla, do toho jako velmi intenzivně vstupovali, ale vlastně tu definitivní podobu nebo redakci, tu si vzal na starosti ten Václav Havel, poněvadž... No
8: on, pan Hvížděl, říkal, no, že to celé přepsal.
6: No, ale to je s těma spisovatelema vždycky potíž, poněvadž jako asi spisovatel spíš než třeba některý jiný člověk někdy rozlišuje opravdu mezi psaným a vysloveným textem. Jo? My, kdybychom tady teďka z nějakého důvodu cítili potřebu zapsat, co já tady povídám, tak bych to taky se snažil pak zredigovat. To není, že člověk chce změnit obsah, ale přece jenom jako psaný text má jinou logiku. Jo, tady máme atmosféru, ta v tom psaném textu není a jako promluvá to jiným způsobem. No a čili ten Karel vyžděl tu předposlední verzi v nejlepším, s nejlepšími úmysly prostě upravil, udělal všechno, splnil, co si myslel, že se má splnit na Češ. Ten Václav Havel udělal kobercový nálet a totálně to předělal. Ale jako to bylo nutné. Já si myslím, že si v tom, jako vzhledem k těm podmínkám, v jakých to vznikalo, že spolu fakt nemohli mluvit a ujasňovat si to.
8: Protože tam nemůžete reagovat.
6: No jasně, no. Tak vlastně to dopadlo tím nejšťastnějším možným způsobem.
8: Tušila Státní bezpečnost, co Václav Havel v tom vypůjčeném Vinohradském bytě dělal?
6: Ne, to si myslím, že ne, poněvadž to by se teda taky nebylo podařilo. On to opravdu utajil, byl to na Vánoce, byl tam 2 noci a 3 dny a ten korpus nebo tu nejpodstatnější část tam nahrál najednou, prostě se zavřel, pořídil to, řekl si, udělal. To byl jeho styl.
8: Kolik hodin nahrávek to je a kolik kazet? Protože to se nahrávalo na ty magnetofonové pásky.
6: No, ale to už si přesně nepamatuju, jsou to desítky a jako je to poměrně rozsáhlý a je toho taky víc, než nakonec v té knize bylo použito. Jsou tam třeba místa, který on pak tam nechtěl dát a mně to někdy bylo trochu líto a já tady prozradím na mátku třeba jednu. Jo. On si třeba některé věci pořád vyčítal v souvislosti s tou chartou. On si třeba nebyl úplně jistý, jestli nějak nepřímo nespůsobil smrt Jana Patočky. Je vyloučeno, aby ji byl způsobil, tu způsobili estébáci tím, že Jana Patočku brutálně vyslýchali právě po té chartě a tak dál, ale ten Václav Havel, protože bral odpovědnosti za všechny, tak prostě na všecko myslel a o všechno se staral a tohle tam řešil. Ale no, čili tím chci jenom říct, že ty jeho kontexty, nebo to, co on tehdy považoval za svůj svět, bylo ještě mnohem širší, než co se do té knihy mohlo dát.
8: Je na těch záznamech něco zásadního, co vám v té knižce chybí? Něco, co by tam podle vás mělo být a není, protože to Václav Havel vyškrtal?
6: Takhle bych to neřekl, jako že by to vyloženě ochudil, to ne. Já jsem se naopak, protože jsem to četl po letech, já to nečtu každý rok znova, to přiznám, ale já jsem se zaradoval, že hlavně teda naši respondenti, kteří tam v tom seriálu mluví, my jsme zpovídali různý lidi, kteří buď to k tomu měli vztah tehdy, nebo jako literární vědci k tomu mají vztah dnes a já jsem měl radost, že vlastně podle všech, a nejsou to žádní idealisti, to nezestárlo. Prostě pořád to jako pasuje a mluví to. A znova říkám, ne jako o té době, o té historii, ale o jakémsi vnitřním etosu toho člověka, o jeho nasazení, o jakýsi opravdovosti. Jo? Je to psaný v době, kdy on ještě není v té politice, brání se tomu, říká, že nikdy by do ní nechtěl a já mu věřím, že nechtěl. A zároveň vlastně je do ní neustále vtahovaný a myslí mu to politicky, poněvadž už to, že se teda zabývá širokými skupinami lidí, že uvažuje v etických kategoriích, co je správný, co ne a jak to udělat, aby ten šílený marazmus, ve kterým se vynachází, aby pokud možno nebyl věčný, tak to všecko jsou vlastně politické záležitosti.
8: Karel Hvížděla v jednom rozhovoru říkal, že dvě otázky si Václav Havel připsal sám. Tušíte, jaké to byly?
6: No, to bych se měl pamatovat, ale asi si to nepamatuju, ale tam je možná podstatný to, že on, tak jak já jsem řekl, že udělal kobercový nálet, ale on se velice jako poctivě k těm otázkám zachoval. Jo. Třeba jsou lidi, kteří vám jako tazateli, kdo ví, jestli jste to nezažila, já jako tazateli vám ty otázky přepíšou třeba, jo, prostě jedou. A to teda on nebyl, to v žádném případě. On to držel tu lajnu. A pokud tam něco přidal, tak spíš, že měl pocit, že je třeba ještě něco dopovědět, ale zase nebylo to, on nebyl pán toho rukopisu, to byl fakt kompromis, to byla věc dohody, takže kdyby to bylo něco proti Hvíždělovu přesvědčení, tak bychom si to nebyli přečetli.
8: Nakolik je podle vás tedy dálkový výslech opravdu spontánní výpověď a nakolik je to vědomě formulovaný příběh pro české
6: oboje
8: a zahraniční publikum?
6: No, já nevím, jestli on tehdy mohl kalkulovat se zahraničním publikem, tak to se asi z toho vylupovalo až tak postupně. Ale on je to daný tím, co už jsem zmínil, jak on byl prostě opravdový, tak vlastně jako bezděčně z toho vznikla látka, která měla mnohem jako obecnější nebo nadčasovější význam, než možná byl ten prapůvodní tazatelův záměr.
8: Jaká pasáž té knížky nebo zvukového záznamu pro vás byla nejzajímavější? Jaké období vás bavilo nejvíc?
6: No, nejvíc se mi na tom líbilo to, co v té knize nemůže být, a to jsou ty jeho komentáře k těm otázkám. Tady to malinko trošku zaznělo, kde on si tam v tom svým brumendu tak jako komentuje, jako tohle to je těžký, a teďka jako vám jako dovoluje trošku do té jeho hlavy, že můžete nalídnout, jak mu vlastně přitom bylo. Hele, ona to fakt není legrace pro člověka, který není exhibicionista, a to on v žádném případě nebyl. Vyprávět celý svůj život, jo, to není věc nějak vele příjemná a tak. No, já svým způsobem ho obdivuju, že do toho zaprvé šel a že to zvládnu.
8: Prozradili vám nahrávky, možná spíš než ta knížka, o Václavu Havlovi něco, co jste o něm třeba nevěděl, nebo jste si možná myslel, a ten dálkový výslech vám to potvrdil?
6: No, tam jsou napovězené věci, které on pak, když se stal prezidentem, tak aplikoval. On třeba, jestli si vzpomínáte, to jeho počáteční období, on se radoval, že skončil socialismus, ale nebyl nějak nadšený tím, že teďka půjdeme vstříc kapitalismu. On byl zastánce on tomu říkal existenciální revoluce, že člověk sám sebou se má intenzivně zabývat, přemýšlet o sobě, jestli se chová správně, jestli mu funguje svědomí a tyhle ty věci. A pak, kdyby takových lidí nebyla hrstka, ale bylo jich relativně dost, tak může, a nemyslel to utopicky, ale může vzniknout trochu jiný svět, než je ten socialisticko-kapitalistický, což jsou oba systémy, jeden o něco lepší než ten druhý, ale oba jakýmsi způsobem páchající násilí na tom člověku. Jo? Nežijeme v nejlepším z možných světů. A on pořád vymýšlel, jak by to mohlo být lepší, a snažil se přitom zároveň být realistou. I v téhletý době myslel třeba na ty Rusy. To zase si spojuju s tím projevem v kongresu, když byl prezidentem, a na začátku roku 90, oni se optají, a čím vám můžeme nejvíc prospět. A on říká, no, nejvíc nám prospějete tím, že pomůžete těm Rusům, jako aby se z toho svého věčného marazmu nějakým způsobem dostali, na což tak úplně nedošlo. Že?
8: Podle čeho jste vybírali zvukové záznamy, které do té série pustíte? Co tam byla ta podmínka, abyste si řekli tak, a tohle těm našim posluchačům pustíme, aby si to taky poslechli?
6: No, aby to bylo živý, nový, neomšelý. Ono to vznikalo jaksi z více zdrojů. Tam taky podstatnou roli hrály ty výpovědi těch narátorů. Mluví tam třeba ten Karel Vyžděla, mluví tam literární editor Jan Schulz, mluví tam Martin Vidlák, archivář, mluví tam Ira Krysová, spisovatelka, a další lidi, a to jsme vlastně natočili nejdřív, takže z toho my jsme si sestavili takový jakýsi půdorys, aby ty myšlenky nebo otázky, které i oni sami nastolovali, tak aby jako vektory prostě směřovali k sobě a ne od sebe. No, a ten text jsme jakýmsi způsobem kombinovali tady s tímto, takže snažili jsme se, aby ty různý zdroje, na jedné straně teda Havlovo mluvené slovo, respektive jeho přepis, pokud jsme pracovali s přepisem, pak i vlastně text té hotové knihy, se kterým jsme taky pracovali, a ty řeči těch narátorů, a aby to tvořilo jednotný celek.
8: Říká publicista Pavel Kosatík, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Umíme se dnes už na Václava Havla dívat bez sentimentu a bez prvoplánové kritiky, která často zaznívá?
6: No, tak odpověď je obsažena ve vaší otázce. Jak kdo? A takhle je to vždycky. Tak on neměl tu hroší kůži, že? On to schválně nastavil tak, aby... Protože spisovatelí ani mít nemůže. On musí tu citlivost si držet, a tím pádem je jakýmsi způsobem teda s nás atakovaný, protože různí nepřátelé to vycítí, že tu hroší kůži nemá, a tak do něho bijou. No, a to on i posmrtně samozřejmě zažívá, ale jako v rovině myšlenkové, to znamená tam, kde lidi, kteří se jim zabývají, jsou ochotní myslet a ne opakovat nějaký mantry někde naučený, že co se stalo, kde blbě před 25 lety a tak, tak v rovině myšlenkově to nesmírně nesmírně inspirující pořád. Je to ta kniha, ale ten Havel jako zhodnocuje se to dál, takže mě je vlastně líto, když některý, nebo i docela dost lidí, tak jako až okázale se zablokovávají vůči němu, poněvadž jako on je pozvánkou k otevřenému myšlení. No.
8: Havel řekl, že díky rozhovoru, který dělal s Karlem Hvíždělou, už necítí povinnost napsat jednou memoáry. Dá se tedy dálkový výslech opravdu chápat jako autobiografie?
6: Jakýmsi způsobem ano, tak memoáry, ono to pro málkoho je příjemný, protože to, když člověk píše, tak jako by se chystal umřít, což on se nechystal nikdy. Oni pak udělali ještě jednu knížku, mnoho let později udělali, prosím, stručně, a ani to nejsou paměti, to je zase pokračování tady toho rozhovoru. Takže jako má, řekl bych, má to tuhletu platnost jakési ucelené sebezpovědi a znovu říkám, nejenom o mě samotným jako o pisateli, ale o světě, tak jak já ho vidím, o mých hodnotách, o hierarchii principů, v jaký já se vynacházím a který vám nabízím, abyste o nich třeba přemýšleli se mnou.
8: Jak sám Václav Havel vnímal svůj privilegovaný původ?
6: No, mluví tam o tom v podstatě jenom z toho začátku, kdy se mu to trošku pletlo pod nohy, ne vlastní vinou, že ho stížilo mu to ten nástup do života. Ono to bylo privilegované, ale vlastně za těch komunistů antiprivilegované, poněvadž to znamenalo, že se nedostane na žádný školy, na který by chtěla. Víme, jak strašně složitě se k tomu vzdělání propracovával, takže on si byl vědom, že je na tom trochu jinak než ostatní, ale vlastně on měl takový zvláštní talent, který se projevil hned v těch 50. letech. Vemte si, mu bylo 15 let, byl rok 51, začínají ty nejhorší politické procesy a on se stejně starými kamarády, jako je Josef Topol, jako je Viola Fischerová, jako je Jiří Kuběna a Pavel Švanda a řada dalších zajímavých literátů, básníků a tak založí skupinu 630, která jako kdyby úplně ignorovala to milie, to okolí. Oni si začnou psát prostě básně, jako kdyby se psal rok 1932. Jo? A to je celý ten vtip. Jo? To nebyl underground, to slovo ještě tehdy neexistovalo, ale oni si ten nezávislý prostor dokázali vytvořit a to zase byl jeden z jeho talentů, že prostě, že si nenechal žádným režimem zkazit náladu, nebo jo.
8: Něco jako paralelní polis.
6: No, dejme tomu, no, prostě oni vždycky chtějí, aby člověk byl prostě otrávené, aby si řekl, nemá to smysl, vykašlu se na to. No tak to on nepřipustil samozřejmě.
8: Povedlo se Havlovi v životě to, co předpovídal v závěru knížky, že si všechno odskákal a zneklidňoval všude, kde to bylo zapotřebí?
6: Řekl bych, že si to hodně odskákal, platil za to samozřejmě. A
8: zneklidňoval?
6: No to jo, a to zneklidňoval, tak jako to je u nejenom intelektuála, ale u umělce, tak to je smysl toho vlastně, že jo, jako abychom zapochybovali o tom, o čem jsme bezpečně přesvědčeni a tím pádem se trošku posunuli dopředu.
8: Zneklidňuje až dodnes?
6: Určitě, doufám, že jo, přeju mu to.
8: Před rokem 89 byl Václav Havel několikrát ve vězení, strávil tam téměř 5 let. Jak to vězení snášel?
6: No špatně, poněvadž oni mu to samozřejmě Bůh ví jak neusnadňovali a hlavně teda zdravotně to špatně snášel. On v tom 83. roce, už jsem to trochu zmínil, on vlastně tam málem umřel na zápal plic a oni ho předčasně propustili, protože zase kdyby ho tam zabili v tom vězení, tak by to i pro ně byla... Nevím, jak to říct, prostě rozhodli se ponechat ho naživu.
8: Jak prožíval 70. léta po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, v dálkovém výslechu je popisuje jako nanicovatá, mdlá, nudná, bez atmosféry, kdy po nástupu Gustáva Husáka začalo dlouhé období mrtvolného ticha.
6: No a ukončil je on dopisem tomu Husákovi v roce 75, kdy velice plasticky podrobně to pojmenoval, je to jeden z jeho nejlepších esejů a kdyby někdo hledal, co si odhavl přečíst, tak tohle je zrovna jeden z textů, kterým kromě třeba dálkového výslechu se dá začít a bude to ještě hodně dlouho užitečný. On to prožil jako člen mocné hrstky několika málo spisovatelů, jako byl Ivan Klíma, Pavel Kohout, Ludvík Culík a tak, kteří jakýmsi způsobem z části byli nezávislí tedy na tom marazmu, poněvadž byli vydávaní na západě a pár let jim ty honoráře vydrželi, než zase ti komunisti vymysleli, jak jim ty honoráře skrouhnou, že jim je nebudou vyplácet a tak dále. Takže oni si žili v jakési, ten Havel to tak jako sebe ironicky nazýval zlatou klecí a vadilo mu to. On nechtěl být ve zlatý kleci, on chtěl prostě být angažovaný. No, ale vymyslet ten způsob, jak se angažovat v té době, kdy jaksi obecným přesvědčením bylo, že se naopak poskováváme všichni doma na těch chalupách a zavřeme za sebou dveře, bylo docela těžký, ale on to vymyslel. Vemte si to, že to je člověk, který to má těžší než drtivá většina ostatních, kteří říkají, my se musíme zavřít doma a on ten dům otevře. Oni ten hrádeček s tou Olgou Havlovou v té době, oni ho otevřeli a na těch fotkách Bohdana Holomíčka je to vidět, jak ta zahrada je plná lidí prostě a pozvou tam 100 lidí. A teďka museli vědět, že mezi nima taky je nějaký spolupracovník, ale stálo jim to prostě za to. Prostě nechtěli se zatlačit do té pozice toho vnitřního strachu, kdy já se budu klepat, aby mi náhodou někdo něco neprovedl.
8: Jaký je podle vás Havlův odkaz pro dnešní svět? Co bychom si z toho jeho života, práce, z toho jeho prezidentství měli vzít?
6: Byl to muštinu, to je asi ta základní věc. To znamená, on za svou ani nepovinnost, ale za samozřejmost, bych skoro řekl, pokládal to, že vždycky se postaví do takové situace, ve které bude schopen jednat tak, aby byl užitečným lidem. Na tomhle tomu strašně záleželo i během toho prezidentství, až skoro dokonce, i když byl nemocný, pořád na tom záleželo a myslím si, že tohle se dá od něho naučit.
8: Kdybyste dálkový výslech nesvedl s ním vy, což by asi nebylo nutné, ale mohl byste se ho na něco zeptat. Nebo v době, kdy ještě žil, je nějaká otázka, která vám nedá spát a kterou byste chtěl, aby vám někdy zodpověděl?
6: No, Eda Krysová tam, když jsme se s ním bavili, tak ona říká, no, je to všecko dobrý, ale proč dneska tolika lidem nezáleží na pravdě a lásce? Poněvadž on tehdy tak s takovou samozřejmostí řekl, pravda a láska musí zvítězit. A protože to byla samozřejmost, že jak by mohla. No a dnes to vypadá, že spousta lidí to nepotřebuje. No, tak by mě zajímalo, jak by viděl to, jak to zařídit, aby ti lidi pochopili, že bez té pravdy a lásky ten život těžko může být hezký.
8: Říká publicista Pavel Kosatík, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
6: Děkuji pěkně za pozvání.
8: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Agresivní jízda v autě by nově mohla být kvalifikovaná jako trestný čin. Polsko kvůli Rusku zvyšuje ochranu svého vzdušného prostoru. Tenistka Siňaková na US Open v třísetové bitvě nestačila na čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Osakovou. A počasí dnes bude zpočátku oblačno, postupně se bude vyjasňovat. Naopak na severu se večer zatáhne a přidá se déšť. Teploty až 31 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Agresivní jízda na silnicích by nově mohla být posuzována jako trestný čin. Požadují to ministerstva spravedlnosti, dopravy a vnitra. Teď bývá vybržďování nebo ujíždění před policií obvykle kvalifikované jako přestupek. Podle Tomáše Neřolda z BESIPu to ale neodpovídá možným následkům.
9: Jestliže někdo vybržďuje jiné vozidlo, vytlačuje ho z vozovky nebo třeba na něj najíždí, lepí se tak, že tam vůbec není bezpečný odstup, to jsou situace, kdy to není malý přestupek, ale je to vědomé, úmyslné ohrožení jiného člověka na životě a proto by to určitě mělo mít tu trestní rovinu.
3: Konkrétní podobu úpravy ministerstvo spravedlnosti zatím připravuje. Rezort chce zároveň zpřísnit tresty za způsobení fatálních nehod v opilosti nebo pod vlivem drog. Za zavinění případné smrti by mělo nově hrozit 10 let místo současných 6. Polsko rozšiřuje ochranu svého vzdušného prostoru. Na sociální síti X to oznámil vicepremiér a ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. Důvodem opatření jsou podle něj ruské provokace. Zvýšenou ochranu budou poskytovat vzdušné síly, včetně vrtulníků a letounů F-16. Polsko sousedí mimo jiné s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Ta se pátým rokem i díky polské podpoře brání ruské agresi. Španělská policie zatkla v regionu Valencie 35-letou Češku. Na ženu české úřady vydali mezinárodní zatykač. Je totiž podezřelá ze zapojení do obchodu se zbraněmi. Uvedla to španělská média. Policie Češku zadržela po příjezdu k nahlášené hádce dvou cizinců, muže a ženy. Teď je ve vazbě a čeká na výsledek řízení o vydání do Česka. Brněnské centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie se stěhuje do areálu fakultní nemocnice v Bohunicích. Dosud sídlilo v areálu fakultní nemocnice u svaté Anny. Stavba nové budovy vyšla na 2,5 miliardy korun. Počet lůžek se zvýší o 35. Teď už lékaři přijímají první ambulantní pacienty, popisuje náměstek pro léčebné prevenční péči Petr Fiala.
10: Chystáme ten klinický provoz, to znamená stěhování lůžek, přístroje propojují do sítě, průběžně se vlastně chystá to, aby jsme mohli navést první pacienty a přijmout první pacienty na to lůžkové oddělení. Předpokládáme příští týden, že bychom zahájili první výkony.
3: Tři čeští tenisté